0: Telefonku 800 553 553.
1: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů Celsia a místy bude i větrno. Objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má mít vítr částečně slábnout. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Skalický rubín, to není polodrahokam, ale víno s více než stoletou historií. Kde je málo vody a málo úrodné půdy, jako třeba v Jordánsku, přijde vhod experimentální skleník. Carbonarium, to je pro mnohé lidi v polském Slezsku způsob, jak se vyrovnat s koncem těžby uhlí. Jak využít staré zavřené veřejné záchodky v centru islandské metropole? Dá se tam otevřít muzeum, nejlépe tedy muzeum punku.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Rubín nemusí být jen drahý kámen. Ve Skalici na Slovensku tak už přes 100 let říkají místnímu červenému vínu. Má přesně dané složení, vyrábět se smí jen v okolí zmíněného města a jeho značku chrání Evropská unie. Každý rok tam navíc vybírají ten nejlepší rubín. Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová zjišťovala, čím je skalický rubín výjimečný a jak poznat ten opravdu povedený.
4: Vzorka číslo 7.
5: 90.
4: Dvojka.
6: 89.
4: Trojka.
5: 88.
7: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
8: Skalický rubín je hlavně tvorený frankovkou modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo svetovavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody. Rody, kde výsledok by malo byť víno harmonické, elegantné, noblesné, ktoré odráža tento teroár.
7: Každá z těchto tří odrůd přitom do výsledného vína přináší něco trošku jiného a dohromady pak vytvářejí chuť, která je pro skalický rubín typická.
8: Skalica patří trošku na sever té vinohradnické oblasti malokarpatskej, tak možná je takovou drzost a takovou pevnost v těch kyselinkách.
7: Skalica ležící na hranici s jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo, vypráví vinař Ludovít Bránecký.
9: V 19. storočí v roku 1895 bola v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho ako významný slovenský politik z toho obdobia doniesol skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa to Skalice deklarovala, no tak on vtedy povedal, tak to bude skalický rubín.
7: Jen u nového jména ale nezůstalo. Rubín se ve 20. letech začal prodávat i daleko za Skalicí. Dostal se do obchodů od Brna až po Prahu.
9: Naozaj v tom čase ten doktor Pavel Blaho preukázal tie zdravotné účinky na tuchu dokrvnosť toho červeného vína, keďže pôsobil v Luhačoviciach ako lekár. Tak ho doporučoval tým pacientom, no a tieto účinky vlastne sa potom tak nejako spojili s tým obchodom.
7: Za socializmu patril skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohl jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
9: Protože z toho roku 1967 mal tu ochranu známku. A tie vinárske závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobiť ako tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianské knieža, alebo to je sladké vína, duní hlavy, dá sa až povedať.
7: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. Chtěli mít jistotu, že skalický rubín zůstane skutečně skalický, tedy že se bude vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na zhruba 50 kilometrech čtverečních kolem města. Nakonec pro něj získali chráněné označení původu Evropské unie. Jenže mít ho je jedna věc a přesvědčit vinaře, aby svoje víno nechali certifikovat, to už je druhá.
9: Vlastně zostali mnohí nespokojní, že proč by si musel dávat certifikovat víno? No protože keď máme chráněné označení původu Evropské unii, tak musíme splňat nějakou evropskou legislativu. Takže dneska to máme trošku tak rozdělené, že keď urobíme nějakou neoficiálnu súťaž, tak se tam tých skalických rubínov zíde možno 30. Ale keď urobíme oficiálně, že teda požadujeme od každého certifikát, tak se jich tu zíde 10-11.
7: Pro Ludovíta Bráneckého má ale ochrana skalického rubínu i osobní význam.
9: Pro mě je to také splnění si určité generačné povinnosti, protože otec byl vinohradník, starí rodiče byli vinohradníci.
5: No je to samozřejmě, je to přesně ten pohled.
9: Takže Ačko získává 13, je vítěz.
7: Porotci už mají o letošním vítěze jasno a jak chutná, to mi popisuje předseda komise Vladimír Mrva.
6: Krásnou ovocnou vůňou, doplněnou strukturami tabaku, céder, trošku čokolády, jemně višňa, jemně sliva.
7: A právě proto si tento rubín letos odnáší královský titul. Ze Skalice Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Jen méně než 5% rozlohy Jordánska má vhodnou půdu pro zemědělství. Většinu zeleně tak království pěstuje v úrodném údolí Jordánu. Na Hášimovské univerzitě ve městě Zarqa ale zkoumají, jak pěstování rozšířit taky do polopouště, kde postavili experimentální skleník a zkouší pěstovat zeleninu ve vodě. Jak připomíná zpravodajka Jana Karasová, hydroponické systémy spotřebují méně vody než běžné zavlažování.
10: Dneska je venku opravdu horko a my jsme teď ve skleníku. Kdybyste možná čekali, že bude ještě větší horko, ale ten skleník dokáže vytvořit speciální mikroklima, takže je tady vlastně o trochu studeněji, ale taky proto tady hučí větřáky, protože bez nich by tady žádné lepší mikroklima nebylo.
1: Zemědělskou sezónu tu máme pod kontrolou, protože můžeme kontrolovat teplotu a vlhkost.
10: Místní profesor Fakral Chur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet právě to chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, taky ventilátory ženou do prostoru a zvlhčují ho.
10: Podél jedné stěny toho skleníku je 5 takových prohlubní a v každé z nich jsou 2 nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
1: Tady byla rajčata.
11: Strawberry.
1: Tam jahody.
11: Iceberg and lettuce.
1: Tady saláty.
11: And
1: tam je máta a jarní cibulka.
11: There's mint and onion and the last one.
10: Musím přiznat, že jsme sem přišli už po skončení experimentu, takže většina těch rostlin už má posklizni, některé tady ještě zůstávají.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme. A experimentujeme s koncentracemi a složením. Na konci sezóny sklízíme rostliny i data a výsledky pak sdílíme s veřejností.
10: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry. Do nich se zasadí ta rostlina, tady v tomto případě cibule. Když jsme se teď přesunuli ještě k dalšímu záhonkovému stanovišti, tak tento záhonek má asi těm tradičním, co známe, nejdále, protože tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
11: Volcanic rocks.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azraq. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
10: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
11: Our water is very high in salinity.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody, abychom tyto informace pak mohli sdílet s farmáři.
11: and we can distribute it to the farmers.
10: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. A učitel Fakr Al-Khur má i další plány na pokusy.
1: Chtěl bych experiment rozšířit na další typy rostlin, třeba na ječmen ke krmení dobytka jako potravinu pro lidi. Když ječmen vyroste asi do 10 cm sazenice, tak se dá jíst a má vysokou nutriční hodnotu.
10: Místo na nový skleník má už Fakr Al-Khur vyhlédnuté, ale podobně jako i mnoho věcí v Česku, i tady v Jordánsku další experimentování závisí na tom, jestli se na projekt podaří sehnat finance.
3: Zpravodajku Janu Karasovou, která nás zavedla do jordánských skleníků, teď zdravím do Amánu.
12: Pěkný den.
3: Jani, z reportáže je očividné, že podmínky pro zahradničení a zemědělství v Jordánsku jsou hodně obtížné. Jaká je tam nabídka ovoce a zeleniny?
12: Tak na trzích je ta nabídka opravdu široká, protože kromě těch pouští Jordánsko naštěstí má i to úrodné údolí Jordánu a zvlášť teď přes léto, když člověk vyjde na trh, tak se tam může vybírat úplně jako z nepřeberného množství různé zeleniny i ovoce, často i takové jako neznámé věci, například teď končila sezóna plodů kaktusu opuncie, teď na trzích kupujeme sladké melouny, hrozny, protože tady, jak svítí to sluníčko, tak ta zelenina a to ovoce mají doopravdy hodně výrazné chutě. A taky začíná sezóna datlí, kde se na těch trzích prodávají ještě nesušené. Musím říct, že jsem to chutnala, ale úplně mi to nepřišlo na chuť jako něco příjemného. Těším se, až si koupím nové sušené datle.
3: Melounu, datlí a plodu opuncie máte tedy v Jordánsku dost, co je ale naopak problém sehnat.
12: Já jsem tady měla zatím největší problém sehnat bulvu celeru. Ona se dá koupit v supermarketu, je ale dovážená a je to asi nejdražší celer, který jsem si v životě koupila. Pak jsem ale našla na trhu, že mají nať celeru, tak jsem se ptala, jestli budou prodávat právě i ten kořen a říkali, že snad ano, že jim jenom ti dělníci na farmě sklidili tu nať příliš brzo, tak ještě potřebují, aby ty kořeny dorostly. No a podobně jsem tam viděla třeba i nať petržele, tak jsem se ptala, jestli budou prodávat i petrželový kořen. A na to jsem teda dostala odpověď, že to úplně v plánu nemají, ale že jestli o to mám zájem, tak se mám na farmu zastavit a můžu si ho sama vyrýt v zemi a vzít domů.
3: Pojďme si trošku popovídat o vodě. Je v Jordánsku větší problém její nedostatek anebo slanost? A jaké vlastně možnosti v téhle oblasti země má?
12: On je ten problém vlastně spojený, protože pokud je přes zimu tady málo srážek, tak to znamená, že do podzemí se dostane taky méně vody a nedokáže naředit ty minerální soli, které se z toho podloží do té podzemní vody dostávají, takže potom ta sůl je v tom menším množství vody více koncentrovaná. Jordánsko má několik zdrojů vody, tím hlavním je to podzemní voda, která se potom dostává z vrtů, potom taky vodu, kterou zachytávají například přehrady právě především v zimě, kdy tady prší. A pak taky vyčištěná odpadní voda, ta se používá hlavně na zavlažování. Ale to zavlažování je tady vlastně opravdu velký žrout vody a i proto se hledají cesty, jak tu spotřebu vody snížit. Třeba i přes tu hydroponii v reportáži, nebo vím, že v Amánu existuje i akvaponická farma, kde živiny do vody dodávají ryby, tak o tom třeba natočím někdy něco příště. No a Jordánsko teď taky chystá velký projekt takového jordánského národního vodního přivaděče, který by měl fungovat tak, že v přístavu Akaba na pobřeží Rudého moře se bude ocelovat ještě větší množství vody a ta se potom trubkami povede především do hlavního města Amánu. Možná ještě taková drobná poznámka. Tady si člověk, když si pustí vodu z kohoutku, tak si ji nemůže nalít do skleničky a vypít, protože ta voda je tady rozvážená jako nepitná do barelů, které jsou na střechách budov a pokud chce pitnou vodu, tak buď musí mít doma filtr, anebo se tady kupuje barely s vodou, která je trapitná.
3: Jako protipol jordánské polopouště si zmínila úrodné údolí Jordánu, to zní slibně. Jak to tam vypadá?
12: Nádherně. Když člověk sjíždí z Amánu právě k řece Jordán, tak začne vidět hodně zelené a taky skleníků. Ty skleníky jsou teda i tady v okolí města, ale je pravda, že podél toho údolí Jordánu a taky podél Mrtvého moře, tak jich ještě přibývá. Jordánsko je soběstačné právě v pěstování zeleniny, kromě těch některých velmi specifických druhů. Dováží jen několik druhů ovoce, ale taky spoustu druhů ovoce zvládne tady vypěstovat, například třeba i skvělé třešně, které tady všude prodávali i podél silnic během července a srpna. Co se ale týče pěstování různého druhu obilí, tak na to tady prostě není vhodné podnebí ani půda. Jordánsko si zvládne vypěstovat jenom 10% své spotřeby pšenice. Zbytek musí dovážet a i proto tady třeba v Jordánsku mají jedny z největších pevných strategických zásob, které jsou právě zaměřené z velké části i na různé druhy obilí, protože i v Jordánsku jako základ kuchyně, kromě rýže, tu teda taky musí dovážet, jsou i takové ty chlebové placky, které se tedy pečou z obilí.
13: Za povídání o jordánském zemědělství a taky o zacházení s vodou děkuji zpravodajci Janě Karasové a přeju ti hezký den.
12: Taky děkuji a přeju taky krásný den.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Jsou památky a muzea, za kterými během výletu nebo dovolené míříte cíleně. Místa, která vám doporučí známý nebo průvodce. A občas na nějaké narazíte úplně náhodou. Našeho reportéra Jakuba Luckého zaujaly polepené schody v centru islandské metropole Reykjavíku, které vedly do podzemí, a na jejich konci našel muzeum islandského punku.
14: Schůdky dolů, u kterých hraje hudba, visí tu nějaké vlajky, spousta samolepek a nápis Punk Museum nebo taky Punkshafen Island, islandské punkové muzeum. Tak, po schodech dolů, tady hraje hlasitá hudba. A tady nápis, nejenom muzeum, ale cool muzeum. Vydává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích. Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován, zatím žádný punk. S tím, co já si to tady prohlížím, to muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktorů, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru.
15: Zatímco okolo mě hraje hudba, tak ale na stísněném interiéru něco nehraje. V jednotlivých kojích jsou pisoáry a o kus dál i klasický záchod. Celé to tak trochu připomíná zdevastované veřejné záchodky.
16: Yeah, it was a public toilet, first one in Iceland.
17: Jo, tohle byly veřejné záchodky. Dokonce vůbec první na Islandu, takže je to historický monument nebo tak něco. Jestli to chápu správně, tak to vlastní město. Někdy okolo roku 2000 zavřeli, protože už neodpovídali nějakým hygienickým normám. Asi 14 let to tu stálo, až pak jeden chlápek přišel s nápadem. A tak jsme tady.
15: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, který kvůli mě dokonce odložil kytaru. Islandský punk prý je zajímavý, ale punkeři na Islandu prý nikdy nebojovali za nějakou jednotnou myšlenku.
17: Tady jde hlavně o to se bavit. Myslím, že to začalo tím, že se někdo opil a chtěl dělat randál. A z toho se to občas vyvine. Některé kapely možná mají politické texty, ale končí to u textů. Neuvidíte nás někde na ulicích dělat bugr. Dneska už ne. Dřív možná, když nám bylo 15, 16 a strašně jsme kalili.
16: drunk like assholes.
15: Punk je podle něj na Islandu přijímaná hudba taky proto, že staří punkeři už jsou dle jeho slov vlastně dědci. Když mu na rozloučenou říkám, že vypadá v tom svém koutku spokojeně, přikivuje.
16: It's my best job.
17: Tohle je ta nejlepší práce, jakou jsem kdy měl.
15: To ostatně vysvětluje, proč každého nového návštěvníka vítá slovy Vítejte v mém ráji. Z Punkového muzea v Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
13: Polské město Jastřebie-Zdrój vzniklo teprve před necelými 65 lety jako sídlo horníků. Doba uhelné těžby ale končí a celý region se s touhle změnou snaží vyrovnat. Jak to zvládnout, ukazuje Carbonarium, unikátní muzeum uhlíku, které vzniklo v Jastřebě ve schátralé budově jednoho z tamních dolů. Jak dodává reportér Jan Kaliba, z průmyslového prostoru je kulturní. Funguje 3 roky a stále se rozšiřuje.
18: I tutaj máme model, takovou velkou brýle węgla.
19: Co vás při příchodu do Carbonaria hned praští do očí, to je obrovský kus rozžhaveného uhlí. Je to maketa a visí přímo nad recepcí. Prochází stropem, takže je vidět i z dalšího podlaží této zatím 4-patrové výstavy, kterou mě provází Pavel Stepěn.
18: Češi máme zvědajících, máme grupy.
19: Z místa, kde je mimo jiné i v češtině popsaný význam uhlíku co by prvku v přírodě a v atmosféře, se brzy dostáváme do velmi praktické části.
18: Že s węglem možná go dotknout, zobačit.
19: Tady ve druhém patře dokonce se můžete dotknout hnědého uhlí nebo černého uhlí. Je to výstava opravdu nejenom pro oči, ale i pro hmat.
18: Ptašky, kanárky rovněž služují v kopalňách.
19: A tady opravdu vidíme kanárka v dole, tak. Jak se ustálilo i v jazyce,
18: tak.
19: Obrazně, že něco kanárek v dole, canary in the mine. Opravdu se používali ptáci v dole.
18: Tak, tutaj horníci, kteří přichodzí bardzo často.
20: Ano, když sem přijdou horníci, tak často vzpomínají, jak ještě pamatují doby, kdy se kanárci v dole používali. Nám to stále slouží jako metafora blížícího se nebezpečí, ale kdysi se tito ptáci v dole reálně využívali, protože dávali najevo nebezpečí, že uniká metan. Ucítili ho velmi brzy a z té části dolu uprchli, takže sloužili jako indikátor, než to převzali stroje. Pro mladé lidi je zajímavé vědět, že v podzemí žil pták, který horníky informoval o hrozbách.
19: Zásadní je ale ta část Carbonaria, která vystihuje společenský život horníků.
18: Górniczego życia. Tutaj, co tu vidíme?
21: Pili pivo.
18: To je tak, pili pivo.
19: Tak. Tady ve třetím patře mi Pavel Stepěn ukazuje dílčí výstavu zdobených keramických politrů, ze kterých horníci pili po práci.
18: Więc nie są to takie kufle codziennego użytku, bym powiedział.
20: Nejsou to ale obyčejné hrnky, které by se používaly denně. Jsou různě zdobené hornickými symboly a pilo se z nich jen ve svátek, jako 4. prosince na svatou Barboru, patronku horníků. Tyto půllitry ukazují, že hornictví nebylo jen kopání v zemi, ale i druh komunity, vazby na region, na rodinu, na ostatní horníky. Horníci, kteří sem chodí, ty obrázky na hrncích poznávají. Je to velmi sentimentální.
18: Bardzo sentimentální.
19: Dostáváme se tím k tomu nejpodstatnějšímu. Jastřebě je město doslova stvořené pro horníky, které najednou ztratilo svůj původní smysl. Jak najít nový, k tomu může jako dílčí inspirace fungovat právě Carbonarium.
22: Naším zadaním je poprvé zachování toho dědictví, historii, tradicí górniczej.
23: Naším posláním je v první řadě zachovat hornické dědictví a ukazovat historii města. Pořádáme taky koncerty, modelářské festivaly. A různé další akce. Podobný přerod čeká celé město. Tak jako kdysi lázeňství v této oblasti nahradila těžba, teď něco nahradí jí. Máme továrnu na koření, několik dalších firem a město se snaží přeorientovat na cestovní ruch. Ale lidí rychle ubývá. Skončily třeba zdejší vele úspěšné týmy volejbalistů nebo fotbalistů, protože peníze jim šly z těžby a ty vyschly. Všechno tu na tom záviselo. Trpí tím i městský rozpočet. Každý se ptá, co bude dál. Myslím, že neexistuje jasný plán.
22: Myslím, že takého plánu jasného nemá.
19: Krčí rameny ředitel Carbonaria v Jastřebě Rafal Jablonský. A jestli někomu věří, že z města může vytvořit třeba technologický motor regionu, je to prý generace lidí, kterým je teď 20 až 30. Ptám se ještě, když už jsme v muzeu uhlíku, jak těžké je pro zdejší lidi uvědomění, že uhlí, které dalo jejich životům smysl a celkově umožnilo rozvoj civilizace, je zároveň velkou hrozbou a jednou z hlavních příčin změny klimatu.
22: Lidé vidí, že to, co bylo, to bylo.
23: Lidé už si uvědomují, že co bylo, to bylo, ale není to budoucnost. Ani my nechceme říkat, že uhlí je budoucnost, ale ukazovat, jaké byly začátky. Hornictví je hrdinský příběh, ale těžba končí.
22: Hornictví se končí.
19: Pozývá se na polské straně Slezské uhelné pánve. Z Jastřebie zdroj Jan Kaliba, Český rozhlas.
13: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
0: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů a konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Vedrné elektrárny Dukovany znovu dodává elektřinu. Třetí blok odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras. Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů pravděpodobně vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský to řekl po vítězství Slávie v Šancelize nad Plzní 2-1. Uspěla taky Sparta, která porazila domácí Olomouc 3-0. Svůj první bod v aktuální sezóně získal Zlín za remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
2: Omezení na dálnici D11 u Jiren i na D4 za Obořištěm. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se rychle rozjela, teď se projíždí plynule jedním pruhem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic počítejte s novým omezením za Obořištěm. Na 35. kilometru se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě mostu nad dálnicí. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy. Mezi Malým Újezdem a Byšicemi v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. A v Ostravě je ještě uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. Pracují tam na mostě, až do 3 ráno počítejte s objížďkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci postupně ubylo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severozápadní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Premiér si všiml ruské hybridní války. Rozpaky pražského voliče ODS. Polská vláda začala řešit vysoké ceny paliv. To je signál i pro Česko. A rituální cvičení slovenského prezidenta Pellegriniho. To jsou titulky některých z nedělních komentářů a analýz k domácím i zahraničním událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
4: Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Nadcházející měsíce budou nejnáročnější za dobu války, oznámil ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Co na to český premiér? Slovo má Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin.
5: Premiér Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal tak, jako se Alena Schillerová vyhýbá slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen a jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především k činům, které by prozření stvrdili, je stále daleko. Citujeme, co premiér řekl. Ze strany Ruska čelíme hybridní válce a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Konec citátu. Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií, tedy před údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu. V Babišově výroku si proto můžeme povšimnout poněkud zpozdilé terminologie. Začal mluvit o hybridní válce ve chvíli, kdy zjevně hrozí, alespoň podle Donalda Tuska, přímé útoky. Když přiletí drony, tak na tom přeci už není nic hybridního. Jsou to plnohodnotné válečné akty. Je sice pochopitelné, že Babiš nechce děsit veřejnost, ale na druhou stranu to vyvolává obavu, zda si skutečně uvědomuje závažnost situace. Zatím to tak bohužel moc nevypadá. Dosavadní kroky jeho vlády totiž museli dělat Rusku zatím spíše radost. To, co se dá opravdu nazvat hybridními útoky, Babiš doteď nebral vážně. Rozprášil strategickou komunikaci státu, která představovala nástroj, jak se útokům v informačním prostoru bránit. Když se objevila propracovaná ruská dezinformační operace, zaměřená na rozeštvání Poláků a Čechů, tak ji na rozdíl od Donalda Tuska bagatelizoval. No a nejnověji neřekl dopředu ani slovo proti účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na konferenci, na které mluvil ruský propagandista, přítel Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov, který obhajuje ruské vraždění na Ukrajině a je na sankčním seznamu Evropské unie. S přípravou na obranu před reálnými, nikoli jen hybridními útoky Ruska to není o moc lepší. Místo masivního zbrojení po vzoru Polska, pobaltských zemí nebo třeba nově i Německa, Babišova vláda obranné výdaje drží na nutném minimu a dělá z Česka stát, který je, pokud jde o ochotu k obraně, na úplném chvostu NATO. Premiér sám přitom působí zmateně. Na jednu stranu navrhuje vytvoření evropské protiraketové a protidronové obrany, ale nechce se na ní finančně podílet. A hůř, přihlíží tomu, jak ministr obrany za SPD, strany dlouhodobě nakloněné Rusku, zakazuje náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu, která je nyní právě v oblasti protidronové obrany nejlepší na světě. A kde bychom se tedy mohli opravdu učit? V Kremlu se musí báječně bavit. Andreje Babiše tedy znovu pochvalme, že připustil alespoň to, že hybridní válka proti naší zemi je realitou. Teď by si ale ještě mohl všimnout, že v ní na straně Ruska bojují i někteří politici, kteří drží při životě jeho vládu. A když už jim dovolí propagandistické působení, neměl by jim ho svou pasivitou alespoň usnadňovat. A hlavně by jim měl z titulu funkce zatrhnout kroky, které obranyschopnost země přímo podkopávají, a to nikoli v hybridním, ale v fyzickém smyslu. Jinak? Jinak bude přes všechny řeči o nutnosti obrany jejich faktickým spolupracovníkem.
4: Rozpaky pražského voliče ODS. Tak nazval následující příspěvek komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Dohromady celé čtvrt století seděli od vzniku samostatné České republiky až do posud v křesle primátora hlavního města, považovaném za významnější než mnohá ministerská, reprezentanti Občanské demokratické strany, což je bilance famózní. Však ani svou někdejší úhlavní rivalku sociální demokracii, která obsazovala premiérské posty od Zemana po Sobotku, ještě pod poctivou značkou ČSSD, do nejvyšší metropolitní funkce ODS jedinkrát nepustila. To se i v dalších největších aglomeracích nepovedlo, ani v Brně, natožpak v Ostravě. A bez šancí ovšem není řídit Prahu ani nyní, i když jí moc nepomáhá dlouhodobá obecná neviditelnost primátora Svobody. Hlavním soupeřem se pak občanským demokratům dnes jeví hnutí ANO, zároveň ovšem i coby latentní spojenec. Jak se aspoň už celé měsíce zdálo z rétoriky čísla jedna pražské kandidátky ODS Tomáše Portlíka, zároveň prvého místopředsedy strany, který jedním dechem také dával najevo, že v nejmenším nemíní sedět v radě města s Piráty v ODS odjakživa málo oblíbenými. A jak známo, strana odmítá

0: neznámý Jan Hušbauer, pořád si lze představit, že hnutí udělá s vydatnou pomocí pracovitého prvého místopředsedy ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka slušný výsledek, i když je otázkou, jestli by stačil na tandem pouze s ODS. A co hlavně, voliče musí mást, když Portlík náhle říká, že vládnout v Praze s Babišovým hnutím prakticky nelze. Protože to hlavně zajímá skoro 200 ušetřených miliard na magistrátním účtu. A nepřímo obvinuje Babiše z nátlaku. Ano, prý v případě, že zase zůstane na ocet, zařídí, co by hlavní vládní síla, aby metropole nedostala peníze ku příkladu na infrastrukturální nákladné projekty, které stát obvykle financuje. Portlík dokonce mluví o hrozbě jakéhosi pražského vyhladovění. A těžko říct, co ho k tomu vede. Jestli pohledy na předvolební průzkumy, které se ovšem značně liší, respektive to v nich úplně skáče, anebo snaha o vstřícné gesto ku příkladu ke starostům, spojenectví s ANO zase ovšem rozhodně odmítajícím. A ti by naopak mohli, kdyby to povolební matematika umožňovala, vládnout zase s Portlíkem odmítaným Čižinským a hrůzo hrůz znovu i s Piráty. Voliči ODS se pak musí cítit zmateni, protože jim není jasné, koho by vedle sebe strana v radě hlavního města nakonec nesla. Můžeme si sice myslit, nebo je to pravděpodobné, že ze všech nejvíc pořád hnutí ANO. Ale nemůže jim být jasné, čím to Portlík tedy vlastně straší. Nebo snad dopředu jakoby říká, že mu nic jiného než dohoda s Babišem nezbývá. No, to by byla předvolební strategie zatím zcela neozkoušená.
1: Publicistu Jana Vávru zaujaly některé z posledních návrhů premiéra Andreje Babiše. Proč? Poslechněte si následující komentář.
2: Premiér Andrej Babiš v poslední době chrlí nejrůznější nápady, kterými překvapuje i své věrné. Nedávno, zřejmě znepokojen reakcí voličů ANO na rekordní schodek rozpočtu, se nechal slyšet, že by mohl zrušit státní příspěvek na provoz soukromých a církevních škol. Soukromé školy stejně vyžadují po rodičích školné, církve zase získaly značné peníze v restitucích. Jenže okamžitě mu začaly chodit e-maily od rozhořčených voličů, takže zase rychle couvl. Potom vystřelil ve svém nedělním hlášení na sociálních sítích v skutku revoluční myšlenku, jak vyřešit klesající porodnost. Za každé druhé dítě by stát vyplatil milion a za třetí dítě by doživotně odpustil placení daní. Ovšem, bývalý člen Národní ekonomické rady Daniel Prokop spočítal, že by tenhle nápad stál státní pokladnu okolo 50 miliard korun. Takže i z tohoto pokusu asi nic nebude. Za pozornost stojí, že vedle těchto levicových nápadů chce Andrej Babiš snížit podporu nezaměstnanosti, což je krok, který náleží spíše pravici. Ovšem, netřeba v Babišových nápadech hledat nějaký plán. Premiér je mistr marketingové politiky, která nic neřeší, jen vytváří dojem. Jde mu o to zaujmout pozornost a nalákat co nejvíc voličů. Upřímně slibuje něco, co vůbec nemá v plánu splnit. V tom se Andrej Babiš projevuje jako učenlivý žák Donalda Trumpa, pro kterého jsou jeho instinkty také důležitější než jakákoliv fakta. Pokud je ale toto vytváření dojmu určeno jen pro domácí publikum, je to náš problém. Ovšem Andrej Babiš přenesl tento marketingový styl i do mezinárodní politiky. Na pražském obranném summitu navrhl Babiš vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot a přirovnal ke vzniku Airbusu. Jenže Evropa už podobný projekt rozjela a Česká republika se ho odmítla zúčastnit. Deklaraci o vzniku integrované koalice proti balistickým raketám podepsali státy tzv. Koalice ochotných na setkání v červenci ve Francii, kterého se Babiš také zúčastnil. Nejdřív se s cestou do Paříže chlubil na sociálních sítích, pak ale začal tvrdit, že se o iniciativě dozvěděl den předem a kritizoval ministerstvo obrany, že ho o přípravě neinformovalo. Navíc zcela nepatřičně poučoval země koalice ochotných, že by měli z projektu vyřadit Velkou Británii, protože není členem Evropské unie. Babišův návrh na europatrioty je absolutně nekonzistentní s jeho politikou. České výdaje na obranu jsou nedostatečné, za což na obranném summitu vládu ostře kritizoval americký velvyslanec při NATO.

0: prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním a že Spojené státy očekávají víc. Jestli se Babiš chtěl europatrioty vlichotit do přízně Američanů, tak se spletl. Jeho návrh je navíc výrazně dražší než evropská varianta protiraketové obrany. Proč představitel státu, který dává na obranu skoro nejméně v Evropě, navrhuje tak drahý projekt, nelze vysvětlit jinak, než zase jen jako snahu zaujmout pozornost. Andrej Babiš se zřejmě snaží zahltit všechny nejrůznějšími nápady, o to víc, oč se jeho pozice v Evropské unii stává slabší. Může za to rýsující se spor s Evropskou komisí kvůli jeho střetu zájmu, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale i zdravotnictví. Zmatených a nesmyslných nápadů bude nejspíš přibývat. Škoda jen, že si jeho marketingové dovednosti neosvojil nějaký český politik s odlišným hodnotovým ukotvením.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: S podzimem se na politické stoly po celé Evropě začíná vracet téma cen energií a paliv. Česká vláda bude podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka jednat o tom, jak reagovat příští týden. V Polsku už k některým opatřením přikročili. Pokračuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.
3: Ceny paliv na benzinových pumpách šplhají do výšek, z nichž se řidičům v celé Evropě začíná točit hlava. A to nejen v Česku, ale i v sousedním Polsku, kam jsme přitom ještě před časem jezdili tankovat levnější benzín či naftu. Dnes to už neplatí, ale tamní kabinet premiéra Donalda Tuska dává najevo, že se s tím nehodlá smířit. Zvláště s faktem, že velkou část vysokých cen nedělají ani tak vyšší ceny ropy způsobené nekončícím střetem Spojených států a Iránu, ale nezvykle vysoké marže ropných koncernů. To platí také pro dominantní polský koncern PKN Orlen, který oproti loňsku zvýšil velmi výrazně svůj letošní zisk. Polský sejm proto v pátek odhlasoval vládní návrh na zavedení daně z mimořádných zisků pro ropné koncerny působící v Polsku. Nejde ale o snahu přinést peníze do státní pokladny, ale najít prostředky, jak snížit daň z přidané hodnoty na paliva a neudělat tím zároveň další díru do velmi napjatého polského rozpočtu. Pokud dojde k zásadnějšímu snížení ceny paliv v Polsku, dostane to potlak i český kabinet Andreje Babiše. Zvláště v situaci, kdy se slovenské vládě Roberta Fica daří politickým tlakem na Slovnaft a jeho majitele, maďarský koncern MOL, udržet slovenské ceny benzínu a nafty poměrně výrazně pod těmi českými, což v minulosti tak nebývalo. V konkurenčním prostředí střední Evropy si Česko, které má stále o něco vyšší mzdové náklady než okolní vyšegrádské země, musí hlídat, aby svojí cenovou hladinou energetických vstupů výrazně nevybočilo ze středoevropského rámce. Polsko je dnes v rámci Vyšegrádské čtyřky navíc tak dominantní ekonomikou, že Česko je oproti ní jen takovým menším státem do počtu. Množství českých výhod oproti Polsku se přitom stále zmenšuje, ať už jde o vývoj státních financí nebo stav infrastruktury či celkovou stabilitu politického prostředí. Polskou vládu navíc udržuje ve střehu velmi silná opozice a také opoziční prezident Karol Nawrocki. Premiérovi Tuskovi je tak jasné, že větší politické chyby mohou stát jeho vládu prohru v parlamentních volbách, které čekají Polsko už přibližně za rok. Česká vláda Andreje Babiše má naopak pocit, že do voleb je ještě velmi daleko a že volič do té doby na Babišovu naftu za 50 stihne zapomenout. Zvláště když opozice v čele se STAN a ODS se chová ve srovnání s tou polskou velmi, velmi kroce. Jak ale bude asi už brzy možné vidět na srovnání cen u benzinových pump v Polsku a Česku, někdy nejen ke škodě své, ale především nás, českých občanů.
2: Slovenský prezident Peter Pellegrini vystoupil ve slovenském parlamentu se zprávou o stavu země. Rok před parlamentními a pár týdnů před regionálními a komunálními volbami nelze jeho projev vnímat jinak než v politických souvislostech, domnívá se komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
4: Na první pohled působil prezident jako nestranný rozhodčí. Vládu premiéra Roberta Fica upozornil mimo jiné, že si své spory má řešit za zavřenými dveřmi, nikoli veřejně. Zároveň ale také napomenul opozici, které vyčetl, že nepodporuje projekty současné koalice, nechce s ní diskutovat a tím přispívá k dalšímu rozdělení společnosti. Pellegrini připomněl atentát na premiéra Roberta Fica v Handlové před 2 lety a postěžoval si, že ani po této události hádky a rozepře ve společnosti neustaly. Bez ohledu na to, co Pellegrini světu sdělil, realita je taková, že za stav ve společnosti je v první řadě zodpovědná vláda, která zemi spravuje. A Robert Fico, který je premiérem už po čtvrté, má výrazný vliv na to, co se na Slovensku děje. Pokud je tedy někdo zodpovědný za současný stav, tak je to především jeho současná vládní koalice. Prezident uvedl, že důležité je členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci, ale dobré vztahy jsou podle něj potřeba na všechny 4 světové strany. Na tomto místě si nelze nevšimnout, že prezident převzal rétoriku premiéra Fica, který tímto způsobem obhajuje nadstandardní vztahy s Ruskem a jeho nejvyššími představiteli, stejně tak i s Čínou. Slovenská opozice prezidentovi vyčetla, že jeho projev byl až příliš jednostranný a provládní. Není se čemu divit, Pellegrini byl kdysi předsedou strany Hlas, která je dnes součástí vlády premiéra Fica. Se zodpovědností za vnitřní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví nebo školství má strana na starosti klíčové oblasti života. Co v prezidentově projevu chybělo, je vcelku zjevné. Vůbec nepadla zmínka o 2 zásadních problémech, kterým země čelí. Mezi takové patří hrozby ze strany Ruska, které vláda v Bratislavě neustále zlehčuje a tím v zásadě oslabuje solidaritu v rámci západního politického společenství. Do toho zapadá i vyjádření premiéra Fica, které zaznělo až po prezidentově projevu. V něm zpochybnil smysl klíčového 5. článku Severoatlantické smlouvy, který definuje vzájemnou solidaritu a pomoc členů NATO pro případ, že by se jeden z nich stal cílem ozbrojeného útoku. Slovensko podle něj v takové situaci nehodlá přijít svým partnerům na pomoc. Druhé téma, které Pellegrini opominul, je téma korupce. Je to něco, s čímž se mnozí jeho spoluobčané ve svých životech v nějaké formě potkávají. Bohužel poslední opatření vlády, která zavedla v rámci konsolidace státního rozpočtu, její riziko zvýšila. Řeč je o dani z finančních transakcí. Ta vedla mimo jiné k velkému návratu plateb v hotovosti a tím i možnost požadovat za nějaké služby ještě něco navíc, zcela mimo dosah finanční správy. Shrnuto a potrženo, slovenský prezident Peter Pellegrini předvedl v parlamentu rituální řečnické cvičení bez nějakých překvapivých momentů. Nedá se ale očekávat, že by si za týden na obsah jeho projevu ještě vůbec někdo vzpomněl.
2: Valné shromáždění OSN schválilo před několika dny rezoluci, která podporuje nové zobrazení světa, známé jako Spravedlivá země, Equal Earth. Rezoluci z iniciativy Africké unie předložilo Togo a je to právě Afrika, která věří, že s novou mapou začne psát i nový příběh. Příspěvek připravila Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
5: Mapa světa může být zobrazena pomocí různých kartografických projekcí. Tou nejznámější je Mercatorova projekce, která vznikla už v 16. století, především jako praktický nástroj pro námořní navigaci. Stejně jako každá projekce, má ovšem i ona své limity. Výrazně zvětšuje území ležící blíže pólům a proto není vhodná pro porovnávání skutečné rozlohy jednotlivých států a kontinentů. Přesto se právě toto zobrazení postupně stalo jedním z nejrozšířenějších obrazů světa. A není bez zajímavosti, že se tak stalo v době, kdy evropské mocnosti svět nejen objevovaly a mapovaly, ale stále větší část z něj také ovládaly a podřizovaly svým zájmem. Mercatorova mapa tak sice nevznikla jako nástroj kolonialismu, ale její pozdější dominance dobře zapadala do eurocentrického obrazu světa, v němž Evropa a obecně globální sever působil větší a významnější, zatímco rozsáhla území rovníkových oblastí, tedy zemí globálního jihu, se opticky zmenšovala. Hlasování valného shromáždění OSN, které drtivou většinou podpořilo používání plochojevné projekce s názvem Spravedlivá země, vytvořené v roce 2018, předcházel několikaletý občanský a politický proces, který měl své kořeny v Africe. Organizace Africa No Filter a Speak Up Africa rozvíjeli kampaň s názvem Oprav mapu, která upozorňovala na zkreslené zobrazování velikosti Afriky vůči ostatním regionům a zemím na světových mapách založených na Mercatorově projekci. Postupně se z kartografické otázky stalo politické téma mnoha afrických zemí, až se dostalo na půdu Africké unie a stalo se součástí širší debaty o historické spravedlnosti a tzv. Narrativní suverenitě, tedy právu Afričanů a Afričanek spoluurčovat, jak je jejich kontinent zobrazován a globálně vnímán. Významnou roli v tomto procesu sehrálo Togo, kde se koncem loňského roku konal panafrický kongres věnovaný mimo jiné postavení Afriky v měnícím se světě. Když následně v únoru letošního roku Africká unie formálně přijala novou mapu, vyzvala Togo, aby se stalo jejím diplomatickým nositelem a návrh předložilo i na půdě OSN. Při jeho obhajobě minister zahraničí Toga připomněl, že mapy utvářejí naše vnímání světa. Mapy provázejí vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání, řekl doslovně. Můžeme s tím souhlasit, či nikoliv, ale celou africkou snahu je nutné vnímat v širších souvislostech. Nová mapa se stává viditelným symbolem mnohem širšího afrického požadavku. Změnit nejen způsob, jakým je Afrika na světových mapách zobrazována, ale také její postavení ve světě. Z kontinentu, který byl po dlouhé období podřízen zájmům evropských mocností, se stává kontinent, jehož ekonomická, geografická a demografická síla narůstá. Africká unie ostatně hovoří o potřebě globálního repozicionování kontinentu. A není těžké pochopit proč. O vliv Africe dnes soupeří řada zemí. Jde nejen o přístup ke zdrojům a tamním trhům, ale i o politický vliv či budoucí podobu mezinárodního řádu. Odporu projekce Spravedlivá země ze strany OSN proto můžeme číst i jako metaforu mnohem zásadnější změny. Svět, v němž byla evropská a později západní perspektiva do značné míry považována za univerzální, se proměňuje ve svět s více centry politické, ekonomické i kulturní moci. Země globálního jihu už nechtějí být pouze objektem pravidel a představ vytvořených jinde. Stále více požadují možnost tato pravidla a také samotný obraz světa spolu vytvářet. To samozřejmě neznamená, že jedna mapa je špatná a druhá je správná. Každá kartografická projekce něco zachovává a něco zkresluje. Mercatorova projekce měla a dodnes má svůj praktický účel. Celá debata nám ale připomíná něco podstatnějšího. Mapa nikdy není jen obrazem území, které zobrazuje. Je také výsledkem perspektivy, z níž se na svět díváme. A možná právě proto je současné rozhodnutí OSN tak symbolické. Afrika se na nové mapě nezvětšila, jen se na ní přiblížila své skutečné velikosti. A o něco podobného dnes usiluje i ve světové politice a ekonomice.
2: Pohledem z jiného kontinentu končí nedělní názory a argumenty. Za všechny autory dnešních příspěvků se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
1: Interview Plus. Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha. Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháníkami teploty do 18 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Jestli některá skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už aktakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
8: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
9: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
8: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
10: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
8: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
11: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: V pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
12: Tak tedy půjdu do vězení.
13: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
14: Já jsem četla hry Havlovi, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
13: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdity tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tip Sport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2 a brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem. Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto2. Nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. Návrat na stupně vítězů v závodě mistrovství světa Salač předtím slíbil fanouškům, jak řekl v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
15: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal, ale to, co jsem slíbil, dodržel jsem to. Druhý místo je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku, Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
6: V celkovém hodnocení kategorie Moto2 se Salač posunul na 7. místo.
16: Omezení na D11 u Jiren a nehoda u Mělníku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se dnes v noci pracuje u Jiren. Na 7. kilometru pracovníci pomocí těžké techniky nainstalovali nosníky. Dálnice byla několikrát uzavřena. Teď už se opět projíždí jedním pruhem. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu mezi Malým Újezdem a Byšicemi. V lokalitě Vavřinec osobní auto narazilo do betonového sloupu. Připravte se na omezený průjezd. A v Bohumíně na Karvinsku je ode dneška uzavřený starý hraniční most do Polska. Začíná tam roční kompletní rekonstrukce. Objížďky povedou přes vedlejší most a jsou vyznačené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď v noci postupně ubylo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů při slabším větru až na 5. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má vítr částečně slábnout. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Postavení Romů v Evropě není zdaleka ideální. Plyne to z aktuální zprávy 34 expertních organizací z 18 zemí Evropy. Organizací, které mapují jejich práva. Zpráva s názvem Roma Rights Review popisuje příklady nenávistných projevů, nevhodného přístupu policie nebo dokonce nuceného vystěhovávání. Jak vidí situaci Romů jeden z jejich nejvýznamnějších ambasadorů v Evropě, případně ve světě. Mým hostem dnes je Petr Torák. Muž, jehož rodina odešla z Česka po rasových útocích z roku 1999. Léta působil jako policista, ocenila ho britská královna. Dnes je honorárním konzulem České republiky a stále vede svou britskou nevládní organizaci Kompas. Těší mě, že jste tu s námi. Dobrý den.
18: Dobrý den a děkuji za pozvání.
17: Pořadem vás provede Martina Mašková.
7: Leonardo Plus.
17: V roce 1999, kdy jste byl studentem, tak jste čelil útoku skinheadů. Co se tenkrát stalo?
18: Bylo to tak, že v té době můj otec byl politicky angažovaný, pomáhal Romům v Liberci, zakládal vlastně i romské centrum nebo romskou organizaci a mě do těchto aktivit zapojoval. A právě kvůli těmto aktivitám, ale zároveň i kvůli petici, kterou sepisoval kvůli stavění zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, začaly chodit výhrušky a myslíme si, že i právě kvůli tomu za bílého dne, když jsem šel vlastně centrem města a šel jsem do nákupního střediska, tak mě obklíčilo po cestě ven z toho nákupního střediska pět skinheadů, kteří do mě kopali, bouchali do mě, vyhrožovali mi, potom chtěli ode mě i peníze, potom se mi podařilo utéct vlastně domů.
17: Zkušenost, kterou jste měl tehdy s policií, tak nebyla moc dobrá.
18: Bohužel ne, zrovna v ten samý čas, kdy se tady to stalo, tak já i otec jsme si podali přihlášku ke státní policii, kde jsme chtěli pracovat. Byli jsme už v polovině těch přijímacích testů, kdy právě tady ten incident se stal. A když jsme to šli nahlásit na policii, tak jsme se vlastně setkali s výsměchem a s takovým nezájmem to nějak řešit. De facto nám bylo řečeno, že pokud neznáme jména těch pachatelů, tak se s tím nedá nic dělat.
17: Jak se změnila od té doby, od toho roku 99, tahle situace? Změnilo se to?
18: Já myslím, že tam je určitý posun. Vidím to, hlavně samozřejmě sleduji to v tom, jak ty případy se dostávají, pokud neprojdou jakoby tím soudním systémem v České republice, takže jsou dále posouvány potom k Evropskému soudu. Takže určitý posun tam je, samozřejmě i ta kultura a to pozvěžení té romské komunity, kde sami už vědí, na koho se obrátit, kde mohou mít vlastně zastoupení, nebo to, že vlastně jsou v radě vlády, už je určitý posun.
17: Máme tady ve studiu vaši novou knihu, která už vyšla v angličtině, myslím, že teprve vyjde v češtině, knihu s názvem Kde domov můj. Tam popisujete, proč jste se chtěl stát policistou a vy jste se tím policistou opravdu stal. Jak trnitá cesta k tomu vedla?
18: Ten sen stát se policistou jsem měl už někde od nějakých 10 let. byl to vlastně taky ten klukovský sen stát se superhrdinou, prostě roztrhnout tu košili, mít pod tím uniformu a pomáhat a chránit. Když já jsem byl 19letým mladým mužem v České republice, tak jsem chtěl ukázat všem, že i přesto, že jsem Rom, že mohu být tak dobrý jako každý jiný. Potom, co jsme se dostali do Británie, tak samozřejmě jsem se nejprve musel naučit anglicky, pak se nějakým způsobem začlenit do té společnosti a až v roce 2006 se mi podařilo nejprve se stát městským policistou a po roce a půl státním policistou.
19: To je velký rozdíl, myslím, jako z hlediska toho, co si musí člověk osvojit?
18: Ano, je tam velký rozdíl, protože ten městský policista, speciálně v Británii, je pravým bobíkem, ten strážník, který chodí do škol, do domů seniorů, do obchodu, baví se s lidmi, seznamuje se a je přátelským vzorem té policie.
19: A oproti tomu ten státní policista už tam už jako víc cítit ta, řekněme, represivní role?
18: Samozřejmě, ten community policing, ten koncept, který de facto pochází z Británie, je vlastně od toho strážníka městského policisty až po vedoucí policisty, ale samozřejmě potom jsem se musel naučit, jako státní policista jsem se musel naučit spoustu definicí právních norem, to byla nová výzva pro mě.
19: V britském městě Peterborough jste nakonec se usadil a dodnes tam žijete, vedete tam řadu let neziskovou organizaci. Tenkrát měli ještě u té policejní dráhy, tak jste se zabýval, pokud jim třeba i obchodem s lidmi, co bylo náplní téhle té práce?
18: Už jako městský strážník jsem se začal seznamovat, potkávat lidi, kteří se začali svěřovat s tím, že jsou vykořisťováni. To byli Češi, Slováci, Poláci, Litevci a tak dále. Díky tomu, že jsem si vybudoval důvěru v těch komunitách, těch obětí začalo za mnou chodit více a více. To mě provázelo celou policejní kariéru, celých 11 let, pak jsem se tomu i posledních možná 5 let věnoval naplno ve funkci detektiva, kde jsem pomáhal teda jednak lidem, kteří vykonávali nucenou práci, anebo potom prostituce.
19: Co byla nejúčinnější prevence toho, aby se to nedělo?
18: Osvěta. My jsme začali jednak pracovat s českou policií, se slovenskou policií, dávat informace lidem, kteří byli v té době zranitelní, ať to byli bezdomovci, lidé s nějakou závislostí, ať už na drogách nebo na alkoholu, lidé z dětských domovů, často tam byli i oběti z romských osad. Potom na letištích jsme dávali různé letáky lidem, kteří přijížděli, ale zároveň potom i navazování důvěry s lidmi, kteří pracovali v těch továrnách, kde často vlastně nejvíce končilo těchto obětí.
19: Čili začalo to všechno pochůzkovou prací, že jste opravdu chodil dům od domu jako městský policista, tím, že jste jim mluvil jazyky, že, kterým rozumí ty lidé, tak jsem měl blízko k těmto komunitám a všechno to ocenila britská královna řádem MBE. Jakou odezvu to měl v těch komunitách, se kterými jste pracoval?
18: Samozřejmě bylo to obrovská hrdost. Spoustu lidí mi psalo, volalo, kontaktovalo mě různými způsoby a gratulovali mi k tomu. Byli velice hrdí na to, že buď Rom z jejich komunity nebo i Čech z české komunity dokázal něco takového a ukázal i britské společnosti, že i my Češi a zároveň protože i Romové můžeme dokázat něco tak velkého. Ale zároveň samozřejmě tam byla potom i ta druhá strana, kde tam bylo potom ještě takové očekávání, tak teď si dostal řád, teď musíš nám pomoct, když teda chceš dělat více, tato očekávání potom bylo ještě větší.
19: Co dnes dělají Romové, kteří odešli do Británie v podobné době jako vy, kolem toho roku 99?
18: V dnešní době to už je druhá, někdy i třetí generace. Ti, kteří právě přišli v těch 90. letech nebo později, tak jsou úplně začleněni, jejich děti už jsou plně integrovaní do toho systému, mluví plynule anglicky a myslím, de facto jsou jakoby členy té britské společnosti. Dokonce až natolik, že se začíná bohužel, a to už je zase potom k té negativní stránce, že začínají de facto zapomínat na tu svou kulturu, jazyk. Často ty děti už ani nemluví třeba česky, ani romsky.
19: A doma se nemluví, česky mluví.
18: Už
19: doma.
18: Potom ani ne, u té druhé generace, která už třeba vyrostla v Británii nebo vyšla v tu školu, tak už mluví se svými dětmi převážně anglicky, ale jsou plně etablováni a dneska máme tam policisty, máme tam sociální pracovníky, máme tam lidi, kteří pracují ve školách, právníky a tak dále, takže těch profesionálů a těch, kteří se dostali na vysoké školy a ukončili vysokoškolské vzdělání, je velké množství.
19: Přemýšlel jste třeba i po letech a s tou letitou zkušeností britského policisty, co byste poradil romskému dítěti, které by se dostalo do podobné situace, jako jste byl tenkrát v Liberci vy?
18: Určitě bych poradil nemlčet, nedržovat to sobě, mluvit o těch věcech. Pokud se to nepodaří při otevření jedních dveří, tak samozřejmě to zkusit někde jinde. Prostě opravdu o těch věcech mluvit a zároveň strašně důležité být patřičně hrdý na svou identitu. To si myslím, že je strašně důležité něco, co já jsem se naučil po té mé cestě, během které jsem se hledal, opravdu být hrdý na to, odkud pocházím, že jsem Rom, že jsem Čech. Prostě na všechny ty různé identity, které člověk má, být na to hrdý, ale zároveň nikdy se nevzdávat.
19: Mým hostem Leonarda Plus je zakladatel a ředitel britské nevládní organizace Kompas, honorární konzul České republiky Petr Torák, který je ambasadorem práv Romů v Evropě ve světě.
1: Posloucháte Leonardo Plus, Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Čerstvá zpráva Human Rights Review popisuje příklady rasismu a nenávistných projevů, také diskriminačního přístupu policie, nuceného vystěhování v řadě míst Evropy. Jak v tomhle kontextu a vlastně už i trošku z pohledu zvenčí vidíte tyhle případy v České republice? Co považujete za klíčové, na co by se měly úřady zaměřit?
18: Tak v první řadě si myslím, že to je segregované vzdělávání, které je stále problémem, a vím, že i vlastně nedávno na to upozornila Evropská unie, kde stále i přes ten rozsudek DH versus Czech Republic stále dochází k segregování romských žáků, ať už ve speciálních třídách nebo školách, kde jsou převážně třeba romské děti. Já to vidím z britského systému, tam opravdu nemůže dojít k inkluzi a nemůže dojít k žádnému posunu, pokud ty děti, romské děti, nebudou začleňovány do mainstreamového vzdělávacího systému. Jednak nemají tak kvalitní vzdělávání, za druhé nejsou potom schopni samozřejmě fungovat mezi neromskými dětmi nebo potom později i neromskou vlastně společností, ale zároveň i ta neromská část populace potom nemá ten kontakt. Vlastně jediné, co vědí o Romech, je to, co se dočtou nebo slyší někde v médiích nebo slyší někde od rodiny, od známých, ale nemají ten přímý kontakt s Romy, protože často potom já jsem se setkával s lidmi, kteří wow, já jsem nikdy nepoznal Roma, ale teprve teďka vidím, že jste
19: tady
18: vlastně
19: v Česku.
18: Že jste úplně vlastně jako my. Takže tam opravdu je potřeba, aby ty děti byly dávány do mainstreamových tříd, mainstreamových škol. To je první věc.
19: Můžete jenom úplně v kostce připomenout ten soudní případ, o co v něm šlo?
18: Tam šlo o to, že několik dětí bylo v Ostravě dáváno do zvláštních škol nebo speciálních škol, a ten případ se dostal až k soudu lidských práv, a tam bylo potom rozhodnuto, že vlastně Česká republika diskriminuje děti na základě jejich rasy.
19: Důvod k tomu soudnímu případu a k tomu rozsudku byl, že vlastně jako kdyby automaticky ty děti přecházely do speciální školy, protože ty speciální školy jsou určené, pokud vím, pro děti s handicapy a tak.
18: Přesně tak, ano. A já jsem byl vlastně toho svědkem, kde na základní škola paní učitelka se snažila přimět mé rodiče, aby mě dali do zvláštní školy pouze na základě toho, že jsem byl jediným Romem ve třídě, argumentovala tím, že tam budu mít více kamarádů. V minulosti bohužel to opravdu bylo tak, že ty romské děti nechodily do zvláštní školy kvůli handicapu, ale kvůli tomu, že byly Romové.
19: Ve které evropské zemi to mají v tomto ohledu Romové nejtěžší nebo těžké rovněž?
18: Na Slovensku stále také dochází k té segregaci. A to jsou asi dvě země, kde vím, jako já jsem procesoval i Rumunsko, Maďarsko, Polsko, ale nesetkal jsem se s tak silnou segregací ve školách jako v těchto dvou zemích, bohužel.
19: Co pomáhá Romům v Británii, kde přece jenom ta inkluze má velkou tradici, zavedená demokracie, samozřejmě také se svými problémy a s rasistickými projevy, tak jako jinde v Evropě, ale ten vzdělávací systém, myslím, je připraven na to začlenění. Nevím, jestli osobně jste s tím už udělal nějakou konkrétní zkušenost, možná spíš v roli policisty nebo zakladatele nevlád.
18: Tak já mám velice blízko k tomu vzdělávacímu systému ve Velké Británii, protože tam i pracujeme vlastně skrze naši organizaci, posíláme tam naše vycvičené mentory, takže vidíme do toho vzdělávacího systému a je to opravdu inkluzivní systém se vším, co k tomu patří. Od chvíle, kde ten romský žák je prostě přidělen do té spádové školy podle svého bydliště, a potom vlastně se tam pracuje s tím dítětem jako individuem. Takže pokud neumí vůbec anglicky, tak je dáváno do mainstreamového vzdělávacího systému tam, kde nepotřebuje tu angličtinu, takže třeba na tělovýchovu, na nějaké hudební lekce nebo tak. Ale potom na ty ostatní lekce jde vlastně do třídy, kde se pracuje s těmi dětmi, hlavně na tom, aby si zlepšili tu angličtinu, a jsou tam tak dlouho, jak jenom potřebujete. Takže pokud to dítě se naučí anglicky za měsíc, tak hned potom vlastně jde do toho mainstreamu. Není tam udržováno zbytečně třeba celý rok. Zároveň hned vlastně třeba po té hodině angličtiny jde zpátky do té mainstreamové třídy a je společně s tou třídou.
19: To je hlavní rozdíl možná oproti našemu vzdělávacímu systému, že je rychle jako převeden zpátky.
18: Přesně tak, to je ten první hlavní rozdíl. Druhý je, že se tam oslavuje ta různorodost, že dítě nebo i ten rodič při registraci toho dítěte vstupuje do té školy a vidí: vítejte ve všech různých jazycích, i v romském, českém, slovenském a tak dále. Jsou tam různé vlajky ze všech zemí. To dítě jde dál do školy a tam jsou nástěnky třeba s romskými pozitivními vzory. Takže to dítě tam opravdu cítí, že různorodost je oslavována, že to není stigma. Oslaví se tam romské mezinárodní dny, dny romského jazyka. To je právě ta obrovská výhoda. Zároveň, když se tam stane nějaký incident, samozřejmě i v Anglii se dějí různé incidenty, tak ta škola nebo případně potom policie ten případ vyřeší mnohem rychleji a efektivněji než kdekoliv jinde.
19: V té zprávě o právech Romů, té aktuální, která je výsledkem práce desítek expertů z 18 zemí Evropy, se mluví o útocích, jsou tam uváděné příklady, třeba dubnový útok v Maďarsku, kde maskovaní neonacisté vnikli do domu romské rodiny, nebo v severním Irsku po obvinění tří romských mladíků ze znásilnění následovali žářské útoky, další násilnosti. Mohla bych uvádět více příkladů segregace, když se Romové chtějí někde usadit a tak dále. Co z toho opět z té vaší praxe nevládní organizaci je účinná prevence těchto událostí?
18: Tak ta prevence je tím základem a je to něco, co jednak my děláme jako organizace v Británii, ale zároveň Británie nám umožňuje tady to dělat ve velkém měřítku a de facto nás sami vyhledávají v tom, aby jsme tu prevenci dělali, ať je to už přednáška pro děti ve školách, nejenom romským dětem, ale všem dětem v té škole. Minimálně jednou ročně to děláme, právě ty přednášky v různých školách, na středních, základních, na univerzitách. Děláme přednášky pro učitele, aby věděli, odkud ti žáci vlastně pocházejí, čím museli třeba projít. Zvou si mě na přednášky pro vězeňskou službu, policii, sociální pracovníky. Takže v tom je, vidím já ten základ té prevence, ale zároveň potom i jakoby ta osvěta dál, co se týče třeba oslav Mezinárodního dne Romů přímo v centru města před radnicí, kde i starosta se zúčastní se další úředníci. V tom vidím obrovskou pomoc.
19: Jak podstatné je slovo, jak podstatná je rétorika ze strany politiků? Opět zase zajímá mě to srovnání Británie, Česká republika. Předpokládám ze své zkušenosti s práce nebo života Británii, že ta hranice toho, co si může dovolit říct politik, co si může dovolit, aniž by vlastně už ten tlak společnosti ho donutil rezignovat, je trošku někde jinde.
18: V Británii ta hranice je posunutá hodně vysoko. Tam, když politik by řekl něco veřejně, třeba jako když jsem slyšel v českém třeba kontextu politiky, kteří mluvili o Romech, jako havěť, nebo jsem viděl billboardy různé, nebo že třeba Romové nebyli oběťmi holokaustu, tak samozřejmě tady to by se Británii nestalo. A pokud by se to stalo, tak ten politik by automaticky samozřejmě obrovské kritice a případně by museli odstoupit a možná by byl i vyšetřován policií. Ale musím samozřejmě i zdůraznit jednu věc, že co se týče třeba retoriky vůči travelerům nebo gypsies, tak i v Británii je to vlastně hodně na hraně, kde často ty politici, nedávno jedna z političek konzervativní strany měla takovou hlášku, že travelerům a gypsies prochází kriminalita beztrestně. De facto je nazvala komunitu jakoby kriminální. Takže co se týče gypsies a travelers, tak tam stále ještě Británie selhává. Ale jinak, co se týče Romů a ostatních komunit, tak tam jsme daleko vlastně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
19: Když mluvíte o travelerech, rozumím tomu správně, já mám tu zkušenost tedy jenom z Francie, kde jsem se setkala s těmi Romy, kteří vlastně spíš synty, kteří kočují, to znamená, měli možnost třeba si vyhradit nějaký prostor, kde jako dočasně byli a pak třeba měli možnost zase odcestovat dál, čili města vyčlení místa, kde můžou být. Tak to, když řeknete travelers, tak máte na mysli tyhle komunity jako kočovných Romů?
18: Jsou to lidé převážně z Irska, ze Skotska, z Walesu, kteří jsou etnická minorita i ze zákona vlastně popsaná. Nemají vlastně nic společného s tou romskou diasporou z Indie, i přesto, že samozřejmě mezi nimi jsou někteří angličtí Romové, ale jsou to převážně Irové, Skotové a z Walesu.
19: Tak jste vlastně mluvil o tom, že často teď v Británii vlastně politik musí rezignovat, pokud se dopustí nějakých výroků, tak vlastně ta zpráva Roma Rights Review aktuální, ta popisuje také příklad z České republiky, případ bývalé místostarostky z Moravské Ostravy a Přívozu, která dokonce mimo jiné řekla, že vzdělání není životním cílem Romů, mluvila o mentalitě po zveřejnění těch výroků z funkce odstoupila. Takže asi zřejmě ta samočistící schopnost společnosti nebo ta zpětná vazba ze společnosti přichází už i tady, ale ta zpráva konstatuje, že jsou oblasti, kde jako se moc věci nedaří měnit, a to je opět jako řekněme širší evropský trend. Bydlení patří k oblastem, kde ta evropská politika začleňování Romů selhává nejčastěji. Je to taky z vašeho pohledu?
18: Určitě. To bydlení je obrovským problémem, ať už v České republice nebo na Slovensku. Na Slovensku hlavně jsou ty osady, kde Romové žijí v otřesných podmínkách, jako když si člověk uvědomí, že se bavíme o evropském státu ve 21. století, že tam žijí lidé v dřevěných příbytkách bez vody, bez elektriky, bez sociálního nějakého zařízení. To je samozřejmě hrozné. V České republice samozřejmě stále ten problém také je. A tady to je právě něco, co se mi strašně líbí v Británii, že už od první chvíle, kdy začali třeba Romové jezdit do Británie jako žadatelé o azyl, tak ty města, kam byly přidělovány ty rodiny, je začleňoval do různých vlastně míst v tom městě, že nevytvářel umělá géta.
19: Do různých čtvrtí.
18: Do různých čtvrtí, přesně tak. A tím pádem vlastně ta romská rodina, která najednou měla souseda Angličana na druhé straně Somáce, tak mohla pozorovat, OK, tak v pátek musím dát koš ven, odpadky se třídí takhle a takhle. Zahradu si musím posekat jednou za měsíc a začali vlastně kopírovat ty sousedy a tím se začali mnohem jednodušeji. A v tom já vidím ten obrovský význam.
19: Co Rada Evropy nazvala začarovaným kruhem mezi generační chudoby a porušování lidských práv?
18: Pokud tam není vzdělání, pokud tam není jakoby posun v té rodině, v tom sousedství, tak tam bohužel budeme stále udržovat ten status quo v té komunitě. Přesně tam potom z toho začarovaného kruhu není výstup. Já samozřejmě už to mohu pozorovat po nějakých skoro 30 let, co se děje v některých městech, speciálně třeba na severu Čech nebo v jiných částech České republiky.
19: Další věc je vlastně ta podpora evropských států iniciativám, podobným iniciativám, jaké vyvíjíte vy v té nevládní organizaci Kompas Británii. V té zprávě European Roma Rights Review síť pro práva Romů vyslovila určitou obavu v souvislosti s připravovaným novým evropským rozpočtem na to příští období, míněno rozpočtem Evropské unie na roky 2028 až 2034. A tam zaznívá obava, že, cituji, to cílené financování Romů může být rozpuštěno do širších národních nebo regionálních fondů. Konkrétní podpora diskriminovaných komunit se tím oslabí. Ten rozpočet ještě není hotov, že teprve probíhá turné předsedy Evropské rady Antonia Košty po jednotlivých evropských zemích. Jak to připravit, aby i ta státní podpora vyjádřená financemi byla adekvátní?
18: Já osobně sdílím tady tu obavu. Myslím si, že to financování iniciativ, které podporují inkluzi Romů, je slabší a slabší. Já to vidím za posledních 10 let, opravdu to hodně osláblo a samozřejmě vlivem extremistických třeba skupin nebo spolků v celé Evropě. To bude mnohem větší výzva do budoucnosti. Myslím si, že pokud Evropa udělala aspoň určitý krok kupředu, tak pokud teďka se to nějakým způsobem omezí, tak zase je pravděpodobně, že budeme pár kroků zpět a to by mohlo mít jakoby obrovský jakoby negativní vliv na tu inkluzi jako takovou, ale i harmonii ve společnosti, protože samozřejmě pokud Romové nebudou začleněni a bude se vytvářet ještě větší segregace, tak samozřejmě to bude mít i obrovský vliv na to, jak to bude vnímat většinová společnost a viděli jsme sami, jak daleko to může dojít v těch 90. letech, kde ty vztahy byly velice vyhrocené. Asi žádný stát nechce, aby se něco takového opakovalo.
19: Byl jste poctěn i tím, že jste měl příležitost setkat se s Barackem Obamou, bývalým americkým prezidentem. Jakou inspirací to bylo? Ptám se opět vlastně na tu podporu z nejvyšších míst pro nejenom financování, ale zajištění práv romské komunity ve světě.
18: Setkal jsem se s prezidentem Obamou asi 3 roky dozadu, 3-4 roky. Bylo úžasné vidět, jak vlastně člověk tak vysoce postavený byl uvědomělý toho, co se v Evropě vlastně děje a jaká je situace Romů. Čím víc jsem se setkával s lidmi jako Barack Obama, lidi z britské vlády a z dalších vlád, samozřejmě i tím, jak cestují od Asie po Afriku, po Latinskou Ameriku a další země, tak opravdu vidím, jak je strašně důležité mít tu podporu. Já, jelikož jsem členem vlastně Rady vlády pro vzdělávání, vidím, jak je opravdu strašně důležité mít tu podporu. Pokud Rada vlády v jakékoliv zemi nebo ty nevládní organizace nemají tu podporu vlády, tak je strašně potom vlastně těžké se posunout kupředu. Jsem v kontaktu s ministerstvem třeba pro vzdělávání ve Velké Británii nebo s úředníky, s poslanci v našem vlastně kembridském hrabství, tak to strašně pomáhá k tomu, abychom mohli tu naši funkci nejenom vlastně vykonávat dobře, ale aby i ta romská komunita měla pocit, že jsou vyslyšeni, že mají možnost vyslovit svůj názor, že tam opravdu je možnost pro ně se začlenit tak, jak potřebují. A v tom já vidím ten obrovský úspěch třeba právě v Británii nebo v jiných zemích.
19: Ale tedy v čem se to vyjadřuje? Vyjadřuje se to tím, že třeba vysoce postavený politik veřejně prezentuje, že se setkal s Romy. Tam je asi tenká hranice mezi tou reálnou podporou a mezi podporou na oko, zájmu kampaně třeba?
18: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli se politik vyfotí někde ghetu nebo nějaké segregované oblasti nebo vyloučené oblasti s romskou komunitou, s romskými dětmi, anebo jestli opravdu s nimi tráví čas, zajímá se o to dění v té komunitě. Já mohu dát třeba příklad Paul Bristow, který byl poslancem v Peterborough. Ten třeba, když vlastně chtěl vyjádřit tu podporu romské komunitě, ale zároveň chtěl i zvýšit osvětu a znalost o romské komunitě ve vládě, tak vystoupil během svého působení v tom House of Commons, vystoupil a řekl, já jsem přítelem Romů, a tím udělal obrovskou službu, nejenom vlastně romské komunitě, ale zároveň i celé společnosti, protože ukázal, že stojí za těmi Romy. Tak by měla vypadat právě taková ta uvědomělá podpora té komunitě, ale zároveň být i viděn tou většinou společností. Aha, tak pokud třeba pan prezident chce být ambasador té komunitě, tak asi to něco znamená.
19: Leonardo Plus byl Petr Torák, který je honorárním konzulem České republiky, ředitelem britské nevládní organizace Kompas. Jsem moc ráda, že jste nám věnoval čas.
18: Já vám také moc děkuji.
19: Druhou část našeho pořadu si budete moci poslechnout v podcastových aplikacích, a kam patří i Můj rozhlas, nebo na našem webu plusrozhlas.cz. Budeme mluvit o tom, jaké dění kolem romské komunity v Evropě aktuálně stojí za pozornost, a vrátíme se k situaci Romů v České republice.
7: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže, informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. V sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. A ministři mají dnes schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opozičních stran to může jejich činnost dál oslabit. Fotbalisté Slávie porazili v 9. kole šance ligy Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají náskok 3 body na 2. Liberec. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Poprvé v nové sezóně bodoval Zlín, který uhrál remízu 1-1 v Jablonci, a Hradec Králové prohrál 0-2 s Teplicemi. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po 4. za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
16: Zavřená D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut. Počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam pravý pruh. A na D5 z Prahy do Plzně podobná překážka u sjezdu na Žebrák. Na kilometru 34,5 stojí porouchané nákladní auto. I tam mohou některá vozidla vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severozápadní polovině území, četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy větru až kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
20: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
21: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu Žárovky.
22: Já moc děkuji za pozvání.
1: Žárovky.
21: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí, od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
22: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
21: No, já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z prvních, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
22: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálů, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
21: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
22: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
21: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
22: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
0: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
22: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti a je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
0: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila tenhle obor? Čím tě zaujal?
22: Já jsem v rámci doktorského studia studovala obor mikrobiologie a nastupovala jsem na téma velmi široké interakce nanomateriálu s mikroorganismy a byla jsem sama zvědavá, co to přinese. A během takových asi prvních 2 let se právě ukázalo, že máme opravdu hezky definované materiály k dispozici, které sice nemají takové ty původně očekávané skvělé antimikrobiální účinky sami o sobě, ve které jsme doufali, ale právě tou analýzou jsme zjistili, že se můžeme věnovat nějaké charakterizaci té morfologie a tam se začalo tříbit to moje téma, které je trochu užší, ale zároveň ta jeho aplikovatelnost je pořád velmi široká.
0: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
22: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí.

0: opravdu z celé republiky nebo i ze zahraničí, aby se s námi podělili o to nejzajímavější.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S mikrobioložkou Simonou Peroutkovou jsme již probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
0: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
2: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
0: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou tu třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
2: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
0: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně, i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovým dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
2: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
0: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína. Tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
2: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
0: Ano, je to přesně tak.
2: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?
0: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologií byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů a nebo třeba v zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
0: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít.

0: právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým, a další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
1: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
0: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na bioekonomii, což v sobě zahrnovalo biotechnologie, ochranu životního prostředí, biomedicínu a všechna tahle témata, která s tím souvisí. Znamenalo to, že jsem měla možnost strávit v Americe 3 týdny s 6 kolegy z dalších zemí. Kromě mě tam byly kolegové ze Slovinska, Maďarska, z Tajvanu, z Japonska, z Peru a z Indie. A v rámci téhle té menší skupinky jsme měli možnost navštívit 5 amerických měst a postupně jsme navštívili různé univerzity, výzkumné instituce, ale i vládní organizace nebo nějaké vládní orgány. A všude jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
1: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
0: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu, tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
1: A kde jsou ty největší bariéry?
0: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
1: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
0: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
1: No je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
0: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrýnu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
1: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
0: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerství, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší, ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti a abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle s těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
1: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
0: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
0: Že se bez nich neobejdeme.
1: Kde a jak tě napadají ty nejlepší nápady?
0: Ve chvílích, kdy nechci pracovat. Takže na procházkách, v hospodě a podobně.
1: Čím jsi chtěla být jako malá?
0: Spisovatelkou.
1: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
0: Někde, kde je úplně všechno. Hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
1: Co si kupuješ jen tak pro radost?
0: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla na nějaké koncerty a podobně.
1: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
0: Doufám, že to, co vědět nemají.
1: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
0: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou pro grantové agentury k tomu, aby ten jejich výzkum podpořili.
1: Takže se dostáváte do takového toho začarovaného kruhu, že nemáte ten první výzkum, abyste měli ty zkušenosti?
0: Je to přesně tak. Je velmi těžké se prosadit na téhle scéně, kdy na řadu prvních grantových žádostí dostaneš odpověď, že jsi zatím nebyla řešitelkou žádného grantu, takže nemůžeš dostat ten další grant, tak je to takový opravdu začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché se vymanit.
1: Přibliž nám prosím, jaká je úspěšnost třeba u českých grantů pro lidi, kteří o tom vlastně v životě neslyšeli a mají pocit, že to je přece jasné, že podáš projekt a dostaneš financování.
0: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních dvou letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni, takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
1: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
0: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají, jak mít vlastně co největší šanci v těchhle těch soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia. A rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám mladým vědcům mohly dát lepší šance na to uspět.
1: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda plus, Hovory, Leonardo plus, Raní i odpolední plus, poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
3: Zamlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas plus. Zprávy.
4: Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně, reagoval na výroky slovenského premiéra Fica. Do sněmu v Maklenborsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy Pavel reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu a kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
5: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
4: Fico na slova českého prezidenta reagoval, že jako bývalý generál NATO by Pavel rád bojoval. Předseda slovenské vlády zopakoval, že Západ podle něj hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. A druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala a zůstala pod 5% hranicí. A to se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech, po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek a v sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averej na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čarge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
6: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
4: V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené součásti ulice Lipanská a Kamenná místem není možné vyjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demontovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. V Edenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
7: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Bylo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
4: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize, po druhé v řadě Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové taky 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
8: Omezení na D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Kolona se rychle rozjela, krátké uzavírky mají skončit do 5 hodin ráno. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 stojí dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na dálnici D35 opatrně také u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200,5 stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje tam odstavný pruh. A v Třinci je uzavřená silnice 468 do Českého Těšína. U Třineckých železáren hoří vozidlo, zasahují tam hasiči a je to teď neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Rád. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě bude 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Houby a stromy se spolu v uvozovkách řečeno přátelí. Kdo si vybírá koho?
10: Hřiby, holubinky, rysce si hledají kořeny stromů, ale na druhou stranu houby jako bedly, špičky, václavky, tím je to úplně jedno. Ty s žádnými kořeny neinteragují a potřebují akorát mrtvou dřevní hmotu a žádné stromy nepotřebují.
9: Tak ta mykorhiza, to je tajemná záležitost propojení hub a stromů.
11: Nejenom hub a stromů, ale rostlin a stromů, a oni se našli úplně na počátku a vystoupili společně na souš. Bez toho setkání bychom rostliny na souši vůbec neměli.
9: Takže bez toho, o čem budeme dnes mluvit, bychom nebyli. To bylo osudové setkání.
12: Nejenom, že bychom neměli rostliny, ale nejspíše bychom neměli ani sebe sami a celý život na planetě.
9: Dá se říct.
10: Určitě by ekosystémy nefungovaly tak, jak fungují. Měli bychom úplně jinou planetu.
9: Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes Viktor Žárský, rostlinný biolog především. Vítejte.
11: Dobrý den.
9: Vítám také Petra Kohouta, který vlastně působí na mikrobiologickém ústavu, ale je mu nejbližší to téma vztahu hub a stromů. Vítám vás.
13: Dobrý den.
9: A rovněž studenta biologie Jiřího Hermana, který tenhle obor také dělá. Vítám vás v našem pořadu.
12: Dobrý den.
2: Laboratoř.
10: Třeba ze 12 nebo 15 nejstarších baobabů, co známe, tak za posledních 20 let jich 8 odumřelo.
11: Ve skutečnosti v té půdě probíhá veliký dialog a veliké setkání a je to doprovázeno skutečně evolucí.
12: Autoři ty stromy, které studovali, definovali jako alien trees.
9: Mimozemské.
12: Jako mimozemské, přesně tak.
9: Můžeme se pustit do první studie. Houby, které spolupracují se stromy, tak výrazně mění obsah živin v půdě. Bíložravci, třeba jeleni, se spíš vyhýbají místům, kde hojně, řeknu v uvozovkách, úřadují houby. Rostliny tam totiž mají vyšší obsah obranných látek. Naopak predátorům, jako jsou vlci, taková houbová místa vyhovují, protože právě díky tomu, co jsem řekla, tak krajina je pro lov přehlednější. Té zvěře je tam méně a lépe se loví. Tohle je taková, myslím, mozecká studie, která propojuje živou přírodu jako v různých patrech. Ale já začnu, protože Petr Kohout je i půdní biolog, tak začnu vlastně u té myšlenky toho ovlivnění obsahu živin v půdě. Co se tam tedy změní?
10: Před 150 miliony lety to jsou ty holubinky, hřiby, lišky a ty tvoří takzvanou ektomikorýzu s velkými stromy, s velkou částí velkých stromů. A vlastně tyto dvě symbiózy se zcela liší v tom, jakým způsobem ovlivňují koloběh živin v ekosystému. Zatímco ta arbuskulární mykorýza je založená na příjmu minerálních živin, ta houba přijímá fosfor a dusík v mineralizované formě, tak ty ektomykorýzní houby vlastně dokáží získávat tyto minerální živiny rozkladem organické hmoty. Přijímají tyto organické živiny a tím pádem vlastně zlehčují a zkracují ten koloběh živin. Čili se výrazně mění koloběh živin v tom ekosystému a vlastně ekosystémy dominované různým mykorýzním typem mají velký rozdíl v tom, jak vlastně celkově fungují.
9: Tak já jsem třeba tušila, že takové mravence zajímají houbová vlákna, aby se dobře dostali z místa A do místa B. Teď o tom mimochodem vyšla taky moc pěkná studie, ale nějak jsem si to tak nedokázala dát dohromady se zvířaty, jako jsou vlci. Tak tohle to je, myslím, moc pěkný příklad z přírody.
11: Mě zaujalo ten setup německých kolegů, kteří zhruba asi 10 let vedou tyto studie, což je poměrně krátká doba. My uslyšíme o daleko delších přirozených experimentech v přírodě a zaujalo mě, jak vlastně dokážou se vztáhnout k těm vyšším trofickým hladinám, protože ten jejich experimentální pozemek, kterému říkají MyDive nebo MIDIV, tak je velice malý a oni mají na jednom místě různé kombinace stromů a zřejmě pak manipulují taky nezávisle se složením půdy, že tam přidávají a ubírají různé endomykorizní houby, tak se přiznám, že mě neúplně došlo, jak se dokážou dostat z tohoto relativně malého lokálního pokusu k těm dalekosáhlým důsledkům, k těm masožravým dravcům nejvyššího stupně. To se přiznám, že mě není úplně jasné.
9: Čili jak se tam mění půda? Jako co se v ní změní?
10: Změní se dostupnost živin pro ty rostliny. To je asi nejdůležitější. Vlastně to je i jeden z důvodů, proč například, když máme ten ektomykorizní les, tak proč tam vlastně dominuje většinou jeden druh. Když máme les dominovaný arbuskulárně mykorizními dřevinami, tak tam vlastně těch druhů je velké množství, protože ten typ symbiozy je úplně jiný. Mění se tam zastoupení patogenů. Vlastně celý ten ekosystém funguje úplně jinak.
9: Že hodně holubinek, ale pár hříbků? Ne.
10: Hodně holubinek znamená jeden druh stromu. Často. Většinou nějaký buk, dub nebo smrk a podobně. A je to zajímavé, protože my jsme často na ty ekosystémy se dívali z pohledu nadzemního. Vlastně většinou jsme se dívali na ty lesní ekosystémy z pohledu těch stromů, co tam je za stromy a tak dále. A podle toho jsme usuzovali, jak celý ten ekosystém funguje. Ale vlastně v posledních 10 letech nebo 20 letech se nám ukazuje, že mnohem důležitější k tomu, aby jsme chápali fungování ekosystému, je to, co se děje pod zemí, a ta mykorýzní symbioza je vlastně alfa a omega většiny pochodů, které se vlastně v tom ekosystému dějí.
9: Takže co se děje pod zemí? Tam se Jiřího Hermana.
12: To je samozřejmě ještě na dlouhou studii před námi. Rozhodně je zajímavé, že se tam děje něco a děje se tam určitě možná i zajímavější věci než nad tou zemí, které nám by se zdály jako zjevnější. A zde autoři přesně uváděli to, že ty hlavní rozdíly mezi těmi rostlinami s tou arbuskulární a nebo ektomykorýzou se udávaly v tom podzemí, kde vlastně objevily velice rozdílné zastoupení tedy biomasy, která byla u těch mikroorganismů větší u té ektomykorýzy, tak ale u toho množství těch druhů, které se nacházely, což byly u té arbuskulární mykorýzy, v dnešní době se zmiňuje velice často, že ekosystémy potřebují být robustní a potřebují mít zastoupení mnoho druhů, a to je možná klíč, jak udržet i naše ekosystémy pohromadě.
9: Mimochodem, v jiné studii jsem vyčetla, že až 87% malých savců a 67% velkých šelem mají ve střevech spory těch mykorýzních hub, takže zřejmě no tak ta příroda je navzájem na sobě závislá.
11: My taky máme spory mykorýzních hub v sobě. Patříme do toho. A evidentně jeden ze závěrů je, že skutečně to setkání toho stromu s tou specifickou houbou, ať už ekto nebo arbuskulární, vlastně ovlivní ten trofický neboli výživový stav toho prostředí, a samozřejmě se to potom stejně teda odrazí na nadzemní části v listovém zápoji, a to se zdá, že je takový jako hlavní parametr, který se mění v závislosti na těch kombinacích. To, co mě zaujalo, bylo, že se zdá, že efekt té diverzity stromů a diverzity hub, že je aditivní, že tam to vypadá skoro jako kdyby nebyla nějaká exponenciální interakce nebo nějaký zesilování, zeslabování. Vypadá to jako kdyby to byly dva nezávislé faktory, což se přiznám, že mě překvapilo.
9: Možná si to žádá další jako vysvětlení. To znamená, že čím víc druhů stromů, tak tím víc druhů hub?
11: Oni vlastně manipulovali jak diverzitou hub, tak diverzitou stromů, a ukazují, že vlastně ta diverzita hostitelských rostlin a diverzita hub společně přispívá k růstu těch rostlin. Že vlastně je tam společný benefiční efekt, že ta diverzita z obou konců, jak ze strany hub, tak ze strany rostlin, přispívá k tomu výkonu toho systému celého rostlinného.
9: Ale to bychom tam nesměli být my u toho. Protože my jim do toho trošku šlápneme, ta lidská bota občas něco vyvede.
10: Ona by ani nemusela z hlediska toho lesnictví, tak když si vezmeme, jakým způsobem funguje lesní hospodaření, tak zasází se les, pak se udělá pár probírek, ale desítky let se do toho systému nemusí jakoby zasahovat. Když se podíváme na pole, tak tam to je opravdu hodně vzdálené od toho přirozeného ekosystému. Ale ty lesy, tak jak je pěstujeme my, vlastně nemusí být nutné tak vzdálené od těch přirozených ekosystémů. A právě to, co zmiňuje Viktor, je přesně to zajímavé. Nám by stačilo vlastně relativně málo, abychom upravili tu naší praxi a aby to mělo ten kýžený efekt.
12: To se dá určitě stáhnout i na takovou ještě bližší úroveň většině posluchačů, a to na zahrádkářství, kde taky samozřejmě v poslední době se velice zmiňuje, že ta rozmanitost té zahrady by měla být vysoká a čím vyšší bude, čím méně se bude sekat trávník, čím více druhů kvetoucích rostlin bude na našich zahrádkách, tím vlastně více jak opylovačů a v závislosti na to i ptactva a vlastně celý ten ekosystém se bude sám udržovat mnohem jednodušeji, než kdybychom měli mít posekanou trávu na 5 cm a do toho jeden strom na zahradě.
9: Mými hosty laboratoře jsou dnes jednak student Jiří Herman, kterého jste slyšeli teď v závěru téhle první kapitolky, pak tu mám půdního ekologa Petra Kohouta a rostlinného biologa Viktora Žárského.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
9: V lesích a parcích vědci prozkoumali 73 nepůvodních druhů stromů, které se vyskytují tady v Česku. Pokusu zohlednili třeba pajasan, trnovník nebo douglasku a zjistili, že mají vazby na jiné houby než domácí druhy stromů. A jak také vyplývá z této studie, u některých okrasných druhů roste výskyt patogenů nebo houbových chorob. Tak to jsme otevřeli práci, na které se podílel náš host Petr Kohout. Když je tedy nějaká rostlina invazní, tak si sebou v uvozovkách řečeno přiveze houbu nebo si tady hledá novou?
10: To je přímo studie od nás z laboratoře, je to mého studenta Lukáše Vlka. My jsme se dívali částečně i na to, jestli vlastně si nepůvodní rostliny přinesou nepůvodní houby. A to víme, že tak je. To není nic nového. To známe z celé jižní polokoule, z Afriky, Argentíny, Austrálie, kam si nepůvodní borovice, smrky z Evropy, z Ameriky zavezly svoje mykorýzní houby, jako je třeba mochomůrka tigrovaná, což například Zimbabwe způsobí 1000 úmrtí ročně v průměru, protože všechny hnědé houby do té doby byly jedlé.
9: Tak ona způsobí úmrtí u nás, ne?
10: No, akorát ne v tom řádu. Tam opravdu tím, že vlastně všechny původní hnědé houby v Africe, nebo lépe řečeno v subsaharské Africe, v Zimbabwe třeba byly jedlé, tak vlastně ta mochomůrka tigrovaná tam působí opravdu velké problémy. To, co vlastně tahle ta studie ukázala, to nejzajímavější, je ale právě ten podíl patogenů a těch mykorýzních hub na kořenech, nebo lépe řečeno v tom mykobiomu těch nepůvodních dřevin. Protože se ukazuje, že čím dříve ta rostlina byla zavlečená do Evropy, tak tím vlastně roste podíl mykorýzních hub na tom jejím mykobiomu. To znamená, že ta rostlina jakoby se naučila komunikovat s těmi domácími druhy a získává tu symbiozu, kdežto naopak ty rostliny, ty druhy stromů, ty z těch 73 druhů, které byly zavlečené nedávno, tak vlastně mají relativně malý podíl těch mykorýzních hub a naopak vysoký podíl patogenů. To znamená, že oni jsou mnohem náchylnější na ten efekt těch patogenů.
9: Tak to je inspirativní. Jiří Herman, vyčetl z téhle práce?
12: Mě velice zaujala ta práce z toho pohledu, že autoři na začátku rozdělili ty stromy, které studovali a definovali jako alien trees, a jakožto stromy, které sem byly zavlečené z jiných kontinentů.
9: To je humorné, ale jak se používá, to jsou alien jako mimozemské.
12: Jako mimozemské, přesně tak, nebo samozřejmě nepůvodní v tomhle smyslu, ale nedefinovali je jako druhy invazní a využili k tomu různé zámecké parky, kterých my tady máme hodně, což mi přijde zajímavé, že to vlastně spojuje jak naší kulturu a přece jenom naší poměrně hustou síť zámeckých parků, kde vlastně nepůvodní druhy rostou už poměrně dlouhou dobu a jeví se jako ideální zástupci pro právě výzkum takovýchto interakcí.
9: Takže na procházce v Průhonicích nebo kolem Zbirohu se můžeme podívat na to, kde se uskutečnila tahle studie. Ono se nestává zas tak často, že bychom v laboratoři měli studie, které jsou, že se dělali tady, takže tohle je to mám rádo, že to můžeme probírat. No a komentář Viktora Žárského k téhle té práci, přemýšlel jsem o těch patogenech, jo, jestli nějakým způsobem se se tomu hledá zabránit?
11: Ty patogeny jsou důležitý a souvisejí s otázkou právě, která je před kolegy, kteří se zabývají těmito vztahy, protože samozřejmě, když přijde nová rostlina do nového prostředí, tak nekončí evoluce. A samozřejmě ten proces, který kolegové studují, je doprovázen mikroevolucí. Ta mikroevoluce ovšem probíhá ve dvou úplně jiných časových škálách. Zatímco ty stromy evolvují velmi, velmi pomalu, tak ty houby evolvují velmi rychle. A ještě ke všemu mají takovou genetickou variabilitu, že se dokážou poměrně rychle přizpůsobit tomu partnerovi. Takže ve skutečnosti v té půdě probíhá veliký dialog a veliké setkání a je to doprovázeno skutečně evolucí. Vznikají tam nové genové varianty, které ať už teda až tomu pomáhají patogenovi překonat obranu toho hostitele a ty ektomykorizy se vyvíjejí nezávisle na sobě. Opět a opět právě z patogenních hub. To je velký rozdíl mezi těmi ektomykorizními houbami a těmi arbuskulárními. A je velmi možný, já si umím představit, že když ta rostlina, ten hostitel žije dost dlouho v novém místě, tak z některého patogena se skutečně může postupně stát ektomykorizní houba.
9: Aha, takže plně škodila a pak spolupracuje. Já nevím, kdy jsem přivezli tu americkou douglasku, ale čím dřív si je třeba ti šlechtici kolem zámku vysázeli, tak tím spíš tyhle stromy zdomácněli.
10: Ano,
9: takhle jednoduché to je.
10: Takhle jednoduché to je. Dává to smysl, protože ty ostatní stromy, oni si jich přivedli spoustu a nám do současnosti pravděpodobně zbyly ty, které se byly schopny přizpůsobit a ty, které se nezvládly přizpůsobit, ty patogeny je vlastně jako případně zabily, tak ty nám nezůstaly. Tak ono se to dá na to trošku nahlížet i takhle.
9: Tak co nemáme vozit do Zimbabwe, kromě muchomurky tigrované? Tam toho za stolik nevyroste?
10: No, ono tam toho vyroste hodně a obecně biologické invaze jsou obrovský problém světový. To není vůbec jednoduché, ale se změnou klimatu a se změnou prostředí to už není vůbec jednoduché, protože my vlastně se změnou klimatu a tím, jak se mění výrazně to prostředí, tak my vlastně budeme potřebovat nějakým způsobem, aby ty rostliny migrovaly, aby ty organismy migrovaly. A na druhou stranu my se na ty migrující organismy díváme trochu skrz prsty, že to je něco invazního, něco alien. Jo, díváme se na ně ne úplně tak hezky, že prostě my tady ty nepůvodní druhy nechceme, no ale co když nám ty druhy, které tady teďkon máme, se nebudou schopny přizpůsobit tomu měnícímu se klimatu. Ta debata je i ve vědecké sféře nejasná. Vede se velice živá debata a není na to konsenzuální názor, jak vlastně se má postupovat.
9: Což teprve mezi lesníky, že pořád mají hlavu v dlaních, jak udělat odolný les.
11: Ale právě zase z toho obecního hlediska pořád je to evoluce. Migrace, invaze jsou součástí evoluce, takže vlastně to, o čem teď mluvíme, je pouze evoluční proces, který je urychlen mobilitou člověka a schopností cestovat na velké vzdálenosti, takže je to jenom součástí miliard let evoluce, kterou my jsme teď urychlili v určitých kontextech.
9: A o tom teď diskutují v rozhlasové laboratoři mý hosté, Viktor Žárský, Jiří Herman a Petr Kohout, všichni vlastně v oboru rostlinné biologie nebo půdní biologie, ekologie, hub a podobně, takže všechno se dotýká toho dnešního tématu. Nedávna studie prokázala, že tisícileté stromy hostí více než dvojnásobnou rozmanitost mykorhizních hub oproti mladým porostům. Pokud se takový strom pokácí, tak se zničí ta unikátní podzemní síť, o které tu mluvíme, což potom potrápí půdní organismy. Ta studie dokládá, že i 25 let od výsadby nových stromů na dřívější zemědělské půdě je složení podzemních hub stále dramaticky chudší než v původních starých lesích. Tak tohle je velká chvála tisíciletých stromů. Já nevím, kde vlastně ty tisícileté stromy se nejčastěji najdou, než už se hodně cestuje, tak kde bychom se na ně mohli podívat.
11: Nejslavnější je borovice osinatá v Kalifornii, která je zhruba 5000 let stará. Tady ty lesy na jihozápadě Andy, Chile, odkud je tato studie, tak tam je dominantní jehličnan, který se jmenuje Fitzroya cyprišovitá. A podle údajů tady z toho článku a obecně je přijímáno, že je to druhý nejstarší typ, nejvíc dlouhověkých jehličnanů, které máme, protože tady stanovili věk nějakého toho jedince na 3 500 let, dokonce víc než 3 500 let.
9: To je zajímavé říkat u stromu jedinec, ale říká se to nejspíš. Tak Jiří Hermann, jeho komentář téhle studii?
12: Mě určitě zaujalo, že skutečně pod těmito obrovskými stromy se progresivně vyskytuje více a více druhů. Ono je to tak trošku logické, jelikož přece jenom ten velký strom má nejenom větší časový úsek na té planetě Zemi k tomu nazbírat ty svoje symbiotické organismy kolem sebe, ale má samozřejmě i větší biomasu. To znamená, že v tím kořenovým systémem pokryje daleko více prostorů, než dejme tomu oproti tomu i třeba stoletý strom, který nám by se mohl zdát jako obrovský. Právě potom je nazýváme jakožto tyto umbrella species, neboli zastřešující nebo lišníkovité stromy, které potom vytváří takový mikroekosystém v tom lesu. On je to tedy i makroekosystém vlastně už tu chvíli a podporuje vlastně ať už svojí fotosyntézou a tím, co vytváří, nebo vlastně tvořením toho klimatu pod tou svojí korunou, ukrýváním spousty organismů ve své koruně nebo ve svých kořenech, tak vytváří takový unikátní ekosystém, který je vlastně pro nás už nenahraditelný, jelikož ten strom minimálně ten nejstarší, na kterém to zkoumali, je téměř 2 500 let starý, což je aspoň z mého pohledu naprosto nepředstavitelná časová doba.
9: Takže co to znamená pro nás, pro lidstvo jako hospodáře? Proto sázení nových stromů, tenhle ten poznatek, že tady tisícileté stromy hostí mnohem větší rozmanitost hub oproti mladým porostům.
10: My jsme se vlastně dozvěděli něco podobného, co víme zase z toho nadzemí. Protože když se podíváme, kde je v lese největší diverzita mechů, lišejníků a podobně, tak to není tak, že by byla rovnoměrně rozmístěná v rámci toho lesa, ale opravdu v tom lese jsme schopni identifikovat ty klíčové jedince, ty klíčové stromy, které opravdu hostí najednou 30 druhů lišejníků, kdežto všechny ostatní stromy mají 2, 3, stejně tak mechorosty. Jo, my vlastně máme v tom lese to, co říkal Jirka, máme ty umbrella species, ty jakoby deštníkové jedince, kteří hostí tu velkou diverzitu. A ty nám vlastně drží tu diverzitu celého toho ekosystému. A to, co ta studie ukazuje, že to samé se pravděpodobně děje i pod zemí. Že to samé, co známe nad zemí, tak to se děje i pod zemí. U těch dlouholetých jedinců stromů ještě zajímavá jedna věc. Já jsem nedávno četl 2 články, které ukazovaly, že velká část jedinců dlouholetých stromů, ukazovaly to na baobabech a teď nevím, jestli sekvoje nebo borovice dlouhověká, tak vlastně ukazovaly, že třeba ze 12 nebo 15 nejstarších baobabů, co známe, tak za posledních 20 let jich 8 odumřelo. My jsme měli na planetě přes 2,5 nebo přes 2300 let staré baobaby, kterých bylo třeba 12 a byly dlouho známy, ale v posledních 10-15 letech velká většina z nich vlastně odumřela. Oni byli schopni přežít takhle dlouhý časový úsek, ale v relativně krátkém okně většina z nich vlastně odumřela.
9: Tak jestli Antoine de Saint-Exupéry seděl pod baobabem, když psal Malého prince, tak možná ten baobab bohužel už není, kdo ví.
11: A ten časový rozměr je rozhodující a já bych se vrátil k studii našich českých kolegů, o které jsme mluvili, že vlastně i tato studie ukázala klíčový význam časového rozměru délky vlastně existence toho symbiotického vztahu a možnosti vytvářet a optimalizovat ho. A já vlastně bych chtěl říci, že ten článek o Fitzroye beru jako další potvrzení toho, co jste pozorovali, že vlastně ten časový rozměr je velmi důležitý a my žijeme v některých ohledech tak trošku ze dne na den a myslím, že jedna z věcí, kterou bychom se měli od těch stromů učit, je myslet hodně dlouho do budoucnosti i do minulosti.
10: V tomhle tom jako biologové máme obrovský handicap, protože jsme vázáni i naše výzkumy jsou vázány většinou na relativně krátké časové úseky a pak nám uniká vlastně to, co možná je jakoby to nejdůležitější, což je všechno dáno i financováním vědy a podobně, ale tohle opravdu ty dlouhé časové řady, to je rozhodně alfa omega pochopení toho, jak vlastně příroda funguje.
9: To znamená, že tenhle výzkum tisíciletých stromů musel mít nějaký zvláštní grant, jakože to bylo mimořádné, nebo je to spíš, že oni to nazbírali z různých studií?
10: To dokonce i vím, co zatím je. To jsou totiž moji kolegové z Nizozemska a z Ameriky, kteří vlastně to je grant Toby Kears, která založila organizaci SPAN, což je Society to Protect Underground Network, neboli Společnost na ochranu podzemních sítí. A ona byla schopná, jestli se nepletu, tak v současné době už je to přes 5 milionů euro, co byla schopná sehnat od různých miliardářů. To není financováno z veřejných zdrojů, ten jejich výzkum je opravdu financován z různých nadací a primárně od vlastně milionářů a miliardářů, kteří byli ochotni vložit svoje peníze na výzkum něčeho tak abstraktního, jako je mykorýzní síť v půdě.
9: Tak to není zase tak špatná zpráva o stavu světa. V době válek a denně reportujeme o klimatické krizi, že? Takže jako tohle ukazuje, že asi ještě zůstalo srdce v lidech chránili tisícileté stromy.
10: Taky si myslím.
12: A já bych možná ještě jenom zmínil, že mně připadá velmi zajímavý ten výzkum a důležitý vlastně studovat z této časové osy takto staré organismy, jelikož my například v laboratoři, kde studujeme na týden starých kytkách, vlastně můžeme takový výzkum v estrálním prostředí udržet do nekonečna. Ale tyto vlastně unikátní stromy, které se vyskytují na této planetě, právě tak, jak Petr říkal, tak mohou odumřít a v tu chvíli my vlastně nenávratně ztracíme data, která můžeme ještě jako nazbírat. A pokud se vlastně i je to trošku apel, pokud se nebudeme starat o tu planetu správně, tak nás to může potkávat a nejenom, že ztratíme takové krásné organismy, ale ztratíme i ty data, která za našich životů už nikdy životě nazbírat ani nemůžeme.
9: V dnešní laboratoři účinkovali student biologie Jiří Herman. Děkuji vám, že jste tu byl.
12: Děkuji za pozvání.
9: Viktor Žárský, především rostlinný biolog.
11: Děkuji za pozvání.
9: Ode mě též velký dík. A Petr Kohout, půdní ekolog a také odborník na vztahy mezi organismy, jak jsme o tom dnes mluvili. Děkuji moc, že jste byl tady s námi a vyložil studie, z nich některé pocházely z vaší dílny.
10: Děkuji za pozvání.
9: Martina Mašková, děkuji všem posluchačům, že jste nám věnovali pozornost a těším se na slyšenou opět za týden. Laboratoř. Laboratoř.
13: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: S láskou na Petřín, tímhle sloganem zve designérka Anna Marešová na slavnostní otevření nové lanovky na pražský Petřín a dnes je hostem Osobnosti Plus. Nové vozy čtvrté generace čeká první jízda v pondělí 21. září v 7 večer. Za návrh lanovky na Petřín získalo studio Anny Marešové prestižní ocenění German Design Awards 2025 v kategorii letectví, námořnictvo a železnice. Co nového cestujícím nabídne a jak bude vypadat lanovka na ještět? Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
13: Osobnost Plus.
14: Jednou z vašich největších ambicí je, aby lidi měli lanovku rádi a vraceli se k ní. Jste před první jízdou na Petřín nervózní?
15: No já jsem nervózní, no dost jsem nervózní, protože samozřejmě té práce bylo hodně, ještě trošku nás něco čeká, ale už je to úplně, bych řekla, finálová cílová rovinka. A pak samozřejmě přijdou ty lidé, kteří tou lanovkou pojedou a to je největší zatěžkávací zkouška. Ale říkám si, že jsem udělala pro to úplný maximum, možná i víc než maximum a že jsem to dělala s čistým záměrem a věřím, že se to bude lidem líbit a věřím, že se jim bude líbit hlavně ten výhled z té lanovky.
14: A že se k ním budou vracet.
15: To? taky věřím, že se může stát.
14: Na Petříně jde už o čtvrtou generaci lanovek. Mm-hmm. Co z té historie jste zachovali?
15: No já myslím, že se zachovalo vůbec to místo, kde ta lanovka je. Samozřejmě ta historie je velmi zajímavá. Nahoře na Petřínské nebo na té stanici Petříně pak k tomu i výstava ty historie, takže když někdo bude chtít si to prostudovat, tak tam jsou úplně ty první začátky, kdy v tom roce 1891 jezdila ta lanovka na tu vodu, což je úplně hrozně zajímavý. Pak tam byla lanovka v 30. letech a samozřejmě ta lanovka z roku 85 je ta, kterou já si pamatuju. Takže to bylo asi ten výchozí bod, z kterého jsme vycházeli, takže jsme se snažili navázat nějakým způsobem na právě tenhle ten vůz, který tam byl z 80. let.
14: V čem bude nová lanovka jiná než ty předchozí, pokud jde o praktické využití pro cestující?
15: Je tam velký rozdíl právě v tom, že z té lanovky je velmi dobře vidět. Je tam, bych řekla, že panoramatický výhled a tím, že tam není, že v té původní byl prostor ještě pro řidiče té lanovky, kteří samozřejmě musí být v té přední části toho vozu, což je samozřejmě ten nejhezčí výhled a to tam teď není. Takže vy máte úplně nádherně tu Prahu jak na dlani, tak to si myslím, že je velký, jako velký rozdíl. A samozřejmě ta lanovka je technologicky úplně jinde, materiálově, protože jsme o 40 let vlastně vepředu, takže ta lanovka fakt je technologicky, jako bych řekla, na vysoké úrovni a zároveň se mi tam povedlo, to bylo docela zajímavé, protože to vyráběla švýcarská firma, tak já jsem dostala takový kompliment pak od těch Švýcarů, že oni vlastně díky téhle zakázce se začali víc fokusovat ještě na detail víc, takže jako mě to hrozně překvapilo u nich. Samozřejmě ta spolupráce byla taková, že já jsem chtěla vidět o každém deklu, o každém detailu a řešila jsem to tak, aby ta lanovka byla co nejvíc otevřena, nebylo tam nic zbytečného navíc a oni na to nebyli zvyklí, že říkali, že my jsme tohle nezažili. A bylo to někdy to dost náročný, ale na konci teda mi to fakt vrátili tím komplimentem, že říkali, že ty vozy jsou krásný, ale že ten interiér takhle detailně nikdy nedělali a že je úplně skvělej. No.
14: To znamená, že ty vozy jsou bez řidiče? Automatizované?
15: Je to tak, že ono to je vlastně, když abych šla jako do těch technických detailů, tak ona jezdí bez řidiče, nebo respektive v té lanovce není řidič, ale řídí se to vlastně z Velína, z Petřína, takže je řízená řidičem, není to úplně autonomní lanovka, ale není tam kabina pro řidiče, bude tam nějaká obsluha na nějakých pár měsíců, než se ten provoz zajede a takže pro někoho to může jako vypadat, že jezdí bez řidiče, ale je tam řidič, ale je nahoře.
14: Já jsem četla, že jste se inspirovali atmosférou Petřína, místem spojeným s láskou a s radostí. Jak se to na designu té lanovky projevilo?
15: Tak my jsme chtěli, aby ta lanovka byla pro lidi příjemná, aby nebyla nějaká jako extravagantní a jako aby na sebe neupozorňovala. Nicméně v tom zadání jsme měli takovou formulku, že ať se zamyslíme nad tím, že Petřín je kopec lásky a že by bylo dobrý, kdyby tam byla nějaká emoce, nějaká interakce. A to je zadání, které já nemám vždycky ráda. Říkám, ježiš, to bude něco jako navíc a já mám ráda ten design čistý, nic vlastně navíc. A s kolegama jsme se o tom bavili docela dlouho. Já jsem měla takovou, jakoby, jsem říkala, tak to tam prostě dělat nebudem, když to tam prostě jako vůbec k tomu nepůjde. A kolega Tomáš právě říkal, tyjo, to bychom měli něco vymyslet. Tak dlouho jsme se o tom bavili, až nás napadla taková věc, protože ty dva vozy se tam míjí na jednom.
14: Takže to je ta interakce, když
15: a oni vlastně mezi sebou
14: mrkne.
15: Vlastně jsme si říkali přesně, že by mohli ty vozy mezi sebou něco udělat, nějakou interakci. A pak nás napadlo, že jeden vůz mrkne a ten druhý zareaguje tím, že interiér toho vozu zčervená. A je to samozřejmě skvěle vidět večer, nebo když bude ošklivý počasí. A ještě to je naprogramované, takže nikdy nevíte, který ten vůz bude mrkat, z jaký strany, že to není vždycky stejně, což je samozřejmě fajn, ale horší to bylo, když jsme to testovali, protože jsme potřebovali, jsem vždycky musela mít dvě skupiny a pak jsme si volali, jak to vypadalo, tak když jsme měli ten testovací nebo ty testovací dny. Ale aspoň vím, že to je naprogramovaný, že opravdu nikdy nevíte, který mrkne a který bude červenat.
14: Takže to je automatické a nemusí pan řidič, který ovládá lanovku ze zhora mrkat.
15: Nemusí, ale může, když bude nejhůř, tak může to mrknutí vypnout.
14: Když nebude důvod mrkat.
15: Já myslím, že je vždycky důvod mrkat.
14: Tušíte, kolikrát jste tou starou lanovkou jela, než jste měla jasnou představu o tom, jak mají nové vozy vypadat, že mají třeba mít sklápěcí sedačky, protože automaticky lidi se v té lanovce na Petřín zvedají a stojí?
15: No tak já jsem s ní jezdila jako dítě a to jako párkrát, protože vždycky byla velká věc, že se jde velká sláva, že se jde na lanovku a... No a samozřejmě pak, když jsme začali na tom návrhu pracovat, tak už jsem s ní jezdila docela jako často, takže to nemám ani spočítaný, kolikrát jsem měla tou starou, ale hodněkrát.
14: Lanovka musí splňovat velké množství technických a bezpečnostních parametrů. Do jaké míry má člověk jako vy svobodu v tom, jak si s vozem pohraje? Protože tam určitě nějaké omezení je.
15: Mm-hmm. No tak omezení tam je, tak samozřejmě, když začnu tím jednodušším, musí mít nějakou velikost, musí mít nějakou kapacitu, musí mít nějakou váhu, to jsou úplně základní nějaký parametry. A mě vlastně jako ten produktový design baví právě proto, že má ty mantinely, že vlastně máte strašně zúženou jako možnost, že to, jako dostanete prostě jakoby mantinel a v tom musíte něco vymyslet. A to je pro mě taková jakoby výzva a to mě vlastně na tom baví, protože já vlastně bych nemohla být volný jako umělec, protože mě kdyby někdo dal jako neomezený třeba jako budget nebo by mi dal neomezený jako možnosti, tak já bych vůbec nevěděla jako co, ale vlastně když mám najednou ten mantinel, tak já jako v tom jsem schopná jako pracovat a je to taková výzva, mě to vlastně baví na tom malém, na té malé ploše jako vymyslet toho, co nejvíc, co jako jde. Takže potřebuji vědět co nejvíc technických detailů, co je možný. Samozřejmě potom už úplně ten detail, jak ta lanovka prostě má tam nějakou elektroniku uvnitř nebo další věci, to už jako vědět ani nechci. Mám pocit, že toho někdy vím víc, než bych chtěla, ale je to právě zajímavé, to mě na tom baví, na tom mít ten mantinel. No.
14: A nakolik jste musela proniknout do duše lanovky a pochopit ten systém a to, proč lidi používají lanovku, co od ní očekávají a co od ní očekává třeba i ten dopravní podnik.
15: No tak je to vlastně vždycky, já to možná

0: jazykem, jestli vlastně takhle, jak to oni mají třeba v tom zadání, jestli to je opravdu to, co chtějí, anebo jestli můžeme prostě uhnout.
1: A to bylo co?
0: No, tam bylo vlastně, ještě se řešilo tam na začátku, že by tam opravdu ta obsluha měla třeba ten prostor jako víc vymezený a vlastně těma diskuzema a nějakou prostě i komunikací s výrobcem se ukázalo, že tam není potřeba ten člověk takhle, aby měl to místo, a to jsem byla hrozně ráda, protože to přesně bylo pro mě důležitý, aby tam byl ten výhled. Takže to jsou takový vlastně pak i konkrétní situace, které je potřeba jako opravdu i odkomunikovat, že to není jenom o tom designu, ale o nějaký komunikaci a zjišťovat, jestli opravdu to je nutný a co opravdu je tam to must.
1: Říkáte, že lanovka nemusí být extravagantní, protože by mohla rychle zevšednět. Kde je pro vás hranice mezi nadčasovým designem a tím, co rychle zestárne?
0: Tak já myslím, že je jednoduchý, když se člověk ohlídne na věci, které už tady jsou roky a furt fungují a připadají vám třeba jako, že jsou poměrně nový, a pak třeba zjistíte, že už jim je 20-30 let, a já to si právě myslím, že ten moment, kdy můžeme říct, že ten design je fakt dobrý, protože vydržel ty roky.
1: A furt... Vypadá vás něco konkrétního?
0: No určitě, já úplně miluju takovou tu Gute Form německou, to je Dieter Rams, a to jsou prostě ty věci, které jsou inspirované pak jako, nebo se s nimi inspiroval třeba Apple, jo, a vlastně ty věci právě furt fungují, protože jsou podle mě udělaný úplně v té čistotě, úplně jsou odproštěný od těch nánosů. A pak já mám třeba ráda i věci, které, a to myslím, že třeba spíše už v módě zajímavý, třeba ty trendový, já to třeba úplně neumím nosit, já jsem ráda, když mám věc prostě roky a vím, že mi bude sloužit, protože ani se nechci tím moc jako zabývat, co si ráno vemu na sebe, chci vědět, že to bude jako fajn, ale potřebuju mít těch věcí málo a nějaký jednoduše zkombinovat, ale někomu to prostě sluší mít něco prostě trendy na nějakou krátkou dobu. Tak to mi přijde taky zajímavý, ale musí to podle mě ten člověk umět nosit a taky musí vědět, kdy to má odložit.
1: Vy jste před 2 lety dostala od Liberce zakázku na novou lanovku na Ještěd. To je úplně nová lanová dráha po tragické nehodě z roku 2021. Jak velká je to zodpovědnost pracovat na něčem, od čeho lidi očekávají v první řadě bezpečnou jízdu?
0: No tak já myslím, že zásadní, a myslím si, že velmi dobrý rozhodnutí padlo vlastně, nebo po tom, co se udělala nějaká studie, jaký typ lanovky by tam vůbec měl být. A vyšlo z toho, že by to měla být lanovka, ne, tady že tam byly původně 2 kabinky, které se míjely, ale že tam bude lanovka na 2 lanech, takzvaný Funifor, a ona je to jedna z nejbezpečnějších jako technologií současné doby, což mi přišlo skvělé řešení kvůli bezpečnosti i kvůli tomu, že ta lanovka opravdu je na těch 2 ramenech, je to... I když prostě fouká vítr, tak se tolik jakoby nerozhoupe, a zároveň ona má to, že teď nevím, jestli to dobře řeknu, ale má v podstatě jako nekonečný to lano, což se strašně dobře potom rengenuje. Není to, to lano není nikde prostě ukotvený do nějakého betonu, v kterém už neskontrolujete vlastně ten stav toho lana. A takže to pro tu kontrolu a pro tu bezpečnost mi přišlo velmi jako dobré rozhodnutí, a myslím si, že potom, když jsme zpracovali ten design, tak já jsem taková, že se mi líbily ty 2 kabinky, říkala jsem si, s tím by bylo fajn jakoby pracovat, že tam je, vlastně má to takový ten retro nádech, ale pak jsem si říkala, že jdeme prostě dál a že je úplně ta potřeba vlastně v současné době jiná, a že když se udělá jiný typ té lanovky, který fakt je bezpečný, a my jsme k tomu přistoupili i tím způsobem, že ta lanovka opravdu dojíždí k tomu Ještědu, což já vnímám, že je taková jako vlastně taková až raketa mi to přijde, tak mi to přišlo skvělý i z toho jako z té stránky toho vzhledu, jakože to vlastně může fungovat možná jako jinak, něčím možná líp než vlastně ty 2 kabinky.
1: Ještěd je velmi unikátní místo s vlastní historií, originálním hotelem, televizním vysílačem. Hodně tam fouká. Co byla největší výzva?
0: Pro mě vždycky je největší výzva najít ten směr správný. A než jsme to začali navrhovat, tak já jsem vždycky nervózní u každého projektu, aby to prostě sedlo, aby jsme vymysleli něco, co tam prostě fakt sedí. A než to jako cítím, že to je ta správná cesta, tak jsem z toho nervózní. A v momentě, kdy na tom projektu začnu pracovat, začneme ty věci jako navrhovat, začneme prostě hodně o tom mluvit, a najednou to je takový pocit najednou, že to jako zacvakne, že to je ono, tak v ten moment už já

0: nechci říct, že necítím žádnou obavu, vždycky prostě člověk má obavu, ale jakože najednou cítím, že to je ten správný směr a v ten moment se jako uklidním a vlastně nacpu tam tu energii a říkám si, jo, to bude dobrý, to bude dobrý, že to takhle dopadne.
1: Čeká i tam cestující nějaký vtípek, tak jako na Petřín?
0: No původně vůbec, ale tím, že se nás furt někdo ptal, jestli to bude taky nějak blikat a já říkám, ježiš, nebude, to je prostě ještě tato a přesně jak jsme jako začali pronikat do toho návrhu a začali jsme víc tam řešit detailů, tak tím, že tam je právě ten ještě, který jako ten hotel nebo hotel s vysílačem, tak on pochází vlastně z konce 60. let. A v tu dobu si myslím, že docela bylo in v České republice nebo v Československu tenkrát takový to sci-fi, úplně takový to zítra ráno vstanu opařím se čajem, což je film, který já úplně zbožňuju, tam od Teodora Pištěka nádherná výprava a já právě jsem říkala, to by bylo skvělý udělat tam něco, co vlastně bude mít takovýhle náboj. No a právě jsme tam vymysleli, že ta lanovka dojíždí do té horní stanice, tak se vlastně rozsvítí takový kužel světla ze spoda, protože tam je ještě takový průhled, vlastně, že můžete koukat celou dobu jako
1: dolů.
0: Je to teda malý, aby prostě to zase, když někdo nerad kouká dolů, tak aby se tomu krásně vyhnul. No a vlastně se rozsvítí takový kužel světla a je to takový jako když zdraví to UFO, já nechci říkat, že to je úplně UFO, protože to není UFO, ale má to takovýhle jako... tak to říct, prostě jako je vibe toho filmu a já když jsme na to přišli, tak jsem z toho měla fakt radost a říkala jsem si, to by ty lidi mohlo fakt bavit. No.
1: Říká designérka Anna Marešová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vás nejdřív proslavila tramvaj T3 kupé, pak přišly návrhy erotických a intimních pomůcek pro ženy, teď dvě lanovky. Mají takhle rozdílné věci něco společného, pokud jde o design?
0: No, tak já říkám, že design buď funguje, nebo nefunguje. takže si myslím, že právě ten design mají společný. Já vždycky říkám, že to fakt může být dobrý nebo blbý a že ta věc musí dobře jako vypadat a musí dobře fungovat. A když to jedno z toho tam není, tak podle mě to není dobrý design. Tak já se snažím tyhle ty věci vždycky do těch návrhů dostat do všech a je jedno, jestli to řeším v metrech, centimetrech nebo milimetrech. Protože na konci dne jsem buď ve fabrice s lanovkama nebo ve fabrice, kde se dělají vibrátory a s těma inženýrama řeším v podstatě to samý, jako stejným způsobem, takže mně to přijde hodně podobný, samozřejmě ten je to jiný v tom, že ta lanovka je jako opravdu jako veřejná věc, do toho tam samozřejmě hraje roli to, že investorem je dopravní podnik, takže tam jako je to jiný než prostě komerční třeba sféra, takže tam prostě je i to hodně o nějakých jako jednáních a tak, takže v tomhle tom to třeba pro mě jiný, ale co se týče toho navrhování, tak já k těm věcem přistupuji, bych řekla hodně podobně.
1: Vy jste psala i diplomovou práci na téma intimní pomůcky. Mm-hmm. Na co jste přišla? Protože každá diplomka má nějaký závěr.
0: No tak u té diplomky tam jsem přišla na to, že bych řekla, že tak 99% těch produktů se fakt vyrábí v Číně a já jsem to chtěla udělat prostě jinak. A myslím si, že hodně těch produktů, nebo ještě, no tak taky těch 99%, že ani nemá toho designéra. A já jsem si říkala, že je to jako fajn k tomu přistoupit, takže to je produkt jako každý jiný a že si zaslouží pro designový návrh a ne to někde prostě tak nějak jako vzít a okopírovat a udělat prostě nechci říct co, ale vlastně přistoupit k tomu, takže to je produkt, který je užitečný a že je fajn, když se tím někdo zabývá a ta věc fakt funguje.
1: Řekněte mi, když to řešíte s inženýry, mluvila jste o mužském rodě, a řešíte s nimi intimní pomůcky pro ženy, je to pro ně téma, které je, kde jsou otevření, anebo je to pořád pro spoustu lidí tabu a možná o tom ani nechtějí mluvit, nechtějí to vidět, nechtějí to slyšet.
0: Tak mě vždycky překvapí, že protože už to jako řeším docela dlouho, nebo vlastně tu značku jsem založila, už je to hodně let dozadu a vždycky mě překvapí, když se někdo tak jako pohorší a často se mi taky děje, že když jim pak ukážu ten návrh, jak to vypadá, nebo jim ukážu ty naše webovky, tak ty lidi často řeknou, jele, to je hezký a úplně změnějí to, úplně změnějí prostě i postoj. A mně přijde skvělý na tom to, že si uvědomuji, že ten design může komunikovat, že já nemusím nic pak už vysvětlovat, že ty lidi to vlastně pochopí tím, jak to vypadá a najednou jim říkají, že to je takový jako něžný a já říkám, no, to jsem přesně chtěla. A když jsme třeba v té fabrice, jak samozřejmě za začátku, nebo když jsem na prvních jednáních, tak samozřejmě to tam, a to nemusí být jenom o tom, že jdu do fabriky a jdeme řešit Venušiny kuličky, to může být úplně jiný projekt, ale ty lidi vědí, co jsem dělala, takže samozřejmě se tak různě jako mají třeba někdy takový jako vtípky různý. No ale mě vždycky pak baví to, že když už se dostaneme jako do té práce, kor třeba když už pak vyrábíme ty Venušiny kuličky, řešíme tam nějaký detaily, tak ty inženýři většinou už jako, jako přemýšlejí opravdu inženýrsky, takže my zapomeneme všichni, co to je za produkt, ale řešíme, jak to vyřešit třeba tu situaci nebo ten problém, takže jako tam pak stojíme všichni, každý máme v ruce ten vibrátor a řešíme, co by se tam jako mělo kde udělat, kde je dělící rovina.
1: Takže... A mají muži jiný pohled než ženy?
0: No, někdy mám pocit, že jsou třeba i jemnější, až mě překvapilo, jo? Že třeba pak jako chápou, že to musí, že ten provoz, kde se to vyrábí, musí být jako velmi čistý a že prostě, jo, že tam vidíme, že tam se prostě dějou různý situace v té výrobě, že tam pak máte nějaký přelitek na tom produktu a musí se řešit, jako jak se tam, jako čím se to stalo a tak, a oni prostě to koukají, říkají, no to by tam nemělo být, protože to je tak čistý a pěkný. Takže jako někdy mám pocit, že ta mužská energie někdy může být v tomhle směru i jako vlastně jemnější, někdy mě to i překvapí mile samozřejmě, ale je to zajímavé, jak se to pak fakt opravdu překlopí a já si vždycky říkám, je to prostě produkt jako každý jiný a my tady řešíme všechny ty věci, co bychom řešili prostě na lanovce nebo na zubním kartáčku, na čemkoliv jiném.
1: Takže nějaké předsudky vůči vaší firmě kvůli tomu, co vyrábí, jste nikdy nezažila?
0: Je možný, že jo, ale já spíš se setkávám s tím, že pak s těma lidma začnu mluvit a oni jako pochopí jako to moje nastavení, že jako to, že jsem fakt spíš, jako že jsem duší designér, že mě zajímá ta technická stránka věci a že jako jsem fakt v tomhletom jakoby praktická, takže jako najdem většinou s těma technickýma oborama, já najdu docela jakoby snadno tu řeč pak, no.
1: Jak moc vás v práci bolí kompromisy, když musíte řešit to, co by pro vás bylo ideální, ale máte nějaké to zadání a víte, že to, co vy byste chtěla, už nemůžete, protože má ty mantinely, vy jste říkala, že je máte ráda, ale někdy nějaký kompromis asi musí nastat.
0: Musí, ale mě nevadí technický kompromis. Mě vadí kompromisy, když na druhé straně se řekne, že to nejde, nevysvětlí se, proč to nejde a já zjistím, že se nechce. Mm-hmm. A to je pro mě energeticky nejvíc náročný potom překonávat to, že na druhé straně není ten partner pro tu komunikaci a těch situací jsem zažila hodně. A ty jsou vlastně nejvíc jako bolestivý pro mě, když to řeknu takhle, protože vím, že to udělat jde a není to třeba nějaký ani bláznivý požadavek. Je to třeba věc jenom na čistotu toho jako prostoru, nebo že bych někde udělala rádius a vím, že to technicky není problém, jenom by se muselo chtít a tohle to vlastně, a myslím si, že to nemám jenom já asi tady tu situaci, že když někdo chce něco dělat a na druhé straně ta druhá strana prostě jako nechce, tak to je vlastně těžší, než když řešíte jako někdy technické věci s někým, kdo to řešit chce.
1: A jak moc se liší ten váš prvotní návrh, nápad, co máte v hlavě, od té konečné finální podoby? Třeba když se vrátíme k té lanovce, tak vypadala ta lanovka ve vaší hlavě na poprvé na Petřín tak, jako nakonec pojede v pondělí?
0: No, tak já musím říct, že v podstatě jsme se od toho návrhu odchýlili úplně minimálně. A to je vlastně to, co jako, z čeho já mám vždycky radost. A to je vlastně, já vždycky říkám, tady je vidět ta uložená energie, protože kdyby to byl návrh a pak výsledek jiný, tak tam je vidět to, že se tomu člověk nevěnoval. Ale v momentě, kdy se tomu věnujete, tak ten návrh třeba tomu finálnímu produktu nebo tady v případě lanovky tomu vozu, tak je fakt podobný. A mě vlastně ještě k tomu napadá jedna věc, protože náš můj kolega kameraman Martin právě i dělal střih té animace, takže to moc dobře znal a teď vlastně filmoval nějak ty lanovky, když jsme tam testovali to červenání a říká, to je zajímavý, já mám pocit, že to vůbec nevidím poprvé, ono to fakt vypadá jak v té animaci a já jsem taky přesně to brala jako kompliment, že jsme opravdu od toho návrhu se minimálně odchýlili. No.
1: Lidi často vnímají design jako něco, co si nemůžou dovolit. Je z principu designová věc, designový projekt vždycky nákladná záležitost?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že já vnímám design, že by měl být pro lidi. A často mám pocit, že ty lidi mají pocit, že se to udělá třeba za stejný peníze, ale v té čistotě. Že to je jakoby drahý, nebo že to pro ně není. A vlastně na to třeba neumějí nějak jako podle mě ani reagovat, že najednou je to takový pro ně jako možná jako divný najednou moc si dovolit něco jako pěknýho a být v tom a mít to vlastně za tu stejnou cenu. Takže já vlastně ten design vnímám, že by právě se měl dostávat do těch běžných věcí úplně jako běžně. Samozřejmě, když pak máte něco kvalitního, to jedno, jestli to je nábytek nebo jestli to je oblečení, a je to prostě kvalitně vyrobený, tak ta výroba prostě není levná, jo, ale ta věc vám pak vydrží nesmírně dlouho a to já si myslím, že je právě to, že pak ve výsledku to je...
1: Že jako... platí, nejsem tak bohatá, abych si mohla kupovat levné věci.
0: Myslím, že tohle je přesně věta, která platí, no.
1: Říká designérka Anna Marešová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
4: Já jsem si tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
3: Josef Laufr se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
4: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
5: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
3: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
5: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
3: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
3: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Agenti ICE postřelili v texaském Austinu muže. Fotbalisté Slavie i Sparty v Champs-Élysées vyhráli. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přeháňky. Teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale zatím říct nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží k 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
9: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
8: Náklady na naftu podle Felixe tvoří přibližně třetinu všech nákladů dopravců. Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce potom sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Letos příslušníci imigračního a celního úřadu zastřelili v Minnesotě dva americké občany. V detenčních centrech od loňské nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce zemřelo už víc než 50 lidí. 300 autorů, značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Blog. Tématem ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festival uskuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
10: Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
11: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
10: Říká ředitelka Design Bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
12: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
10: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Slavie po obratu porazili Plzeň 2-1 a v šance lize vedou o 3 body. Utkání v Edenu rozhodl v nastavení gólem z opakované penalty útočník domácích Tomáš Chorý. Vyhrála taky Sparta v Olomouci 3-0. Je to pro ně 4. soutěžní triumf za sebou, pokračuje kapitán Sparty Adam Karabec.
13: Hlavní věc, co jsme měnili, aby jsme nemuseli furt presovat a když to prostě nejde, není problém si jako počkat a potom třeba jít do těch breaků s klukama, kteří jsou na křídlech, je to taky jako naše silná zbraň. Nebo já to cítím tak, že jsme si na sebe možná víc zvykli, všichni tak nějak pochopili, co chceme hrát a jak se kdo má chovat v určitých situacích a dává nám to větší tu kompaktnost.
8: Zlín poprvé v této sezóně bodoval, v Jablonci remizoval 1-1 a Hradec Králové prohrál na domácím stadionu s Teplicemi 0-2.
14: Překážka na D11 u Chlumce a nehoda u Nové Paky. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Chlumcem nad Cidlinou. A v omezení na 59. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše. Zablokovalo pravý pruh, už je tam ale šipka, zatím bez kolony. Na D35 zpomalte u Svitav. Na kilometru 200,5 ve směru na Hradec Králové stojí nepojízdné nákladní auto. Je tam už i světelné značení, některá vozidla vybočují. Na silnici 16 z Jičína do Trutnova pozor na nehodu u Nové Paky. A před odbočkou na lázně Bělohrad havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A u Třince je zavřená silnice 468. A v Těšínské ulici na úrovni železáren zasahují hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Ráno bude slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10. A většinou bude foukat čerstvý severozápadní vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
17: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasy?
19: Naše země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
22: Že nikdy neodstoupím.
23: Nikdy.
24: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
19: To, že je stát zadlužený, je úplně normální. Skoro všechny státy jsou zadlužený a není to žádný problém.
20: Pro mě součástí nějaké nejdůležitější investice toho státu, investice do lidského kapitálu. A já mám pocit, že to je něco, co nám vypadává z té debaty dlouhodobě.
22: Tohle jako je ekonomický mainstream. A jakmile tohle řeknete, tak jste naprosto mrtví v té politické debatě.
19: Protože naše vlády řídí stát jako JZD, kde ty priority jsou jádro, zbraně, dálnice.
20: Já v tomhle ohledu samozřejmě nemůžu být příznivce škrtů, protože já se ráda bavím spíš o daních, než třeba o dávkách.
19: Stát není investiční fond. Já jakoby od státu neočekávám primárně, že bude investovat a bude za to mít nějakou návratnost.
15: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
23: Natáčíme v pondělí 14. září. Vláda bude jednat o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok 21. září. Deficit diskusí k rozpočtu rozhodně nepociťujeme. Taky tu máme jednu. Naším hostem je Jan Bittner, ekonom působící na Vysoké škole ekonomické, spoluautor podcastu Škrty. Dobrý den.
19: Dobrý den, díky za pozvání.
23: Co to jsou škrty ve vašem podání?
19: No, škrty jsou podle mě program mnohých politických stran, které vlastně nemají úplně nějakou hospodářskou vizi o tom, kam posouvat, ať už ekonomiku nebo společnost, ale jejich jediným programem je se snažit škrtat. A to zvlášť ve chvíli, kdy potřebují ukázat svaly po tom, co se vyhlásí vysoký deficit státního rozpočtu.
23: Myslíš si, David, že škrty jsou termín, řekněme, bez obsahu?
24: Ne, naopak, já souhlasím s tím, že to překypuje obsahem, místo toho, aby jsme se opravdu... No právě tím obsahem, ať už teda reálně ekonomickým, jestli někde máme krotit výdaje, někde naopak zvyšovat příjmy, to je ten nekonečný bermudský trojúhelník, jak mít čím dál nižší daně, čím dál vyšší výdaje a k tomu teda jako zapomínáme na ten dluh, ale potom je to samozřejmě tradiční termín té politické handrkované a je to vlastně horší a horší nejenom z toho ekonomického důvodu, že opravdu asi je to na nějakou debatu, jestli můžeme hospodařit každý rok s 100 miliardovými schodky, ale hlavně bohužel od té doby, co ministři financí a to jak minulé vlády, tak této představují 31. srpna rozpočet a pak je týden na debatu a už to jde na vládu, tak vlastně ještě více se zaměřujeme na to jedno jediné číslo, a to je schodek. Hmm. A při tom rozpočtu to je jako spousta materiálu, které je třeba probrat.
23: V rozpočtu je spousta materiálu, který je potřeba probrat. Kdybyste měli na tom návrhu rozpočtu na příští rok označit jednu věc, která je opravdu riziková, co by to bylo? A vyhněme se tomu deficitu.
19: Myslím si, že to riziko, který tam je asi největší, tak je, že se vlastně nic zásadního nezmění. Že je to pokračování toho, jak se vytvářely rozpočty v minulosti, jsou tam vlastně stejné nebo minimálně podobné priority v mnohem, jako měla třeba minulá vláda a ten způsob, jak se ten rozpočet účetně sestavuje, tak vlastně nevyvolává tu, jak říkal David, jako diskuzi, kterou bychom měli vést, ale handrkujeme se tady o nějakých číslech, které vlastně všude nejsou tak důležitý, jako třeba nějaký větší reformy, které by se měly odehrát.
23: Která kapitola nebo která část té diskuse o rozpočtu vede k tomu, že bychom mohli říct, že je to opravdu rizikové?
24: No, než se pustí do těch jednotlivých kapitol, já budu možná ještě ostřejší, mně přijde, že největší nebezpečí toho rozpočtu a obecně rozpočtu posledních let je lhaní. Tam prostě jednoznačně vidíme, že jsou věci, které jsou naprosto nerealistické. Když vypíchnu jednu, tak o tomto rozpočtu se říká, že bude hodně projídací, je tam strašně moc výdajů, nemáme na ně krytí prostřednictvím příjmu, to je všechno pravda. Ale pak, když se podíváme do takzvaného střednědobého výhledu, to jak by chtěla paní ministryně Schillerová hospodařit v dalších dvou letech, tak je tam poměrně brutální restrikce. Jestli něco podvazuje růst, jestli něco znehodnocuje investice, a tohle už je jedna z mála debat, kterou lze připodobnit k nějakému našemu každodennímu životu. Takže někam zainvestujete, nalijete do toho peníze a pak najednou chcete strašně šetřit. Hmm. Tak to je úplně nejhorší, co můžete dělat a to skutečně je tam vepsáno, já tomu nevěřím, nevěřím tomu i z toho důvodu té logiky politického cyklu. Žádná vláda, už vůbec ne teda vláda Andreje Babiše, jako udělala Eldorado a pak v roce 2029, když jim jde o obhání vládních křesel, tak tady udělá restrikci, které snad tleská jenom Miroslav Kalousek a pak už nikdo.
23: Ve vašem chápání pro investiční rovná se pro růstový?
19: No, záleží na to, co pro investičního. Já si jakoby předně myslím, že ta velká diskuze o tom, jestli ten rozpočet je pro investiční nebo ne, tak je částečně jako špatně z jednoho prostého důvodu, protože stát není investiční fond. To znamená, já jakoby od státu neočekávám primárně, že bude investovat a bude za to mít nějakou návratnost.
0: On neinvestuje do naší budoucnosti, abychom se měli líp?
19: Ano, ale to potom nejsou ty investice, který si představím, ty jako ekonomický investice, že se do něčeho nalijou peníze a pak dalších 10 let z toho budeme těžit. Takhle jakoby to není, protože ten stát má třeba pečovat o bezpečnost, o sociální smír, což pro mě můžou být investice, může se to schovat pod ty investice, ale určitě to není z ekonomického hlediska investice. A druhá věc, která tam ale s tím souvisí, je to, co vlastně ministerstvo financí samo považuje za investice minimálně v tiskové zprávě, a to taky nejsou ty investice, protože to jsou kapitálové výdaje, které z většiny jdou ať už do armády, do silnic a dálnic a případně do budov, což je paradox, protože pod těma rekordníma investicema, těch 289 miliard, kterýma se tady jako vláda snaží vyargumentovat, že to je vlastně prorůstové, že rostou ty investice, tak v rámci těch investic velká část jsou obnovy budov policie a ministerstvech a podobně, což vlastně je to, po čím já si třeba představím, to jsou ty provozní výdaje. To znamená, ten ministr nebo ta ministryně financí, pokud se používá takovýhle jazyk při obhajování proinvestičního rozpočtu, tak je zároveň veřejně nucená říkat, my šetříme na provozu, ale na druhé straně, aby mohla říct, že ten rozpočet je proinvestiční, tak musí do provozu dávat víc peněz, což jako je najednou prostě zvláštní motivace pro toho ministra.
0: Pro Apolenu, kterou tady vítám, teď se bavíme o tom, že vládní politici říkají, že návrh rozpočtu na příští rok je proinvestiční. Mm-hmm. Jan Bittner s tím termínem mírně řečeno polemizuje. Mm-hmm. Vy byste to řekla taky tak, že je proinvestiční?
20: No, já musím říct, že z mé pozice si pod investicemi představuju trochu něco jiného, než jsou třeba jenom investice do dopravy. My když se bavíme v nějakém dlouhodobém horizontu toho, co naopak si myslíme a podle dat se to ukazuje dlouhodobě, Česká republika za investice potřebuje, tak se tam vysloveně řadí podle těch doporučení třeba věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, podpora třeba i nějakých otázek rozhýbání trhu práce. A my vlastně vidíme na jedné straně, že Alena Schillerová se nám snaží tento balíček prodat jako proinvestiční, ale právě v oblastech, které skutečně znamenají nějakou investici do naší budoucnosti, do zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme, do možná jako větší konkurenceschopnosti i lidí, kteří žijí v České republice, protože nám tady nabíhají různé otázky týkající se třeba nástupu AI, tak ty investice nejsou, naopak se tam škrtá, stejně tak jako se škrtá v celé řadě sociálních oblastí, což může naopak vést vlastně k větším sociálním propadům, nějakému zabetonování nějakých třídních problémů a tak dále. Takže z mého pohledu je to trošku takový buzzword, který si Alena Schillerová rozhodla vypůjčit. Budeme se tvářit, že teda v době toho ekonomického růstu my podporujeme ty investice, ale skutečně investovat tam, kde to ty lidi potřebují a kde to skutečně může donést nějaký jako dlouhodobý výsledek v tom smyslu, že ta Česká republika bude schopnější konkurovat těm ostatním zemím, bude to vzdělanější země s lepšími výsledky, tak tam se to neodehrává vůbec.
0: Davide, nejsou ty dosavadní odpovědi na tu předešlou otázku vůči vládě tak trochu nespravedlivé? Ona by chtěla mít, nebo říká, že ten rozpočet je pro investiční, její okolí, zejména ze strany opozice, ale i expertů, říká, že pro investiční není.
24: No, já myslím, že ta vláda, stejně jako ta předchozí, si vlastně sama kope hrob tím, že to opravdu zveřejňuje až na konci toho srpna, protože kdyby jsme měli tu letitou tradici, že ten první návrh ministerstva financí zveřejní někdy před prázdninami, tak vlastně právě přesně o tomhle se můžeme pobavit. Nikdo nespochybňuje, že zaplatit důchody a sociální dávky je jako velmi dobrá investice, je to základní věc sociální.
0: Pardon, je to investice nebo výdaj?
24: Je to, no, ale jsme na začátku, je to investice do lidí, je to základ sociálního státu a musíme to nějakým způsobem pokrýt, ono se nám to ještě vrátí na nějaké třeba spotřebě těch důchodců. Ale to asi jako nepřispěje z roku na rok nějakému skokovému růstu. Pak je tam něco, co už zmiňoval kolega, co se označuje jako kapitálové výdaje, ale v tom může být lecos. V tomto roce tam máme opravdu ve velkém obranu, ale ten, jak to říct, já nechci používat to slovo multiplikátor, ale prostě to, co přihodí tyto investice do růstu příští přes příští rok, tak se limitně blíží nule. Je to v pořádku, protože investujeme do našeho bezpečí, ne do toho, že nějak raketově porosteme. No a pak třeba já si dokážu představit, na začátku srpna se konečně dostaneme k tomu třetímu typu investic. Co tam je hozeného, aby třeba za 2 roky ta republika nerostla o 2,5%, ale třeba jako Polsko o, já nevím, 4%. A v té chvíli se dostáváme přesně k tomu, kolik jste dali na vědu a výzkum, kolik jste dali na nějaké technologie dvojího užití, kolik jste dali na nějaké věci, které teď jedou. A tam, když se do toho podíváme, do těch střev, tak vlastně moc toho nevidíme. Vidíme, abych teda jsme za něco pochválili vládu, z roku na rok tam stoupne o 2 miliardy platba na vědu a výzkum, ale pak to bude stagnovat. Proti tomu bohužel největším otloukánkem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde to ty výdaje opravdu jako brutálně klesají asi o 10%. A pokud pan ministr Plaga říká, že mám dohodu, že příští roky to bude lepší, tak pokud máme věřit slovům Aleny Schillerové, že pak přijde restrikce, tak je to pohádka. Takže tohle vše my jsme si tradičně třeba v těchto studiích, v odbornějších debatách probírali červenec, srpen a v září jsme zhruba věděli, co v tom rozpočtu je. Takhle vlastně jako vcházíme s jedním číslem deficitu do asi zhruba 2týdenní debaty a pak je schváleno. A to je špatně.
0: Vy jste o tom termínu nechtěl víc mluvit, ale co je to ten fiskální multiplikátor?
24: No, tak to je takový yeti. Je to vlastně, značí to, jak moc, dejme tomu, koruna vložená z veřejných prostředků, třeba z našich daní, do něčeho může vyvolat nějaké další investice, třeba soukromníku, něco, co může být na to navázáno. Co je naprosto zásadní, je, nepředstavujeme si, že to může být multiplikátor 1, to znamená, stát dá korunu a někde se objeví záhadně další koruna. Když máte multiplikátor 0,5, že se někde objeví 50, tak je to skvělé. Problém třeba s tou obranou je, že ten multiplikátor v českých podmínkách, jestli bude 0,2, 0,1, jo, my si kupujeme zbraně, aby jsme se ubránili. Ne, aby celý, já nevím, Zlínský kraj vyrostl o polovinu. Tak to prostě nebude. A možná poslední věc, která je důležité dodat z toho makra, tenhle multiplikátor je vždycky větší, když jste v nějaké recesi. Proto státy mají, když je opravdu krize, tak mají pomoc těch veřejných rozpočtů. Teď my jsme spíše na vrcholu těch našich produkčních možností, takže ještě díky tomu ta investice vyvolá jako menší podnět pro ten soukromý sektor, aby k tomu něco přihodil. Ale já nechci tady zdržovat nějakou
0: pop
24: ekonomii a mám pocit, že spíše to přísahání na multiplikátory teď je jako přemrštěné, než by nám v té situaci, kdy Česko roste na hranicích svých možností, nějak moc pomáhalo.
0: Ale zní to odborně.
24: Ano, když chcete být za super ekonoma, tak vždycky tam vražte multiplikátor.
15: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Dobře, opustme tedy několikaminutovou kapitolu fiskální multiplikátor a navázal bych na to, co David říkal na příkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oni to říkají i kritici návrhu zákona o státním rozpočtu z řad nynější koalice, že teď tedy ještě tedy takhle nebo s nějakými jednotkovými v řádu miliard úsporami, ale pak, že už jako to přijde, to šetření. Přijde?
19: No to těžko říct a myslím si, že to je jeden ze zásadních jako problémů toho způsobu, jak se tady tvoří rozpočty, že tady vlastně se vždycky moc rádi bavíme o tom konkrétním rozpočtu na ten další rok a třeba takový střednědobý výhled, který vlastně ukazuje ty další roky, jak to bude vypadat, což má dokonce i ta vláda v tuhle chvíli jakoby vlastně před sebou, je to v jejich rukách, tak to nás vlastně tolik nezajímá a přitom tam má jakoby ukázat, že ty kroky, které dělá dneska, tak jsou nějakým způsobem udržitelný, případně, že se v něčem projeví. A pokud vláda říká, jak David říkal, že ten velmi proinvestiční, prorůstový současný rozpočet bude vlastně následovat 2 roky totální, jakoby brutální fiskální restrikce, to znamená totálního zpomalení té ekonomiky a škrtání a úspor, kde to jde, tak to není jakoby proinvestiční, protože ten rozpočet je potřeba brát jako balík, to znamená nejenom ten příští rok, ale i ty další 2 nebo 3 roky. To je jedna věc. Druhá věc, jsem chtěl jenom krátce zareagovat, že je problém, že o tom rozpočtu se bavíme skutečně v horizontu jako 2 týdnů, kde se má řešit to, jestli tam je nějaký problém nebo ne. A asi bylo lepší, když na to bylo třeba několik měsíců. Myslím si, že i to vlastně neumožňuje řešit ty problémy, které tam jsou, z jednoho prostého důvodu, protože ty v uvozovkách škrty nebo ty úspory, které se mají a relativně asi můžou dělat, tak nejsou na to, aby se stihly během 2 měsíců. To jsou jako dlouhodobý projekty, které prostě můžou najít nějaký úspory, ať už v prevenci ve zdravotnictví nebo v nějakém lepším řízení třeba vzdělávání, ale není to tak, že najednou tady je 20 miliard, který můžeme vzít a škrtnout. Hmm.
0: Jak jsem se ptal Jana Bittnera, co v jeho podání jako spoluautora podcastu Škrty znamená škrt, dá se k nějakému vyrovnanému rozpočtu proškrtat?
20: Určitě asi v nějaké hypotetické rovině, já jsem tady ten jediný člověk, který, no myslím, že voličům to je trošku jakoby ve výsledku jedno, jak se ukazuje na těchto vládních voličích, tady motorista, kteří nám slíbili pohlídat Babiše, tak samozřejmě spokojeně hlasují pro tenhle ten rozpočet, jakkoliv ho teda kritizují, ale to se asi nedá brát moc vážně. Určitě se nějakým způsobem k vyrovnanému rozpočtu dá proškrtat, ale pojďme se bavit o tom, proč řešíme vždycky jenom tuhle tu stránku a neřešíme tu stránku těch příjmů, což je vlastně ten druhý základní pilíř těch rozpočtů. My, když se dneska podíváme, kde se třeba vláda Andreje Babiše bude snažit škrtat, tak teď s velkou pompou například Aleš Juchelka oznámil, že změní za tu flexinovelu podpory v nezaměstnanosti, aby ušetřil 5 miliard. Ano, zní to jako bombasticky, ušetříme 5 miliard, ale nemáme k tomu žádná data. Vlastně chtěli jsme se, on sám proto třeba hlasoval, když se ta novela schvalovala jako impuls k rozhýbání pracovního trhu, nebo tady vidíme pokus škrtat ve školství tím, že nebudeme podporovat církevní nebo soukromé školy. To jsou jako nějaké mikroškrty, které trošku fungují jako nějaký prostor pro kulturní války. Můžeme si tady říct, ano, tak nebudeme podporovat ty nemakačenka, kteří prostě najednou odejdou z práce, vybrali těch 80% po dobu těch 2 měsíců, tak jim to zase srazíme na těch 60%, ať si to prostě oddřou, tu nezaměstnanost najdou a musí se snažit, protože už je ta peněženka bude škrtit. Nebudeme tady podporovat soukromé a církevní školy, protože co, proč by se zasloužili peníze, když můžou si je vybírat. Podobných věcí tam bude celá řada a ani jedna z nich vlastně nepřináší té společnosti nic pozitivního, nic efektivního a nic dlouhodobě udržitelného. Naopak to může vlastně velmi zatížit nějakou schopnost, nějaké jako solidarity napříč lidmi, kteří tady společně žijí. A já vlastně v tomhle ohledu mám trošku pocit, že Aleš Juchelka, který se rád stylizoval do role takového jako obhájce sociální politiky v Česku, tak samozřejmě v téhle vládě, která je jako spíš hodně vychýlená napravo, tak ukazuje tu svoji drábkovskou tvář a jsem vlastně zvědavá, kam to bude směřovat, protože ta vláda se vlastně už teď začíná chovat extrémně asociálně a to přesto si vlastně, že si nějakou část té své voličské základny získala tím, že se tvářila vlastně pomalu sociálněji než sociální demokracie. A já v tomhle ohledu samozřejmě nemůžu být příznivce škrtů, protože já se ráda bavím spíš o daních, než třeba o dávkách. A to je samozřejmě debata, která se tady v téhle vládě ani v té předchozí prostě nevedla a nebude vést a úplně zmizela z té veřejné debaty. No.
0: Davide?
1: No, já tady přemýšlím, jestli tahle vláda je asociální, teda já z tohle tak asi nevidím, ale to, co se shodnu, že vlastně tady je jako fascinující věc, asi by se to mělo i vyučovat psychologie veřejných financí, jo? Že vlastně ta naše neznalost, která je celkem pochopitelná, v jakých řádech jsou ty problémy, o kterých se bavíme. A z toho právě těží vlastně ti politici, kdy vlastně nějaký problém v řádu nějakém vlastně řeší něčím, co je třeba o řád nižší. A je to pravidelné, protože prostě nemáme to rozpětí. Takže třeba je to teď flexinovela. Tak když se to škrtne, tak z toho budou, dejme tomu, stovky milionů pro rozpočet, možná, no, já nevím, možná i míň. Co myslíte? Stovky?
19: Flexinovela,
1: když se vrátí vlastně,
0: to je ta podpora nezaměstnanosti.
19: Tak 3 miliardy.
1: 3 miliardy.
0: Ministr Juchelka říká 4,5.
1: 4,5 miliardy, ono se nám to tam vrátí, protože to flexibilnění trhu teda nebude, takže to bude nějaký nárok na příští rozpočty a tohle nějakým způsobem má vyřešit teda deficit 389 miliard. SPD se přesune k Ukrajincům, tak i kdybychom porušili veškeré závazky vůči Evropské unii o dočasné ochraně a zapomněli na to, že už nám odvádí teda více na daních a odvodech, než kolik se dostává na té dávce, která je nižší, než co by dostal jakýkoliv Čech, tak se škrtne 3 miliardy za celý rok 6, dejme tomu, a vyřeší to zase
24: ten deficit 389 miliard. Přesuneme se k politickým neziskovkám. Sebereme pár milionů, které dostává pravděpodobně někde Člověk v tísni. Vyřešíme deficit 389 miliard. A takhle jdeme kus po kusu až třeba k těm školám, které třeba v tom přetlaku, který je v těch aglomeracích, tak zaplať pánbu, že si berou ten normativ a poskytují nějaké středoškolské vzdělání. Takže ušetříme nějaké desítky, stovky milionů, nebudeme mít teda kam dát 15-leté děti a zase tím vyřešíme deficit 389 miliard. To, že my neznáme vlastně ty proporce, myslím, že na to máme i nějakou evidenci, třeba lidé si pravidelně myslí, že na dávky na podporu nezaměstnanosti nebo sociální jde mnohem více peněz, než kolik je realita. Ale prostě tady ten problém, že ty politici vlastně jako můžou zneužít naši neznalost, že něco, co je v řádu 100 miliard, vyřeší něčím, co je v řádu 100 milionů, je tady pravidelná a teda omlouvám se, ale tohle jako jde jak za opozicí, tak za koalicí, protože to zneužívají všichni.
0: Když se podíváme do nedaleké budoucnosti, tak navíc má Česká republika ještě jisté rozpočtové závazky, které slíbila Evropské unii, které asi zatíží státní rozpočet do budoucna.
19: Jaké myslíte?
0: No asi někdy v roce 2028 bude muset být ten deficit nějaký.
19: Jo, to je pravda, tam vláda vlastně si vyjednala nějakou jako novou verzi toho fiskálně strukturálního plánu, který právě jí zavazuje a tady jsem vlastně i rád, že jak premiér, tak i ministryně financí vlastně veřejně říkají, že je to závazek, i když je pravda, že oni říkali, že je závazek i zrušení superhrubý mzdy jenom na rok nebo dočasně. Ale říkají, že je to závazek, to znamená, že se tím mají řídit. A to je ten důvod, proč já bych tvrdil, že tenhle ten současný návrh rozpočtu vůbec není vlastně prorůstový, proinvestiční, protože předpokládá jako 150 až 170 miliardovou restrikci v dalších jako 3 letech. A jako na druhou stranu nechci říct, že je tady jako zase zlý Brusel, který nás tady nutí dělat škrty v důchodech, zdravotnictví a vzdělávání, protože to je něco, s čím přišla i ta vláda, že takovýhle je její plán na řízení veřejných financí. A to, jestli to dopadne asociálníma škrtama v těch jako veřejných službách, které už dneska jsou do velké míry podle mě podfinancovaný, tak to je jenom rozhodnutí té vlády. To není žádný rozhodnutí někoho zvnějšku.
23: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, proč se státní dluh nesplácí a co znamená řídit stát jako JZD.
15: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
15: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
4: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
3: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
4: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8% třetí taková velká položka je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
3: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší, protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
4: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
3: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
15: Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Premiér si všiml ruské hybridní války. Rozpaky pražského voliče ODS. Polská vláda začala řešit vysoké ceny paliv. To je signál i pro Česko. A rituální cvičení slovenského prezidenta Pellegriniho. To jsou titulky některých z nedělních komentářů a analýz k domácím i zahraničním událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
15: Názory a argumenty.
5: Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Nadcházející měsíce budou nejnáročnější za dobu války, oznámil ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Co na to český premiér? Slovo má Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin.
6: Premiér Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal tak, jako se Alena Schillerová vyhýbá slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen a jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především k činům, které by prozření stvrdili, je stále daleko. Citujeme, co premiér řekl. Ze strany Ruska čelíme hybridní válce a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Konec citátu. Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií, tedy před údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu. V Babišově výroku si proto můžeme povšimnout poněkud zpozdilé terminologie. Začal mluvit o hybridní válce ve chvíli, kdy zjevně hrozí, alespoň podle Donalda Tuska, přímé útoky. Když přiletí drony, tak na tom přeci už není nic hybridního. Jsou to plnohodnotné válečné akty. Je sice pochopitelné, že Babiš nechce děsit veřejnost, ale na druhou stranu to vyvolává obavu, zda si skutečně uvědomuje závažnost situace. Zatím to tak bohužel moc nevypadá. Dosavadní kroky jeho vlády totiž museli dělat Rusku zatím spíše radost. To, co se dá opravdu nazvat hybridními útoky, Babiš doteď nebral vážně. Rozprášil strategickou komunikaci státu, která představovala nástroj, jak se útokům v informačním prostoru bránit. Když se objevila propracovaná ruská dezinformační operace, zaměřená na rozeštvání Poláků a Čechů, tak ji na rozdíl od Donalda Tuska bagatelizoval. No a nejnověji neřekl dopředu ani slovo proti účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na konferenci, na které mluvil ruský propagandista, přítel Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov, který obhajuje ruské vraždění na Ukrajině a je na sankčním seznamu Evropské unie. S přípravou na obranu před reálnými, nikoli jen hybridními útoky Ruska to není o moc lepší. Místo masivního zbrojení po vzoru Polska, pobaltských zemí nebo třeba nově i Německa, Babišova vláda obranné výdaje drží na nutném minimu a dělá z Česka stát, který je, pokud jde o ochotu k obraně, na úplném chvostu NATO. Premiér sám přitom působí zmateně. Na jednu stranu navrhuje vytvoření evropské protiraketové a protidronové obrany, ale nechce se na ní finančně podílet. A hůř, přihlíží tomu, jak ministr obrany za SPD, strany dlouhodobě nakloněné Rusku, zakazuje náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu, která je nyní právě v oblasti protidronové obrany nejlepší na světě. A kde bychom se tedy mohli opravdu učit? V Kremlu se musí báječně bavit. Andreje Babiše tedy znovu pochvalme, že připustil alespoň to, že hybridní válka proti naší zemi je realitou. Teď by si ale ještě mohl všimnout, že v ní na straně Ruska bojují i někteří politici, kteří drží při životě jeho vládu. A když už jim dovolí propagandistické působení, neměl by jim ho svou pasivitou alespoň usnadňovat. A hlavně by jim měl z titulu funkce zatrhnout kroky, které obranyschopnost země přímo podkopávají, a to nikoli v hybridním, ale v fyzickém smyslu. Jinak? Jinak bude přes všechny řeči o nutnosti obrany jejich faktickým spolupracovníkem.
5: Rozpaky pražského voliče ODS. Tak nazval následující příspěvek komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Dohromady celé čtvrt století seděli od vzniku samostatné České republiky až do posud v křesle primátora hlavního města, považovaném za významnější než mnohá ministerská, a reprezentanti Občanské demokratické strany, což je bilance famózní. Však ani svou někdejší úhlavní rivalku sociální demokracii, která obsazovala premiérské posty od Zemana po Sobotku, ještě pod poctivou značkou ČSSD, do nejvyšší metropolitní funkce ODS jedinkrát nepustila. To se i v dalších největších aglomeracích nepovedlo, ani v Brně, natož pak v Ostravě. A bez šancí ovšem není řídit Prahu ani nyní, i když jí moc nepomáhá dlouhodobá obecná neviditelnost primátora Svobody. Hlavním soupeřem se pak občanským demokratům dnes jeví hnutí ANO, zároveň ovšem i coby latentní spojenec. Jak se aspoň už celé měsíce zdálo z rétoriky čísla 1 pražské kandidátky ODS Tomáše Portlíka, zároveň prvého místopředsedy strany, který jedním dechem také dával najevo, že v nejmenším nemíní sedět v radě města s piráty, v ODS odjakživa málo oblíbenými. A jak známo, strana odmítá i spolupráci s Prahou sobě, založenou úspěšným starostou městské části číslo 7 Janem Čižinským. To by se ještě dalo chápat s tím, že ve hře je sázka na už zmíněné ANO. V Praze sice skrze svého zakladatele a lídra spíš odmítané, ale zase už nikoli tak šmahem. Však před 4 roky bylo podílu na řízení hlavního města velmi blízko. A i když letos muselo oželet primátorského kandidáta Ondřeje Prokopa za pomětlivého majitele vícera lukrativních pražských bytů a lídrem se stal takřka na poslední chvíli prakticky neznámý Jan Hušbauer, pořád si lze představit, že hnutí udělá s vydatnou pomocí pracovitého prvého místopředsedy ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka slušný výsledek. I když je otázkou, jestli by stačil na tandem pouze s ODS. A co hlavně, voliče musí mást, když Portlík náhle říká, že vládnout v Praze s Babišovým hnutím prakticky nelze, protože to hlavně zajímá skoro 200 ušetřených miliard na magistrátním účtu. A nepřímo obvinuje Babiše z nátlaku. ANO prý v případě, že zase zůstane na ocet, zařídí, co by hlavní vládní síla, aby metropole nedostala peníze ku příkladu na infrastrukturální nákladné projekty, které stát obvykle financuje. Portlík dokonce mluví o hrozbě jakéhosi pražského vyhladovění. A těžko říct, co ho k tomu vede. Jestli pohledy na předvolební průzkumy, které se ovšem značně liší, respektive to v nich úplně skáče, anebo snaha o vstřícné gesto ku příkladu ke starostům, spojenectví s ANO zase ovšem rozhodně odmítajícím. A ti by naopak mohli, kdyby to povolební matematika umožňovala, vládnout zase s Portlíkem odmítaným Čižinským a hrůzo hrůz znovu i s Piráty. Voliči ODS

0: Vící komentář.
1: Premiér Andrej Babiš v poslední době chrlí nejrůznější nápady, kterými překvapuje i své věrné. Nedávno, zřejmě znepokojen reakcí voličů ANO na rekordní schodek rozpočtu, se nechal slyšet, že by mohl zrušit státní příspěvek na provoz soukromých a církevních škol. Soukromé školy stejně vyžadují po rodičích školné, církve zase získaly značné peníze v restitucích. Jenže okamžitě mu začaly chodit e-maily od rozhořčených voličů, takže zase rychle couvl. Potom vystřelil ve svém nedělním hlášení na sociálních sítích v skutku revoluční myšlenku, jak vyřešit klesající porodnost. Za každé druhé dítě by stát vyplatil 1 000 000 a za třetí dítě by doživotně odpustil placení daní. Ovšem, bývalý člen Národní ekonomické rady Daniel Prokop spočítal, že by tenhle nápad stál státní pokladnu okolo 50 miliard korun. Takže i z tohoto pokusu asi nic nebude. Za pozornost stojí, že vedle těchto levicových nápadů chce Andrej Babiš snížit podporu nezaměstnanosti, což je krok, který náleží spíše pravici. Ovšem, netřeba v Babišových nápadech hledat nějaký plán. Premiér je mistr marketingové politiky, která nic neřeší, jen vytváří dojem. Jde mu o to zaujmout pozornost a nalákat co nejvíc voličů. Upřímně slibuje něco, co vůbec nemá v plánu splnit. V tom se Andrej Babiš projevuje jako učenlivý žák Donalda Trumpa, pro kterého jsou jeho instinkty také důležitější než jakákoliv fakta. Pokud je ale toto vytváření dojmu určeno jen pro domácí publikum, je to náš problém. Ovšem Andrej Babiš přenesl tento marketingový styl i do mezinárodní politiky. Na pražském obranném summitu navrhl Babiš vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot a přirovnal ke vzniku Airbusu. Jenže Evropa už podobný projekt rozjela a Česká republika se ho odmítla zúčastnit. Deklaraci o vzniku integrované koalice proti balistickým raketám podepsali státy tzv. Koalice ochotných na setkání v červenci ve Francii, kterého se Babiš také zúčastnil. Nejdřív se s cestou do Paříže chlubil na sociálních sítích, pak ale začal tvrdit, že se o iniciativě dozvěděl den předem a kritizoval ministerstvo obrany, že ho o přípravě neinformovalo. Navíc zcela nepatřičně poučoval země koalice ochotných, že by měli z projektu vyřadit Velkou Británii, protože není členem Evropské unie. Babišův návrh na Europatrioty je absolutně nekonzistentní s jeho politikou. České výdaje na obranu jsou nedostatečné, za což na obranném summitu vládu ostře kritizoval americký velvyslanec při NATO. Prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním a že Spojené státy očekávají víc. Jestli se Babiš chtěl Europatrioty vlichotit do přízně Američanů, tak se spletl. Jeho návrh je navíc výrazně dražší než evropská varianta protiraketové obrany. Proč představitel státu, který dává na obranu skoro nejméně v Evropě, navrhuje tak drahý projekt, nelze vysvětlit jinak než zase jen jako snahu zaujmout pozornost. Andrej Babiš se zřejmě snaží zahltit všechny nejrůznějšími nápady, o to víc, oč se jeho pozice v Evropské unii stává slabší. Může za to rýsující se spor s Evropskou komisí kvůli jeho střetu zájmu, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale i zdravotnictví. Zmatených a nesmyslných nápadů bude nejspíš přibývat. Škoda jen, že si jeho marketingové dovednosti neosvojil nějaký český politik s odlišným hodnotovým ukotvením.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S podzimem se na politické stoly po celé Evropě začíná vracet téma cen energií a paliv. Česká vláda bude podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka jednat o tom, jak reagovat příští týden. V Polsku už k některým opatřením přikročili. Pokračuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.
3: Ceny paliv na benzinových pumpách šplhají do výšek, z níž se řidičům v celé Evropě začíná točit hlava. A to nejen v Česku, ale i v sousedním Polsku, kam jsme přitom ještě před časem jezdili tankovat levnější benzín či naftu. Dnes to už neplatí, ale tamní kabinet premiéra Donalda Tuska dává najevo, že se s tím nehodlá smířit. zvláště s faktem, že velkou část vysokých cen nedělají

0: ani tak vyšší ceny ropy způsobené nekončícím střetem Spojených států a Iránu, ale nezvykle vysoké marže ropných koncernů. To platí také pro dominantní polský koncern PKN Orlen, který oproti loňsku zvýšil velmi výrazně svůj letošní zisk. Polský sejm proto v pátek odhlasoval vládní návrh na zavedení daně z mimořádných zisků pro ropné koncerny působící v Polsku. Nejde ale o snahu přinést peníze do státní pokladny, ale najít prostředky, jak snížit daň z přidané hodnoty na paliva a neudělat tím zároveň další díru do velmi napjatého polského rozpočtu. Pokud dojde k zásadnějšímu snížení ceny paliv v Polsku, dostane to potlak i český kabinet Andreje Babiše. Zvláště v situaci, kdy se slovenské vládě Roberta Fica daří politickým tlakem na Slovnaft a jeho majitele, maďarský koncern MOL, udržet slovenské ceny benzínu a nafty poměrně výrazně pod těmi českými, což v minulosti tak nebývalo. V konkurenčním prostředí střední Evropy si Česko, které má stále o něco vyšší mzdové náklady než okolní vyšegrádské země, musí hlídat, aby svojí cenovou hladinou energetických vstupů výrazně nevybočilo ze středoevropského rámce. Polsko je dnes v rámci vyšegrádské čtyřky navíc tak dominantní ekonomikou, že Česko je oproti ní jen takovým menším státem do počtu. Množství českých výhod oproti Polsku se přitom stále zmenšuje. Ať už jde o vývoj státních financí, nebo stav infrastruktury, či celkovou stabilitu politického prostředí. Polskou vládu navíc udržuje ve střehu velmi silná opozice a také opoziční prezident Karol Nawrocki. Premiérovi Tuskovi je tak jasné, že větší politické chyby mohou stát jeho vládu prohru v parlamentních volbách, které čekají Polsko už přibližně za rok. Česká vláda Andreje Babiše má naopak pocit, že do voleb je ještě velmi daleko a že volič do té doby na Babišovu naftu za 50 stihne zapomenout. Zvláště když opozice v čele se STAN a ODS se chová ve srovnání s tou polskou velmi, velmi kroce. Jak ale bude asi už brzy možné vidět na srovnání cen u benzínových pump v Polsku a Česku, někdy nejen ke škodě své, ale především nás, českých občanů.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini vystoupil ve slovenském parlamentu se zprávou o stavu země. Rok před parlamentními a pár týdnů před regionálními a komunálními volbami nelze jeho projev vnímat jinak než v politických souvislostech, domnívá se komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
2: Na první pohled působil prezident jako nestranný rozhodčí. Vládu premiéra Roberta Fica upozornil mimo jiné, že si své spory má řešit za zavřenými dveřmi, nikoli veřejně. Zároveň ale také napomenul opozici, které vyčetl, že nepodporuje projekty současné koalice, nechce s ní diskutovat a tím přispívá k dalšímu rozdělení společnosti. Pellegrini připomněl atentát na premiéra Roberta Fica v Handlové před 2 lety a postěžoval si, že ani po této události hádky a rozepře ve společnosti neustaly. Bez ohledu na to, co Pellegrini světu sdělil, realita je taková, že za stav ve společnosti je v první řadě zodpovědná vláda, která zemi spravuje. A Robert Fico, který je premiérem už po čtvrté, má výrazný vliv na to, co se na Slovensku děje. Pokud je tedy někdo zodpovědný za současný stav, tak je to především jeho současná vládní koalice. Prezident uvedl, že důležité je členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci, ale dobré vztahy jsou podle něj potřeba na všechny 4 světové strany. Na tomto místě si nelze nevšimnout, že prezident převzal rétoriku premiéra Fica, který tímto způsobem obhajuje nadstandardní vztahy s Ruskem a jeho nejvyššími představiteli, stejně tak i s Čínou. Slovenská opozice prezidentovi vyčetla, že jeho projev byl až příliš jednostranný a provládní. Není se čemu divit, Pellegrini byl kdysi předsedou strany Hlas, která je dnes součástí vlády premiéra Fica. se zodpovědností za vnitřní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví nebo školství má strana na starosti klíčové oblasti života. Co v prezidentově projevu chybělo, je vcelku zjevné. Vůbec nepadla zmínka o dvou zásadních problémech, kterým země čelí. Mezi takové patří hrozby ze strany Ruska, které vláda v Bratislavě neustále zlehčuje a tím v zásadě oslabuje solidaritu v rámci západního politického společenství. Do toho zapadá i vyjádření premiéra Fica, které zaznělo až po prezidentově projevu. V něm zpochybnil smysl klíčového 5. článku Severoatlantické smlouvy, který definuje vzájemnou solidaritu a pomoc členů NATO pro případ, že by se jeden z nich stal cílem ozbrojeného útoku. Slovensko podle něj v takové situaci nehodlá přijít svým partnerům na pomoc. Druhé téma, které Pellegrini opominul, je téma korupce. Je to něco, s čímž se mnozí jeho spoluobčané ve svých životech v nějaké formě potkávají. Bohužel poslední opatření vlády, která zavedla v rámci konsolidace státního rozpočtu, její riziko zvýšila. Řeč je o dani z finančních transakcí. Ta vedla mimo jiné k velkému návratu plateb v hotovosti a tím i možnost požadovat za nějaké služby ještě něco navíc, zcela mimo dosah finanční správy. Shrnuto a potrženo, slovenský prezident Peter Pellegrini předvedl v parlamentu rituální řečnické cvičení bez nějakých překvapivých momentů. Nedá se ale očekávat, že by si za týden na obsah jeho projevu ještě vůbec někdo vzpomněl.
1: Valné shromáždění OSN schválilo před několika dny rezoluci, která podporuje nové zobrazení světa, známé jako Spravedlivá země, Equal Earth. Rezoluci z iniciativy Africké unie předložilo Togo a je to právě Afrika, která věří, že s novou mapou začne psát i nový příběh. Příspěvek připravila Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
3: Mapa světa může být zobrazena pomocí různých kartografických projekcí. Tou nejznámější je Mercatorova projekce, která vznikla už v 16. století, především jako praktický nástroj pro námořní navigaci. Stejně jako každá projekce, má ovšem i ona své limity. Výrazně zvětšuje území ležící blíže k pólům a proto není vhodná pro porovnávání skutečné rozlohy jednotlivých států a kontinentů. Přesto se právě toto zobrazení postupně stalo jedním z nejrozšířenějších obrazů světa. A není bez zajímavosti, že se tak stalo v době, kdy evropské mocnosti svět nejen objevovaly a mapovaly, ale stále větší část z něj také ovládaly a podřizovaly svým zájmem. Mercatorova mapa tak sice nevznikla jako nástroj kolonialismu, ale její pozdější dominance dobře zapadala do eurocentrického obrazu světa, v němž Evropa a obecně globální sever působil větší a významnější, zatímco rozsáhla území rovníkových oblastí, tedy zemí globálního jihu, se opticky zmenšovala. Hlasování valného shromáždění OSN, které drtivou většinou podpořilo používání plochojevné projekce s názvem Spravedlivá země, vytvořené v roce 2018, předcházel několikaletý občanský a politický proces, který měl své kořeny v Africe. Organizace Africa No Filter a Speak Up Africa rozvíjeli kampaň s názvem Oprav mapu, která upozorňovala na zkreslené zobrazování velikosti Afriky vůči ostatním regionům a zemím na světových mapách založených na Mercatorově projekci. Postupně se z kartografické otázky stalo politické téma mnoha afrických zemí, až se dostalo na půdu Africké unie a stalo se součástí širší debaty o historické spravedlnosti, takzvané narrativní suverenitě, tedy právu Afričanů a Afričanek spoluurčovat, jak je jejich kontinent zobrazován a globálně vnímán. Významnou roli v tomto procesu sehrálo Togo, kde se koncem loňského roku konal panafrický kongres věnovaný mimo jiné postavení Afriky v měnícím se světě. Když následně v únoru letošního roku Africká unie formálně přijala novou mapu, vyzvala Togo, aby se stalo jejím diplomatickým nositelem a návrh předložilo i na půdě OSN. Při jeho obhajobě minister zahraničí Toga připomněl, že mapy utvářejí naše vnímání světa. Mapy provázejí vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání, řekl doslovně. Můžeme s tím souhlasit, či nikoliv, ale celou africkou snahu je nutné vnímat v širších souvislostech. Nová mapa se stává viditelným symbolem mnohem širšího afrického požadavku. Změnit nejen způsob, jakým je Afrika na světových mapách zobrazována, ale také její postavení ve světě. Z kontinentu, který byl po dlouhé období podřízen zájmům evropských mocností, se stává kontinent, jehož ekonomická, geografická a demografická síla narůstá. Africká unie ostatně hovoří o potřebě globálního repozicionování kontinentu. A není těžké pochopit proč. O vliv Africe dnes soupeří řada zemí. Jde nejen o přístup ke zdrojům a tamním trhům, ale i o politický vliv či budoucí podobu mezinárodního řádu. Odporu projekce Spravedlivá země ze strany OSN proto můžeme číst i jako metaforu mnohem zásadnější změny. Svět, v němž byla evropská a později západní perspektiva do značné míry považována za univerzální, se proměňuje ve svět s více centry politické, ekonomické i kulturní moci. Země globálního jihu už nechtějí být pouze objektem pravidel a představ vytvořených jinde. Stále více požadují možnost tato pravidla a také samotný obraz světa spolu vytvářet. To samozřejmě neznamená, že jedna mapa je špatná a druhá je správná. Každá kartografická projekce něco zachovává a něco zkresluje. Mercatorova projekce měla a dodnes má svůj praktický účel. Celá debata nám ale připomíná něco podstatnějšího. Mapa nikdy není jen obrazem území, které zobrazuje. Je také výsledkem perspektivy, z níž se na svět díváme. A možná právě proto je současné rozhodnutí OSN tak symbolické. Afrika se na nové mapě nezvětšila, jen se na ní přiblížila své skutečné velikosti. A o něco podobného dnes usiluje i ve světové politice a ekonomice.
1: Pohledem z jiného kontinentu končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny autory dnešních příspěvků se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Je zrušení výuky druhého cizího jazyka jako povinného předmětu na českých školách promarněnou příležitostí. Jsou větším problémem děti, které tvrdí, že nemají na cizí jazyky talent, nebo spíše školy, které mají problém schánět jazykové učitele. To vše rozebírá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
4: Je 6 hodin pondělí 21. září a na Plusu teď začíná živé ranní vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Feniková
6: a Daniela Vrbová.
5: Český rozhlas Plus.
6: A o kterých tématech budeme mluvit v úvodní hodině? Čím chce prezident Petr Pavel přesvědčit Valné shromáždění OSN, aby podpořilo kandidaturu Česka do Rady bezpečnosti?
4: Jak dokáže české právo postihovat kriminální sex business na internetu?
6: A v čem by mohla být pro Česko přínosná užší ekonomická spolupráce Evropské unie a Kanady?
4: Začneme ale s právami, které má Martin Matějka.
7: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, a konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
8: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
7: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě ale tento týden se koná Valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Magdeburgsku, předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
9: Da erwarte ich von den anderen Parteien Gesprächsbereitschaft.
10: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde.
11: Natürlich, vor allem ist es der Auftrag der Berlinerinnen und Berliner.
10: Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se Zelenými.
12: Ich werde das aufbringen.
10: Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Žablín, Český rozhlas.
13: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta, řízení s Českem, ale Evropská komise zatím nezačala. A cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. A dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
14: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
7: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání poslanecké sněmovně. Agent amerického úřadu pro imigraci Aclav texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie, obětě ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Tento rok příslušníci imigračního a celního úřadu zastřelili v Minnesotě dva americké občany. V detenčních centrech úřadu od loňského nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce zemřelo už více než 50 lidí. Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví třeba věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
15: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského serveru Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu.
16: Izraelská armáda už před dnešním svátkem Jom Kippur oznámila, že posiluje jednotky po celé zemi. Izraelští vojáci dál zůstávají v Gaze, jižním Libanonu, jihozápadní Sýrii a na západním břehu Jordánu. Pro Židy je Jom Kippur neboli Den smíření nejdůležitějším náboženským svátkem. Věřící se celý den postí. Izrael na svátek přerušil provoz na letištích a uzavřel svůj vzdušný prostor. Zastavila se taky hromadná doprava a lidi většinou nejezdí ani autem. Sekulární Izraelci svátek a prázdné silnice často využívají k výletům na kole. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: A v dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulice Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy opatrněji přímo v omezení za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. a 5. kilometru stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Řidič mění prasklou pneumatiku, o to více zpomaluje, brzdí se na 63. kilometru. Zdržení je do 15 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova panuje silnější provoz před Rohlenkou a kolona od sjezdu na Slavkov vás zdrží 20 minut. Na kilometru 208 se v levém pruhu srazila 4 osobní auta. V Praze krátce po 6. panuje víceméně klidný provoz, jen pár minut zatím ztratíte v Českobrodské do centra. Nejprve v újezdu před odbočkou na Klánovice, pak i na příjezdu do Běchovic. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Ráno ještě čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. A v severovýchodní polovině území četné přeháňky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. A teploty 12 až 17 na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
17: A to 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí stále Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Do New Yorku přicestovalo na 130 hlav státu a nechybí mezi nimi ani český prezident Petr Pavel. Čeká ho nabitý týden, nejdříve schůzky s vrcholnými představiteli OSN, ve středu projev na zasedání valného shromáždění a poté cesta do Nebrasky. Hlavním cílem je získat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti, ale bude jednat i o válce na Ukrajině. Více o tom, co chce v OSN říct a proč míří poté zrovna do Nebrasky, už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, kterou zdravím do New Yorku. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
17: Jano, kdy přesně Petr Pavel na zasedání vystoupí a o čem chce mluvit?
18: Petr Pavel už přijel do New Yorku, prezident vystoupí ale až ve středu v 10 hodin 30 New Yorkského času, to znamená v 4:30 odpoledne českého času. Samozřejmě budeme u toho. Před odletem řekl, že se zaměří na 3 témata v tom projevu. Prvním je reforma OSN, aby její složení a způsob práce lépe odpovídaly dnešnímu rozložení sil ve světě. Druhým tématem bude odpovědnost velmocí a velkých zemí za mír, stabilitu, za řád založený na pravidlech, a tím třetím tématem má být příležitosti a rizika nových technologií, hlavně umělé inteligence. To je téma, kterému se chce prezident věnovat i v jiných bodech té třídenní návštěvy tady v New Yorku. U Rady bezpečnosti Česko zastává takový středový postoj a podporuje rozšíření o stálé i nestálé členy, protože třeba Afrika v ní není zastoupená vůbec.
17: No, Česko skoro 40 let nesedělo ve vrcholném orgánu OSN. Čím chce prezident české kandidatuře pomoct?
18: Tak, Česko v radě naposledy sedělo v letech 1994 až 95. Od té doby uplynulo přes 30 let, ale prezident mluví o skoro 40 letech, protože ta kandidatura naší země míří až na roky 2032 a 2033. Volby se podle něj blíží tak jako tak, takže se počítá každý hlas i o těch nejmenších zemí, protože kandidátská země potřebuje souhlas 2/3 z těch všech 193 členů valného shromáždění. Takže v těch bilaterálních jednáních, které tu prezident má naplánované, tak on se nechce soustředit na země, se kterými se už potkává jinde, ale spíše na ty, kterému mohou s kandidaturou pomoct.
17: Připomeňme, že do New Yorku míří také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Setkají se oba muži?
18: Minimálně v sále se setkají. Prezident Pavel předpokládá, že při zahájení generální rozpravy v úterý budou sedět v jedné řadě, že si budou mít i možnost pohovořit. Neočekává ale, jak řekl, že by z jedné či druhé strany byl nějaký problém. Naposledy spolu podle jeho slov mluvili v pátek v Praze při návštěvě jordánského krále, a to o situaci v regionu a úplně standardně. Jinak tedy v New Yorku mají samozřejmě každý svůj program. Petr Macinka má naplánováno, co jsem viděla v jeho programu, asi 20 bilaterálních schůzek, zůstává tady déle, než prezident zůstává do pátku. A do Spojených států také přijeli každý zvlášť, prezident samozřejmě vládním letadlem a ministr zahraničí komerční linkou.
17: No a také už zaznělo, že prezident pak z New Yorku pokračuje do Nebrasky. Proč zrovna tam?
18: Tak jednak Nebraska je partnerský stát české armády. Její národní garda spolupracuje přes 30 let s Českem a Česko je podle nastupujícího velvyslance jediná země, která vlastně má partnerství hned se dvěma gardami, jak v Nebrasce, tak v Texasu. Ale prezident se samozřejmě vždycky při své návštěvě soustředí i na českou komunitu, která žije ve Spojených státech a zrovna v Nebrasce je to stát, kde žije mnoho lidí českého původu, takže ve čtvrtek prezident navštíví tam velitelství gardy, uvidí ukázku speciálního leteckého vybavení, poobědvá s republikánským guvernérem Jimem Pillenem, a který mimochodem před dvěma lety navštívil Českou republiku, ale pak se také, bude mít na University of Nebraska krátkou přednášku, ale pak se také pojede odpoledne do městečka Wilbur a to je vlastně, se často označuje za hlavní město České republiky ve Spojených státech, takže tam místní Sokolovně se sejde i s krajany.
17: Předtím ale ještě ten bohatý program v New Yorku, tam mimo jiné potká se tam třeba s Donaldem Trumpem, jak se jejich programy míjí anebo naopak setkávají, nebo s jakými dalšími prezidenty se má Petr Pavel setkat?
18: Spíše se míjí ty jejich programy s americkým prezidentem, protože ten sice přijíždí už zítra, ale proslov má v úterý, takže vystoupí o něco dříve. Co víme, tak má předběžně dohodnutou schůzku s Volodymyrem Zelenským. Český prezident se sejde například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo i se slovenským prezidentem. Přivítá ho také generální tajemník, takže každý má ten program trošku jiný a myslím si, že tentokrát jim to nevyjde.
17: A všechno to bude sledovat naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky za to, naslyšenou, hezký den.
18: Hezké ráno.
19: Posloucháte Ranní plus a to v 6 hodin a 13 minut. Německo dnes ochromí stávky odborářů. Vadí jim podle nich drastické škrty v automobilovém průmyslu. Protesty svolal největší odborový svaz v Německu i v celé Evropě, IG Metall, který sdružuje více než 2 miliony lidí. Co přesně odborářům vadí, to přišel do studia Ranního plusu říct Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Jirko.
20: Dobré ráno. Tak v tom vyjádření, které umístil IG Metall, ten odborový svaz na svoje sociální sítě, tak odboráři vlastně hlavně kritizují ty plánované balíčky úspor vedení těch největších automobilek. Hlavně tedy se jedná o tu největší německou automobilku, ten koncern Volkswagen. Protestujícím vlastně vadí, že teď se má propouštět, skloňuje se číslo až desítek tisíc lidí. Ostatně loni vlastně v automobilovém sektoru v Německu přišlo o práci asi 50 tisíc lidí. Ale těch věcí, co německým automobilovým odborům vadí, tak je vlastně mnohem víc.
19: Co třeba můžeme to přiblížit?
20: Tak mezi zaměstnanci automobilek mě to třeba osobně hodně zaujalo. Vlastně hodně rezonuje jedno takové specifické téma. Vedení Volkswagenu vlastně chce, já nevím, jak to říct, vlastně naložit o 5 hodin týdně všem zaměstnancům navíc, prodloužit pracovní týden, tedy z těch tradičních 35 hodin týdně na těch nově na 40. On ten 35-hodinový pracovní týden byl vlastně jednou z takových těch stálic německého automobilového průmyslu a těch 5 hodin týdně navíc by přitom vlastně podle tedy těch navrhovaných změn měli zaměstnanci napracovat vlastně zadarmo, tedy bez jakékoliv změny té mzdy. Další věc, která odborářům hodně vadila, jsou taky podle nich vlastně vysoké dividendy akcionářům Volkswagenu. Má podle odborů projedla svoje zisky, a které mohla investovat do těch inovací. A teď tedy ty špatné managementové rozhodnutí nedopadají na ten management, na ty lidi, kteří dělali ta rozhodnutí, ale na ty řadové zaměstnance. Alespoň tak tedy ta kritika, tak zní ta kritika toho odborového svazu IG Metall.
19: Připomeňme, proč německé automobilky navrhují vlastně tak razantní změny.
20: Oni se vlastně v posledních měsících potýkají s rostoucí konkurencí čínských automobilek, ale jsou tam taky třeba rostoucí výrobní náklady nebo třeba americká cla amerického prezidenta Donalda Trumpa a ty reakce na to jsou různé. Třeba právě, když už se bavíme o Volkswagenu, tak jeho dozorčí rada minulý týden vlastně schválila úplně největší restrukturalizační plán v celém historii firmy. Do konce roku 2030, do konce dekády by mělo po celém světě tedy zaniknout asi 100 000 pracovních míst v Volkswagenu. Omezit by se mělo celkem taky celé to množství modelů, které ta vlajková loď automobilového koncernu a celého toho německého automobilového sektoru vlastně vyrábí. Navíc podle toho nového plánu zatím vlastně nejsou pro 4 německé továrny zaručeny žádné nové konkurenceschopné výrobní programy, takže je vlastně možné, že by se ty dveře těch 4 továren mohly uzavřít úplně, a to už v roce 2031, kdy tedy vyprší ty současné programy.
19: Jirko, ty tady mluvíš o koncernu Volkswagen a součástí něj je i Škoda Auto. Dotknou se všechny tyto změny i mladoboleslavské automobilky?
20: Neměly by se jich dotknout. Mluvčí Škodovky Martin Vejdělek na začátku září uvedl, že ten nový transformační plán nemá na aktivity mladoboleslavské Škody Auto žádné přímé dopady, a vlastně tak zopakoval tedy stanovisko firmy Škoda Auto, které měla dlouhodobě.
19: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Situaci samozřejmě v německém automobilovém průmyslu sledujeme i nadále. Díky, že jsi přišel.
20: Naslyšenou.
17: Je 6 hodin 17 minut, posloucháte Ranní plus a sledujeme i jiná témata, například to, jak funguje sex business na internetu, a spolu s ním se samozřejmě do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké někdy činy postihovat.
0: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
21: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
0: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
21: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace Lastrada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
14: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
21: Své profily na sociálních sítích mají taky ženy, které poskytují sexuální služby. Často jako první kontakt se zákazníky, kteří potom konzumují jejich obsah na dalších platformách, popisuje vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
22: Od OnlyFans přes nějaký další platformy, které se věnují tady těm věcem, až po nějaké seznamky, kde vlastně jako tohle může nějakým způsobem fungovat, ale oficiálně ta platforma k tomu vlastně jako neslouží.
21: Tenhle typ služeb poskytují na internetu spíš mladé ženy a dívky, pokračuje Holoušová.
22: Proto je vlastně takový problém u 12-letých, protože ještě nemají tu zkušenost příliš velkou na to, aby dokázali zhodnotit, která ta platforma je adekvátní, která je riziková.
21: Často si proto neuvědomí, že jejich obsah může uniknout, a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, doplňuje Holoušová.
22: Třetina těch žen vůbec jako ani neví, z jakých podmínek může odstoupit od dané smlouvy. A pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku, a pak z té spolupráce vyvázat se je vlastně velmi náročné.
21: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
23: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
21: Postihnutelné jsou často podobné činy v kyberprostoru, podle Holoušové z Rozkoše bez rizika stěží. Debatu o změně zákona v posledních měsících zvedla kauza o portálu OnlyFans, zveřejněná projektem Page Not Found. I přesto ministerstvo spravedlnosti teď legislativní úpravy nezvažuje, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
24: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
21: Změna by však mohla nastat v případech takzvaného vědomého užívání služeb obchodované osoby díky evropské směrnici. Původním cílem bylo podle ředitelky organizace Lastrada Markéty Hronkové postihnout sex business. Pomoci by ale mohla i v jiné nucené práci.
14: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
21: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny června července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin 21 minut. Tady jsou krátké hlavní zprávy. Vláda dnes bude schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Podle dohody koaliční rady z minulého týdne by se výše schodku měla snížit z 389 miliard zhruba o 3 miliardy. Podrobnosti představí po zasedání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Na valném shromáždění chce následně podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. A nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Na druhém místě skončila s 35,5% sociální demokracie. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do zemského sněmu se nedostala. V Berlíně vyhrála volby do tamní poslanecké sněmovny strana Levice.
17: Danielo, věděla bys, kolik má Praha linek městské hromadné dopravy?
19: Já myslela, že řekneš obyvatel. Tak linky, to bohužel pamatuju si nejvíc 23.
17: No, tak ještě trochu přitlačíme. Má jich téměř 200 a obsluhuje přes 2,5 tisíce kilometrů. Tento nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio, městského operátora. I na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řády. Volně přístupné Golemio, toho ale o Praze může poradit a prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme dokonce opravdu přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 31 397 chodců.
2: Takže kdo tam byl, tak je tady v tomto souboru a je vidět, že samozřejmě v létě ten počet je vyšší.
1: Já bych rád jenom upozornil posluchače, je tam zaznamenán pouze v té podobě, že tam někdo prošel. Nemáme žádnou bližší informaci. Vážíme si soukromí Pražanů, vážíme si soukromí návštěvníků, takže je tam jenom čárka, prošel někdo tímto nebo tímto směrem.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy a ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
3: Ta barva zrovna udává aktuální zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové spoje jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
2: Tak si pojďme vybrat nějakou konkrétní linku. Tady na mě úplně září červená 101. Jo, to si můžeme rozkliknout, že jo, a vidíme to.
3: Ta má aktuální zpoždění 8 minut, ale vidíme i aktuální polohu, můžeme si zobrazit její trasu a můžeme si zobrazit předpoklad, kudy dál pojede a v jaké časy vlastně na ty další zastávky dojede.
2: Ano, tady je vlastně vidět, že to zpoždění nastalo mezi zastávkami Perunova a Slovinska.
3: Přesně tak, no, když tady rozkliknete, máme nějakou 22 ještě, která taky jede pozdě, tak to vypadá, že příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. No, protože tam je vidět, že vlastně, když se můžu podívat, tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Když se podívám na všechny ostatní, tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
2: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
5: Aby ty prostředky hromadné dopravy zastavovaly jenom v zastávkách a nezdržovaly se zbytečně v těch mezizastávkových úsecích.
2: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libení Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
5: Přijíždí nám autobus od Žižkova. Projíždí tím přihlašovacím bodem, teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka postupně připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
2: Ano, takže zatím ještě červená.
5: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj. Po průjezdu autobusu se odhlásíme a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
2: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
3: Pokud je někde ten jízdní řád třeba příliš rychlý, že ty spoje nestíhají, tak pak v těch datech je to vidět, že prostě ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a třeba upraví ten jízdní řád, aby vlastně přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu těch vozidel.
2: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Český rozhlas.
19: Na československých hranicích v Mostech u Jablunkova vzniká speciální most pro divoká zvířata. Ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata se tak na své migrační trase bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici.
4: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě víme, že probíhá migrace zvěře nebo zvířat velkých. V rámci nějakého ochrany tady tohle území nespadá ani pod HKO, ani pod žádnou rezervaci.
6: Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny je místo ale chráněné jako migrační koridor. Nový ekodukt bude navazovat na blízký podchod pro zvěř pod železnicí. Místem nejčastěji prochází vysoká zvěř, pak ale také velcí savci.
4: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi 3x už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Jablunkovské brázdy. Vždy je lepší mít více do staveb, ne přímo u sebe, ale na sebe navazujících. To znamená, když máte paralelně vedle sebe s odstupem 2-3 km dva takovéhle nadchody, tak samozřejmě se mnohonásobně zlepšuje a pravděpodobnost toho překonání úspěšného pro ty velké dálkové migranty nebo pro ty druhy, které vyžadují větší prostor, jsou více plaché a jsou náchylné na to, že se do otevřené krajině vlastně vyhýbají. Ten ekodukt má simulovat nějakou přirozenou krajinu, vlastně jeho struktura toho, té migrační plochy by měla odpovídat tomu, co běžně v té krajině vidíme u nás, takže nějaká částečná travní plocha, k tomu nějaké menší keře, případně i mrtvé kmeny, takže něco, co to bude simulovat, že nebude mít pocit, že je nad nějakou komunikací, ale že pokračuje dále vlastně na tu volnou krajinu, na tu relativně přirozenou okolní krajinu, která tady je.
6: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších zvířat. V plánu je už dlouho. Na silnici se zvýšil provoz mimo jiné po otevření automobilek v Nošovicích a Žilině. Základy ekoduktu jsou už hotové, teď roste do výšky, říká stavař Jan Subka.
8: Chtěli bychom do konce měsíce připravit převedení provozu tak, abychom mohli začít budovat pilíř uprostřed.
6: Ekodukt bude 40 metrů dlouhý, dodává Miroslav Mazel z ředitelství silnic a dálnic.
9: Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85. Co se týče výšky mostu nad vozovkou, tak ta nám dosáhne 5 metrů.
6: Na mostu pro zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlost cesty odsloní speciální stěny. V Česku je podobných staveb zhruba 30 a další vzniknou třeba na dálnicích D6, D11 nebo D30. Z mostů u Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
13: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
17: Je 6:30 a zprávy má Martin Matějka.
13: Český rozhlas Plus.
7: O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun, koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. V Rusku se sčítají hlasy ve volbách do dolního parlamentu, takzvané Dumy, a podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Podle nezávislého webu Meduza získala zhruba 57%, sečtená je podle serveru přes třetinu volebních lístků. A voleb se nezúčastnila žádná strana, která by se stavěla proti současným postojům Kremlu. A své hlasy v neděli odevzdávali i Rusové žijící v Česku. A podle ruské agentury TASS jich na ruské ambasádě na Praze 6 hlasovalo zhruba 1000. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. A okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka u Brahy. Bývalému vedoucímu obory Liboru Benčíkovi hrozí podmíněný trest. Spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu i myslecké činnosti ho navrhl státní zástupce Daniel Šelenk. A podle něj měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Beníček vinu odmítá. Dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova trvá o něco silnější provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou. Následky nehody z kilometru 208 už se podařilo odklidit. Na příjezdu do Prahy plzeňskou D5 čekejte zdržení úrovně odpočívky Rudná. Ze 4. kilometru se jede velmi pomalu až do Prahy na začátek Rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení průjezdný pouze pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Ráno ještě čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
19: 6 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. A rovnou si bereme k ruce dnešní vydání domácích médií, abychom se podívali na hlavní body, které přinášejí hlavní zprávy. Už brzy ráno vše za nás pročetl šéfredaktor mediální platformy Page Not Found Jakub Zelenka a přišel za námi do studia. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
19: Tak co vás v pondělních vydáních zaujalo?
11: Začal jsem Hospodářskými novinami a analýzou Ondřeje Housky ohledně toho, zda by se vůbec Kanada mohla stát přidruženým členem EU. Ve středečním projevu o stavu Unie o tom informovala trochu nečekaně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a vlastně tím překvapila i řadu členských států. Já jsem shodou okolností týden před tím projevem byl v Bruselu a skutečně se jakoby debatovalo o tom, co tam zazní, a tohle to moc lidí nenapadlo. A Ondřej Houska upozorňuje, že to může být mnohem složitější, než to vypadá, že sice jde o nějaké velké gesto, ale je tam celá řada praktických překážek, třeba ekonomických, protože kdyby se Kanada harmonizovala po té ekonomické stránce, co se týče třeba různých regulací s Evropou, tak by mohla mít problém dostávat třeba své zboží na americký trh. Nehledě na to, že americký prezident Donald Trump už začal hrozit opět, že to pomalu považuje za nepřátelský akt. A další věc je, že vlastně nevíme, co to ten přidružený stát EU může být a jak by to podkopalo případně vyjednávací pozice s novými nebo možná budoucími členskými státy Evropské unie, jako třeba Ukrajina nebo balkánské země, protože oni musí procházet bolestivými reformami, aby se dostali na ten evropský trh. A to by Kanada, to nevíme, jestli Kanada bude muset splňovat. A pak tady jsou ještě státy, které mají přístup na evropský trh jako je třeba Island nebo Norsko. A tam opět taky plní nějaké jakoby povinnosti a zároveň jakoby musí přijímat jakoby částečně ty evropské regulace, aniž by seděli u toho jednacího stolu, což je otázka, jestli by Kanada jako takhle velká země měla o něco podobného zájem.
19: Tak já jenom připomenu, že my už za pár minut budeme právě mluvit o té možné bližší ekonomické spolupráci mezi Evropským blokem a Kanadou. Tak pojďme dál v těch českých denících. Právo se věnuje nadcházejícím komunálním a senátním volbám. Jak konkrétně?
11: Věnuje se volbám, nevolbám, takzvaně, protože spočítali pomocí datové analýzy, že existuje celá řada obcí, je to až 1/4, kde je kandidátka pouze s jedním subjektem a v zhruba 940 obcí, nebo přes 900 obcí, tak tam už je úplně rozhodnuto, kdo bude zvolený, protože by se všichni z té kandidátky měli dostat do té volené funkce.
19: A jaké jsou tam důvody?
11: Často jde o velkou roztříštěnost obcí. Vidíme, že nejvíc těch jednokandidátkových obcí je v Plzeňském kraji a pak ve Středočeském kraji, což může být způsobeno i třeba dojížděním do velkých měst, že ty lidi tam vlastně jako třeba nemají zájem spravovat ty věci veřejný u sebe v obci. A pak se ještě ukazuje, že pokud lidi nemají na výběr, tak dramaticky klesá volební účast, což je třeba vidět u... Já jsem si to tady zapsal... U Chyně účast tam byla 55% v roce 2018 a byly tam tři uskupení a pak to kleslo na 30%, když kandidoval pouze jedno uskupení. Takže vlastně ty lidi i motivuje, když mají na výběr a není to jenom formální vložení lístku do urny.
19: A ještě jedno téma z dnešních deníků stihneme. Cesta prezidenta Pavla do Spojených států, věnuje se jí dnešní Mladá fronta Dnes a zaměřuje se také na jeho program a vystoupení v OSN. Co o tom všem tedy Mladá fronta Dnes píše?
11: Už jste to dost dobře shrnuli tady v Českém rozhlase. Nicméně Mladá fronta se věnuje i tomu, jaké jsou, řekněme, mezilidské vztahy mezi Petrem Pavlem a ministrem zahraničí panem Macinkou. Tentokrát podle hradních zdrojů Mladá fronta píše, že ta komunikace aspoň nějaká je, že to není tak tvrdý, jako když se letělo na summit NATO do Ankary. Přesto každý letí vlastním letadlem, ty jejich programy se téměř neprotnou, uvidí se možná na půdě OSN, to se ještě úplně jakoby neví. A pak Petr Pavel pokračuje dál a má opravdu nabitý program.
19: My jsme o něm mluvili s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která se také zúčastní toho valného shromáždění OSN a bude prezidenta tady na jeho cestě sledovat, takže posluchači Českého rozhlasu Plus o to nebudou ochuzeni. A já teď děkuji Jakubu Zelenkovi, šéfredaktorovi mediální platformy PageNot Found, který byl s námi ve studiu a prošel pečlivě všechna dnešní média a vybral z nich to nejzajímavější. Děkujeme, hezký den.
11: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
17: A skoro bych si vsadila na to, že vím, o čem budou psát média zítra, že tou hlavní zprávou dne bude asi schválený rozpočet na rok 2027, protože právě dnes bychom se měli dozvědět, jak bude vypadat. Vláda se sejde, aby projednala všechny změny, na kterých se dohodla v minulém týdnu a měla by je i schválit. Lídři vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. S podrobnostmi už je ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
12: Hezké ráno.
17: O kolik miliard by se měl tedy deficit snížit?
12: Úspory by měly být v jednotkách miliard, přesné číslo ale zatím neznáme. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ho chce oznámit právě až po tom dnešním jednání vlády. Deficit chtěli snižovat hlavně motoristé a hnutí SPD, schodek ale i tak zřejmě zůstane vyšší než ten, se kterým Česko hospodaří letos, tedy 310 miliard korun. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli politici při škrtání omezené možnosti, především kvůli zákonným omezením.
15: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
0: říká ministr Havlíček.
17: A kde by se tedy mohlo příští rok šetřit?
0: Třeba ve zdravotnictví nebo školství, alespoň to navrhují motoristé. Právě tyto dva rezorty ale jsou prioritou ANO a hlavně tedy jeho předsedy a premiéra Andreje Babiše. Motoristům se taky nepovedlo prosadit na jednání koaličních lídrů úspory, které by přineslo znovu zavedení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. A hnutí SPD zase neuspělo s úsporou na rezortu obrany, jak řekl jejich předseda Tomio Okamura.
16: SPD přišlo na to jednání s tím, že jsme chtěli snížit výdaje na zbrojení o 7,5 miliardy korun a přesunout tyto peníze k občanům České republiky. Koaliční partneři bohužel odmítli snížit výdaje na zbrojení.
0: Na finální podobě se ale lídři nakonec dohodli. Šéf motoristů Petr Macinka včera po jednání s Babišem řekl, že jeho ministři rozpočet schválí v takové podobě, v jaké teď po těch úpravách je, tedy o jednotky miliard nižší. Například vládní poslanec za SPD Miroslav Ševčík ale včera Českému rozhlasu řekl, že pro rozpočet v takové podobě hlasovat nemůže, že úspory jsou zkrátka malé.
17: A jak hodnotí plánované snížení schodku opozice?
0: Podle ní jsou také úspory v jednotkách miliard málo. Například předseda Pirátů Zdeněk Hřib včera v České televizi řekl, že by Česko mělo o dost levnější půjčky, kdyby mělo v úmyslu přijmout euro. Rád by ale taky seškrtal dotace.
18: 20 miliard je na těch dotacích pro například agromamuty a další v čele samozřejmě s Babišem. 40 je příklad na té levnější dluhové službě. Potom jsou tam další jednotky miliard, řekněme, na úsporách, respektive větším výběru třeba za spotřební daně.
0: A některé rozpočtové kapitoly kritizují taky odbory. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly

0: Teď je ale teprve 6 hodin a 43 minut, stále jste ve společnosti Ranního plusu. Dostali krajskou kulturní cenu Jantar, ale dotaci jim Moravskoslezské hejtmanství z roku na rok snížilo na nulu. Renomovaný festival Ostravské dny si letos musel poradit s výpadkem 1 500 000 korun. Klub Fiducia postrádá 300 000 korun z dotace a peníze vybírá od lidí ve veřejné sbírce. A stejná částka vypadla i z rozpočtu Centra Pant. Podle kraje je peněz má málo a žadatelů mnoho.
1: Návštěvníky antikvariátu a klubu Fiducia takhle vítá zvonek, když přicházejí pro knihy, na výstavy, na diskuze. Aby Fiducia nemusela omezovat plánované akce, žádá teď lidi o finanční podporu.
2: Ta sbírka Zachovejme Fiducii se vyvíjí pěkně, my jsme strašně vděční za tu podporu obrovskou.
1: Říká ředitelka kulturní organizace Ilona Rozehnalová. Lidé už na transparentní účet poslali přes 300 000 korun. To jsou 3/4 výpadku dotací od Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje. Tam letos Fiducii hodnotili jako 36. pod čarou a nedostala nic.
2: Dostali jsme ještě, což je takový paradox, cenu Jantar za přínos pro kraj jako v kultuře a tam v komisi někdo vyhodnotil, že ten náš přínos je nízký. Tak ten rozpor mě mrzí a byla bych ráda, abychom si to mohli vyříkat, abychom věděli, co děláme špatně.
1: Krajskou cenu Jantar za celoživotní přínos dostal loni i zakladatel festivalu Ostravské dny Petr Kotík. I tato akce letos nedostala dotaci od kraje 1 500 000. Podle Petra Kotíka zvládli akci uskutečnit jen díky soukromým dárcům.
3: Jeden z velkých darů přišel 3 hodiny před začátkem festivalu, i když jsme ještě pořád jako v mínusu, ale ten mínus je řešitelný.
1: Pořadatelé Ostravských dnů, stejně jako lidé z Fiducie, se ale nedozvěděli, proč dotaci nedostali. Českému rozhlasu odpověděl radní pro kulturu Petr Hrvánek z SPD, který kandiduje v říjnových volbách jen písemně.
4: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty. Výsledek hodnocení v předchozích letech nemá vliv na poskytnutí podpory v dalších ročnících.
1: Hejtmanství přitom letos objem peněz na kulturu navýšilo o víc než 10 milionů korun a zavedlo i 2 nové programy podporu folkloru a kreativních odvětví. Vysvětlení, proč dotaci letos nedostal, chybí i Petru Pánkovi z Centra Pant.
5: Jak mám mít důvěru, že s těmi zdroji je nakládáno transparentně, že prostě jsme nebyli znevýhodněni jenom z nějakého, já nevím, třeba osobního nebo politického důvodu.
1: Náklady na 3měsíční sérii venkovních akcí Léto v centru Pan doplatil ze svého a zváží, jestli ji příští rok bude vůbec pořádat. Moravskoslezský kraj v písemné odpovědi odmítá, že by změnil kulturní politiku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Pro váš kompletní přehled přidáváme minutu po 6:45 informace z ekonomiky. Česká vláda chce dnes představit konkrétní opatření proti prudkému růstu pohonných hmot. Průměrná cena nafty se v Česku blíží 50 korunám, ceny benzínu pak ke 45 korunám. Prodeje starších bytů dále rostou. Za prvních 7 měsíců letošního roku se jich prodalo přes 28,5 tisíce. To je meziročně o 3% více a oproti stejnému období v roce 2024 o pětinu víc. Na historickém maximu jsou také ceny. Průměrně se starý byt prodával za 4,3 milionu korun. Evropě hrozí deficit leteckého paliva kolem 510 tisíc barelů denně. S odvoláním na analytiky to napsala agentura Reuters. Výpadek dodávek z Blízkého východu se Evropa snaží nahrazovat dovozem ze Spojených států, Kanady, Nigérie a nově výrazněji také z Jižní Koreje. A v ekonomice pokračujeme i nadále. Transatlantická spolupráce by mohla získat úplně nový rozměr. V hlavní roli na západním břehu Atlantiku by ale už nebyly Spojené státy, ale Kanada. Po obchodní roztržce s americkou administrativou Donalda Trumpa hledá Kanada spojence jinde. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden prohlásila, že by se Kanada mohla stát takzvaně přidruženým členem Evropské unie. Co by to znamenalo po biznisové stránce a jaké příležitosti by se tím otevřeli. O tom budeme mluvit s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Kanada má už teď s Unií obchodní dohodu, která odbourává většinu cel. Co by teď bylo jinak?
6: To se právě nedá odhadovat, protože v Evropské unii žádný institut takzvaného přidruženého člena zatím neexistuje a musel by se pro Kanadu tedy teprve vytvořit. A stejně tak je pravda, že na

0: Prostá většina obchodů se už teď obejde bez cel. Úplně symbolické gesto by to ale být nemuselo, říká viceprezident hospodářské komory Radek Jakubský.
1: Předpokládám, že by bylo jednodušší uznávání certifikací evropských pro Kanadu, kdy zase by to usnadnilo vstup na ten trh a hlavně by ho to zrychlilo.
0: A podobně to vidí i hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
2: Pro Kanadu by bylo skvělé, že by se snáze zbavovala té obrovské závislosti na Spojených státech amerických. Pro Evropu z toho koukají vlastně teoreticky nějaké surovinové příležitosti.
0: Pro Kanadu je už teď Evropská unie druhým největším partnerem za Spojenými státy, byť s obrovským odstupem. Kanada je pro Unii naopak až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem.
3: Takže pro Evropskou unii, potažmo pro Česko, jsou klíčové ty nerostné suroviny z Kanady?
0: Ponecháme-li stranou všechny politické a kulturní důvody, tak skutečně největší devízou Kanady pro Evropu jsou právě nerostné a ještě přesněji energetické suroviny. Radek Jakubský z hospodářské komory říká.
1: Myslím si, že to je jedna z hlavních záležitostí, která Evropu láká, protože právě ta bohatost na nerostné suroviny, který Evropa nemá a dlouhodobě se snaží je vyhledávat, jenomže jí ujel vlak v tomhle.
0: Podle Peterky z XTB může Evropa z Kanady dovážet třeba zkapalněný plyn nebo uran. Na jejím území se ale nacházejí i významná ložiska lithia, kobaltu nebo třeba niklu. To jsou všechno klíčové suroviny pro moderní průmysl.
3: Aničko, bylo by užší propojení Kanady výhodné i pro Česko?
0: Obchodní výměna Česka s Kanadou je malá. S ročním obratem přes 24 miliard tvoří jenom 0,2% českého zahraničního obchodu. Podle hlavního ekonoma má české pobočky Deloitte, Davida Marka, vozíme z Kanady hlavně léky nebo kosmetiku. Z Česka do Kanady zase míří třeba kamery nebo elektrická zařízení. Podle Radka Jakubského teď funguje Kanada často jako brána na severoamerický trh.
1: Projít kanadskou certifikací bylo pro Evropany snazší a potom vstoupit z Kanady na americký trh dávalo smysl, protože zase to bylo nějakým způsobem jednodušší než jít přímo na americký trh.
0: Tuto pozici ovšem teď kvůli celní válce se Spojenými státy trochu ztrácí.
3: No a americkému prezidentu Donaldu Trumpovi se kanadské námluvy s Evropskou unií moc nezamlouvají. Nemohl by to zbližování zmařit nějakými hrozbami?
0: Tak americký prezident asi nepřekvapivě zase hrozil cly. Podle Pavla Peterky by se ale unie neměla nechat zastrašit.
2: On se vystřílel spoustu nábojů tím, že jak vyhrožoval všem pořád a ve všem, tak vlastně se teď ukazuje, že řadu těch výhružek vlastně musel stáhnout, jo, nic z toho moc jako nebylo.
0: Podle Peterky to platilo jak v případě Číny, tak třeba Íránu. Navíc připomíná, že celé jednání Kanady s Evropskou unií je úplně na začátku. Než se tedy vytvoří ten zvláštní status přidruženého člena, všechno se projedná, všechno se schválí, tak uplyne klidně 10 let. A to už nebude v čele USA Donald Trump a ani možná jeho nástupce.
3: Tak to je opravdu daleký výhled do budoucnosti, kterým jsme zakončili tento příspěvek. Ve studiu byla Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: 7:07 nabízíme pravidelný komentář. Tématem šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty jsou tentokrát černí pasažéři Severoatlantické aliance.
6: Česká republika je nejpozději od nástupu vlády Andreje Babiše nespolehlivým partnerem v Severoatlantické alianci. Naposledy to v Praze potvrdil americký velvyslanec při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker, když vládě připomněl, že Česko se v obranných výdajích pohybuje na chvostu aliance, což je zklamání. Je to vážný problém, protože právě NATO je jediným garantem bezpečnosti České republiky. Jak jsou černí pasažéři pro spojence nepříjemní, zažívá teď Česko na vlastní kůži. Zklamání přišlo od nejbližšího souseda z Bratislavy ve chvíli, kdy Andrej Babiš pod vahou důkazů a informací tajných služeb uznal, že Česko čelí hybridní válce ze strany Ruska. Slovenský premiér Robert Fico aktuálně zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy, tedy že útok na jednu členskou zemi je útokem na všechny, se všemi důsledky. Nepřeji si, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli vtaženi do vojenského konfliktu, uvedl Fico. Ve skutečnosti dělá slovenský premiér všechno proto, aby oslabil jednotu Západu při jednáních o protiruských sankcích a podpoře Ukrajině, jezdí jednat s Vladimírem Putinem, nikdo neví o čem, a doma vede dezinformační kampaň o válce. Fico tedy zpochybňuje základ atlantické bezpečnostní spolupráce ve chvíli, kdy lídři Polska, Francie, Německa, Finska, teď také Česka i dalších zemí varují před akutním nebezpečím ze strany Ruska. Mít takového spojence na východní hranici je velmi nepříjemné. Hybridní válka, o níž správně mluví Babiš, není jen nějaké teoretické nebezpečí daleko od Prahy. Nejlépe to vědí Ukrajinci, jak nedávno řekl na konferenci Českého rozhlasu Plus Valerij Zalužný, šéf ozbrojených sil na začátku války a dnes velvyslanec Británii. Nepřítel cílí na bojeschopnost společnosti prostřednictvím informačního, psychologického, kognitivního a hodnotového vlivu. Ukrajinské zkušenosti svědčí o tom, že tyto vlivy vedou nejen k šíření nedůvěry a paniky, ale mohou mít i ty nejhorší důsledky. Oslabují kritické myšlení a tím i schopnost společnosti dlouhodobě fungovat a rozvíjet stát. Konec citátu. Fico je od prvních dní své čtvrté vlády premiérem proruským, což dnes nejsou prázdná slova, ale vstřícnost či dokonce spolupráce s Ruskem, které vede hybridní válku také proti Česku i Slovensku. V Praze je výraznou postavou takové politiky Tomio Okamura, který teď navrhuje snížit obranný rozpočet a ještě nedávno prosazoval, aby Česko zase odebíralo plyn a ropu z Ruska. To je ovšem domácí úkol pro premiéra. Informace mu jistě nechybí, když, jak říká, zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Slovensko je pro českou vládu přítel a nejbližší partner, což je pochopitelné a správné, ale nemůže se to vztahovat na premiéra Fica, který teď zpochybňuje i článek 5 smlouvy NATO. Stal se zjevným bezpečnostním rizikem. Nejen pro slovenskou, ale jako nespolehlivý spojenec i pro Českou republiku.
5: Míní ve svém komentáři jeho dnešní autor, kterým byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
3: A my se teď podíváme na to, co píší hlavní zahraniční deníky a servery. Slovenský deník N se věnuje pátému národnímu pochodu za život, který se konal v neděli v Bratislavě. Letos se kromě tradičního požadavku na ochranu života od početí a na úplný zákaz interrupcí zaměřil výrazně také na náhradní, takzvané surogátní mateřství.
5: Organizátoři pochodu chtějí úplný zákaz surogace a její postihování v trestním právu. Ve svém manifestu označují poskytnutí embryí za obchodování a snahy o mezinárodní uznání placeného náhradního mateřství za novodobé otroctví, píše slovenský deník N.
3: Na Slovensku přitom náhradní mateřství nikdy nebylo legálně upraveno jako standardní forma reprodukce. V září 2025 navíc parlament schválil ústavní zákon, který přímo zakotvil zákaz z dohody o porodu dítěte pro jiného člověka. Už předtím slovenské právo vycházelo ze zásady, že za matku je považovaná žena, která dítě porodila, připomíná deník N.
5: Do Bratislavy se národní pochod za život vrátil po 7 letech, ale podle odhadů šlo s přibližně 30 tisíci účastníky o dosud nejméně početný ročník, podotýká na závěr slovenský deník N.
3: Teď se podíváme na stránky amerických New York Times, které popisují nové výrazné zhoršení války v Jemenu mezi Husí a silami podporovanými Saudskou Arábií. Konflikt, který byl po příměří z roku 2022 několik let relativně utlumený, se od letošního července znovu naplno rozhořel a Husiové se nyní snaží svoje území dále rozšířit. V neděli se pozemní boje zintenzivnily v několika horských oblastech na jihozápadě Jemenu.
5: Jak připomínají New York Times, případné ovládnutí těchto oblastí by umožnilo Hutijům odříznout město Taiz od jižního města Aden a zároveň obklíčit vládní síly v Taizu. Hutijové navíc podle článku nedávno získali kontrolu nad celým jemenským pobřežím Rudého moře.
3: Jednou z největších nejistot je teď postoj Spojených států amerických. Saudská Arábie by chtěla větší americkou vojenskou podporu, případně jejich přímé zapojení. Americký prezident Donald Trump ale podle zdrojů citovaných médiích v New York Times tento měsíc odmítl žádost saúdského korunního prince Mohamena bin Salmána o větší vojenskou pomoc právě proti Husíům.
5: A ještě britské Timesy, ty upozorňují na nárůst komplikací při porodu v Anglii. Nejnovější analýza ukázala, že každá desátá žena je v poslední fázi porodu ponechána o samotě. Ještě více šokující je ale vysoký počet případů silného poporodního krvácení. Vyvolává to obavy o bezpečnost porodní péče v rámci britské národní zdravotnické služby NHS.
3: Timesy píší, že během prvních 6 měsíců letošního roku trpělo silným poporodním krvácením podle analýzy téměř 8 tisíc žen, což je víc než dvojnásobek počtu za stejné období před 5 lety. Přibližně 3 ženy ze 100, které porodily vaginálně, pak utrpěly poranění 3. nebo 4. stupně. To často vyžaduje urgentní chirurgické ošetření, jejichž počet se od roku 2021 zvýšil o 29%.
5: NHS údajně chystá okamžitá opatření zaměřená mimo jiné na snižování počtu závažných poranění při porodu a na rozšíření specializovaných center zaměřených na zdraví pánevního dna. Podle liberálně demokratické strany, která si analýzu nechala zpracovat, souvisí rostoucí počet komplikací mimo jiné s nedostatkem personálu, chybějícími lékaři a nedostatečným školením. Uzavírají britské Timesy s tím, že téma teď třetí největší britská politická strana bude využívat v kampani. Tolik tedy Timesy a tolik zahraniční tisk.
4: Pro a proti.
7: Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že Evropa vstupuje do další energetické krize. Je na ně vláda připravená? Využívá správně nástroje proti růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot? Zeptám se dvou poslanců, Ivana Adamce z ODS a Romana Kubíčka z Hnutí ANO.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: Bylo 7 hodin a tohle je pondělní Ranní Plus s datem 21. září. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
5: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
5: Co budeme sledovat dál v Ranním Plusu? Jaké reakce přicházejí po vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních volbách v Mecklenbursku předním Pomořansku?
3: Jaký signál vyslala Ukrajina dosud nejsilnějším dronovým úderem na Moskvu v závěru ruských voleb?
5: A proč se na internetu liší ceny letenek nebo ubytování podle toho, jestli se na ně díváme na počítači nebo na telefonu?
3: I to vysvětlíme, nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy a Martin Matějka.
8: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
9: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
8: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo 1 cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty a pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
11: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
8: Podle ministra spravedlnosti René Matejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
12: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku. Pravicová alternativa pro Německo získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. A podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náborů děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
13: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
14: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
13: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
15: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
13: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu prchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky.
16: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
8: A mladší bratr princezny Diany Charles Spencer dnes vydává své paměti, vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra, současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
17: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ní zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Český rozhlas.
8: Dálnice D5 směrem z Plzně se zaplnila od Rudné z 6. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je omezení v Praze na Rozvadovské spojce do centra. Na jím začátku se projíždí pouze pravým pruhem. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna popojíždí kolona za Rousínovem z kilometru 215. K Rohlence je to na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Ráno čekáme ještě polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
3: A dobrý poslech vám v 7 hodin a 8 minut přejeme s Šárkou Fenikovou, u mikrofonu je také Daniela Vrbová. V Německu byly včera dvojezemské volby a pro středové strany vládní koalice vůbec nedopadly dobře.
18: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
3: Kancléř Merz mluvil o katastrofě a to ještě nevěděl to nejhorší, co přišlo později. To už teď přiblíží náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
19: Dobré ráno.
3: V čem spolkový kancléř Merz podcenil rozsah té katastrofy, toho disástru, jak to sám nazval?
19: Ano, on když včera mluvil o té pohromě, tak to bylo ve chvíli, kdy vyšly odhady výsledků voleb a podle nich to ještě vypadalo, že křesťanští demokraté se aspoň těsně probojují do zemského sněmu ve spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko, ale to byl omyl, ze kterého Friedricha Merce potom vyvedli další výsledky. Nyní tedy máme k dispozici předběžné výsledky, podle nich má CDU v Mecklenbursku, přední Pomořansku 4,9% hlasů a tím pádem jí o 0,1% bodu unikl ten vstup do zemského sněmu. Nejenom tedy, že křesťanští demokraté včera přišli o vládu nad Berlínem, kde zvítězila strana Die Linke se ziskem víc než 25% hlasů, ale taky jsou odsouzení k tomu a je to vlastně poprvé od poloviny minulého století, kdy v kterýkoliv zemských volbách se stávají mimo parlamentní opozicí.
3: A jaké dopady budou mít tedy ty výsledky, až budou konečné a potvrzené, na kancléře Friedricha Merce, o jehož odstoupení se před volbami hodně spekulovalo?
19: Sám kancléř Merz se včera po uzavření volebních místností, když právě vyšly ty první odhady výsledků, snažil ty diskuze o svém odstoupení, o svém konci ve funkci spolkového kancléře utnout a nedával najevo žádnou poraženeckou náladu.
18: Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU und vor allem.
19: On říkal, že chce zůstat předsedou CDU a taky spolkovým kancléřem, že teď je prostě potřeba mít trpělivost, zachovat pevnou páteř, projít mezi tou skylou levice a charybdou pravice a prosazovat reformy, které sice mohou být nepříjemné a nepohodlné, ale jsou nutné pro zajištění blahobytu budoucích generací. Nicméně jak jsem řekl, Friedrich Merz nedokázal uhájit Berlín a taky se v Mecklenbursku, předním Pomořansku ani nedostal do zemského sněmu, čili po předchozích neúspěších, jako byly volby v Sasku, Anhaltsku, to volání po jeho konci, po jeho odstoupení a nalezení nějakého nástupce nejspíše vzrostou. Myslím si, že Friedrich Merz v tuto chvíli může být rád, že ten volební rok skončil, že další zemské volby čekají Německo až příští rok na jaře. I kdyby kancléřem nakonec zůstal, nebo i když jim zůstane, tak je otázka, do jaké míry se mu podaří pokračovat v nějakém tom reformním stylu, protože minimálně ty volby v Mecklenbursku, předním Pomořansku ukázaly, že lidé na ty reformy, a to tady mluvíme o široce nepopulárních opatření, jako je snižování doplatků na bydlení, jako je omezování možnosti předčasného odchodu do důchodu po 45 odpracovaných letech, nebo jako zavedení povinnosti návštěvy u lékaře hned v první den nemoci, takže vlastně tyto reformy nejsou populární sociální demokraté v Berlíně nejspíš budou dále blokovat.
3: Za úspěch nicméně včerejší volby může určitě považovat Alternativa pro Německo. Tato nacionalistická strana je podle předběžných výsledků nejsilnější stranou v Mecklenbursku, předním Pomořansku a výrazně posílila také v Berlíně. Lze tedy říct, že to vítězné tažení Alternativy pro Německo pokračuje?
19: Její lídr v Mecklenbursku, předním Pomořansku, Leif Erik Holm, mimo jiné bývalý rozhlasový moderátor, si včera jasně řekl o vládní mandát. On tedy řekl, že vyzval všechny ostatní strany k tomu, aby byli vlastně, aby teď jednali se stranou AfD, aby mohla sestavit vládu, k tomu se tam ale žádná další strana nechystá a AfD, přestože získala v Mecklenburgsku před ním Pomořansku přes 38% hlasů, tak tam zřejmě tu vládu prostě nesestaví. Většinu mandátů v zemském sněmu pořád dá dohromady sociální demokracie spolu se stranou Die Linke a se zelenými. Nicméně není to takové drtivé vítězství pro AfD, jako to bylo před dvěma týdny v Sasku a na Holsku, ale vítězství to pořád je. Včera se v centrále AfD v Berlíně slavilo. Je to strana, která uspěla v obou dvou těch volbách, jak v Berlíně, tak v Mecklenburgsku před ním Pomořansku dokázala zdvojnásobit svůj zisk oproti předchozím volbám. A když se na to podíváme celkově, včera volilo v Německu nebo mohli volit nějaké 4 miliony lidí. Volební účast byla vysoká a strana AfD získala nejvíc hlasů ze všech politických stran.
3: My se k rozboru včerejších německých voleb vrátíme v našem vysílání po 8:30. Pro teď děkuji zpravodaji v Německu Tomáši Havlínovi. Zdravíme tě.
19: Děkuji, hezký den.
5: No a skončily i parlamentní volby v Rusku. První volby od začátku ruské invaze na Ukrajinu nepřinesly překvapení. Předběžné výsledky zveřejněné ruskou volební komisí potvrzují dominanci strany Jednotné Rusko z bezmála 58% hlasů. Agentura AP připomíná, že hlasování probíhalo prakticky bez skutečné opozice vůči politice Vladimira Putina a s velmi omezeným nezávislým dohledem. V neděli se do průběhu hlasování promítla také válka. Ukrajina podnikla podle ruských úřadů dosud nejrozsáhlejší dronový útok na Moskvu. Tamní starosta uvádí, že na metropoli mířilo 450 dronů a podle tamních úřadů zemřeli 3 lidé. Ukrajinský generální štáb potvrdil zásah moskevské rafinerie. Pohled na ruské volby i válku z Ukrajiny teď přidá Martin Fornusek z deníku Kyiv Independent, kterého zdravíme do Lvova. Dobré ráno.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Útočila Ukrajina cíleně v den voleb? Jak to komentují ukrajinští představitelé a média?
20: Tak co se týče toho načasování během voleb, tak tam určitě nějakou symboliku můžeme pozorovat. I když se vlastně nejedná o pravé demokratické volby, ten výsledek je těsně kontrolovaný Kremlem. Od začátku bylo jasné, že Putinovo Jednotné Rusko znovu vyhraje. Tak ty volby jsou stále určitým rituálem pro upevnění image režimu a proto ukázat, že podpora pro válku na Ukrajině je mezi Rusy stále vysoká. Takže ty útoky můžou být i určitou taktikou ze strany Ukrajiny cílit na morálku Rusů, na válečnou morálku Rusů a ukázat jim, do jaké situace je ta válka dostala a že vlastně jejich vláda a armáda je nedokážou uchránit i v Moskvě. Já bych tam ale vnímal spíše jiný kontext, na který se ukrajinští činitelé a média zaměřují. A to je právě to, že útok cílil na moskevskou ropnou rafinérii krátce předtím, než má prezident Zelenský vycestovat do New Yorku na setkání s prezidentem Donaldem Trumpem, aby vyjednávali o možnosti nějakého pozastavení útoku mezi Ukrajinou a Ruskou na energetiku. Takže vlastně Rusko se tomuto návrhu dlouhodobě vyhýbá, takže ten útok můžeme vnímat i nějakým jako varování ze strany Ukrajiny vůči Rusku. Signálem, že Ukrajina stále má dost kapacit na to zvýšit tlak na ruskou ekonomiku právě skrze útoky na rafinérie, ať už jsou někde v západních regionech, v Moskvě nebo na Sibiři.
5: A stíží tento úder Rusku další vedení války?
20: Prosím ještě jednou.
5: Jestli stíží tento úder proti rafinérii v Moskvě Rusku další vedení války?
20: Každopádně ano. Vlastně profity, výdělek právě z rafinování ropy, z produkce plynu jsou klíčovým zdrojem financování války na Ukrajině. Vlastně tvoří asi 1/3 celkového federálního rozpočtu. Takže tohle je asi nejúčinnější způsob ze strany Ukrajiny, jak donutit Rusko k nějakému vyjednávání, donutit Rusko k pozastavení bojů.
5: Jak na útoky na Moskvu reaguje ukrajinská veřejnost?
20: Vlastně je to vnímáno pozitivně kvůli tomu, jak trpí lidé v Kyjevě. Ta morálka lidí v Kyjevě utrpěla dost těžký zásah po pár posledních měsících, kde vlastně útoky byly na každodenním pořádku. A je to vlastně vnímané pozitivně, že i lidé v Moskvě, i lidé v těch hlavních ekonomických centrech Ruska dokáží pocítit, dokáže pocítit tu válku.
5: Výsledek voleb v Rusku byl předvídatelný, potvrzoval jste to i vy, a to už i před jejich začátkem. Co ale potvrzení tedy tohoto předvídatelného výsledku může znamenat pro napadenou zemi? Čeho se v této souvislosti Ukrajina obává?
20: Největší obavy právě panují z možností mobilizace. A vlastně do téhle doby, vlastně do nějak do minulého roku, Rusko bylo schopné nahrazovat síly, nahrazovat ztráty, které utrpěla na frontě skrze rekrutování dobrovolníků, skrze například cílení na migranty, na lidi z třetích zemí, donutit je, aby se přihlásili k bojování ve válce, nebo i skrze tučné bonusy dobrovolníkům. A teď vlastně existuje možnost, že by Rusko mohlo mobilizovat, protože musí navýšit svoje kapacity a bylo by to vlastně velkou hrozbou jak pro Ukrajinu, ale také například pro země NATO. Ukrajina dříve varovala, že by mobilizace mohla být i prvním krokem k nějaké provokaci vůči zemi v Pobaltí nebo v Polsku.
5: A pokud by ta mobilizace skutečně přišla, protože dodejme, že ukrajinské zpravodajské služby tvrdí, že ruský generální štáb připravuje další scénář, další mobilizace, zesílilo by to zároveň tlak na Kyjev, aby rozšířil vlastní nábor?
20: Ano, bohužel ano, ale tady je velký rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou, protože Rusko má ty kapacity v tomhle hledu stále velké. Vlastně jediná opravdová mobilizace, která kdy proběhla v Rusku, byla koncem roku 2022, má stále kde sáhnout. Na druhou stranu, na straně Ukrajiny, je mobilizace dlouhodobým problémem. Velká část populace je v zahraničí, velká část populace je už právě už bojuje, nebo je někde v nějakých kritických průmyslových sektorech, které jsou zásadní pro ukrajinské vojenské úsilí. Takže pro Ukrajinu by to bylo mnohem více zásadnější problém taky narovnat ty stavy a vlastně srovnat kapacity na úrovni, jak to může udělat Rusko.
5: Ještě prosím, velmi krátce, hovořilo se také už po začátku války o tom, že Ukrajina nemá demobilizační zákon. Pohnulo se v tomto směru něco?
20: Vlastně diskutovala se o tom za období ministra Fedorova a on byl vnímán jako člověk, který je ochotný vystupovat k nějakým reformám, ale bohužel i vlastně i za jeho období se to nějak nehnulo. Zkrátka, kdyby došlo k nějaké mobilizaci teď, tak zkrátka stále nejsou stavy, jak nahradit tady tyhle ty ztráty a jedná se opravdu o kriticky důležité jednotky, kde právě jsou ti nejzkušenější vojáci, kteří dejme tomu bojovali od začátku války 2014. Takže zkrátka není nějaká jednoduchá odpověď, jak tyhle stavy nahradit, pokud by došlo k nějaké mobilizaci.
5: Říká Martin Fornusek z deníku Kyiv Independent. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
20: Naslyšenou, děkuji.
3: Je 7 hodin a 20 minut, vy posloucháte Ranní plus, tady jsou hlavní zprávy dnešního dopoledne a rána ještě. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Podle dohody koaliční rady by se výše schodku měla snížit z 389 miliard zhruba o 3 miliardy. Podrobnosti představí po zasedání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Na valném shromáždění chce následně podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. A v nedělních zemských volbách v Berlíně zvítězila s velkým náskokem radikální strana Levice, která získala přes 25% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce s více než 18% a Alternativa pro Německo s 16,3%.
5: Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje. A že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
21: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
22: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
23: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice. Tak.
22: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných 4, lepenkových 3, obalech.
23: 2, 1.
22: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice už není jenom černá, ale že už hoří.
23: Kdybychom ten zdroj dali teď pryč, tak ta krabice už sama určitě hoří. Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem toho hoření z toho kelímku.
22: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
23: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 3, 2, 1, je to tvé. Teď bych doporučil odejít teda v podstatě.
22: Ano, protože je tady teď obrovský černý dým, přes který není vůbec nic vidět a špatně se dýchá.
23: Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení a půjdeme do toho.
22: Začíná pokus číslo 2. Krabice vypadají na první pohled stejně, ale jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
0: Ten retardér hoření jsme nanesli 3 tiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
22: S Michalem Veselým ze Vysoké učení technického si tady prohlížíme ty krabice, ale já když se na ně sáhnu, tak ten rozdíl tam cítit moc není.
0: Není. Hmatem není cítit rozdíl, ne. Řekl bych, že to má jistou přidanou hodnotu, že ta krabice najednou není šedivá, ale je stříbrná. No, a to vše.
22: Jsme ve 2. minutě hoření krabice, která je ošetřená retardérem hoření.
23: Já si myslím, že pokud bychom ten zdroj odstranili, tak ta krabice vůbec nehoří.
22: Ano, protože je pořád jenom černá, nic víc se nestalo.
23: Ano, jenom kouřený ty krabice a jenom té spodní řadě.
22: Na začátku byla před 9 lety diplomová práce studentky Vysoké školy chemicko-technologické.
2: Musíme sledovat, aby ta látka použitá pro ten retardér hoření, aby neměla žádné sekundární efekty na ty uložené archiválie. Takže tam se vytvoří bariéra z minerálních látek, které samozřejmě jsou nehořlavé, a ta bariéra zabraňuje nebo zpomaluje průnik toho ohně dovnitř.
23: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
22: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
23: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
22: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči. Ochranou vrstvu oceňuje i Marek Michálko z firmy, která archivní krabice vyrábí.
6: My to vnímáme jako obrovský krok, který by mohl archivům výrazně pomoci i díky tomu, že ten základ je vlastně, řekněme, ověřená krabice a víceméně je to nějaké vnější ošetření, takže vlastně ty archiválie to vůbec nějak nezasahuje.
22: Díky pomalejšímu hoření pak ostatní archiválie nemusí poškodit ani voda při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus a ještě jedno téma stihneme krátce před 7:30. Hudba, filmy, cestování, i to jsou věci, které stojí za zvýšeným zájmem středoškoláků o výuku španělštiny. V Olomouckém kraji při průzkumu na středních školách zjistili, že právě španělština se dostala v zájmu studentů před jiné cizí jazyky. Například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově ji letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se na ní většina žáků.
7: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne? Nada!
24: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
7: Dobrý den. Me gusta, buenos días. Muy bien.
24: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
25: Já bych chtěla procestovat svět a španělština taky jako takový dobrý jazyk na to. Nebavila mě němčina na základce, tak jsem si vybrala tu španělštinu.
26: No tak moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
27: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
24: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
26: Němčina už je bohužel v úpadku, co tak pozoruju kolem sebe. A co se týká španělštiny, tak je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, co se třeba bavím s touto věkovou kategorií, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
24: Je to podle ní i proto, že na začátku je výuka španělštiny jednodušší než u některých jiných jazyků a studenti si tak rychle osvojí základní fráze. Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
9: Zájem byl obrovský, vůbec jsme to nečekali, říkali jsme si, že by to žáky mohlo zaujmout. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
24: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem, potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje, pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
10: Z informací, které máme k dispozici, vyplývá, že dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají na středních školách tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
24: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Je zrušení výuky druhého cizího jazyka jako povinného předmětu na českých školách promarněnou příležitostí. Jsou větším problémem děti, které tvrdí, že nemají na cizí jazyky talent, nebo spíše školy, které mají problém schánět jazykové učitele. To vše rozebírá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Interview Plus.
11: Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha.
4: Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
5: A o čem budeme mluvit dál, tak budeme se věnovat také volbám v Rusku, které proběhly o víkendu, co se o nich píše v ruskojazyčných médiích, tak to vám řekneme po půl. A věnovat se budeme také tomu, že ministři dnes projednávají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Česká vláda už dříve řekla, že počká na to, jak budou reagovat okolní země. Podle ministra průmyslu Havlíčka už mají signály ze sousedních zemí, že podniknou kroky proti drahým palivům. Podrobnosti přidáme v půl hodině po zprávách.
3: Zprávy s Martinem Matějkou přicházejí právě teď, je 7:30.
4: Český rozhlas Plus.
8: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok a koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Proti bylo podle serveru Politico především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU-ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim třeba i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestní akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. O dalším postupu při sanaci kontaminovaného areálu na Šumavě bude dnes jednat vláda. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je z hůří asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Vyčištění má stát zhruba 190 milionů korun a skončit do června 2028. Na průzkumu místa se kromě armády podílejí taky policisté a hasiči. A na dnešek připadá židovský svátek Jom Kipur. Izrael během něj chystá rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu a podle Seattle Times of Israel tak armáda reaguje na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko jordánského Ramaláhu. Izrael na dobu svátku uzavře letiště i vzdušný prostor a zastaví se i hromadná doprava. Jom Kippur neboli Den smíření je nejdůležitějším židovským svátkem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru je uzavřená. Odklízejí tam následky hromadné nehody, na místě zasahuje několik vozidel záchranářů a kolona se vleče od Loděnice z 9. kilometru a poslední volný sjezd je na exitu 10. Následně se pokračuje po souběžné silnici 605 přes Loděnici a Rudnou. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna začíná kolona před Rajhradem na 12. kilometru. Téměř 50 minut se posouvá k nehodě před sjezdem na D1. Ze tří pruhů tam zůstává průjezdný pouze jeden. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Během dne bude postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
3: A to v 7 hodin a 33 minut. Dobré ráno vám přejí Šárka Finiková a Daniela Vrbová. Rusko má za sebou první parlamentní volby od začátku plošné invaze na Ukrajinu. Podle předběžných výsledků získala skoro 58% hlasů, podle očekávání vládnoucí státostrana Jednotné Rusko. Hlasování provázely problémy s vydáváním hlasovacích lístků a zprávy o manipulacích s výsledky nebo o tlaku na voliče v okupovaných územích Ukrajiny. Volby do dolní komory ruského parlamentu celý víkend sledoval komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který přitom souběžně nahlížel i do dnešního ruského tisku. Ondřej, vítej ve studiu.
13: Dobré ráno.
3: Bulvární list Komsomolskaja pravda publikoval rozhovor s ruskou politoložkou Viktorií Karpovovou. Ta tvrdí, že volby ukázaly, že ruská společnost se semkla kolem svého vůdce Vladimíra Putina. Čím argumentuje?
13: Tak ona říká, že jednak ta volební účast, která je, myslím, že 56% a malinko více, tak je vlastně větší než v předchozích parlamentních volbách, asi o 4%, což podle její slov ukazuje, že přišlo více lidí, že více lidí se zajímá o politiku a více lidí tedy chce vyjádřit svoji podporu Vladimíru Putinovi a válce na Ukrajině. Také tam argumentuje, že konečně se hlasovalo i na těch, no, ona říká, nových územích, my tomu spíše říkáme okupovaná území Ukrajiny, a že to je další argument pro to, že zatímco Ukrajina argumentuje, že nemůže ve válečném stavu provést volby, tak podívejte, my tady Rusové jsme volby na území, které je přitom vlastně v té frontové zóně, je, ty volby proběhly.
3: Moskevský list Komersant přináší reportáž právě z Ruskem kontrolovaného Podněstří. To tedy není ještě to okupované území, ale je to vlastně ruská enkláva. Jak vypadalo hlasování na tomto separatistickém území, které je uzavřené mezi Moldavskem, Ukrajinou a Rumunskem?
13: To byla zajímavá reportáž, protože skutečně to Podněstří, ve kterém je nějakých 200-250 tisíc lidí, tak samozřejmě hlasovalo převážně pro Jednotné Rusko, ale vlastně i v té reportáži bylo cítit, že oni především nechtějí, aby se ten konflikt rozšířil i na jejich území, a vlastně z té reportáže vlastně vyplývá, že drtivá většina těch lidí, kteří odpovídali reportérovi, tak byla vlastně penzijního věku.
3: A ruská redakce BBC si všímá vysokého množství lidí, kteří hlasovali elektronicky hned první den voleb, tedy v pátek. Protestoval proti tomu dokonce i šéf komunistické strany Gennadij Zjuganov. V čem je problém s elektronickým hlasováním v Rusku?
13: No, protože to procento lidí, kteří hlasovali hned ten první den elektronicky, tak je prostě anomálně vysoké. To prostě statisticky neodpovídá, že pokud máte 3 dny na to, aby jste hlasovali, tak to, že to uděláte v prvních 6 hodinách, tak prostě není úplně pravděpodobné. Gennadij Zjuganov prohlásil, že to je prostě jsou manipulace jako v těch divokých 90. letech a tak dále. A pravda je, že novináři ze serveru Vážné historie ještě minulý týden vlastně získali přístup k komunikaci společnosti, která vlastně vyvinula to elektronické hlasování, a tam vlastně oni explicitně přiznávají, že jsou tam prostě ty zadní vrátka, která umožní v případě potřeby to hlasování nebo ty výsledky nějakým způsobem upravit.
3: My ještě volební hlasování v Rusku přiblížíme za chvíli v našem vysílání, spojíme se přímo do Moskvy a potom geopolitický rozměr rozebereme po 9. hodině. Pro teď děkuji Ondřeji Soukupovi, komentátorovi Českého rozhlasu a také spoluautorovi podcastu Na východ. Díky, že jsi přišel.
13: Naslyšenou.
5: Abychom se zorientovali v čase, je 7 hodin 38 minut, posloucháte Ranní plus. Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici. Stejné množství benzínu stojí o zhruba 5 korun méně. Vláda proto připravuje opatření, která by zabránila dalšímu zdražování. Už dříve ministři mluvili o tom, že vyčkají na reakce okolních států a ty už přichází. A více informací má také kolegyně Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
5: Vláda začne jednat dnes dopoledne, přijme už nějaké konkrétní kroky, které zamezí dalšímu zdražování paliv.
14: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO nechtěl potvrdit, jestli vláda rovnou přijme určitá opatření. Nejdřív je chce představit ostatním ministrům. Vláda už letos na jaře sáhla k regulaci cen paliv. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a taky určovalo denně stropy koncových cen. Podle Havlíčka je teď ale trochu jiná situace.
15: Ty důvody těch vyšších cen jsou dnes někde jinde, ale v každém případě my to budeme komentovat až tady po jednání vlády, a to z úhlu pohledu různých spekulací.
14: Například marže prodejců ministerstvo financí kontroluje. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nedávno řekl, že v jejich regulaci prostor není, protože se drží maximálně na 3 korunách. Hlavní příčinu viděl u rafinérií. Podle mluvčího Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martina Felixe by měla vláda přistoupit ke snížení spotřební daně. To by se prý totiž už dříve osvědčilo.
16: I těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
14: Ceny benzínu jsou teď podle údajů společnosti CCS nejvyšší od léta 2022, ceny nafty od letošního dubna.
5: A může najít kabinet pro některá opatření podporu u opozice?
14: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky by měla přijít kombinace různých nástrojů. Zmiňuje úpravu spotřební daně a například stropování cen tak, aby se ceny udržely pod tou 50% nebo 50 korunami jako hranici. Připomíná ale taky rok 2022, kdy začala válka na Ukrajině, ceny paliv strmě stouply a současní vládní politici byli v opozici.
17: Tady byli politici, kteří říkali, že chtějí zastropovat na 35 korunách, chtějí nulové DPH, chtějí nízkou spotřební daň. Tady byly naprosto nereálné sliby. Teď to samotní členové vlády vidí a tady vlastně není žádné jednoduché zázračné řešení.
14: Vláda má podle Jurečky jen velmi omezené nástroje.
5: Zmínili jsme, že vláda vyčkává na reakci okolních států, tak jaké kroky sousední země zvažují nebo už přijaly?
14: Například německá vládní koalice se podle agentury DPA v zásadě dohodla na balíčku opatření. Měl by zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty, a to v přepočtu zhruba o 4 koruny a zavedení cenových stropů. O regulaci cen už rozhodlo také Maďarsko, Chorvatsko nebo Slovinsko. Už dříve zástupci české vlády mluvili o tom, že chtějí postup ohledně cen paliv koordinovat s dalšími zeměmi, takzvané V4.
5: A my jsme to teď probrali s Annou Millerovou z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
3: A v 7 hodin a 41 minut přidáme krátké hlavní zprávy dnešního rána. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Podle dohody koaliční rady by se výše schodku měla snížit z 389 miliard zhruba o 3 miliardy. Podrobnosti představí po zasedání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Na valném shromáždění chce následně podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. A nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko vyhrála podle předběžných výsledků strana Alternativa pro Německo se ziskem přes 38% hlasů. Na druhém místě skončila s 2,5% odstupem sociální demokracie. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do zemského sněmu se nedostala.
5: Stejný hotel, letenka nebo výrobek nemusí mít na internetu vždy stejnou cenu pro každého zákazníka. Prodejci můžou ceny odlišovat podle platformy, měnit je podle aktuální poptávky a v některých případech je i personalizovat podle údajů a chování konkrétního zákazníka. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test a my to teď probereme s jejím právničkou Terezou Genserokovou. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
5: Když zákazník vidí jinou cenu v mobilní aplikaci, na webu nebo po přihlášení k účtu, je to samo o sobě v pořádku nebo by měl

0: je dostupná pouze uživatelům aplikace. Pokud se pak jedná o personalizovanou slevu, tak zde o tom musíme být jako spotřebitelé informováni.
1: A podle jakých údajů může obchodník cenu konkrétnímu zákazníkovi přizpůsobit neboli takzvaně tedy personalizovat?
0: Obchodník při takové personalizované ceně může vycházet například z naší historie nákupu anebo z našich navštívených stránek či počtu kliknutí na konkrétní nabídku. Je třeba však mít na paměti, že tyto údaje jsou našimi osobními údaje a obchodník tak zpravidla potřebuje nějaký zákonný důvod, proč s nimi takto zachází. Tím může být například náš souhlas, který můžeme udělit například v koupiště či v tom daném zákaznickém účtu.
1: Vy jste už zdůrazňovala, že musíme vědět dopředu o tom, že je na nás uplatňovaná personalizovaná cena. Co když to prodejce neudělá?
0: Pokud nás o tom prodejce neinformuje, tak mu samozřejmě hrozí různé sankce ze strany těch dozorových orgánů. Co se týká například té informace předem, tak zde svoji působnost uplatňuje Česká obchodní inspekce. Pokud jsem se bavila o tom zpracování našich osobních údajů, tak pokud se děje nezákonně, tak zde dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.
1: Lidé se můžou setkat taky s takzvanou dynamickou cenou. Můžete popsat, prosím, co to je a kde se s ní lidé mohou setkat?
0: Tak dynamická cena je cena, která se mění podle aktuální situace na trhu, čili například podle poptávky po dané službě nebo její obsazenosti. Typicky se s dynamickými cenami můžeme setkat při nákupu letenek, ubytování anebo jízdenek, kdy vlastně, když o určitý termín roste zájem anebo se blíží, tak ubývá volných míst a ta cena může růst. Neznamená to ale, že ta dynamická cena se přizpůsobuje konkrétnímu spotřebiteli.
1: A v jakých případech mluvíme už o cenové diskriminace? Můžete uvést na příklady, jak se tomu člověk může třeba vyhnout?
0: No, o diskriminaci může jít tehdy, pokud nám obchodník určuje vyšší cenu pouze kvůli naší státní příslušnosti nebo zemi bydliště. Někdy ale i toto můžou odůvodnit legitimní důvody, například odlišné daně anebo náklady na dopravu. Pokud se ale v Evropě objednáme zboží z jiné členské země a zajistíme jeho vyzvednutí bez přeshraničního doručení, tak bychom měli mít přístup ke stejným cenám a nabídkám jako místní zákazníci. Ale pokud máme podezření, že jsme se s diskriminací setkali, tak můžeme podat podnět na Českou obchodní inspekci.
1: Takže není jak se tomu vyhnout, ale můžeme se tomu bránit. Chápu to tak správně.
0: Určitě se tomu můžeme bránit.
1: Vysvětluje právnička spotřebitelské organizace DTST Tereza Genserková. Děkuji za váš rozhovor, za váš čas. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
4: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
5: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
4: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
5: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu s manipulací, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
6: tam hodně funguje Telegram, Facebook. Jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
5: Své profily na sociálních sítích mají taky ženy, které poskytují sexuální služby. Často jako první kontakt se zákazníky, kteří potom konzumují jejich obsah na dalších platformách. Popisuje vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.

0: od OnlyFans přes nějaký další platformy, které se věnují tady těm věcem, až po nějaké seznamky, kde vlastně jako tohle může nějakým způsobem fungovat, ale oficiálně ta platforma k tomu vlastně jako neslouží.
1: Tenhle typ služeb poskytují na internetu spíš mladé ženy a dívky, pokračuje Holoušová.
0: Proto je vlastně takový problém u náctiletých, protože ještě nemají tu zkušenost příliš velkou na to, aby dokázali zhodnotit, která ta platforma je adekvátní, která je riziková.
1: Často si proto neuvědomí, že jejich obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, doplňuje Holoušová.
0: Třetina těch žen vůbec jako ani neví, z jakých podmínek může odstoupit od dané smlouvy. A pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku a pak z té spolupráce vyvázat se je vlastně velmi náročné.
1: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
2: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
1: Postihnutelné jsou často podobné činy v kyberprostoru, podle Holoušové z rozkoše bez rizika stěží. Debatu o změně zákona v posledních měsících zvedla kauza o portálu OnlyFans, zveřejněná projektem Page Not Found. I přesto ministerstvo spravedlnosti teď legislativní úpravy nezvažuje, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
3: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
1: Změna by však mohla nastat v případech takzvaného vědomého užívání služeb obchodované osoby díky evropské směrnici. Původním cílem bylo podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové postihnout sex business. Pomoci by ale mohla i v jiné nucené práci.
4: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
1: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 51 minut. V ruských parlamentních volbách vede podle očekávání vládnoucí strana Jednotné Rusko. Se skoro 58%, jak ukazují průběžné výsledky, si nejspíš udrží ústavní většinu ve státní důmě. Co dalšího výsledky ukazují, na to se zeptáme přímo do Moskvy zpravodaje České televize v Rusku Karla Ružánka. Dobré ráno.
6: Dobré ráno z Moskvy. Vážení posluchačům.
5: Zdravíme. Je možné už tady v tuto chvíli říct, jak bude vypadat nová státní duma?
6: Ano, myslím si, že je to jasné, protože je spočítáno více než 85% hlasů. Takže v tuto chvíli je jasné, že Jednotné Rusko Vladimíra Putina znovu získá ústavní většinu a ten volební výsledek je skoro o 10% lepší než před 5 lety. Takže všechny úkoly, které ruský prezident zadal před volbami, to znamená, aby byla vysoká volební účast, která mimochodem byla jedna z nejvyšších, byla skoro 57%, tak byly splněny a Vladimír Putin si přál, aby tyto volby byly referendem o podpoře jeho politiky, o podpoře války na Ukrajině. A z těch výsledků oficiálních tedy vyplývá, že 58% Rusů, nebo skoro 58% Rusů podporuje jeho politiku a podporuje i válku na Ukrajině. Co je pro mě překvapení, tak je, že se do dolní komory ruského parlamentu nedostala strana Spravedlivé Rusko Sergeje Mironova, věrného a lojálního spojence Vladimíra Putina. Nepřekročila hranici 5%. Já jsem ještě sledoval u stranu Jabloko, která kandidovala v městních volbách a 99 jejich kandidátů ve volbách do státní důmy v těch jednomandátových okruzích jako nezávislí. Tady v Moskvě dvě měly největší šanci podle starosty Sergeje Sobělnina neuspěla a všude vyhráli právě zástupci Jediného Ruska. Ale co je zajímavé, tak v novgorodské oblastní důmě bude mít tato strana své zástupce, protože překročila hranici 5%.
5: Komentoval už Vladimír Putin nějak ty průběžné výsledky?
6: Zatím ne, na to je příliš brzo. Musíme si počkat, ale samozřejmě velmi rád to udělá. Ve chvíli, kdy se všechno potvrdí, tak určitě vystoupí a bude blahopřát své straně a jejímu vedení, nebo tomu užšímu vedení, které ty volby vedlo, že odvedli skvělou práci a poděkuje voličům za důvěru a za to, že podporují jeho politiku a jak už jsem říkal, na Ukrajině.
5: Je vlastně možné něco v těch dosavadních výsledcích označit za překvapení, protože vítězství strany Jednotné Rusko se tak nějak předpokládalo?
6: Spravedlivé Rusko, že nebude ve dolní komoře ruského parlamentu. To je překvapení, protože, ale další překvapení se nekonalo. Všechno probíhá podle toho, jak bylo dopředu, nebo jak odhadovali analytici, jak to dopadne. Takže že ty výsledky voleb jsou dané, že je tady nekontrolovatelné distanční hlasování, které se snadno manipulovat. Takže žádná velká překvapení se nekonala a bohužel protiválečná strana, jáblokoví zástupci se zřejmě do parlamentu nedostali. Ale rád bych se mýlil, ještě nejsou spočteny všechny hlasy a kdyby se to někomu z těch nezávislých kandidátů v těch jednomandátových okruzích povedlo, tak by to byl opravdu velký úspěch.
5: Můžete přiblížit atmosféru ve volebních místnostech v Moskvě, jak to tam vypadalo?
6: Tak samozřejmě, když první pohled, když jsme tam přišli, tak samozřejmě, když jsme natáčeli, tak bylo, že všude byli kvůli obavám z teroristických útoků policisté ze samopaly, byly posíleny tyto policejní hlídky. Nebyly tam dva policisté, jako při minulých volbách, ale bylo jich tam několik, 4, 6, různě podle těch volebních okrsích. A lidé samozřejmě přicházeli, hlasovali. Některé přemlouvali v těch volebních komisích ti zástupci z volebních komisí, aby nehlasovali papírovými lístky a aby hlasovali distančně, tedy elektronicky, což lze nejenom z počítače z domova, ale i právě i v těchto volebních místnostech. Takže ta atmosféra, ty volby vypadaly formálně jako každé jiné, akorát tam bylo více policistů a zřejmě bylo dopředu dáno, jak dopadnou. Tady nebyl tady žádný konkurenční politický boj jako v jiných volbách ve standardních demokratických zemí, například v Evropě. Takže ty volby formálně vypadají stejně jako například v Česku, ale ta posílená bezpečnostní opatření a lidé, kteří se s námi příliš nechtěli bavit a když se s námi bavili, tak my víme, jestli nám říkají pravdu, protože jsme z nepřátelské země, tak samozřejmě to je věc, kterou jsme si samozřejmě všímali a která tyto volby provázela.
5: Třetí den voleb zasáhl Moskvu a moskevskou oblast, dosud nejrozsáhlejší ukrajinský dronový útok. Jak to bylo znát v metropoli?
6: Myslím si, že to nějak zná nebylo, protože samozřejmě tady nezní žádný poplachy před nějakým varování před útoky raket nebo dronů. Takže myslím si, že to nějakým způsobem, žádným způsobem volby neovlivnilo. Samozřejmě zasažení rafinérie, že lidi, kteří žijí v okolí, že hořela znovu zdravotně moskevská rafinérie, tak to je samozřejmě věc, kterou určitě Moskva nezaznamenali, ale že by to nějak zásadně ovlivnilo to, že by nechodili do volebních místností, nebo že by chodili do krytů nějakých, nebo že by nebyli na ulicích, tak to jsme nezaznamenali. Moskva včera vypadala stejně jako v jiné dny. Lidé nakupovali, procházeli se, chodili na oběd, chodili do kavárny a samozřejmě chodili i volit. Takže myslím si, že tyto dronové útoky nějakým způsobem to hlasování zásadně neovlivnily.
5: Ale když Vladimír Putin spojil to hlasování ve volbách s podporou dalšího pokračování války na Ukrajině, nakolik je tahle válka po více než 4 letech přítomná v každodenním životě Moskvanů, ať už tedy kvůli těm dronovým útokům, ale nebo také cenám, problémům s palivy nebo dalším věcem?
6: Samozřejmě válka se stala součástí jejich životu. Jak už jste říkala, ano, ceny, palivová krize, útoky dronů. Už to není válka kdesi tam na Ukrajině, ale už je to válka, která se týká i obyčejných Rusů, lidí v různých regionech. A to nejenom v těch příhraničních nebo na těch okupovaných územích. Ale týká se i Moskvy a i dalších regionů, převážně evropské části Ruska, ale i po Uralí nebo blízko Sibiře. Takže to opravdu není, to opravdu je věc, která je realitou. Na druhou stranu je tu 20% lidí, kteří jsou protiválečně naladěni, to jsou miliony lidí a jejich hlas v těchto volbách nebyl slyšet a nebude slyšet ani v té příští státní dumě, což je problém, protože 20 milionů lidí je určitě velké číslo a tito lidé nebudou mít tedy takové zastoupení v dolní komoře ruského parlamentu.
5: Volby jsou tedy ukončeny, teď probíhá ještě to dosčítávání výsledků. Co nastane krátce po volbách, co se očekává? Před hlasováním se objevily spekulace o další mobilizaci nebo možná i další témata v souvislosti s pokračující válkou. Co předpokládáte nebo co se v Rusku teď řeší?
6: tak samozřejmě ta mobilizace to je velmi aktuální téma mezi ruskými muži. Samozřejmě to, že ruské vedení mluví o tom, přímo Vladimír Putin to několikrát odmítli, říkají, že to není potřeba, že mají dost dobrovolníků, že žádná další mobilizace nebude, protože ta poslední, která byla v září 2022, byla mezi Rusy velmi nepopulární. Tak to, že to říká vedení, ujišťuje Rusy, že tomu tak nebude, tak to právě naopak mezi Rusy vzbuzuje velké obavy. Takže uvidíme, jestli nějaké mobilizace dojde. Samozřejmě si myslím, že zásadní změna v té ruské politice vůči Ukrajině, tady ty územní požadavky, požadavek denacifikace stále trvá, demilitarizace Ukrajiny, tam si myslím, že nenastane další změna. A samozřejmě jestli budou pokračovat nějaké rozhovory ve formátu Spojené státy, Ukrajina, Rusko, tak je to samozřejmě jenom dobře, ale nemyslím si, že by v tuto chvíli byli Rusové připraveni na nějaké kompromisy a že by byli připraveni v nějaké blízké době ukončit svoji agresi na Ukrajině.
5: Do Moskvy jsme se spojili se zpravodajem České televize v Rusku Karlem Rožánkem. Děkujeme za vaše postřehy přímo z hlavního města.
6: Já děkuji. Hezký den do České republiky. Na shledanou.
5: A ještě připomenu, že ruským volbám se budeme věnovat v našem vysílání také po 9. hodině.
7: A všechno ostatní najdete na webu plus.rozhlas.cz.
5: Je 8 hodin, pondělí 21. září. Společnost vám dělá Ranní plus a také Daniela Vrbová.
7: A Šárka Feniková.
8: Český rozhlas plus.
7: Jakým tématům se budeme věnovat dál? Vláda dnes schvaluje rozpočet na příští rok. Jaké úspory v něm prosadily menší koaliční strany?
5: Jak na dodatečné návrhy úpravy státního rozpočtu reagují opoziční strany?
7: A jak voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, promítli do včerejšího hlasování ve volbách svoji východoněmeckou identitu?
5: I to probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
9: Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Třeba Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
10: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
9: Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
11: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
9: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News, podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
12: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
13: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
1: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
9: Po celém Německu budou odboráři protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vezvali k tomu největší německý odborový svaz IG Metall. Ten sdružuje více než 2 miliony lidí a je největším průmyslovým odborovým svazem v celé Evropě.
14: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr, dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, jak popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
15: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusu snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
9: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová, nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru zůstává neprůjezdná a pokračují s odklízením následků hromadné nehody. Na místě zůstávají záchranáři a kolona narostla před loděnici na 11. kilometr. Na exitu 10 platí oficiální odklon dopravy. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí fronta mezi Brandýsem a sjezdem na Radonice. 10 minut naberete mezi 10. a 3. kilometrem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá silný provoz od Rousínova. Aktuálně se zpomaluje okolo kilometru 218, odtud Krohlence na 207. pojedete téměř půl hodiny. Před Barandovským mostem v Praze trvá zdržení jak na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské, tak ve Strakonické odsjezdu z okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Během dne čekáme postupně pronlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní Plus.
7: A to 8 minut po 8. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Vláda dnes schvaluje rozpočet na rok 2027. Koaliční rada se ve čtvrtek domluvila na tom, že navrhovaná výše schodku se z 389 miliard sníží zhruba o 3 miliardy. Do konce roku ale strany předloží návrhy legislativních změn, které docílí dalších úspor až o 20 miliard korun. Promítnout by se měly už do závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2027. Co se tedy bude škrtat, čeho se budou týkat a jaké legislativní návrhy by je měly přinést ty škrty, o tom teď budu mluvit s předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Za motoristy sobě Vladimírem Pikorou. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
7: A do vysílání zvu také poslankyni hnutí SPD Marii Pošarovou. Dobrý den.
17: Dobré ráno a dobrý den všem. Děkuji.
7: Pane Pikoro, v jakých rezortech se našly ty zmíněné zhruba 3 nebo 4 miliardy, my vlastně nevíme úplně přesně, o které se poníží už ten samotný návrh rozpočtu na rok 2027?
16: Žádná z těchto informací v tuto chvíli není veřejná, takže jediné, co víme a můžeme říct jasně, je, že ten deficit se sníží. Nemůžeme říct ani přesně o kolik, ale prostě bude o pár miliard nižší. A kde pravděpodobně, to je, co si já osobně myslím, nikoli to, co bude ten výsledek, že ten evidentně se bude dohodovat na poslední chvíli, tak já myslím, že je trošičku prostoru ve školství, tam by se dalo něco ušetřit, možná maličko ve zdravotnictví. To jsou velké rezorty, kde prostě, když se ušetří desetina, tak to už dělá velké peníze. Možná něco v sociálním systému, to je ten samý případ, ale nějaký další větší, významnější změny, které by dneska padly, to si nemyslím, to padne až v těch následujících měsících.
7: O školství, které jste také zmiňoval, měl váš předseda Petr Macinka jednat ještě před svým včerejším odletem do Spojených států na valné shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Znáte výsledek toho jednání?
16: Ne, to je jejich soukromá dohoda a neznám ho a vlastně to se projeví až dneska na tom hlasování vlády, protože podle toho budou hlasovat jednotliví ministři.
7: Jak se k případným úsporám ve školství a zdravotnictví staví SPD, paní Pošarová?
17: Tak my jsme celkově na to, aby se snížil vlastně schodek a každopádně napříč všemi ministerstvy a napříč všemi kapitoly. Takže kdyby každé ministerstvo ušetřilo zhruba 5%, tak ten schodek by byl daleko nižší a my jsme vlastně udělali i to gesto, protože my jsme vytvořili ten tlak na snížení schodku a další úspory a my jsme třeba dali návrh i na naše ministerstvo obrany, že by se mohlo snížit o 7,5 miliard na třeba nezapočaté investice. Každopádně to nebylo schváleno, ale udělali jsme to gesto, že prostě jsou tam prostory a možnosti, kde je možno šetřit. Takže to bylo naším cílem a my samozřejmě budeme rádi.
7: Ale tak, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tak dokážete si tedy představit, že by se šetřilo i na školství a zdravotnictví?
17: No určitě,
7: i přesto, že
17: určitě říkám, naším cílem, bude cílem šetřit na všech ministerstvech, protože tam ty možnosti jsou, ale k tomu je třeba kolikrát vypracovat i novou legislativu a s tím se i počítá právě napříč vládou, že se vytvoří na rok 2027 už prostě legislativa, která sníží právě ty schodky a já doufám, že by to mohlo být až těch zhruba 20 miliard, o kolik se vlastně teďko i ve veřejném prostoru hovoří.
7: Když mluvíte o těch legislativních změnách, co konkrétně bude předkládat SPD?
17: Tak my o tom nechceme vyloženě takhle jednat dopředu, chceme, aby se na tom nejdřív domluvila vláda. Máme tam samozřejmě připravené své návrhy, ale říkám, nechci nic říct dopředu, dokud s tím opravdu nepřijde vláda a nerozhodnou společně, protože musí tam být prostě dohoda napříč všemi vlastně stranami.
7: No ale tak jako poslankyně SPD asi máte představu, jaké oblasti budete prosazovat, už jste zmiňovala obranu, tam to nevyšlo, respektive vy jste ustoupili.
17: Bude to právě v rámci sociálních oblastech.
7: Co by chtěli navrhnout motoristé v těch legislativních úpravách a případně, pane Pikoro, budou nějak vycházet i z vašich návrhů?
16: No určitě. Pardon. My jsme předložili koalici škrty nebo návrhy na škrty v řádu desítek miliard hnedka, který by šli udělat do toho rozpočtu 27. Bohužel se tam nenašla schoda, ale jednoznačně je ohromný prostor pro škrty ve zdravotnictví, to je černá díra, škrty školství, černá díra. Na jednu stranu člověk by řekl, že je potřeba tam neustále.
7: A v čem byste škrtal konkrétně? Pojďme tedy od těch obecností k těm konkrétnostem.
16: No, to je právě to, na čem se právě vláda dohodla, že to zveřejní až dneska. Takže já to nechci pouštět. Tuhle tu informaci budete mít dneska zhruba po 11. hodině, ale v tuhle tu chvíli je dohoda, že nic z tohoto nebude venku, aby to bylo konkrétní. Co můžu konkrétně říct, protože už to bohužel uniklo, je ta karenční doba. Karenční doba, ta určitě chceme, aby se vrátila. Je to něco, co přinese státnímu rozpočtu zhruba 5 miliard korun, ale tady bojujeme právě s koaličními partnery, který prostě to zatím nechtějí, ale já si myslím, že je přesvědčíme, aby jsme tady dokázali do budoucna škrtat. A takových věcí je tam celá řada, takže když vám řeknu, že máme nějakých zhruba 20 položek a u této můžu říct už veřejně, že to je 5 miliard, tak tam vidíte, co všechno se dá se skládat, jak může být ten tlak veliký.
7: Paní, zeptáme se, promiňte, jenom bych se ráda zeptala paní Pošarové, jestli počítá s tím, že se k diskuzi na toto téma, tedy zrušení karenční doby, vrátíte v tom dalším roce.
17: Víte, já stále zastávám názor, že by se to měnit nemělo a říkám, nevím, jak se dohodne vláda, je možný, že to bude v rámci nějakého jiného ústupku, ale dobrou zprávou pro vás i pro vlastně posluchače je, že výhled vlastně fiskálního plánu, který předpokládá vlastně postupný pokles deficitu v rámci veřejných financí, teď máme zhruba pro rok 2027 bude 2,8% HDP, ale v roce 2028 se už počítá pouze s 2% a postupními roky to chceme snižovat. Takže chceme tuto trajektorii prostě dodržet a naším cílem bude prostě snižovat ten schodek.
7: Ale zatím se nám nedaří zjistit, jakým způsobem byste toho chtěli dosáhnout.
17: To se dozvíte, nebojte, to se dozvíte.
7: Tak aspoň z toho, co už víme, vedle toho vlastně SPD hodlá zařadit třeba teď na jednání poslanecké sněmovny body, které schodek naopak zvyšují, ať už se jedná o navyšování důchodu nad zákonnou valorizaci nebo například navýšení příspěvku na penzijní pojištění nebo připojištění. Proč?
17: Tak vemte si, že zákonná valorizace činí 270 korun. Díky tomu, že vlastně všechny vlastně náklady stoupají, tak jsme se dohodli, že ta částka bude vyšší, ale jsou tady možnosti, kde šetřit a jak už jsme předeslali, tak jsou to právě výdaje na vlastně ukrajinské dávky, který tvoří zhruba za rok 2026, už tvoří zhruba 8 miliard korun, plus když tomu přičteme 4 miliardy na zdravotnictví, takže touto cestou chceme to nějakým způsobem omezit, aby opravdu, tam jsou prostory prostě, kde se dá šetřit. A jsou to vlastně peníze, které vlastně neplynou českým občanům.
7: Já se za chvíli vrátím ještě k těm humanitárním dávkám, pane Pikoro. Zmínila jsem tady dva konkrétní body, které chce zařadit SPD na jednání poslanecké sněmovny, které ale budou navyšovat schodek státního rozpočtu nebo výdaje státu. Budou mít tyto návrhy vaši podporu, podporu motoristů?
16: To je ovědnávání, jak konkrétně se dohodneme, co s tím je spojený. Právě to, když jste mě minule předušila, jak jsem chtěl říct, že je důležitý a to s tím souvisí nejenom ten rok 27, ale i ten rok 28. To jsou vlastně dva balíčky spojené do jednoho, že vlastně potřeba vytvořit legislativu, která se projeví až v tom rozpočtu toho roku 28 a my to sčítáme. Takže je klidně možný, že teď se udělá nějaký ústupek v rámci toho roku 27, aby následně se udělalo něco, co sníží výrazně než tohleto, který teďka navrhujou v roce 28, protože
7: no ale co, my pořád chceme znát nějaké konkrétnosti.
16: To je zbytečný, protože vám jsem už vysvětloval, že ty konkrétnosti se od nikoho nedozvíte do 11. hodiny. Ale co je důležitý, že nám jde o sumu těch všech deficitů za 4 roky. Že tady se nehraje na to, jaký bude konkrétně deficit v roce 27, ale kolik to bude všechno dohromady.
7: Dobře, tak pojďme zase k nějaké konkrétnosti. Pane Pikoro, vy chcete ušetřit 5
16: miliard
7: za zrušení karenční doby. Počkejte, tyhle konkrétnosti známe.
16: Ne,
7: počkejte, tyhle konkrétnosti, které chci jmenovat, ty znáte. Takže chcete ušetřit 5 miliard za zrušení karenční doby, zároveň ale prosazujete zákon, který chce převést koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média na stát a tam se nyní operuje s částkou 7,8 miliard. Dává vám to jako ekonomovi smysl?
16: No taky, jestli jste mě poslouchala, tak já to vždycky kritizuju. A kritizuju to v médiích mnohokrát. Já si prostě myslím, že by veřejnoprávná vařování média neměla být v rozpočtu, že by se měla financovat nějak jinak. Ale prostě státní rozpočet na ně nemá, takže já bych je tam nedával. Nicméně, koalice v tuhle tu chvíli si myslí, že tam mají být. No a pak se uvidí, jak to teda nakonec celkově bude. V tuhle tu chvíli se bavíme o něčem, co se zamýšlí, nikoli o tom, co skutečně bude.
7: Takže vy byste proto ruku nezvedl, protože ekonomicky to ani nedává smysl. Rozumím tomu dobře.
16: Ekonomicky to smysl nedává. Jestli proto zvednu ruku, to bude záležet na celkový dohodě, co všechno tam bude spojený, protože nikdy se v politice nejedná o jednom čísle. Vždycky to je spojený s něčím, něco za něco. Takže se to za něco může vyměnit, co se ukáže, že je přínosnější, kde se ušetří ještě víc peněz, než o jaký část se mluvíte.
7: Vracím se k paní poslankyni Pošarové. Slíbila jsem, že ještě doprobereme humanitní dávku pro uprchlíky, ale ta navazuje, paní Pošarová, přímo na směrnici Evropské unie o dočasné ochraně. I podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše by za jeho porušení hrozila Česku sankce. Jak chcete tento rozpor vyřešit v tom návrhu legislativy?
17: Víte, my chápeme, že tam jsou nějaké směrnice a návaznost na dohody v rámci Evropské unie, ale můžeme omezit tu dávku, protože když vidíme i jaké možnosti a co všechno dělá i polská vláda, tak touto cestou bychom se chtěli taky vydat a dohoda je na omezení dávek pro ukrajinské uprchlíky zhruba kolem 4 miliard korun, abych byla konkrétnější. Takže tam je nějaká taková dohoda a samozřejmě budeme o tom jednat. Jak jsme slyšeli i tady od kolegy z rozpočtového výboru, tak víme sami, že není to jenom o konkrétní jedné části jedné položce, ale souvisí to ještě prostě s dalšími možnostmi, kde se dá prostě šetřit přes různé kapitoly. Ale jak říkám, naším cílem bude snižovat vlastně ten schodek přes veškerá ministerstva, přes veškeré kapitoly, protože jen tak plošně se nezasáhne konkrétně silově nějaké ministerstvo, které pak opravdu prostě bude velmi tím poškozeno a třeba nebude moc řešit nějaké projekty. Takže nejlepší je to řešit přes veškeré ministerstva, protože to tolik je nebude bolet.
7: A paní poslankyně, my tady mluvíme stále o škrtech, ale budete také předkládat jako SPD nějaké návrhy na změnu legislativy, které by přinesly peníze navíc na příjmové stránce rozpočtu?
17: Ano, máme tam připravené, ale nebudu konkretizovat, to je právě i v tom balíčku, kde se bude připravovat ta nová legislativa, jak na straně příjmové, tak výdajové. A to určitě se dozvíte až po té 11. hodině po projednání vlády.
7: Pane Pikoro, jaké věci můžete říct? Co můžete říct třeba o návrhu, který by měl přinést víc peněz do rozpočtu na té příjmové stránce vy?
16: Já můžu říct jenom to, že programové prohlášení vlády mluví jasně, říká, že daně se zvyšovat nebudou. Takže pokud to budou nějaký příjmy státního rozpočtu, to musí být něco jiného, než jsou daně. Třeba, že tam budou větší příjmy z nějakých ČEZů a podobně. A jiné věci, které nejsou daňovýho rázu. A tak to si umím představit, ale v tuhle tu chvíli by to bylo porušení toho programového prohlášení vlády, takže já jsem zvědavý, jak se ta situace bude dál vyvíjet.
7: A s tím motoristé souhlasí, že by se neměnily daně, i když některé daně už zmiňovala i, pokud vím, ministryně financí Alena Schillerová mluvila o větším zdanění neřestí.
16: Já nevím, jak bych to řekl jako jasněji, než že jsme se dohodli a udělali jsme společnou dohodu ve chvíli, kdy vznikla vláda, byla dohoda o tom, že se prostě daně zvyšovat nebudou. A takže pokud někdo mluví o něčem jiným, to říká, pojďme porušit programové prohlášení vlády. Tečka.
7: Takže tímto říkáte, že to vlastně naznačuje i Alena Schillerová, že hnutí
16: ano. Já nevím, jak bych vám
7: poruší.
16: To měl říct víc. Ano, prostě my rozhodně nejsme připraveni na to porušit smlouvu.
7: Vysvětluje Vladimír Pikora, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za motoristy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
16: Díky, naschledanou.
7: A o dnešním jednání o rozpočtu jsme mluvili také s poslankyní SPD Marií Pošarovou. Děkuji za váš čas i vám, naslyšenou.
17: Děkuji vám i divákům a posluchačům. Děkuji. Naschledanou.
7: A my na téma ještě navážeme. Ve studiu s námi tuto diskuzi poslouchala ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Vítej, dobré dopoledne.
18: Dobrý den.
7: Jano, tak neslyšeli jsme žádné konkrétnosti, dozvíme se to údajně až v 11 hodin. Nicméně z toho, co slyšela, tak mě zajímá, jestli opravdu ty plány škrtat ve všech kapitolách rozpočtu v sociální oblasti, pokud si vzpomínám, říkala paní poslankyně Pošarová, jestli to dává smysl ekonomicky? Politicky.
18: Tak asi nic jiného jim nebude zbývat, jestli chtějí někde najít 20 miliard ještě během toho příštího roku, to znamená škrtat ve schváleném rozpočtu, podle kterého už pojedou ty rezorty, ale řekla bych ještě na začátek, že mě asi nejvíc zaujala poslední, nebo jedna z posledních vět pana Pikory, že je sám zvědavý, jak se bude situace vyvíjet, tak to už jsme teď asi opravdu všichni, protože jsou tady velké plány na škrty, ale nulové plány na zvýšení příjmů, kromě toho, že se budou lépe vybírat daně. A ještě, jak on říkal, že pro něj jako nejede vlak vlastně přes to programové prohlášení, které říká, že daně se zvyšovat nebudou. Já bych doplnila, že ono dokonce říká, že se budou snižovat. Nezapomeňme na to, že tam je, že vláda vrátí sazbu daně z příjmu pro podniky ze současných 21 na 19%, což bylo opatření od minulé vlády. V rámci konsolidačního balíčku se o 2% body ta sazba zvýšila. A jenom toto opatření by znamenalo přes minus 20 miliard ročně z rozpočtu. Do toho ještě Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér, přichází jako se svojí hlavní prioritou, kterou chce prosadit. A teď nedávno jsem s ním mluvila, znova mi to opakoval. A to je zrychlit odpisy pro nové investice podniků, zvýšit odpočty daňové na vědu a výzkum, což jsou kroky správným směrem, ale podle propočtu, které nedávno dělalo, myslím, že Centrum veřejných financí, tak je to také zátěž do rozpočtu, protože ty daně se prostě nevyberou, protože se sníží vlastně ten daňový základ a bylo by to asi mínus kolem 30 miliard korun v prvním roce. Čili tady máme třeba mínus 50, jako od roku 2028, tak tady prostě něco nehraje, takže něco asi se tam bude muset určitě udělat víc, než jenom nějaké kosmetické škrty.
7: Zase, ke konkrétnostem jsme se nedostali, nicméně motoristé už dříve řekli, že by třeba v úspory ve zdravotnictví hledali v platbách za státní pojištěnce. Přitom ale připomeňme, že vláda na začátku června schválila navýšení plateb pro příští rok o 24 miliard s odůvodněním, že je ten systém deficitní. Tak jak tomuhle máme rozumět?
18: No, já jsem to pochopila tak, nebo slyšela jsem vyjádření předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, který řekl, že se ukazuje, že v tom zdravotním pojištění mohou být nějaké nadvýběry, takže by se právě ta potřebná částka odhadovaná pro ten příští rok mohla o něco snížit a já jsem z těch náznaků to pochopila tak, že tady by se mohly ušetřit ty 3 miliardy ještě v tom současném návrhu rozpočtu, kterém bude dneska rozhodovat vláda, ale možná, že to bude poskládáno tedy z více věcí. Takže vysvětlit se to dá si tak, že prostě ministerstvo financí počítalo s nějakým schodkem v tom zdravotním pojištění vůči tomu, kolik bude potřeba na pokrytí těch zdravotnických výkonů, ale ta realita je zřejmě pozitivnější, protože i třeba to pojistné se vybírá jako procento z mest, takže asi to prostě nějak přepočítali a zrovna se tam našli ty 3 miliardy.
7: No asi bychom neměli taky zapomínat na to, co do schodku se nezapočítává, ale vytváří to taky státní dluh. To ano, jsou ty výjimky.
18: Jsou to výjimky.
7: O nich přestali hovořit, ale pojďme to připomenout.
18: Tak jsou to především Dukovany, respektive bezúročné půjčky pro Dukovany, tam se počítá pro příští rok s 30 miliardami na přípravu vlastně stavby těch dvou nových jaderných reaktorů a ty budou vyvedeny někde, nevíme zatím, jakým způsobem se to bude financovat, ale bude to úplně mimo rozpočet. Zatímco tedy ještě v tom původním návrhu na rok 2026 se to počítalo do rozpočtu, ale jako mimo ten výdajový rámec z hlediska evropských předpisů. Teď to tam tedy nebude vidět vůbec. A pak ještě v tom návrhu na příští rok z dílny Aleny Schillerové, o kterém se bude dneska rozhodovat, tak tam je 70 miliard korun v rámci výdajů na obranu, tak je tam na základě takzvané evropské únikové doložky COFOC. To znamená, že vláda tuto částku nemusí vykazovat v tom schodku rozpočtu v rámci pravidel EU, a proto také ministryně financí hovoří o tom, že ten schodek rozpočtu vlastně bude jenom ty 2,8% HDP, i když ve skutečnosti je to tedy 3,5%.
19: Ty sleduješ to dění, i to, co říkají opoziční politici, jak na ty dodatečné úpravy návrhu státního rozpočtu, nebo alespoň na ty slibované částky reagují?
18: Tak samozřejmě, že opozice nemůže říkat nic jiného, že je to absolutně nedostatečné, že mají vlastní návrhy, jak by tu situaci řešili. Oni především poukazují na navyšování zemědělských dotací pro velké podniky, to je velké téma ODSky, řekněme, ale i Pirátů. Také upozorní na to třeba ODSka redukce, že je potřeba redukovat nějaké agendy státu a tím uspořit na provozu úřadu. To chtějí třeba i starostové. Také by skoro všechny strany opozice neplatily plošně za všechny poplatky za obnovitelné zdroje v cenách elektřiny, což je velká položka, a slibují samozřejmě všichni nějakou reformu, třeba i v oblasti majetkových daní a další.
19: Návrh státního rozpočtu na příští rok, který se projednává dnes na vládě, jsme probrali s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Díky za to.
18: Děkuji také, nashledanou.
19: A já jenom dodám, že my to téma samozřejmě budeme v našem dalším vysílání bedlivě sledovat, protože jak jsme slyšeli, nejvíce toho dozvíme po 11. hodině, takže poslouchejte nejenom Poledník, ale samozřejmě také Odpolední plus.
5: Bylo 8:30, aktuální zprávy přináší Martin Matějka.
8: Český rozhlas plus.
9: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží bylo zraněno 5 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve dvou obytných domech, nákupním centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody. Na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly dvě ukrajinské nákladní lodě a východoukrajinské město Izmail. O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun, koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Třeba podle Mariany Rujičky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růst cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda, podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. A okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Liboru Benčíkovi hrozí podmíněný trest spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu. I myslivské činnosti ho navrhl státní zástupce Daniel Schelenk. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru obnovili provoz alespoň v levém pruhu. Na místě zůstává několik vozidel záchranářů, pokračují s odklízením následků hromadné nehody. Kolona je dlouhá, dává se do pohybu jen velmi pomalu, sune se od Vráže z 13. kilometru více než půl hodiny. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stále nabíráte zpoždění v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Mezi kilometry 217 a 207 pojedete zhruba 25 minut. Nejen na pražském okruhu regulují vjezdy do tunelu i na jeho hlavní části ve směru z D1 k letišti. Nejprve se jede pomalej před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, pak zastavíte na druhém kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Během dne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
5: A dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Máme 8 hodin a 33 minut. Alternativa pro Německo je vítězem nedělních zemských voleb v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předběžné výsledky přisuzují 38% hlasů. Na druhém místě se zhruba 2,5% odstupem umístila sociální demokracie zemské premiéry Manuely Schwesigové. Křesťansko-demokratická unie, kterou vede německý kancléř Friedrich Merz, nedosáhla na 5% hranici a do zemského sněmu se tak nejspíš nedostane. Friedrich Merz ale vystoupil už během průběžných výsledků s projevem, v němž prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu. Naším hostem je teď Tomáš Kafka, ředitel odboru států střední Evropy na ministerstvu zahraničních věcí a také bývalý velvyslanec v Berlíně. Dobrý den.
20: Dobré ráno.
5: Jaký šok představuje podle vás ten výsledek CDU v Mecklenburgsku předním Pomořansku?
20: Tak ten šok samozřejmě je o to větší, že se to vlastně stalo poprvé vůbec v dějinách moderní spolkové republiky, že CDU vypadlo z nějakého zemského parlamentu. Ono, kdyby měli možná i těch 5%, tak by to nezmírnilo celkovou bolest, ale já bych si tady možná jenom dovolil tý vaší moderaci ještě doplnit, že proběhly paralelně i zemské volby v Berlíně. Já nevím, jestli jste k tomu se chtěli dostat později, ale já si skoro myslím, že ten výsledek v Berlíně je ještě daleko větší průšvih pro německou politiku než volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku, protože svým způsobem s růstem AfD v té oblasti se počítalo, tam spíš byl trochu zázrak, že za poslední měsíc, dva se podařilo sociálním demokratům kdysi hrozivý dvouciferný výsledek, dvoucifernou ztrátu stáhnout, takže to chvilku vypadalo, že by ty volby mohly vyhrát, ale v zásadě ty volby jsou na severu Německa, řekněme, důležité kvůli tomu, že CDU tedy utrpěla tam ještě viditelnější debakl.
5: No a v tom Berlíně, když poskočíme, no, ano, tak tam vyhrála výrazně tedy ta strana levice.
20: Tady bych si dovolil říct jednu věc, která teď se o tom začíná v Německu také diskutovat, že právě ona AfD se pokusila někdy před rokem a něco dostat z té své stávající izolace tím, že vymysleli strategii, že se pokusí vyhrotit a vyprovokovat právě tu levici, která zvítězila v Berlíně, aby se v podstatě v Německu už nedělala žádná konkrétní politika, ale jel tam jenom kulturní boj, který vlastně dříve nebo později přinutí i zelené a sociální demokraty, aby se posunuli radikálně nalevo, blíž k levici, aby, řekněme, se vyhnuli podezření, že snad neberou boj proti fašismu a proti AfD vážně. A tím pádem se vlastně začal takzvaně masakrovat politický střed. A to, že teď se vlastně v Berlíně tahle ta vize začíná naplňovat, protože z největší pravděpodobností pod tlakem, řekněme i ulice, tam vznikne koalice té nejlevicovější D-Linke, kterou v Německu vůbec mají, která je i dosti antisemická a vlastně přivábí k sobě zelené a SPD, přičemž tam je i možnost, že by mohli jít do koalice s CDU. ale myslím si, že toto ty strany neudělají.
0: Pane Kavku,
20: a tím vlastně vznikne, ano, a tím vlastně vznikne nebezpečí, že vlastně v Německu se, řeknu to jenom jednou větou, teďka vlastně ten boj proti fašismu tak zdegeneroval do toho, že vlastně začíná v Německu určitý příklon ke komunismu.
0: Já se právě, když zmiňujete ten komunismus, chci zaměřit i na to, že Alternativa pro Německo vyhrála teď během září už podruhé vedle Mecklenburska, předního Pomořanska, také v Sasku a Anhaltsku. V obou případech jde o bývalé země východního Německa. Byl tenhle faktor nějak důležitý v těch volbách v tom, že vlastně ta východoněmecká identita těch voličů se projevila právě v tom hlasování pro Alternativu pro Německo, nebo to je příliš zjednodušené?
20: Já si myslím, že tohle to je, co chtěli, to je ten narrativ, který se vlastně dlouhou dobu v Německu říkal v oficiálních médiích, že vlastně AfD boduje ve východním Německu právě, protože tam jsou rezidua ještě vlastně NDR. Ale ono se ukazuje, že vlastně AfD většinou volí lidi, kteří jsou mladší, dokonce ty nejmladší generace voličů se rozhodli pro AfD, aniž by měli s NDR nějakoukoliv osobní zkušenost. Spíš tam je ten problém, že východní Němci, ale dneska se to začíná stávat i Němcům, řekněme západním, že mají pocit, že se svými problémy jako nejsou bráni dostatečně vážně berlínským mainstreamem, ať už je to migrace, ale nebo i vlastně pochybnosti o hospodářském růstu do budoucnosti. A vlastně začínají mít pocit, že jsou poučováni stranami, které sami nevědí, co s těmi problémy udělat. Takže vlastně jako je to protestní volba určitě, ale není to protestní volba nostalgická po, řekněme, NDR, ale je to prostě naštvání z toho, že nemají pocit voliči v Německu, že by vládní strany věděly, jak ty reformy, na které si vlastně všichni mysleli ještě loni nebo předloni, před volbami, kdy vlastně jako se mluvilo o tom, že budou nastartovány velké reformy, a dneska je vidět, že místo reform mají v Německu spíš, řekněme, komise expertní, které mají o těch reformách jednat. Je to velmi těžké, ale je to dáno i tím, že skutečně se v Německu rozjel příliš závažně ten kulturní boj, a ta pragmatická politika vlastně tím trpí.
0: A když ještě zůstaneme u toho rozdělení na bývalé východní a západní Německo a že tam se volí jinak, tak už před volbami do Sasko-Anhaltského zemského sněmu varovaly německé tajné služby před dezinformačními kampaněmi ruské provenience, které právě cílily na tento rozdíl mezi jinou východní a západní mentalitou. Jaké vlastně sporné narrativy se tu rozehrávají? Vy říkáte, že nejde jenom o nostalgii, že jde o nějaké nevyslyšení voličských problémů. Mu jde také třeba o peníze?
20: Samozřejmě, že jde o peníze a takhle já jako nechci voliče AfD nějakým způsobem ospravedlňovat, protože tam kromě, řekněme, toho pochopitelného rozhořčení se taky projevují určité iluze a určitý egoismus a je jasné, že řekněme, strana AfD boduje ve východním Německu právě třeba i určitými iluzemi o tom, že je možný udělat nějaký parciální deal s Ruskem a že by se jenom prostě jako opravili potrubí a do východního Německa by, nebo vůbec do celého Německa by zase jako mohl proudit laciný ruský plyn jako v minulosti. To je samozřejmě iluze, která podle mého názoru bude diskvalifikovat jakoukoliv vážnou spolupráci mezi AfD a CDU, ale jinak si myslím, že ten ruský vliv bych úplně nepřeceňoval. Já si myslím, že tam jsou i bohužel domácí chyby a určitým způsobem je mi sympatická teďka ta iniciativa kancléře Merce, který, pokud to skutečně myslí vážně, tak zřejmě pochopil, že už dlouhodobě nebude mít v Německu nějakou, řekněme, budoucnost, že by třeba ještě mohl kandidovat v příštích volbách, ale že se možná rozhodne postavit reformy, řekněme, jako na první místo před udržení svého kancléřství. Tím by tak trochu napodobil dávného předchůdce Gerharda Schrödera, který vlastně pro reformy 2010 obětoval své kancléřství a svým způsobem, kdyby neměl ten velký flek na své biografii spoluprací s Putinem a s Ruskem, tak by vlastně byl dneska takovým německým hospodářským hrdinou.
0: No, jakou očekáváte, že zvolí strategii nadále, protože řada médií a volebních pozorovatelů ho chválili za tu intervenci, kterou vlastně za ten projev, který pronesl ještě během prognóz, ještě během sčítání výsledku, že vlastně tím ovládl ten mediální prostor, řekněme, trochu zmírňoval ty kolaterální škody tím, že měl nad ním kontrolu. Ale co ho čeká v následujících dnech?
20: No, bude to hrozně těžké, protože v úterý odpoledne bude zasedat frakce CDU-CSU ve spolkovém sněmu a tam se bude vlastně rozhodovat o tom, jestli vlastně poslanci, který vlastně najednou vidí, že i její budoucnost je ohrožena, tak jestli budou ochotni vlastně se věnovat těm problémům, řekněme, v nějaký středně až dlouhodobější perspektivě a ne teďka jako rychle chtít zabudovat tím, že neoblíbeného Merce by obětovali. Já si myslím, že to nakonec neudělají i z toho důvodu, že v celé CDU není nikdo, kdo by dneska chtěl Mercovo dědictví převzít. A tak trochu doufám, že vlastně se Merc rozhodne opravdu, i když je otázka, jak bude ochotna spolupracovat sociální demokracie, ale že se skutečně rozhodne Merc teďka daleko razantněji,

0: lidí požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Podle dohody koaliční rady by se výše schodku měla snížit z 389 miliard zhruba o 3 miliardy. Podrobnosti představí po zasedání vlády ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO zhruba v 11 hodin. A prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterešem. Na valném shromáždění chce následně podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.
1: Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují ortopedové, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
2: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
3: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
2: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat, pak jsem ho jednou nenahodila, takže jsem skončila na urgentu. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
4: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku přední odkříženého vazu, menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
3: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu, vysvětluje mi další z operatérů Petr Neorel.
5: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky, teď s tím vlastně pracujeme.
3: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu, později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně, hůř je na tom ten vnější. Vysvětluje operatér Radim Kalina.
6: Je odtržený asi někde v té zadní části, zasahuje až dopředu. Je to jako velké roztržení. Nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo. Dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme i to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
3: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
6: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je. Takže jdeme to, no.
3: O chvíli později se ukazuje, že pacientka má poškozený také jeden z kořenů menisku. Tento vazivový úpon kotví konce menisku přímo k holení kosti.
6: My budeme muset zafixovat i ten kořen, jinak by ten meniskus nedržel ten správný tvar. Takže jdeme to, no.
3: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
6: Tak ještě jeden ten se.
7: Teď vlastně zašíváte ten meniskus.
6: Zašíváme meniskus, my jsme si tam naložili takový matracovitý vertikální steh. Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme.
3: Plazma, kterou chtějí lékaři využít kvůli lepšímu hojení menisku, se mezi tím vysrážela a vzniklo z ní jakési želé, popisuje lékař Petr Neorál.
5: Máme 1 až 2 ml dostatečně k tomu, aby jsme to mohli tam aplikovat.
3: Následně ortopedi vloží hojivý koncentrát z plazmy do trubičky a s její pomocí ho vtlačí do menisku, pak ho ještě zafixují šitím, popisuje ortoped Radim Kalina.
6: Se nám to tam podařilo dát a teďka poprosím pak kolegy, aby zatáhli ty stehy. Háček.
7: Meniskus je teda spravený.
6: Meniskus je spravený, nemáme ještě dotaženou tu kořenovou lézi, to uděláme, až zafixujeme přední skřížený vaz.
3: Také připravený štěp napustí kvůli lepšímu hojení ortoped Petr Neorál zbytkem koncentrátu krevní plazmy.
5: Štěp se vložil do pouzdra speciálního a napícháváme to jak milou vodkou.
3: Nasáklý štěp pak lékaři vsunou do kolene a vytvoří tak náhradu předního skříženého vazu.
6: Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní menisku byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
3: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Díky tomu, že se povedlo meniskus sešít a zachovat, by se v budoucnu mohla ke sportu znovu vrátit. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Transatlantická spolupráce by mohla získat úplně nový rozměr. V hlavní roli na západním břehu Atlantiku by ale už nebyly Spojené státy, ale Kanada. Po obchodní roztržce s americkou administrativou Donalda

0: Trumpa, hledá Kanada spojence jinde a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden prohlásila, že by se Kanada mohla stát přidruženým členem Evropské unie. Co by to znamenalo pro biznis po biznisové stránce a jaké příležitosti by se tím otevřely? O tom budeme teď mluvit s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kanada má už teď s unií obchodní dohodu, která odbourává většinu cel. Co by to se teda změnilo, co by bylo jinak?
1: To je něco, co v tuhle chvíli ještě přesně nevíme, protože EU žádný institut přidruženého člena zatím vůbec nemá a musel by se speciálně pro Kanadu vytvořit. A stejně tak je pravda, že naprostá většina obchodu už se teď obejde bez cel. Úplně symbolické gesto to ale být nemusí, říká viceprezident hospodářské komory Radek Jakubský.
2: Předpokládám, že by bylo jednodušší uznávání certifikací evropských pro Kanadu, kdy zase by to usnadnilo vstup na ten trh a hlavně by ho to zrychlilo.
1: Podobně to vidí i hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
3: Pro Kanadu by bylo skvělý, že by se snáze zbavovala té obrovské závislosti na Spojených státech amerických. Pro Evropu z toho koukají vlastně teoreticky nějaké surovinové příležitosti.
1: Pro Kanadu je už teď EU druhým největším partnerem za Spojenými státy, byť tedy s obrovským odstupem. Kanada je pro Unii naopak až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem.
0: Ale jestli jsem dobře poslouchala, tak to znamená pro Evropskou unii, potažmo pro Česko jsou klíčové nerostné suroviny z Kanady?
1: Je to tak, ponecháme-li stranou všechny politické a kulturní důvody, tak skutečně největší devizou Kanady pro Evropu jsou právě ty nerostné a ještě přesněji energetické suroviny. Radek Jakubský z hospodářské komory říká.
2: Myslím si, že to je jedna z hlavních záležitostí, která Evropu láká, protože právě ta bohatost na nerostné suroviny, který Evropa nemá a dlouhodobě se snaží je vyhledávat, jenomže jí ujel vlak v tomhle.
1: Podle Peterky z XTB může Evropa z Kanady dovážet třeba zkapalněný plyn nebo uran. Na jejím území se ale nachází i významná ložiska litia, kobaltu nebo niklu. To jsou všechno klíčové suroviny pro moderní průmysl.
0: A bylo by užší propojení Kanady výhodné i pro Česko?
1: Obchodní výměna Česka s Kanadou je malá, s ročním obratem přes 24 miliard korun. Tvoří jenom 0,2% českého zahraničního obchodu. Podle hlavního ekonoma české pobočky Deloitte Davida Marka vozíme z Kanady hlavně léky a kosmetiku. Z Česka do Kanady zase míří třeba kamery nebo elektrická zařízení. Podle Radka Jakubského teď funguje Kanada často jako brána na severoamerický trh.
2: Projít kanadskou certifikací bylo pro Evropany snazší a potom vstoupit z Kanady na americký trh dávalo smysl, protože zase to bylo nějakým způsobem jednodušší než jít přímo na americký trh.
1: Tuto pozici ovšem teď kvůli celní válce s USA trochu ztrácí.
0: No ono, Donaldu Trumpovi se ty kanadské námluvy, řeknuli to takto, s Evropskou unií moc nezamlouvají. Nemohl by to zbližování hrozbami zmařit?
1: Americký prezident celkem nepřekvapivě zase začal hrozit cly. Podle Pavla Peterky by se ale Unie neměla nechat zastrašit.
3: On se vystřílel spoustu nábojů tím, že jak vyhrožoval všem pořád a ve všem, tak vlastně se teď ukazuje, že řadu těch výhružek vlastně musel stáhnout, jo, nic z toho moc jako nebylo.
1: Podle Peterky to platilo jak v případě Číny, tak třeba Iránu. Navíc připomíná, že celé jednání Kanady s EU je úplně na začátku. Než se vytvoří zvláštní status přidruženého člena, všechno se projedná a schválí, uplyne klidně 10 let. A to už nebude v čele USA Donald Trump a možná ani jeho nástupce.
0: Co by Evropě a Kanadě přineslo užší spojenectví po biznisové stránce, jsme probrali s Tomášem Jeníkem z ekonomické redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus a to v 8 hodin a 53 minut. Na stole ministerstva spravedlnosti, které vede tedy Jeroným Tejc za hnutí ANO, už leží návrh na úpravu paragrafu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Vypracovalo ho nejvyšší státní zastupitelství v rámci pracovní skupiny, která vznikla na výzvu ministra. Finální podoba úprav to nejspíš není, ministerstvo totiž práce zatím neuzavřelo. Podrobnosti teď přidá a celou kauzu vysvětlí redaktor serveru i Rozhlas.cz Jan Horák, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Připomeňme si na úvod, co vlastně upravuje ten paragraf trestního zákona o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
5: Tento paragraf přijatý předchozí vládou Petra Fialy dovoluje policii stíhat pachatele, kteří pracují proti zájmům České republiky. Do jeho schválení bylo možné obvinit nepřátelské aktéry pouze za vyzvědačství, což znamená za zneužití utajovaných informací. V posledních letech však ze strany těchto aktérů narostla hrozba vytěžování neveřejných poznatků proti zájmům České republiky, proto se Fialův kabinet rozhodl paragraf zavést.
4: A proč se teď pracuje na jeho změně?
5: Vláda Andreje Babiše měla v programovém prohlášení slib jeho zrušení, protože podle ní je příliš obecný a umožňuje stíhat lidi s nepohodlnými názory. Krátce po nástupu Babišova kabinetu však policie zadržela příslušníka čínské rozvědky s novinářským krytím Yang Imina a obvinila ho právě podle tohoto paragrafu. Prakticky současně ústavní soud tento předpis vyhodnotil jako souladný s ústavním pořádkem. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc proto nechal ustanovit expertní skupinu, která paragraf přepracuje a zachová jeho podstatu.
4: Co tedy navrhlo nejvyšší státní zastupitelství a v čem spočívá změna podle představ úřadu nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové?
5: V první řadě zpřesňuje, jaké konkrétní skutky lze považovat za nepřátelskou činnost pro cizí moc a uvádí několik příkladů. Úřad nejvyšší žalobkyně se inspiroval v Rakousku, Německu či Francii. V Německu například pachatel musí být jednoznačně spojený s nepřátelskou tajnou službou. Ve Francii se zase trestá spolupráce s cizím podnikem, organizací či organizací pod cizí kontrolou za účelem poškodit základní zájmy národa.
4: Jaký je postoj ministerstva k návrhu nejvyššího státního zastupitelství?
5: Z toho, co víme, můžeme říct, že je rezervovaný, protože tento návrh má rezort Jeronýma Tejce k dispozici už několik měsíců. Jednou z klíčových postav pro další osud úpravy tohoto předpisu je ministrův náměstek pro legislativu a současně velký kritik Lenky Bradáčové Zdeněk Koudelka, který má tuto agendu přímo popisu práce. Koudelka nám řekl, že přípravné práce na zákonných normách nekomentuje a především, až nějaký návrh rezort předloží, bude to návrh ministerský.
4: A dokážeme odhadnout, kdyby změna tohoto předpisu mohla být hotová tak, aby se jí mohla zabývat vláda Andreje Babiše z hnutí ANO?
5: Mluvčí ministerstva nám řekla, že práce na úpravě paragrafu bude součástí nejbližší novely trestního zákona a že do připomínkového řízení by mohla zamířit během podzimu. Vzhledem k obvyklým lhůtám takových řízení a dalšího postupu není jisté, že se Babišův kabinet bude zabývat touto novou podobou předpisu ještě letos.
4: Tolik Jan Horák ze serveru iRozhlas.cz. Děkujeme.
5: Já děkuju.
0: A před 9:00 nabízíme ještě jedno téma. Průseky a vyfrézované cesty, na které se vejdou velká hasičská auta, začaly letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování cest má svůj význam. Brzy se nové přístupy pro hasiče mohly budovat i v dalších krajích.
6: Při tom zásahu hasičské auto stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
7: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
6: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
7: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
6: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
7: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
6: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
7: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
6: Je tomu tak, letošní rok a extrémní teploty, vysoké teploty, sucho a nedbalost některých návštěvníků lesa, protože většina požárů nám vzniká z nedbalosti, tak to bylo to, že se letošní léto bylo mimořádnější oproti předchozím letům, bylo těch požárů víc. Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár, co se týká rozsahu 1,51 hektaru. Ty zůstatky ještě vidíte, ještě tady vlastně vidíme ohořelou hrabanku.
7: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
8: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce a tam tam ho testujeme.
7: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Český rozhlas.
9: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: V 9 hodin a v pondělí 21. září je s vámi Ranní plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas plus.
1: A na co se zaměříme po 9. hodině? Co ukážou výsledky ruských parlamentních voleb o dalších geopolitických ambicích Moskvy?
0: V kterých českých obcích se po říjnových komunálních volbách sníží a kde se naopak zvýší počet volených zastupitelů?
1: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče, to si přece vzala inscenace Vašek od Dismanova rozhlasového dětského souboru. Jak je pojatá?
0: I to ukážeme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. A paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
4: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
3: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. A Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze spochybňování kolektivní obrany NATO. Před letem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy Pavel reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. A ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. A ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
5: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
3: Fico na slova českého prezidenta reagoval, že jako bývalý generál NATO by Pavel rád bojoval. Předseda slovenské vlády zopakoval, že Západ podle něj hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenbursku, před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo získala 38,2%. A druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Minister proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
6: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
7: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3,3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle ní příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle ní potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Při explozi v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou byli zraněni 3 jihokorejští vojáci. Výbuch pravděpodobně způsobila mina, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na jihokorejská média. V jakém stavu vojáci jsou, ale neuvedla. V pásmu je podle odhadů odborníků přes 800 tisíc min. Mnohé z nich pochází z období korejské války z let 1950 až 53. Za poslední 3 roky tam severokorejská armáda položila nové miny s cílem ještě víc uzavřít hranici. A ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
8: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
9: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
10: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
9: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
11: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
9: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Stále sledujeme situaci na plzeňské dálnici D5. Na příjezdu do Prahy před Rudnou na 7. kilometru byla kvůli hromadné nehodě uzavřená. Teď už se projíždí levým pruhem, ale hodně pomalu a opatrně. Na místě totiž stále zasahují s těžkou technikou a vyprošťují havarovaná vozidla. Kolona se tak zdaleka nekrátí, spíš naopak narostla až ke sjezdu na Vráž na 14. kilometr a k místu nehody se posouvá 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
0: A dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Rusko má za sebou první parlamentní volby od začátku plošné invaze na Ukrajinu. Podle očekávání ukazují průběžné výsledky vítězství strany Jednotné Rusko s výsledkem zhruba 58% hlasů. Ve státní dumě tak strana získá ústavní většinu. Vedle poslanců Jednotného Ruska zasednou v parlamentu i členové komunistické strany, liberálně demokratické strany nebo středopravého uskupení Noví lidé. Konečné výsledky by měly být známé nejdříve v pátek. Voliči od Čukotky po Petrohrad hlasovali během 3 dnů pomocí klasických papírových lístků i elektronicky. Šéfka ruské volební komise Ela Pamfilovová přitom uvedla, že úřady zaznamenaly přes 1000 vln kybernetických útoků a pozorovatelé už před volbami pochybňovali zabezpečení těchto elektronických hlasů. Naším hostem je teď politický geograf Vladimír Bár z katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
0: Očekává se, že Kreml bude vykládat konečný výsledek voleb jako měřítko pro podporu další válce na Ukrajině. Nicméně nedělní průběh voleb narušil ukrajinský útok z drony, z nich zhruba 450 cílilo na Moskvu a tamní ropnou rafinérii. Dokáže to Kreml zapracovat tak, aby Rusům nepřipomínal ty osobní ztráty, které kvůli válce už utrpěli?
12: Tak zcela určitě. Oni jsou mistři v tom, jak všechno vysvětlit. Ta speciální volební operace, jak bychom ji mohli nazvat, je rozhodně úspěšnější než ta speciální vojenská operace na Ukrajině. To narušení nebo narušování toho těch voleb prostřednictvím útoků, ale i kybernetických útoků, nejenom drony, budou samozřejmě vysvětlovat lidem, že to jsou ti zločinci, kteří vlastně chtějí narušit řád a pořádek. Je to v podstatě logické, jestliže u moci režim, který vykazuje všechny prvky jakéhosi fašistického politického systému, odsud i novodobý název politologů rašisti, tak bude poukazovat na to, že ti druzí jsou ti zlí. To je neustále to osočování a obviňování Ukrajinců, že vládne nějaká nacistická chunta, čemuž nevěří v podstatě nikdo, kromě pochopitelně lidí, kterým srdéčko bije směrem na východ a kteří najdeme samozřejmě i u nás.
0: Co můžeme říct k dosavadním výsledkům opozičních stran, byť tedy víme, že jsou opoziční jenom formálně. Přesto například komunistická strana zvolila jisté strategie, jak dát najevo svůj nesouhlas s válkou.
12: Tak to je nesmírně obtížné. Vidíme, že ve výsledcích dokonce nefiguruje mezi těmi, kteří se dostanou do parlamentu, Spravedlivé Rusko, které si hrálo na to, že je nějakou sociální demokracií, byť byla plně ve vleku jednotného Ruska. Komunisté dokonce poukazovali na to, že se dějí podvody, že se hážou volební lístky předvyplněné do volebních uren a podobně. Takže pro ně je to samozřejmě otázka, jak se zviditelnit ve smyslu, aby přitáhli k sobě nějaké ty opoziční síly, ale uvědomme si, že komunistická strana se nijak výrazně neliší od jednotného Ruska. Komunisté už nejsou ti internacionalisté, za které se vyhlašovali v minulosti, ale prostě hrubí, tvrdí ruští nacionalisté, kteří jsou také vlastně závislí na tom, že mnozí jsou zaháčkováni v ekonomických strukturách, už to nejsou ti dělníci a rolníci. Takže bral bych to s velkou rezervou, všechny tyhle hlasy. Zajímavé bylo, Navalna vyzvala... Julia Navalna vyhlásila, aby lidé přišli masově ve 12 hodin v neděli volit a skutečně se před mnoha volebními místnostmi utvořily fronty, které nemohli policisté jen tak rozehnat, protože oni přišli dělat svou povinnost občanskou. Přesto zprávy ukazují, že asi 80 lidí bylo zatčeno a celý ten protest byl v podstatě jakoby potlačen. V médiích se o tom nijak nemluví.
0: Připomeňme, že Moskva nedovolila nezávislé pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Server Meduza přinesl výčet porušení pravidel nebo možných manipulací s volebními lístky na řadě míst Ruska. Má šanci tohle všechno něco změnit na konečném výsledku? Dovolí si někdo v Rusku nebo z mezinárodního společenství napadnout regulérnost voleb?
12: Ne, to je v podstatě samozřejmě, že bude se poukazovat na to, že to byly takzvané volby, falzifikace lidové reprezentace, nic jiného. Je to jenom ukázka toho, že současní autokraté se naučili pracovat s tím, jak si hrát na demokracii, jak ukazovat, že jsou volby, že jsou tam jiné strany, že je tam i opozice, byť teď tentokrát opoziční jabloko pro jistotu vyřadili úplně, protože měli obavu, že by pak nestihli sfalzifikovat ty odevzdané hlasy, tak aby se o tom nevědělo, takže pro jistotu vyřadili úplně. Čili je to jiný systém, než který panoval za komunismu, kdy v podstatě jste byli donuceni jít k volbám, případně šli za vámi až domů a poznamenali si, pokud jste nebyli a účast byla 99,99%. To dneska nepotřebují, protože vědí, že jim stačí, když si zajistí nadpoloviční většinu, ústavní většinu a mohou pak ohýbat ústavu prostě, jak se jim zlíbí. Je to velmi sofistikovaný způsob, který pochopitelně nahrává všem těm, kdo mi se demokracie příliš nezamlouvá, a model tvrdého režimu v Rusku se jim líbí, takže ho vlastně adorují, že je správný.
0: Může výsledek voleb znamenat něco pro případná mírová jednání o ukončení války na Ukrajině? Změní se v tomto ohledu něco?
12: Ne, nezmění se nic. Putin vsadil na to, že má teď zásobu jaksi dronů, které jsou velmi sofistikované, je to už asi pátá generace těch iránských šahidů, které dokážou skutečně ničit na Ukrajině, co se dá, a je evidentní, že vsadil na to, že teď přes tu zimu tu Ukrajinu, ty Ukrajince samotné prostě vymrazí. Je to úděsné, je to zločin nejhrubšího zrna, za ten se bude jednou před dějinami samozřejmě bude pranýřován, protože takový režim se dlouhodobě nemůže udržet. Vzpomeňme si, Britové se podobně tvrdě, i když zdaleka ne tak, zasahovali proti Irům před více jak 100 lety a přišli o Irsko, Francie, v Alžírsku přišla o to. Rusové se teď snaží udržet Ukrajinu, ale neudrží ji.
0: Pane Báre, ještě jedna otázka. Od začátku invaze na Ukrajinu se Rusko v podstatě stává ekonomicky silně závislé na Číně. Do jaké míry potřebuje zachovat vlastně dosavadní směr a stávající garnituru, aby tato podpora pokračovala? Nebo naopak Čína tlačí na změnu ruských postojů v některých oblastech?
12: Čína nijak netlačí, Číně to vyhovuje, protože takovou závislost Ruska na Číně si mohli opravdu přát jenom ve snu, že k něčemu takovému dojde. Rusové si naopak mysleli, že díky svým surovinám bude na nich závislý svět, že na nich bude závislá i Čína, a neodhadli to vůbec dobře. Bohužel tahle ta vládnoucí mafiánská struktura, která ovládla v Rusku veškerou ekonomiku, přivedla Rusko do situace, kdy vlastně je zcela závislé na pomoci Číny, a to si myslím, že nebyl záměr, který Putin chtěl, a že se to Rusku tedy vymstí a budou muset další generace hodně pracovat, aby napravili to, že Putin a jeho vláda vládne už čtvrt století, ale nijak nezlepšil pozici Ruska, ekonomickou, životní úroveň Rusů, s výjimkou těch nejbohatších a v těch velkých městech v podstatě zbytek Ruska živoří a je závislý na tom právě na válce, protože lidé vydělávají dneska nejvíce peněz i v těch zapadlých oblastech, tam, kde se vyrábějí zbraně. Ano. A kdyby se přestali vyrábět, tak přijdou o tento profit. Takže válka je pro Rusy v podstatě alfa a omega dneska. To slyšíme u nás volání po míru, ale v Rusku slyšíme volání po válce. Takže je třeba si v tom udělat taky i pořádek mezi těmi, kdo žijí u nás v Evropě a podobně.
0: Říká politický geograf Vladimír Bára z katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Děkujeme za váš čas.
12: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A v 9 hodin 18 minut se vracíme k hlavnímu domácímu tématu. Vláda dnes schvaluje rozpočet na rok 2027. Koaliční rada se ve čtvrtek domluvila na tom, že navrhovaná výše schodku se z 389 miliard sníží zhruba o 3 miliardy. Do konce roku ale strany předloží návrhy legislativních změn, které docílí dalších úspor až o 20 miliard korun. Promítnout by se měly už do závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2027. Vladimír Pikora, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za motoristy, nechtěl zveřejnit konkrétní změny s tím, že je vláda sama zveřejní dnes po 11. hodině.
13: Myslím, že je trošičku prostoru ve školství, tam by se dalo něco ušetřit. Možná maličko ve zdravotnictví, to jsou velké rezorty, kde prostě, když se ušetří 10%, tak to už dělá velké peníze. Možná něco v sociálním systému, to je ten samý případ.
1: Schodek rozpočtu kritizuje také další menší koaliční strana SPD. Její poslankyně Marie Pošarová v našem ranním vysílání řekla, že by souhlasila s úsporami ve školství a zdravotnictví, ale větší potenciál vidí v tom, že by všechna ministerstva snížila své rozpočty o 5%.
14: Tam ty možnosti jsou, ale k tomu je třeba kolikrát vypracovat i novou legislativu a s tím se i počítá právě napříč vládou, že se vytvoří na rok 2027 už prostě legislativa, která sníží právě ty schodky a já doufám, že by to mohlo být až těch zhruba 20 miliard, o kolik se vlastně teďko i ve veřejném prostoru hovoří.
1: Jako další místo, kde je možné ušetřit a naopak přilít nějaké peníze do státní pokladny, vidí poslankyně SPD Pošarová třeba humanitární dávky.
14: Můžeme omezit tu dávku, protože když vidíme i jaké možnosti a co všechno dělá i polská vláda, tak touto cestou bychom se chtěli taky vydat a dohoda je na omezení dávek pro ukrajinské uprchlíky zhruba kolem 4 miliard korun, abych byla konkrétnější. Takže tam je nějaká taková dohoda a samozřejmě budeme o tom jednat. To je právě i v tom balíčku, kde se bude připravovat ta nová legislativa, jak na straně příjmové, tak výdajové.
1: Ale podle předsedy rozpočtového výboru za motoristy sobě Vladimíra Pikory je také nutné dodržovat programové prohlášení vlády, které mluví jasně, že se daně zvyšovat nebudou.
13: Pokud to budou nějaký příjmy státního rozpočtu, tak to musí být něco jiného, než jsou daně. Třeba, že tam budou větší příjmy z nějakých ČEZů a podobně. A jiné věci, které nejsou daňovýho rázu. A tak to si umím představit, ale v tuhle tu chvíli by to bylo porušení toho programového prohlášení vlády.
1: Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová v návaznosti na politiky připomněla, že programové prohlášení vlády přímo uvádí, že se daně mají dokonce snižovat. Také se mají zrychlit odpisy pro nové investice nebo zvýšit daňové odpočty.
15: Což jsou kroky správným směrem, ale podle propočtu, které nedávno dělalo, myslím, že Centrum veřejných financí, tak je to také zátěž do rozpočtu, protože ty daně se prostě nevyberou, protože se sníží vlastně ten daňový základ a bylo by to asi mínus kolem 30 miliard korun v prvním roce. Čili tady máme třeba mínus 50, jako od roku 2028. Tak tady prostě něco nehraje, takže něco asi se tam bude muset určitě udělat víc než jenom nějaké kosmetické škrty.
1: Tolik tedy ekonomická analytička Jana Klímová a já jen dodám, že my samozřejmě nejenom to jednání, ale hlavně výstupy z jednání vlády dnes budeme v našem vysílání dál posílat vám.
16: A teď je 9 hodin a 22 minut. My shrneme hlavní události dnešního rána a dopoledne. Rusko v noci na dnešek provedlo rozsáhlý útok na Záporoží. Informovala o tom ukrajinská státní služba pro mimořádné události. Zraněno je 5 lidí, požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy. Nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko před ní Pomořansko vyhrála podle předběžných výsledků strana Alternativa pro Německo s více než 38% hlasů. Na druhém místě skončila s 2,5% odstupem sociální demokracie. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do zemského sněmu se nedostala. A prezident Petr Pavel dnes zahajuje návštěvu Spojených států. V New Yorku bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Na valném shromáždění chce následně podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.
1: Volby do obecních zastupitelstev se pomalu blíží. Některá města a obce změnily počty lidí, kteří se nakonec do zastupitelstva dostanou. Na jihu Moravy je to třeba případ Boskovic a Mikulova. Po volbách v pátek 9. a v sobotu 10. října tam politických křesel ubude. Víc nám o tom řekne reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
17: Dobrý den.
1: Proč se města rozhodla zastupitelstva zeštíhlit?
17: Mezi hlavní důvody patří úspory, ale také to, že rozhodování by podle názoru současných zastupitelů mohlo být v menším počtu lidí efektivnější, říká mluvčí boskovické radnice Martina Žižková.
18: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
17: Ze říjnových voleb v Boskovicích tak vzejde 23 zastupitelů, momentálně jich město má 27. V Mikulově si v říjnu rozdělí kandidáti celkem 21 mandátů místo současných 25. Méně zastupitelů vyberou voliči třeba taky v Hlíně na Brněnsku, v Divákách na Břeclavsku nebo v Nemoticích a Křižanovicích na Vyškovsku. Naopak ve Zbíšově na Vyškovsku zastupitelů přibude. Místní tam mají zájem o dění v obci, zakládají různé spolky a chtějí se na politickém rozhodování podílet. Počet zastupitelů i jejich odměny se odvíjí od velikosti obce a o odměně rozhodují částečně sami zastupitelé, ale nesmí překročit zákonem dané maximum.
1: Tolik tedy reportérka Alena Hesová. Děkujeme, naslyšenou.
17: Není zač naslyšenou.
1: A pro změnu počtu zastupitelů se rozhodli také ve městě Žlutice v Karlovarském kraji. Podrobnosti má reportérka Monika Červená. Dobrý den i vám.
19: Pěkné dopoledne. Tak ve Žluticích budou lidé volit nově 15 zastupitelů na místo dosavadních 9. Vedení Žlutic, kde žije přibližně 2200 obyvatel, tím chce do rozhodování o budoucnosti města zapojit víc lidí a zároveň vytvořit radu města, která bude rychle řešit běžné záležitosti mezi jednáními zastupitelstva. Žlutice už dřív 15 zastupitelů měly, a to do roku 2018, a město se tak vrací k modelu fungování samosprávy, který se prý v minulosti osvědčil. Od navýšení počtu zastupitelů si taky slibuje, že přinesou víc podnětů a zkušeností pro další rozvoj města. Vyšší počet zastupitelů bude i v obci Březová u Karlových Varů, a to místo současných 7-9, a i tam je motivace pro zvýšení podobná jako ve Žluticích, a to, aby se do vedení obce zapojilo víc lidí. Naopak míň zastupitelů bude v Kraslicích na Sokolovsku místo 17-15, důvodem jsou úspory, nebo v Lomnici na Sokolovsku místo 13-11, kde je to podle vedení Lomnice i tak dost na obec, která má 1300 obyvatel.
1: Z Karlovarského kraje se s Raním Plusem spojila naše reportérka Monika Červená. Díky, naslyšenou.
19: Pěkný den.
16: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče. To chce nová inscenace Vašek. Havlův život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová a na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra je dnes večer v pražské Peškovce.
20: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov. A začal jsem chodit do místní školy.
21: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
20: Tak tedy půjdu do vězení.
21: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
22: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
21: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
20: Do sebe nepříliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
21: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
22: A zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na vzpomínali.
21: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
20: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým je
4: jevím jako člověk vyrovnaný, závněj hodně rozvážen a houževnatý.
21: Inscenace vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Právě v jeho kreativním centru Peškovka má dnes Vašek premiéru a nabízí také dopolední reprízy určené školám. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
16: Ranní plus se tímto nachýlil ke konci. Za pozornost vám děkuji.
1: Šárka Feniková
16: a Daniela Vrbová. Za chvíli po zprávách nás ve studiu vystřídá kolega Lukáš Matoška a jeho pořad Pro a proti. Mějte se hezky.
3: Půl desáté.
2: Český rozhlas Plus.
3: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě se ale tento týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Proti bylo podle serveru Politico především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU-ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství. Za celý loňský rok byly 3. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex businessu online ale neplánuje. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současná legislativa k postihu stačí.
6: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
3: Dodává, že podle konkrétního případu lze jednání postihnout třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim třeba i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. O dalším postupu při sanaci kontaminovaného areálu na Šumavě bude dnes jednat vláda. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je u zhůří asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminovaného půdy. Vyčištění má stát zhruba 190 milionů korun a skončit do června 2028. Na průzkumu místa se kromě armády podílejí taky policisté a hasiči. Na dnešek připadá židovský svátek Jom Kippur. Izrael během něj chystá rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. A podle serveru Times of Israel tak armáda reaguje na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu. Na dobu svátku Izrael uzavře letiště i vzdušný prostor a zastaví se také hromadná doprava. Jom Kipur neboli Den smíření je nejdůležitějším židovským svátkem. Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý, teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. A víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. A průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v prostorech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
7: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
3: Plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy zůstává hodně ucpaná. Před Rudnou na 7. kilometru brzy ráno havarovalo několik vozidel. Dálnice byla úplně zavřená, teď se projíždí levým pruhem. Kolona odvráže z 13. kilometru se sune krokem minimálně 40 minut. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti buďte opatrní na úrovni Barandova. Hned u nájezdu z ulice k Barandovu na 16. kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý, lehce i připojovací pruh. Fronta se sune na výjezdu z Lochkovského tunelu. Navíc pokračuje regulace provozu v tunelech. První část kolony tak čekejte už za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. A v plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy zůstává hodně plná. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů, na horách kolem 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
8: Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka oznámí, jak by mohla zakročit proti vysokým cenám benzínu a nafty. Opatření proti zdražování už letos jednou přijala. Ministerstvo financí od dubna do poloviny července určovalo cenové stropy u pohonných hmot, zároveň tehdy vláda snížila spotřební daň u nafty. Dávalo by smysl, aby se teď vydala podobnou cestou, nebo by měla zvolit jiný přístup?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda sněmovního hospodářského výboru, poslanec ODS Ivan Adamec, který kandiduje v komunálních volbách v Trutnově. Dobrý den.
10: Dobrý den, já vás zdravím z deštivého Trutnova.
8: A člen hospodářského výboru, poslanec hnutí ANO Roman Kubíček, který kandiduje v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Dobrý den.
23: Dobrý den, posluchačům i vám.
8: A začněme od vás. Tušíte, jaká opatření proti vysokým cenám pohonných hmot vláda připravila, tedy jaké kroky dnes asi oznámí?
23: Tak pochopitelně tušíme, díváme se na situaci v okolních zemích a bude vláda postupovat obdobně. Tím základem může být snížení spotřební daně a současně kontrola marží na čerpacích stanicích. Zastropování ceny určitě bude k diskuzi, v každém případě je to vedená diskuze s Petrochemickou unií a tak dále, ale ty opatření v globálu kopírují to, co dělají země okolo nás.
8: Pane poslanče Adamče, vítáte to?
10: No tak já nevím, co dneska vlastně z vlády vyjde na světlou boží, jak se říká, protože oni se dneska o tom budou bavit, nicméně řekl bych, ten podíl státu na výnosu z prodeje nafty a benzínu, samozřejmě ten stát může snížit, to znamená, může snížit spotřební daň a de facto má tam ještě určitou možnost operovat s DPHčkem, pak je kontrola marží a pak je otázka, protože dneska se říká, že to zastropování asi by nemělo úplně význam, protože by se mohlo stát, že ty pohonné hmoty by mohly být dražší, než by být musely. A je to o tom, že dneska ty rafinerie údajně nestíhají zpracovávat tu ropu a tam je velký problém, protože my třeba v České republice rafinerie nám nepatří, patří polskému státu, ano. Takže ty možnosti jako nějakým způsobem zareagovat máme trošku omezené. Ale jinak samozřejmě tohle vítám, já když si vzpomínám na tu minulost, situaci, kdy byl problém s cenou nafty a benzínu, tak já na rozdíl od některých mých kolegů z toho nehodlám dělat, řekl bych, nějaký takový trošku ten politický cirkus, protože to je situace, která nevznikla v České republice, to situace celého Ruska, souvisí to s válkou Spojených států amerických s Iránem.
0: Ano, nepochybně. Pane poslanče, prosím, dovolte, abych nechal zareagovat pana kolegu, pana poslance Kubíčka. Vy jste připustil, pokud jsem vás před chviličkou správně poslouchal, že cenové stropy jsou na stole, že i to by vláda mohla zvážit.
23: Tak já úplně nevím, co bude projednávat vláda, nejsem členem vlády, ale pochopitelně, protože do toho bylo sahrano v minulém období, je to jedna z těch alternativ, ale já teď nepředjímám, co ta vláda udělá.
0: Promiňte, tak já se vás zeptám jinak. Vy byste cenové stropy přivítal, je k ním důvod, zafungovaly by?
23: No, analytici hovoří o tom, že cenové stropy skutečně můžou vyvolat vyšší cenu, než by byla potřeba. Je to opravdu na odborné diskuzi čísla na stole. To nemám úplně k dispozici, ale v každém případě je to jedna z alternativ, která lze použít.
0: Tedy podle vás to byla chyba, když ministerstvo financí ty cenové stropy určovalo od letošního dubna do zhruba polovičky července?
23: Ne, myslím si, že se to neprojevilo. Chyba to nebyla, ale ta situace byla malinko jiná. Musíte si uvědomit, co je teď velkým problémem. Problémem je nedostatek kapacit rafinerií. To je úplný základ, který funguje, nicméně v každém případě informace o tom, že rafinerie Orlenu obdržely dalších 16 zakázek, a to ať z Anglie, z Norska a tak dále, takže nehrozí nedostatek a jsou schopni zatím uspokovat potřebu a Česká republika má dostatek nouzových kapacit pro překonání této doby a není třeba lidi strašit tím, že by došlo k té ztrátě benzínu a nafty, to opravdu ne. Otázka je ta cena. Někteří analytici se zabývají tím, jak vlastně eskaluje konflikt v Hormuzském průlivu, co může vlastně vyvolávat ten největší tlak na cenu a nedostatek těch paliv, které se převezou, protože pokud víte, tak 20% rafinérií vlastně měla Saudská Arábie a tam došlo k útoku. Tohle to je problém, který vlastně zasahuje celou Evropu. Pak existuje nějaká řešení, která jsou celoevropská, ale tam by muselo dojít k jedné schodě a to bych nerad předjímal.
0: Pane poslanče Adamče, tak zdá se, že ani jeden z vás nevidí důvod k tomu zavádět cenové stropy. Ostatně vůči cenovým stropům, když letos už jednou platili, tak vaše strana ODS byla hodně kritická. Byla by pro vás přijatelná aspoň kontrola marží, o které úvodem váš kolega hovořil?
10: Ale my jsme o ní mluvili vždycky, že kontrola marží je jedním z těch prostředků, jak prostě udržet ty prodejce na úzdě.
0: No, zaregistroval jsem kritiku na adresu i tohoto opatření od některých.
10: Tak já si vzpomínám, že tohle bylo vždycky na stole, když jsme se o tom bavili, že kontrola marží je potřeba dělat. Já si myslím, že problém byl jinde. Když se zavedly ty cenové stropy a vláda stropovala, tak původně to bylo vládním opatřením obecné povahy a ta nařízení vlády tímto způsobem byla soudně přezkoumatelná. Teď už soudně přezkoumatelná víceméně nejsou. Z praktického hlediska nejsou. A to nám na tom vadilo, že vlastně ta vláda dostala do rukou jako obrovskou moc prostě regulovat ceny. A já si vůbec nemyslím, že regulace může přinést nějakou prosperitu, nebo že nakonec té regulace vyjdeme, nebo s tou regulací vyjdeme z toho lépe než bez té regulace.
0: Promiňte, ani kdyby se ty ceny benzínu a nafty úplně utrhly ze řetězu, ani potom není důvod zastropovávat?
10: To je otázka jiná, jaký je důvod toho utrhnutí z řetězu. Tady i kolega Kubíček naprosto správně argumentuje tím, že ten problém dneska je trošku jiný, než byl předtím. Dneska prostě chybí kapacita těch rafinérií. Nakonec já jsem zaregistroval zveřejnou prostoru, že i ropovod, který vlastně bypassoval ten Hormuzský průliv, ten West Ost, že vlastně je taky prostě rozbombardovaný, že tam bude minimálně 14 až 30 let trvat oprava. Takže ten problém je úplně někde jinde a já si nemyslím, že v tuto chvíli stropovat už cenu, ale znovu říkám, já také nejsem ve vládě, nevím, co ta vláda udělá.
0: To si musíme počkat, uvidíme. Ale mě zajímá, na čem vy byste se jakožto opoziční a koaliční poslanec shodli a zdá se mi, že to by bylo snížení spotřební daně u pohonných hmot a potom kontrola marží. Je to tak, pane Adamče, na tom byste se shodl s vaším kolegou?
10: Ano, tak my se shodneme, nakonec jako je to normální, logické, rozumné, ekonomické řešení. Problém, nevím, jak jste říkal o těch kontrole marží, já si nespomínám, že by někdy v naší straně zazněl něco jiného. Tak si nespomínám, možná, že některý opoziční kolegové mají na to jiný názor, ale já ten názor nezdílím.
0: Tak možná jsem si to zapamatoval nesprávně nebo neúplně. Pane poslanče Kubíčku, směřuje to tedy podle všeho, jak se zdá, k tomu, že vláda navrhne jakousi úlevu na spotřební dani nejenom na naftu, ale i na benzín a vedle toho znovu zavede kontrolu marží?
23: Já si myslím, že ano, že ta cesta k tomu bude, jenom abych podpořil pana kolegu. My jsme členové hospodářského výboru a jednáme na základě pragmatických dat a informací a v každém případě ta kontrola marží je nezbytná. Ten stát k tomu nástroje má a je to správný nástroj.
0: A bude ta úleva týkající se spotřební daně jak na naftě, což už se jednou letos stalo, tak na benzínu tentokrát?
23: Taky nedokážu odpovědět, to je

0: má pravdu Roman Kubíček, že důležitější je nafta, protože dneska vlastně ta naše ekonomika funguje vlastně na kamionové dopravě. Jo, když si vezmete, to všechno se převáží kamiony, potraviny, spotřební věci, materiály do firem.
1: Ano, takže určitě tak to tedy je, ale hovoříme tady o zdražování nejenom nafty, ale i benzínu. Tak se vás ptám, jaký je váš postoj k tomu, zda tedy ta úleva na spotřební dani by se měla týkat jenom nafty nebo i benzínu. Váš osobní názor.
0: Já si myslím, že by to mělo být obecně. Samozřejmě tam bude i částečně, řekl bych, argument ministryně financí, že to bude zasahovat do státního rozpočtu, který jako není úplně v nejlepší kondici. To znamená, že bude snaha udělat nějaký kompromis pravděpodobně, aby to pomohlo občanům České republiky, pomohlo to našim firmám a zároveň to neruinovalo státní rozpočet, protože ta krize samozřejmě jednou skončí a ono je potřeba se podívat i do těch okolních zemí, kde prostě ty ceny benzínu nafty jsou třeba výrazně vyšší, jako je třeba Německo. A to ještě u nás neplatí emisní povolenky, takové ty malé emisní povolenky ETS 2, které budou zdražovat benzín a naftu o další řádově koruny. A to si myslím, že je úkol do budoucna, jak tomuhle předejít, protože ukazuje se, že vlastně pokud se zdraží nafta, benzín, tak se zdraží život v České republice úplně všem.
1: Když tady zaznělo od pana poslance Adamce, že bude záležet na posouzení ministryně financí Schillerové, tak ta, když zhodnocovala tu poslední úlevu na spotřební dani, která se týkala jenom nafty, tak řekla, že vycházela státní rozpočet přibližně na 1 000 000 000 Kč měsíčně. Máte představu, nakolik by to vycházelo, pane poslanče Kubíčku, kdyby podobná úleva byla i na benzín? To znamená o necelé 2 Kč za litr?
2: Tak asi to je jednoduchá matematika. Když je to 1 000 000 000 na 70% spotřeby, tak to bude 300 milionů na ten zbytek spotřeby benzínu. To je poměrně jednoduchá záležitost v každém případě.
1: Takže promiňte, jenom aby to bylo úplně jasné, dohromady by taková úleva necelé 2 Kč za litr na naftu a na benzín vyšla státní rozpočet měsíčně na kolik?
2: 1 300 000 000 Kč.
1: Děkuju. A to by pro vás bylo přijatelné opatření, které si stát může dovolit?
2: To je opravdu otázka na ministryni financí. Ministryni financí.
1: Ptám se vás, pane poslanče, promiňte.
2: To první musíme udělat na tu naftu, to ostatní se uvidí. Já chápu, že ten komfort těch lidí na to jezdit na benzín nějakým způsobem je, ale to opatření se zase může dotknout toho státního rozpočtu a může to dopadnout na ty občany z druhé strany. To je taková spojená nádoba. Není to úplně jednoduchá odpověď na toto záležitost, ale v každém případě teď určitě tu naftu a uvidí se, co s benzínem.
1: Za to by to stálo, pane poslanče Adamče, když vy jako ODS hovoříte o potřebnosti úspor a rozpočtové odpovědnosti, aby stát přicházel každý měsíc o 1 300 000 000 Kč?
0: Tak musíte zase vzít potaz to, že ta cena, když nastoupá nahoru, tak se zvyšují i ty daně. Jako to je potřeba jako ten výpočet trošku si jako upřesnit, protože pokud stojí litr nafty 35 korun nebo 50 korun, tak ta spotřební daň vypadá úplně jinak.
1: Takže ve finále by stát o tolik peněz ani nepřicházel, to je to, co říkáte.
0: Samozřejmě ten stát ty peníze potřebuje. Podívejte se na ty debaty o státním rozpočtu, podívejte se na růst státního dluhu a zadlužení. Prostě to tak je. A teď je otázka toho, nakolik prostě si ten stát může dovolit, a to já vám tady neřeknu, to souhlasím s kolegou Kubičkem, to musí to ministerstvo financí a ta vláda prostě posoudit, nakolik jsou schopni tu, řekl bych, slevu v rámci toho svého příjmu těch daní udělat. To fakt po nás nechtějte, my tady tu kalkulačku nemáme, my to zkoušet neumíme.
1: Dobře, tak co se dá dělat? Já už se vás na to ptát ani nemám v úmyslu, ale dovolte mi ještě, abychom uzavřeli kapitolu týkající se zdražování pohonných hmot jednou otázkou, protože z Německa teď zaznívá, aby kvůli vysokým cenám byla na úrovni celé Evropské unie zavedena nová daň z neočekávaných zisků. Bylo by to ke zvážení, pane poslanče Kubíčku?
2: Tak určitě to je úvaha, ale pořád je to jenom úvaha. Týkalo se to kdysi energií a nemělo to až tak velký efekt, který se očekával. Windfall tax určitě znáte. Je to k debatě, ale celoevropské opatření je opravdu něco jiného, než když to uděláte na území jednoho členského státu.
1: Podobná daň se za vlády, na které se ODS podílela, tedy vaše strana podílela, zaváděla, pane poslanče Adamče. Potřebujeme teď něco na způsob daně z neočekávaných zisků v případě pohonných hmot?
0: Já si myslím, že ne. Že nakonec ty daně

0: stejně zaplatí ty, co platí za tu naftu, za ten benzín. Takže je to takové jako přesouvání peněz z jednoho měsíce do druhého. Já si myslím, že otázka nějakých mimořádných daní je velmi složitá. To je potřeba tomu spousta výpočtů a je potřeba taky zvážit, jako co to tomu státu, co to těm občanům, těm firmám přinese nebo odnese. Já si myslím, že ptáte se nás na něco, co v tuhle chvíli my nemáme na to podklady, aby jsme vám na to mohli úplně reálně odpovědět, ale principiálně já nejsem zastánce takovýchto mimořádných daní.
1: Ptám se vás na věci, které pánové předpokládám jakožto členové sněmovního hospodářského výboru sledujete, tolik tedy na odůvodnění těch mých otázek. Našimi dnešními hosty jsou a zůstávají poslanec ODS Ivan Adamec a poslanec hnutí ANO Roman Kubíček.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zaměřme se teď na otázku zdražování energií jako takových. Předpokládám, pane poslanče Kubíčku, že byste se shodl s ministrem průmyslu Havlíčkem, vaším spolustraníkem, že Evropa vstupuje do další energetické krize?
3: Tak určitě to je cítit. Hlavním tématem se dneska stává cena plynu, protože ta byla v lednu něco kolem 27 euro a teď momentálně se pohybuje kolem 80. Je tady diskuze o naplnění zásobníků, o přípravě na zimu a já sám pořádám energetický podvýbor 39., který se bude zabývat naplněním zásobníků a připravením na zimu letošní. Promítání cen do toho bude velké, protože teplárenské sdružení používá 30% plynu pro vytápění domácností. Hmm. Ano, je to vážné a důležité téma.
1: Když jste se dotkl naplněnosti zásobníků plynu, co říkáte na to, že teď jsou naplněné míň, než byly před rokem touto dobou?
3: V každém případě ty zásobníky se doplňují a právě proto děláme opravdu ten výbor, který se bude zabývat konkrétními kroky a dostaneme konkrétní data od správců jednotlivých kapacit. Takže budeme úplně moudřejší 39. a skutečně jsem na to reagoval s předstihem a můj kolega Adamec potvrdí, že to jsou témata, kterými se zabýváme.
1: Takže plynu bude dost, pane poslanče?
3: Myslím si, že plynu bude dost.
1: To můžete potvrdit, tento odhad, pane poslanče Adamče?
0: Tak chcete úplně potvrzovat něco, co zařízení někdo jiný, ale já si myslím, že na 70% v současné době je úplně jiný stav, než byla první energetická krize, která začala v roce 2021. Jo, to je potřeba si říct, tehdy ta situace byla jiná, tehdy v těch zásobnicích formálně plyn byl, ale reálně nebyl, protože ruské společnosti vykazovaly, že naplňují zásobníky a vlastně tam žádný plyn nebyl, protože se připravovali na válku. A tehdy vlastně jeden z prvních zákonů, které upravoval poměry právě těch zásobnících plynů, byl ten zákon, který my pracovně nazýváme use or lose, to znamená buď si ho užívej, anebo vypadně z toho prostoru. A dneska ta situace je jiná, ty zásobníky de facto byly prázdný, dneska ta situace je jiná, máme 70% zásobníků.
1: 74%, ale ano.
0: Je potřeba říct jednu věc. Němci mají výrazně menší zásoby plynu v zásobnicích a ten tlak na to doplnění samozřejmě může zvyšovat cenu toho plynu, protože ten plyn je potřeba v tuhle chvíli a všichni chtějí doplnit ty zásobníky na 100%, když přijde zima. A my nevíme, jaká přijde zima. A já bych možná mohl mluvit o tom, že celý systém energetiky v Evropě prostě dostává vážné rány. A já jsem argumentoval už při minulé krizi energetické, že přijdou další krize, protože ten systém, tak je nastaven v Evropě, je prostě dlouhodobě neudržitelný. My děláme něco, na co vlastně nemáme technologicky vůbec jako zatím prostředky. Česká republika na tom není dobře, protože my jsme byli tradiční průmysl, nejvíc průmyslová země, spotřebovali jsme nejvíc klasické energie z klasických zdrojů. V tuhle chvíli nemáme plynové zdroje, máme jádro, potřebujeme dostavit další jádro a vlastně uhelky nám odchází a obnovitelné zdroje prostě tu síť rozhazují. A díky těm obnovitelným zdrojům taky je drahá elektřina, protože ty závěrné plynové elektrárny, které vlastně doplňují ty výpadky toho proudu z těch obnovitelných zdrojů, ano. Tak ty vlastně ta cena toho plynu ovlivňuje celý ten systém.
1: Tak.
0: A pak se stalo v roce 2022, že prostě ten systém normálně se zhroutil.
1: Pánové, já tak nějak tuším, že na této kritice vy se shodnete, tak prosím, dovolte mi, abychom ještě doprobrali ty aktuality, které se budou týkat i postupu vlády Andreje Babiše, možná už v příštích týdnech nebo v příštích měsících. Ministr Havlíček taky řekl, že pokud by dál rostly ceny na energetickém trhu, tak by vláda byla připravena stanovit nejvyšší ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Jak by to, pane poslanče Kubíčku, vláda udělala?
3: Tak já opravdu na té vládě nesedím, protože to musíte udělat zákon. Nezlobte se,
1: promiňte, pane poslanče, vy jste koaliční poslanec, jste rozumím. Členem hospodářského výboru, předpokládám, že ty věci sledujete, tak se nezlobte, že se vás na to ptám.
3: Já ty věci sledují, ale můžete to udělat formou nařízení, formou zákona a to já nevím, jak se rozhodnou, ale to přece víte, pane redaktore, že jiná možnost není.
1: Ale já tuším, pane poslanče, že vy máte nějakou představu, jakým způsobem by bylo možné stanovit nejvyšší ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů, když toto je věc, o které hovořil pan ministr Havlíček ještě jakožto opoziční poslanec, že vlastně měla udělat už předchozí vláda, když ceny elektřiny byly vysoké.
3: A prosím, ano, to existovalo, bylo to mimo to windfall tax, udělali to Slováci, to znamená, že vystavili na té silové elektřině tu stopku, nicméně na tom zbytku tu stopku nevystavíte, je to jenom část toho mixu, který existuje, protože máte tu silovou energii, potom máte vlastně ty platby na rozvodné sítě, ekologii a tak dále. Nám tady ten trh brutálně pokřivila emisní povolenka, to si nebudeme povídat a tím způsobem je obrovský tlak na cenu těch jednotlivých energií.
1: Dovolte mi, abych se zeptal taky na to stanovování nejvyšší ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů pana poslance Adamce. Vy byste si takové opatření dovedl představit a pokud by bylo to průchozí, nebylo by to vlastně elegantní řešení, protože by to nemělo negativní dopad na státní rozpočet, jak ujišťuje pan ministr Havlíček?
0: Já si myslím, že by to dopad na státní rozpočet mělo vždycky a dopad na ty spotřebitele taky. Jako řekněme si na rovinu, tohle vůbec není jednoduchá záležitost. Kdybych mohl domluvit ten předchozí dotaz, tak vám řekne ten problém. Problém je skutečně to, že my jsme se vydali cestou dekarbonizace výroby elektrického proudu, na který nejsme prostě technologicky vybaveni.
1: Pane poslanče, jako říkám, ptal jsem se teď na zastropovávání cen elektřiny, to tedy podle vás by průchozí nebylo.
0: Jak se zastupoval výrobce, my jsme na volném trhu a těch výrobců celá řada, nejsou ty výrobce jenom České republiky. To je velký problém. Ty, co prodávají, tak to zastropování můžete udělat, ale musíte za to samozřejmě něco dát, aby ty prodejci prostě neskrachovali. To vůbec není jednoduchá otázka. Podle mne záleží na tom, jak to bude vypadat. Podle mě nejdůležitější, aby jsme ten produkt vůbec měli do konce roku, protože pokud přijde krutá zima, tak samozřejmě pak si řekněme, jestli vůbec na to ten náš energetický mix v současné době bude stačit a jestli nebudeme muset sanovat ještě tepelné elektrárny, doplácet jim za to, že oni musí platit vysoké emisní povolenky, aby ještě chvilku běželi, protože největší problém energetického trhu v Evropě je dostatek elektrického proudu v některém období.
1: Ano.
0: A tohle nám hrozí samozřejmě v zimě.
1: Tak, já myslím, že vyplynulo, že oba z té kritiky emisních povolenek a ostatně to není překvapivé, jste v tomto konzistentní. Pan ministr Havlíček taky říká, že chce omezit právě fungování toho stávajícího systému ETS 1, který se týká energetiky a průmyslu. Myslíte si, pane poslanče Kubíčku, že na to v Evropské unii bude dostatečná podpora na takové omezení emisních povolenek?
3: A tak ta krize v Evropě tomu jednoznačně nahrává. Pojďme si říct, co se vlastně původně stalo. Emisní povolenky, které se tenkrát nějakým způsobem zaváděly na trh, měly svůj význam do určité výše a pokud by se obchodovaly pouze mezi emitentama těch emisních povolenek, oni vlastně vedli k tomu, aby se ty technologie zdokonovaly a tak dále. Nakonec se z toho částečně stal obchodní derivát a určitá spekulativní položka, to je velký problém. A když se potom podíváte na celý svět a podíváte se na cenu emisní povolenky, kde Evropa tvoří nějakých 6-7% vlastně všech emisí a zbytek tvoří celý svět a my máme ty emisní povolenky naprosto nejdražší, protože pokud jsem se díval, tak ve světě další je 36 euro, u nás 80 euro, tak vidíte ten nepoměr.
1: Pane poslanče, promiňte, ať se vrátíme k té otázce. Toto jsou tedy podle vás důvody, proč si myslíte, že Česká republika, česká vláda může na celounijní úrovni dosáhnout toho, aby emisní povolenky teď při nejmenším přechodně byly omezeny.
3: Jednoznačně hledá spojence a ta doma tomu nasvědčuje, že by je mohla nalézt.
1: Děkuju. Pane poslanče Adamče, toto vy oceňujete, že Babišova vláda hledá spojence pro omezení emisních povolenek?
0: Tak já si myslím, že bychom dělali, řekl bych, stejné věci v této oblasti. Akorát je potřeba říct, že je potřeba hledat spojence a na to nestačí napsat jeden dopis na Evropskou komisi. A jako, když se vemte, jakou jsme prožili krizi v roce 2022 a té Evropě to nestačilo. Prostě jí to nestačilo. Přidává té dvojky a zase jí to nestačí. Jako já si myslím, že ty emisní povolenky, to je úplně natvrdý, brutální nástroj zelené ideologie.
1: Já myslím, že se takhle k tomu ještě vrátíme. Velmi nerad vás přerušu, ale náš čas vypršel. Tolik poslanec ODS Ivan Adamec diskutoval s poslancem hnutí ANO Romanem Kubíčkem. Díky oběma.
3: Děkuji,
0: naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: A bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezidenti Zelenský a Trump se mají tento týden setkat v New Yorku. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok a německý kancléř Friedrich Merz by si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Vláda se dnes schází, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měly být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
4: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
7: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoku i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
4: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německého kancléře Friedricha Merce čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku to píšou časopis Der Spiegel nebo Deník Bild. Do tamního sněmu se Mercova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Mercovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
8: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
9: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
8: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
10: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
8: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mladší bratr princezny Diany Charles Spencer dnes vydává své paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
11: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ni zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se situace před Rudnou výrazně zlepšila. Na 7. kilometru v místě dřívější hromadné nehody už se projíždí pravým i levým pruhem. Blokovaný zůstává pouze stoupací. Kamiony ale stále zpomalují u Vráže na 14. kilometru. Osobní auta až u Loděnice na 10. pro ně trvá zdržení okolo 15 až 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova už se provoz také uklidňuje. Jen nesouvislá fronta popojíždí mezi Rohlenkou a omezením u D2 zdržení maximálně 15 minut. Průmyslová z Praze směrem z Hostivaře zůstává plnější. Před Poděbradskou ke sjezdu do Novopatské se budete sunout 10 až 15 minut. Kbelská z Letňa na kratší fronta už jen mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou oblačnost a teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
14: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
15: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
16: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
17: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
18: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
19: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
20: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
19: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
20: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, takže vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
19: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
20: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
19: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
21: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
19: A předložil je, předpokládám, i na koalici.
0: koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
21: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací.
0: On totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
21: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
0: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
20: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou a prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů, a z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne, podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
0: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
20: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy a SPD, ale právě
0: i část,
20: kritici
0: ano?
20: jsou i z hnutí ANO. Aha, aha. Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
3: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
22: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
0: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
23: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
0: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
23: V žádném případě my nejsme pro to, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF. To
20: objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
24: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
20: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
24: A nově se z ní má stát prostředek na plnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
20: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
0: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
20: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
0: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
20: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo, pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to tak, rovnou poslal do připomínkového řízení.
0: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
20: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají pro to dítě odpovídající zázemí.
1: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
0: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
20: To je pro a proti a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
0: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
20: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spoluvlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit, International, Iscare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
2: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
20: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
5: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
20: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tedy k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček, těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
5: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
20: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek, ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu s reprodukční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklu s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotnět, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky, rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích, tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
5: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
20: To jsou ta data z roku 2023.
5: Ani nic která novějšího nemáme.
20: Jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval covid a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
5: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
20: Přesně tak.
5: 12.
20: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracel do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
5: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
20: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené. A
5: můžou přijít takhle i cizinci teda?
20: Můžou přijít i cizinci.
5: Může přijít
20: může přijít kdokoliv.
5: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
20: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
5: Ale
20: a
5: samozřejmě musí tam být se ta indikace gynekologa teda, protože
20: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takové to dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
5: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
20: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
5: Jak to bude vypadat v té sněmovně, co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne, SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí?
20: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
5: Piráti jsou asi pro,
20: starostové jsou pro.
6: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohly podstupovat umělé oplodnění.
5: Jak by to měla ODSka?
20: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
7: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
20: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá, právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
5: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
20: Je to tak.
5: A ta vláda to bude řešit
20: v řádu týdnu.
5: Takže do sněmovny.
20: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a zase s ním vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
5: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
20: Začít na vládě určitě.
5: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
20: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
5: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
20: Díky za pozvání.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.
8: Interview Plus. Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha.
4: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
9: Půl jedenácté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží bylo zraněno 5 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve dvou obytných domech, nákupním centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody, na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly dvě ukrajinské nákladní lodě a východoukrajinské město Izmail. O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun, koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu do nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinerií. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru v místě ranní hromadné nehody zůstává neprůjezdný už jen stoupací pruh, vše řádně označené světelnou šipkou. Kolony se celé rozjely, zdržení nenabírají už ani nákladní soupravy. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá silný provoz. Pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů, kamiony zastavují už kousek za dálnicí na úrovni Modletic, osobní auta zpomalují až na výjezdu z Lochkovského tunelu. Přímo v Praze se zdržíte na magistrále v obou směrech. Od Pankráce je zhruba z půlky plný Nuselský most, do Legorovy se jede 10 minut. Od Holešovice ztratíte podobný čas mezi Bulharem a IP Pavlova. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
10: Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do sněmu. V Mecklenburgsku před ním Pomořansku se po nedělních volbách vůbec nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Když kancléř včera hlásal, že ve funkci kancléře zůstává, aby protlačil reformy, výsledek ten finální své CDU ještě neznal. Osobnost Plus je tu, stejně jako můj host, filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den přeju.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Rtachecí.
12: Osobnost Plus.
10: Měly by podle vás, Petře, ty trestní výsledky Merzovy partaje právě v této spolkové zemi něco změnit na tom jeho zarputilém rozhodnutí, že prostě chce zůstat kancléře?
11: No, ono se to uvidí, pokud vím, tak dnes zasedá právě takové koncilium vedení CDU a bude o té otázce rozhodovat. Zároveň samozřejmě se o tom bude velmi intenzivně v té straně diskutovat a podle těch prvních reakcí je zřejmé, že kancléř si takovéto rychlé vystoupení okamžitě po prvních odhadech připravil právě proto, aby odrazil ty útoky, které zcela jistě přijdou. Ale ono nejde jenom o CDU, je velká nespokojenost i na straně SPD, které se podařilo jakoby utlumit ten nástup v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde tamní premiérka v podstatě téměř vyrovnala výsledek Alternativy pro Německo, což se ještě tak před 5 týdny vůbec nečekalo, protože tam to bylo o polovinu méně a ona vlastně dohnala ten výsledek. A je jasné, že SPD bude na CDU tlačit, aby se něco změnilo.
10: Tak, ale já bych přesně to chci říct, abych zůstala ještě u Merce, protože je to vládní partaj, má v plánu velké věci. A nikdo neví, jestli vlastně pod tímhle vedením Friedricha Merce bude pokračovat. Chápu to dobře?
11: Ano, chápete to naprosto přesně, ale ono jde taky o to, že se ukazuje, že politika, kterou Merz prosazuje, nemá právě rezonanci ve společnosti. Ono to ukazuje i Mecklenburgsko, přední Pomořansko, právě proto, jak jsem zdůraznil, paní premiérka Manuela Švesik, které se podařilo vynulovat ten nástup Alternativy pro Německo, tak ona v podstatě vyhrála díky tomu, že se vyhraňovala vůči vládě v Berlíně, že v podstatě dělala takovou poloopoziční, no hodně opoziční politiku, vlastně kritizovala ty sociální opatření, která CDU především prosazuje ve vládě a to se jí nakonec vyplatilo. Ukazuje se, že zkrátka tu politiku, která se dělá na celostátní úrovni, lidé příliš nechtějí a nepřijímají.
10: To je totiž zajímavé, že Merz právě prostě velmi razantně lpí na dosavadním reformním kurzu, ale zároveň ti voliči, ti lidé mu říkají, my o tenhle kurz nestojíme.
11: Přesně tak, oni o to moc nestojí, ale taky je otázka, jestli ten reformní kurz v podstatě není ani významný jako z hlediska nějaké dlouhodobé pravicové politiky, kterou by Merz chtěl prosazovat. Jsou to vlastně takové, jak se v Čechách vždycky říkalo, parametrické změny, ale lidé chtějí nějaký zásadnější vstup do toho dění a ukazuje se to potom konec konců i v těch volbách v Berlíně, kdy byla velká spokojenost právě se sociální situací a to je něco, co se přelévá i z toho východního Německa do západního. Není to už jenom otázka východu, ale je to vlastně celostátní problém, ale samozřejmě i ty migrační otázky, všechny tyhle věci a ukazuje se, že vláda Friedricha Merce na to není schopná reagovat relevantním způsobem. To znamená alespoň tak, aby někoho přesvědčila o tom, že ten směr, kterým jde, by mohl něco přinést.
10: No a teď mi řekněte upřímně, když takhle Merce popisujete, jestli by pro samotnou CDU nebylo lepší tam mít někoho, koho ta veřejnost víc bere.
11: Ano, samozřejmě to by asi lepší bylo, ale není to jednoduché, protože konec konců kancléř Merz vyhrál ty předchozí volby v roce 2025 a je to tedy jako vlastně ten líder, kterému se podařilo získat tu vládní většinu. A je to složité vždycky v těch partajích, protože jakýkoliv krok, to přepřahání za jízdy, tak říkajíc, vždycky může ohrozit celou tu stranu a výsledky po celé zemi, tedy nejenom v Berlíně, ale zdá se, že ten tlak už je opravdu tak veliký, že to bude pro Friedricha Merce velmi těžké ustát, ale on má trochu výhodu v tom, že zatím proti němu ve straně nevystartovala nějaká silná osobnost, která by vyjadřovala určitou touhu vlastně ho nahradit.
10: No a naopak, řeči se vedou o tom, že nikdo z vedení CDU prostě tuhle pozici po Merzovi nechce za žádnou cenu.
11: Ano, protože ono asi není moc o co stát, protože vlastně se spíš uvažuje o tom, že i kdyby přišla vlastně populárnější figura, musela by přijít s nějakým návrhem změny politiky, nějakým konkrétním konceptem určitých kroků a to se zatím nerýsuje a ti lidé, o kterých se hovoří, ať už je to Markus Söder, premiér bavorský, anebo ministerský předseda severního Porýní Vestfálska, pan Hendrik Wüst, tak oba vlastně jsou jakoby populárnější figury, mají větší důvěru veřejnosti, ale zároveň vlastně doposud nenabídli nějakou jinou cestu, kterou by se mělo jít. Konec konců ještě by se taky museli domluvit s SPD, která má vlastní problémy, protože ztratila hodně v Berlíně, i když vlastně ještě vyrovnala tu prohru na severu, ale ten Berlín je pro ní velmi nepříjemný a ona má vlastně podobné problémy. Jak dělat tu politiku dnes, kdy ty klasické strany už jako nezabírají?
13: No, to je přesně ono, když se podíváte na výsledky v Berlíně, kde ty volby první místo získala krajní levice s názvem Levice, tak to vypadá skoro jako, že si Německo rozebírají extrémní partaje.
11: No ano, už jsem slyšel i to, že už se to blíží Výmarské republice, že komunisti se perou s fašistama. Takový ten obraz, který se dostal i do světové literatury, třeba skrze texty Waltra Benjamina, který přesně takhle popisoval spor ve 20. 30. let, jakože komunistická radikalita se pere s tou fašistickou a vlastně došlo k jakoby k roztržení Německa a posléze k násilnému ovládnutí nacisty. To si pamatujeme. Ale ano, ty radikální postoje evidentně jsou cestou, jak upozornit na to, že ti, co byli hodně uprostřed v tom širokém středu, ať už to byli sociální demokraté nebo křesťanští demokraté.
13: Tak pláčí.
11: Ano. Ano, takže prostě zkrátka to je politika, která neoslovuje a lidé hledají jiné cesty, tak někoho, komu chtějí dát šanci.
13: Ale to není německé specifikum.
11: Není, samozřejmě není, ale je tam ta radikalita na obou stranách, především teda na té jedné straně určitě ekonomická, to je v tom Berlíně zcela jistě, ale vážu se k tomu i názory typu, že to je antisemická strana, která tam má, já myslím Dýlinke v Berlíně, která tam má prostě určité nánosy lidí, kteří jsou jako propalestinští výrazně a tak dál, ale lídrině té strany Elif Erlb to včera výrazně popírala ve všech vystoupeních v televizi, že oni naopak vlastně mají pětibodový program na ochranu židovských komunit a tak dál.
13: Ne, tak se podívejme na realitu, protože o antisemickém směru jsem četla mnohokrát právě v téhle partaji. Tak ano, je, ano. Nebo není z toho, co vy víte antisemickým?
11: No, jde o to, že zcela jistě je tam pro palestinský vliv, to znamená, jsou to lidé, kteří v té kritice izraelské vlády spíš stojí na straně Palestinců a říkají ano, tady se děje genocida a zcela jistě, protože vlastně Die Linke vyhrála v Berlíně především v centru města a v těch takových těch levicových enklávách, jako je Neukölln a podobně, kde je hodně přistěhovalců i. A takže jsou to lidé, kteří jsou naladěni úplně jinak a taky vyhrála ze 47% ty nové hlasy mladých voličů. Čili to jsou lidé od 16 do 24 let a to jsou lidé, kteří v této otázce jsou zcela jistě na té palestinské straně. Takže pak to, ale oni to rámují tím, že říkají, a ne, my nejsme antisemiti, my jsme proti tomu sionismu, který se šíří.
13: Jasně. Takhle to známe z historie, že nejvíce vykřikovali, nejsme antisemiti, ale
11: myslím, ale že to není to, co vyhrálo ty volby. Ty volby Die Linke vyhrála zcela jistě tím důrazem na tu ekonomickou nedostatečnost a na to, že mladí lidé nemají v Berlíně kde bydlet, že byty jsou drahé a tím útokem na lidi, kteří vlastně mají peníze a ty peníze v tom stavebním biznisu dostáčí.
13: Ale proč se tahle levice, která byť je to hodně levicový tohle program, ale není to nic, co by vám vyráželo dech, tak proč je to krajní levice?
11: No, má se právě za to, že oni útočí na jakoby základ kapitalistického systému v tom smyslu, že ty velké peníze vlastně ničí celé ty společnosti. To je to, co se jim vyčítá nejvíce a samozřejmě jsou proti bohatým lidem a chtějí je třeba zdanit speciální daní a podobně.
13: Takových je víc.
11: Ano. A to je vlastně ta radikalita. Proto se mluví o té radikalitě. Samozřejmě se na to nabalila ta kritika Izraele. To znamená, že s touto radikalitou se nese určitý antisemický tón a podobně. A proto se o tom. A já myslím, že tam je spíš touha vlastně mít na té levici také někoho, koho označím jako krajně levicového, stejně jako se mluví o alternativě pro Německo jako krajně pravicové.
13: Jasně, jo? Ale jestli můžu jenom, jo. Mě by zajímalo, jestli tam jsou třeba, vytahujou nějaké kostlivce typu Marxe, Lenina. Víte, že v Německu ostatně se stavěl ten pomník Karlovi Marxovi. Tak jak to má tahle partaj směrem?
11: No, Marx určitě nezmizel ze světového myšlení a myslím, že třeba i lidi, broukři na New Yorkské burze si ho četli svého času, psali se o tom docela zajímavé články v New York Times a i jinde. Takže ano, to přemýšlení Marxu, ale není tam zkrátka ten důraz na to, že se vracíme do nějaké minulosti naopak. Oni vlastně říkají, že z té minulosti už není příliš co si brát. A jsou to taky lidé, kteří vlastně neoslovují nějakou

0: budovací kariéry a tak asi ne všichni, ale myslím, že těm mladým lidem ta radikalita docela jakoby sluší. A proti čemu jinému si mají bouřit, než proti systému jako globálního kapitalismu, který tady funguje už delší dobu a je kritizován ze všech možných stran, tak to docela chápu. Ono, myslím, ten rozdíl je dobré pochopit.
1: Pardon, víte, proč ty ostatní směny nejsou kritizované? Protože nejsou u moci, že jo?
0: Ano.
1: Tak to je.
0: Ano, ale já bych ten rozdíl chtěl popsat na rozdílu mezi SPD a Die Linke. To znamená, SPD je klasická sociální demokracie, která právě tento systém nespochybňuje, jenom říká, je potřeba ho nějakým způsobem usměrňovat, je potřeba vymyslet regulace tak, aby ten sociální systém fungoval. Mimochodem, Německo má ve své vlastní ústavě napsáno, že je sociálním spolkovým státem. Jo, to sociální je přímo v ústavě. Takže SPD vlastně na tohle to odkazuje a říká, ano, my musíme tu ekonomiku jakoby udělat tak, aby byla výhodná pro lidi. Hmm. To říká Die Linke taky, ale Die Linke říká, no ale my to nemůžeme udělat bez nějakých radikálnějších změn v tom systému hospodářském. To znamená, ten hospodářský systém potřebuje radikálnější politické změny, to znamená především jiné nastavení daňového systému, aby nevznikaly ty velké rozdíly mezi ultrabohatými a lidmi, kteří jsou pod hranicí chudoby.
1: No, jak říkám, tomu se dnes neříká krajní levice, tomu se říká levice.
0: No, tak já tam vlastně vidím tu radikalitu spíš v tom, řekněme, v tom driveu, který oni mají, a i v tom samozřejmě hnutí, které tam je, jako všichni, kdo byli nedávno někdy v Berlíně, v Neuköllnu nebo v těch oblastech, tak přesně vidí, o čem se mluví.
1: Jasně, a řekněte, vy sám tedy osobně nevidíte v tom, že tahle partaj zvítězila v Berlíně žádné riziko, nebo vidíte?
0: No tak samozřejmě, pokud se skutečně ujme moci a bude prosazovat některé tyhle ty pasáže svého programu, tak to může nabourat nějaký systém jako německé ekonomiky, který dlouhodobě fungoval, ale to se myslím děje tak jako tak a je úplně jedno, jestli tam bude alternativa pro Německo nebo Die Linke. Vlastně jo, oba ty proudy vlastně směřují k nějakému radikálnější proměně. Jedna možná spíš jako toho právního systému, což je ta alternativa pro Německo, a druhá spíš právě toho ekonomického. A tyhle ty dvě kritiky se teďka scházejí v těch komunálních, nebo respektive v těch zemských volbách, a vidíme velký tlak na tu tradiční politiku, která si s tím neví rady.
1: Jasně. Mluvili jsme o AfD, která je vlastně v danou chvíli jakoby, já nevím, jak to říct, na postupné cestě usurpování nejrůznějších vítězství v různých spolkových zemích. Tak když vyhrál, a tak to výrazně, právě v Sasku-Anhaltsku, tak se objevila varující slova o tom, že je to riziko, aby právě Sasko-Anhaltsko mělo uložený ten plán na to, na válku a krize, protože právě AfD by to mohla poslat Rusku, a tak padl ten návrh, aby tenhle ten Operationsplan Deutschland, jak se mu říká, byl přesunut pryč. To ale nevypadá jak moc systémové řešení. Že?
0: No to určitě ne, ale samozřejmě to naznačuje, jak důležité je vítězství v těch zemských volbách, protože ty zemské parlamenty a zemské vlády mají poměrně velké pravomoci v tom místě, ať už se to týká zdravotního nebo školského systému. A samozřejmě nad tím je ještě nějaká spolková vláda, ale ona ve všech těch věcech nemá úplně poslední slovo. A tady samozřejmě jde o tu spolupráci, protože Německo jako spolkový stát musí v takovémto případě nějakého napadení by museli všichni spolupracovat a jet podle jednoho plánu. Takže tam asi se těžko to dá odložit a říct, budeme to potom, až se to stane, jako dáme to k dispozici jenom třeba opozici, no, nebo někomu, kdo se nám líbí. Takhle to jako nejde.
1: Jasně, právě proto mě tenhle plán pochází od poslance CDU Bastiana Ernsta. A mě přišel téměř legrační, ano. Nebo zdá se téměř legrační, že tady máme jednu zemi, Sasko-Anhaltsko, která najednou bude vyňatá ze všech krizových plánů Severoatlantické aliance, a až se budou objevovat případně, ne že bych to přivolávala, další spolkové země, kde bude vyhrávat AfD, tak to uděláme také. Kam to jde?
0: No, je samozřejmě, je to spíš, já to spíš věru jako gesto upozornění na to, že Alternativa pro Německo není nějaká jenom nacionalistická strana, ale že je to někdo, kdo má velké sympatie k Rusku, které zase na druhé straně ta současná vládní garnitura odsuzuje, považuje ho za ohrožení Německa.

0: Česka. Jo. Takže spíš bylo to bylo upozornění na toto napětí, co se může stát ve chvíli, kdy Alternativa pro Německo začne přebírat tu vládní odpovědnost na té zemské úrovni. Ale mimochodem v Sasku na Holsku ještě vláda není.
1: Jo. Já vím, a vlastně se připravuje.
0: Ale zatím to vyjednávání nesměřuje k tomu, že by Alternativa pro Německo
1: čili
0: vládla.
1: Čili obejdou vítěze, což není poprvé samozřejmě.
0: Možná se to nestane takto, možná se to stane jinak, možná budou předčasné volby, které by musely být, pokud by vláda nebyla do dalších do měsíce po ustavení parlamentu místního zvolena. To znamená, a podobně by to bylo samozřejmě v tom Mecklenburgsku, předním Pomořensku, ale tam se zdá, že se rýsuje ta koalice zelení SPD a Die Linke případně, která by vlastně všichni jsou proti Alternativě pro Německo.
1: Ale řekněte mi, to je jenom otázka času, na tom se asi shodneme, co se bude dařit existujícím partajím držet ten kordon kolem AfD, ale mě by zajímalo tohle, jestli jsou to sympatie k Rusku z téhle partaje, jak vy sám říkáte, tak jsou to sympatie jakoby k ideologii Putinova režimu, nebo touhá mít obchod větší, nebo je to nechuť k NATO, nebo co to je, co ta hned
0: Já myslím, že od počátku Alternativy pro Německo je tam vidět jasné napojení na tu idovou linku, která jde z Moskvy, to znamená kritika Západu, který se rozkládá sám o sobě, a tohle vlastně Alternativa pro Německo převzala, kritika těch institucí evropských, celého toho systému Evropské unie, na tom vlastně Alternativa pro Německo vyrostla a posléze se chytla, připojila k tomuto migrační téma. A tady je evidentní, to je jak podle příručky, jo. Tam vlastně ta retorika se velmi podobá. Já jsem byl na nějakých demonstracích AfD ještě třeba před 8 lety a tam skutečně to bylo, jak když přijel někdo z Ruska a mluvil o třeba i o vztahu k genderu a podobně. To byly vlastně opravdu jako propagandistický floskule, který se opakují všude. A bohužel ale dneska vidíme, že ta retorika je velmi podobná jak z Ameriky, tak z Ruska. Takže vlastně, když se řekne, že je někdo dneska napojen na Rusko jakoby ideologicky, tak on je vlastně částečně ideologicky napojen i na Ameriku, protože Amerika tvrdí, že se Evropa rozkládá, že je potřeba jí bránit a vlastně ochránit její tradice. Jasně. A to vlastně Alternativa pro Německo chce dělat. Ale problém je, že ona to napojení na Rusko je možná jako ještě zdůrazňováno ekonomicky. To znamená, toto není naše válka na Ukrajině. Rusové v tom jsou vlastně téměř nevinně, byli do toho vtaženi a tak dál. Prostě ta retorika je všude stejná a oni ale vlastně chtějí obnovit ty ekonomické vztahy. To znamená znovu se napojit na ruskou ropu, plyn, vlastně otevřít obchod s Ruskem zcela volně a tak dál. Takže to je možná něco, co je daleko nebezpečnější, protože víme všichni, že ta ekonomika sloužila Putinovi vždycky jako politický nástroj.
1: Víte, co je zajímavé, že na jednu stranu AfD vlastně nic nemá proti způsobu, jakým se posiluje německá armáda. Vlastně se jí to líbí. A zároveň ale necítí hrozbu v Rusku, tak proti komu tou armádu vlastně by chtěla budovat?
0: No tak ona to vlastně takhle neříká. Já myslím, že tam je tam velmi podobná retorika, jakou třeba vede v poslední době český premiér. To znamená, my bráníme svět před válkou, my válku nechceme, my chceme hlavně mír, ale to říká Alternativa pro Německo taky. Právě říká, ne, naopak, už tam neposílíme peníze na Ukrajinu, protože tím jenom podporujeme válku, a dokonce šéfka AfD, paní Weidel, řekla, že bude požadovat navrácení peněz od Ukrajiny. Takže ta retorika je prostě jednoznačně proruská, pokud teda používáme to slovo proruská. Je prostě nastavená takto, jako spíš kritika Ukrajiny a zemí, které Ukrajinu podporují, včetně Německa.
1: Jasně, ale takhle, o tom mluvím. A zároveň s tímhle směrem jde to, že se AfD líbí vlastně posilování.
0: No posilování Německa vlastně ve všech směrech, to samozřejmě, to znamená, ale samostatně.
1: Ne, jasně, ale to znamená i armádu. A já se ptám jenom, jestli posilovat armádu na jedné straně a posilovat Rusko, nějakým způsobem nejde absolutně proti sobě.
0: Tak pokud oni nepovažují Rusko za nepřítele, za ohrožení, za hrozbu, tak samozřejmě jako to vedle sebe klidně být může, protože AfD, Alternativu pro Německo, jde hlavně o to silné Německo. To znamená o samostatnění, vytržení z toho těla Evropské unie, aby Evropská unie přestala svazovat Německo v jeho rozkvětu ekonomickém i sociálním a tak dál. Čili aby se Německo postavilo na své vlastní nohy, což tedy znamená mít i silnou armádu pro případ, že by někdo chtěl napadnout, ale Alternativa pro Německo je v tom, myslím, docela přímočaře jednoznačná, že to Rusko není to, ta hrozba, že vlastně je to vymyšlená hrozba, kterou se rozpoutala propaganda.
1: A na to jsem se ptala, za ní stojí, co je ta hrozba?
0: Ano, no tak přijde třeba, to se teprve uvidí, ale Alternativa pro Německo kritizuje právě kancléře Merce za to, že je takový jako hurá v té podpoře Ukrajiny a že tam sypou peníze německé a že vlastně konec konců tedy od začátku toho boje, aby se posílali peníze na Ukrajinu německé, tak to AfD byla radikálně proti.
1: Víte, padlo někdy ze strany AfD, jak by si poradili s článkem 5 smlouvy o NATO?
0: Já jsem tohle neslyšel, ale vím, že oni zkrátka jako o té společné obraně zatím neříkají, že by z ní vystoupili, ale jsou tam samozřejmě tendence, jsou tam i lidé, kteří by říkali, ano, tak v NATO my být nemusíme, my se prostě ubráníme sami. A ten důraz na tu soběstačnost Německa, na to, že Německo bude silnější právě samo, ne v napojení na další Evropany, protože zkrátka je to někdo, kdo je tak velký v Evropě a tak má takovou tradici průmyslovou a tak dál, že se postará sama o sobě.
1: Myslíte si, že tím, jak tahle partaj teď, jak už jsem zmínila, jde po té vítězné cestě, takže by se mohl změnit postoj Severoatlantické aliance vůči Německu, že prostě dnes víme, že Německo je opravdu, jak se hezky česky říká, fest, součást NATO. Tak na tom by se asi muselo s AfD něco změnit.
0: Já si myslím, že se to ale jako nezmění. Tak vidíte, jako hlavním spojencem momentálně Alternativy pro Německo nebo podporovatelem západním jsou Spojené státy, přímo hnutí Donalda Trumpa, které je momentálně u moci. Pokud nebude u moci, může se to změnit, ale ta tendence Američané ještě jako NATO rušit nechtějí, že jo? Pořád si ho nechávají jako určitou zálohu, jako nějaký základ. Kritizují ze všech možných směrů členské země, že třeba dávají málo peněz a tak dál, ale ten systém vlastně pořád nějakým způsobem funguje a tohle si myslím by nenaboural ani nástup Alternativy pro Německo k moci. Konec konců Alternativa pro Německo, ať bude růst jakkoliv, tak se zdá málo pravděpodobné, že by měla absolutní většinu. To by se opravdu jako představa, že by celoněmecky mělo třeba 45%, aby mohlo vládnout samo. Tak to si nedokážu úplně představit.
1: Petře, ale vzpomeňte si, kdo předpovídal před 5, 8, 9 lety, že bude AfD prostě vítězit ve spolkových volbách. To taky nikdo nečekal.
0: No ne, je samozřejmě ty spolkové volby jsou jiné než ty zemské. Ty zemské vidíme, Sasko-Anhaltsko je specifická země. Obě ty země, i to přední Pomořansko, Mecklenburgsko, přední Pomořansko jsou vlastně velmi malé země. Vemte si, že v předním Pomořansku, Mecklenburgsku teda žije 1,5 milionu lidí a něco přes 2 miliony v Sasko-Anhaltsku a Německo má 83 milionů obyvatel.
1: To znamená, AfD podle vás není rozhodně na cestě, a nevím, jestli do roka, do 2 nebo do 20 let, ale není na cestě jakoby usurpnout celoněmeckou moc.
0: No tak kdyby to tak bylo, tak by asi to začalo už na začátku roku v těch Porýní, Falcku byly volby a tam vyhrála CDU. Prostě zkrátka v těch zemských zemích, těch zemích je to trochu jiné. Za Bádensku, Württembersku vyhráli Zelení. Jo? Čili jako ta republika je velmi pestrá, i když samozřejmě ten drive Alternativy pro Německo je velmi silný, může se stát cokoliv, ale aby měla během 3 let absolutní většinu, to si neumím představit.
1: Friedrich Merz měl být dneska v New Yorku a není, to víte.
0: Ano, asi, to vím, to už, tam ale nejel, se věděla dopředu.
1: Jasně, ale až se tam nejel, aby zachránil svůj stůl.
0: Ano, bude bojovat o kancelářský post.
1: A to jsem se chtěla zeptat, jestli tohle je nebo není pravděpodobné, že kdyby odjel do New Yorku, tak by už nenašel svůj stůl.
0: To se nemyslím. On prostě jenom vidí, že v té straně je to tak tvrdý boj teď a že zkrátka ty volby budou mít tak velký dopad, že musel zůstat doma, aby o tom mohl jednat.
1: Filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
0: Díky, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: a bylo 11 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Prezident Zelenský a Trump se mají tento týden setkat v New Yorku. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. A německý kancléř Friedrich Merz by si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. Zprávy a Martin Matějka. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám a pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. A podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. Podle agentury Interfax se Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím Komunistická strana Ruska. V půlce srpna z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko navzdory tomu, že se mezi kandidáty registrovala. Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu. Po celém Německu odboráři protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzvali k tomu největší německý odborový svaz IG Metall. Ten sdružuje více než 2 miliony lidí a je největším průmyslovým odborovým svazem v celé Evropě.
7: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského serveru Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu.
8: Izraelská armáda už před dnešním svátkem Jom Kippur oznámila, že posiluje jednotky po celé zemi. Izraelští vojáci dál zůstávají v Gaze, jižním Libanonu, jihozápadní Sýrii a na západním břehu Jordánu. Pro Židy je Jom Kippur neboli Den smíření nejdůležitějším náboženským svátkem. Věřící se celý den postí. Izrael na svátek přerušil provoz na letištích a uzavřel svůj vzdušný prostor. Zastavila se taky hromadná doprava a lidi většinou nejezdí ani autem. Sekulární Izraelci svátek a prázdné silnice často využívají k výletům na kole. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vzniká kolona od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Odtud se v silnějším provozu jede až do zúžení u sjezdu na D2 na kilometr 196 přes 20 minut. Dálnice D2 směrem z Bratislavy je před Brnem tradičně plnější od Modřic ze 3. kilometru. V Praze na okruhu směrem z D1 na letiště narostla kolona nejen kamionů, zase o něco víc. Brzdí se už ve sjezdu z dálnice a krokem se pokračuje až na začátek omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů. Tolik zprávy a vysílání teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
9: Today is a moment, dear friends and colleagues, to look honestly at where Europe stands, to decide what kind of Europe we want, and to find the courage to build it. Our union has always moved forward because people were willing to take a leap where the moment demanded it and turned uncertainty into possibility.
6: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
10: Čas zamyslet se nad tím, jak si Unie stojí a kam se má ubírat. Tomu se měli tento týden věnovat evropští zákonodárci, jak před začátkem projevu o stavu Unie řekla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Jak si tedy Unie stojí podle její šéfky Ursuly von der Leyenové a co komise pro 27. připravuje? O tom jsou dnešní Bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z rozhlasového studia v Praze a o tom, jak zpráva o stavu Unie vypadala, nemůžeme mluvit s nikým jiným než se spoluautorkou chlebičku a zpravodajkou v Bruselu Zdeňkou Trachtovou. Ahoj Zdeňko, tebe už zdravím do Bruselu?
11: Přesně tak, ahoj, hezký den z Bruselu.
10: Zdeňko, kolikátá to vlastně byla tvoje zpráva o stavu Unie nebo State of the Union, jak se tomu říká?
11: Tak pro mě to byla třetí zpráva o stavu Unie, kterou jsem sledovala přímo ve Štrasburku. Poprvé to bylo v roce 2023, o rok později pak byly volby do Evropského parlamentu a to se ten zářijový projev tradičně nekoná, protože ještě tou dobou není sestavená Evropská komise. A pro Ursulu von der Leyenovou to byl letos už 6. projev o stavu Unie, přičemž druhý v tomto funkčním období.
10: No a přijde ti, že to tentokrát bylo v něčem jiné? Že to bylo nějak odlišné od těch ostatních?
11: Byl to standardní projev, nijak zásadně nevybočoval, trval asi hodinu a čtvrt, stejně jako loni. Ale když to tedy srovnám s tím minulým rokem podrobněji, tak tentokrát von der Leyenová oznámila méně nových iniciativ a různých konkrétních legislativ. Subjektivně bych taky řekla, že ten projev byl o něco slabší v tématu Ukrajiny, které se vlastně dostala až v druhé půlce projevu a nebylo tam úplně. Samozřejmě zopakovala klasickou podporu ze strany Evropské unie a tak dále, ale nebylo tam příliš nových originálních iniciativ směrem k Ukrajině. A co ještě bylo jiné, tak celkově ten projev a atmosféra v sále byly tentokrát tedy výrazně klidnější než loni, protože loni se tam opakovaně ozývalo různé bučení, nesouhlasné výkřiky, třeba když Ursula von der Leyen mluvila o sankcích proti Izraeli, o elektromobilitě, klimatu, boji proti dezinformacím. Takže bylo tam opravdu velmi divoko a šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová loni musela ty europoslance několikrát napomínat, a krotit. To se letos nekonalo, v tom sále byl relativně klid, jeden z českých europoslanců dokonce při tom projevu i podřimoval.
10: No možná všichni drželi trošku dekorum, protože byl hostem i kanadský premiér Mark Carney, který na začátku ještě předtím sklidil velký potlesk, až Roberta Metzelová, to mě pobavilo, říkala, že ať si počkají na ten jeho projev, který byl tedy až o den později. No ale co říkala teda Ursula von der Leyenová, vzkvétá naše unie?
11: Tak ona začala ten svůj projev citátem Charlesa Dickinse.
12: It was the best of times. It was the worst of times. This is how Charles Dickens describes Europe in the days of the French Revolution.
11: It was the best of times, it was the worst of times. Byly to nejlepší časy a zároveň nejhorší časy, což podle von der Leyen platí nyní, vystihuje to ten stav, v kterém se nachází Evropská unie. Ona na úvod mluvila o tom, že Evropa je suverénnější, nezávislejší než kdy dřív, zbavila se toxické závislosti na ruských fosilních palivech, posiluje svoji obranu. Ale zároveň se zkrátka ocitla v otevřeně nepřátelském světě. Šéfka komise mluvila o hrozbách ze strany Ruska, o vzestupu extrémistů i uvnitř Evropské unie, hrozbách umělé inteligence a tak dále. Takže v tomto směru byl ten projev vlastně i trochu pochmurný.
10: No a je tam něco, co tě zaujalo, překvapilo? Já jsem ho vlastně poprvé viděl celý v kuse, většinou jsem, to není tak, že bych tohle si zrovna zapl někde k večeři, tak ty se na to díváš trošku jiným pohledem, tak co tě tam zaujalo, co tě překvapilo, co bylo takové, že to vystupuje z řady těch obvyklých projevů šéfky Evropské komise?
11: Ty jsi zmínil toho Marka Carneyho, tak ten tam byl v tom sále ve Štrasburku poprvé a za mě to, s tím se pojí jedna z nejzajímavějších novinek z toho letošního projevu a to, že Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Ona mluvila o tom, že Evropa a Kanada sdílejí hodnoty, pohled na svět a jsou si zkrátka velmi blízko a že by ten vztah měli ještě posunout na další úroveň. Mark Carney to tedy poslouchal a druhý den ve svém vlastním projevu tu nabídku od Evropské unie uvítal a prohlásil, že Kanada a Evropská unie budou společně silnější. Mě na tom ještě překvapilo to, že vlastně toto bylo překvapení všeobecné, protože v souvislosti s nějakou formou přidruženého členství se v poslední době hodně mluví v souvislosti s Ukrajinou a Moldavskem, zkrátka s těmi kandidátskými zeměmi. Mluví se o tom, že by mohl existovat nějaký předstupeň před tím reálným skutečným členstvím do Evropské unie, ale to von der Leyenová vůbec v svém projevu nezmínila a naopak tento status nabídla Kanadě.
10: No a co by to znamenalo v praxi? Kanaděné budou platit eurem nebo budou v Schengenu? Erasmus, ten by se nabízel, ale co všechno v takovémhle v nějakém předstupni, možná pro Kanadu jediné možném stupni, co by to tak obsahovalo?
11: Tak to právě zatím nikdo neví, není to jasné, není to nikde nijak definované, status přidruženého člena zatím neexistuje. Takže uvidíme. Já bych osobně neřekla, že by se Kanada měla stát přímo 28. státem Evropské unie, který by třeba vstoupil do schengenského prostoru a jednotného trhu, nebo by přispíval do evropského rozpočtu. To zřejmě není úplně realistické. Ale co je pravděpodobně na stole, tak to je zapojení Kanady do různých unijních programů, jak zmiňuješ ty, tak Erasmus, Horizon Europe, další různé programy, které jsou otevřené právě asociaci třetích členů a už v řadě případů i další členové asociovaní jsou, například Norsko, Island, Lichtensteinsko a tak dále. Ursula von der Leyenová, ona mluvila o spolupráci v technologiích, v obranném průmyslu.
12: We will integrate defense industrial bases. We will make the Arctic a flagship joint project. We will work on energy critical minerals and batteries, on AI, quantum cyber and economic security.
11: O Arktidě, vzácných minerálech, energetice, umělé inteligenci. Takže v těchto všech oblastech by tedy Evropa s Kanadou podle von der Leyen měly tužit vztahy. Už teď je vlastně Kanada také součástí unijního nástroje na podporu obranného průmyslu. To je ten nástroj s názvem SAFE. A mimochodem nedávno se taky rozhodlo, že se Kanada příští rok poprvé zapojí do soutěže Eurovize.
10: Kde naopak některé evropské státy teda z ní teď odstupují kvůli Izraeli, tak aspoň se tam nějakým způsobem doplní. No ale komu asi ten projev neudělal takovou radost, kde asi takový potlesk nebyl, tak bylo ve Spojených státech, kde Donald Trump by si spíš představoval, že Kanada bude 51. státem než 28. státem. Tak může tohle nějak ovlivnit ty, myslím, v poslední době spíš napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií?
11: No, samozřejmě Donald Trump se okamžitě vyjádřil, že ta nabídka od Evropské unie Kanadě je k smíchu, jak on řekl, a že pokud dospěje k tomu, že to bude považovat za nepřátelský akt, tak Spojené státy na Evropskou unii uvalí další cla, takže vůbec žádné překvapení ze strany Donalda Trumpa. Vztahy Spojených států s Kanadou jsou aktuálně na bodu mrazu a vztahy Evropské unie se Spojenými státy nejsou o moc lepší. To se vlastně projevilo i v tom, že von der Leyenová v tom svém projevu o stavu Unie Spojené státy ani jednou vůbec nezmínila ani Spojené státy, ani Donalda Trumpa. Podle mě to byl jasný signál, že Evropa teď zkrátka se Spojenými státy nepočítá, nemá s nimi společný pohled prakticky na nic a naopak od nich zažívá různou míru útoků. I když to von der Leyenová neřekla nahlas, tak nějaké jasné narážky na Spojené státy tam byly a sice, nebo já jsem si to tak alespoň identifikovala, když ona mluvila o tom, že v demokracii nerozhodují ti nejsilnější, nejbohatší nebo ti, co nejvíc křičí, ale my všichni.
12: Europe and Canada believe in democracy. That power does not belong to the strongest, richest and loudest, but to all of us.
11: No a zároveň ale taky zdůraznila, protože už předem asi chtěla předejít nějaké kritice, že to je provokace vůči Spojeným státům. Ta nabídka Kanadě, tak ona předem zdůraznila, že to partnerství s Kanadou není pakt proti nikomu třetímu.
12: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength.
11: Ale je to zkrátka spojenectví pro posílení nás dvou, tedy Evropské unie a Kanady.
10: No, asi ani tak, ale Maroš Šefčovič teda úplně radost neměl, protože on je tím, kdo vyjednával o těch clech s Donaldem Trumpem nebo s americkou administrativou, tak tohle mu asi situaci neulehčilo. Ale pojďme zpátky ještě k tomu projevu. Ty si před chvílí říkala, že ti přijde, že von der Leyenová oznámila míň nějakých konkrétních legislativ nebo iniciativ. Mně přišlo, že jich tam bylo docela dost, tak čím si to vysvětluje, že jich je tam, teda aspoň z tvého pohledu, bylo tak málo?
11: No nejen z mého pohledu, toto zmiňovalo i několik europoslanců, kteří ten projev sledovali přímo ve Štrasburku, že tentokrát tam těch konkrétních věcí bylo méně a já jsem si to tedy pokoušela nějakým způsobem spočítat a porovnat s tím minulým rokem a loni tam von der Leyenová oznámila asi 30 konkrétních nových iniciativ a legislativ. Letos to bylo asi o 10 méně, ale já bych řekla, že to vlastně dává i smysl, protože loni to byl první projev na začátku působení nové komise, takže ona tam samozřejmě oznamovala spoustu nových plánů a iniciativ a řada z nich je teď ještě stále v běhu, takže je jasné, že jich letos bylo tedy o něco méně.
6: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
10: No a je tam něco, co tě tak zaujalo, noví hasiči třeba?
11: No, tak kromě toho asociovaného členství Kanady, tak se tam hodně, tak se teď hodně v souvislosti s tím projevem mluví o konkrétním návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti. Evropská komise tu konkrétní legislativu představila hned v zápětí následující den po tom projevu. Předpokládám, že naši posluchači to sledovali, ale možná připomenu jenom ve stručnosti, že tento počítá se zákazem sociálních sítí do 13 let. Od 13 do 15 by pak ty sociální sítě byly velmi regulované a omezené pro děti, jenom pod dohledem rodičů. A do 18 let by poté děti měly být také chráněné a sice tím, že ty sociální sítě, ty digitální platformy budou muset zkrátka zajistit bezpečné prostředí. A když to neudělají, když nebudou tyto podmínky nedodržovat, tak zkrátka budou platit vysoké pokuty na základě unijního aktu o digitálních službách. Takže toto je jedna z velkých iniciativ, nových legislativ oznámených v tomto projevu, která se sice už předem čekala, ale teď tedy už dostala konkrétní obrysy. Bude o tom určitě velká debata, protože zaznívají i velmi razantní hlasy proti této legislativě, které zejména argumentují tím, že ta kontrola věku, ta verifikace věku, která bude nutná, aby se tento zákaz dodržoval, tak ta může představovat podle kritiků velmi důležitý významný zásah do soukromí těch uživatelů sociálních sítí. Takže toto téma nás jistě bude v dalších měsících provázet, protože teď o něm budou jednat unijní instituce. No a další věci, které mě zaujaly, tak zajímavým tématem byla migrace. Ona, Ursula von der Leyenová, přirozeně reagovala na tu nedávnou krizi ve španělské Ceutě. Mluvila o možném přitvrzení v nouzových mimořádných situacích, jako byla právě ta Ceuta. A v takových případech by Evropská unie podle ní po určitou časově omezenou dobu nemusela dodržovat standardní postupy v přístupu k těm migrantům. Uvidíme, co to v praxi přesně bude znamenat a také bych očekávala nějakou kritiku ze strany například ochránců lidských práv. Uvidíme. Další věci, co mě zaujaly, tak ona zdůraznila, že Evropská unie se musí držet svých klimatických cílů.
12: On climate change, this summer was the summer of truth. Almost no part of our continent was spared. In Belgium's high fence.
11: Opřela se v tom o to uplynulé léto, plné požáru, sucha, což označila za léto pravdy. No a ještě jedna poznámka k přípravám víceletého rozpočtu Evropské unie. To je teď nejzásadnější legislativa, o které se aktuálně členské státy dohadují. Tak tam měla Ursula von der Leyenovou jednu stručnou poznámku, a sice, že nové vlastní zdroje Evropské unie jsou naprosto nezbytné a v tom novém rozpočtu nesmí chybět. A právě i ta otázka nových vlastních zdrojů velmi dělí členské státy. Některé je prosazují, některé jsou naopak proti.
10: No tam taky pěkně pochválila europoslance za to, že oni jsou tedy pro ty nové zdroje. Toho já jsem si všiml, jak to tam tak vypíchla, že jim děkuje. A taky jsem si všiml, když jsem to sledoval, to mě zaujalo, že tam bylo několik takových speciálních hostů, právě jeden spojený s tím zákazem sociálních sítí. Tak o koho tam přesně šlo?
11: Ano, bylo tam několik hostů z řad občanů Evropské unie a to už je vlastně takový tradiční prvek těch jejich projevů. Ona to využila už i v tom loňském projevu, že si pozve lidi, kteří představují nějaké silné lidské příběhy. Tak byli tam například Polák a Fin, kteří založili společnost, která se přesně nevím, co dělá, ale zabývá se vesmírnými technologiemi a satelity a je tedy velmi úspěšná. A to Ursula von der Leyenová označila za jednoznačný příběh evropského úspěchu, protože to byly dva mladí lidé, kteří se potkali na Erasmu, poté založili tenhle ten startup vesmírný, následně požádali o dotace a podporu z programu Horizon Europe. No a nyní tedy mají velmi, velmi úspěšnou společnost evropskou. No a pak tam byly takové, vlastně bych řekla, dojemné až příběhy. Ursula von der Leyenová si pozvala rodinu, matku a bratry jednoho dánského pilota, který vlastně pomáhal teď v létě s hašením požáru a bohužel přitom při nějaké nehodě, při zásahu hasičském zemřel a přišel o život.
12: Rune and the officer were killed. They died as heroes.
11: No a potom tam ještě byla mladá dívka, malá dívka z Ukrajiny, která při ruském útoku přišla o nohu, ale i s tímto handicapem dál pokračovala ve své vášni, což je gymnastika. A i nyní vlastně bez nohy tak dále cvičí a vyhrává soutěže po celém světě.
12: Just 7 months after the attack, she was back in the gym with a new prosthetic leg. She trained harder than ever. She started winning gold after gold.
11: Byly to opravdu silné příběhy, zvlášť ta ukrajinská dívka, bylo to dojemné.
10: I kvůli některým těm hostům ona, Ursula von der Leyenová, tedy přepínala občas z jazyka do jazyka, Chvilkama to dávalo smysl, chvilkama mě to úplně zaskočilo, že najednou je tam simultánní překlad. Tak tohle je běžné v těch projevech.
11: Ano, to je u von der Leyenové standard. Ona je Němka, která vyrůstala v Belgii, takže perfektně mluví německy, francouzsky a samozřejmě anglicky a v těch svých projevech ty řeči velmi často střídá. Naopak tentokrát mě teda osobně překvapilo, že většina toho projevu byla čistě v angličtině, že ta němčina a francouzština tam tentokrát nehrály tak velkou roli.
10: No, mohla taky zakondolovat těm té dánské rodině v dánštině, do toho se asi pouštět nechtěla, to je jazyk, který se dost špatně vyslovuje. Ale pojďme ještě k jednomu momentu. Byl tam jeden moment v té hodině a čtvrt, kdy já jsem si říkal, že ty Zdeňko pookřeješ, že tohle se ti bude líbit. Schválně, jestli si to myslím správně, co to bylo?
11: Na co narážíš?
10: No, narážím na takové, řekněme, feministické intermezzo a boj za demokracii.
12: And today our fundamental values are being challenged.
11: Ano, to tento moment byl velmi výrazný. Ona, Ursula von der Leyenová, mluvila o tom, že aktuálně jsou některé základní hodnoty zpochybňovány a že někteří lidé dokonce zpochybňují i ženská práva a že chtějí nás ženy poslat do doby, kdy byly ženy druhořadé občanky. A ona se potom obrátila k tomu sálu a říká, rozhledněte se, podívejte se, jsou tady předsedkyně, europoslanky.
12: Presidents, vice presidents, group leaders, commissioners, members of the European Parliament, staffers and ushers. So let me send a very clear signal.
11: Jsme tady a nikam nepůjdeme a budeme bojovat za svá práva. Tak to bylo velmi hezké sdělení a sklidila za to obrovský potlesk.
10: Ještě která k tématu obrany, teď už nikoliv tedy hodnot rovnosti ve společnosti, ale k obraně vojenské. Ona taky mluvila o tom, že Evropa podle ní potřebuje článek 4 o společné obraně. Tak co tím přesně myslela? Jak to má fungovat?
11: Tak ona tím reagovala na hybridní útoky, různé dronové narušení vzdušného prostoru Evropské unie, které sledujeme v poslední době a stále jich přibývá, taky kybernetické útoky a tak dále, ze strany Ruska samozřejmě zejména. A mluvila o tom, že tyto věci, tyhle ty nepřátelské akty, tak ty nespadají do definice úplně ozbrojené agrese, která by automaticky aktivovala článek 4 o společné obraně, ale Evropa na ně ale musí reagovat společně. Je zkrátka potřeba najít společný postup a že tedy tím pádem potřebuje něco jako vlastní evropský článek 4 o společné obraně. Není úplně jasné zatím, jak to bude konkrétně v praxi fungovat. Ona taky mluvila o tom, že v dlouhodobém výhledu by se měla sformovat nová bezpečnostní rada na úrovni hlav států a tam tedy zahrnovala nejen členy Evropské unie, ale zmínila právě i Kanadu, Norsko, koho ještě zmínila, Ukrajinu samozřejmě, Velkou Británii. Vlastně mě zaujalo, že ona vyjmenovala v podstatě většinu členů NATO, kromě Spojených států a asi Turecka. Takže tohle je tedy takový velký nápad, který ona nastínila, ale tyhle ty nápady se mi zatím zdají jako velmi abstraktní, takže uvidíme, jestli se nakonec překlopí do nějakých konkrétních reálných výsledků.
10: Co myslíš, že nás čeká v následujícím měsíci? Je něco z toho projevu, na co teďka, kdo chce sledovat Brusel, tak má dávat pozor, že tohle ještě tedy brzo přijde?
11: Tak co nás čeká v příštích týdnech a měsících a co teda von der Leyenová taky zmínila ve svém projevu, tak už v říjnu by měla Evropská komise představit novou bezpečnostní strategii Evropské unie, to by mělo být tuším někdy začátkem října a potom asi 2 týdny na to bude následovat 20. října nová arktická strategie, kde Evropská unie vlastně definuje svůj nový přístup k arktické oblasti. Takže to jsou věci, které ona avizovala v tom projevu a které se dlouhodobě očekávají. No kromě toho samozřejmě, co bude hlavní téma tohoto podzimu, tak to je dojednávání toho zmiňovaného nového víceletého rozpočtu. To bude téma následujících unijních summitů lídrů v říjnu, na neformálním summitu v listopadu a potom samozřejmě i v prosinci.
10: No a všechny tyhle věci má Zdeňka ve svém kalendáři a my už si to pomalu píšeme do kalendáře bruselských chlebíčků, protože se k ním budeme určitě taky vracet. Děkuju, Zdeňko, že jsi nám ten State of the Union, zprávu o stavu Unie, osvětlila. Já jsem hnedka poučenější, proč se tak často mění ty jazyky.
11: Díky a naslyšenou.
10: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků skoro vše. Tenhle díl, kde jsme rozebírali dění v Unii se Zdeňkou, je takový pilotní pokus, který možná budeme chtít trochu rozšířit. Pokud se vám líbil, nebo taky nelíbil, tak budeme rádi, když se nám ozvete na naší e-mailové adrese bruselské.chlebičky@rozhlas.cz. Já osobně slibuju, že si je všechny přečtu. No a po Zdeňce poté se vám stýskat nemusí, protože ji uslyšíte hned příští týden.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť, nejméně 3 lidé byli zraněni. Oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila i Ukrajina. V ruské Bryanské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk a 3 lidé byli zraněni. Řekl to tamní gubernátor Jegor Kovalčuk. Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje, doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí v úterý, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-íránskému konfliktu. A boje mezi Íránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%. Meziročně byl dluh ve druhém letošním čtvrtletí o 740 miliard korun vyšší. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia a v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné. Potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo Povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody, třeba pro zemědělské záblahy. Ekologičtí aktivisté ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Ministerstvo dříve povolení potvrdilo, i když ještě nebyly pravomocné schválené potřebné výjimky z ochrany přírody. Podle nejvyššího správního soudu je ale potřeba tyto souhlasy získat ještě před vydáním povolení. Dálnice D1 směrem z Vyškova do Brna zůstává plnější v okolí Holubic. Pomaleji se jede v úseku mezi kilometry 211 a 208. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy přetrvává silnější provoz od Modřice ze 3. kilometru. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se před Rudnou na 7. kilometru po ranní hromadné nehodě jede všemi pruhy. I ze stoupacího odjela Světelná šipka provoz je tak zcela obnovený. V Praze už je v celku klid, jen pár míst, kde naberete 5 až 10 minut navíc. Třeba ve spojovací směrem k Balabence zpomaluje provoz omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona popojíždí od Jarova od křížení s Českobrodskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří 18 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Viktora Daňka.
13: Rusko podle zjištění tajných služeb chystá hybridní útoky s použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk a jeho slova potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Co zpravodajské služby o ruských záměrech vědí? Zažijeme v průběhu podzimu a zimy dosud nejkritičtější momenty v ruské válce proti Ukrajině, jak Tusk také řekl? Já jsem Viktor Daněk a tohle je Interview Plus.
6: Interview Plus.
13: Hostem Interview Plus je profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a jeden z předních evropských expertů v oboru, bývalý komodor letectva a pilot stíhacího letounu F-16 Franz Ausincha. Děkujeme, že jste přišel. Dobrý den. Varování polského premiéra přichází v době zvýšené intenzity bezpečnostních incidentů, jako jsou průniky ruských dronů, zmařený útok v Lipsku, anebo také cesta šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy, kde měl podle médií údajně varovat Kreml před dalšími hybridními operacemi. Jak tento vývoj chápete? Měli bychom taková varování brát skutečně vážně?
14: Something is indeed afoot, as they call it. And other analysts actually agree with this.
15: Něco se skutečně děje a potvrzují to i ostatní analytikové. Ocitli jsme se v éře, jakou jsme nezažili od roku 1945. Rusko stupňuje agresivitu. Jistý švédský generál nedávno učinil správný postřeh, že Kreml těmito hybridními a sabotážními aktivitami dává najevo, že je ochotný postupovat stále vyšší politické riziko. Jde o vzorec jednání, který je tady s námi už od roku 2014, ale který po roce invaze na Ukrajinu zesílil. To, co přichází z Kremlu, je reakcí na rostoucí evropskou podporu Ukrajině. Moskva nás chce varovat, abychom přestali pomáhat. A my odpovídáme ani náhodou.
13: Takže podle vás ruská snaha odradit Evropu od intenzivnější podpory Ukrajiny Moskvě nevychází?
15: Rozhodně to nezabírá. Generální tajemník NATO Mark Rutte po incidentu v Lipsku jasně prohlásil, že se Ruskem zastrašit nenecháme. Hrozba s námi však zůstává a není dána pouze naší podporou Ukrajiny. Ze strany Moskvy jde současně o pokus otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Zkoušejí, jak Evropané kolektivně zareagují na narušení hranic, v tomto případě například na polském území. Je to tedy politický test naší soudržnosti.
14: Většina zpravodajských
15: služeb došla v roce 2024 k závěru, že Rusko má v následujících 5 letech okno příležitosti. Chce-li být agresivní vůči některé z evropských zemí, rozšířit svůj vliv a rozbít NATO či Evropskou unii. Pokud jde o bezpečnost, jsme příliš závislí na Spojených státech. A jak známo, za působení Donalda Trumpa není americká podpora tak spolehlivá, jako jsme na to byli zvyklí za předchozích prezidentů. Víme také, že ruská válečná ekonomika zvládne v následujících 3 až 5 letech obnovit své ztracené vojenské kapacity a připravit se na rozsáhlé vojenské operace. Rusko se ale může rozhodnout jen otestovat soudržnost aliance malými vpády, ať už pomocí dronů nebo speciálních sil a za doprovodu ostatních hybridních aktivit, žhářstvím, sabotážemi v muničních skladech a továrnách, kybernetickými útokami, dezinformačními kampaněmi. Jde o vzorec, který je ruské strategii historicky vlastní, ale nyní se dostává do popředí.
13: Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co se může stát, ale jak říkáte, kuchařka oblíbených ruských taktik je dobře známá. Kdybyste měl odhadnout, co by mohlo reálně nejpravděpodobněji nastat, co by to bylo?
14: Russia is rather fond of creating false flag operations where
15: Rusko má v oblibě operace pod falešnou vlajkou, v nichž si najdou záminku, kterou označí za agresi vůči Rusku a která si podle jejich mínění vyžádá reakci. Mohou vytvářet to, čemu říkají incidenty. Polsko loni v říjnu zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony během jediného večera. Kreml na to řekne, omlouváme se, byl to omyl, to se stává. Najdeme viníka. Současně si nás tím ale zkouší. Něco podobného bych považoval za věc věrohodný scénář, který může znovu nastat. Současně se ale odehrávají další incidenty, sabotáže, narušování kritické infrastruktury. Nejviditelnější zůstávají ale případy využití dronů.
16: Mluvíme spolu v době, kdy se v Rusku poprvé od invaze na Ukrajinu odehrávají takzvané volby do státní dumy. Náš rozhovor odvysíláme krátce po nich. Řada analytiků upozorňuje na spojitost s nimi. Moskva se podle nich může po volbách odhodlat k větší akci. Kremlu se totiž uvolní ruce. Vidíte v tom také spojitost?
14: I'm not sure. I mean, these are really fake elections, right? Everyone knows what the outcome will be. So he doesn't need.
15: Nejsem si tím jistý. Jde fakticky o sfalšované volby. Každý přece zná výsledek předem. Kreml ve volbách nemusí usilovat o zisk většiny. Vítězství je přece předem jasné. V Rusku neexistuje reálná opozice. Jde jen o jakýsi rituál. Vladimír Putin má v rukou všechny mocenské nástroje, které potřebuje. Faktem však je, že se Putinovi na Ukrajině nedaří. Na některých místech ruská armáda dokonce přichází o území. Černomořská flotila je v podstatě rozdrcená. Rusko ztratilo 1,5 milionu vojáků a každý den přichází o víc než tisícovku dalších, aniž by postupovalo. Moskva okupuje 22% ukrajinského území, tedy zhruba stejně jako v dubnu 2022. Putin ale nemůže válku zastavit. Pro udržení své mocenské pozice potřebuje trvale nepřítele. Svou důvěryhodnost uvnitř Ruska postavil na expanzionismu. Snaží se obnovit někdejší sféry vlivu. Usiluje v podstatě o návrat k dobám carského impéria. Proto potřebuje čas od času úspěchy, kterými může vedle peněz krmit elitu ve svém okolí. Vysoké náklady války může obhájit jen trvalou krizí. Za válčení na Ukrajině utrácí 40% státního rozpočtu. Potřebuje obhájit mobilizaci, pokud k ní dojde, a víme, že potřebuje dalších 800 tisíc vojáků. Takže volby představují jen jeden okamžik v celém dlouhém procesu.
14: The elections are just a moment in that whole process.
13: Hostem Interview Plus je bývalý pilot stíhacího letounu F-16, nyní profesor válečných studií na Leidenské univerzitě Franz Ousincha.
17: You said that the aim of this Russian hybrid threat.
13: Řekl jste, že se Rusku hybridními operacemi zatím nedaří naplnit hlavní cíl, tedy odradit od podpory Ukrajiny. Řekl byste tedy, že evropská reakce na incidenty z poslední doby byla správná?
14: Some people would actually desire a more robust response.
15: Někteří by si přáli robustnější reakci. Evropa se podobně jako Spojené státy stala v posledních letech o něco rozhodnější, ale snažíme se neprovokovat eskalace ze strany Ruska. Hybridní operace neoznačujeme za válečný akt, ale za pouhou kriminalitu nebo sabotáž, kterou stačí řešit uvnitř dané země. Po případu hromadného narušení vzdušného prostoru Polska loni v říjnu a opakovaných vniknutích ruských stíhaček do Pobaltí, však vidíme rostoucí politickou ochotu jít odpovědi o něco dále. Přispívají k tomu také stále častější případy přítomnosti dronů nad vojenskými objekty, dále v přístavech, na letištích, v datových centrech, v energetických zařízeních, tedy v místech, kde nemají co pohledávat. Pokud na mapu Evropy zakreslíte všechna místa, kde k těmto aktivitám došlo, uvidíte, že se rozprostírají napříč kontinentem jako deka. Znamená to ale, že máme překročit hranice a reagovat stejnou mincí? To by bylo příliš. Nechceme přiživovat ruský narativ, že je Moskva ve válce s NATO a že je aliance agresivní.
14: And that NATO is aggressive, because that's his narrative.
17: But there are other options. Ukraine is for a long time asking for more advanced weapons.
13: Existují však i jiné možnosti reakce. Ukrajina již dlouho žádá o pokročilejší zbraň a Evropa zůstává zdrženlivá. Německo nadále ku příkladu odmítá Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu Taurus. A když zmiňujete obavy z provokace, tak se mi vybavil známý citát ze zesnulého amerického senátora Johna McCaina. Ten řekl, že nic neprovokuje Rusko víc než slabost protistrany.
17: More than seeing a weakness on the other side.
14: True. And I think we've actually not used some instruments.
15: Máte pravdu. V minulosti jsme nevyužili nástroje, které mohly Rusko od vpádu na Ukrajinu odradit. Někdejší šéf unijní diplomacie Josep Borrell půl roku po invazi na základě amerických zpravodajských informací připustil, že bylo možné zvýšit naši vojenskou přítomnost na Ukrajině. Mohli jsme v ukrajinském vzdušném prostoru vyhlásit bezletovou zónu pro ruské stroje. A mohli jsme takovou operaci spustit dokonce i po invazi, byť jen nad západní Ukrajinou. což by však vyslalo velmi silný signál podpory. Drželi jsme se však zpátky. Totéž se týkalo střel s dlouhým doletem, dokud Francouzi a Britové neposkytli své Storm Shadow. Takže ano, byli jsme poněkud zdrženliví ze strachu z provokace Ruska. Dokud však Moskva věří, že se eskalace bojíme více než oni, bude se nás snažit tímto strachem vydírat. Měli bychom Ukrajinu skutečně podporovat robustněji. Možnost vytvoření bezletové zóny je stále na stole. Bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Dalder ve svém podcastu nedávno vyzval, abychom ve všech případech narušení vzdušného prostoru aliance reagovali okamžitým sestřelením. A možná bychom měli tuto operaci rozšířit na část Běloruska, odkud drony startují. Proč bychom měli čekat, až překročí polské hranice? Byli jsme dosud ale zdrženliví, a to z dobrého důvodu, abychom nepřeživovali narativ Kremlu, že my bojujeme proti Rusku.
16: Reakce jednotlivých zemí se však liší. Polsko, Pobaltí nebo Finsko se už delší dobu otevřeně připravují na všechny scénáře. My spolu ale mluvíme v Praze, vystoupil jste tady na konferenci Prague Defense Summit, nabyl jste tady dojmu, že střed Evropy vnímá situaci stejně vážně?
14: What I've heard so far from your country is that debate is somewhat underwhelming.
15: Z toho, co jsem zatím slyšel, se mi zdá, že debata o hrozbách Kremlu je poněkud vlažná. Nejste v tom však sami. Španělsko, Řecko a další země jihu Evropy například považují za naléhavější problém otázku migrace než válku na Ukrajině. To se však může změnit. Vím také, že váš prezident Pavel je silným podporovatelem Ukrajiny a NATO a chce ve vojenském vývoji Česko vysunout do popředí, aby bylo váženým členem aliance. Stejně je tak tomu i v mé zemi, ale vše závisí na politické teplotě v daném okamžiku. Vím také, že významně investuje do vojenských kapacit.

0: litevské ministerstvo obrany nám ukázalo, co dělají pro zvýšení odolnosti. Vzali nás také do velké haly v nákupním centru, kde lidé vyráběli maskovací sítě pro Ukrajinu. Byli to mladí dobrovolníci, mezi nimi i středoškoláci. Utkali už 130 kilometrů čtverečních maskovacích sítí. Lidé v Pobaltí přesně vědí, jakému riziku čelí. Stejně tak v Polsku. Dovedu si představit, že pokud by došlo na další incidenty i v Rumunsku, Bulharsku nebo u vás, že se podobná debata rozhoří i u vás. Vyžaduje to však, aby političtí lídři jasně vysvětlili, v jaké se nacházíme situaci a jak by měla společnost být připravená. Finové a Švédové už v roce 2016 vyzvali domácnosti, aby se připravili na eventualitu, že jednoho dne nemusí do domu kvůli sabotážím téct voda, plyn ani elektřina. V naší zemi jsme měli silné politické lídry, kteří po roce 2022 přesně říkali, co se děje, že Ukrajina vede válku za nás a že její odpor kupuje Evropě strategicky významný čas, který bychom měli chytře využít k posílení našich vojenských kapacit. Silný a konzistentní narativ pomáhá a ve vaší zemi nyní možná chybí.
1: Na to jsem právě narážel. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Prague Defense Summitu vystoupil s projevem, ve kterém si stěžoval, že se příliš mluví o připravenosti obrany a válce a málo o míru. Znamená to podle vás, že si plně neuvědomuje vážnost situace?
0: Pravděpodobně si to uvědomuje, ale působí dojmem populistického typu politika a stejně jako ostatní populisté v Evropě má tendenci zlehčovat přímou hrozbu a vyhýbat se zodpovědnosti za reakci. Zajímavé na jeho projevu bylo, že mluvil o míru, o Donaldu Trumpovi a o nedostatku lídrů v Evropě. Opomněl ale zmínit fakt, že Evropa od začátku invaze na Rusko uvalila sérii rozsáhlých ekonomických sankcí. Evropa jasně ukazuje schopnost vést. Jsou tady lidé jako Kaja Kalasová, Ursula von der Leyenová nebo Mark Rutte. Instituce díky nim dělají svou práci a máme i silné politické lídry jako Emmanuel Macron, Friedrich Merz nebo finský prezident Alexander Stubb. Nesouhlasím proto příliš s tím, co Andrej Babiš prohlásil. Zdá se mi velmi levné říkat, podívejte, musíme mluvit o míru. Ano, samozřejmě, ale jedinou zemí, která může v současné době rozhodnout o míru, je Rusko.
1: Pochopil jsem to tak, že si Andrej Babiš stěžoval na nedostatečné lídrovství Evropy spíše, pokud jde o snahy jednat s Kremlem o příměří. Pokusy vidíme na lince Washington-Moskva, ale Evropa u jednacího stolu skutečně chybí. V tomto smyslu má český premiér přece pravdu, nebo ne?
0: Nesouhlasím. Odehrála se řada vyjednávacích kol, iniciovaných také Volodymyrem Zelenským, s cílem hledat možný rámec pro mír. Kreml však jednoduše nemá zájem o míru jednat. Mírová jednání připouští pouze v případě, že Zelenský Rusku odevzdá i území, která ruská armáda nedokázala obsadit vojensky. To je samozřejmě nepřijatelné. Obecně platí, že se k vyjednáváním o příměří přistupuje v případě, kdy jsou jedna nebo obě strany vyčerpány a mají dojem, že pokračování bojů nepovede k úspěchu a tak dává větší smysl válku zastavit. Dalším předpokladem je důvěra. Strany konfliktu musí věřit, že pokud se dohodnou, dostojí protistrana skutečně svým závazkům. A taková důvěra v současnosti zcela chybí. A třetí podmínkou je mít politický prostor k manévrování. Zelenský však ví, že 75% obyvatel Ukrajiny není ochotno přistoupit ke kompromisům a Kreml zase nedosáhl žádného ze svých strategických cílů, zatímco ruská ekonomika masivně trpí. Rusko proto nemá zájem o mír. Je levné říkat, že málo mluvíme o míru. Pokud budeme Ukrajinu nadále podporovat, můžeme jedině doufat, že v určitém okamžiku situace Rusko donutí o míru uvažovat.
1: Hostem Interview Plus zůstává profesor válečných studií na Leidenské univerzitě a důstojník nizozemského letectva ve výslužbě Franz Ousincha.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
3: Let's move to European defense. You've mentioned F-35.

0: Pojďme se věnovat evropské obranné politice. Zmínil jste nákup F-35, které si pořizuje i Česko. Je zajímavé od vás, jako od bývalého vojenského pilota, slyšet, jak důležité jsou pro udržení vzdušné nadvlády. Nicméně jejich nákup současně otevírá kontroverzní otázku závislosti na amerických technologiích. Ta Evropu stále více znervozňuje. Neprohloubí bitevníky F-35 tento problém ještě více?
1: As it stands right now, the US is still an alliance member and contributing with massive capabilities.
2: Spojené státy stále zůstávají členem NATO a masivně přispívají společné obraně. V našem zájmu je mít takové kapacity, které umožní zcela hladkou spolupráci s Američany. Bitevníky F-35 nám s tím pomohou. Problém nežádoucí závislosti se netýká jen F-35. Pokud máme skutečně obavy z amerického softwaru, musíme se dívat také na systémy velení a řízení, komunikační zařízení, vesmírné kapacity, programy ve střelách s plochou dráhou letu nebo software v radarových systémech. Americké technologie používáme napříč obranou. Netýká se to zdaleka jen F-35. Debata, která se kolem toho náhle objevila, se mi proto zdá velmi podivná. Tvrzení, že bitevníky páté generace náhle příliš prohloubí naší závislost na Spojených státech, jednoduše není pravdivá. Navíc, pokud usilujeme o vzdušnou nadvládu, jsme již nyní závislí na amerických systémech dlouhého dosahu. Výhodou F-35 je pokročilá technologie obtížné detekce. Bitevníky proto mohou operovat v prostředí vysokého rizika a nepotřebují tolik tyto podpůrné schopnosti dlouhého dosahu, které dokážou detekovat a ničit ruské rakety země-vzduch. Ve skutečnosti tak investice do F-35 nejen zjednodušuje cestu k vzdušné nadvládě, ale také snižuje závislost na amerických podpůrných technologiích.
0: V oblasti protivzdušné obrany se v Evropě teď upírají zraky na velmi zajímavý panevropský projekt Freya, vedený Ukrajinou, který by se mohl stát alternativou k americkým raketám Patriot, a to za zlomek jednotkové ceny. Česko se k němu odmítlo připojit. Andrej Babiš tvrdí, že bychom se měli raději vydat cestou licencované výroby Patriotů v Evropě. Kdybyste měl mezi těmito variantami zvolit, jaké by bylo vaše doporučení?
1: Redundancy in this is important, right? We want to have
2: available. Obě současně. Redundance je důležitá. Je třeba mít dostupné kapacity i hned, i v dlouhodobém horizontu. Musíme rychle vyřešit problém okna zranitelnosti. Takže Evropané po celém světě zadávají objednávky na rychlé dodávky tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých a raketových systémů nebo střel země-vzduch. Nakupujeme v Jižní Koreji, Japonsku nebo Izraeli, a to kvůli rychlému dodání. Současně musíme mluvit o dlouhodobých projektech. Americký Patriot je nyní jediným efektivním protiraketovým systémem. Takže je správné chtít ho licencovaný vyrábět přímo v Evropě. Ale to už se děje. Německo s Nizozemskem a Rumunskem už u amerického zbrojaře Raytheon objednali 1000 střel Patriot pod podmínkou, že firma postaví výrobní závod v Německu. Je však v našem zájmu současně rozvíjet i evropské alternativy. Francouzský a italský Iris-T a SEMPT, a pak je tu Freya. Nesmíme být závislí pouze na jedné technologii, protože nepřítel může najít způsoby, jak ji eliminovat. Potřebujeme proto komplementární systémy ve vrstvené a integrované protivzdušné, protiraketové a protidronové obraně.
0: Česko loni nenaplnilo alianční cíl nejméně 2% HDP výdajů na obranu a nesplní ho ani letos. Poškozuje to důvěryhodnost Česka jako spojence?
1: It doesn't help. But we shouldn't be overly concerned on that.
2: Nepomáhá to, ale nezveličoval bych to. Po roce 2014 trvalo mé zemi celé desetiletí, než jsme dosáhli 2% hranice výdajů na obranu, a to jen kvůli naléhavosti války na Ukrajině. Souvisí to s kompozicí koaličních vlád, která rozhoduje o tom, jak silná bude ochota plnit 2% nebo nikoli. Po případě mířit až ke 3,5%, jak jsme se dohodli na summitu NATO v Hágu. Neplnit sliby nepomáhá. Uvnitř aliance pak nastává veřejné pranýřování. Ostatní země vyvíjejí tlak. A pokud očekáváte, že vás budou spojenci bránit, musíte kolektivní obraně také něčím přispět. Nezveličoval bych to však.
1: overemphasize the fact that you haven't achieved 2% yet. However, you said yourself there's this 5-year window.
0: Sám jste však řekl, že Kreml má 5-leté okno příležitosti, pokud by se chtěl o něco pokusit. Máme tedy skutečně luxus se zvyšováním výdajů na obranu otálet.
1: That is a very valid point. It would really help if all countries would actually.
2: To je validní protiargument. Skutečně by pomohlo, pokud by všechny země výdaje na obranu urychlili. Kremlu by tím dali jasný vzkaz, že během velmi krátké doby budeme mít všechny potřebné kapacity. V konečném důsledku ale nejde o ta 2%. Záleží na tom, jaké kapacity dokážete dát na stůl. Jsou to ony bitevníky F-35 a brigády, které Česko nyní vybavuje. S výrobou dronů, dělostřeleckými systémy, které přicházejí do hry, si myslím, že časem, byť možná nenutně s touto vládou, Česko 2% nejen dosáhne, ale překročí.
0: Ve své práci se specializujete také na vojenské využívání umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií, které zažívají rozmach. Zajímalo by mě, jak náročné je pro Evropu přizpůsobit se této nové realitě, kterou vidíme dennodenně na frontě na Ukrajině.
2: Udržet tempo je velmi složité, ale musíme jít pod povrch problému. Ano, drony jsou v podstatě novinkou, ale jejich rychlý rozvoj jsme očekávali poslední dekádu. Jde v podstatě o civilní technologii, ke které se může dostat leckdo, státy i nestátní aktéři. Vede to k demokratizaci násilí. Očekávali jsme, že jiní aktéři Západ doženou a naše technologická a vojenská převaha bude pomalu erodovat. Válka na Ukrajině tento vývoj výrazně urychluje. Existuje přitom velké množství typů dronů. To, co vidíme na frontě, jsou malé taktické drony a ty rychle mění povahu pozemního válčení. Pak existují drony jako Shahed, které se chovají v podstatě jako střely s plochou dráhou letu. Na tom není nic nového. Víme, jak se proti nim bránit. A pak máte balistické střely. Nejde tedy jen o drony. Je to celá rodina kapacit, které naráz ovládly bojiště. Nutí nás přehodnotit funkčnost tanků a ptát se, jaká je teď jejich role na bojišti, nebo jaká je role dělostřelectva. Pozemní vedení války to ovlivnilo zásadně. Drony nenahrazují tradiční zbraně, ale mění jejich roli. Vidíme však také rychlý vývoj protidronových technologií a to nás vrací k paritě. Na bojišti nenastává asymetrie. Musíme přesto ještě hodně investovat.
0: Tam se i proto, že Evropa v oblasti vývoje umělé inteligence značně zaostává za Spojenými státy i Čínou. Má Evropa ještě šanci udržet krok?
2: Na to nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Připomínám ale, že jde o civilní technologii. Naše znalostní základna v Evropě je neuvěřitelná. Počet patentů v oblasti AI je v Evropě enormní. Dosud jsme se však zdráhali tyto vývojové trendy militarizovat. Možná zaostáváme, ale protože se jedná o civilní software, ke kterému je možné si zajistit přístup, nemám z časové prodlevy 2 nebo 3 let příliš velké obavy.
0: Dnešním hostem Interview Plus byl profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a bývalý vojenský pilot Franz Ousincha. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Viktor Daněk.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kabinet Andreje Babiše jedná o opatřeních proti rostoucím cenám benzínu a nafty.
5: Budu podporovat to zavedení těch opatření, pomůžou z pohledu těch vzrůstajících nákladů našim podnikatelům.
4: Volby v Mecklenburgsku, předním Pomořensku vyhrála Alternativa pro Německo. CDU kancléře Friedricha Merce nedostala ani 5%.
6: Nemůžeme to lakovat na růžovo. Je to katastrofa.
4: Čeští volejbalisti budou hrát s Belgií o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova popojíždí kolona a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy s přeháňkami, večer se pak začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů. Je pondělí 21. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních teď jedná. Ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
7: Pomoct by mohla opatření nejen řidičům a dopravcům, ale taky třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím nespecifikovali. Se snížením spotřební daně, které vláda zavedla letos na jaře, ale kabinet podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD nepočítá.
8: Opatření jednoho členského státu versus ostatní zbytek trhu nedává moc logiku.
7: Vláda by dnes měla schvalovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní návrh schodku 389 miliard po koaličních dohodách kabinet snížil o jednotky miliard korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO do něj chce přesto ještě zahrnout i růst důchodů nad zákonnou valorizaci 270 korun. To ale vadí motoristům, podle kterých je návrh deficitu stále příliš vysoký a není v něm prostor pro další výdaje. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. Poprvé v ruských volbách hlasovali také lidi na ruskem okupovaných ukrajinských územích.
9: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
10: Rusko podle záběru ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé shořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazím, Radiožurnál.
4: Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel u severní hranice s Estonskem. Opatření je podle Ruské federální bezpečnostní služby preventivní a platí zatím do 26. září.
11: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
9: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
11: Řekl Radiožurnálu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Vítězné strany v německých zemských volbách mají problém složit regionální vlády. Strana AfD sice skončila na prvním místě ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu ale složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, která včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
12: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Němečtí odboráři demonstrují proti úsporám v automobilovém průmyslu. K protestním akcím po celé zemi vyzval odborový svaz IG Metall pod heslem Budoucnost místo ničení. Akce začaly dopoledne v továrně dodavatele součástek Bosch v Zajfenu, další jsou například v podniku stejné firmy v Norimberku, v továrnách BMW v Mnichově, Audi v Ingolštatu a podnicích Volkswagenu. Zástupci zaměstnanců Volkswagenu vyzvali vedení firmy i politiky k okamžitému řešení investic, cen energií a k větší ochraně před čínskou konkurencí, jak na celostátní, tak unijní úrovni. Volkswagen chce v rámci restrukturalizace propustit do 4 let po celém světě až 100 000 zaměstnanců. Helena Berková, Radiožurnál.
13: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá ode dneška až do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí a nabízí taky testování paměti.
14: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
15: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
14: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
16: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
14: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál.
17: Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
18: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferrer Eggers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
17: Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal dvě změny v nominaci před vstupem do Ligy národů. Do týmu povolal Ondřeje Krčfalušiho z belgického Unionu Saint-Gilloise a nejlepšího střelce šance ligy Martina Schuberta z Mladé Boleslavy. Nahradili zraněného obránce Slávie Davida Zimu a křídelníka Plzně Denise Višinského. Česko rozehraje Ligu národů v sobotu v pražském Edenu, utká se s Chorvatskem.
19: Překážka na D1, výšková kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna z Bystřete za Výškovem. Na krajnici na kilometru 223 stojí auto se zničeným přívěsným vozíkem. Pohybuje se tam řidič bez vesty a blízko jízdních pruhů. Na D1 pak silný provoz na příjezdu do Brna z Výškova. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 214. kilometru a nesouvislá fronta hlavně v pravém pruhu kamiony je až do Brna k omezení. Taky na 35 se z Mohelnice do Hradce Králové hustý provoz. Čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle na 10 až 15 minut. A silný provoz i na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte za sjezdem na Vestec a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami na severu a severovýchodě četnějšími. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
20: Jak bude vypadat deficit rozpočtu pro rok 2027 a smíří se s ním poslanci motoristů a SPD? Přežije německý kancléř Friedrich Merz další prohru v zemských volbách? A jak se do Evropské unie dostávají propagandisté, kteří pracují pro ruské sankcionované centrum Rybar? O tom všem budeme mluvit. Návrh státního rozpočtu pro příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvo financí původně počítalo s deficitem 389 miliard korun. Po čtvrteční dohodě koaličních stran se sníží, ale přesné číslo zatím jasné není. Navržený schodek však bude stále výrazně vyšší než ten letošní 310 miliard. To kritizují opoziční strany, Národní rozpočtová rada i někteří poslanci koalice. Ve studiu je teď Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, Petře.
21: Dobrý den.
20: Pro rozpočet prý zvednou ruku i ministři za SPD a motoristy, zvlášť motoristé, měli velké výhrady. Z toho, co víme, jak významně jim ministryně financí Schillerová vyšla vstříc a zapracovala ty jejich návrhy na šetření do rozpočtu?
1: Uvidíme až na těch konkrétních číslech, která zazní po jednání vlády, ale dá se předpokládat, že ministryně jim vstříc vyjde, protože když motoristé sobě i SPD se pozdě probudili a začali najednou tvrdit, že ten deficit je příliš vysoký a že ho chtějí snížit, tak by bylo s podivem, kdyby k tomu nedošlo a zároveň by bylo s podivem, kdyby došlo ke snížení deficitu v řádu desítek miliard korun. To nikdo neočekává, protože pokud SPD a motoristé sobě mysleli kritiku státního rozpočtu skutečně vážně a chtěli výrazně snížit deficit, tak na to museli pracovat de facto od začátku letošního roku. Měli připravit nějaké návrhy, které by se týkaly omezení mandatorních výdajů například a tím mohli ušetřit daleko více miliard, ale když se probudili až v momentu, kdy ministerstvo financí poslalo do vlády návrh rozpočtu, tak to bylo samozřejmě pozdě, ale vzhledem k tomu, že do toho investovali určitý politický kapitál, tak je zřejmé, že jediná jistota je, že ten deficit nebude 389 miliard, ale bude nepatrně nižší.
20: Znamená to, že vláda je u moci 9 měsíců a podle toho, co jsi říkal, nepodala za tu dobu ani vláda, ani vládní poslanci nějaký návrh zákona, který by tedy vedl ke snižování schodku rozpočtu do budoucna?
1: No, ono se dá říci, že spíše některé ty mandatorní výdaje mohou dále růst, protože jsou zde různé návrhy a týkají se třeba například, o čem se hodně mluvilo v poslední době, valorizace důchodů nad rámec toho vzorce, který vyjde, nebo která vyjde ta valorizace na více peněz, takže spíše to tomu státnímu rozpočtu přináší další výdaje navíc, takže nedá se říci, že by došlo k něčemu zásadnímu a naopak jsme slyšeli, že k tomu má dojít až v nedaleké budoucnosti, v následujících letech. Motoristé například tvrdí, že podle nich o desítky miliard klesne ten reálný schodek, až budeme svědky toho, jak dopadne státní závěrečný účet, takže to, jak vlastně vláda bude hospodařit v roce 2027, bude jasné na papíře až na začátku roku 2028 a tehdy si myslím, že už nikdo tomu nebude věnovat takovou pozornost, jakou věnuje v současné době stavu rozpočtu a vzhledem k tomu, že politici slibují, že ten deficit bude klesat v následujících letech, tak to se bude blížit k sněmovním volbám a myslím si, že politici mají za cíl obhájit své mandáty a zůstat pokud možno v politice nebo u moci, takže čím více se blíží volby, tím méně jsou ochotní dělat nepopulární kroky a pokud nepočítají s tím, že Česká republika bude světovým premiantem, že ekonomika poroste neuvěřitelným tempem, tak by museli...
20: Středoevropský tygr, myslíš?
1: Třeba, tak by museli výrazně sáhnout do nastavení daní a také do nastavení výdajů a to není příliš populární, zvlášť před volbami, takže jsem v tomto poměrně skeptický.
20: Ministři tedy avizovali, že pro rozpočet, upravený rozpočet ruku zvednou, nespokojení jsou, ale někteří poslanci koalice, například místopředseda rozpočtového výboru Miroslav Ševčík za SPD nebo předseda výboru Vladimír Pikora z motoristů, který k plánovanému deficitu pro televizi Prima řekl.
21: Tak já jsem z toho samozřejmě smutný. Není to nic, z čeho bych měl radost. Je to přesně, jak říkáte, já jsem léta mluvil o tom, že ty rozpočty mají být vyrovnané.
20: Najde se podle tebe nakonec v poslanecké sněmovně dost hlasů pro rozpočet s takovým deficitem? Můžou si tedy poslanci koalice vůbec dovolit hlasovat proti nakonec?
1: Můžou si dovolit hlasovat proti, protože k přijetí rozpočtu je potřeba většina těch, kteří se toho hlasování zúčastní a v současné době má vládní koalice 108 poslanců a tam se možná názorně ukáže, pokud tedy například pan Ševčík to myslí vážně, jak je složen klub SPD, že není složen pouze z poslanců, kteří byli nominování a jsou představitelé SPD, ale že jsou tam také představitelé Trikolory a Svobodných a na ně Tomio Okamura nemá až tak velkou páku, aby je donutil za každou cenu ten rozpočet podpořit, takže možná si vládní koalice bude moci dovolit ten luxus, že někteří budou mít takové výhrady, že rozpočet nepodpoří, ale to uvidíme až při závěrečném hlasování v prosinci. Do té doby ještě mnoho času a může se udát mnohé a poslanci typu pana Ševčíka nakonec třeba mohou změnit názor. A ostatně je zajímavé, když pan Pikora mluví o tom, jak je to smutné, tak když se stal předsedou rozpočtového výboru, tak právě se opakovaně ve veřejném prostoru vyjadřoval o tom, jak máme skvělou ministryni financí, jak si poradí s veřejnými financemi a jak budou spolu de facto krotit rozpočet. A jsme svědky toho, že tedy vláda tvrdila, že rozpočet na letošní rok s ním nemůže nic dělat, protože to je rozpočet převzatý de facto za podmínek, které stanovila Fialova vláda, což je pravda, že rozpočet na rok 2027 bude zcela jiný, a tak mají pravdu, splnili to, dokázali ten deficit navýšit a poslat ho ke 400 miliardám, takže skutečně je výrazně jiný.
20: Koaliční strany se taky údajně měly dohodnout na legislativních úpravách tak, aby bylo možné ty výdaje státu snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Je jasné, o jaké legislativní úpravy by mělo jít?
1: No, když se ptáte politiků, o jaké úpravy by mělo jít, tak to nechtějí konkretizovat, takže je to takový slib, kterým nikoho neurazí, a pak uvidíme, co budou dělat, a tím pádem, že nechtějí být konkrétní, tak se to vlastně nedá ani nijak kontrolovat, protože nevíte, co chtějí, ale vzhledem k tomu, že třeba pan Pikora hovoří o tom, že není nejlepší cesta zvyšovat daně, ale že třeba omezovat výdaje, tak předpokládejme, že tedy to budou zákony, které by měly snížit některé ty výdaje takzvaně mandatorní, ale které to budou, uvidíme, a pokud tedy motoristé opakovaně tvrdí, že chtějí zrušit karenční dobu, tak to je hezké, ale v tom ušetří možná jednotky miliard, ale rozhodně ne desítky, které slibují.
20: Třeba se dozvíme více po dnešním jednání vlády. Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
20: Je to pohroma, tak okomentoval německý kancléř Friedrich Merz výsledky ve dvou zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. Zatímco na severu Německa CDU propadla a ani se nedostala do sněmu, v Berlíně skončila druhá za levicí a zřejmě i přesto přijde o účast na radnici. Tam vládní koalice CDU SPD ztratila většinu. Já teď ve studiu vítám Jirga Nürnbergera, bývalého poslance Bundestagu za německou SPD, tedy sociální demokracii, a v současnosti spolupředsedu Rady Česko-německého diskuzního fóra. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Tak v žádných zemských volbách od roku 1949 se ještě nestalo, že by CDU neprošla přes tu 5% hranici až teď v Mecklenburgsku. Proč se to stalo právě tady a teď?
0: To je velice těžká otázka a já si domnívám, že je velký počet voličů, jsou velice zklamaní z toho, co bylo slíbeno a ve souvislosti s spolkovými volbami a před rokem, a že německá vláda, a to je kritikují na naši stranu, není schopna všichni ty sliby splnit, a nebo alespoň splňovat pomalu a postupně. A proto je takový velký zklamaný cítit všude v Německu. A já si domnívám, že to byl český politik Václav Havel, kde jedno říká, že je docela blbá nalada.
20: Byl to, ano, Václav Havel. Německý kancléř přesto řekl, že chce dál pokračovat, slíbil pokračování těch reform, které jdou tedy pomalu. Má vůbec ale ještě podporu uvnitř své vlastní strany a koaličních partnerů?
0: To je taková situace, kde máte docela těžkou volbu, jestli chcete pokračovat, anebo jestli máte pocit, že je lepší s tím skončit. Je to taková forma politického masochismu. A jde o tom, kolik vydržíte. A to se týká stejně CDU jako SPD ve spolkové vládě, protože tam jsou velké reformní projekty a pokud se docílí kompromis, já jsem toho názoru, že alespoň jedna strana bude vždycky taky zklamaná a cítit se zatěženo.
20: O poznání líp se dařilo vaší straně, SPD, na severu Německa jste druzí za AfD. Vznikne vláda podle vás s SPD a bez AfD, nebo se vůbec nějak zvažuje, že by se vládlo i s AfD, která vyhrála?
0: Sociální demokracie byla vždycky založena jako antifašistická strana a my nikdy budeme mít koalice s fašistickou stranou, za kterou já AfD považuji. Na severu Německa jsou šance velké, aby si tam našli tři strany a spolu vytvořili vládu. A v Berlíně situace o něco složitější, ale i tam si domnívám, že bude spíš levicová vláda a AfD nehraje v těch obou vládách žádnou roli.
20: V Berlíně to dopadlo velmi zajímavě, protože kandidátka na primátorku Eli Ralpová z levice chce sestavit koalici se zelenými a právě vaší sociální demokracii v Berlíně vyhrála Die Linke. Tak teoreticky je ale ve hře ještě taky koalice CDU zelených a SPD. Tak co upřednostňuje SPD? Jste ochotní do koalice v levici?
0: Je to zase velice těžká otázka. Já vidím v levici určitě nějaký souhrn temat, s kým se dá s nima dojednat koalice, ale jsou tam i nějaký, jak se říká anglicky, deal breakery, kde mám velké obavy, a že to pro nás nebude akceptovatelné. To je pozice k státu Izrael, to je pozice i když to v Berlíně nehraje role, ale pokud by se tam objevily věci jako snížit stav Bundeswehru v Berlíně nebo takové věci, tak už to bude z hlediska SPD saranice.
20: No, Die Linke mluvila také před volbami o vyvlastňování. Jak se k tomu staví SPD, k těmhle návrhům?
0: O vyvlastňování, a to bychom si měli vždycky uvědomovat, je taky v německé ústavě, ale má to jednu nutnou podmínku, a to je naradit ten majetek tomu, koho jste chcete vyvlastnit. A já nejsem velký ekonom, ale já si domnívám, že ty částky budou tak astronomicky vysoké, že nikdo v Berlíně, kde vůbec není žádné bohaté město, budu chtít tyhle peníze dát do státního rozpočtu Berlína.
20: Čím Die Linke zaujala Berlíňany, že vyhrála? Protože taky to není strana, která vyhrává volby.
0: Mají nový tváře, mají nový lidi, mají možná jiný přístup k politice, jsou proaktivní, jsou i možná trochu veselější, trochu nějak oslovují lidi nejenom v hlavě, ale v srdci a možná i trochu v příšku. A to je přístup politiky, kde nám trochu chybí. My jsme takový hodně orientovaný na logiku, na domyšlení posledního detailu a chybí nám takový, abych používal to české slovo, šmrnc, abychom měli trochu energii, abychom mohli změnit tu plivou náladu.
20: My jsme mluvili o kancléři Merzovi. List z Deutsche Zeitung napsal, že už je jen vlastním stínem. Je ta krize CDU jen problémem kancléře Merze nebo je ten problém širší?
0: Já si myslím, že ten problém je mnohem širší, je to společenský problém a nejenom v Německu, ale i v Evropě celkově. My máme už tak vyvinuté systémy, všechno je úplně na okraji všeho, co je vůbec možné. A co chcete potom lidem slibovat, aby se ještě něco zlepšili? My jsme na 98% všeho, co je možné. A ten malý prostor, co ještě je, nedává moc manévrovací možnosti těm lidem, kde tam jedná jako politici.
20: Četla jsem, že Die Linke v Berlíně vyhrála na tom, že chce řešit bytovou otázku. To máme dost společné, v Praze je také problém s byty. Tak shodnete se jako SPD s Die Linke na tom, jak chcete řešit tu bytovou otázku Berlína?
0: Tam se musí stavět víc, tam se musí stavět všude, tam musí být ale i ten kapitál, aby se dalo stavět. A já si myslím, to je jedna z těch jednodušších otázek, kde se shodujeme velice rychle a nastavit na budovách, aby tam byly další patra, zůstit tam v Berlíně, zejména na východě je spousta volných ploch a tam by se dalo určitě najít nějaký vhodný kompromis.
20: Jörg Nürnberg, spolupředseda Rady Česko-Německého diskuzního fóra a bývalý poslanec Bundestagu za německou SPD, byl ve studiu. Děkuji za to. Naslyšenou.
0: Nemáte zač? Naslyšenou.
20: Ruské propagandistické centrum Rybar, které je na evropském sankčním seznamu za napomáhání ruskému vraždění na Ukrajině, se v Evropě snaží natočit propagandistickou dokumentární sérii. Zjistili to reportéři Seznam zpráv. Moskevský producent centra má vazby na ruskou zahraniční rozvědku SVR, přesto štáby Rybaru dosud bez povšimnutí cestují v evropském schengenském prostoru. Na rozhovor v Praze oslovil experta na mediální gramotnost a dezinformace Bohumila Kartouse. Před reportéry Seznamu zpráv, kteří na místo razu později také přišli, ale oba Rusové utekli. Jedním z reportérů byla i Kristýna Ciroková, redaktorka Seznam zpráv, která je teď ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Jak funguje propagandistické centrum Rybar, pro které měl dokument vzniknout, a jak jste zjistili, že zadavatelem je právě tahle organizace?
5: Tak Centrum Rybár je projekt Rusa Michaila Zvinčuka, který je i kvůli tomu na sankčním seznamu Evropské unie. A to centrum má na Telegramu velmi vlivný kanál, který sleduje 1,5 milionu lidí, především tedy z Ruska. Oni informují hlavně o válce na Ukrajině, ale na svém webu se netají tím, že jsou nástrojem ruské informační války. Oni vlastně se tam tím dokonce chlubí. Píšou tam, že hájí zájmy Ruské federace a že vědí, ale já jsem si to poznamenala, abych to řekla správně, takže cituji, že vědí, jak snadno a efektivně vést informační válku a prezentovat Rusko ve správném světle. Takže jednoznačně jde o propagandistické médium a vy jste se ptala i na to, jak jsme zjistili, že ano, zadavatelem je tahle organizace, no my jsme to zjistili jednoduše, oni se tím vůbec netajili. Ku podivu, oni to rovnou vlastně napsali do zprávy, kterou poslali Bohumilu Kartousovi, kde ho vlastně žádali o rozhovor, tu zprávu poslali přes WhatsApp a rovnou napsali, že jsou z Rybaru a že natáčejí po Evropě tento dokument, který má být o nějaké aktuální společensko-politické situaci v Evropě.
6: Bohumil Kartous, který se zabývá dezinformacemi, samozřejmě věděl, o jakou organizaci jde. Tak můžete říct, kdo byli přímo ti dva Rusové, kteří přijeli natáčet, jak je možné, že přestože Rybar je na sankčním seznamu, tak cestují po Evropě?
5: Byli to novináři, ten první, jak jsme vlastně zjistili, ten redaktor, který měl vést ten rozhovor, se jmenuje Vitalij Čaščuchin a zjistili jsme, že pracuje jako korespondent z Evropy pro 3 ruská média. Jsou to vlastně rovněž sankcionovaná média, deník Izvěstia a pak 2 televize, 5. kanál a REN TV. A ten druhý muž, to byl jeho kameraman, pak jsme zjistili, že se jmenuje Igor Dolmatov. A my jsme si právě říkali, jak se štáb Rybaru může dostat do Evropské unie. A pak jsme zjistili, že to je bohužel vlastně dost jednoduché, protože oni ty lidi tady mají dlouhodobě. Ten redaktor Vitalij Čaščuchin mluvil o tom, že žije zhruba 10 let v Německu, odkud dělá zpravodaje a říkal, že má dokonce i novinářskou akreditaci a že vlastně jakoby proto není žádný problém. Jak je tohle to možné, to jsme se zkoušeli ptát v Německu přímo na celním úřadu, který vlastně ty sankce má řešit, ale bohužel jsme se od nich nic nedozvěděli, protože oni vlastně řekli, že konkrétní případy nekomentují, takže nevíme.
6: A jak oba Rusové reagovali na vaše otázky, když jste jim řekli, že víte, že pracují pro organizaci, která je na sankčním seznamu a kterou také viní Spojené státy ze zasahování do voleb v roce 2024?
5: No my jsme jim ty otázky vlastně ani nestihli položit, protože oni před námi strašně utíkali, ale než jsme se s kolegou Lukášem Valáškem demaskovali, my jsme tam vlastně celou dobu chodili kolem hrozně nenápadně a hlídali, kdy nastane ta chvíle, kdy k ním můžeme přijít, tak s nimi mluvil právě Bohumil Kartous, který měl od nás skrytou kameru a který vlastně se jich na ty věci ptal. A ten Vitalij vlastně dělal, že pořádně neví, že jen tuší, že Rybar je na sankčním seznamu a pak to tedy uznal, ale řekl, že to je v pohodě, že on je novinář a že může točit. A on prostě celou dobu podle mě hrál, že vlastně o tom projektu nic moc neví a že to dělá jen jako externista a tak podobně.
6: Na celé reportáži pracovala Kristýna Ciroková, reportérka Seznam zprávy s reportérem Lukášem Valáškem. Díky za váš čas, hezký den, naslyšenou.
5: Naschledanou.
6: To byly polední publicistika, večer si můžete poslechnout Kulatý stůl, který bude tentokrát z Ostravy. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne.
22: Hodin 30 minut.
23: Český rozhlas Plus. zprávy.
7: Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Praha má stavební povolení pro část linky metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat, není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, a první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategorii jejich dechových a klávesových a strunných nástrojů. Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice, dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlové nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně na 40. kilometru před sjezdem na Divišov. Ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem a řidič mění kolo směrem do dálnice. Nákladní auta vybočují, do pravého pruhu kolona se netvoří. Na pražském okruhu směrem na letiště budete popojíždět od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova. Je to až na 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov je uzavřeného sjezdu na Pankrác omezen provoz v pravém pruhu. Kolona od Vídeňské je na několik minut a pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
8: Když se z nejbližšího souseda stane nespolehlivý spojenec. Deja vu na trzích aneb návrat regulace pohonných hmot, zvláštnosti ruského volebního dění anebo Trumpův boj s centrální bankou a realitou. To jsou témata pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
23: Názory a argumenty.
8: Na valné zasedání Organizace spojených národů do New Yorku odcestoval prezident jedním letadlem a ministr zahraničí jiným. Petr Macinka se evidentně Petru Pavlovi snaží vyhýbat, i když přitom v prezidentově letadle seděla část jeho delegace z ministerstva zahraničních věcí. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
1: Dobrý den.
8: Dá se to takhle interpretovat?
1: Dá se říci, že osobní vztahy mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničí nejsou ideální, ale zároveň je zřejmé, že přece jenom se uklidňují alespoň v tom slova smyslu, že jak Hrad, tak Černínský palác spolu dokáží komunikovat, o čem svědčí i to, jakým způsobem byla připravována cesta vystoupení prezidenta na Valném shromáždění OSN. Ostatně z Hradu opakovaně zaznělo, že ta spolupráce byla daleko lepší než v minulosti, například kolem summitu NATO v Turecku. Pro chod České republiky je také důležité, že alespoň představitelé Hradu tvrdí, že s ministerstvem zahraničí koordinují kroky, které by měly přispět k tomu, aby Česká republika měla větší šanci stát se nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, protože bez součinnosti mezi prezidentem a ministrem zahraničí by to nešlo. To, že Petr Macinka cestoval do New York jiným způsobem, tak názorně dokumentuje, že přece jenom jeho ochota potkávat se tváří tvář nebo mezi čtyřma očima s prezidentem republiky je zatím
8: nízká. Ať ho k tomu nabádá premiér?
1: Ano, na tom to je to nejzajímavější, že premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem jasně v médiích řekl, že nastal čas, aby skutečně Petr Macinka začal komunikovat s Petrem Pavlem, tak uvidíme, nakolik si to Petr Macinka vezme k srdci. Skutečně v tuto chvíli není úplně to nejdůležitější, zda spolu cestovali jedním letadlem, ale jak budou schopni spolu komunikovat o zahraniční politice České republiky, protože podle ústavy prezident republiky reprezentuje zemi navenek, no a samozřejmě zahraniční politiku určuje vláda České republiky a v tom velkou roli hraje také ministerstvo zahraničí, které zároveň musí poskytovat adekvátní servis prezidentovi republiky, aby mohl reprezentovat zemi v zahraničí. A kdybych se vrátil k tomu summitu NATO v Turecku, tak tu roli úplně ministerstvo zahraničí nenaplňovalo a nelze předpokládat, že to bylo z iniciativy jednotlivých úředníků, ale že to bylo spíše z popudu vedení ministerstva v čele s Petrem Macinkou. Takže uvidíme, jakým způsobem se ty vztahy do budoucna budou vyvíjet. Nedá se očekávat, že by prezident přehodnotil svůj postoj k kompetenční žalobě, kdy Petr Macinka v minulosti se opakovaně vyjádřil, že pokud by tu žalobu stáhl, tak by to přispělo k lepším vztahům mezi těmito politiky, ale k tomu podle mého názoru nedojde, tak snad se ty vztahy udrží alespoň na té profesionální úrovni, aby to nepoškozovalo českou zahraniční politiku.
8: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
1: Naslyšenou.
8: Slovensko je pro českou vládu tradičně přítel a nejbližší partner, proti tomu nemůže být námitek. Jiné je to ovšem s osobou premiéra Fica, který teď zpochybňuje článek 5. smlouvy NATO. Téma komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty.
9: Česká republika je nejpozději od nástupu vlády Andreje Babiše nespolehlivým partnerem v Severoatlantické alianci. Naposledy to v Praze potvrdil americký velvyslanec při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker, když vládě připomněl, že Česko se v obranných výdajích pohybuje na chvostu aliance, což je zklamání. Je to vážný problém, protože právě NATO je jediným garantem bezpečnosti České republiky. Jak jsou černí pasažéři pro spojence nepříjemní, zažívá teď Česko na vlastní kůži. Zklamání přišlo od nejbližšího souseda z Bratislavy ve chvíli, kdy Andrej Babiš pod vahou důkazů a informací tajných služeb uznal, že Česko čelí hybridní válce ze strany Ruska. Slovenský premiér Robert Fico aktuálně zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy, tedy že útok na jednu členskou zemi je útokem na všechny, se všemi důsledky. Nepřeji si, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli vtaženi do vojenského konfliktu, uvedl Fico. Ve skutečnosti dělá slovenský premiér všechno proto, aby oslabil jednotu Západu při jednáních o protiruských sankcích a podpoře Ukrajině, jezdí jednat s Vladimírem Putinem, nikdo neví o čem, a doma vede dezinformační kampaň o válce. Fico tedy zpochybňuje základ atlantické bezpečnostní spolupráce ve chvíli, kdy lídři Polska, Francie, Německa, Finska, teď také Česka i dalších zemí varují před akutním nebezpečím ze strany Ruska. Mít takového spojence na východní hranici je velmi nepříjemné. Hybridní válka, o níž správně mluví Babiš, není jen nějaké teoretické nebezpečí daleko od Prahy. Nejlépe to vědí Ukrajinci, jak nedávno řekl na konferenci Českého rozhlasu Plus Valerij Zalužný, šéf ozbrojených sil na začátku války a dnes velvyslanec Británii. Nepřítel cílí na bojeschopnost společnosti prostřednictvím informačního, psychologického, kognitivního a hodnotového vlivu. Ukrajinské zkušenosti svědčí o tom, že tyto vlivy vedou nejen k šíření nedůvěry a paniky, ale mohou mít i ty nejhorší důsledky. Oslabují kritické myšlení a tím i schopnost společnosti dlouhodobě fungovat a rozvíjet stát. Konec citátu. Fico je od prvních dní své čtvrté vlády premiérem proruským, což dnes nejsou prázdná slova, ale vstřícnost či dokonce spolupráce s Ruskem, které vede hybridní válku také proti Česku i Slovensku. V Praze je výraznou postavou takové politiky Tomio Okamura, který teď navrhuje snížit obranný rozpočet a ještě nedávno prosazoval, aby Česko zase odebíralo plyn a ropu z Ruska. To je ovšem domácí úkol pro premiéra. Informace mu jistě nechybí, když, jak říká, zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Slovensko je pro českou vládu přítel a nejbližší partner, což je pochopitelné a správné, ale nemůže se to vztahovat na premiéra Fica, který teď zpochybnuje i článek 5 smlouvy NATO. Stal se zjevným bezpečnostním rizikem. Nejen pro slovenskou, ale jako nespolehlivý spojenec i pro Českou republiku.
4: U mikrofonu byl Petr Šabata. Konec válek v oblastech, kde se nacházejí strategické suroviny, je prozatím přes veškeré sliby a jednání v nedohlednu. A zatím tedy není jasné, co by mělo ceny na energetických trzích dlouhodobě stabilizovat na nižších úrovních. No a o tom už hovoří ve svém komentáři Julie Hrstková z Hospodářských novin.
10: Cena ropy na světových trzích v posledních týdnech neklesá pod hranici $100 za barel a nezdá se, že by se situace měla změnit. Za poslední 3 měsíce cena černého zlata vzrostla skoro o 30% a tato situace se promítá i u čerpacích stanic pohonných hmot. Nafta se v průměru obchoduje kolem 50 korun za litr, benzín je zhruba o 5 korun levnější. V obou případech se ceny blíží svým maximum z jara roku 2022, kdy světový trh zasáhl útok Ruska na Ukrajinu. Vláda dlouho znovu zavedení regulace odmítala. Andrej Babiš naopak dlouhodobě prosazoval celounijní řešení a žádal koordinovanou akci na úrovni Evropské unie. Nic takového zatím není. A tak česká vláda bude muset opět přikročit k novým opatřením proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí dnes. Připomeňme, že už na jaře v reakci na události na Blízkém východě vláda zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daň. Ministerstvo financí k tomu denně vyhlašovalo maximální možnou prodejní cenu. Podle Unie nezávislých petrolejářů se trh umí regulovat sám a maximální možné ceny, pokud by stejná regulace pokračovala dodnes, by byly vyšší než to, co vidíme na pumpách. Na druhou stranu platí, že regulace přispěla k výraznému snížení tempa inflace v letních měsících. Podle oficiálních údajů ministerstva financí činil čistý rozpočtový dopad snížené spotřební daně 1 000 000 000 Kč měsíčně. Český kabinet ve znovu zavedení regulace není sám. Německo rozhodlo o snížení daně z benzínu a nafty na 3 měsíce, a to s platností od 1. října. Celková cena balíčku podpory se má vyšplhat na 2,5 miliardy eur. Francie se vzhledem k vysokým rozpočtovým deficitům snaží o cílenou podporu, plošné snížení daní zatím odmítá s tím, že by musela přitvrdit jinde. Ve Slovensku tamní vláda koncem minulého týdne změnila mechanismus, podle kterého se počítá regulovaná cena benzínu a nafty. K tomu Slovensko do poloviny prosince snížilo na nulu příspěvek na energetickou účinnost. Tamní vláda zároveň čeká na souhlas Evropské komise s dalším snížením spotřební daně. Chorvatsko intervenovalo do cen pohonných hmot už 7. září, kdy snížilo spotřební daň na benzín a naftu. Tato země zároveň pokračuje v systému regulovaných maximálních maloobchodních cen. Konec válek v oblastech, kde se nacházejí strategické suroviny, je zatím přes veškeré sliby a jednání v nedohlednu. Cena ropy je historicky nejvyšší od roku 2008. Tehdy do hry vstoupila masivní poptávka z Asie, což v kombinaci s vysokou závislostí na fosilních palivech na západě přispělo k raketovému růstu cen. Po nástupu světové finanční krize přišel stejně tak prudký pád. Teď jsme teprve na začátku. Zatím není jasné, co by mělo ceny na energetických trzích dlouhodobě stabilizovat na nižších úrovních. S ohledem na historické zkušenosti ale žádné dobré řešení tato situace nemývá.
4: Hovořila Julie Hrstková. Kdo čekal od právě skončených třídenních voleb do ruské státní dumy nějaké překvapení, přirozeně se nedočkal. V o den prodlouženém klání jasně zvítězila strana Jednotné Rusko, která podle dosud známých výsledků bere téměř 58% hlasů. To znamená, že v dolní komoře ruského parlamentu bude mít opět ústavní většinu. Ostatní subjekty, které se do státní dumy dostaly, sledovaly stranu moci z více než uctivé vzdálenosti. A úplné výsledky sice budou zřejmě v pátek, ale o zvláštnostech ruského volebního dění uvažuje kolega Libor Dvořák už teď.
11: Je třeba si znovu uvědomit, že ruské volby jakéhokoliv druhu nejsou volbami v pravém slova smyslu, protože člověk

0: ruských voleb a nové Putinově prezidentské kandidatuře v ulicích Moskvy protestovali i statisíce lidí. Tady teprve rodící se diktátor pochopil, že když je něčeho moc, tak je toho příliš a podobné výlevy stále ještě svobodné mysli jednoduše zatrhl. Jeho režim si postupně našel metody, jak ty specificky ruské volby změnit jen v jakousi nezávaznou politickou bižutérii. Některé z příslušných metod si teď pojmenujme. V posledních letech, včetně letoška, byla téměř nebo úplně znemožněna jakákoliv kontrolní činnost politických stran ve volebních místnostech. Několikadenní hlasování zjednodušuje nátlak na veřejnost a ku příkladu umožňuje svážení celých zaměstnaneckých či studentských kolektivů do volebních místností. Říct takové situaci, jak volbám nejdu, je skoro nemožné. Od roku 2021 už nejsou videokamery v prostorách ústřední volební komise, jejichž prostřednictvím se taky dalo ledacos vypozorovat. Podobných opatření by se daly vyjmenovat desítky a výsledek je jediný. Paralelně s ruskými volbami máme možnost sledovat právě probíhající proces zemských voleb ve Spolkové republice. Přestože ty ještě ani zdaleka nejsou u konce, všeobecně se o nich prohlašuje, že mohou změnit nejen samu podstatu současného německého státoprávního zřízení, ale ku příkladu i příští politický osud kancléře Merce. O takzvaných ruských volbách můžeme říct jen pravý opak. Nedokážou změnit vůbec nic.
1: To byl Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Kanada by se podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové měla stát přidruženým členem Evropské unie. Její nabídka premiéru Mikeu Carneymu vzbudila minulý týden rozruch v Evropě i za Atlantikem a šéf Bílého domu kvůli ní pohrozil drtivými cly. A u mikrofonu je evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
4: Nabídka sblížení mezi Evropskou unií a Kanadou vzbudila na obou stranách Atlantiku, pochopitelně s výjimkou Spojených států, opatrné nadšení. Zůstaňme ale nohama na zemi. Kanada se v dohledné době přidruženým ani jiným členem Evropské unie nestane, a to z prostého důvodu. Nic jako přidružené členství unijní smlouvy jednoduše neznají. Zatím proto nikdo nedokázal věrohodně vysvětlit, co přesně tedy Evropská komise Otavě nabízí. V obecné rovině sice několik indicií zaznělo. Von der Leyenová zdůraznila potenciál pro spolupráci v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti, ve společné obraně nebo rozvoji umělé inteligence a digitální ekonomiky, a ten je bez pochyby obrovský. Mike Carney zase kvitoval, že Evropa zpřístupnila Kanadě nástroj SAFE, umožňující výhodnými úvěry financovat obranné projekty, anebo vyjádřil zájem zapojit se hlouběji do evropských programů jako Erasmus+ nebo Horizon, což je chvályhodná iniciativa podporující vytváření mezilidských a profesních vazeb. Navazování hlubšího partnerství mezi celky, které ctí stejné hodnoty demokracie a vlády práva a sdílí podobný pohled na množství otázek, samozřejmě dává v době geopolitického zápolení smysl. Vše ze zmíněného je ale možné rozvíjet i v rámci stávajících nástrojů, jako je již existující smlouva o strategickém partnerství s Kanadou a obchodní dohoda CETA. A mimochodem ani jejich potenciál jsme zatím plně využít nedokázali. Na konci října uplyne 10 let od podpisu dohody. CETA však stále platí jen v omezeném režimu předběžné účinnosti. Ostudně totiž čeká na ratifikaci v 10 zemích EU, včetně Francie, Itálie nebo Polska. Co by tedy mělo přinést přidružené členství navíc k nástrojům, u kterých nejsme schopni splnit ani základní domácí úkol? Termín přidružené členství budí dojem intenzivnější politické spolupráce, která by se snad měla blížit významu plného členství. Ale i k rozvíjení politického dialogu existují prověřené nástroje jako asociační dohody. Komise chce tedy nejspíš postoupit ještě o krok dál. Měla by snad Kanada získat právo účastnit se summitů a ministerských schůzek zemí EU, anebo vyslat do Evropského parlamentu pozorovatele? Můžeme zatím jen spekulovat. Výkop Ursuly von der Leyenové tak působí zatím dojmem politického sloganu

0: pro něj se teprve bude hledat obsah. Najít jej se může ukázat obtížné. Von der Leyenová totiž svůj návrh s členskými státy EU předem patrně nekonzultovala. Zaskočila možná trochu i kanadského premiéra Carneyho, který sice politické zbližování ve světle obchodní války se Spojenými státy inicioval, sám však termín přidružené členství nepoužil. A v neposlední řadě se některé nápady mohou ukázat jako problematicky proveditelné. Jednak z právních důvodů, pokud by vyžadovali úpravu smluv, k čemuž schází jakýkoliv politický apetit, ale i politicky, pokud by měla Kanada dosáhnout na výhody, kterým se nedostává ani kandidátským zemím EU nebo Spojenému království, kde se po brexitové diskreditaci tamní labouristická vláda v souladu s veřejným míněním snaží s EU zase zblížit. Převládají tak zatím otazníky. Brzy bychom snad mohli být moudřejší. V říjnu se v Bruselu odehraje řádné zasedání lídrů členských zemí EU. Na něm si špičky Evropské komise pravděpodobně řeknou o mandát pro další jednání. A to bude následovat už na konci října na summitu EU-Kanada v Montrealu. A kdo ví, třeba se ukáže, že evropské státy skutečně jsou schopné překročit svůj stín, i když mnohé dosud strategický význam partnerství s Kanadou přinejmenším v oblasti obchodu přehlíželi. Bylo by na čase. Se slogany si ale nevystačíme.
1: Říká Viktor Daněk. Členové americké centrální banky jednomyslně schválili zvýšení úrokových sazeb. Takzvaný Fed navíc signalizoval, že do konce roku pravděpodobně přijde ještě jedno zvýšení. A děje se tak poté, co Donald Trump od návratu do Bílého domu vynaložil mnoho úsilí, aby podobnému kroku centrální banky zabránil. Hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: Trump strávil velkou část loňského roku vyhrožováním členům Fedu, včetně tehdejšího předsedy Jeroma Powella. Svoje hrozby nakonec úplně nenaplnil a raději vyčkal do letošního jara. Powellovi, který se pro Trumpa stal symbolem všeho špatného na Fedu, protože odmítal snížit úrokové sazby, totiž končil mandát předsedy. Trump ho tak mohl nahradit vlastním člověkem. Ono je to všechno trochu komplikovanější. I Powell byl totiž původně Trumpovým člověkem. Byť na to americký prezident zjevně úspěšně zapomněl. Na sklonku roku 2017 ho sám nominoval do čela Fedu. Od jeho nástupce Kevina Warshe, který americké centrální bance předsedá od letošního května, si Trump sliboval servilnější přístup. Vlastně ale není moc jasné proč a historie se tak trochu opakuje. Americká centrální banka se totiž musí vypořádávat s inflačními tlaky, které Trumpova administrativa sama výrazně umocňuje, obchodními válkami i energetickým šokem vyvolaným válkou s Íránem. Konec letošního léta navíc v USA přinesl relativně pozitivní zprávy z trhu práce a další nepříznivá inflační data. Pro centrální bankéře, kteří se snaží skrotit protichůdné hrozby nezaměstnanosti a inflace, je to jasný signál k utažení měnové politiky. To, že teď zvýšení sazeb jednomyslně schválili, nemůže překvapovat vůbec nikoho, zjevně kromě Trumpa. Trump dlouhé měsíce všechny přesvědčuje, že by Spojené státy měly mít úrokové sazby daleko nižší. Nemá proto žádné sofistikované argumenty. Nejskvělejší země na světě si prostě zaslouží nejnižší úrokové sazby na světě. Slibuje si od toho nakopnutí americké ekonomiky, která se má očividně podvolit vůli nejskvělejšího prezidenta v historii. Fed teď zvýšil základní sazbu o 0,25% na pásmo 3,75 až 4%. Trump by si ji představoval čtvrtinovou, ne-li ještě níže. Logiku tu nehledejte. Prezident zjevně není schopný domyslet důsledky vlastních inflačních kroků ani toho, že do čela Fedu dosadil Warshe, který má pověst jestřába v boji s inflací. Celá anabáza je další ukázkou toho, že Trump disponuje daleko menší mocí, než o jaké sám sebe a své podporovatele přesvědčil. To ale neznamená, že se nemůže různými způsoby mstít a dál bojovat proti realitě. Podobně jako Fed se Trump v uplynulém roce pokoušel podvolit i Kennedyho centrum. Na jeho budovu se mimo jiné snažil umístit vlastní jméno. Když se mu to nepodařilo, centrum se tento týden uzavřelo a Trump dokonce hrozí, že jej nechá zbořit. Možná by ze vzteku mohl chtít nechat zbořit i Fed. Na renovaci jeho budovy si ostatně stěžoval také.
1: A po Matěji Schneiderovi už jsme takřka v závěru relace, ale ještě zbývá čas pro obvyklou pondělní glosu autora sci-fi románu a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Boxování kolem boxů.
3: Před časem instalovali u nás ve vsi výdejní box. Netrvalo dlouho a vedle něho druhý. Týden s týdnem se sešli a na druhém konci vsi, dokonce tam, kde bydlíme, třetí. Teď jsou tam už čtyři. Mám z toho pořád radost. Moje úvaha je, tak říkajíc, ekologická. Místo, abych putoval do horucích pekel někam do krámu a pálil přitom benzín ve svém autě nebo naftu v autobusu nebo vláčku motoráčku, zajdu pěšky do boxu. Do něho musel někdo taky zboží dopravit, ale nejel tam kvůli mně, jistě přivezl půl dodávky balíčků. V poslední době se moje ekologické potěšení dokonce zvýšilo, jako onehdy. Objednal jsem si dietní psí konzervy. Do boxu přistály, tak říkajíc, nahé. Žádná krabice nebo ještě jedna krabice a bublinková folie. Konzervy řadovaly v boxu, koukaly na mě a vyzývaly mě, vyndej nás a rychle zaklapni dvířka, ať se může přistát něco jiného. Zkrátka, sešlo se pohodlí s ekologickým potěšením, říkal jsem si. No, to jsem se tedy spletl. Čtu teď čím dál častěji, jakáže je to pohroma tyhle výdejní boxy. Zamořují veřejný prostor, vyvolávají vizuální smog. Firmy je instalují na divoko, nehledí na územní plány. Při doplňování se blokuje doprava a při otevírání schránek zrovna tak. Zkrátka je to pohroma. S úžasem sleduju, jak se boxy stávají municí kulturní války. Víme od Václava Klause, že třeba snowboard je levičácký dopravní prostředek, jelikož představuje neukázněnou subkulturu bez tradice. Naproti tomu klasické sjezdové lyže jsou pravicové. Typicky levicový je batůžek, kdežto aktovka je pravicová. Patří k ní pravicová kravata v kontrastu proti levicovému plnovousu. K výbavě levičáka patří petflaška a stravenka, tím spíš, když za ně koupíte zeleninový salát podle Klause, antijídlo a levicovou úchylku. Dělení se vztahuje i na domácí zvířata, tudíž kočka je levicová, protože nerespektuje autority, dělá si, co chce a nepřispívá k ochraně majetku. Tím pádem je jasné, kam patří věrný pes, respektující hierarchii a střežící majetek. Je to zvíře pravicové, bez ohledu na to, že podle pravidel kynologie chodí po pánově levém boku. Jak je to ale s výdejními boxy? Hned z kraje jsem se přiznal ke svému omylu. Myslel jsem si, že jsou ekologické, protože snižují nároky na dopravu a tím pádem šetří energii. V duchu jsem je tedy řadil doleva k petflašce, batůžku a kočce. Teď mi ale vychází, že je to pravičácká past, že je to nástroj bezduchého konzumu a že nám je do vsi podstrčila globální pravice. Pípla SMSka. Hlásí, že mám v boxu další várku psích konzerv. Půjdu pro ně pěšky a vezmu si na ně batůžek. Snad tímto levo-pravé dilema vybalancuju.
1: Ondřej Nev uzavřel pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrad.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
4: Ruské drony zasáhly univerzitu v Záporoží. Německý kancléř Friedrich Merz si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. A topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Podle tamních úřadů bylo nejméně 8 lidí zraněných. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
6: Rusko podle záběru ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé shořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazím, Český rozhlas.
4: Německého kancléře Friedricha Merze čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenbursku, předním Pomořansku, to píšou časopis Der Spiegel nebo Deník Bild. Do tamního sněmu se Merzova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Merzovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí v úterý, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-iránskému konfliktu. Boje mezi Iránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. Spojené státy schválení víz pro iránskou delegaci oznámily minulý týden, stejně jako v předchozích. V pozdějších letech se iránští diplomaté budou moct v newyorské části Manhattan pohybovat jenom omezeně a nebudou smět nakupovat luxusní zboží. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. V pražské Peškovce má dnes premiér nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dizmanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
7: Tak tedy půjdu do vězení. Odvrácení republiky, odsouzené 4,5 roku 1979. Razítko.
8: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
9: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
8: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdy tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Dálnice D2 směrem z Bratislavy na Brno je aktuálně neprůjezdná u sjezdu na Modřice za 3. kilometrem. Srazila se tam 3 nákladní auta, dodávka a osobní auto. Blokují oba pruhy a policie odklání provoz na Modřice. Zatím se vytvořila jen kratší kolona. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně na 40. kilometru před sjezdem na Divišov. Ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem a řidič mění kolo směrem do dálnice. Místo je označeno světelnou šipkou a nákladní auta vybočují do pravého pruhu a v Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazila 2 osobní auta a kamion. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
10: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si z programové nabídky vybrali pořad, ve kterém od pondělí do pátku hovoříme se zajímavými hosty o všem aktuálním a důležitém, co se kolem nás děje. Tento týden naší pozornosti naujde schvalování státního rozpočtu na rok 2027, dění na Blízkém východě, volby do Ruské státní dumy či podpora talentovaných mladých novinářů. Následující minuty budou patřit dění na české politické scéně. Mým hostem je Lukáš Jelínek, politický analytik. Buďte vítán, dobrý den.
11: Krásný den vám i posluchačům.
10: Zamyslíme se především nad vztahy hlavy státu a vlády, ale také vztahy uvnitř vládní koalice, nad reakcí kabinetu na ruské hybridní hrozby, nad průběhem předvolební kampaně či zpochybňování nezávislosti justice premiérem Andrejem Babišem. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
10: Petr Pavel minulý týden opět využil své právo a vetoval zákon o státních zaměstnancích a také návrh zákona, který by omezil jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Podepsal naopak návrat EET i novelu stavebního zákona. Neovlivní to, pane Jelínku, zdá se již zakopanou válečnou sekiru s premiérem Babišem. Před týdnem se sešli oba pánové po další době osobně, obnovili běžnou komunikaci.
11: On Andrej Babiš ani po té schůzce nevypadal moc spokojený, zvlášť když hovořil o těch vnitropolitických tématech, která s prezidentem probíral, takže patrně mu už Petr Pavel oznámil, které zákony další bude vetovat. Popravdě řečeno, ono člověk někdy má pocit, že i kdyby vetoval drtivou většinu teď těch zákonů, které procházejí sněmovnou nebo parlamentem, tak by to nebylo na škodu. Já tedy předpokládám, že časem přijde na řadu i taková legislativa, která bude nekonfliktní, ale v okamžiku, kdy teď velmi často poslanci projednávají zákony takovým tím velmi zrychleným způsobem jako z rychlíku, kdy klíčovou normu předloží vláda prostřednictvím koaličních poslanců, aby se vyhnula připomínkovému řízení, aby se vyhnula názorům expertů, pak se snaží ještě co nejvíce zjednodušit ten průchod sněmovnou, tak už jenom ta forma projednávání zákonů si často říká o zvednutí toho varovného ukazováku a navíc ten obsah některých zákonů skutečně je podle mě velmi sporný, týká se to právě té normy o státních zaměstnancích. Tam ani nemyslím tak ten přílepek, který se může dotknout osobně Petra Pavla, to znamená těch prezidentských pravomocí, protože to asi nejspíš nakonec stejně bude téma pro ústavní soud, poněvadž tady se nejspíš koaliční většina možná pustila až na příliš tenký led, ale ten samotný zákon o státních zaměstnancích, který navázal na ten velikánský průvan po nástupu Babišovy vlády na tu systemizaci, na zpochybňování integrity státních úředníků, na to, že se o nich hovoří jako o parazitech, tak v tuto chvíli ještě oslabit jejich, řekněme, ochranu před politickými vlivy a naopak snaha více politizovat tu státní správu, například součástí toho zákona je, že jako kvalifikace se bude brát i členství v zákonodárném sboru, tak v tuto chvíli už to vypadá, že i poslanci někteří si možná hledají nějaká další místa, kam by se upíchli v budoucnu. Proto si myslím, že tady tento zákon si skutečně prezidentovo veto zaslouží. Já si myslím, že by si to veto asi zasloužili stavební zákon, ale prezident nemůže vetovat úplně všechno. Vláda musí počítat s tím, že prezident bude takto postupovat, protože jednak prezident jasně ve volbách nebo před volbami řekl, jaké jsou jeho hodnoty a na čem bude bazírovat. A to také dělá. No a když už se nám tady sejde vláda a prezident, kteří přeci jenom jsou trochu jinak ideově nebo programově orientovaní, tak je logické, že prezident bude hájit určité kóty. A to ještě si skutečně myslím, že vláda může být ráda, že prezident se drží ještě zpátky. To znamená, že i mezi těmi spornými zákony vybírá ty, které jsou, řekněme, nejvíce hodny nebo nejvíce hodny prezidentského veta.
10: A nakolik se podle vás, pane Jelínku, liší přístup prezidenta vlády k zahraničně politické agendě? Jenom připomenu, že Petr Pavel i šéf diplomacie Petr Macinka jsou pracovně ve Spojených státech.
11: Myslím si, že ta zahraniční politika začíná v tuto chvíli Petra Pavla zbližovat. On se nepotřebuje v řadě těch zahraničně politických pohledů zbližovat s Petrem Macinkou, protože ačkoliv jejich osobní vztahy jsou na bodě mrazu, tak jejich transatlantická orientace obou dvou, tak ta je zřejmá. Ale zajímavější je spíš to, jak v tuto chvíli velmi vážně o bezpečnostních hrozbách hovoří premiér Andrej Babiš, když hovoří o hybridní válce, která se vede proti České republice, tak to je něco, co jsme od Andreje Babiše v minulosti neslýchali. My jsme slýchali od něj hlavně slovo mír a že chce mluvit o míru, tak dneska mluví o válce už i on, protože mu nejspíš došlo, jak jsme ohroženi všemi těmi drony a výbušninami a vším tím, co se nachází na území našich partnerských zemí Severoatlantické aliance. No a v takové situaci prostě musí prezident s premiérem hovořit a informace si vyměňovat, společně třeba nějak analyzovat, stanovovat nějaké strategie. Přeci jenom prezident je hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil. Myslím si, že Andrej Babiš se znal, že je asi dobré o té zahraniční politice přinejmenším o ní s Petrem Pavlem hovořit a proto ty schůzky podle mě už teďka snad budou fungovat víceméně plynule, ať už za účasti ministra zahraničí nebo bez něj. To, že se budou navzájem rozcházet v těch vnitropolitických tématech a že na sebe budou nejrůznějším způsobem se snažit, když už ne útočit, tak přinejmenším se vůči sobě vymezovat, tak to je asi logické, ale i tam si všimněme toho, a už na to jsou i sociologické průzkumy, že hnutí ono trošku mírní svoji retoriku, protože se ukazuje, že před těmi komunálními a senátními volbami Andrej Babiš potřebuje pozbírat umírněné středové voliče, tak aby dokázal uspět v tom dvoukolovém senátním systému, nebo aby dokázal uspět v těch velkých městech. A to znamená vyhovět voličům v tom, že oni si nepřejí, aby tady byly nějaké setrvalé konflikty mezi nejvyššími ústavními činiteli. Proto si myslím, že při nejmenším dovoleb se v tuto chvíli trochu ta atmosféra uklidní a byl bych rád, kdyby to vydrželo i po nich.
10: Co se týče ruských hybridních hrozeb a hybridní války, tak tady to zajiskřilo mezi českou hlavou státu a slovenským premiérem. Robert Fico zopakoval, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Cituji, nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Konec citace, tedy měl na mysli ten zásadní bod alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny. Český prezident tento výrok Roberta Fica o kolektivní obraně NATO označil za závažný, na což slovenský premiér reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval, zatímco on bude respektovat mírové směřování. Tak co tady sledujeme?
11: Robert Fico se už definitivně asi utrhl z řetězu, hraje vabank, je to vidět i v té domácí slovenské politice, kdy se stále více orientuje na možnou spolupráci s krajní pravicí, s republikou a podobně. A ty jeho výroky k zahraniční politice, k Rusku, tak ty jsou vlastně setrvalé, kdy má tendenci jakoby obhajovat nebo přinejmenším zmírňovat riziko nebo vážnost toho rizika nějakého konfliktu zemí NATO s Ruskem. Myslím si, že na jedné straně je dobře, že český prezident na to zareagoval, protože ono se to opravdu týká i těch spojeneckých vztahů a v okamžiku, kdy jsme dvě velmi blízké země, tak je dobré vědět, kdo komu je ochotný přijít v případě nějakého útoku na pomoc. Možná to mohl udělat Petr Pavel trochu elegantněji, když už komentuje vyjádření jiného prezidenta, mohl prostě jenom Robertovi Ficovi skázat, že Česká republika by na rozdíl od Roberta Fica přišla Slovensku na pomoc, kdyby bylo napadeno, tím by se potom vyřešily všechny ty další debaty o tom, kdo chce válku a kdo chce mír. Ale myslím si, že tady toto je velmi silné téma nejenom pro českou vládu, tady toto by mělo být velmi silné téma podle mě i pro Severoatlantickou alianci, možná i pro Evropskou unii. A je strašně nešťastné, že tady ty dvě organizace sice mají tendenci přibírat nové a nové členy, ale v tuto chvíli už není, ale nejsou za to schopny řešit problémy s těmi členy stávajícími, pokud někdo se rozhodne vzepřít spojeneckým závazkům, tak jako co se s tím dá dělat. Nikdo v tuto chvíli není schopný Slovensko ze Severoatlantické aliance kvůli tomu vyloučit, ale myslím si, že všem musí být jasné, že podobné výroky přinejmenším rozkládají tu alianci nebo veškeré podobné mezinárodní svazky zevnitř a to zrovna v této době je ta nejhorší možná zpráva.
10: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
10: Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Česko bylo naposledy nestálým členem této organizace v letech 1994 až 1995. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Jak, pane Jelínku, vnímáte význam této cesty i projevu hlavy státu na zmíněném fóru? Zaznět by měl pozítří ve středu.
11: Vždycky je dobře, když na takové akci vystoupí hlava státu a jsem rád, že tady v tomhletom panuje konsenzus mezi prezidentem a Babišovou vládou. Důležité je také, proč tam chce vystoupit a co tam chce říct. Asi skutečně jedním z těch silných důvodů bude ona česká kandidatura za nestálého člena Rady bezpečnosti, protože na začátku těch 90. let jsme to měli lehké, tenkrát jsme byli prostě nová vzkvétající demokracie, ještě všechny oslovovala osobnost Václava Havla, takže ten boj s ostatními zeměmi o ten post nebyl až tak těžký, ale myslím si, že dnes bude hodně záležet na tom, jakým způsobem bude Česká republika se stavět k nejrůznějším mezinárodním problémům. A tam někdy mám pocit, že hodně přešlapujeme, ono je to vidět nejenom ve vztahu vlády k Ukrajině, ale je to často i ve vztahu české politické reprezentace třeba k Izraeli nebo k blízkovýchodnímu konfliktu a podobně. Přesto si myslím, že ty šance České republiky relativně slušné jsou a pokud dokáže prezident s panem ministrem zahraničí Macinkou táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že by jistého úspěchu i na tom diplomatickém poli dosáhnout mohli.
10: Jak už jste zmínil, i ministra zahraničí, pana Macinku, ten se zúčastní zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění. Na ministra čeká zhruba 20 bilaterálních schůzek z protějšky z Afriky, Blízkého východu, Latinské Ameriky. Mimochodem, do Spojených států, do New Yorku, neodletěl Petr Macinka speciálem spolu s prezidentem, nýbrž komerční linkou. Oficiálním důvodem je program, vlastně pracovní program, také prý i cena letenky. Stojí to vůbec za povšimnutí, pane Jelínku, nebo je to prostě organizační důvod?
11: No, já bych to asi nechtěl zbytečně pitvat, protože k podobným situacím podle mě docházelo i v minulosti, v dobách, kdy si prezident s ministrem zahraničí třeba rozuměli a skutečně tím důvodem potom byl třeba jejich program. Jestli to je i tady tento případ, tak věřit můžeme nebo nemusíme. Víme, že oba dva bydlí ve stejném hotelu, tak jako popravdě řečeno stejně na sebe budou narážet, tak asi by to bylo dětinské, kdyby jenom kvůli osobním vztahům neletěli jedním letadlem. Ale přeci jenom, řekněme, že symbolicky, a to nejenom tady tato cesta, ale třeba i do budoucna, tak symbolicky, pokud by chtěli čeští ústavní činitelé ukázat to, že mezi sebou zakopali tu válečnou sekeru, tak i nějaká podobná společná cesta by možná stála někam za zvážení.
10: Roztají ledy za velkou louží podle vás?
11: Prosím.
10: Jestli roztají ledy mezi oběma plány, když byli myslím, oba společně summitu v NATO, tak...
11: Já si myslím, že totiž ono je to s Petrem Macinkou nebo s motoristy trošku komplikovanější. Já si nemyslím, že oni by byli bytostně, řekněme, konfliktní, nebo že by chtěli za všech okolností na veřejnosti i v soukromí prostě okopávat prezidenta republiky nebo kohokoliv dalšího. Oni si prostě z konfliktu s Petrem Pavlem udělali politické téma, kterým se snažili mobilizovat nějaké voliče. Předpokládám, že tím nezmobilizovali své voliče z loňského roku ze sněmovních voleb, spíš ubírají voliče SPD, možná některé voliče hnutí ANO, ale já si opravdu pořád nemyslím, že by jakási nenávist vycházela zevnitř Petra Macinky. Podle mě je to skutečně motoristické divadlo pro voliče a možná někdy zbytečně jak voliči, tak i my, kteří tu politiku rozebíráme na to divadlo naskakujeme, protože ta pěna dní, co kdo, jaký politik, o kterém jiném politikovi řekne, tak ono to je možná zajímavé jako čas od času sledovat, když vidíme, že ty výroky se různě mísí a překrývají, ale podstatné je, co oba dělají. A pokud tady dojde prostě k nějakému souladu ve směrování přinejmenším zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak mě už potom bude úplně jedno, co si pan Macinka myslí o Petru Pavlovi a naopak.
10: Vláda dnes bude schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2027. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO SPD požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun. Minulý čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard, také na legislativních úpravách, tak, aby bylo možné výdaje snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Bude to nakonec lepší výsledek, než se to jevilo, pane Jelínku? A bude to 108 zvednutých rukou, nebo jenom 107 v úvozovkách?
11: Tak každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já jsem spíš zvědavý na to, co předloží motoristé směrem k tomu příštímu roku, protože těch 20 miliard, ty budou muset škrtat v mandatorních nebo kvazimandatorních výdajích a to nebude vůbec jednoduché, protože spoustu těch výdajů zavedlo hnutí ANO, protože se snažilo vyhovět nějakým voličským skupinám a bude zajímavé potom pozorovat, ze kterých kód bude hnutí ANO třeba ochotnit ochotné ustoupit tady v tom té přetahované z motoristy. Takže já si myslím, že ani těch 20 miliard příští rok ušetřených ještě jistých není. Podstatné je, že opět koaliční strany všechny museli něco předvést před svými voliči, už jenom proto, že se blíží volby a že nikdo nemůže vypadat tak, že se jenom veze nebo že přijímá všechno, s čím přijde Andrej Babiš s Alenou Schillerovou. Takže motoristé se nakonec ozvali, protože se začala ozývat jejich členská základna a dokonce už to bylo hodně nahnuté i s jejich šéfem rozpočtového výboru, panem Pikorou, který byl tedy velmi nespokojený s tím návrhem rozpočtu. Takže se rozhodli vyjednávat a něco uhrát. Ve skutečnosti toho podle mě moc neuhráli. Jestli to dokáží obhájit před svými voliči motoristé, to úplně jistě nevím, uvidíme. Musela se pochopitelně přidat i SPD, Tomio Okamura se nemohl tvářit, že se o to netýká, tak si alespoň přihřál svá oblíbená témata, Ukrajince, sociální dávky, výdaje na obranu, ale tam možná bylo zajímavější potom to, jak se dokázali střetnout SPD a motoristé mezi sebou v té bitvě, jednak o návrat karenční doby, což tedy SPD odmítla. Stejný spor se nejspíš povede o dávky v nezaměstnanosti. Tam si myslím, že uvidíme, že ty koaliční strany, ačkoliv se vezou na takové té, řekněme, vlastenecké, národovecké, suverenistické nebo trumpovské vlně, nazvíme to, jak chceme, tak nakonec mají často rozlišné ekonomické programy a rozlišné ekonomické zájmy. Takže já si myslím, že tady toto je jenom předzvěst těch budoucích konfliktů. Dneska asi ten rozpočet bude někde kolem 385 miliard, no tak s tím už se asi v tuto chvíli příliš dělat nedá. Já jsem mnohem zvědavější jednak na to tedy, jak se budou řešit ty mandatorní výdaje v příštím roce a jestli některé politické strany, přinejmenším opozice už to naznačuje, přijdou i s nějakými návrhy, jak posílit tu příjmovou stránku státního rozpočtu, třeba nějakou zajímavou daňovou reformou.
10: Pohled politického analytika Lukáše Jelínka.
5: Jak to vidí?
10: Premiér Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, včera opět zpochybnil nezávislost justice. Trvá na tom, že, cituji, u nás vás můžou zavřít na objednávku. Řekl to ve svém videu na sociální síti. Podobná slova pronesl už dříve. Soudcovská unie ho kvůli tomu v pátek vyzvala, aby doložil svá tvrzení, že soudci rozhodují bez důkazů. Co ho k tomu vede, pane Jelínku?
11: Tak Andrej Babiš je svým způsobem uzlíček emocí a tady tento čerstvý příběh nastartoval meeting v Havířově, kdy ho zaskočil občan, kde ve městě, ve kterém jsem strávil podstatnou část života, které hodně výrazně volí hnutí ANO, najednou narazil na voliče, který mu položil nepříjemnou otázku, jak to, že v minulosti prosazoval zrušení poslanecké imunity a dneska se za ní schovává. A to Andreje Babiše tak vytočilo, že začal se vymlouvat na právě tu z jeho pohledu skutečnost, že u nás vás může mafie zavřít na objednávku. No, kdyby to řekl opoziční politik, tak bych ještě řekl, dobře, hájí se jak může. My jsme něco podobného zažili s Marií Benešovou v roce 2007, kdy jako stínová ministryně spravedlnosti za sociální demokracii hovořila o justiční mafii, dokonce vyjmenovala konkrétní osoby, mimo jiné mezi nimi byla i současná poslankyně za motoristy Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, takže tady alespoň vidíme, jak ty názory na ty mafie se můžou různit. Tenkrát se samozřejmě ti nařčení bránili, nakonec se po dlouhých letech skončily ty soudní tahanice plichtou, ale Marie Benešová tenkrát, ale aspoň dokázala označit, koho myslí tou soudcovskou mafií, dokázala hovořit o konkrétních kauzách, nejenom o nějaké své vlastní kauze, ale o veřejných kauzách, na kterých se to snažila dokládat a hlavně vystupovala jako opoziční politička. Zatímco Andrej Babiš argumentuje svojí vlastní osobní kauzou, vystupuje navíc ještě jako předseda vlády, jako člověk, který by z hlediska občanů měl mít jistou zodpovědnost za naši bezpečnost a za to, že tady funguje všechno, včetně té soudní soustavy. No a hlavně jako reprezentant výkonné moci zpochybňuje funkčnost moci zákonodárné v České republice, takže to si myslím, že je spousta důvodů pro to, aby byl Andrej Babiš vlastně tázán nebo hnán k tomu, aby byl konkrétní. Pokud objevil mafii, tak ať ji popíše, ať ji můžou orgány činné v trestním řízení odhalit, vyšetřovat, odsoudit.
10: Jak už jste řekl, pane Jelínku, tyto výroky Andreje Babiše zazněly na předvolebním mítinku v Havířově. Tak jak zatím z vašeho pohledu probíhá kampaň před komunálními a senátními volbami?
11: Nevím, já z ní nejsem úplně nadšený, protože na jedné straně je vidět, že politické strany si uvědomují, že jde o hodně, jak v těch komunálních volbách, zvlášť ve velkých městech. Tam navíc můžeme potom sledovat i nejrůznější politické laboratoře, jak se budou spolu ty politické strany po volbách spojovat. A to si myslím, že si uvědomují všechny ty stranické sekretariáty, že dřív nebo později třeba bude muset dojít k tání mezi hnutím ANO a mezi těmi středopravicovými stranami. Někde si to budou chtít třeba po těch volbách vyzkoušet, ale k tomu potřebují co nejlepší volební výsledek. Proto všude v tuto chvíli jsou vidět i straničtí lídři, nejenom ti městští nebo regionální, ale i celostátní. Stejně tak volby do Senátu. Andrej Babiš nechce, aby mu komplikoval Senát vládnutí tím, že bude vracet kde jaký zákon. Potřebuje posílit svoji pozici nebo pozici hnutí ANO v Senátu. Opět je vidět ta velká snaha. Ovšem, když se podívám na ty konkrétní, řekněme, výstupy z té kampaně, ať už na to, co zazní v těch jednotlivých debatách, nebo jak co ti politici slibují, tak mám pocit, že politici jsou čím dál víc obezřetní, aby náhodou s těmi sliby nezašli někam moc daleko a nemuseli se potom zpovídat. Proto ta kampaň je založená hodně na emocích, na sloganech, ale kdo ví, no tak třeba alespoň v těch komunálních volbách se v tom voliči vyznají.
10: Volební výsledek vládní křesťansko-demokratické unie CDU v Německu rozhodně nepotěšil tuto stranu ani jeho lídra, spolkového kancléře Friedricha Merce. Dvojici nedělních zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra. V Berlíně zvítězila levice, mimochodem její kandidátka Ralpová by se mohla stát první primátorkou metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku přední Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo AfD, ta zvítězila už před 2 týdny v Sasku-Anhaltsku. Co se týče CDU v Mecklenburgsku, tak vypadla z toho zemského sněmu, což se nestalo od roku 1949. Co si z toho vzít, pane Jelínku?
11: Jednak zajímavý postřeh je, že vlastně ten spolkový sněm v Mecklenburgsku bude velmi úzce složený, co se týká toho stranického zastoupení, a podobně jako u nás po sněmovních volbách tam je vidět, že hodně záleží na tom, kdo se vůbec dostane, kolik stran se dostane do toho parlamentu a kolik mandátů se tady bude mezi ty úspěšné rozdělovat. Podle toho se potom sestavují různé většiny, které můžou třeba překvapit. V tuto chvíli to tam vypadá na pokračování víceméně sociálně demokratické vlády.
10: Budou to 4 strany.
11: Ale jinak je vidět, že ústup těch středových etablovaných stran je patrný nejenom do jisté míry u nás, ale prakticky v celé Evropě, ale v tom Německu to začíná v tuto chvíli být nejvíc do očí, protože ty strany kolem politického středu, sociální demokraté, křesťanští demokraté, liberální demokraté byly zárukou určitého nejenom politického, ale i sociálního a ekonomického vývoje Německa po druhé světové válce. Kdy se na jejich pozice dostávají extremisté nebo radikální strany, ať už zprava nebo zleva, tak si myslím, že to velmi oslabuje ten politický systém. A my bychom měli velmi pozorně tady toto sledovat, protože my tady máme hnutí ANO, které naštěstí ještě ty nespokojené hlasy dokáže nějakým způsobem, řekněme, kanalizovat. Ale když tady třeba nebude ani ten Andrej Babiš, může přijít taková krajní pravice jako v Německu, a musím říct, že to bych České republice nepřál.
10: Pohled Lukáš Jelínka, politického analytika. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
11: Já děkuji za pozvání, hezký den.
10: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
4: 13 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru více než 75%. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí zítra, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezident prezidentskou kancelář. Íránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-íránskému konfliktu. Boje mezi Íránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude, řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. Ve volbách do Ruské státní domy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. A podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. Dálnice D2 směrem z Bratislavy na Brno je neprůjezdná u sjezdu na Modřice ze 3. kilometru. Srazila se 3 nákladní auta, na místě zasahují hasiči a policie odklání provoz na Modřice. V koloně z 5. kilometru se zdržíte asi 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno komplikuje za sjezdem na Modřice na Mirošovice provoz odstavená dodávka v omezení za 24. kilometrem. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 21. kilometru se zdržíte kolem 15 minut. Minuta pomalu se jede ještě na Pražském okruhu směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova je to na 15 až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů na jihu Moravy naměří až 18. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná Věda Plus. Inspirativní témata a rozhovory nejen s vědci. Jaká témata probereme právě dnes? Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. O jaký způsob se přesně jedná? Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se tento týden otevřou laické i odborné veřejnosti. Jak nízkoprahové kluby fungují? A desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. Jaké jsou nové operační metody? Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Válovou.
5: Věda Plus.
12: Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
13: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
14: Třetí patro?
13: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
15: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
16: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
15: Předložuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabic s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
16: 4,
15: lepenkových
16: 3,
15: obalech.
16: 2, 1...
15: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
16: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
15: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
16: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
15: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstou zpomalující hoření.
17: Retardér hoření. Jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochranou vrstvou.
15: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to teď můžeme i vidět.
16: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
15: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
16: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
15: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
12: A u tématu zůstaneme. Auta, elektrotechnická zařízení, stavby nebo nábytek, to je nejčastější využití zpomalovačů hoření. Speciální chemikálie, nejběžněji ve formě nátěru, mají zabránit rychlému rozšíření ohně při případném požáru. Díky tomu jsou škody výrazně nižší než bez použití těchto retardérů. A čeští odborníci jsou první, které napadlo využít tyto materiály k přímé ochraně archiválí. Více říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou Michal Durovič z Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické.
18: Samozřejmě požáry nás provázejí od jak živa, ale v této oblasti památkové péče jsou používány retardéry hoření na třeba dřevěné konstrukce, na krovy, ale že by někdo se zabýval vyloženě ochranou archiválí, knih, to vlastně je poprvé.
15: Když člověk řekne retardér, tak si drtivá většina lidí představí takový ten žlutý vystouplý silniční retardér, vystouplou nerovnost někde na vozovce, která člověka zpomalí, když jede nějakou ulicí. Funguje to podobně i při hoření?
18: V podstatě ano, já si uvědomuju, že to slovo může vyvolávat různé významy. Smysl je skutečně ten, aby při tom požáru vlastně zpomalil průnik toho ohně vlastně dovnitř toho chráněného prostoru a aby nedošlo k totální destrukci, která zvláště u těch archiválí knih, když to zhoří, tak to je vlastně konec.
15: Co to ale vlastně je po stránce chemické? O jaké látky jde, aby zpomalili to hoření?
18: Ono těch mechanismů retardace ohně je více. My jsme zvolili bariérový retardér hoření. Základ jsou vlastně minerální látky, bentonit, slída. A protože to musíme na tu lepenku nějak připevnit, tak je tam samozřejmě nějaké pojivo, aby se to dalo tou sítotiskovou technikou nanést na tu archivní lepenku.
15: Teď se bavíme o retardérech, které jste zvolili pro archivní obaly, pro vlastně papírovou lepenku. Znamená to, že pro každý materiál je potřeba speciální retardér hoření, zpomalovač?
18: To asi bych takto neřekl pro každý materiál, ale jsou typy retardérů, kde ten mechanismus je prostě jiný. Jo, třeba jsou to nějaké sloučeniny chemické, které mají navázanou vodu a pokud to začne hořet, tak ta voda se začne uvolňovat a vytvoří tam třeba vodní páru, která samozřejmě brání tomu ohni nebo vytváří nějaký oblak, kde potom pod tou vrstvou té vodní páry je méně kyslíku a ten oheň prostě, nechci říct, komírá, ale prostě se tak nerozvine.
15: To není tak dávno, co se řešily některé látky, které jsou zakázané pro použití jako retardér hoření, protože sice uhasí požár, ale neprospívají životnímu prostředí. Je to problém pro vyvíjení těchto zpomalovačů hoření?
18: No, to byl velký problém a vlastně tím začínala celá ta diplomová práce, že z obrovského množství retardérů hoření najednou jsme zjistili, že z různých důvodů, a toto byl jeden z nich, se najednou ta velká řada zúží na skutečně pár, které potom jsme teda nějakým způsobem dál testovali a vyvíjeli celou tu směs.
15: Jak dlouho vám trvalo, než jste vyvinuli tu správnou směs?
18: No tak diplomová práce jsou 2 roky, disertace jsou 4 roky a teďka je 3 roky projekt.
15: lesní požáry jsou stále častější a velmi často se dostávají až do domů a nevyhýbají se pochopitelně ani archivům, tak je stále potřebnější vyvíjet různé retardéry pro různé věci, prostě jít jinou cestou, jak ochraňovat ten majetek.
18: Já si myslím, že tohle je jedna prostě z možností. Skutečně ty požáry jsou. Nakonec se můžeme podívat na jižní státy, Itálie, Španělsko, Kalifornie ve Spojených státech, Chorvatsko, že jak to tam hoří, a samozřejmě to dohoří i k tomu archivu. Takže asi je to na místě si to takto chránit. Samozřejmě potom je otázka, jak ten požár bude velký, a není to úplná spása, ten retardér. Že?
15: Vždycky je dobré mít tam nějakou bariéru.
18: Je dobré prostě být na to připraven, a samozřejmě ono to rozšíření potom bude i o ceně toho finálního produktu, čili dovedu si představit, že ty instituce, pokud o to budou mít zájem, že si třeba budou chránit jen některé vybrané prostě archiválie nebo sbírky, fondy a tak dále.
15: Říká Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické, Eva Kézrová, Český rozhlas.
12: Stále posloucháte Vědo Plus a teď už je tu další téma. Téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů má městská hromadná doprava v Praze. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio městského operátora ICT. I na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řády. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
19: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
15: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
19: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme dokonce opravdu přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 31 397 chodců.
15: Takže kdo tam byl, tak je tady v tomto souboru a je vidět, že samozřejmě v létě ten počet je vyšší.
19: Já bych rád jenom upozornil posluchače, je tam zaznamenán pouze v té podobě, že tam někdo prošel. Nemáme žádnou bližší informaci. Vážíme si soukromí Pražanů, vážíme si soukromí návštěvníků, takže je tam jenom čárka, prošel někdo tímto nebo tímto směrem.
15: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy a ty teď vidíme před sebou.
20: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
15: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
20: Ta barva zrovna udává aktuální zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové spoje jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
15: Tak si pojďme vybrat nějakou konkrétní linku. Tady na mě úplně září červená 101. Jo, to si můžeme rozkliknout, že jo, a vidíme to.
20: Ta má aktuální zpoždění 8 minut, ale vidíme i aktuální polohu, můžeme si zobrazit její trasu a můžeme si zobrazit předpoklad, kudy dál pojede a v jaké časy vlastně na ty další zastávky dojede.
15: Ano, tady je vlastně vidět, že to zpoždění nastalo mezi zastávkami v Perunova a Slovinská.
20: Přesně tak, no, když tady rozklikneme nějakou 22 ještě, která taky jede pozdě, tak ta vypadá, že příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. No, protože tam je vidět, že vlastně, když se můžu podívat, tak si můžu vyfiltrovat linku 22. Když se podívám na všechny ostatní, tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
15: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
21: Aby ty prostředky hromadné dopravy zastavovaly jenom v zastávkách a nezdržovaly se zbytečně v těch mezizastávkových úsecích.
15: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
21: Přijíždí nám autobus od Žižkova. Projíždí tím přihlašovacím bodem, teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka postupně připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
15: Ano, takže zatím ještě červená.
21: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj. Po průjezdu autobusu se odhlásíme a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
15: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
20: Pokud je někde ten jízdní řád třeba příliš rychlý, že ty spoje nestíhají, tak pak v těch datech je to vidět, že prostě ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a třeba upraví ten jízdní řád, aby vlastně přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu těch vozidel.
15: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A teď už nízkoprahové kluby. Celý tento týden jsou volně přístupné pro děti a mládež po celé republice. Sociální služby, které dávají prostor pro dialog a řešení obtížných situací, se otevřou všem, které zajímá, jakým výzvám mladí čelí a co se s tím dá dělat. Záštitu nad 20. ročníkem týdne nízkoprahových klubů převzala první dáma Eva Pavlová. A my si o akci více řekneme přímo s ředitelkou České asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Krásný den.
0: Dobrý den.
12: Můžete nám na začátek přiblížit, co je Streetwork a jak do něj zapadají nízkoprahová zařízení?
0: Streetwork je metoda sociální práce. Jde v ní o to aktivně vyhledat ty, kteří mohou být zranitelní a sami si o pomoc nepřijdou říct nebo to nedokážou. A nízkoprahové kluby často pracují metodou Streetwork, pohybují se v terénu a k tomu mají ještě tu možnost ambulance, to znamená kamenného zařízení, kam mohou děti a mladí lidé docházet.

0: chodí. Kluby mají být místem, kde děti v náročných životních situacích nebo z nestabilního rodinného zázemí najdou důvěru nebo taky stabilitu, protože obojí je podmínkou toho, že dítě může získat odvahu, taky motivaci svou situaci řešit a důvěru v to, že se ta situace vyřeší. Ta tři témata vlastně co znamenají? Resilience je odolnost, schopnost zvládat krize. Radikalizace byla vybrána proto, že mladí lidé stále častěji se setkávají s radikalizujícím nebo extremistickým obsahem na sociálních sítích, mohou přebírat tyto narrativy, mohou radikalizaci podlehnout i ve svém chování. Kolegové z České rady dětí a mládeže zveřejnili letos takový průzkum, ve kterém se ukázalo, že 91% mladých lidí se s tímto obsahem na sociálních sítích už setkalo. Pak to téma evropanství. My vlastně vnímáme Evropu jako prostor, kterého jsme všichni součástí, jako příležitost pro osobní rozvoj a snažíme se podporovat mladé lidi i v tom zranitelném postavení, v širším rozhledu, aby věděli, že existují i pro ně možnosti a také těmi možnostmi aktivně provázíme.
1: Máte nějaká data k tomu, jestli a jak veřejnost rozumí fungování nízkoprahových klubů?
0: My pravidelně realizujeme každoročně průzkum mezi našimi členy o pracovních podmínkách, o mzdách a taky o motivaci, díky které tu náročnou práci dělají. A taky se ptáme na to, jak okolí nebo veřejnost jejich práci vnímá. A z odpovědí vyplývá, že o práci nízkoprahových klubů, ale i o práci, o sociální práci obecně má veřejnost málo informací. Setkáváme se s předsudky nebo mýty, například jedním z těch hlavních je, že děláme zbytečnou práci, že dětem sociálně vyloučeným nebo i dospělým v náročných situacích pomoci nelze. Tenhle mýtus se snažíme vyvracet například sdílením příběhu našich klientů, těch úspěšných kauz. Dalším mýtem je, že kluby nízkoprahové jsou určeny pro volný čas, že pracovníci si s dětmi jenom hrají nebo jim pomáhají s přípravou do školy. Na to musím říct, že hra je součástí práce klubu, protože není tam ale jako cíl, ale jako prostředek v navázání toho vztahu s dítětem. Ten vztah je úplně nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce. A co chceme tedy v rámci týdne nízkoprahových klubů říci je, že kluby jsou odbornou službou. Ona dokáže dítě vyhledat, jak už jsem říkala, prostřednictvím terénní práce a navázat s ním spolupráci a podpořit ho v té situaci, ve které čelí. Ty kluby nepracují úplně osamoceně, podporují, aktivně se účastní mezioborové spolupráce, to znamená se školami, s OSPOD, s terapeuty, se zdravotníky a těch oblastí, které vlastně řeší, těch témat, které řeší, je obrovské množství. Ať už jsou to vztahy s vrstevníky, s rodiči, je to ta oblast školství, duševního zdraví, jak jste říkala, různé typy rizikového chování, anebo právě ty výzvy, které přináší doba nebo společnost.
1: Mluvili jsme s ředitelkou České asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji a zvu vás na týden nízkoprahových klubů. Naschranou.
1: A ve Vědě plus ještě další téma. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
2: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
3: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
2: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
4: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
3: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu, vysvětluje mi další z operatérů Petr Neora.

0: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
1: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně. Hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
2: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
1: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
2: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, takže jdeme na to. No.
1: Meniskus seší lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
2: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní menisku byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
1: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: A na téma ještě navážeme s primářem kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice Motol a Homolka Jakubem Kautznerem. Krásné odpoledne.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům.
3: Pane doktore, nakolik běžné jsou u nás dnes moderní přístupy při operacích menisku? Stává se, že ortopedi odstraňují menisky, které by se daly ještě zachránit?
4: Tak v posledních 5 letech přibližně to procento těch zachránitelných menisků nebo těch menisků, který zachraňujeme, je určitě větší, zejména na těch větších pracovištích, ale pořád na některých místech ty menisky jsou dávány pryč, třeba z hlediska technického vybavení nebo třeba i přání pacienta.
3: Jakou roli hraje čas? Je dobré operaci takzvaně odkládat? Respektive neodkládat?
4: Určitě je lepší neodkládat, protože čím dříve ten meniskus je ošetřen, tím lepší možnost hojení toho menisku, ale ono záleží i na ostatních poškozeních toho kolena, takže to časování operace je velmi individuální u každého pacienta.
3: Vy operujete také děti a dospívající, snažíte se u nich meniskus zachránit vždy?
4: U dětí určitě, tam je to prakticky povinnost, protože chceme to koleno zachránit do dalšího budoucího života toho pacienta. To znamená u dětí naprosto vždy a dokonce někdy i opakovaně.
3: A v jakých situacích se meniskus zachránit už nedá?
4: Zejména je to ve chvílích, kdy ten meniskus je natolik poškozen, že třeba ta tkáň to ani neumožňuje, tu rekonstrukci, nebo třeba je to ve chvíli, kdy to koleno je natolik postiženo degenerativním procesem, takže už nemá ten biologický potenciál k tomu, abychom ten meniskus zahojili, takže v těchto případech to nejde. Máme sice možnost třeba transplantace menisku u mladých pacientů, ale to není úplně pro každého.
3: Jak už zaznělo v reportáži, koleno po odstranění menisku rychleji degeneruje. Jak rychle se to děje?
4: Tak ta rychlost je individuální, ale velké studie ukazují, že se to děje přibližně během 10 až 15 let od toho poškození menisku.
3: Slyšeli jsme, že rehabilitace po záchranné operaci menisku trvá několik týdnů, kdy se může člověk vrátit do kondice, respektive ke sportu.
4: Tak do toho základního pohybového režimu se může vrátit přibližně v 6 týdnech od té operace. Pokud se jedná o nějaký lehčí, méně náročný sport, kolem 3 měsíců, pokud se bavíme o vrcholových sportovcích nebo lidech s velkou pohybovou náročností, tak je to třeba 6 až 9 měsíců. Tam záleží i na ostatním poranění v tom koleni.
3: Je jednou operovaný meniskus náchylnější k opětovnému přetržení?
4: Samozřejmě může se přetrhnout už jednou sešitý meniskus, zejména je to ve chvílích, kdy tam je nějaké další přidružené poranění, zejména je tam třeba nestabilita toho kloubu, tak tam je větší riziko poškození toho menisku znovu.
3: Říká primář kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice Motol a Homolka Jakub Kautzner. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
3: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus a ještě jedno téma stihneme. Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoustná, pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
5: Je to takový koláč, dá se říct, toho puncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
6: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
5: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
6: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
7: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
6: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
7: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
6: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit. Ptačím trusem.
7: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
6: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině. Sklentnice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: To už je z Vědy Plus vše. Za celý tým vám za pozornost děkuje Lenka Vahalová a pokud se budete chtít k některým tématům ještě vrátit, můžete jednoduše na našem webu plus.rozhlas.cz a všechny podcasty Českého rozhlasu Plus také najdete jednoduše v aplikaci Můj rozhlas. Hodin začíná pondělní odpolední plus. Dnes je 21. září a s vámi je Lenka Vahalová.
8: Český rozhlas Plus.
3: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Evropští zpravodajci varují, že Rusko se připravuje na útok na Evropu. Jak vážné jsou toto hrozby pro Českou republiku? Na internetu se často za stejné služby objevují různé ceny. Kdy a za jakých podmínek s nimi ale musíme počítat? A stát může na veřejných službách ušetřit, pokud dá člověku bez domova 100 000 korun. Jakou by měla tato částka návratnost? Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
9: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko, informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v dubně posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
10: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé, naposledy tu nejdéle sloužící italská premiérka byla před třemi lety. To i přidal tehdejší premiér Petr Fiala z ODS. A víc podrobností najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Němečtí odboráři demonstrují proti úsporám v automobilovém průmyslu. A k protestním akcím po celé zemi vyzval odborový svaz IG Metal pod heslem Budoucnost místo ničení.
8: Akce začaly dopoledne v továrně dodavatele součástek Bosch v Zajfenu, další jsou například v podniku stejné firmy v Norimberku, v továrnách BMW v Mnichově, Audi v Ingolštatu a podnicích Volkswagenu, celkem zhruba na 200 míst v celé zemi. Zástupci zaměstnanců Volkswagenu vyzvali vedení firmy i politiky k okamžitému řešení investic, cen energií a k větší ochraně před čínskou konkurencí, jak na celostátní, tak unijní úrovni. Uvedla to šéfka odborů IG Metal Christian Benerová. Volkswagen chce v rámci restrukturalizace propustit do 4 let po celém světě až 100 000 zaměstnanců. Součástí Volkswagenu je i český podnik Škoda Auto. Ten uvedl, že nový transformační plán koncernu Volkswagen nemá na aktivity Škody Auto žádný přímý dopad. Helena Berková, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude. Řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
12: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
9: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením VZP, otestuje v praxi. Pokud se odsvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
13: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
9: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. A začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý, teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů. Dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut už levým pruhem. Kolona z 6. kilometru je asi na 15 minut. Kamiony se zastavují v pravém pruhu už na 9. kilometru a zdrží se déle. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už v omezení na Šmejkalce za 24. kilometrem nic nebrání provozu. Kolona z 21. se postupně rozjíždí. Zdržení je kolem 15 minut. V Praze se zdržíte v koloně ve spojovací ulici směrem na Balabenku kvůli omezení před ulicí k Žižkovu. Od křižovatky na Jarově pojedete až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme ještě postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Odpolední plus.
3: Hezké odpoledne, máme 7 minut po 14. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve dvou okresech sousedících s estonským městem Narva. Opatření označuje za prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů. Důvod ale může být úplně jiný. Více si teď řekneme s naší zpravodajkou v Polsku, v Pobaltí, Kateřinou Havlíkovou. Hezký den.
14: Dobré odpoledne.
3: Koho se tedy opatření dotýká a jak omezení pohybu vypadá?
14: Rusko vyhlásilo omezení pohybu pro obyvatele dvou okresů, jsou to Slansevský rajon a Kingisepský rajon, které mají společnou hranici s nejvýchodnější estonskou provincií Idavoru, jejímž hlavním městem je Narva. To omezení pohybu platí do 26. září. Lidé ve vymezeném pět kilometrů širokém pohraničním pásmu v těchto regionech nesmí po osetmění cestovat mimo vsi a města, nesmí se přibližovat k řekám nebo po nich dokonce plout, nesmí tam ani rybařit a nesmí chodit na lov a nesmí u sebe nosit palné zbraně.
3: Proč tohle opatření vzbudilo obavy a kdo je naopak tiší?
14: V posledních měsících někteří experti na bezpečnost a někteří politici varují před rostoucími provokacemi ze strany Ruska, před možným útokem na některého ze spojenců Ukrajiny nebo před možnou snahou Ruska napadnout i země NATO. Několikrát o tom mluvil třeba polský premiér Donald Tusk nebo i nový estonský ministr obrany Martin Herem. No a právě omezení toho pohybu na ruské části té hranice vzbudilo podezření, jestli to náhodou nesouvisí s tím, že by Rusko připravovalo nějaký útok třeba na Estonsko. Jenomže ty obavy z další invaze tlumí sami zpravodajské služby pobaltských států, ale třeba také zpravodajské služby Švédska. Šéf lotyšské státní bezpečnostní služby Normund Mežvěc deníku Delphi včera řekl, že existují náznaky, že se Moskva chystá proti Evropě jednat rozhodněji, ale že služby v tuto chvíli nevidí žádné známky toho, že by mohl bezprostředně hrozit ruský útok na Evropu. Takže třeba renomovaný estonský list The Baltic Flank dává to ruské opatření do souvislosti s možnou mobilizací v Rusku.
3: Jak souvisí ruská mobilizace s omezením pohybu a Narvou?
14: Rusko se totiž obává, že před tou možnou mobilizací se pokusí ze země utéct velké množství mužů v odvodovém věku. Už teď utíkají například do Gruzie, nebo to zkouší i do Estonska, jak popsal Českému rozhlasu Erik Líva z policie a pohraniční stráže v Narvě.
15: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
14: My jsme se o tom bavili na přelomu jara a léta, kdy i zmínil to, že v oblasti služby zaznamenávají i pokusy o útěk v opačném směru.
15: Například v loňském roce jsme zaznamenali asi 3 případy, kdy se lidé pokoušeli nelegálně dostat do Estonska tím, že by překonali řeku. A zhruba 5 případů, kdy se lidé snažili dostat do Ruska. Tedy bylo víc případů odchodů z Evropy než v opačném směru. Za prvé, náš soused vede válku, takže přijal opatření k posílení ostrahy hranic. Mnohem více jí kontrolují. Rusko se snaží udržet své lidi uvnitř. Za druhé, my z pohledu schengenského prostoru a Evropy vnímáme ochranu hranic jako obranu před vnějším nepřítelem. Takže my v podstatě děláme pravý opak.
14: Zatím tedy z Ruska do Estonska odcházeli muži v odvodovém věku v jednotkách, Moskva se ale obává masového exodu, čemuž by mohlo napomáhat i to, že v Narvě stále ještě funguje pěší hraniční přechod s Ruskem a ruskojazyční lidé tvoří asi 26% estonské populace.
3: Říká naše zpravodajka v Polsku a Pobaltí Kateřina Havlíková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
14: Naslyšenou.
3: A u bezpečnostního tématu zůstáváme. Někteří evropští představitelé zpravodajských služeb varují před hrozbou agresivnějších kroků Ruska vůči zemím NATO. Mezi experty osloveným britským deníkem Guardian byl i ředitel české BIS Michal Koudelka, podle kterého může ruský test soudržnosti NATO přijít už v řádu měsíců. Bezpečnostní analytici z pobaltských zemí ale upozorňují, že zmínky o bezprostřední invazi mohou mít za cíl jen vyvolat paniku a nejistotu v rámci psychologických operací Kremlu. Na postoj Česka se teď zeptáme Miroslava Samaše z Hnutí ANO, místopředsedy stále komise pro hybridní hrozby a také člena výboru pro obranu poslanecké sněmovny. Hezký den.
16: Dobrý den, mám přeju hezký odpoledne.
3: Šéf BIS Michal Koudelka podle britského deníku řekl, že zásah Ruska může mít podobu zvýšené aktivity dronů, ale i invaze na část území některého ze států NATO. Jak závažné jsou tyhle hrozby pro Českou republiku?
16: No tak tyto hrozby nemůžeme brát na lehkou váhu, když se podíváme v kontextu posledních událostí, které se odehrály v Evropě a taky ve světě, tak je to docela reálné. Nicméně naše zpravodajské služby se na tyto hrozby připravují a věřím, že je dokážou včas zachytit. Jo? Takže víc než jindy je teď právě důležitá spolupráce mezi jednotlivými službami v rámci Evropy.
3: Michal Koudelka mluví také o rozsáhlých vlivových operacích, jenže kybernetické útoky nebo dezinformační kampaně spojované s Ruskem bezpečnostní služby popisují už řadu let. Je v tomto směru současné varování BIS něčím nové?
16: No, není to úplně nové, protože opravdu BIS, tak i vlastně i vojenské zpravodajství sledují tyto aktivity a nejedná se úplně o novou informaci. Víte, že Rusko, dá se říct, takhle provokuje už delší dobu, ať už jsou to různé přelety na hranicích států, s kterýma sousedí, nebo omylem vyslané drony do některých sousedních zemí. Jo. Takže určitě to není to ojedinel.
3: Je Česko na podobné scénáře a agresivnější kroky Ruska vůči zemím Aliance podle vás připravené?
16: Naše zpravodajské služby jsou v tomhle velice kvalitné. Musíme si taky uvědomit dislokaci našeho státu. Je, dá se říct, v hloubce státu NATO, takže nějaké přímé ohrožení nějakými balistickými střelama nebo dronama dlouhým doletem, myslím, že by eliminovali už první státy, které s Ruskem souvisí. Tady se jedná spíš o to, že tady můžou operovat některé skryté skupiny, ať jedinci nebo skupiny lidí, které jsou přímo podporovány Ruskem. A dneska je v Schengenu volný pohyb, takže by bylo dobré se zaměřit právě na kontrolu některých třeba vozů, dodávek nebo nějakých vozidel, které by mohly převážet nějaké komponenty dronů a podobně. Jo, ale myslím si, že my jsme na to docela připraveni.
3: A vnímá podle vás česká vláda podobná varování jako test článku 5, jak řekl už polský premiér Donald Tusk, jestli funguje soudržnost členů Severoatlantické aliance jen teoreticky nebo i prakticky?
16: No tak Rusové to zkouší, to vidíte prostě, že to zkouší všude a jestli chtějí jako vyzkoušet soudržnost státu NATO, tak my to vnímáme tak, jako že ano, v případě, že by zaútočil jakýkoliv členský stát na to přímo, tak jsme připraveni naplnit článek 5. Tam skutečně můžeme poskytnout to, co v rámci našich možností je reálné, to znamená logistiku, podporu přesunu jednotek, případně vyslat na zasažená území naše speciální jednotky, které mají zkušenosti už ze zahraničí. Takže naše vláda to vnímá v tomhle jako vážně.
3: S jakými scénáři lze pracovat, pokud by k naplnění nějaké hrozby došlo a Rusko by některý z kroků naplnilo?
16: Tak jak jsem říkal, předpokládám, že by se konflikt vytvořil na hraničních státech, ať je to už Estonsko, Lotyšsko, nebo případně z běloruské části na Litvu. Nicméně tam bychom mohli poskytnout maximálně nějakou logistickou pomoc, kdyby se bylo potřeba přesouvat přes naše území nějaké jednotky, anebo, jak jsem řekl, nějakou speciální jednotku, ať už vojenská policie nebo nějaké chemické jednotky, které už mají nějaké zkušenosti, tak tam bychom mohli výrazně pomoct.
3: Říká Miroslav Samaš, poslanec ANO, místopředseda stálé komise pro hybridní hrozby a člen výboru pro obranu poslanecké sněmovny. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Já vám taky děkuji, přeji hezký den.
3: A nyní ještě hrozby probereme s bezpečnostním expertem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Pražského centra pro výzkum míru Michalem Smetanou. Krásné odpoledne.
17: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: Jaké konkrétní hrozby, o kterých mluví šéfové evropských zpravodajských služeb, jsou podle vás relevantní pro Českou republiku? Které z těchto scénářů jsou pro Česko realistické a které se týkají spíše východního křídla NATO?
17: Takhle, oni jsou relevantní pro Českou republiku všechny. Tam asi to, na co se víc ptáte, je, co by se nás mohlo kineticky přímo dotknout, což není úplně ta primární obava, a co je vlastně výzvou pro Severoatlantickou alianci, kterými jsme členem, kde vlastně ta primární obava je, že by Rusko se nepokusilo o nějakou formu invaze, jako byla v roce 2022 na Ukrajinu, nebo dejme tomu o nějakou variantu otevření další fronty směrem k nějakému státu NATO, ale něco, co by možná mohlo více připomínat, buď dejme tomu útok pomocí nových prostředků, který půjde nad rámec těch současných sabotáží a bude potenciálně více letální, ale bude tam jako velká neshoda na tom, jestli to už je přímo něco, co by mohlo být považováno za porušení článku 5, nebo respektive důvod pro aktivaci článku 5. Zároveň se bavíme už vlastně od roku 2014 o nějakém scénáři, který by připomínal právě operaci na Krymu Ruska v roce 2014, kde by se například ruské jednotky neoznačené bez insignií zmocnily, dejme tomu, nějakého menšího území za hranicemi v některém z pobaltských států, a vlastně byl by tu nějaká určitá výzva, jak by byla aliance soudržná, jak by na to společně zareagovala, jaký by byl postoj Spojených států, jaký byl postup evropských mocností, kde prostě obava je, že Rusko by si tímto chtělo vlastně vyzkoušet, vlastně otestovat tu reakci a ideálně z jeho pohledu vyvolat politickou krizi uvnitř aliance.
3: Jak moc je to pravděpodobné, že by Rusko skutečně chystalo otestovat funkčnost článku 5?
17: Samozřejmě bavíme se o scénáři, který by měl potenciálně velký dopad, obrovská rizika. Zároveň nutně to, že se o tom bavíme více, neznamená prostě nutně, že se teďka blížíme k tomu momentu, nebo že se to stane. Konec konců není to dynamika, na kterou bychom neměli vliv. My jako Severoatlantická aliance samozřejmě máme schopnost komunikovat naše odhodlání, máme schopnost prostě signalizovat směrem Rusku odhodlání a zakročit i případně vůči těmto, dejme tomu, operacím, které úplně nepřipomínají konvenční invazi, nicméně vnímáme jakoby narušení našeho prostoru a našich hranic. A máme zde spoustu možností, jak se na takovou variantu připravovat, zvláště co se týká krizové komunikace, ale i komunikace mezi členskými státy. To, aby ta reakce byla jednotná, aby byla rezolutní, aby byla jasná. Takže to, jestli se to naplní, se rozhodně nedá říci. Pořád je to spíše ta méně pravděpodobná varianta, než to, že k ničemu takovému nedojde a Rusko bude pokračovat v nějakých těch útocích mnohem více v té šedé zóně, které se týká různých sabotáží, kybernetických útoků a podobně. Ale to riziko je reálné a to, že to vlastně komunikujeme a snažíme se tomu dávat váhu, je samozřejmě dobře.
3: Jak soudržná podle vás v současné situaci aliance je?
17: Bohužel se obávám, že tady prostě Rusko vidí nějaké okno příležitosti. Na prvním místě je to samozřejmě otázka Spojených států, které dlouhodobě jsme vnímali jakoby toho primárního garanta vlastně evropské bezpečnosti jako klíčového hráče, kterého se Rusko v tomto konfliktu bojí, a kde ta důvěra v to, že Spojené státy by se aktivně podílely na obraně Evropy, se výrazně snížila po lednu 2025, kdy se Donald Trump stal prezidentem a vlastně vysílá směrem ke svým spojencům, ale svým způsobem také vůči Rusku velmi smíšené signály ohledně toho, zda by skutečně američtí vojáci bránili Evropu, zvlášť pokud by se teda jednalo o nějaký útok, který by nepřipomínal právě nějakou velkou konvenční invazi a jasnou aktivaci toho článku 5, a bylo by to, dejme tomu, více politicky kontestováno. To, že zbytek Evropy by v tomto byl odhodlanější, se zdá být na jednu stranu jasné, na druhou stranu prostě Evropa postrádá některé unikátní schopnosti, které poskytují Spojené státy, ať už to týká schopnosti získávat dynamicky zpravodajské informace, mobility, ta logistika a podobné aspekty. Takže tam v tomto ohledu jsou prostě nějaké limity, které jako Evropa máme, a tím spíše musíme vlastně tu jednotu signalizovat vůči Rusku, že i v případě nezapojení Spojených států Rusko nemůže počítat s tím, že by mu taková operace prošla.
3: Já vás možná ještě doplním. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Jak dnes vlastně hodnotíte postavení Slovenska v rámci NATO?
17: To je samozřejmě velmi problematická komunikace a mělo by se jí dočkat velké kritiky uvnitř aliance. Vysílá to velmi špatný signál vůči Rusku, protože to samozřejmě drolí vlastně tu jednotnou zprávu. Dobrá zpráva pro NATO samozřejmě je, že takováhle zpráva nepřichází v tuto chvíli z Německa nebo z Velké Británie nebo z Itálie nebo z Francie, ale ze států, který samozřejmě na té vojenské úrovni není prostě tím nejklíčovějším hráčem, ale opět Severoatlantická aliance 32 členských států a jakákoliv taková zpráva. Samozřejmě není něco, co bychom chtěli jako aliance vysílat ohledně naší jednoty.
3: Považujete i přístup pobaltských zpravodajců za správný, když upozorňují, že není vhodné vytvářet paniku?
17: Určitě ano. Vlastně pobaltské státy obecně v těch posledních dvou letech k tomuto přistupují velmi zodpovědně, to znamená výrazně investují do své obrany, hodně vlastně se soustředí na vlastně schopnost nějaké krizové komunikace a nějakého racionálního reportingu, jak dovnitř jednotlivých států, tak dovnitř aliance, kde ta hrozba se rozhodně nepodceňuje, vlastně bere se jako reálná a ty scénáře všechny, které řešíme, se berou jako reálné scénáře, který může dojít, ale zároveň se snaží vylovat panice a takového toho pocitu, že jak se říká, že křičeli vlk, to znamená jako v každém, po každé, dejme tomu nějaké signalizace ze strany Ruska, rovnou mluvit o nějakém útoku, ale spíše vlastně udržovat alianci jako celek a vlastní země v nějakém, dejme tomu nějaké připravenosti, ale zároveň nikoli v panice, protože to samozřejmě ničemu nepomáhá.
3: A na závěr klidně už můžete jen stručně, používá Rusko na evropské státy stejnou taktiku a nebo své působení přizpůsobuje konkrétním zemím?
17: Tak ono vždycky ty signály, které vysílá Rusko na venek, samozřejmě jde těžko oddělit, protože v dnešním době a způsobu, jak funguje vlastně informační toky, tak stejné informace, stejné signály vlastně přijímají všechny tyto země. To pokud se bavíme, že Rusko, jdeme tomu v rámci svých některých dílčích operací, třeba skrze sociální sítě, přistupuje různě k různým zemím, to je jako jeden aspekt, ale zároveň spousta těch signálů je prostě mířena aliance jako celek a ty státy a jejich populace to probírají po svém.
3: Mluvili jsme s bezpečnostním expertem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Pražského centra pro výzkum míru Michalem Smetanou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
17: Děkuji za pozvání. Hezký den.
3: Stále posloucháte Pondělní odpolední plus. Teď už máme 23 minut po 14. Je tu další téma. Není nákup na internetu jako nákup na internetu. O tom, kolik zaplatíme třeba za letenku, totiž často rozhoduje i zdánlivý detail. Například, jestli jsme zrovna na telefonu anebo na počítači. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Ne vždy jsou ale dvojí ceny nelegální. Kdy a za jakých podmínek s nimi tedy musíme počítat? To už nám řekne redaktor Dominik Hron. Hezký den.
18: Pěkný den.
3: Podle čeho smí nastavovat internetoví prodejci ceny svých produktů?
18: Obchodníci na internetu už dávno nereagují jenom na aktuální poptávku, tedy že zdražují letenky nebo ubytování podle volných kapacit. Dnes už dokážou pracovat s řadou dalších informací, například s údaji o chování zákazníků, pokud jim k tomu zákazníci dali souhlas s používáním tzv. Cookies. Na základě těchto dat pak mohou cenu přizpůsobovat na míru, vysvětluje právnička D-testu Tereza Genserková.
19: Obchodník při takové personalizované ceně může vycházet například z naší historie nákupu anebo z našich navštívených stránek či počtu kliknutí na konkrétní nabídku.
18: Kromě cookies získávají údaje taky prostřednictvím zákaznických účtů. Z hlediska práva je to naprosto v pořádku, provozovatelé webu, tedy ti prodejci, ale musí zákazníka o personalizované ceně jasně informovat ještě před nákupem. Nestačí to jen schovat malý písmem někam do obchodních podmínek. Samotný fakt, že aplikace ukazuje jinou cenu než web, ale nemusí nutně znamenat, že jde o personalizovanou cenu, může jít taky o slevu vázanou na konkrétní platformu, dodává Genserková.
19: Fakt, že aplikace ukazuje jinou cenu než web, nemusí představovat problém. Pokud totiž aplikace nabízí všem svým uživatelům stejnou cenu, jedná se spíše o cenu nebo slevu, která je vázaná na tu konkrétní platformu.
18: Jestli obchodník prezentuje takovou výhodu jako slevu, musí ale podle pravidel ukazovat také nejnižší cenu, za kterou zboží v daném prodejním kanálu nabízel během předchozích 30 dnů, podobně jako u slev v kamenných obchodech. Při porušení pravidel jim hrozí pokuta od České obchodní inspekce.
3: A co na takové dvojceny říká právě Česká obchodní inspekce?
18: Také inspekce uvádí, že cenové rozlišování je ze zákona dovolené. Její mluvčí František Kotrba ale upozorňuje na tenkou hranici mezi tím, co je povoleno a tím, co už je diskriminace, tedy když rozhoduje státní příslušnost nebo země bydliště.
20: Je potřeba uvést, že cenové rozlišování je ze zákona dovolené. O zakázanou diskriminaci by se mohlo jednat zejména v případech, kdy cenové rozlišování může vést například k narušení lidské důstojnosti nebo je motivované snahou vyloučit určitou skupinu spotřebitelů, odradit je od toho, aby nakoupili zboží nebo službu.
18: Česká obchodní inspekce tedy v personalizovaných cenách ani ve využívání mobilních aplikací, zákaznických karet a věrnostních programů nespatřuje porušení zákona. V zahraničí se ale sporné případy už řešily. Například v roce 2022 upozornili světové spotřebitelské organizace, že seznamovací aplikace Tinder účtuje uživatelům za prémiové služby rozdílné ceny, aniž by dostatečně vysvětlila, jak k nim dospěla. Starší uživatelé přitom platili víc. Evropské spotřebitelské úřady pak zjistily, že aplikace nabízí také automaticky personalizované slevy lidem, kteří nejevili zájem o předplatné za standardní cenu. V roce 2024 se Tinder zavázal o tom uživatele informovat.
3: Říká redaktor Dominik Hron. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Hezký den.
3: A před zprávami ještě jedno téma. Pokud člověk bez domova dostane 100 tisíc, stát může na veřejných službách ušetřit. Vyplývá to z dat výzkumné skupiny New Leaf Česko a katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejich projekt se zaměřuje na to, jak pomoci lidem vrátit se z ulice do běžného života. Inspirací byl přitom kanadský projekt New Leaf a my jsme právě teď ve spojení s vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Melanie Zajacovou. Hezké odpoledne.
0: Dobrý den.
3: Co je tedy na základě výsledků vašeho průzkumu dražší? Dát člověku jednorázově 100 000 korun nebo financovat dlouhodobě krizové ubytování, azylové domy, zdravotní péči, zásahy policie, exekuce a další služby?
0: Přesně touhle perspektivou jsme se na naše data podívali a když odpovím velmi krátce, tak levnější je dát lidem peníze, důvěřovat jim, než nedělat nic, anebo financovat drahý systém kontrol a administrativy.
3: Máte k dispozici data, že se investice někde skutečně vrátila a jak konkrétně?
0: Tak my jsme získali konkrétní informace o tom, kolik nás celospolečensky stojí, když se člověk nachází v situaci na ulici a v průměru jsme došli k číslu 200 tisíc korun ročně. To znamená, že když se podíváme na tu investici 100 tisíc, tak ji máme zpátky v návratnosti jednoho roku. A to, co bylo jako zajímavé z těch dat, se ukázalo, že ti lidé, kteří jsou na ulici krátce do 2 let, tak vlastně nestojí ty veřejné rozpočty téměř nic, ale čím déle ti lidé na ulici zůstávají, propadají z hlediska zdravotního stavu, začínají čerpat zdravotnické služby, které jsou vysoce nákladné a s tím časem se propadají hloubš a hloubš, čili zvyšují náklady veřejných rozpočtů.
3: Překvapily vás informace, za co lidé peníze nejčastěji utráceli a můžete říct, za co utráceli?
0: Tak mě osobně nepřekvapily, nicméně vím, že existují různé stereotypy a jeden z těch nejčastějších, se kterým jsme se setkávali, bylo, ti lidé to propijí nebo profetují. A ty výsledky říkají něco úplně jiného. Nám se ukázalo, že ti lidé peníze nejčastěji dávali za ošacení, za jídlo a za zajištění stabilního bydlení.
3: Jaké jsou hlavní překážky pro lidi bez domova, které jim může právě 100 000 korun pomoci překonat?
0: Já bych řekla, že vlastně 100 tisíc může být takový jednorázový most ven, je to nějaké odstranění pasti, do které se ti lidé dostanou a může jim dát nějakou perspektivu o stabilizaci. A co se nám ukázalo v těch datech, že kromě těch peněz, když mají po svém boku ještě někoho, kdo v ně věří, kdo jim dá důvěru, sociálního pracovníka, takže se otvírá široká škála možností.
3: Jak jsme řekli v úvodu, váš projekt je inspirovaný zkušenostmi z Kanady. Nakolik jsou ale naše podmínky srovnatelné s těmi kanadskými?
0: Srovnatelné jsou pouze částečně a my jsme ten kanadský projekt dokonce ještě rozšířili o perspektivu právě skupiny se sociálním pracovníkem, protože systém sociální pomoci a sociálních služeb pro lidi na ulici je v Kanadě odlišný.
3: A můžete nám ještě říct, jak třeba naopak zabránit tomu, aby nedošlo k neefektivnímu využití u těchto lidí, kteří nejsou zvyklí pracovat s tak velkým obnosem peněz?
0: No tohle je otázka, která se bude týkat spíš jednotlivců, protože, jak říkám, nám se na těch datech ukázalo, že vlastně většina těch lidí s těmi penězmi naložila ve prospěch změny své situace. A je pravda, že naši sociální pracovníci a pracovnice v tom projektu neplnili žádnou kontrolní roli ani žádnou direktivní, ale stejně tak, jako jsme těm lidem důvěřovali, když jsme jim dávali peníze bez jakýchkoliv podmínek, tak jsme takto přistoupili i k té nabídce podpory nebo doprovázení od sociálního pracovníka.
3: Mluvili jsme s vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Melanie Zahecovou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Díky, nashledanou.
3: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a teď už jsou připraveny zprávy na 14.30 s Martinem Matějkou.
11: Český rozhlas Plus.
9: Vláda dnes jedná o dalším postupu v kontaminované oblasti Uzhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude, řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala, proti bylo podle serveru Politico hlavně Slovensko. Na nyním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru více než 75%. Meziročně byl dluh ve druhém letošním čtvrtletí o 740 miliard korun vyšší. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia a v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu, šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Kolona z 5. kilometru je zhruba na 10 minut. Kamiony se zastavují v pravém pruhu a zdrží se déle. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 se v Cínovecké u nájezdu od Čakovice srazila 3 auta v pravém pruhu. Kolona začíná už ve Kbelské před Novopatskou a je to až na 25 minut. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu budete popojíždět od sjezdu na Běchovice k průmyslu. Je to asi na 15 minut. V Praze ve spojovací ulici komplikuje provoz omezení u křižovatky s ulicí k Žižkovu. V obou směrech čekejte zdržení kolem 15 minut a pomalu se jede také na Pražském okruhu směrem na letiště od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už začíná pořad Reparát Daniely Vrbové.
2: Je pondělí 21. září a s ním nový Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
21: Když si dáte předsevzetí naučit se 8 jazyků, ale nakonec se jich naučíte 50.
22: To, že nějaký cizí jazyk je pro někoho těžší nebo lehčí, je trošku mýtus.
23: Každý člověk má talent na jazyk, pokud je mu ten jazyk nějakou dostupnou formou nebo vhodnou formou zpřístupňován.
22: Vnímám tu změnu spíše jako odraz problému toho systému, než že by druhý cizí jazyk byl náročný pro žáky.
2: Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Co přesně tohle rčení znamená v době online překladačů, AI asistentů a rostoucích nároků na to, co dalšího vedle cizích jazyků by zdejší školy měly učit? A jsou větším problémem děti, které si myslí, že nemají na cizí řeči talent, nebo spíš školy, které těžce schánějí jazykové učitele?
24: Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: Já jsem Daniela Vrbová z Českého rozhlasu.
25: Já Aleš Sedlmajer ze Štrosu.
24: Dobrý den,
26: Daniel. Dobrý den, Honza Juříček, jsme v náměstí.
24: A vy jste zastupce ředitele, je to tak?
26: Ano.
8: Ministerstvo školství v červnu oznámilo změny ve výuce cizích jazyků, které měly platit už od září 2027. Angličtina už by neměla být povinná hned v první třídě a druhá cizí řeč, která by se přidávala v sedmém ročníku, už nebude povinná, ale pouze povinně volitelná. To znamená, že sedmáci by si mohli vybírat mezi dalšími cizími jazyky nebo jiným předmětem. Novinky se navíc mají o rok posunout, tedy na září 2028. Na základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze ale kvůli tomu strukturu výuky měnit nebudou. Angličtina je tu povinná od první třídy a vyučuje se v ní i pracovní výchova. A druhý jazyk se zavádí už v šesté třídě, říká Aleš Sedlmayer, který tu vyučuje francouzštinu.
25: Vidíme, že dlouhodobě to u nás funguje, máme za sebou už několik let v tomhletom režimu a nemáme pocit, že by tady v tomto systému jakoby někdo strádal nebo se topil.
14: Mimochodem, jaký zájem je o ty druhé cizí jazyky, protože francouzština asi nebude jediná cizí řeč, kterou tady nabízíte?
25: U nás na škole si žáci mohou volit, žáci a rodiče, mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou, s tím, že zájem asi, myslím, že očekávaný je největší u španělštiny. Obecně se žáci jako v páté třídě a v šesté třídě velmi těší na tu novinku, která je čeká.
14: A jak si vysvětlujete ten velký zájem o španělštinu?
25: Myslím si, že to je obecný trend. On se ukazuje v celé Evropě, že ta španělština válcuje ostatní cizí jazyky. Lidem připadá zajímavá a také si slibují, že je jednoduchá a že se jí lehce naučí.
14: Naproti tomu francouzština úplně zas tak jednoduchá není. Tak jakými způsoby, když třeba s kolegou němčinářem se utkáváte o duše, když to tak řeknu, aby se přihlásili spíš na francouzštinu nebo na němčinu, tak čím je lákáte, aby děti si dali jako ten druhý cizí jazyk francouzštinu?
25: Tak já bych asi neřekl, že úplně lákáme, spíš jim snažíme se ukázat, jak ten druhý cizí jazyk také vypadá a také zmínit to, že nějaký cizí jazyk je pro někoho těžší nebo lehčí, je trošku mýtus. A druhá věc je, jak ten jazyk se také vyučuje, jakým způsobem. A dovedu si představit, že pokud někdo zažil výuku jazyka podle starších metod někdy na začátku 90. let, tak má takovou tu představu překladových gramatických cvičení, o kterých si nemyslím, že by byly úplně špatné, ale je pravda, že můžou vytvořit pocit, že ten jazyk je prostě neprostupný.
14: Pan zástupce ředitele reaguje.
1: O tom lákání těch žáků, tak já musím na pana učitele prozradit, že do těch pátých tříd občas vnese makronky právě, když nabírá ty nové žáky.
14: Tak ale to jsou úplatky.
1: Říká jim o francouzštině.
14: Jak ten druhý cizí jazyk, tak ta angličtina. Jaká metoda nebo jaké způsoby výuky se vám osvědčily a na jakou úroveň vlastně cílíte? Co by ty děti měly umět po absolvování vaší školy a jazykové přípravy v ní?
1: Já budu mluvit o tu angličtinu, tak cílíme na úroveň mezi A2 a B1. Vlastně s tím novým RVP to bude B1, na což myslím si, že jsme připraveni. A z hlediska těch metod, tak ta angličtina je to takzvaný jako komunikativní přístup, který se používá a je to ale kombinace různých metod.
14: A třeba ta tandemová výuka v kombinaci s pracovní činností, to vás napadlo jak?
1: To nás inspirovala ta metoda CLIL, což je metoda, kde vlastně ta angličtina zasahuje i do jiných oborů, než je vyloženě angličtina. Typicky se právě začíná například v matematice, v pracovních činnostech nebo v tělocviku, kde ten předmět není vyloženě založený na obsahu toho jazyka, není tam ten jazyk tak, řekněme, důležitý, ale ty děti tam vytváří něco, nebo se hejbou, nebo počítají a je tam sice specifická slovní zásoba, ale není tam toho mluvení tolik. A takže tím jsme se inspirovali, až jsme tou cestou teda těch pracovních činností a toho druhého učitele jako cizince, kdy teda ten jejich třídní učitel tam dává, řekněme, tu metodickou složku a připravuje ty činnosti a potom ten učitel cizinec vede ty instrukce, ukazuje, zadává a vlastně to vede v té angličtině.
14: Pane učiteli Sedlmayere, v šesté třídě už děti za sebou mají větné rozbory v češtině, už právě umí trochu anglicky, takže jaký čas nebo jakou dávku v té hodině věnujete vysvětlování gramatiky a nakolik spíše tedy konverzujete, seznamujete se s kulturou, jíte makronky a podobně?
25: Tak u toho druhého cizího jazyka směřujeme, cílíme na úroveň A1, což je taková úplně základní úroveň a myslím, že máme tu výhodu tím, že učíme ten druhý cizí jazyk 4 roky, tak máme dost času na to, abychom se na tu úroveň dostali a zároveň jako nehnali nějakým drcením. To znamená, máme hodně času i na poznávání, řekněme, těch kulturních reálí daných jazyků a oblastí.
4: A ta změna, že ten druhý cizí jazyk nebude povinný, bude povinně volitelný. Co tomu říkáte z hlediska své praxe? Je to dobrý nápad nebo rozumíte mu, proč to takhle bylo změněné, pane Juříčku?
1: Pro mě osobně je ten druhý cizí jazyk důležitý. Já to vnímám jako, že i opravdu tu kulturní věc a jsme v Evropě, Evropa je plná různých jazyků a myslím si, že prostě to je naše nějaká evropská identita, znát více než jenom tu angličtinu. Je tam spoustu dalších benefitů i z hlediska toho opravdu jako porozumění tomu svému jazyku. Je to o tom, že když chápeme tu strukturu těch dalších jazyků, tak to můžeme porovnat s tím svým a vede to k tomu hlubšímu pochopení celkově, takže já tam opravdu vidím benefity. Jo, dokážu si představit, že nějaké školy třeba s tím mohou mít problémy na celostátní úrovni, pak ten druhý cizí jazyk třeba zajistit jako tu kvalitní aprobovanou výuku, tak tady tomu rozumím, ale to je nějaký jako systémový problém a není to problém toho cizího jazyka.
4: Pane Sedlmajere, setkáváte se s rodinami, které říkají, naše dítě nemá talent na jazyky, ten druhý cizí jazyk už by pro něj nebo pro ní byl moc?
25: To říká samozřejmě hodně rodičů i dětí, to má naučen od svých rodičů, ale každý, kdo se naučil svůj mateřský jazyk, tak je talentovaný na jazyky, takže myslím, že to neplatí, že by někdo nebyl talentovaný na jazyky. Já jsem chtěl podpořit to, co říkal kolega, že vnímám tu změnu spíše jako odraz problému toho systému, než že by druhý cizí jazyk byl náročný pro žáky, což se myslím, že i z mé praxe prostě nepotvrzuje. Chápu to, že některé školy s tím problém mají a že třeba vím, že moji synovci měli na výběr pouze němčinu, respektive museli se tedy učit němčinu a neměli na výběr žádný další jazyk. Mrzí mě, že stát vlastně místo, aby se pokusil ten systém opravit a nabídnout všem těm žákům rovné podmínky, alespoň 2 cizí jazyky. A zajistil i to, že budou s tím jazykem moc pokračovat na střední škole, tak to řeší radši tím, že vlastně z toho problému uteče a nechá to volně na těch školách, aby si to vyřešili sami.
5: Tolik Aleš Sedlmajer a Jan Juříček ze základní školy Štrosmajerovo náměstí v Praze 7. Chybějící učitelé jazyků jsou reálným problémem škol na řadě míst Česka. Z pohledu žáků, případně jejich rodičů, potom může být náročné i to, jakým způsobem se druhý cizí jazyk vyučuje a někdy možná nemístně ambiciózní očekávání. O tom, jak vyladit tento aspekt, teď budeme mluvit s Kateřinou Chládkovou, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede také výzkumnou skupinu Speak in Lab. Vítejte v reparátu.
6: Dobrý den.
4: Vy se zabýváte bilingvností, osvojováním si cizích jazyků v dětském věku. Lze říct, že v tom dětském vývoji jsou určitá časová okna, kdy se nám cizí jazyky učí lehčeji?
6: Nevypadá to, že by úplně biologicky byla podmíněna nějaká okna, nějaké věky, kdy by se nám nutně jazyk učil jednodušeji nebo spíš, kdyby nám už jazyk naučit se nešel. Ale zase s tím dětským věkem, oproti třeba věku dospívajících nebo dospělému věku, se pojí to, jak k jazyku přistupujeme a jaké máme cíle toho učení. Takže vlastně tady tenhle faktor je spojen s věkem, ale není úplně nutně podmíněn tím, jestli jsme malí nebo velcí.
4: Říká se to, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Je nějaká hranice toho, kolikrát můžeme být člověkem, tedy kolik řečí se vlastně zvládneme naučit, aniž bychom tím byli zahlceni.
6: Tam je vlastně jedním strašně důležitým faktorem v učení se jazyka, je to, jak moc jsme mu vystaveni nebo jak moc se s ním setkáváme. Takže pokud by naše dny měly nekonečně mnoho hodin, tak by si náš mozek velmi pravděpodobně dokázal osvojit a naučit se nekonečně mnoho jazyků. Ale naše dny nemají nekonečně mnoho hodin, náš čas je omezený, taky děláme jiné věci, než učit se jazyky, takže nějaký jako faktický limit tam je. Vědci na něho ještě úplně nepřišli a tady zase se vrátíme k těm dětem. Zase přirozeně, když jste hodně malí, když se začínáte učit jazyk, tak vám to dává mnohem víc let ve vašem životě na to se s tím jazykem setkávat. Takže zase to je další faktor, proč třeba to může být jednodušší nebo přímočařejší vlastně osvojit si jazyky, když začnete jako malí. Ale vědci, němečtí vědci s postupy mi zkoumají teď hodně v Africe, která je úplně kolébkou multilingvnosti, vícejazyčnosti a zjišťují tam, že děti si běžně v konkrétně
23: konkrétně v Ghaně osvojují 3 až 4 jazyky od malička, úplně bez problémů. A jsou tam i takové děti, které zvládají 6, což vlastně už je docela dost, by se dalo říct. Takže náš mozek a naše tělo zvládne pojmout hodně jazyků.
7: My jsme si vás do reparátu pozvali kvůli tomu rozhodnutí ministerstva školství učinit z druhého cizího jazyka na školách povinně volitelný předmět od 7. třídy. Dosud se tedy počítalo s tím, že bude povinný. Moje otázka je, jestli to není promarněná šance.
23: Promarněná šance to je, 100%. A není to ani tak nutně třeba promarněná šance v tom, že by ty děti, co ten jazyk si nezvolí jako volitelný předmět, že by jako se už další jazyk nedokázali naučit, až z té základní školy vyjdou. Ale je to promarněná šance v tom, že se tím obrovsky rozevřely sociální nůžky ve společnosti.
7: V jakém smyslu můžete to rozvést?
23: Vlastně ten cíl. My bychom si měli uvědomit hlavně, co je cíl učení toho druhého cizího jazyka. My si nemůžeme představit, že za 2 hodiny týdně děti za 3 roky v základní škole naučíme prostě jazyk na nějakou komunikační úroveň. To by neměl být náš cíl. Ale cíl je vlastně otevřít těm dětem obzory v tom, že existuje jiná kultura, jiné společnosti, které se jako ta kultura se úplně jakoby neoddělitelně pojí s jazykem. Takže oni, když budou nějak vystavování nebo seznamování s tím novým jazykem, budou seznamování nutně i s tou kulturou. A proč to rozevírá nůžky je to, že děti, které ve škole nebudou mít druhý cizí jazyk, ale mají nějak jako rodiče ve výhodnější pozici, bohatší nebo nějak osvícenější, tak ty rodiče těmhle dětem přirozeně další jazyky a další kultury zpřístupňují. Ale jsou děti ze situací rodinných, kde toto možné není a je velmi pravděpodobné, že taky školy, které nemají prostředky na to zajistit výuku,

0: na matematiku nebo na pracovní činnosti a tak dále.
1: Já rozumím tomu argumentu, který přichází hodně od ředitelů škol, že mají obavy, že to nedokážou personálně zajistit nebo nějak infrastrukturně zajistit tu výuku. Obávám, že některé děti nemají talent na jazyk, tak ty jsou vyvratitelné z vědeckého pohledu. Každý člověk má talent na jazyk, pokud je mu ten jazyk nějakou dostupnou formou nebo vhodnou formou zpřístupňován. Když se podíváme na tu vhodnou formu a na to, co by měl být ten cíl toho druhého cizího jazyka, tak trošku odpadá už i potom ten argument toho, že nemáme personální zajištění na tu výuku, protože úplně jakoby, když to přeženu, nebo možná ani ne úplně přeženu, nechci být nějaký jako přehnaný idealista, ten druhý cizí jazyk, pokud by byl povinně, tak ho můžeme zkusit vyučovat i bez nějakého jako úplně 100% kvalifikovaného jazykáře. Jak říkám, jako není to ideální stav, ale pokud nám jde o to dětem nějak rozšířit kulturní jazykové obzory, tak tu kulturu, pokud máme člověka, který třeba není jazykář, ale miluje nějakou cizí kulturu a ten jazyk s ní spojený, tak dokáže dětem vlastně tady to svoje nadšení nebo ten vhled do toho, jak funguje jiná společnost a s tím jiný jazyk, by jim mohl dokázat zpřístupnit. Nám nejde o to, aby to dítě vyšlo základní školu a v tom jazyce dokázalo se uplatnit na pracovním trhu i hned, takže to klidně může být exotický jazyk, jako třeba maorština nebo vietnamština, která nakonec pro nás zas tak exotická není v našem kontextu a mohla by být užitečná. Takže trošku redefinovat ty cíle a možná ruku v ruce s tím potom i to, jak by se ten druhý cizí jazyk dal do povinné výuky na základních školách zakomponovat.
0: Změny se podle aktuálních plánů ministerstva školství mají dotknout i angličtiny, která se nebude muset učit od první třídy. Nevzniká ale s tím odkladem na později také otázka, jak děti efektivně aspoň nějaký jazyk naučit, protože v první třídě nebo ve školce to jde pomocí hry, ale jak děti stárnou, tak písničky, říkanky a tak dále možná přestávají bavit.
1: Přesně jaký klíč tak, k tomu zvolit? Přestávají bavit. Ono by to bylo úplně ideální, kdyby ty písničky, říkanky, kdyby s nimi nový jazyk začínali i dospělí, i dospívající. Ale právě už potom ty starší děti, jakoby později na prvním stupni, na druhém stupni, tady tohle dělat asi nebudou chtít, písničky a říkanky. Takže ano, je to škoda. Zase to není, že by člověk se nedokázal anglicky naučit v pozdějším věku, ale přesně promarňujeme šanci u těch malinkých dětí. Oni mají úplně jinou motivaci k tomu jazyku. Je to bude bavit, je prostě zaujme ta kultura, existují pohádky, hry v angličtině, to spoustu dětí baví, takže tady přesto by se jim ten jazyk dal předat, ale až už jsou potom starší, tak mají trošku jako rezervu, nějaký stud vlastně k tomu blbnout v tom jazyce, což vlastně je úplně ideální metoda, jak se ho naučit. A taky potom už jsou jako najetí na ten školní výkonový systém, který u nás prostě většinově funguje, jsou za to známkovaní a zase dostávají ty seznamy slovíček potom v tom starším věku, což vlastně je může demotivovat vlastně a trošku to jde proti tomu, jak je člověk vybaven k tomu si v nějaké počáteční fázi jazyky osvojovat.
0: Jaký je tedy efektivní způsob, jak děti učit cizí jazyky? Můžete dát nějaké konkrétní příklady? Co se osvědčuje?
1: Osvědčuje se ta hra zakomponovat vtělenost, to znamená opravdu přes písničky, skrze nějakou rytmicitu, básničky, vytleskávat si, tancovat si. Protože na začátku, pokud se bavíme o nějakým začátku učení, tak tam je právě důležitý globálně si ten jazyk naposlouchat a zvnitřnit si ho. A proto třeba i malým miminkům říkáme písničky, básničky, protože oni si ten svůj mateřský jazyk taky skrze ně začínají osvojovat. A úplně podobně to funguje i pro starší děti, když se učí cizí jazyk a i pro dospělé. Výzkumy ukazují, že opravdu jako zahrnutí tady toho těla a té rytmičnosti na začátku nám dá dobrý start do toho jazyka. A ono to je potom důležité, i když se učíme v tom jazyce číst, tak taky zase tady tahle rytmičnost nám pomáhá, i když si to vlastně vůbec neuvědomujeme. Nedávat, pokud známky, tak jedině jedničky, aby jsme děti nedemotivovali a taky je nezatěžovat nějakým jako šprtáním se slovíček nebo analýzou věd. Spousta dětí třeba v první třídě, pokud mají dobrý přístup k výuce nebo dobrý přístup k tomu jazyku, třeba dokáže porozumět, když mluvíme o počasí, třeba it's sunny today, it's raining, ale oni nedokážou zanalyzovat, co to je to it, s a něco, jo, ale to vůbec nevadí, protože my po nich chceme, aby se uměli vyjadřovat, ne aby nám dělali lingvistickou analýzu věd.
0: Vy jste mluvila o rodinách, které nemají takový vztah k cizím kulturám, anebo to nedokážou dětem nějak zprostředkovat kvůli ekonomickým důvodům. Jak je možné tu výuku individualizovat s ohledem právě na to, že ve třídě mi můžou sedět děti, které od útlého věku sledují na YouTube videa v angličtině a potom děti, které o ně ani nezavadí?
1: Můžeme se nějak jako vyhnout frontální výuce a děti vlastně propojit spolu, aby nějak si předávali to, co

0: už znají. Tady takovýhle zase tam bude částečně nějaká hra, něco do zvídání se od kamaráda. Ostatně jako děti tady v tomhle jakoby školním věku se mnohem raději učí od svých vrstevníků než od někoho dospělého. Dokážu si představit, že nějak společnou prací v té třídě by se dalo využít toho, že vlastně každé dítě je na jiné úrovni v tom jazyce.
1: A potom na druhém konci spektra máme ty vysloveně bilingvní děti, kterých ale na českých školách také není málo. Co s nimi při výuce jazyku?
0: Pokud teda máme na mysli děti, které vyrůstají vlastně od malička nebo od narození z více jazyky, mohlo by platit něco podobného. Že? A tady bychom zase mohli využít těch bilingvních dětí, pokud paní učitelka nebo pan učitel dostali za úkol učit tu angličtinu v první třídě, ale nejsou si úplně jistí jako v kramflecích, jak to dělat. A mám tam to, nebo to bilingvní dítě, které třeba zrovna je bilingvní v angličtině a v češtině, tak nějak prostě diskuzí s ním a ukaž třeba spolužákům tady tohle, nebo pojď nám povyprávět nějakou pohádku, ho zahrnout, jako nedělat z něho učitele, nedávat na něho tady tohle jako závaží, ale nějak to zkusit vytěžit. Ale my máme samozřejmě v současné době spoustu ukrajinsky česko-bilingvních, nebo spousta dětí z Ukrajiny má ruštinu jako mateřský jazyk. I nebát se využít této bilingvnosti, zahrnout v nějaké jazykové výchově, povídání si v mateřském jazyce, povzbuzení toho dítěte s jiným mateřským jazykem, aby nám něco povědělo ve svém mateřském jazyce. Jednak to pomůže tomu dítěti se zaintegrovat, pokud ještě plně není zaintegrováno, a rozšíří to obzory i těm dalším dětem.
1: Co se děje s mozkem bilingvního dítěte?
0: Před nějakou dobou panoval takový jako hype, že bilingvní výhoda, že prostě lidi, co jsou bilingvní, tak jsou jakoby nějak chytřejší, všechno zvládají líp. Už teďka máme střízlivější pohled a víme, že to tak nutně není, ale že právě výhody bilingvismu nebo vícejazyčnosti se projevují v tom hodně raném věku, to znamená u malých dětí. Potom nějak, až už jsme starší a mladí dospělí, tak ti jsou na tom úplně perfektně se svým jako mentálním zapojením a kognicí, ať už jsou jednojazyční nebo vícejazyční. A potom zase ve stáří, kdy zase bilingvismus nebo to, že se člověk komunikoval více jazyky ve svém životě, nám oddaluje neurodegenerativní choroby, jako třeba demenci. Takže na tom začátku života u těch malých dětí mají trošku dopředu psychosociální vývoj. To znamená, že to, když oni jsou vystaveni víc než jednomu jazyku, tak si dřív než děti jednojazyčné uvědomují, že jiný člověk nejenom, že jinak může mluvit, ale může mít i jiný pohled na svět. Což je vlastně strašně důležitá schopnost nebo jako vědomost mít v životě. A potom taky dokážou líp přepínat. Dokážou se soustředit na jednu věc a vlastně upozadit nějakou jinou. Tomu se říká inhibice, když mám prostě nějakých víc úkolů a teď mi někdo řekne, a teďka dělej přesně tady tohle a vlastně zapomeň na ten vedlejší úkol. Tak se ukazuje, že tady tohle děti, které běžně ve svém mozku přepínají mezi jazyky, vždycky musí ten jeden upozadit, aby ten další mohli používat, tak vlastně tohle přenáší i do těch dalších mentálních úkolů, které dělají.
1: A co říkáte argumentu, že děti, které se od malička pohybují v různých jazykových prostředích, teď se budeme třeba bavit o tom česko-anglickém, mnohdy neumějí dobře česky, mluví tou takzvanou Čenglish, nebo ale i jiným jazykem, vlastně pořádně neumějí ani jeden jazyk, míchají je dohromady, klidně v jedné větě spojí tu slovíčko z češtiny, tu z toho cizího jazyka.
0: Tak to je takový mýtus, taková obava pořád ještě spousty lidí, a nejenom lajků, ale třeba někdy i pediatrů nebo lidí, co pracují s dětmi, oni umí oba jazyky pořádně. Akorát jsou tak strašně jako chytrý hlavičky, že když jim zrovna na jazyk přijde slovo z toho jiného jazyka, než v kterém začali mluvit, tak ho tam prostě řeknou. Protože buď se jim zrovna líp vyslovuje, anebo zrovna se do toho kontextu hodí líp, protože prostě je to kontext nebo nějaká situace, ve které oni jsou zvyklí komunikovat v angličtině, anebo prostě se v angličtině to ta daná věc přímočařeji pojmenovává. Takže to není, že by ani jeden jazyk neuměli pořádně, ale oni vlastně efektivně umí využívat to všechno, co umí. A ještě, co se děje, je, že děti takhle přepínají jazyky, když vědí, že ten, s kým zrovna komunikují, oba ty jazyky umí, anebo že jim bude rozumět. Takže je větší šance, že dítě takhle bude skákat z jednoho jazyka do druhého, když třeba mluví s mámou, o které ví, že prostě ona taky mluví s tátou s tím jiným jazykem a oba jazyky ovládá, než třeba s prababičkou nebo s tetou, o které ví, že umí jenom česky. Takže to není nějaký znak neschopnosti nebo neumění obou jazyků, ale naopak toho, že umí velmi dobře využívat svou kognitivní kapacitu.
1: Říká Kateřina Chládková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také z Psychologického ústavu Akademie věd. Děkujeme, že jste přišla do reparátu.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A jak se člověku změní přemýšlení po té, co se dobře naučí cizí jazyk, nám popsala 17-letá studentka Barbora Uhrová, která strávila rok na střední škole ve Spojených státech amerických a teď usedla opět do školních lavic na gymnáziu v Česku.
2: Opravdu zvláštní pocit zase moc mluvit česky. Tak myslím, že nějakým způsobem jsem si určitě jako jiný člověk připadala tím, že vlastně angličtina se ze dne na den stala mým hlavním jazykem. Našla jsem si americké kamarádky a vlastně jsem pořád mluvila jenom anglicky, byla jsem i v tom novém prostředí, tak jsem si určitě připadala jistým způsobem jako někdo jiný. Najednou jsem totiž vlastně žila úplně nový život, takže mi to určitě dalo ten pocit, že jsem vlastně i trošku nový člověk. Po mém návratu do Česka si myslím, že i když jsem si zase zvykla na to mluvit každý den česky, tak určitě pořád mám v sobě známky té americké báry. Amerika mě opravdu poznamenala natolik hlavně v tom množství zkušeností, které mi dala, ze kterých vlastně určitě čerpám i tady doma v Česku. Myslím, že to určitě dělalo i hodně to prostředí a to, že vlastně kolem mě všichni mluvili anglicky, tak to ve mně vlastně asi budilo trošku to mé nové já, americkou báru. I třeba když telefonuji s mými kamarádkami, tak pořád se tak docela cítím. Ty zkušenosti určitě čerpám i tady v Česku.
1: Tolik dnešní reparát na téma výuky cizích jazyků na zdejších základních a středních školách. Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy, pište nám je na adresu reparat@rozhlas.cz a sledujte také stránky našeho pořadu na plus.rozhlas.cz. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou u dalšího dílu se těší Daniela Vrbová.

0: 15 hodin, s vámi je pondělní odpolední plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
1: Český rozhlas plus.
0: Jaká nás čekají témata? Vláda řeší schodek státního rozpočtu. Je problematická samotná výše schodku nebo to, že stát půjčuje na pokrytí svých běžných provozních výdajů? Uniklé fotky a videa vydírání, ale také digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Jak těžké je některé činy postihovat? A ruská protiválečná strana Jabloko se dostala do regionálního parlamentu v Novosibirsku. Je to jediný region, ve kterém volební komise dovolila straně kandidovat. Proč? I na to se zeptáme. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
2: Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot, na měsíc sníží spotřební daň na naftu a zastropuje marže na 2 korunách a 50 haléřích. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Další informace zjišťujeme. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moc vládnout ve spolkové zemi Mecklenburgsko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke. Ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
3: Er hatte keine Einladung und wurde sofort rausgebeten.
4: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenburgsku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť, nejméně 3 lidé byli zraněni, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila i Ukrajina. V ruské Bryanské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk a 3 lidé byli zraněni, řekl to tamní gubernátor Jegor Kovalčuk.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich ne vždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostředí. Prostřednictvím reklamy. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Knigrbském rajóně u hranice s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
5: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u Estonské Narvy nesmí po setmění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
6: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
5: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. A to je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru více než 75%. Meziročně byl dluh ve druhém letošním čtvrtletí o 740 miliard korun vyšší. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Český rozhlas spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá od dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Nabízí taky testování paměti.
7: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
8: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
7: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
9: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
7: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta se postupně odklízí a kolona z 5. kilometru je zhruba na 10 minut. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic. Na 25. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a kamion. Na místě už jsou hasiči a projíždí se jen pravým pruhem. Kolona z 23. kilometru vás zdrží až 20 minut a zhruba čtvrt hodiny se zdrží i na silnici 3 od Senohrab k nájezdu na dálnici. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: A máme 7 minut po 15. Už přes 4 hodiny zasedá vláda, která má na programu závěrečné jednání o rozpočtu na příští rok. Ministři před dnešním jednáním vlády neupřesnili, jaký schodek bude schvalovaný státní rozpočet na příští rok po koaličně dohodnutých úpravách mít. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěrů koaličních jednání by se měl snížit o jednotky miliard. Dalších až 20 miliard korun úspor si koaliční strany slibují od legislativních změn, se kterými má kabinet přijít do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. Státní rozpočet teď podrobně probereme s ekonomem Petrem Jánským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne.
0: Jak hodnotíte rozsah těch zvažovaných úspor? Jedná se spíše o symbolickou korekci nebo o změnu, která může mít pro veřejné finance reálný dopad a význam?
10: To i to. Já myslím, že je fajn, že se mluví o tom, že české veřejné finance, i tato vláda to říká, jsou neudržitelné a že musíme tím pádem jednoduše buď snižovat výdaje, anebo zvyšovat příjmy. Nemáme tady žádnou iminentní krizi, české ekonomice se relativně daří, tak bychom se neměli zadlužovat tak extrémně, jako se zadlužujeme letos a příští rok má být ještě víc. Takže na jednu stranu je fajn, že mluví o tom, že budou zabývat nějakými úspornými kroky. Na druhou stranu jim odvádí pozornost od toho, že tento rozpočet je velmi deficitní a na tom se nic nemění, i kdyby ty jejich sliby jako se realizovaly.
0: Pojďme teď na čerstvé informace. Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot na měsíc, sníží spotřební daň na naftu a zastropuje marže na 2 korunách a 50 haléřích. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X opravdu před pár minutami. Jak výrazně by se to mohlo promítnout do státního rozpočtu, popřípadě jaká rizika to nese?
10: Já myslím, že v takové situaci, aby k tomuto opatření docházelo, nejsme. A myslím, že to narušuje obecně jako tržní podmínky a nechceme, aby jsme se vrátili nějakým frontám kvůli regulaci cen, ale má na to vláda právo a samozřejmě to může mít nějaké rozpočtové důsledky, ale takhle v rychlosti vám to nesanalyzuji více.
0: Vláda ale také uvedla, že uvalila mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagovala tedy na ten mimořádný růst rafinérských marží. Nevím, jestli taky jste schopni rychle zareagovat, ale snažíme se dostat do vysílání aktuální informace. Může tohle výrazněji ovlivnit příjmovou stranu rozpočtu?
10: Výrazně ovlivnit ne, to určitě ne, to bude, to jsem si jako, že to je v rámci, očekával bych příjmy jako od boku v rámci stovek milionů korun, případně jednotek miliard. Obecně tak daň z mimořádných zisků může být v nějakých krizových situacích ten nástroj, ke kterému má vláda přistoupit. Nejsem si vědom, že bychom byli úplně v takovéto situaci, jako jsme byli například během covidu nebo během té extrémní energetické krize v návaznosti na invazi Ruska na Ukrajinu, ale jinak to je nástroj, který když bude dobře nastaven a lépe než právě v těch minulých krizích, tak může být užitečný.
0: Když se podíváme na samotnou strukturu plánovaného deficitu, z toho, co zatím víme, je z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí hlavním problémem samotná výše schodku, anebo spíše fakt, že si stát půjčuje na pokrytí svých běžných provozních výdajů?
10: Tak to deficit... Ten rozdíl mezi výdaji a příjmy taky je problém. Je problémem od roku 2020 nejméně. Prostě my si žijeme nad poměry. Jo? Všichni se sejdeme, jak kdyby na večeři, objednáme si, co chceme. Chceme vyšší platy učitelů, chceme vysoké důchody, chceme co nejvíc dálnic stavět a železnic. A pak už se nesložíme dostatečně na vysoké ty příjmy. Když přijde na placení, tak prostě tam zbývá ten deficit. To je ten rozdíl mezi výdaji a příjmy. Takže tady napříč těmi vládami, ať už byla taková nebo onaká, tak prostě v posledních letech, i když už není covid a není nějaká výrazná energetická krize, tak dochází k tomu, že mnohem méně vybereme na příjmové straně, než bychom potřebovali na tu shodu, na čem máme tu shodu na té výdajové straně. A nevypadá to, když se podívám na ty volby v minulém roce, na tu kampaň, tak všichni říkali, nebudeme zvyšovat daně a budeme vydávat na odškolství, povědu, po vyšší důchody. Takže nikdo není schopen tady tu kvadraturu kruhu nějakým způsobem vyřešit v současnosti. A pak, ať už vládnou ti nebo oni, tak se dostáváme do toho, že opravdu to nevychází a máme vyšší a vyšší deficity. To znamená, ten plánovaný deficit na příští rok tak je o nějakých 80-70 miliard vyšší než v tom uplynulém roce. A něco zásadně prorůstového, účastného, že by se zvyšovaly platy učitelům nebo že bychom investovali nějak rekordně do dopravní infrastruktury, tak z toho nedostáváme. Takže deficit je problém, ale ještě více mě trápí to složení těch videů. Dovedu si představit, že bychom se bavili o podobných deficitech, podobných schodcích, ale říkali bychom, ano, to dává smysl, tady vidíme, že vláda buduje jen vědeckou infrastrukturu, učitelům platí slíbených 130% průměrné mzdy, ale ani jedno není pravda. Takže pak opravdu tady jenom řešíme ten současný provoz víceméně, a na ten se nám nedostávají peníze z těch příjmů.
0: V Ranním plusu jsme mluvili s poslankyní z hnutí SPD Marií Pošarovou a tak případným škrtům řekla, že kdyby každé ministerstvo ušetřilo 5%, pak by se schodek výrazně snížil. Je realistické hledat úspory takto plošně nebo musí být cílené podle jednotlivých kapitol?
10: Děkuju. To je skvělá otázka. Já poprvé jsem asistoval Národní ekonomické radě vlády v roce 2010 a ty plošné škrty, přesně takové to jednoduché výpočty, že když všude se škrtáme 5 nebo 10%, tak najednou to vyřeší ty naše problémy, tak to je vždycky v té veřejné debatě a bohužel někdy i v té realitě pak a proti tomu se rozhodně stojím. Myslím, že je důležité, že pak, když se podíváte na ty detailní rozpočty, například ve školství, na co ty peníze jdou, tak je hodně těžké najít 5 nebo 10%. A myslím, že dává mnohem větší smysl ty výdajové oblasti měnit strukturálníma reformama. To znamená, například máme více než 6 000 obcí a tak dále. Takže já jsem, které je hodně těžké jakoby reformovat, ale to je to, čemu bychom měli čelit. Nebo například změny ve zdravotnictví, kde současná vláda vysílá nějaké signály, že by mohla racionalizovat přístup ke zdravotní péči a dělat to lépe. A ty věci jsou náročné, není to to, že řekneme, že 5-10% tam nebo onehne nebo všude. Takže já jsem pro šetrnější hospodaření, ale ty věci je potřeba reformovat spíše než tupě škrtat.
0: A ještě jeden dotaz a klidně už můžete stručně. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana se motoristé a SPD, a teď budu citovat jeho slova, probudili příliš pozdě, aby až teď komentovali navrhovaný schodek. Proč podle vás někteří koaliční partneři neřešili výši schodku mnohem dříve?
10: Tak to tedy opravdu nevím, ale možná nebyli seznámeni s tou realitou státního rozpočtu. I za předchozí vlády tak bylo hodně těžké sestavit ten rozpočet. Pokud řeknete, že nebudete zvyšovat příjmy toho státního rozpočtu a některé výdaje, jako například na důchody, kvůli stárnutí populace rostou, tak je zaděláno na větší a větší zadlužování, i když se nic nebude měnit. Tak možná jim to teďka došlo a uvidíme, jak aktivní budou v této oblasti v dalších cyklech, protože státní rozpočet potřebuje na každý další rok. A když si příští týden budeme připomínat Den české státnosti, tak tady státní rozpočet je toho taky důkazem, že máme společný stát a potřebujeme se domluvit na těch příjmech a výdajích. A aby ten rozdíl mezi nimi, říkám já jako zakladatel Centra veřejných financí, nebyl příliš velký.
0: A my to samozřejmě budeme sledovat. V odpoledním plusu jsme mluvili s ekonomem Petrem Jánským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme za váš čas.
10: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas plus, odpolední plus, živé vysílání. Teď máme 16 minut po 15. Ruská strana Jabloko dostala ve volbách do místního parlamentu v novosibirské oblasti více než 6% hlasů. Je to jediný region, který povolil Jabloku kandidovat. Strana jako jediná z povolených politických sil otevřeně vystupovala proti válce na Ukrajině, kvůli tomu ji vyřadili z federálních voleb a její kandidáti byli zbaveni registrace ve většině obvodů. Peripetie této politické strany stále sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
11: Dobrý den.
0: Pojďme připomenout, co je za Jabloko zač a jak se stalo, že bylo jedinou protiválečnou silou během volební kampaně.
11: Tak Jabloko je vlastně nejstarší ruská politická strana. Oni vznikli už na začátku 90. let, nicméně naposledy se do parlamentu dostali v roce 1999. Od té doby tam občas měli nějaké poslance z jednomandátových okrsků. No a už to vypadalo, že je to taková ta loajální opozice, která už si vlastně ani nedoufá, že by někdy se do té politiky mohla skutečně vrátit. Nicméně letos zjevně si spočítali, že jako ta společenská poptávka po nějaké být umírněné, ale protiválečné straně je velká. Tudíž přišli s heslem za mír a svobodu, což tedy, když jsem viděl poprvé, tak jsem si říkal, že to je prostě heslo, které vás v současném Rusku dostane spíše za mříže než do parlamentu, tak a ku podivu byli zaregistrováni, což vlastně nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Kolem nich se najednou začala vytvářet komunita většinou hodně velmi mladých lidí. No, takže o dva týdny později byly té registrace zbaveni a místopředseda strany Lev Schlossberg nakonec skončil na 12 let ve vězení. Nicméně v některých místech zůstali alespoň ti jednomandátoví kandidáti a právě v té novosibirské oblasti alespoň ta kandidátka do místního parlamentu.
0: A proč právě Novosibirsk byl jediným místem, kde Jabloko nevyřadili z voleb?
11: Já si myslím, že to je historický důvod, protože Jabloko vlastně vznikla jako taková ta strana pro tu postsovětskou inteligenci, hlavně technickou a tak dále. No a Novosibirsk je univerzitní město a akademické. Tam vlastně je celá čtvrt, ten Akadem Garaduk, kde vlastně žili jenom pracovníci Akademie věd, takže tam oni měli vždycky poměrně silné pozice a patrně úřady jako si řekli, že by to byl příliš velký skandál, kdyby je z té kandidátky vyškrtli.
0: Jaké možnosti vůbec měli ruští voliči, kteří jsou proti válce?
11: No, nebylo jich mnoho. Asi nejvíce zaznívaly výzvy třeba Julie Navalné a dalších exilových politiků k tomu, aby hlasovali pro kohokoliv, kromě tedy jednotného Ruska. To určitě určitá část udělala, naopak politikové ze Jabloka říkali ne, udělejte to tak, že pokud tam bude nějaký kandidát za Jabloko, tak hlasujte za něj, pokud ne, tak nějakým způsobem znehodnoťte ten volební lístek, byly nějaké výzvy k tomu, aby se třeba volilo přesně ve 12 v neděli, aspoň by se uvidělo, kolik těch lidí je, ale značná část těch lidí, kteří byli jako proti, tak řekla, že prostě k těm volbám nepůjdou, protože je to vlastně legitimizace těch výsledků a na žádný vliv to mít nebude.
0: Říká komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Teď máme 20 minut po 15. Stále posloucháte Odpolední plus. Italská vláda chce zakázat burky a nikáby ve školách a omezit počty cizinců ve třídách. Na shromáždění v Římě to potvrdila premiérka Giorgia Meloniová. Série opatření má kabinet projednat v následujících dnech. A detaily už má Martin Balucha ze zahraniční redakce. Hezký den.
13: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, co všechno má být součástí nově připravovaného školského zákona?
13: Ty si to vlastně říkala. Jednak je to právě to opatření, které vyvolalo asi největší rozruch, to je ten zákaz burky a nikábu ve školách, tedy burky, abychom byli přesní, toho oděvu, muslimského oděvu, který zahaluje celou část ženského těla, a nikáb, to je taková ta mřížka, takový ten proužek na oči, jinak je taky vlastně to ženské tělo zahalené. Proč? Meloniová to vysvětluje tak, že muži a ženy jsou si rovni, takže nikdo by neměl ženám diktovat, jaké oblečení by měly mít na sobě, a Meloniová chce taky nařídit vlastně povinné hodiny italštiny, hlavně těm rodičům, jejichž vlastně ti zahraniční studenti, jejich děti mají problém s tou integrací, a pak taky plánuje omezovat počty cizinců ve třídách.
14: Když je ve třídě jedno dítě, které neumí italsky, tak se pravděpodobně v kolektivu dalších spolužáků a učitelů jazyk naučí. Pokud je ale takových dětí ve třídě víc, nebo dokonce tvoří většinu, tak už nejde o integraci, ale o zanedbání.
13: Tohle byla tedy italská premiérka Giorgia Meloniová na shromáždění v Římě před mladými lidmi, hlavně před tou vlastně řekněme mladou větví italského hnutí nebo té strany Bratři Itálie, té její strany. Jakmile ten nový školský zákon vláda schválí, tak ještě bude muset projít taky parlamentem.
0: A proč chce Meloniová zavést takové opatření?
13: Těch důvodů je několik, ale italská média, včetně například Stampy nebo Sole 24 nebo taky zahraniční serveru jako Euronews, tak to vysvětlují tak, že Itálii čekají parlamentní volby. Ty jsou sice v plánu až koncem prosince příštího roku, ale taky se spekuluje o tom, že by mohly být předčasné volby v předčasném termínu. A samozřejmě Meloniová tímto způsobem by mohla chtít získat politické body. Byť je tedy pravda, že její vláda, její kabinet překonal vlastně rekord v délce vládnutí. Začátkem září překonal tu délku 14-13 dnů ve funkci, tudíž porazil, řekněme, bývalého premiéra Silvia Berlusconiho a jeho kabinet, takže to je jeden způsob vysvětlení. A pak taky z její vlastně pozice na ní tlačí radikálnější strana Futuro Nazionale, generála Roberta Vanacciho, který má taky vlastně velmi radikální názory, a ona takto interpretují i právě v italská média, že přitvrzuje tu svoji politiku i tímto směrem.
0: Nehrozí, že by tento nový školský zákon byl protiústavní? Co říkají kritici?
13: Je to tak, například Salvatore Cureri, což je profesor ústavního práva na univerzitě v Eně na Sicílii, tak v rozhovoru pro italskou agenturu ANSA poukazuje na článek 34 italské ústavy, který uvádí, že školy jsou otevřené všem cizincům, což je právě proti návrhu na ty kvóty cizinců ve třídách, kterým počítá právě ten zákon nebo návrh zákona Giorgi Meloniové. A pak tady je taky zajímavý názor poslance za zelené Angela Bonelliho, který poukazuje na to, že Meloniová neřeší problémy, ty faktické problémy ve školství, jako třeba nedostatek učitelů, nedostatečné ohodnocování učitelů, ale že se snaží dohnat v návrzích pouze německou AFD nebo právě už zmiňovaného Roberta Vanacciho a jeho hnutí Futuro Nazionale v těch radikálnějších návrzích.
0: A na závěr, jak výrazně Itálie omezuje nošení muslimských šátků nebo šatů, které zakrývají obličej, a jaký přístup prosazují další evropské země?
13: Ona nejde o vlastně jediné nebo podobné opatření, první podobné opatření v Itálii. Koncem července předložila strana Futuro Nazionale právě Roberta Vanacciho usnesení proti šátkům zakrývajícím celý obličej, a to ve výboru v poslanecké sněmovně italské. Usnesení nakonec schválili, a to i díky hlasům, řekněme, středově a nebo pravicově středových poslanců, politiků. V březnu zase předložila Liga Matea Salviniho v Senátu zákon, který má novelizovat článek 5 zákona z roku 1975, a tento zákon zakazuje zakrývání obličeje na veřejných místech podobným způsobem třeba Belgie, Francie. Upravuje nošení muslimských oděvů, ale třeba Francie, pokud jde o udávání kvót zahraničních studentů, tak to by bylo pro protiústavní.
0: Říká Martin Balucha ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
13: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: A z Itálie míříme do Velké Británie. Nestává se často, aby jedna jediná kniha vzbudila tak silné reakce. O publikaci, která dnes vychází ve Velké Británii, napsal deník Times, že může vyvolat novou krizi monarchie. Řeč je o pamětech Charlesa Spencera, mladšího bratra princezny Diany. V nich vzpomíná na svou sestru a velmi otevřeně se pouští do svého bývalého švagra, krále Karla III. Téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Hezký den.
15: Pěkné odpoledne.
0: Jaromíre, proti některým výrokům v knize se už ohradil Buckinghamský palác. Co krále popudilo?
15: No tak největší rozruch vzbudil údajný výrok tehdy prince Charlese, dnes krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Mělo to být v telefonátu s tím jejím bratrem Charlesem Spencerem a ten výrok měl znít: buď si jistý, brzy na ni zapomeneme. Ta slova podle Spencera, i to v té knižce píše, měla být jakýmsi vyjádřením frustrace nad tím, že celý svět truchlil nad smrtí princezny Diany a tak dále. No a ten Charles Spencer také píše v té knížce, že se z té smrti své bývalé manželky vlastně princ Charles radoval nebo ji uvítal, že vlastně má tu věc uzavřenou. No a proti tomu se ohradil Buckinghamský palác.
0: Je taková reakce panovníkovy kanceláře obvyklá?
15: Je absolutně neobvyklá. Nestává se, že by Buckinghamský palác reagoval nebo komentoval nějaké aktuální dění politické na nejvyšší úrovni všeho druhu, a už vůbec ne, aby komentoval nějakou knížku. Takže je z toho zřejmé, že opravdu ten údajný citát nebo to, co napsal zkrátka bývalý švagr současného krále Karla III., tak Buckinghamský palác velmi popudila. Já jenom bych si dovolil trošku citovat nebo parafrázovat. On tam píše v tom komentáři i tu větu, že není obvykle, aby Buckinghamský palác komentoval nějakou knihu, a tak velmi kulantně je tam napsáno, že si uvědomují, že zármutek nad ztrátou blízkého člověka může vést k tomu, že ten člověk má zkreslené vzpomínky na události, které se odehrály, ale už samotný fakt, že se Buckinghamský palác ohradil a vlastně ještě dřív, než ta kniha vyšla, tak to svědčí o tom, že to přinejmenším s úředníky nebo se samotným králem Karlem III. Velmi zahýbalo.
0: A je možné, že ta slova opravdu padla?
15: Tak my jsme u toho nebyli, vidí to ti dva, ale deníky, které se tím a televize zabývají posledních několik dní v Británii, tak vyspovídali řadu lidí, kteří byli blízko královskému dvoru, ať už tam třeba pracovali, nebo jsou to analytici, královští komentátoři, to je taková specifická profese v Británii, tak ti se všichni shodují na tom, že to prostě není styl krále Karla III., že by takováto slova z největší pravděpodobností nepoužil.
0: Nejen britská média věnují kauze velkou pozornost už řadu dní, nicméně může mít tak velký dopad, jak píše třeba deník Times, tedy že může vyvolat novou krizi monarchie?
15: Osobně si to nemyslím, protože přece jenom je to 29 roků, je to vlastně dlouho předvečer 30. výročí úmrtí princezny Diany. Na konci srpna příštího roku to bude 30 roků, a od té doby se opravdu opravdu mnoho změnilo. Ona se vlastně docela i velmi zvětšila obliba krále Karla III. Pravda, ta smrt princezny Diany a to všechno, co se dělo na královském dvoře kolem toho, tak to byla opravdu krize monarchie, ale po těch 29 letech si myslím, že to nejspíš nenastane. Ono také tolik lidí už, nebo míň lidí zajímá dění v tom královském paláci.
0: Říká Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
0: 15.30 zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2,50 Kč za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. A každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok, reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Odboráři v Německu protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim ale i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. A po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Finanční postih Google uložila Irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů, oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15% a politik podporovaný Vladimírem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrova vláda nedodržuje základní lidská práva. Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení se kolem 55. kilometru vysypal náklad kamení z nákladního auta a policie v obou směrech odklání provoz. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta se postupně odklízí a kolona z 5. kilometru je zhruba na 10 minut. A na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic. Na 20.5. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a kamion. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno na severu a severovýchodě až zataženo. Na východě se místy budou vyskytovat přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Interview Plus Viktora Daňka.
16: Rusko podle zjištění tajných služeb chystá hybridní útoky s použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk a jeho slova potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Co zpravodajské služby o ruských záměrech vědí? Zažijeme v průběhu podzimu a zimy dosud nejkritičtější momenty v ruské válce proti Ukrajině, jak Tusk také řekl? Já jsem Viktor Daněk a tohle je Interview Plus.
1: Interview Plus.
16: Hostem Interview Plus je profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a jeden z předních evropských expertů v oboru, bývalý komodor letectva a pilot stíhacího letounu F-16 Franz Ausincha. Děkujeme, že jste přišel. Dobrý den. Varování polského premiéra přichází v době zvýšené intenzity bezpečnostních incidentů, jako jsou průniky ruských dronů, zmařený útok v Lipsku, anebo také cesta šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy, kde měl podle médií údajně varovat Kreml před dalšími hybridními operacemi. Jak tento vývoj chápete? Měli bychom taková varování brát skutečně vážně?
17: Something is indeed afoot, as they call it. Another analyst actually agree with this.
18: Něco se skutečně děje a potvrzují to i ostatní analytikové. Ocitli jsme se v éře, jakou jsme nezažili od roku 1945. Rusko stupňuje agresivitu. Jistý švédský generál nedávno učinil správný postřeh, že Kreml těmito hybridními a sabotážními aktivitami dává najevo, že je ochotný postupovat stále vyšší politické riziko. Jde o vzorec jednání, který je tady s námi už od roku 2014, ale který po roce invaze na Ukrajinu zesílil. To, co přichází z Kremlu, je reakcí na rostoucí evropskou podporu Ukrajině. Moskva nás chce varovat, abychom přestali pomáhat. A my odpovídáme ani náhodou.
16: Takže podle vás ruská snaha odradit Evropu od intenzivnější podpory Ukrajiny Moskvě nevychází?
18: Rozhodně to nezabírá. Generální tajemník NATO Mark Rutte po incidentu v Lipsku jasně prohlásil, že se Ruskem zastrašit nenecháme. Hrozba s námi však zůstává a není dána pouze naší podporou Ukrajiny. Ze strany Moskvy jde současně o pokus otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Zkoušejí, jak Evropané kolektivně zareagují na narušení hranic, v tomto případě například na polském území. Je to tedy politický test naší soudržnosti.
19: Většina zpravodajských služeb došla v roce 2024 k závěru, že Rusko má v následujících 5 letech okno příležitosti. Chce-li být agresivní vůči některé z evropských zemí, rozšířit svůj vliv a rozbít NATO či Evropskou unii. Pokud jde o bezpečnost, jsme příliš závislí na Spojených státech. A jak známo, za působení Donalda Trumpa není americká podpora tak spolehlivá, jako jsme na to byli zvyklí za předchozích prezidentů. Víme také, že ruská válečná ekonomika zvládne v následujících 3 až 5 letech obnovit své ztracené vojenské kapacity a připravit se na rozsáhlé vojenské operace. Rusko se ale může rozhodnout jen otestovat soudržnost aliance malými vpády, ať už pomocí dronů nebo speciálních sil a za doprovodu ostatních hybridních aktivit, žhářstvím, sabotážemi v muničních skladech a továrnách, kybernetickými útokami, dezinformačními kampaněmi. Jde o vzorec, který je ruské strategii historicky vlastní, ale nyní se dostává do popředí.
16: Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co se může stát, ale jak říkáte, kuchařka oblíbených ruských taktik je dobře známá. Kdybyste měl odhadnout, co by mohlo reálně nejpravděpodobněji nastat, co by to bylo?
17: Russia is rather fond of creating false flag operations where
18: Rusko má v oblibě operace pod falešnou vlajkou, v nichž si najdou záminku, kterou označí za agresi vůči Rusku a která si podle jejich mínění vyžádá reakci. Mohou vytvářet to, čemu říkají incidenty. Polsko loni v říjnu zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony během jediného večera. Kreml na to řekne, omlouváme se, byl to omyl, to se stává, najdeme viníka. Současně si nás tím ale zkouší. Něco podobného bych považoval za věrohodný scénář, který může znovu nastat. Současně se ale odehrávají další incidenty, sabotáže, narušování kritické infrastruktury. Nejviditelnější zůstávají ale případy využití dronů.
16: Mluvíme spolu v době, kdy se v Rusku poprvé od invaze na Ukrajinu odehrávají takzvané volby do státní dumy. Náš rozhovor odvysíláme krátce po nich. Řada analytiků upozorňuje na spojitost s nimi. Moskva se podle nich může po volbách odhodlat k větší akci. Kremlu se totiž uvolní ruce. Vidíte v tom také spojitost?
17: I'm not sure. I mean, these are really fake elections, right? Everyone knows what the outcome will be. So he doesn't need.
19: Nejsem si tím jistý. Jde fakticky o sfalšované volby. Každý přece zná výsledek předem. Kreml ve volbách nemusí usilovat o zisk většiny. Vítězství je přece předem jasné. V Rusku neexistuje reálná opozice. Jde jen o jakýsi rituál. Vladimír Putin má v rukou všechny mocenské nástroje, které potřebuje. Faktem však je, že se Putinovi na Ukrajině nedaří. Na některých místech ruská armáda dokonce přichází o území. Černomořská flotila je v podstatě rozdrcená. Rusko ztratilo 1,5 milionu vojáků a každý den přichází o víc než tisícovku dalších, aniž by postupovalo. Moskva okupuje 22% ukrajinského území, tedy zhruba stejně jako v dubnu 2022. Putin ale nemůže válku zastavit. Pro udržení své mocenské pozice potřebuje trvale nepřítele. Svou důvěryhodnost uvnitř Ruska postavil na expanzionismu. Snaží se obnovit někdejší sféry vlivu. Usiluje v podstatě o návrat k dobám carského impéria. Proto potřebuje čas od času úspěchy, kterými může vedle peněz krmit elitu ve svém okolí. Vysoké náklady války může obhájit jen trvalou krizí. Za válčení na Ukrajině utrácí 40% státního rozpočtu. Potřebuje obhájit mobilizaci, pokud k ní dojde, a víme, že potřebuje dalších 800 tisíc vojáků. Takže volby představují jen jeden okamžik v celém dlouhém procesu.
17: The elections are just a moment in that whole process.
20: Hostem Interview Plus je bývalý pilot stíhacího letounu F-16, nyní profesor válečných studií na Leidenské univerzitě Franz Ousincha.
1: Interview Plus.
20: Řekl jste, že se Rusku hybridními operacemi zatím nedaří naplnit hlavní cíl, tedy odradit od podpory Ukrajiny. Řekl byste tedy, že evropská reakce na incidenty z poslední doby byla správná?
19: Někteří by si přáli robustnější reakci. Evropa se podobně jako Spojené státy stala v posledních letech o něco rozhodnější, ale snažíme se neprovokovat eskalace ze strany Ruska. Hybridní operace neoznačujeme za válečný akt, ale za pouhou kriminalitu nebo sabotáž, kterou stačí řešit uvnitř dané země. Po případu hromadného narušení vzdušného prostoru Polska loni v říjnu a opakovaných vniknutích ruských stíhaček do Pobaltí, však vidíme rostoucí politickou ochotu jít v odpovědi o něco dále. Přispívají k tomu také stále častější případy přítomnosti dronů nad vojenskými objekty, dále v přístavech, na letištích, v datových centrech, v energetických zařízeních, tedy v místech, kde nemají co pohledávat. Pokud na mapu Evropy zakreslíte všechna místa, kde k těmto aktivitám došlo, uvidíte, že se rozprostírají napříč kontinentem jako deka. Znamená to ale, že máme překročit hranice a reagovat stejnou mincí? To by bylo příliš. Nechceme přiživovat ruský narativ, že je Moskva ve válce s NATO a že je aliance agresivní.
17: And that NATO is aggressive, because that's his narrative.
21: But there are other options. Ukraine is for a long time asking for more advanced weapons.
20: Existují však i jiné možnosti reakce. Ukrajina již dlouho žádá o pokročilejší zbraň a Evropa zůstává zdrženlivá. Německo nadále ku příkladu odmítá Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu Taurus. A když zmiňujete obavy z provokace, tak se mi vybavil známý citát ze zesnulého amerického senátora Johna McCaina. Ten řekl, že nic neprovokuje Rusko víc než slabost protistrany.
21: More than seeing a weakness on the other side.
17: True. And I think we've actually not used some instruments.
19: Máte pravdu. V minulosti jsme nevyužili nástroje, které mohly Rusko od vpádu na Ukrajinu odradit. Někdejší šéf unijní diplomacie Josep Borrell půl roku po invazi na základě amerických zpravodajských informací připustil, že bylo možné zvýšit naši vojenskou přítomnost na Ukrajině. Mohli jsme v ukrajinském vzdušném prostoru vyhlásit bezletovou zónu pro ruské stroje. A mohli jsme takovou operaci spustit dokonce i po invazi, byť jen nad západní Ukrajinou. Což by však vyslalo velmi silný signál podpory. Drželi jsme se však zpátky. Totéž se týkalo střel s dlouhým doletem, dokud Francouzi a Britové neposkytli své Storm Shadow. Takže ano, byli jsme poněkud zdrženliví ze strachu z provokace Ruska. Dokud však Moskva věří, že se eskalace bojíme více než oni, bude se nás snažit tímto strachem vydírat. Měli bychom Ukrajinu skutečně podporovat robustněji. Možnost vytvoření bezletové zóny je stále na stole. Bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Dalder ve svém podcastu nedávno vyzval, abychom ve všech případech narušení vzdušného prostoru aliance reagovali okamžitým sestřelením. A možná bychom měli tuto operaci rozšířit na část Běloruska, odkud drony startují. Proč bychom měli čekat, až překročí polské hranice? Byli jsme dosud ale zdrženliví, a to z dobrého důvodu, abychom nepřiživovali narativ Kremlu, že my bojujeme proti Rusku.
20: Reakce jednotlivých zemí se však liší. Polsko, Pobaltí nebo Finsko se už delší dobu otevřeně připravují na všechny scénáře. My spolu ale mluvíme v Praze, vystoupil jste tady na konferenci Prague Defense Summit, nabyl jste tady dojmu, že střed Evropy vnímá situaci stejně vážně?
19: Z toho, co jsem zatím slyšel, se mi zdá, že debata o hrozbách Kremlu je poněkud vlažná. Nejste v tom však sami. Španělsko, Řecko a další země jihu Evropy například považují za naléhavější problém otázku migrace než válku na Ukrajině. To se však může změnit. Vím také, že váš prezident Pavel je silným podporovatelem Ukrajiny a NATO a chce ve vojenském vývoji Česko vysunout do popředí, aby bylo váženým členem aliance. Stejně je tak tomu i v mé zemi, ale vše závisí na politické teplotě v daném okamžiku. Vím také, že významně investuje do vojenských kapacit, například do nákupu letounů F-35. To je skutečně zásadní investice. Jsou velmi drahé, ale také mimořádně schopné. A v malých zemích, jako Česko i Nizozemsko, opravdu záleží na tom, zda můžete ke kolektivní obraně přispět kapacitami s významnou vojensko-strategickou hodnotou. Tu F-35 mají. Je pravda, že v Polsku, v Pobaltí a dalších zemích v dosahu Ruska není třeba společnosti příliš vysvětlovat, čemu čelí. Nedávno jsem byl ve Vilniusu. Litevské ministerstvo obrany nám ukázalo, co dělají pro zvýšení odolnosti. Vzali nás také do velké haly v nákupním centru, kde lidé vyráběli maskovací sítě pro Ukrajinu. Byli to mladí dobrovolníci, mezi nimi i středoškoláci. Utkali už 130 kilometrů čtverečních maskovacích sítí. Lidé v Pobaltí přesně vědí, jakému riziku čelí. Stejně tak v Polsku. Dovedu si představit, že pokud by došlo na další incidenty i v Rumunsku, Bulharsku nebo u vás, že se podobná debata rozhoří i u vás. Vyžaduje to však, aby političtí lídři jasně vysvětlili, v jaké se nacházíme situaci a jak by měla společnost být připravená. Finové a Švédové už v roce 2016 vyzvali domácnosti, aby se připravili na eventualitu, že jednoho dne nemusí do domu kvůli sabotážím téct voda, plyn ani elektřina. V naší zemi jsme měli silné politické lídry, kteří po roce 2022 přesně říkali, co se děje, že Ukrajina vede válku za nás a že její odpor kupuje Evropě strategicky významný čas, který bychom měli chytře využít k posílení našich vojenských kapacit. Silný a konzistentní narrativ pomáhá a ve vaší zemi nyní možná chybí.
20: Na to jsem právě narážel. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Prague Defense Summitu vystoupil s projevem, ve kterém si stěžoval, že se příliš mluví o připravenosti obrany a válce a málo o míru. Znamená to podle vás, že si plně neuvědomuje vážnost situace?
19: Pravděpodobně si to uvědomuje, ale působí dojmem populistického typu politika a stejně jako ostatní populisté v Evropě má tendenci zlehčovat přímou hrozbu a vyhýbat se zodpovědnosti za reakci. Zajímavé na jeho projevu bylo, že mluvil o míru, o Donaldu Trumpovi a o nedostatku lídrů v Evropě. Opomněl ale zmínit fakt, že Evropa od začátku invaze na Rusko uvalila sérii rozsáhlých ekonomických sankcí. Evropa jasně ukazuje schopnost vést. Jsou tady lidé jako Kaja Kalasová,

0: Kusy vidíme na lince Washington-Moskva, ale Evropa u jednacího stolu skutečně chybí. V tomto smyslu má český premiér přece pravdu, nebo ne?
1: I don't agree with that. Over the past years, there have been a series of negotiation
2: rounds. Nesouhlasím. Odehrála se řada vyjednávacích kol, iniciovaných také Volodymyrem Zelenským, s cílem hledat možný rámec pro mír. Kreml však jednoduše nemá zájem o míru jednat. Mírová jednání připouští pouze v případě, že Zelenský Rusku odevzdá i území, která ruská armáda nedokázala obsadit vojensky. To je samozřejmě nepřijatelné. Obecně platí, že se k vyjednáváním o příměří přistupuje v případě, kdy jsou jedna nebo obě strany vyčerpány a mají dojem, že pokračování bojů nepovede k úspěchu, a tak dává větší smysl válku zastavit. Dalším předpokladem je důvěra. Strany konfliktu musí věřit, že pokud se dohodnou, dostojí protistrana skutečně svým závazkům. A taková důvěra v současnosti zcela chybí. A třetí podmínkou je mít politický prostor k manévrování. Zelenský však ví, že 75% obyvatel Ukrajiny není ochotno přistoupit ke kompromisům a Kreml zase nedosáhl žádného ze svých strategických cílů, zatímco ruská ekonomika masivně trpí. Rusko proto nemá zájem o mír. Je levné říkat, že málo mluvíme o míru. Pokud budeme Ukrajinu nadále podporovat, můžeme jedině doufat, že v určitém okamžiku situace Rusko donutí o míru uvažovat.
0: Hostem Interview Plus zůstává profesor válečných studií na Leidenské univerzitě a důstojník nizozemského letectva ve výslužbě Franz Ousincha.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Let's move to European defense. You've mentioned F-35. Czechia is among those countries.
0: Pojďme se věnovat evropské obranné politice. Zmínil jste nákup F-35, které si pořizuje i Česko. Je zajímavé od vás, jako od bývalého vojenského pilota, slyšet, jak důležité jsou pro udržení vzdušné nadvlády. Nicméně jejich nákup současně otevírá kontroverzní otázku závislosti na amerických technologiích. Ta Evropu stále více znervozňuje. Neprohloubí bitevníky F-35 tento problém ještě více?
4: Even further?
1: As it stands right now, the US is still an alliance member.
2: Spojené státy stále zůstávají členem NATO a masivně přispívají společné obraně. V našem zájmu je mít takové kapacity, které umožní zcela hladkou spolupráci s Američany. Bitevníky F-35 nám s tím pomohou. Problém nežádoucí závislosti se netýká jen F-35. Pokud máme skutečně obavy z amerického softwaru, musíme se dívat také na systémy velení a řízení, komunikační zařízení, vesmírné kapacity, program ve střelách s plochou dráhou letu nebo software v radarových systémech. Americké technologie používáme napříč obranou. Netýká se to zdaleka jen F-35. Debata, která se kolem toho náhle objevila, se mi proto zdá velmi podivná. Tvrzení, že bitevníky páté generace náhle příliš prohloubí naší závislost na Spojených státech, jednoduše není pravdivá. Navíc, pokud usilujeme o vzdušnou nadvládu, jsme již nyní závislí na amerických systémech dlouhého dosahu. Výhodou F-35 je pokročilá technologie obtížné detekce. Bitevníky proto mohou operovat v prostředí vysokého rizika a nepotřebují tolik tyto podpůrné schopnosti dlouhého dosahu, které dokážou detekovat a ničit ruské rakety země-vzduch. Ve skutečnosti tak investice do F-35 nejen zjednodušuje cestu k vzdušné nadvládě, ale také snižuje závislost na amerických podpůrných technologiích.
0: V oblasti protivzdušné obrany se v Evropě teď upírají zraky na velmi zajímavý panevropský projekt Freya, vedený Ukrajinou, který by se mohl stát alternativou k americkým raketám Patriot, a to za zlomek jednotkové ceny. Česko se k němu odmítlo připojit. Andrej Babiš tvrdí, že bychom se měli raději vydat cestou licencované výroby Patriotů v Evropě. Kdybyste měl mezi těmito variantami zvolit, jaké by bylo vaše doporučení?
4: Both at the same time.
1: Redundancy in this is important, right? We want to have
2: available. Obě současně. Redundance je důležitá. Je třeba mít dostupné kapacity i hned, i v dlouhodobém horizontu. Musíme rychle vyřešit problém okna zranitelnosti. Takže Evropané po celém světě zadávají objednávky na rychlé dodávky tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých a raketových systémů.

0: Mu nebo střel země vzduch. Nakupujeme v Jižní Koreji, Japonsku nebo Izraeli, a to kvůli rychlému dodání. Současně musíme mluvit o dlouhodobých projektech. Americký Patriot je nyní jediným efektivním protiraketovým systémem. Takže je správné chtít ho licencovaný vyrábět přímo v Evropě. Ale to už se děje. Německo s Nizozemskem a Rumunskem už u amerického zbrojaře Raytheon objednali 1000 střel Patriot pod podmínkou, že firma postaví výrobní závod v Německu. Je však v našem zájmu současně rozvíjet i evropské alternativy. Francouzský a italský Iris-T a SAMP-T a pak je tu Freya. Nesmíme být závislí pouze na jedné technologii, protože nepřítel může najít způsoby, jak ji eliminovat. Potřebujeme proto komplementární systémy ve vrstvené a integrované protivzdušné, protiraketové a protidronové obraně.
1: Česko loni nenaplnilo alianční cíl nejméně 2% HDP výdajů na obranu a nesplní ho ani letos. Poškozuje to důvěryhodnost Česka jako spojence?
0: Nepomáhá to, ale nezveličoval bych to. Po roce 2014 trvalo mé zemi celé desetiletí, než jsme dosáhli 2% hranice výdajů na obranu, a to jen kvůli naléhavosti války na Ukrajině. Souvisí to s kompozicí koaličních vlád, která rozhoduje o tom, jak silná bude ochota plnit 2% nebo nikoli, popřípadě mířit až ke 3,5%, jak jsme se dohodli na summitu NATO v Hágu. Neplnit sliby by nepomáhá. Uvnitř aliance pak nastává veřejné pranýřování. Ostatní země vyvíjejí tlak. A pokud očekáváte, že vás budou spojenci bránit, musíte kolektivní obraně také něčím přispět. Nezveličoval bych to však.
2: Overemphasize the fact that you haven't achieved 2% yet. However, you said yourself there is this 5-year window.
1: Sám jste však řekl, že Kreml má pětileté okno příležitosti, pokud by se chtěl o něco pokusit. Máme tedy skutečně luxus se zvyšováním výdajů na obranu otálet.
2: That is a very valid point. It would really help if all countries would actually.
0: To je validní protiargument. Skutečně by pomohlo, pokud by všechny země výdaje na obranu urychlili. Kremlu by tím dali jasný vzkaz, že během velmi krátké doby budeme mít všechny potřebné kapacity. V konečném důsledku ale nejde o ta 2%. Záleží na tom, jaké kapacity dokážete dát na stůl. Jsou to ony bitevníky F-35 a brigády, které Česko nyní vybavuje. S výrobou dronů, dělostřeleckými systémy, které přicházejí do hry, si myslím, že časem, byť možná nenutně s touto vládou, Česko 2% nejen dosáhne, ale překročí.
1: Ve své práci se specializujete také na vojenské využívání umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií, které zažívají rozmach. Zajímalo by mě, jak náročné je pro Evropu přizpůsobit se této nové realitě, kterou vidíme dennodenně na frontě na Ukrajině.
0: Udržet tempo je velmi složité, ale musíme jít pod povrch problému. Ano, drony jsou v podstatě novinkou, ale jejich rychlý rozvoj jsme očekávali poslední dekádu. Jde v podstatě o civilní technologii, ke které se může dostat leckdo, státy i nestátní aktéři. Vede to k demokratizaci násilí. Očekávali jsme, že jiní aktéři Západ doženou a naše technologická a vojenská převaha bude pomalu erodovat. Válka na Ukrajině tento vývoj výrazně urychluje. Existuje přitom velké množství typů dronů. To, co vidíme na frontě, jsou malé taktické drony a ty rychle mění povahu pozemního válčení. Pak existují drony jako Šahíd, které se chovají v podstatě jako střely s plochou dráhou letu. Na tom není nic nového. Víme, jak se proti nim bránit. A pak máte balistické střely. Nejde tedy jen o drony. Je to celá rodina kapacit, které naráz ovládly bojiště. Nutí nás přehodnotit funkčnost tanků a ptát se, jaká je teď jejich role na bojišti, nebo jaká je role dělostřelectva. Pozemní vedení války to ovlivnilo zásadně. Drony nenahrazují tradiční zbraně, ale mění jejich roli. Vidíme však také rychlý vývoj protidronových technologií a to nás vrací k paritě. Na bojišti nenastává asymetrie. Musíme přesto ještě hodně investovat.
1: Tam se i proto, že Evropa v oblasti vývoje umělé inteligence značně zaostává za Spojenými státy i Čínou. Má Evropa ještě šanci udržet krok?
0: Na to nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Připomínám ale, že jde o civilní technologii. Naše znalostní základna v Evropě je neuvěřitelná. Počet patentů v oblasti AI je v Evropě enormní. Dosud jsme se však zdráhali tyto vývojové trendy militarizovat. Možná zaostáváme, ale protože se jedná o civilní software, ke kterému je možné si zajistit přístup, nemám z časové prodlevy 2 nebo 3 let příliš velké obavy.
1: Dnešním hostem Interview Plus byl profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a bývalý vojenský pilot Franz Ousincha. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Viktor Daněk.
3: Radioservis představuje audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
4: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
4: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: V 16 hodin posloucháte pondělní odpolední plus. Hezké odpoledne přeje Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas Plus.
5: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat až do 17. hodiny? Strany německé vládní koalice utrpěly porážku ve včerejších zemských volbách v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Jaká je teď pozice kancléře Friedricha Merce? Stát snižuje spotřební daň na naftu na evropské minimum. Premiér očekává, že ceny by mohly klesnout pod 50 korun. Je to reálné? A prezident Petr Pavel zahájil v New Yorku návštěvu, při které chce Česku pomoci k místu v Radě bezpečnosti OSN. Jaký bude jeho program ve Spojených státech? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
6: Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litra, sníží spotřební daň na naftu. A každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
6: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. A Česku bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Podle tamních úřadů bylo nejméně 8 lidí zraněných. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
8: Rusko podle záběru ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé schořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Němečtí odboráři demonstrují proti úsporám v automobilovém průmyslu a k protestním akcím po celé zemi vyzval odborový svaz IG Metal pod heslem Budoucnost místo ničení.
9: Akce začaly dopoledne v továrně dodavatele součástek Bosch v Zajfenu, další jsou například v podniku stejné firmy v Norimberku, v továrnách BMW v Mnichově, Audi v Ingolštatu a podnicích Volkswagenu, celkem zhruba na 200 míst v celé zemi. Zástupci zaměstnanců Volkswagenu vyzvali vedení firmy i politiky k okamžitému řešení investic, cen energií a k větší ochraně před čínskou konkurencí, jak na celostátní, tak unijní úrovni. Uvedla to šéfka odborů IG Metal, Christian Benerová. Volkswagen chce v rámci restrukturalizace propustit do 4 let po celém světě až 100 000 zaměstnanců. Součástí Volkswagenu je i český podnik Škoda Auto. Ten uvedl, že nový transformační plán koncernu Volkswagen nemá na aktivity Škody Auto žádný přímý dopad. Helena Berková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků a počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak, protože podle ní městská knihovna dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá první dáma jí svěří instituci bezplatně.
10: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
6: Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Čína vyloučila z komunistické strany a armády dva vysoké vojenské představitele, informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína. Místopředseda ústřední vojenské komise Chang Yuxia a náčelník štábu vojenské komise Liu Chenli jsou obviněni mimo jiné z korupce nebo zanedbání povinností. Čínská armáda patří mezi hlavní cíle protikorupčního tažení prezidenta Xi Jinpinga. Například letos v květnu uložil vojenský soud trest smrti s 2letým odkladem dvěma bývalým ministrům obrany. Podle některých analytiků prezident využívá boj proti úplatkářství k odstranění možných rivalů a posílení loajality svých podřízených. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň základní školy v Buštěhradu na Kladensku a k výrobě pornografie. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. A co na fotografiích přesně bylo, nechtěla s ohledem na věk dívek uvést. Trestní oznámení podalo přímo vedení školy, pokračuje Richterová.
11: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žákyň, které v současné době prověřují, a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
6: Pacientské organizace budou moct od tohoto pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 000 korun. Do konce roku chce mezi pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem až 10 milionů korun. Příspěvek dnes schválila správní rada VZP, říká ředitel pojišťovny Ivan Duškov.
12: Je pravda, že pacientské organizace navrhovaly fixní příspěvek na úhradu provozních nákladů svých. My jsme toho názoru, že by bylo žádoucí od těch pacientských organizací vyžadovat nějakou akci.
6: Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení se kolem 55. kilometru vysypal náklad kamení z nákladního auta. Policie v obou směrech odklání provoz. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta se postupně odklízí a osobní auta se zdrží jen několik minut. A výrazněji se zdrží kamiony, které v nesouvislé koloně v pravém pruhu popojíždí už ze 17. kilometru. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic. Na 25. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a kamion. Kolona z 26. kilometru vás zdrží 20 až 25 minut a zhruba čtvrt hodiny se zdržíte také před nájezdem na dálnici ze silnice 3, kde je kolona od Senohrab. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Na východě se místy budou vyskytovat přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7, na Šumavě 10 a noc bude zpočátku oblačná na severovýchodě místy s přehánkami a ochladí se na 9 až 4 stupně Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 16. a míříme do Německa. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku ve včerejších zemských volbách v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku, jenže vítězové těchto voleb zatím tak úplně slavit nemohou a nikde není psáno, že budou sestavovat vládu. Bez dopadu na spolkovou vládu ale výsledky včerejších voleb také zůstat nemohou. Více nám teď řekne náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
13: Dobrý den, pěkné odpoledne.
5: Asi před 2 hodinami vystoupil v Berlíně kancléř Friedrich Merz. Co řekl?
13: Bylo to jeho druhé vystoupení. On se objevil před kamerami už včera, krátce poté, co se v Berlíně a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku uzavřely volební místnosti. Včera tedy řekl, že zůstává jako kancléř a předseda křesťanských demokratů ve funkci. A dnes vlastně to bylo v něčem podobné. Bylo to takové připouštění, ale zároveň odmítání odpovědnosti za výsledek těch včerejších voleb v Mecklenburgsku před ním Pomořansku a taky v Berlíně.
14: Die Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat, auch meine Person.
13: Friedrich Merz tedy řekl, že ten výsledek voleb jde za spolkovou vládou a za ním osobně. To není žádné tajemství, že on v Německu není nějak příliš populární. Jeho popularita momentálně podle průzkumu se pohybuje někde kolem 12%, ale zároveň tedy on řekl, že to není jenom tak. To znamená, že neúspěch křesťanských demokratů, kteří se tedy v Mecklenburgsku před ním Pomořansku ani nedostali do zemského němu a v Berlíně přišly opozici nejsilnější strany, takže je součástí větších trendů, které on o tom už tedy mluvil před těmi volbami, to je potřeba říct, trendů, které už řekněme zdecimovaly sociální demokracii v Německu, stranu SPD, a teď si tedy podle Friedricha Merze přišly řekněme i pro křesťanskou demokracii. Přičemž Friedrich Merz to nevidí tak jako například dnešní vydání konzervativního deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, který, že by se křesťanští demokraté odcizili voličům, tak jako předtím sociální demokracie, a že by tedy, jak píše Frankfurter Allgemeine Zeitung, byla potřeba nová občanská strana. Podle Friedricha Merze je to spíš tak, že, nebo on si všímá víc toho, že voliči dali včera 40% hlasů stranám, které jsou destruktivní, které podrývají demokratický řád Spolkové republiky. Podle něj.
5: Kancléř Merz tedy zatím zůstává v úřadu a jak se výsledek voleb promítne do spolkové politiky?
13: Kancléř Merz zatím v úřadu zůstává. Ono, ty výsledky nebyly zas takovým překvapením. Vlastně dali se očekávat, takže pokud někdo měl zájem o jeho funkci nebo o jeho sesazení, tak se na to mohl dostatečně dobře připravit. A to, že se nic takového zatím ještě to znamená ten den po volbách, nic takového nestalo, tak to taky vlastně vypovídá svým způsobem o náladě ve straně tady u křesťanských demokratů, kde se dlouho už před letními prázdninami mluvilo o tom, že v případě neúspěchu v těchto zemských volbách Friedrich Merz bude muset skončit, ale vidíme tady, že zatím se nic neděje. Říká se třeba veřejnoprávní televize ARD analyzuje tu situaci tak, že Friedrich Merz teď bude takzvaně hrát o čas. Další zemské volby v Německu budou příští rok na jaře. A ARD si myslí, že Friedrich Merz do té doby, a už jsou proto i nějaké náznaky, vystupoval v tomto smyslu, se bude snažit vlastně získat lepší novinové titulky díky tomu, že by mohli začít zabírat nebo už začali zabírat státní pobídky pro hospodářství. Čili on tvrdí, že ekonomika, že Německo se dostává ven z hospodářské krize. Nicméně tedy, jak bylo řečeno, tak výsledek včerejších voleb nezůstane bez dopadů na tu spolkovou politiku a teď se docela často objevuje slovo korektury nebo korektury kurzu. Znamená to v podstatě to předseda frakce sociálních demokratů v Bundestagu Matthias Mirsch řekl, že reformy, které prosazuje zejména tedy křesťanská demokracie Friedricha Merze, jsou vnímány převážně jako škrty, jako sociálně nespravedlivé škrty, a že v tomto smyslu bude potřeba něco udělat.
5: Na začátku jsme zmínili, že vítězové včerejších voleb to nemusí mít snadné. Jak se rýsuje povolební situace?
13: Poměrně jednoduché je to v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde strana AFD vyšla ze včerejších voleb jako nejsilnější strana, získala přes 38% hlasů. Tam je jasné, že ona se k moci nedostane, protože většinu v zemském sněmu dokážou utvořit strany levého středu, to znamená sociální demokracie, Die Linke a Zelení. Dosud tam byla tedy koalice sociální demokracie a Die Linke, teď jenom prostě bude si přibere ty zelené. Ale složitější nebo vlastně v něčem zajímavější je situace v Berlíně a to je debata, do které se dnes taky kancléř Friedrich Merz zapojil.
14: Seit einigen Monaten einen zunehmenden radikalen.
13: On vlastně dostal otázku na tiskové konferenci, jestli nemá obavu z toho, že vítězství AFD v různých zemských volbách anebo teď strany Die Linke v Berlíně nepředstavuje nebezpečí pro Německo z hlediska toho, jestli nebude méně spolehlivým zahraničním partnerem nebo méně spolehlivým prostředím pro investory. A Friedrich Merz vlastně tuto otázku použil k útoku na Die Linke, na stranu, která vyhrála včerejší volby v Berlíně se ziskem víc než 25% hlasů, a to tím způsobem, že ji vlastně spojil s antisemitismem, jako kdyby antisemitismus v Německu vycházel především od levicových stran nebo od přistěhovalců. Je to poměrně vlastně otevřený pokus dosáhnout toho, aby strana Die Linke, která volby v Berlíně vyhrála, tak se neúčastnila sestavování vlády, aby vládu v Berlíně, aby se taky podobně jako v Mecklenburgsku předním Pomořansku sestavila na dosavadním půdorysu, to znamená křesťanští demokraté se sociální demokracií a k tomu zelení. Křesťanští demokraté už řekli tedy, že jsou pro to jednání otevření, mají o něj zájem.
5: Říká náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Děkuji, hezký den.
5: A v odpoledním plusu ve čtvrt na pět u tématu zůstaneme. Už před nedávnými zemskými volbami v Německu nebyla pozice kancléře Friedricha Merze nijak pevná. Zmíněná hlasování ještě oslabila, naopak zesílily hlasy, které volají po kancléřově rezignaci. Může to Merz politicky ustát? Jak se staví k volební porážce, kterou sám označuje za katastrofální, a mohl by se kancléř vyměnit, aniž by Němci museli jít k celostátním volbám? Tak na to už se budu ptát politického analytika a spolupracovníka Českého rozhlasu Milana Slezáka. Krásný den.
15: Dobrý den a krásné odpoledne.
5: Jak na volební porážku zareagoval Friedrich Merz? Chce měnit vládní kurz?
15: Nechce. Friedrich Merz tvrdí, že chápe, že reformy, které prosazuje on i jeho vláda, jsou v Německu nepopulární, ale tvrdí, že jsou nutné, pokud se německá ekonomika má znovu zvednout a Němcům jako takovým řadovým Němcům se má dařit lépe. A říká, že ty reformy, které jsou nepopulární, musí prosazovat někdo, kdo má pevnou páteř, jinými slovy, někdo, kdo je státník, kdo neříká lidem jenom to, co chtějí slyšet, ale dělá to, co je potřebné, a to i kdyby mu to voliči spočetli a měli mu to za zlé. Takže on tvrdí, že zůstane u toho kurzu, že je to nutné a že rozhodně neodstoupí a že chce dotáhnout své volební období do konce a ty reformy, které začal, dokončit.
5: Má kancléř oč nebo o koho se opřít?
15: No, s tím oč je to složitější a ono to možná bude složitější i s tím o koho. Když začnu tím oč, tak on by se ideálně mohl opřít o to, že se ekonomice začíná dařit, že tudíž ty reformy, které začal, opravdu fungují a že to hlavně poznají řadoví voliči. To se zatím nestalo a jestliže se to stane, tak to zřejmě nějakou chvíli přece jenom potrvá. Zaprvé to bude chtít čas, než ty reformy budou fungovat, a také nesmíme zapomínat, že jsme opět v další ekonomické krizi, kterou způsobila válka proti Iránu, a to jsou velice negativní dopady na každou ekonomiku, tím spíše na ekonomiku německou, které se v posledních letech příliš nedařilo. A pokud je o to, zda se má o koho opřít, když zůstaneme u vládní koalice a menšího vládního partnera u sociální demokracie, ta sice říká, že Merz nadále podporuje, že si při uchování vládní koalice zopakovala to několikrát, nicméně i v řadách sociální demokracie se ozývají hlasy, že by ty reformy měly být empatičtější a podávány lidem tak a dávkovány tak, aby to lidi nepoškodilo a nevyvolávali to v nich zlou vůli. Pokud se týče Merzovy vlastní křesťanské demokracie, tak by bylo velice s podivem, kdyby se neozvaly kritické hlasy v situaci, kdy CDU utrpěla v Mecklenburgsku přední pomařanskou nejhorší volební porážku od roku 1949. Ty kritické hlasy samozřejmě ozvaly, nicméně zatím premiéři jednotlivých spolkových zemí, těch zemí, kterým vládne křesťanská demokracie, Merz opakovaně podpořili, a to i na schůzce, kterou včera konali už bez Merze. To byla taková zvláštní schůzka, kdy se napřed sešli tedy ti premiéři s kancléřem Merzem a pak i bez něj. Ale údajně ho podpořili znovu. Ale nedá se vyloučit, že kdyby ten trend, kdyby CDU ztrácela voličskou přízeň a ukazovali to průzkum veřejného mínění, a kdyby zůstával tak nepopulární Friedrich Merz, jak nepopulární je teď, že by CDU začala brzy, velice diskrétně hledat někoho, kdo by mohl Friedricha Merze nahradit, a zdá se, že někdo takový už je, ačkoliv se ještě o slovo nepřihlásil.
5: Milane, možná ještě na závěr klidně, stručně, jsou ve hře předčasné celostátní volby, o kterých se tak často mluví?
15: Stručně zatím ne, nepřijest je ani křesťanská demokracie, ani sociální demokracie, to znamená ty strany, které jsou v celostátní koalici, a to z jednoho prostého důvodu, že si nevěří, že by v těch volbách dosáhli lepších výsledků než v těch posledních volbách, díky nimž mohli sestavovat koalici. Obě dvě strany se bojí, že předčasné volby by posílily jedině alternativu pro Německo.
5: Ptali jsme se zahraničně politického analytika a spolupracovníka Českého rozhlasu Milana Slezáka. Moc děkujeme. Naslyšenou.
15: Krásný den přeji.
5: V odpoledním plusu i 20 minut po 16. zůstáváme v Německu. Němečtí odboráři protestují proti plánovaným škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzvali je k tomu největší odborový svaz IG Metall. Akce naplánoval na 200 míst po celé zemi. Kde všude pracovníci protestují a co ke škrtům vedlo, teď probereme s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Hezký den.
16: Dobré odpoledne.
5: Tak kde všude a s jakou účastí se protesty nebo další akce konají?
16: Vůbec největší shromáždění IG Metall naplánoval v Norimberku před továrnou firmy Bosch. Lidé se k protestu před vstupem do továrny začali scházet už okolo 11. hodiny dopoledne. K zaměstnancům závodu se připojili i pracovníci z dalších společností, jako třeba z firmy Mann. Protesty hlásili taky odboráři z továrny Bosch v Zajfenu, závodu BMW v Mnichově, Audi v Ingolstadtu a dalších podnicích nadnárodního koncernu Volkswagen. Ten plánuje celosvětově do 4 let propustit na 100 000 zaměstnanců. Celkem se podle odborářů proti tomu propouštění sešli demonstranti na 200 místech po celém Německu a IG Metall počítal s více než 100 000 účastníky.
5: Co odbory po zaměstnavatelích požadují?
16: Podle šéfky odborů Christian Bennerové je to větší ochrana před čínskou konkurencí nebo okamžité řešení investic. Finance by podle ní měly zamířit do německých závodů, ve kterých by se měla automobilka zaměřit na výrobu baterií nebo vývoj autonomního řízení. Odbory odmítají taky zásahy do kolektivní smlouvy, která pracovníkům zaručuje 35-hodinový pracovní týden. Varují taky před dalšími škrty.
5: S jakou ekonomickou situací se vlastně automobilka v posledních týdnech a měsících potýká?
16: Firma už v pátek informovala, že počítá s menšími letošními zisky. Místo dříve očekávané 4% ziskové marže to má být jen 1%. Tržby by tak měly dosáhnout v přepočtu necelých 8 bilionů korun. Kromě už zmíněné čínské konkurence za to můžou například americká cla nebo stagnující poptávka v Evropě. V reakci na to už oslabily taky akcie automobilky. Pro firmu to ovšem nejsou úplně nové zprávy. Vede velení automobilky už na začátku měsíce se dohodlo s odbory na rozsáhlých škrtech.
5: Dotknou se ty kroky například i české Škodovky, která pod německý koncern spadá?
16: Její mluvčí Martin Vejdělek už v září uvedl, že vliv na provoz české automobilky to mít nebude. A třeba vedení Porsche, které taky spadá pod Volkswagen, se sice už v červenci domluvilo na zrušení 5000 pracovních míst, aktuálně ale další škrty neplánuje. V interním memorandu o tom zaměstnance ujistil generální ředitel podniku Michael Leiters. Mateřská společnost Volkswagen by sice ráda nastartovala i další vlnu propouštění, firmě Porsche to ale může jen doporučit, ne jí to přímo nařídit.
5: Plánované škrty a propouštění v automobilovém průmyslu jsme probrali s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
16: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: A v Odpoledním plusu už je čas na knihu dne. Co by se stalo, kdyby byl člověk díky vědě nesmrtelný a jak vypadá svět poté, co v něm 30 let jsme jako mrtví? Přesně na takové téma rozehrál zápletky svého románu 012 rakouský spisovatel Daniel Visser a natáčela s ním Kateřina Svátková.
17: 012 start. Řekněte mi, kdy přesně jste se rozhodl vytvořit a napsat příběh o dvou životech jednoho člověka?
18: Ten plán jsem měl už dlouho, napsat něco jako autobiografii, ale ne takovou tu klasickou. Promýšlel jsem to do té doby, než nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Nechtěl jsem z toho udělat hlavní téma knihy, ale přineslo mi to přece jen jeden nápad. Máme tu hlavní postavu, Erika, který se vrací na svět po 30 letech. Chtěl jsem, aby se probudil do světa, který mu je úplně cizí, nedokáže se v něm zorientovat. Začal se skládat nápad za nápadem. Erik se probudí a dozví se, že teď prostě platí nějaké předpisy. A tam jsem nemusel nic moc vymýšlet. Jeho třeba šokuje, že se musí registrovat v kavárně, když si tam chce sednout, protože žije ve velmi širokém pojetí svobody a najednou je ve světě, kde něco jako svoboda prakticky neexistuje.
17: Tohle téma svobody je klíčové z několika pohledů, protože 30 let nežil a čekal, že svět bude jiný, čistší. S hrůzou třeba zjišťuje, že v roce 2021 ještě lidi pijí kávu z plastových kelímků, používají spalovací motory. To se mi zdálo jako hodně skličující téma.
18: Bylo pro mě důležité tohle pojmenovat, protože základní otázkou mojí knihy je, co se změnilo oproti začátku 90. let. Jaké máme dnes vize do budoucna? S odstupem 30 let vidíme, že cíle byly tehdy mnohem vyšší. Erik se znovu seznamuje se světem a zjišťuje, že politické vize se zhoršily. Tady je asi specifická i pozice Rakouska, protože tam začalo ekologické hnutí v 70. letech a tehdy se ještě mělo za to, že ropa do 10 let dojde a pak už něco jako spalovací motory vůbec nebude existovat. Řekl bych, že tehdy byl optimismus přece jen trochu přehnaný.
17: Jenže vy to všechno píšete s takovým trochu podvratným podtónem, s humorem, se spoustou oborů v zádech. Ostatně i 012 je název, který odkazuje k programátorskému jazyku. A všechno se ještě prolíná s texty od Beatles. Jak to všechno spolu souvisí?
18: Začnu kapelou Beatles, protože ti jsou tam strašně důležití. Erik Montelius, ta hlavní postava, se narodil v roce 1952. Jeho pubertu tedy provázela éra největší slávy Beatles a on jejich texty vnímá jako zdroj svojí filozofie. A druhým zdrojem je pro něj mytologie hinduismu. Tu ostatně do západního světa trochu víc přivedli právě Beatles. Říkáte, že je tam podvratný humor. To mě těší, že to tak vyznívá. Představte si člověka, který uvažuje o technologiích, jako je gramofon, a začne se po nich schánět ve svém druhém životě ve 20. letech našeho století.
17: Co by podle vás člověk ztratil, kdyby skutečně mohl žít dvakrát, kdyby byl nesmrtelný?
18: No, ztratil by všechno. Ztratil by radost ze života. Myslím, že si Erik v průběhu knihy uvědomuje, že se nelze prožít znovu. On sám se za těch 30 let nezměnil a najednou mu dojde, že nic z minulosti vlastně nejde vrátit. Je to jako s Trumpovým sloganem Make America Great Again. Chce se vracet k nějakému bodu v historii, který byl skvělý a chce ho zpět. jenže to je pochopitelně úplný nesmysl. A ten můj hrdina si asi tak v polovině příběhu uvědomí, že se pořád jen snažil hledat svoji minulost. Nemůžeme vrátit nic, co dávno neexistuje. A je tu myšlenka druhého mládí. Erik se musí rozhodnout a pokusit se přizpůsobit se svojí budoucnosti, současnému světu, reagovat na něj. Nemůže jen žít z nostalgie. To, co zná, je dávno pryč.
17: Ten zvláštní nostalgický nádech přece ve středoevropské literatuře máme často. Proto jsou rakouští autoři tak blízcí české mentalitě. Psal jste to jako rakouský, středoevropský nebo univerzální příběh?
18: To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že právě tím humorem je to hodně rakouský román. Máme tu takového klasického Šibala, pikareskní nádech. A Šibal svůj příběh vždycky vypráví sám. Erik se tu jasně obrací i na čtenáře. Mě odjakživa fascinovaly romány, které se odehrávají ve dvou světech. Já jsem tu strukturu takhle dialekticky zamýšlel. Říká se, že prvním pikareskním románem je Don Quixote. Ten přece pořád jen četl knihy o světě rytířů a středověku, až se do něj chtěl sám vrhnout. Se svojí středověkou zbrojí byl ale ve světě těsně za vlastním prahem směšný. Románem 012 jsem chtěl vyprávět o důležitém období, přelomu devadesátek. A z tohoto pohledu je to asi středoevropský a světový námět, protože tehdy padla železná opona. Německý autor Harald Welzer napsal, že demokracie je dnes v krizi, protože od rozpadu dvou velkých světových bloků, východu a západu, a konce studené války už se nikdo nesnažil o další rozvoj demokracie. Něco pravdy na tom možná bude. A ve svém novém životě to zjistí i Erik. Jeho syn, teď jeho vrstevník, je úplně mimo jakékoliv společenské angažmá. Ekologie je mu úplně ukradená. Možná něco takového trochu zažíváme v celé Evropě. Alespoň ve srovnání s tím, jak se přemýšlelo v Rakousku před těmi 30 lety. V tomto je ten podvratný humor, smutek, nostalgie. Tehdejší ideály umlkly a staré myšlenky už nikdo neprosazuje.
5: S rakouským spisovatelem Danielem Wissrem natáčela Kateřina Svátková. Teď už je čas na zprávy na 16.30. Ve studiu je Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
6: Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot. A kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude. Řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Velvyslanci států Evropské unie v Bruselu znovu jednají o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala proti bylo podle serveru Politico hlavně Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru více než 75%. Meziročně byl dluh ve druhém letošním čtvrtletí o 740 miliard korun vyšší. Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení se kolem 55. kilometru vysypal náklad kamení z nákladního auta a policie v obou směrech odklání provoz a před odklony na 50. i 68. kilometru jsou kolony na 10 až 15 minut. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta se postupně odklízí a osobní auta se zdrží jen několik minut a výrazněji se zdrží kamiony. A v Praze ve spojovací ulici směrem na Balabenku čekejte výraznou kolonu před omezením u křižovatky s ulicí k Žižkovu. Z Českobrodské od Jarova se zdržíte více než 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno na severu a severovýchodě až zataženo. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
5: A máme 3 minuty po 5. Vláda se vrátí k regulaci cen pohonných hmot, která v Česku platila už letos od dubna do července. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daň na naftu. Další podrobnosti z dnešního jednání vlády přidá reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
19: Hezké odpoledne.
5: Jak bude tentokrát ta regulace vypadat?
19: Prakticky stejně jako letos na jaře a v létě. Ministerstvo financí tak bude každý den určovat maximální ceny nafty a benzínu. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
20: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
19: Tato opatření budou zatím platit do konce října, poté kabinet rozhodne o jejich případném prodloužení. Regulaci akceptuje taky Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, pokračuje její mluvčí Václav Loula.
21: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
19: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat obyvatelé z okolních států, kde taková regulace neplatila. Kabinet dnes oznámil ještě jedno opatření, a to, že na letošní a příští rok zavede mimořádnou daň na rafinérie, které teď mají velmi vysoké marže.
5: Věnoval se kabinet dnes také návrhu státního rozpočtu na příští rok?
19: Samozřejmě věnoval ministrům právě tato oblast zabrala nejvíce času. To jednání trvalo zhruba 4 hodiny a výsledek je tedy takový, že kabinet skutečně po koaliční dohodě snížil ten navrhovaný schodek z 389 miliard na 386 miliard korun. Prioritami kabinetu podle premiéra Babiše dál zůstává zdravotnictví, obrana a investice do dopravní infrastruktury. Zároveň porostou v příštím roce taky důchody, a to o zhruba 300 korun plus jednorázový příspěvek 2000 korun. K tomu už se vyjádřili taky opoziční představitelé, třeba podle předsedy ODS Martina Kupky je úspora 3 miliard směšná.
22: Ukazuje to naprosto jednoznačně, že ta vláda se vydala cestou nového rozpočtového plánu, a ten zní jednoduše, a to tak, že chtějí rozhazovat, zadlužit a potom zdanit.
19: Návrh rozpočtu teď projedná sněmovna. ODS tam podle Kupky plánuje načíst řadu pozměňovacích návrhů, které by měly státu ušetřit až desítky miliard korun. Úspory chce hledat třeba v platbách za státní pojištěnce.
5: Říká reportérka Adéla Burešová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
19: Taky děkuji, naslyšenou.
5: A v tématu zůstaneme. Vláda od 1. října zavádí regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude každý den až do konce října stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Zároveň stát sníží spotřební daň na naftu. Vláda na svém dnešním zasedání rozhodla také o tom, že uvalí mimořádnou daň na rafinérie, která se bude týkat zvýšené marže proti roku 2025. Uvedená opatření by měla pomoci především podnikatelům a zemědělcům v prvovýrobě. Zmírnění vysokých cen pohonných hmot plánuje zavést nebo už zavádí i další země, například Německo, ale také Chorvatsko, Maďarsko nebo Slovinsko. A podrobnosti probereme s Jiřím Tylečkem, hlavním analytikem společnosti XTB. Hezké odpoledne.
23: Hezký dobrý den.
5: Jak to dnešní rozhodnutí vlády vnímáte? Bude to působit dostatečně protiinflačně, jak dnes uvedla i ministryně financí Alena Schillerová?
23: Já to vnímám jako takové jarní deja vu. Máme tady ty opatření jsou hodně podobné, plus teda to vyšší zdanění rafinérií, takže svým způsobem to pomůže. Nicméně ten hlavní dopad, který jsme, nebo ten důležitý dopad, který jsme viděli na jaře, a to byla ta regulace marží těch čerpacích stanic, tak tady si myslím, že z tohohle pohledu se nějakého výrazného zlevnění nedočkáme. Ty marže jsou v zásadě teď kolem té úrovně, na které by měly být stropovány, takže tady velkou úsporu tohle to nepřinese. Máme tady samozřejmě také to snížení spotřební daně, to ten určitě dopad mít bude, ale na druhou stranu ten dopad bude hodně široký, nebude adresný, takže tu slevu v podstatě dostane každý, kdo jezdí na ten diesel a naopak třeba kdo využívá benzín, tak na tom bude bitý.
5: Jaké další možná nežádoucí efekty mohou tato opatření podle vás mít?
23: No tak vždycky, když se vláda takhle nějakým způsobem pustí do toho trhu, tak to může přinést určité problémy, se kterými se dopředu nepočítalo. My vidíme, ta maximalizace nebo ty maximální marže nepřinesou velký efekt, ale zlevní primárně, řekněme, ty nejdražší čerpací stanice, které byly často na dálničních trzích, na dálničních tazích, pardon, a ty samozřejmě třeba využívali ve velkém spíše cizinci, kteří projížděli, ale na těch malých, řekněme, vesnických čerpacích stanicích, tak tam už v současnosti ta marže tak vysoká není a tady ten dopad mít nebude.
5: Stát snižuje tedy spotřební daň na naftu na evropské minimum. Premiér Andrej Babiš očekává, že ceny by mohly klesnout pod 50 korun. Je to reálné? Dá se to očekávat?
23: Já myslím, že to docela reálné je. Ono samozřejmě ta maxima je něco jiného než průměrná cena. My v těch průměrných cenách jsme se na 50 ještě nedostali. Takže je to skutečně možné, že ty nejdražší pumpy pod tu 50 zdraží, ale je to opravdu tak něco jako velkého, co nám všem uleví. Já si úplně nejsem jistý, jestli se jako má smysl fixovat na tu 50 korunovou úroveň.
5: Přichází, nebo i tak, přichází tohle opatření podle vás ve vhodnou dobu? Nepromítnou se už i tak zvýšené náklady do zemědělské výroby a dalších oblastí?
23: Já bych to ještě trošku posunul. Ono je samozřejmě otázka názoru, kdy je ta vhodná doba, jestli je vůbec někdy, jestli stát má vůbec zasahovat do toho, do cen paliv.
5: Má nebo nemá?
23: Já si myslím, že ano, ale až v nějakých extrémních situacích, a já si skutečně nejsem teď jistý, že jsme do té extrémní situace dospěli, přece jenom ještě jsme nebyli úplně ani na těch nominálních rekordech, než kvůli na těch reálných. Je sice pravda, že okolní země opatření zavádějí, ale je to dostatečný důvod k tomu, abychom zaváděli také my. Já si tím nejsem úplně jistý.
5: Co dnes rozhoduje o ceně ropy především? Je to situace na Blízkém východě nebo nedostatečné kapacity rafinérií?
23: Cena ropy je určitě spjatá s tím, co se děje na Blízkém východě. To je alfa a omega té současné situace. Ale samozřejmě Blízký východ to není právě jenom ta ropa, ale jsou tam také rafineční kapacity. A pokud se uzavře Hormuz, tak se neuzavře jenom cesta ropy, ale také cesta těch pohonných hmot. A my vidíme v současnosti na trhu, že ropy je relativní dostatek, ale máme nedostatek, globální nedostatek rafinačních kapacit, primárně nafty. A na Blízkém východě byl velký zdroj, který padl v současnosti kvůli tomu omezenému průplavu Hormuzem. A zároveň tady máme Rusko, které bylo ještě donedávna velkým exportérem nafty a v současnosti se změnilo na importéra. A ten celý globální trh potom je daleko víc napětí a těch paliv není dostatek.
5: Premiér Andrej Babiš označil, že nedostatek pohonných hmot nehrozí. Co by se muselo stát, aby ten nedostatek skutečně nastal?
23: Já nevím, jestli nehrozí, je silné slovo. Je reálný, ale s velmi nízkou pravděpodobností. Nemyslím si, že k němu dojde, to se spíše dočkáme nějakých vysokých cen. Samozřejmě by to mohlo být problém, vidíme, co třeba způsobilo to napadení toho saudsko-arabského ropovodu s tím, že rafinerie v Evropě přestaly, nebo nemůžou odebírat tu saudskou ropu, takže samozřejmě nemůžou vyrobit z toho ta paliva, která by následně prodala tady zákazníkům v regionu, ale naštěstí pořád jde zajistit alternativní dodávky. Pokud by ta situace byla ještě napjatější, ten trh by nefungoval dobře, tak by se mohlo by se stát, že ty alternativní dodávky by nebyly k dispozici a v tom případě samozřejmě, ale tady máme pořád nějaké ropné rezervy, které by měly vykrýt i to střednědobí, které by samozřejmě nějakým způsobem zafungovalo a ta paliva by zkrátka neměla jen tak dojít.
5: Nafta je dnes výrazně dražší než benzín. Jakým způsobem se ta současná situace liší od běžného vývoje na trhu?
23: Standardně je samozřejmě dostatek benzínu i nafty, ale Evropa dlouhodobě tak trpí tím, že má nedostatek těch rafinačních kapacit i v tom standardním stavu. V podstatě Evropa musí pětinu té potřebné nafty dovážet a to samozřejmě v té situaci, v které jsme dneska, kdy vidíme to napětí, to riziko, tak je daleko větší problém a zatímco benzínu si tady můžeme vyrobit dostatek, naftu musíme importovat a to je ten zásadní problém, protože když je jí ve světě málo, tak o to menší incentivy jsou, aby přišla k nám tady do Evropy.
5: A my jsme o tom všem mluvili s Jiřím Tylečkem, hlavním analytikem společnosti XTB. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
23: Děkuji moc, naschledanou.
5: A v odpoledním plusu nás čeká další téma, osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihnout.
0: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
1: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
0: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
1: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
2: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
1: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmu třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
1: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
24: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
1: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
2: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
1: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: A v odpoledním plusu už míříme do Spojených států. Prezident Petr Pavel zahájil v New Yorku návštěvu, při které chce Česku pomoci k místu v Radě bezpečnosti OSN. Odpoledne se sejde s generálním tajemníkem OSN, potom položí věnec u památníku obětí útoků z 11. září, mezi kterými byli i dva Češi, a večer zamíří na koncert spolu se slovenským prezidentem. Ve středu pak přednese národní projev, co ho dnes čeká a co při té příležitosti řekl, tak to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou, která se nám hlásí přímo z New Yorku. Hezké odpoledne.
7: Dobrý den.
5: S kým se dnes prezident Pavel v New Yorku potká a o čem chce jednat?
7: Tak část prezidentovy návštěvy už má za sebou. Toho prvního dne setkal se už s končícím generálním tajemníkem OSN Guterrešem, poděkoval mu za desetileté vedení organizace, řekl, že z jeho zkušenosti vyplývá, že zlu nelze ustupovat, protože má tendenci tlačit ještě víc. Poslechněme si ho.
8: Na jedné straně můžeme být rádi, že svoboda slova u nás funguje tak, že dává prostor i lidem naprosto odlišných názorů. Na druhou stranu bychom si měli být vědomi, že právě toto oslabuje povědomí veřejnosti o závažnosti hrozeb. Pokud budeme lidem říkat a dlouhodobě opakovat, že Rusko i přes všechny naprosto hmatatelné důkazy není hrozbou, že není agresorem, tak se může stát, že velká část veřejnosti tomu uvěří, a v okamžiku, kdy se dostaneme do nějaké nepříjemné situace, tak budeme zaskočeni, paralyzováni.
5: Do New Yorku se sjelo na 130 hlav zemí, se kterými z nich bude jednat český prezident.
7: První setkání

0: Kormě, to je zase pod vedením ukrajinského prezidenta Zelenského, a také pronese úvodní slovo při ocenění finského prezidenta Stuba. A teda čtvrtý prezident ho ještě čeká, abych neopomněla, dnes večer, a to je slovenský Peter Pellegrini.
1: Jeni, a proč český prezident míří k památníku 11. září a jaké osobnosti připomene, koho uctí?
0: Prezident je tu právě teď, letos totiž uplynulo 25 let od útoku, a prezident nám řekl, že chtěl oběti uctít osobně, protože on tu zrovna teď pokládá věnec, smuteční věnec u takzvaného stromu přeživšího, to je strom, který původně stál u jižní věže a přežil ten útok. On také uctívá památku obou českých obětí, a když jsme s ním před chvílí mluvili, tak řekl, že ten 11. září je prostě moment v historii, který si všichni, kdo jsme ho zažili, pamatujeme, kde jsme v tu chvíli byli, co jsme dělali, a i proto on považuje za důležité vyhradit si v tom nabitém programu část a poklonit se památce obětí.
1: A co má prezident v plánu s českými krajany a v české kultuře?
0: Tak dnes večer si prezident se slovenským prezidentem Pellegrinim prohlédne výstavu československých cestovatelských plakátů. Oba se mají ukázat na koncertu Slováci v koncertě v Lincolnově centrum slavném, kde vystoupí i držitel Grammy Gregory Porter s českým klavíristou Ondřejem Pivcem. A po valném shromáždění on odlétá ve středu ještě do státu Nebraska. Ta její tamní národní garda spolupracuje s českou armádou přes 30 let. On se tam také setká s tamním republikánským guvernérem, bude mít přednášku a besedu se studenty univerzity a potká se pak s českou komunitou ve městě Wilbur. Nebraska je podle prezidenta po Texasu druhým státem s nejvíce lidmi českého a slovenského původu, takže proto jeho kroky míří právě tam.
1: Program prezidenta Petra Pavla přímo v New Yorku sleduje americká zpravodajka Jana Ciglerová. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: A z New Yorku zpět do Prahy. Licenci k užívání jména Václava Havla nově bezplatně získá Městská knihovna v Praze. Dagmar Havlová se pro ní rozhodla proto, že podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti.
2: Protože si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu a vlastně tu péči do budoucna, což je taky důležité.
3: Vysvětluje Dagmar Havlová.
2: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
3: Už dříve odněla licenci na používání jména zesnulého prezidenta bývalé knihovně Václava Havla.
2: Knihovna, která byla jaksi v soukromých rukou, tak za 22 let se tam vyměnilo 15 ředitelů. A to není dobře. A tak jsem si uvědomila, toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla, ale tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
3: O jméno prvního českého prezidenta mělo zájem ale více lidí.
2: Dostala jsem několik nabídek, ale z těch nabídek jsem si vybrala právě Městskou knihovnu Praha.
3: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
4: Tuhle chvíli nepřejmenujeme Městskou knihovnu v Praze. Bude to zvláštní program, který budeme mít. Určitě ho budeme brandovat, určitě budeme mít k tomu všechny tyhle ty náležitosti komunikačního toho. Ale především to budou aktivity pro veřejnost. To je to, co umíme, to je to, co děláme, co si myslím, že umíme dělat dobře. My prostě chceme přibližovat dílo Václava Havla nejširší veřejnosti. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí. Nikdo se neostýchá do knihovny a my chceme dílo tohohle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
3: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Ta teď aktuálně vyjednává se sponzory o dalším financování. Zhruba v listopadu plánuje také výběrové řízení na nového ředitele. Dosavadní provoz bádání nebo školních exkurzí ale zatím zůstává stejný. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: A já ještě zmíním, že Český rozhlas připomíná letošní 90. výročí narození Václava Havla několika archivními pořady i dosud nezveřejněnou nahrávkou rozhovoru mezi tehdy ještě mladým Havlem a Ferdinandem Peroutkou. Všechno najdete na našem webu anebo v podcastových aplikacích. Stále posloucháte Odpolední plus, 6 minut nás dělí od 17. hodiny a je tu ještě jedno téma. Tisíce lidí vyšli do ulic argentinské metropole Buenos Aires protestovat proti hospodářské politice prezidenta Javiera Milleje. Především levicové organizace svolaly protestní pochod proti škrtům, které prezident zavedl. Dav směřující ulici

0: Semi Buenos Aires k sídlu hlavy státu zvaném Casa Rosada volal po odstoupení prezidenta. Podobné demonstrace se odehrály v dalších desítkách měst Argentiny. Čeho se lidé dožadovali, přiblíží Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Pěkné odpoledne.
0: Proč se tedy Argentinci vydali do ulic? S čím jsou nespokojení?
1: Oni byli dokonce přímo naštvaní. Ten pochod od budovy kongresu k sídlu prezidenta se jmenoval Marcha de la Bronca, tedy pochod hněvu. A jde jim hlavně o úsporná opatření, která Milei zavádí od svého nástupu do úřadu v roce 2023. On slíbil zkrotit hyperinflaci, která tehdy dosahovala 250%, a také snížit obrovský státní dluh, což se mu podařilo, nebo daří se mu to postupně, ale ta úsporná opatření sebou nesou i růst chudoby. A jenom za letošní první půl rok přibylo skoro 2 miliony lidí pod hranicí chudoby a už tak byla chudobou postižena víc než polovina ze 46 milionů obyvatel Argentiny. Ti lidé zkrátka nemají dost peněz na nákup potravin, na zaplacení účtů za elektřinu, na dopravu a musí se zadlužovat, takže teď demonstrovali za změnu vlády, protože někteří říkali, že ta dnešní vláda neslouží pracujícím lidem. Hlavní řečnicí na tom shromáždění byla poslankyně za Levicovou frontu Miriam Bregmanová. Paní poslankyně řekla, že nejde jen o pochod zlosti, ale i naděje, že se společným bojem odborů, společenských a lidskoprávních organizací podaří vybudovat něco jiného, než je Milejova vláda, něco demokratického odspodu. A ti svolavatelé protestů také chtějí proti úsporným opatřením prezidenta Javiera Mileje vyvolat i generální stávku.
0: Jak velké úspory prezident Javier Milej v Argentině zavedl, aby je dostal z hospodářské krize? Kde nařídil šetřit?
1: Ty hlavní škrty se odehrávaly ve vládních agenturách, ve školství, šetřil ve zdravotnictví, v sociálních službách, třeba rozpočet pro vědu a technologie byl snížený o 95%, třeba v Národní meteorologické službě propustili 140 lidí, na ministerstvu zdravotnictví byl snížený počet pracovníků v oddělení pro boj s virem HIV o polovinu. Celkem z těch federálních agentur, ministerstev, úřadů odešlo přes 50 tisíc lidí. Dá se říct, že prezident Milei plní, co před zvolením sliboval, že tedy státní výdaje radikálně seřeže. On také ve své volební kampani ukazoval, že si na to vezme motorovou pilu. Levicová opozice ale obvinila Mileje, že se snaží hospodářské problémy zakrýt hraním na nacionalistickou strunu. Poslankyně za Levicovou frontu Miriam Bregmanová řekla, že celé hospodářství je katastrofa a prezident Milei věřil, že odvrátí pozornost od ekonomických problémů tím, že bude poukazovat na obranu argentinské suverenity, že otevře znovu otázku nároku na Falklandské ostrovy, kterým tedy Argentinci říkají Malvíny.
0: A jakým způsobem se snaží argentinský prezident vznášet nárok na Malvíny, tedy britské Falklandy?
1: No, Argentina se toho nároku vlastně nikdy nevzdala, i když prohrála v roce 1982 desetidenní válku s britskými ostrovy, s Velkou Británií, ale snaží se mluvit do toho, kdo bude moci u těch ostrovů těžit ropu. Prezident poslal do kongresu návrh zákona o obraně národní suverenity, který třeba zavádí sankce na společnosti, které by se chtěly podílet na těžbě nerostů u Falklandských ostrovů, také dává armádě právo zakročit při ohrožení strategických zařízení na domácí půdě. Podle té poslankyně Bregmanové, která už mluvila, ten zákon dává možnost Spojeným státům vysávat dále Argentinu, protože prezident Javier Milei jde podle ní na ruku Americe. On se cítí být docela silný, protože má dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ten zase o Mileovi mluví jako o svém oblíbeném prezidentovi.
0: Dodává Pavel Novák ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 tisíc žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Ještě pro vás mám jednu pozvánku. Po zprávách 17 hodin nás čeká 20 minut Radiožurnálu. Hostem bude Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie. Přijďte na úřad vlády, můj právník vám vysvětlí, co to je Čapí hnízdo, vzkazuje premiér Soudcovské unie, která se ohradila proti obvinění, že soudci u nás rozhodují bez důkazů. Snižuje premiér důvěru v justici a nebo se pohybuje ještě v rámci přípustné veřejné kritiky? Vše uslyšíte v 20 minutách Radiožurnálu. Moderovat tentokrát bude Tomáš Pancíř. A to už je z odpoledního pondělního plusu s datem 21. září vše. Za pozornost, za celý tým vám děkuje Lenka Vahalová a budeme samozřejmě rádi, pokud nás budete sledovat na našem webu, Instagramu a poslouchat podcastovou aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. A průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun, senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. A vítězné opoziční strany v německých zemských volbách nemají jistotu, že budou vládnout. Zprávy a Martin Matějka. Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
4: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. A pojmenování kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. A průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moc vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko. A většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
6: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Wismaru Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko, informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
7: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kingisepském rajóně u hranice s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
8: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
7: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
8: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Rozhodlo o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. Rozhodne o něm městský úřad v Říčanech. Pokračuje Beníčkův advokát Alexandr Király.
9: De facto v našem závěrečném návrhu zaznělo to, co soudkyně de facto teď v odůvodnění rozsudku vedla, byť ve zkráceném. My se s tím stotožňujeme od samého začátku a prostě dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, že by to mělo dopadnout mělo.
4: Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti, šťouchá je klackem a jednu zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk pro Beníčka navrhoval podmíněný trest, peněžitý trest a 6letý zákaz lovu zvěře i myslivecké činnosti. Proti rozhodnutí soudu podá stížnost. V Praze se nově bouralo ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Ke konci tunelu se srazila 2 auta v levém pruhu a kolona už se vytvořila v tunelu od Malovanky. Zdržení je kolem 10 minut. Silný provoz je v celé Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou. Popojíždí se už z Průmyslové za Českobrodskou a zdržíte se kolem půl hodiny. Na D11 Praha Hradec Králové se protahuje úklid vysypaného kamení v omezení mezi kilometry 53 a 63. Dálnice zůstává obousměrně uzavřená. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
10: Proč Soudcovská unie oficiálně reagovala na slova, která na adresu justice pronesl na předvolebním mítinku premiér Andrej Babiš? Využijí soudci pozvání premiéra a půjdou si poslechnout detaily ke kauze Čapí hnízdo? Kde je hranice mezi legitimní kritikou soudů a podkopáváním důvěry v justici? A může situaci sklidnit schůzka předsedy Vrchního soudu s ministrem spravedlnosti? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
11: Dobrý den.
10: Vedení Soudcovské unie v pátek vydalo prohlášení k výrokům premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Havířově. Andrej Babiš tam hovořil mimo jiné, a teď cituji, o mafii, která vás zavře na objednávku, o soudcích, kteří údajně rozhodují bez důkazů a nebo rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. To jsou slova, která použil předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. Vy píšete, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudní a to vaše prohlášení končí výzvou předsedovi vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo aby se podobných výroků zdržel. Proč jste se rozhodli takto reagovat na slova Andreje Babiše vyslovená na předvolebním mítinku?
11: Tak my samozřejmě jako soudci se zdráháme účastnit se jakýchkoliv politických debat a diskuzí, ani nám to nepřísluší. Nicméně pokud na takovém fóru veřejně zazněly takto silné výroky ve vztahu k justici, potažmo tedy k činnosti soudů, tak to vyvolalo v řadách tedy členů Soudcovské unie a předpokládám, že nejenom u nich poměrně silné reakce a proto jsme se rozhodli vydat to prohlášení, které jste citoval.
12: Vy říkáte, že to zaznělo na takovém fóru. To fórum opravdu byla debata s potenciálním voličem na náměstí na předvolebním mítinku. Pak se to začalo šířit na sociálních sítích. Opravdu to má v tom případě takovou váhu, abyste na to reagovali? Nezvýšili jste naopak tou reakcí dosah a dopad toho vyjádření?
11: To je možné, ale v každém případě jsme považovali za nezbytně nutné na takto silné výroky, které zazněly na adresu soudu, zareagovat. A samozřejmě proběhlo to na nějakém mítingu, kde přesně nevím, kolik bylo občanů, ale pak se samozřejmě tato informace objevila i tedy v mediálním prostoru nebo v prostoru sociálních sítí a to už mělo pak takový lavinový efekt z hlediska tedy informovanosti i dalších, kteří na tom mítingu samozřejmě nebyli. A to bych chtěl zdůraznit, jako soudci se rozhodně nebráníme nějaké kritice našich postupů nebo toho, jak někdo vnímá rozhodování soudů. A to třeba i samozřejmě ze strany politiků, to není nic, co by nějakým způsobem zasahovalo do nezávislosti soudního rozhodování. Ta veřejná kritika soudní moci je legitimní, to dokonce říká i Český ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva v tomto směru se vyjadřoval, ale tady je třeba vidět, kdo ta slova a kde pronáší. Tady byla pronesena předsedou vlády a to už je něco jiného, než když kritizuje nějaké konkrétní rozhodnutí občan někde v nějakém uzavřeném okruhu, než když to je proneseno tímto způsobem. Navíc se to týká konkrétní věci, konkrétního trestního stíhání, kde je tedy naznačováno, že to rozhodnutí je nějakým způsobem zasaženo těmi negativními jevy, o kterých je ta zmínka. Já samozřejmě tu konkrétní kauzu nemohu znát, víme o nich také pouze tedy z mediálního prostoru. Chápu, že ten, kdo je obžalován, tak, že má právo se hájit způsobem, který uzná za vhodný, to znamená i nesouhlasit s tím rozhodnutím a vyjadřovat k tomu nějaký svůj názor, ale je třeba z našeho pohledu ten názor tedy korigovat na jaksi věcnou kritiku a nikoli tedy tímto způsobem, protože ten obžalovaný pak samozřejmě má i řadu opravných prostředků, ať už řádných či mimořádných.
12: K tomu já se za chvíli ještě vrátím, ale když zůstanu u toho prohlášení, opravdu jste očekávali, že Andrej Babiš vyslyší vaši výzvu a že se podobných výroků do budoucna zdrží?
11: Tak nevím, jestli jsme to očekávali, bylo by to určitě z našeho pohledu jaksi vhodné, nicméně to nám nebránilo v tom, abychom tedy takovéto prohlášení, které jste znovu opakuji citoval, vydali.
12: Andrej Babiš na to reagoval o víkendu. Ta slova v zásadě zopakoval v nedělním videu na Facebooku. Doplnil je pozváním, řekl, že vás rád přivítá ve Strakově akademii, kde vám jeho právník vysvětlí detaily kauzy Čapí hnízdo. Dostali jste už nějaké oficiální pozvání do sídla vlády?
11: Pokud je mi známo, tak dosud jsme žádné oficiální pozvání neobdrželi.
12: Pokud ho dostanete, půjdete do Strakovy akademie?
11: Tak pokud by takové pozvání přišlo, tak bude záležet na okruhu témat, o kterých by se s námi případně pan premiér chtěl bavit. A my se rozhodně nebráníme tomu hovořit o obecném chodu justice, o případných nějakých problémech, které justice má, s kterými se potýká, jak by bylo možné některé procesy vylepšit nebo zefektivnit, ale abychom tedy se bavili na téma konkrétní kauzy, navíc ještě kauzy v tomto případě nepravomocně skončené, tak to nám opravdu nepřísluší.
12: Takže pokud by to bylo tak, jako o tom Andrej Babiš o víkendu na sociálních sítích mluvil, že by chtěl, aby jeho právník vám řekl detaily ke kauze Čapí hnízdo, tak pokud by to bylo takto, tak byste nešli?
11: Tak teď hovořím sám za sebe. Pokud by to mělo být takto nastaveno, tak si neumím představit, že bychom se takového jednání zúčastnili.
12: Dnes kvůli premiérovým výrokům požádal předseda Vrchního soudu o schůzku ministra spravedlnosti. Očekáváte, že to může pomoci? Co si od toho slibujete?
11: Tak předseda Vrchního soudu samozřejmě jako vysoký soudní funkcionář, pokud jedná s ministrem spravedlnosti, tak takové jednání a jeho výsledek určitou a to poměrně významnou váhu mít může, zda to něco změní na těch vyjádřeních, která padla, uvidíme.
12: Když se ještě zastavím u té konkrétní kauzy, vy jste říkal, že samozřejmě nemáte detailní informace, protože vy to nesoudíte, máte, předpokládám, informace z médií, říkal jste, že to je živá kauza, ale přesto, když vezmeme v úvahu, jak dlouho se řeší, když vezmeme v úvahu třeba výroky soudce Pražského městského soudu potom, kdy v té kauze odsoudil spolupracovnici Andreje Babiše Janu Naďovou, když vlastně zpochybnil její vinu, přestože ji odsoudil, nevyvolává tahle ta kauza oprávněně pochybnosti?
11: Tak samozřejmě ta délka řízení je u každé kauzy zásadní. Pokud je ta délka řízení nepřiměřená, tak to nepřispívá ničemu. Do určité míry to i tedy narušuje ty zásady spravedlivého procesu a to řízení by mělo probíhat rychleji. Ty konkrétní důvody, proč konkrétní kauza trvá tak dlouho, samozřejmě já této věci znát nemohu. Je to i způsobeno tím, že se tam rozhodovalo opakovaně městským soudem a pak vrchním soudem. Ta kauza určitě je složitá, komplikovaná, to také na tu délku řízení nějaký vliv zákonitě musí mít. Výroky předsedy Senátu z Městského soudu asi já nebudu nijak komentovat, bylo to jeho stanovisko, známe rozhodnutí Vrchního soudu, takže...
12: Rozumím tomu, že to nechcete komentovat. Na druhé straně, co si má myslet normální člověk, když soudce veřejně řekne, že někoho, koho odsoudí, považuje za nevinného, nebo že má pochybnosti o tom, že je vinný?
11: No samozřejmě to v očích veřejnosti může vyvolávat nějaké otázky, jak je to možné a co zatím je a může tam pak ten občan hledat jaksi nějaké i možná zákulisní informace nebo nějaké zákulisní postupy, ale ono to tak zkrátka není. Tady se řešila nějaká procesní situace, co lze ještě akceptovat ze strany odvolacího soudu, co nikoli. Tady ty výroky možná nebyly úplně zvoleny ve vztahu tedy k té laické veřejnosti šťastně, ale už zkrátka dobře zazněly. Ale odborná veřejnost asi ví, co tím bylo myšleno. Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že za tou kauzou jsou nějaké problémy, o kterých tedy padla ta slova na tom mítingu.
12: Nemohou takováto slova předsedy Senátu Městského soudu podrývat důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví?
11: To si nemyslím.
12: Dobře. Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy v tom prohlášení k výrokům Andreje Babiše vyzýváte pana předsedu vlády, aby svá slova doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí. Jaké prostředky tím máte na mysli?
11: No tak především jsme tím měli na mysli ty opravné prostředky. Samozřejmě v této konkrétní věci to řízení není pravomocně ukončeno v důsledku u jaksi známých, to znamená nevydání k trestnímu stíhání, to řízení teď neběží. Čili pokud je nějaký nesouhlas s rozhodnutím soudu, tak samozřejmě lze využít opravný prostředek. Tady tedy už je to ve fázi, že by se měl rozhodovat o věci samé a opravným prostředkem samozřejmě je řádným opravným prostředkem odvolání, pokud s rozhodnutím nesouhlasím. Pak máme ještě mimořádné opravné prostředky, to znamená dovolání, a ještě je tady možnost také případně ústavní stížnosti.
12: Pokud
11: takže
12: by,
11: tudy jsme my uvažovali.
12: Pokud by pan premiér měl pocit, že soudy postupovaly špatně, tak jak o tom mluvil, bylo by na místě třeba i trestní oznámení?
11: Teď úplně nerozumím, jak myslíte trestní oznámení.
12: Pokud je tu mafie, která vás zavře na objednávku, jak tvrdí pan premiér, tak pokud by k tomu měl informace, nebylo by to na trestní oznámení?
11: No tak pokud by tady byly nějaké konkrétní informace o tom, že nějaká konkrétní osoba nebo nějaká organizovaná skupina osob ovlivňuje cíleně trestní stíhání s tím, aby někdo byl nedůvodně nejenom trestně stíhán a odsouzen, tak zcela nepochybně.
12: Mimochodem, pokud v té kauze Čapí hnízdo byla odsouzená spolupracovnice Andreje Babiše Jana Naďová, plyne z toho v podstatě automaticky, že až tomu přestane bránit poslanecká imunita, tak bude stejně uznán vinným i Andrej Babiš?
11: To podle mého názoru nikoli.
12: Dovedete si představit, že v případě Andreje Babiše by to dopadlo opačně?
11: Znovu opakuji, konkrétní kauzu neznám. Ten rozsah těch důkazů je tam určitě velký z toho, co je nám známo z mediálního prostoru. Lezdy ty důkazy tedy jsou i protichůdné z hlediska toho, jaké získaly orgány činné v trestním řízení, jaké předkládá obhajoba. Takže to si vůbec neodvažuji ten výsledek odhadovat.
12: Když se vrátím k důvěře v justici, pan premiér ve včerejším facebookovém videu mimo jiné řekl i to, že pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale jsou to soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužití dětí podmíněné tresty. Co říkáte na tuhle kritiku?
11: Tak z mého pohledu je to poměrně zjednodušující soud, protože my neznáme opět ty konkrétní kauzy. Ono samozřejmě, když zazní, že za znásilnění padl podmíněný trest, tak to může vyvolávat celou řadu tedy negativních reakcí a i velmi emocionálních reakcí, ale tady je potřeba zkrátka dobře znát i konkrétní okolnosti konkrétního činu, jeho následek, osoby, pachatele, poškozené. Jako ten trest, jakkoliv se může někomu jevit špatný nebo vadný, nepochybně byl uložen v rámci zákonné trestní sazby. A stěží na základě takto vyřčených tedy závěrů hodnotit konkrétní kauzu. To podle mého názoru možné není.
12: Vy sám nekroutíte někdy, když čtete o nějakých případech hlavou, třeba když připomenu ten hodně propíraný případ z Jižní Moravy, podmínka pro muže, který dlouhodobě znásilňoval svou dospívající nevlastní dceru. Soud to odůvodnil, že obžalovaný přece může živit rodinu. Opravdu tohle je rozsudek, který podporuje víru lidí v to, že tady je spravedlnost?
11: Tak samozřejmě, že takovýto rozsudek vyvolává silné reakce ve společnosti. Samozřejmě, že i my jako soudci nebo někteří z nás, kteří se zabýváme trestním právem, tak si můžete říkat, jak asi bychom takovou kauzu posuzovali my, ale to opět vše bez znalosti spisu a bez znalosti těch konkrétních okolností, a na to mohu mít jiný pohled, než má kolega. Zkrátka dobře, tak to bylo rozhodnuto, ale jedná se o z mého pohledu jednotlivosti, to není žádné systémové selhání, že by tady docházelo k ukládání nepřiměřeně mírných nebo nějakých ve veřejnosti tedy vyvolávajících nedůvěru v justici trestů za tento druh trestné činnosti.
12: Vláda před týdnem schválila priority trestní politiky s tím, že uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyně. Máte pocit, že to usnesení vlády fakticky míří i směrem k soudcům, že vás tím vláda chce přimět, abyste některé činy trestali přísněji?
11: Tak je na vůli zákonodárce, jak nastaví samozřejmě konkrétní trestné činy a jak nastaví trestní sazby za ty trestné činy, a pokud takový zákon je přijat, tak my se s tím samozřejmě řídit musíme, ale...
12: Pardon, že do toho skáču, to ale není tento případ, protože tady jde o jakousi politickou deklaraci, co vláda považuje za zásadní, kde podle názoru vlády by měly být tresty přísnější, například jsou tam zmíněny násilné sexuální činy, týrání zvířat a tak dále, s tím, že tedy vláda říká, že to je určeno státním zástupcům. Mě zajímá, jestli to nevnímáte jako určitý tlak i na vás, na soudce.
11: Já teda to tak osobně nevnímám. Je třeba tady stále, jak si tomu soudu nechat ten prostor pro úvahu o druhu a výši trestu, a není možné, jak si mu diktovat, jak má v konkrétní kauze rozhodnout a jaký trest má ukládat. Pokud bychom stanovili za nějaké takto závažné trestné činy pouze nějakou jednu sazbu, tak to by asi ve veřejnosti také nevyvolalo příliš dobré reakce, protože každý případ je zkrátka dobře jiný, byť může být prezentován mnohdy i mediálně tak, že vyvolává ve veřejnosti velmi negativní reakce.
12: Když se vrátím ke kritice soudů a soudců, vy jste na začátku říkal, že to je v pořádku, že to je legitimní, že tomu se nebráníte. Kde vidíte hranici mezi legitimní kritikou soudů a mezi podkopáváním důvěry v justici?
11: No, vidím ji právě v těch výrazech, které v rámci té kritiky jsou použity. A samozřejmě v této konkrétní věci je velmi významné, jaksi, že tím autorem těchto výroků je takto vysoce postavený ústavní činitel.
12: To znamená, dá se říci, jaké výroky a od koho jsou ještě přijatelné a jaké už ne?
11: No, tady je to motivováno zřejmě i tou konkrétní kauzou, která se pana předsedy vlády týká. A to samozřejmě to probíhající trestní řízení na každého, koho se bezprostředně týká, jako obžalovaného, nějakým způsobem doléhá, nějakým způsobem ho vnímá a mnohdy má tedy potřebu ho komentovat, ať už někde ve svém okolí nebo prostřednictvím i sociálních sítí, ale tady my jsme viděli zkrátka překročení té hranice jednak v těch použitých výrazech a jednak v osobě toho, kdo ty výrazy použil.
12: My zatím mluvíme o trestním právu, o rozhodování obecných soudů, ale hodně silných výroků politiků v poslední době mířilo také na adresu ústavního soudu, a to mimo jiné v souvislosti s rozhodováním o kompetenční žalobě prezidenta. Vy jste i k tomu v létě vydávali prohlášení. Máte pocit, že to je nějaký širší trend, že politici záměrně zpochybňují justici?
11: To si netroufám tvrdit, je to odpovědnost každého jednoho politika, který by si měl jaksi důsledně uvědomit, že v tomto státě existuje nějaká dělba mocí, a co je tedy ještě nějaká věcná kritika nebo nějaký názor nesouhlasný s nějakým rozhodnutím a co už jaksi je za hranicí toho, co v tomto směru by bylo únosné.
12: Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v pátek v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že jste to prohlášení vydali i kvůli zkušenostem z některých, jak řekl, nám blízkých zemí, kde politická moc významně začala zpochybňovat nezávislost soudní moci a následovaly potom reálné kroky. Máte obavu, že tenhle scénář hrozí v Česku?
11: Tak já doufám, že nikoli, že tyto neblahé zkušenosti některých kolegů z okolních států nebudeme následovat, že tady je to víceméně vyvoláno v tomto případě v podstatě dvěma konkrétními kauzami.
12: Říkáte, že doufáte, to znamená, že vůbec nemáte žádné pochybnosti, anebo že to riziko vidíte?
11: Tak samozřejmě to riziko tady může existovat vždycky, kdy jaksi moc výkonná, to znamená politici, mohou mít nějaké snahy tedy ingerovat do moci soudní, ale právě proto třeba i my ty výroky sledujeme a pokud cítíme, že se týkají tedy celé justice a že by mohly mít do budoucna nějaké neblahé důsledky nebo mohly by vyvolávat právě ten pocit nedůvěry v justici, takže je potřeba na to zareagovat. Proto jsme to i v této věci udělali, jakkoliv jinak se snažíme být spíše zdrženliví a nevstupovat do toho politického kolbiště.
12: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
11: Děkuji, naschledanou.
12: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
4: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
4: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2,50 Kč za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží, k tomu má výhrady opozice. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. A po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. A vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři Michael Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po včerejších porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatelstva. Dnes to potvrdil kancléř Friedrich Merz. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima, ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí po srážce 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta už jsou na straně a teď se čistí vozovka. Osobní auta se zdrží jen několik minut, výrazněji se zdrží kamiony, které v nesouvislé koloně v pravém pruhu popojíždí už ze 17. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 stojí před Pražským okruhem na 12,5 kilometru nákladní auto s defektem kola. Zasahuje do pravého pruhu a kolona z 16. kilometru je asi na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště budete po pojíždět od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova je to až na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo, na východě se místy budou vyskytovat přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
13: Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do sněmu. V Mecklenburgsku před ním Pomořansku se po nedělních volbách vůbec nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Když kancléř včera hlásal, že ve funkci kancléře zůstává, aby protlačil reformy, výsledek ten finální své CDU ještě neznal. Osobnost plus je tu, stejně jako můj host, filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den přeju.
13: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
13: Měly by podle vás, Petře, ty trestní výsledky Mercovy partaje právě v této spolkové zemi něco změnit na tom jeho zarputilém rozhodnutí, že prostě chce zůstat kancléře?
14: No, ono se to uvidí, pokud vím, tak dnes zasedá právě takové koncilium vedení CDU a bude o té otázce rozhodovat. Zároveň samozřejmě se o tom bude velmi intenzivně v té straně diskutovat a podle těch prvních reakcí je zřejmé, že kancléř si takovéto rychlé vystoupení okamžitě po prvních odhadech připravil právě proto, aby odrazil ty útoky, které zcela jistě přijdou. Ale ono nejde jenom o CDU, je velká nespokojenost i na straně SPD, které se podařilo jakoby utlumit ten nástup v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde tamní premiérka v podstatě téměř vyrovnala výsledek Alternativy pro Německo, což se ještě tak před 5 týdny vůbec nečekalo, protože tam to bylo o polovinu méně a ona vlastně dohnala ten výsledek. A je jasné, že SPD bude na CDU tlačit, aby se něco změnilo.
13: Tak, ale já bych přesně to chci říct, abych zůstala ještě u Merce, protože je to vládní partaj, má v plánu velké věci. A nikdo neví, jestli vlastně pod tímhle vedením Friedricha Merce bude pokračovat. Chápu to dobře?
14: Ano, chápete to naprosto přesně, ale ono jde taky o to, že se ukazuje, že politika, kterou Merc prosazuje, nemá právě rezonanci ve společnosti. Ono to ukazuje i Mecklenburgsko, přední Pomořansko, právě proto, jak jsem zdůraznil, paní premiérka Manuela Švesik, které se podařilo vynulovat ten nástup Alternativy pro Německo, tak ona v podstatě vyhrála díky tomu, že se vyhraňovala vůči vládě v Berlíně, že v podstatě dělala takovou poloopoziční, no hodně opoziční politiku, vlastně kritizovala ty sociální opatření, která CDU především prosazuje ve vládě a to se jí nakonec vyplatilo. Ukazuje se, že zkrátka tu politiku, která se dělá na celostátní úrovni, lidé příliš nechtějí a nepřijímají.
13: To je totiž zajímavé, že Merz právě prostě velmi razantně lpí na dosavadním reformním kurzu, ale zároveň ti voliči, ti lidé mu říkají, my o tenhle kurz nestojíme.
14: Přesně tak, oni o to moc nestojí, ale taky je otázka, jestli ten reformní kurz v podstatě není ani významný jako z hlediska nějaké dlouhodobé pravicové politiky, kterou by Merz chtěl prosazovat. Jsou to vlastně takové, jak se v Čechách vždycky říkalo, parametrické změny, ale lidé chtějí nějaký zásadnější vstup do toho dění a ukazuje se to potom konec konců i v těch volbách v Berlíně, kdy byla velká nespokojenost právě se sociální situací a to je něco, co se přelévá i z toho východního Německa do západního. Není to už jenom otázka východu, ale je to vlastně celostátní problém, ale samozřejmě i ty migrační otázky, všechny tyhle věci a ukazuje se, že vláda Friedricha Merce na to není schopná reagovat relevantním způsobem, to znamená alespoň tak, aby někoho přesvědčila o tom, že ten směr, kterým jde, by mohl něco přinést.
13: No a teď mi řekněte upřímně, když takhle Merce popisujete, jestli by pro samotnou CDU nebylo lepší tam mít někoho, koho ta veřejnost víc bere?
14: Ano, samozřejmě to by asi lepší bylo, ale není to jednoduché, protože konec konců kancléř Merz vyhrál ty předchozí volby v roce, ty předčasné v roce 2025 a je to tedy jako vlastně ten líder, kterému se podařilo získat tu vládní většinu a je to složité vždycky v těch partajích, protože jakýkoliv krok, to přepřahání za jízdy, tak říkajíc, vždycky může ohrozit celou tu stranu a její výsledky po celé zemi, tedy nejenom v Berlíně, ale zdá se, že ten tlak už je opravdu tak veliký, že to bude pro Friedricha Merce velmi těžké ustát, ale on má trochu výhodu v tom, že zatím proti němu ve straně nevystartovala nějaká silná osobnost, která by vyjadřovala určitou touhu vlastně ho nahradit.
13: No naopak, řeči se vedou o tom, že nikdo z vedení CDU prostě tuhle pozici po Mercovi nechce za žádnou cenu.
14: Ano, protože ono asi není moc o co stát, protože vlastně se spíš uvažuje o tom, že i kdyby přišla vlastně populárnější figura, musela by přijít s nějakým návrhem změny politiky, nějakým konkrétním konceptem určitých kroků a to se zatím nerýsuje a ti lidé, o kterých se hovoří, ať už je to Markus Söder, premiér bavorský, anebo ministerský předseda Severního Porýní Vestfálska, pan Hendrik Wüst, tak oba vlastně jsou jakoby populárnější figury, mají větší důvěru veřejnosti, ale zároveň vlastně doposud nenabídli nějakou jinou cestu, kterou by se mělo jít. Konec konců ještě by se taky museli domluvit s SPD, která má vlastní problémy, protože ztratila hodně v Berlíně, i když vlastně ještě vyrovnala tu prohru na severu, ale ten Berlín je pro ní velmi nepříjemný a ona má vlastně podobné problémy. Jak dělat tu politiku dnes, kdy ty klasické strany už jako nezabírají?
13: No, to je přesně ono, když se podíváte na výsledky v Berlíně, kde ty volby první místo získala krajní levice, s názvem Levice, tak to vypadá skoro jako, že si Německo rozebírají extrémní partaje.
14: No ano, už jsem slyšel i to, že už se to blíží Výmarské republice, že komunisti se perou s fašistama. Takový ten obraz, který se dostal i do světové literatury, třeba skrze texty Waltra Benjamina, který přesně takhle popisoval spor ve 20. 30. let, jakože komunistická radikalita se pere s tou fašistickou a vlastně došlo k jakoby k roztržení Německa a posléze k násilnému ovládnutí nacisty. To si pamatujeme. Ale ano, ty radikální postoje evidentně jsou cestou, jak upozornit na to, že ti, co byli hodně uprostřed v tom širokém středu, ať už to byli sociální demokraté nebo křesťanští demokraté.
13: Tak pláčí.
14: Ano. Ano, takže prostě zkrátka to je politika, která neoslovuje a lidé hledají jiné cesty, tak někoho, komu chtějí dát šanci.
13: Ale to není německé specifikum.
14: Není, samozřejmě není, ale je tam ta radikalita na obou stranách, především teda na té jedné straně určitě ekonomická, to je v tom Berlíně zcela jistě, ale vážu se k tomu i názory typu, že to je antisemická strana, která tam má, já myslím Die Linke v Berlíně, která tam má prostě určité nánosy lidí, kteří jsou jako propalestinští výrazně a tak dál, ale lídrině té strany Elif Eralp to včera výrazně popírala ve všech vystoupeních v televizi, že oni naopak vlastně mají pětibodový program na ochranu židovských komunit a tak dál.
13: Ne, tak se podívejme na realitu, protože o antisemickém směru jsem četla mnohokrát právě v téhle partaji. Nebo není z toho, co vy víte antisemickým?
14: No, jde o to, že zcela jistě je tam pro palestinský vliv, to znamená, jsou to lidé, kteří v té kritice izraelské vlády spíš stojí na straně Palestinců a říkají ano, tady se děje genocida a zcela jistě, protože vlastně Die Linke vyhrála v Berlíně především v centru města a v těch takových těch levicových enklávách, jako je Neukölln a podobně, kde je hodně přistěhovalců i. A takže jsou to lidé, kteří jsou naladěni úplně jinak a taky vyhrála ze 47% ty nové hlasy mladých voličů. Čili to jsou lidé od 16 do 24 let a to jsou lidé, kteří v této otázce jsou zcela jistě na té palestinské straně. Takže pak to, ale oni to rámují tím, že říkají, a ne, my nejsme antisemiti, my jsme proti tomu sionismu, který se šíří.
13: Jasně. Takhle to známe z historie, že nejvíce vykřikovali, nejsme antisemiti,
14: ale myslím,
13: ti antisemité.
14: Myslím, ale že to není to, co vyhrálo ty volby. Ty volby Die Linke vyhrála zcela jistě tím právě tím důrazem na tu ekonomickou nedostatečnost a na to, že mladí lidé nemají v Berlíně kde bydlet, že byty jsou drahé a tím útokem na lidi, kteří vlastně mají peníze a ty peníze v tom stavebním biznisu dostáčí.
13: Ale proč se tahle levice, která byť je to hodně levicový tohle program, ale není to nic, co by vám vyráželo dech, tak proč je to krajní levice?
14: Má se právě za to, že oni útočí na jakoby základ kapitalistického systému v tom smyslu, že ty velké peníze vlastně ničí celé ty společnosti. To je to, co se jim vyčítá nejvíce a samozřejmě jsou proti bohatým lidem a chtějí je třeba zdanit speciální daní a podobně.
13: Takových je víc.
14: Ano, ano. A to je vlastně ta radikalita. Proto se mluví o té radikalitě. Samozřejmě se na to nabalila ta kritika Izraele. To znamená, že s touto radikalitou se nese určitý antisemický tón a podobně. A proto se o tom mluví. A já myslím, že tam je spíš touha vlastně mít na té levici také někoho, koho označím jako krajně levicového, stejně jako se mluví o alternativě pro Německo jako krajně pravicové.
13: Jasně, jo? Ale jestli můžu jenom, jo. Mě by zajímalo, jestli tam jsou třeba vytahujou nějaké kostlivce typu Marxe, Lenina. Víte, že v Německu ostatně se stavěl ten pomník Karlovi Marxovi. Tak jak to má tahle partaj směrem?
14: No, prostě Marx určitě nezmizel ze světového myšlení a myslím, že třeba i lidi, broukři na New Yorkské burze si ho četli svého času, psali se o tom docela zajímavé články v New York Times a i jinde. Takže ano, to přemýšlení Marxu, ale není tam zkrátka ten důraz na to, že se vracíme do nějaké minulosti naopak. Oni vlastně říkají, že z té minulosti už není příliš co si brát. A jsou to taky lidé, kteří vlastně neoslovují nějakou nostalgii. Jsou to spíš jako mladí radikálové v tom smyslu, tento systém velkých peněz je potřeba rozbít. Jo?
13: Ale
14: a proto se mluví o té radikalitě.
13: Jasně, ale není to paradoxně nebezpečnější tím, že prostě je tady relativně velikánská skupina mladých, která chce rozbít to, co nějakým způsobem je v praxi a nemá náhradu vlastně.
14: No, já zase docela chápu, že lidi mezi 16 a 24 asi nebudou konzervativně naladění, nebudou si brát ty hypotéky a budovat si kariéry a tak asi ne všichni, ale myslím, že těm mladým lidem ta radikalita docela jakoby sluší a proti čemu jinému si mají bouřit, než proti systému jako globálního kapitalismu, který tady funguje už delší dobu a je kritizován ze všech možných stran, tak to docela chápu. Ono, myslím, ten rozdíl je dobré pochopit.
13: Pardon, víte, proč ty ostatní směny nejsou kritizované? Protože nejsou u moci, že jo?
14: Ano.
13: Tak to je.
14: Ano, ale já bych ten rozdíl chtěl popsat na rozdílu mezi SPD a Die Linke. To znamená, SPD je klasická sociální demokracie, která právě tento systém nespochybňuje, jenom říká, je potřeba ho nějakým způsobem usměrňovat, je potřeba vymyslet regulace tak, aby ten sociální systém fungoval. Mimochodem, Německo má ve své vlastní ústavě napsáno, že je sociálním spolkovým státem. Jo, to sociální je přímo v ústavě. Takže SPD vlastně na tohle to odkazuje a říká, ano, my musíme tu ekonomiku jakoby udělat tak, aby byla výhodná pro lidi. Hmm. To říká Die Linke taky, ale Die Linke říká, no ale my to nemůžeme udělat bez nějakých radikálnějších změn v tom systému hospodářském. To znamená, ten hospodářský systém potřebuje radikálnější politické změny, to znamená především jiné nastavení daňového systému, aby nevznikaly ty velké rozdíly mezi ultrabohatými a lidmi, kteří jsou pod hranicí chudoby.
13: No, jak říkám, tomu se dnes neříká krajní levice, tomu se říká levice.
14: No, tak já tam vlastně vidím tu radikalitu spíš v tom, řekněme, v tom driveu, který oni mají a i v tom samozřejmě hnutí, které tam je, jako všichni, kdo byli nedávno někdy v Berlíně, v Neuköllnu nebo v těch oblastech, tak přesně vidí, o čem se mluví.
13: Jasně, a řekněte, vy sám tedy osobně nevidíte v tom, že tahle partaj zvítězila v Berlíně žádné riziko, nebo vidíte?
14: No tak samozřejmě, pokud se skutečně ujme moci a bude prosazovat některé tyhle ty pasáže svého programu, tak to může nabourat nějaký systém jako německé ekonomiky, který dlouhodobě fungoval, ale to se myslím děje tak jako tak a je úplně jedno, jestli tam bude alternativa pro Německo nebo Die Linke. Vlastně jo, oba ty proudy vlastně směřují k nějakému radikálnější proměně. Jedna možná spíš jako toho právního systému, což je ta alternativa pro Německo, a druhá spíš právě toho ekonomického. Lipavského. A tyhle ty dvě kritiky se teďka scházejí v těch komunál, nebo respektive v těch zemských volbách a vidíme velký tlak na tu tradiční politiku, která si s tím neví rady.
15: Jasně. Mluvili jsme o AFD, která je vlastně v danou chvíli, jakoby, já nevím, jak to říct, na postupném cestě usurpování nejrůznějších vítězství v různých spolkových zemích. Tak když vyhrál a tak to výrazně právě v Sasku-Anhaltsku, tak se objevila varující slova o tom, že je to riziko, aby právě Sasko-Anhaltsko mělo uložený ten plán NATO na válku a krize, protože právě AFD by to mohla poslat Rusku a tak padl ten návrh, aby tenhle ten Operationsplan Deutschland, jak se mu říká, byl přesunut pryč. To ale nevypadá jak moc systémové řešení. Že?
14: No to určitě ne, ale samozřejmě to naznačuje, jak důležité je vítězství v těch zemských volbách, protože ty zemské parlamenty a zemské vlády mají poměrně velké pravomoci v tom místě, ať už se to týká zdravotního nebo školského systému. A samozřejmě nad tím je ještě nějaká spolková vláda, ale ona ve všech těch věcech nemá úplně poslední slovo. A tady samozřejmě jde o tu spolupráci, protože Německo jako spolkový stát musí v takovémto případě nějakého napadení by museli všichni spolupracovat a jet podle jednoho plánu. Takže tam asi se těžko to dá odložit a říct, budeme to potom, až se to stane, jako dáme

0: země, kde bude vyhrávat AFD, tak to utáhneme také, kam to jde?
1: No, je samozřejmě, je to spíš, já to spíš beru jako gesto upozornění na to, že alternativa pro Německo není nějaká jenom nacionalistická strana, ale že je to někdo, kdo má velké sympatie k Rusku, které zase na druhé straně ta současná vládní garnitura odsuzuje, považuje ho za ohrožení Německa. Jo. Takže spíš bylo upozornění na toto napětí, co se může stát ve chvíli, kdy alternativa pro Německo začne přebírat tu vládní odpovědnost na té zemské úrovni. Ale mimochodem v Sasku na Helsku ještě vláda není.
0: Jo, ale
1: zatím to vyjednávání nesměřuje k tomu, že by alternativa pro Německo vládla.
0: Čili obejdou vítěze, což není poprvé samozřejmě.
1: Možná se to nestane takto, možná se to stane jinak, možná budou předčasné volby, které by musely být, pokud by vláda nebyla do dalších do měsíce po ustavení parlamentu místního zvolena. To znamená, a podobně by to bylo samozřejmě v tom Mecklenburgsku, předním Pomořansku, ale tam se zdá, že se rýsuje ta koalice zelení SPD a Die Linke případně, která by vlastně všichni jsou proti alternativě pro Německo.
0: Ale řekněte mi, to je jenom otázka času, na tom se asi shodneme, co se bude dařit existujícím partajím držet ten kordon kolem AFD, ale mě by zajímalo tohle, jestli jsou to sympatie k Rusku z téhle partaje, jak vy sám říkáte, tak jsou to sympatie jakoby k ideologii Putinova režimu nebo touhá mít obchod větší, nebo je to nechuť k NATO, nebo co to je, co ta hned
1: Já myslím, že od počátku alternativy pro Německo je tam vidět jasné napojení na tu idovou linku, která jde z Moskvy, to znamená kritika Západu, který se rozkládá sám o sobě, a tohle vlastně alternativa pro Německo převzala, kritika těch institucí evropských, celého toho systému Evropské unie, na tom vlastně alternativa pro Německo vyrostla a posléze se chytla, připojila k tomuto migrační téma. A tady je evidentní, to je jak podle příručky, jo. Tam vlastně ta retorika se velmi podobá. Já jsem byl na nějakých demonstracích AFD ještě třeba před 8 lety a tam skutečně to bylo, jak když přijel někdo z Ruska a mluvil o třeba i o vztahu k genderu a podobně. To byly vlastně opravdu jako propagandistický floskule, který se opakují všude. A bohužel ale dneska vidíme, že ta retorika je velmi podobná jak z Ameriky, tak z Ruska. Takže vlastně, když se řekne, že je někdo dneska napojen na Rusko jakoby ideologicky, tak on je vlastně částečně ideologicky napojen i na Ameriku, protože Amerika tvrdí, že se Evropa rozkládá, že je potřeba jí bránit a vlastně ochránit její tradice. Jasně. A to vlastně alternativa pro Německo chce dělat. Ale problém je, že ona, to napojení na Rusko je možná jako ještě zdůrazňováno ekonomicky, to znamená, toto není naše válka na Ukrajině, Rusové v tom jsou vlastně téměř nevinně, byli do toho vtaženi a tak dál. Prostě ta retorika je všude stejná a oni ale vlastně chtějí obnovit ty ekonomické vztahy, to znamená znovu se napojit na ruskou ropu, plyn, vlastně otevřít obchod s Ruskem zcela volně a tak dál. Takže to je možná něco, co je daleko nebezpečnější, protože víme všichni, že ta ekonomika sloužila Putinovi vždycky jako politický nástroj.
0: Víte, co je zajímavé, že na jednu stranu AFD vlastně nic nemá proti způsobu, jakým se posiluje německá armáda. Vlastně se jí to líbí. A zároveň ale necítí hrozbu v Rusku, tak proti komu tou armádu vlastně by chtěla budovat?
1: No tak ona to vlastně takhle neříká. Já myslím, že tam je tam velmi podobná retorika, jakou třeba vede poslední době český premiér. To znamená, my bráníme svět před válkou, my válku nechceme, my chceme hlavně mír, ale to říká alternativa pro Německo taky. Právě říká, ne, naopak, už tam neposílíme peníze na Ukrajinu, protože tím jenom podporujeme válku, a dokonce šéfka AFD, paní Weidl, řekla, že bude požadovat navrácení peněz od Ukrajiny. Takže ta retorika je prostě jednoznačně proruská, pokud teda používáme to slovo proruská. Je prostě nastavená takto, jako spíš kritika Ukrajiny a zemí, které Ukrajinu podporují, včetně Německa.
0: Jasně, ale takhle, o tom mluvím. A zároveň s tímhle směrem jde to, že se AFD líbí vlastně posilování.
1: No posilování Německa vlastně ve všech směrech, to samozřejmě, to znamená, ale samostatně.
0: Ne, jasně, ale to znamená i armádu. A já se ptám jenom, jestli posilovat armádu na jedné straně a posilovat Rusko nějakým způsobem nejde absolutně proti sobě.

0: Tak pokud oni nepovažují Rusko za nepřítele, za ohrožení, za hrozbu, tak samozřejmě jako to vedle sebe klidně být může, protože AFD, Alternativu pro Německo, jde hlavně o to silné Německo. To znamená o samostatnění, vytržení z toho těla Evropské unie, aby Evropská unie přestala svazovat Německo v jeho rozkvětu ekonomickém i sociálním a tak dál. Čili aby se Německo postavilo na své vlastní nohy, což tedy znamená mít i silnou armádu pro případ, že by někdo chtěl napadnout, ale Alternativa pro Německo je v tom, myslím, docela přímočaře jednoznačná, že to Rusko není to, ta hrozba. Ještě. Že vlastně je to vymyšlená hrozba, kterou se rozpoutala propaganda.
1: A na to jsem se ptala, co stojí... je ta hrozba.
0: Ano, no tak přijde třeba, to se teprve uvidí, ale Alternativa pro Německo kritizuje právě kancléře Merce za to, že je takový jako hurá v té podpoře Ukrajiny a že tam sypou peníze německé a že vlastně konec konců tedy od začátku toho boje, aby se posílali peníze na Ukrajinu německé, tak to AFD byla radikálně proti.
1: Víte, padlo někdy ze strany AFD, jak by si poradili s článkem 5 smlouvy o NATO?
0: Já jsem tohle neslyšel, ale vím, že oni zkrátka jako o té společné obraně zatím neříkají, že by z ní vystoupili, ale jsou tam samozřejmě tendence, jsou tam i lidé, kteří by říkali, ano, tak v NATO my být nemusíme, my se prostě ubráníme sami. A ten důraz na tu soběstačnost Německa, na to, že Německo bude silnější právě samo, ne v napojení na další Evropany, protože zkrátka je to někdo, kdo je tak velký v Evropě a tak má takovou tradici průmyslovou a tak dál, že se postará sama o sobě.
1: Myslíte si, že tím, jak tahle partaj teď, jak už jsem zmínila, jde po té vítězné cestě, takže by se mohl změnit postoj Severoatlantické aliance vůči Německu, že prostě dnes víme, že Německo je opravdu, jak se hezky česky říká, fest, součást NATO. Tak na tom by se asi muselo s AFD něco změnit.
0: Já si myslím, že se to ale jako nezmění. Tak vidíte, jako hlavním spojencem momentálně Alternativy pro Německo nebo podporovatelem západním jsou Spojené státy, přímo hnutí Donalda Trumpa, které je momentálně u moci. Pokud nebude u moci, může se to změnit, ale ta tendence Američané ještě jako NATO rušit nechtějí, že jo? Pořád si ho nechávají jako určitou zálohu, jako nějaký základ. Kritizují ze všech možných směrů členské země, že třeba dávají málo peněz a tak dál, ale ten systém vlastně pořád nějakým způsobem funguje a tohle si myslím, by nenaboural ani nástup Alternativy pro Německo k moci. Konec konců Alternativa pro Německo, ať bude růst jakkoliv, tak se zdá málo pravděpodobné, že by měla absolutní většinu. To by se opravdu jako představa, že by celoněmecky mělo třeba 45%, aby mohlo vládnout samo. Tak to si nedokážu úplně představit.
1: Petře, ale vzpomeňte si, kdo předpovídal před 5, 8, 9 lety, že bude AFD prostě vítězit ve spolkových volbách. To taky nikdo nečekal.
0: No ne, je samozřejmě ty spolkové volby jsou jiné než ty zemské. Ty zemské vidíme, Sasko-Anhaltsko je specifická země. Obě ty země, i to přední Pomořansko, Mecklenbursko, přední Pomořansko jsou vlastně velmi malé země. Vemte si, že v předním Pomořansku, Mecklenbursku teda žije 1,5 milionu lidí a něco přes 2 miliony v Sasko-Anhaltsku a Německo má 83 milionů obyvatel.
1: AFD podle vás není rozhodně na cestě, a nevím, jestli do roka, do dvou nebo do 20 let, ale není na cestě jakoby usurpnout celou německou moc.
0: No tak kdyby to tak bylo, tak by asi to začalo už na začátku roku v těch Boríní Falcku byly volby a tam vyhrála CDU. Prostě zkrátka v těch zemských zemích, těch zemích je to trochu jiné. Za Bádensku, Württembersku vyhráli Zelení. Jo? Čili jako ta republika je velmi pestrá, i když samozřejmě ten drive Alternativy pro Německo je velmi silný, může se stát cokoliv, ale aby měla během 3 let absolutní většinu, to si neumím představit.
1: Friedrich Merz měl být dneska v New Yorku a není, to víte.
0: Ano, asi, to vím, to už, tam ale nejel, se věděla dopředu.
1: Jasně, ale asi tam nejel, aby zachránil svůj stůl.
0: Ano, bude bojovat o kancelářský post.
1: A to jsem se chtěla zeptat, jestli tohle je nebo není pravděpodobné, že kdyby odjel do New Yorku, tak by už nenašel svůj stůl.
0: To se nemyslím. On prostě jenom vidí, že v té straně je to tak tvrdý boj teď a že zkrátka ty volby budou mít tak velký dopad, že musel zůstat doma, aby o tom mohl jednat.
1: Filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
0: Díky, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat cenu benzínu a nafty.
4: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty.
3: Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku.
5: To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
3: Česká volejbalová reprezentace skončila na mistrovství Evropy v osmifinále. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Ostravy za Studénkou na kilometru 340. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 21. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
6: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
6: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
8: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
6: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
9: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
6: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Ministerstvo životního prostředí chce, aby sudy s nebezpečnými látkami ze Šumavy zmizely do zimy. Následovat pak bude sanace zeminy, řekl to náměstek Pavel Vlček. Tým ministerstva se dnes sešel se zástupci bavorské strany a teď jedná i se starosty šumavských obcí. V Železné Rudě je naše reportérka Jitka Englová.
10: Jak uvedl náměstek životního prostředí Pavel Vlček, dolnobavorskou stranu zajímalo kromě postupu prací hlavně to, jestli kontaminace nemůže ovlivnit spodní a vrchní vody na jejich území. Zároveň taky nabídli české straně případnou pomoc při sanaci. A postup dalších prací a způsob informování se probíral i na setkání se starosty, které trvalo 2 hodiny a právě teď končí. Přijeli sem starostové z dotčených obcí, tedy Hartmanic, Železné Rudy, Prášil a Čachrova. A bylo to první osobní setkání zástupců ministerstva se starosty na téma kontaminace Šumavy. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes se definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tady kabinet snížil o 3 miliardy.
11: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
12: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
11: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
13: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
11: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: V New Yorku začíná valné shromáždění OSN. Prezident Petr Pavel chce ve Spojených státech získat taky podporu ostatních zemí pro kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti. Bude k tomu třeba souhlas 2/3 z celkem 193 členských zemí.
14: Jenom Afrika má přes 50 hlasů, pak samozřejmě mnoho zemí Asie a záleží na tom, jak se nám podaří nebo nepodaří tyto země přesvědčit, že budeme schopni hájit jejich zájmy.
15: Pokud by se Česku podařilo získat členství v Radě pro roky 2032 a 2033, bylo by to poprvé po téměř 40 letech. Prezident se proto na svých bilaterálních jednáních soustředí na země, se kterými se běžně nestýká. Kromě vyjednávání jej čeká setkání se čtyřmi prezidenty, francouzským, ukrajinským, finským a večer také slovenským. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po včerejších porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel. Dnes to potvrdil kancléř Friedrich Merz.
16: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
17: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli dva ruské miliardáře, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3 000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po výhlem prezidentovi Dagmar Havlová.
18: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
3: Vysvětluje Dagmar Havlová.
18: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
3: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
19: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
3: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
20: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v 8. finále. Proti Belgii vyhráli v Turíně první set 25-20, ale druhou sadu Češi ztratili o 2 body v koncovce a zbytek zápasu Belgičani jednoznačně ovládli a vyhráli 3-1. Po senzačním 4. místě na loňském světovém šampionátu se tak tým trenéra Jiřího Nováka na mistrovství Evropy nedostal ani do nejlepší osmičky. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadlo na začátku srazu před zápasy Ligy národů 6 zraněných hráčů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici 6 Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky, Krejčfalušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vitíka a Sejka.
21: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Studenku na 340. kilometru opatrně po havárii osobního auta zabraný sice jen odstavný pruh, ale brzdí se v zatáčce na vodě po dešti. Na D1 před Brnem z Ostravy se kolona kamionů v pravém pruhu už hodně trhá, ale její první část je stále už za Vyškovem kolem kilometru 220, potom u sjezdu na Slavkov kolem 210. stále brzdí i osobní auta až do zastavení hustý provoz Krohlence. Na D1 před Prahou z Brna za sjezdem na Velké Popovice kratší kolona ze 14. kilometru prouchanému vozu na 12. a půl, tam je to na 5 minut. A v Praze je kvůli omezení ucpaná Radlická z centra od Křížové k Valtrovce i přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už vysíláme kulatý stůl z Ostravy. Slovo má Tomáš Pancíř.
0: V kulatém stole budeme věnovat komunálním volbám v Ostravě. Kdo a s jakým programem chce vést třetí největší město Česka? Jak mohou Ostravě pomoci projekty, jako je Černá kostka, dostavba koncertního sálu nebo nový stadion na Bazalech? Jak život moravskoslezské metropoly komplikují ekologické zátěže z minulosti? A jak a čím by mohli politici přesvědčit mladé lidi, aby z Ostravy neodcházeli?
2: Volby 2026, kulatý stůl a neb debaty s experty.
0: A těmi experty a našimi hosty jsou dnes Nikol Horáková-Hiršlerová, socioložka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ondřej Slach, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, také prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity. Dobrý den.
22: Hezký podvečer.
0: A na dálku přes internet zdravíme politologa z Fakulty veřejných politik na Slezské univerzitě v Opavě, Lukáše Vomlelu. Dobrý den.
23: Dobrý den. Dobrý den z Košic.
0: Začneme ale shrnutím, kdo Ostravě vládl v posledních 4 letech a co se ve městě v končícím volebním období událo. Ve studiu je vedoucí naší ostravské redakce Silvie Mikulcová. Hezký podvečer.
24: Pěkný podvečer.
0: Kdo tedy teď vede Ostravu?
24: V Ostravě teď vládne poměrně široká koalice tvořená hnutím ANO, Spolu, Starosty pro Ostravu, hnutím Ostravak a Piráty. Primátorem je občanský demokrat Jan Dohnal. ODS tak v roce 2023 získala po více než 20 letech znovu post ostravského primátora. Nicméně klíčové rezorty, jako jsou finance, investice nebo doprava, patří koaličním partnerům. A v opozici je teď SPD, Ostravská levice a v průběhu volebního období i nově sformovaný klub z odpadlíků z ANO, Jde to. Těsně po volbách v roce 2022 ale byla situace jiná. Volby tady s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Ostravští politici oznámili pokračování koalice z předchozích let, tedy spojení ANO, Spolu a Pirátů. Primátorem se opět stal Tomáš Macura z ANO, který se ale s hnutím pár měsíců po volbách rozešel.
0: Připomeňme, jaké byly důvody, proč Tomáš Macura odešel z hnutí ANO a následně tedy skončil jako primátor?
24: On dlouhodobě kritizoval směřování ANO a pak to byly hlavně prezidentské volby. Tomáš Macura tehdy veřejně podpořil protikandidáta Andreje Babiše Petra Pavla. Následně z hnutí vystoupil. Ostravský zastupitelský klub ANO se začal rozpadat a jak přibývalo členů, kteří spolu s Macurou klub opustili, vládnoucí koalice ztratila většinu. To vedlo k vyjednávání o novém spojenectví. ANO, Spolu a Piráti přibrali do koalice ještě Ostravaka a Starosty pro Ostravu. Tomáš Macura v dubnu 2023 skončil. Pro ANO to ale znamenalo, že přišlo nejen o post primátora, ale také o většinu v městské radě.
0: Co se za ty 4 roky v Ostravě povedlo a co ne?
24: Rozjeli se hned 2 ikonické stavby, Černá kostka a nová koncertní hala spojená s rekonstrukcí kulturního domu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavaři ale nedávno přišli na to, že původní příčky nový koncertní sál neunesou, a tak teď město řeší, co dál. A nejasná zůstává taky budoucnost nové tramvajové trati do Poruby. Námitky v procesu EIA podali 3000 lidí. A další důležité události. Ostrava si v roce 2024 připomněla sté výročí vzniku Velké Ostravy, tedy spojení prvních 7 obcí do Moravské Ostravy. Ve stejném roce se městem prohnala taky ničivá povodeň. Škody jen na svém majetku město vyčíslilo na 1,5 miliardy korun. A život v Ostravě ovlivnil i pád hutí Liberty, která sice z části pokračuje s novým majitelem pod jiným názvem, v Ostravě ale vyhesla poslední vysoká pec.
0: Tolik úvodní shrnutí těch uplynulých 4 let končícího volebního období od Silvie Mikulcové. Zatím naslyšenou.
24: Naslyšenou.
0: Silvie už připomínala, že před 4 lety volby jasně vyhrálo v Ostravě hnutí ANO, vedené Tomášem Macurou, mělo 34% hlasů. Druhá v pořadí koalice Spolu měla 14% hlasů. Přesto Ostravu aktuálně vede lídr toho druhého uskupení, což Silvie vysvětlovala. Pane Vomlelo, jak si vysvětlujete s tím už několikaletým odstupem ty politické kroky Tomáše Macury po posledních volbách? Přecenil tehdy svou pozici nebo vlastně chtěl naplnit slib, který dal už v předešlých volebních obdobích, že nebude dál pokračovat jako primátor?
23: Já tomu rozumím vaší otázce, ale popravdě s odstupem času se na některé věci dívám skutečně jinak. Nicméně na tu jednoduchou odpověď nemám, protože on skutečně byl považován za poměrně úspěšného starostu a tu podporu celkem měl, což se vlastně odráží v preferenčních hlasech, které získával. Na druhou stranu vlastně, jakmile se sám vlastně pustil do sporu s vedením ANO, respektive když sám vlastně vystoupil s výraznější kritikou Andreje Babiše, tak vlastně hovořil o tom, že on se o svou budoucnost ANO nebojí a že hnutí ANO považuje za demokratické hnutí a musím říct, že vlastně celkem silnou podporu ve svém vlastním okolí měl. Čili to je možná jedna z těch věcí, která mě vede k té úvaze, že chtěl otestovat svým způsobem i podporu, kterou ve skutečnosti má, ale v momentě, kdy skončilo druhé kolo prezidentských voleb pro Andreje Babiše neúspěšně, tak ten střet mezi vedením, celorepublikovým vedením ANO a mezi, řekněme, ostravským, ale nejenom, vlastně i krajským ANEM, které vedl Ivo Vondrák, tak, nebo respektive byl na pozici hejtmana, tak byl poměrně dost nemilosrdný a to vlastně vyústilo ve skutečný rozkol, který jsme potom mohli zaznamenat. Čili umím si představit i to, proč vlastně Tomáš Macura mluvil o svém konci v té politice jako takovém a možná i ta podpora ze strany celé řady osob, které byly tehdy hnutí ANO, tak nebyla tak výrazná, jak očekával. Přesto si myslím, že ten odliv z ANO v Ostravě, ale i v rámci Moravskoslezského kraje, tak byl celkem výrazný.
0: Co se pádem Tomáše Macury, který vedl město 9 let v ostravské politice, změnilo?
23: Já si myslím, že se toho změnilo poměrně hodně, respektive Občanská demokratická strana nemohla vlastně do té doby uvažovat o tom, že by se jí podařilo vlastně získat lídra, který se stane primátorem statutárního města jako takového. A to byl pro ODS jako takovou poměrně dost velký, nebo velmi výrazný úspěch. Na druhou stranu vlastně ODS nemohla, nebo respektive koalice Spolu, nemohla diktovat úplně veškeré podmínky, ale měla na vybranou vlastně zvolit si, jestli bude pokračovat ve spolupráci s tím, kdo zůstane v ANO, nebo jestli vlastně jestli vsadí na osvědčenou spolupráci s Tomášem Macurou. Nakonec vlastně zvolili ten formát, který byl, ale i ODS musela obětovat jedno místo člena rady, čili vlastně ten kompromis tam byl také. A na druhou stranu, co bylo hodně významné, tak Richard Vereš, který byl bez pochyby takovou velkou, respektive silným hráčem v rámci ostravského ANO, tak se nemohl stát primátorem, protože v té době rezignoval na post zastupitele v rámci statutárního města Ostravy a ta možnost tady nebyla. A hnutí ANO mělo docela dost výrazný problém vlastně sehnat takového kandidáta, který by mohl vést. Nakonec to dopadlo tak, že tou osobou se stala Hana Tichánková. Nicméně i ona vlastně tu spolupráci ukončila. V každém případě ta koalice jako taková byť byla širší, jak jste vlastně uvedli správně na začátku té reportáže, tak vlastně byla v poměrně dobré situaci, protože nebyly nějaké výraznější rozkoly, které bychom mohli zaznamenávat. A Ostrava v té době měla nastartováno několik hodně zajímavých projektů, několika z nich jste mluvili. A vlastně ta koalice jako taková byla schopná je dotahovat do dalších fází, čili v tomto ohledu, řekněme, toho praktického, té praktické a projektové roviny, tak tady vlastně docházelo k posunům, řekněme, připravovaných věcí a myslím si, že ta koalice jako taková nepřinesla nějaké zásadnější změny oproti tomu dřívějšímu kurzu.
0: To je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, a to Ondřeje Slacha. Projevilo se nějak to, že po 9 letech ve vedení Ostravy skončil Tomáš Macura v tom, jak Ostrava funguje, kam směřuje?
1: Řekněme, že jako principiálně, a on to se ozývalo v těch diskuzích, že vlastně přebírají z velké části témata, která v Ostravě byla. Ty projekty, které byly, řekněme, už nachystány v minulosti, ať už to je koncertní síň, tak vlastně běží dál. Nově přibyly bazaly, které byly spíše spojované, řekněme, s tím novějším vedením v rámci města Ostravy. Nicméně, jakože by to město prošlo nějakou zásadní změnou z hlediska, řekl bych, priorit a investic, tak to se říct nedá. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že ty projekty, které jsem zmiňoval, tak zpravidla vznikaly na bázi nějaké jako vlastně i konsenzu. Koncertní sál tehdy podporoval celé tehdejší vedení politické města Ostravy. U bazaly to složitější, nicméně řekněme, že Jako v tomhle směru se nějaké zásadní změny jako neudály. Co je možná trošku jinak, a o tom budeme ještě hovořit, trošku se nám mění akce některých témat. To znamená, ty minulé volby se týkaly hodně růstu, týkaly se hodně zdravotnictví, bezpečnosti. Teď vidíme, že vstupuje do téma, nebo jako významné téma, otázka bydlení v rámci Ostravy. Takže to mi určitě posun, nicméně, když to shrnu, tak ten posun nebyl nějak zásadní.
0: Paní Horáková, Hiršlerová, když se ohlednete za tím končícím volebním obdobím, co jsou ty nejzásadnější věci, které se v Ostravě udály?
4: Já můžu jenom souhlasit s tím, co říkali kolegovi předtím. Já si myslím, Ostrava zkusí už dlouhodobě vybudovat značku, což je značka město kultury a města sportu. Tím odpovídá i nějaké ty velké investice. Plus se ukazuje, že chybí... nechybí bydlení, ale že bydlení do budoucna bude nějaká téma, která asi začíná hořet, jak to už je v jiných městech. A taky si myslím, Ostrava už dlouhodobě se pokusí prezentovat více jako atraktivní město pro bydlení, což je spojené s kvalitou života a jak vypadá to město, jaký má možnosti v volném čase a tak dále.
0: Když mluvíte o bydlení, jak je to s dostupností bydlení v Ostravě? Protože v Praze je to samozřejmě velké téma, obecně v celé republice se to považuje za velké téma. Jak je to konkrétně v Ostravě?
4: V Ostravě to vypadá tak, že pořád to bydlení je dostupnější než třeba v Brně nebo v Praze, ale na druhé straně ten realitní trh nebo trh s realitama, ty ceny rostou. Městské byty jsou k dispozici, ale ne asi v tom počtu, jak by bylo potřeba. To znamená i ty nové projekty, které jsou teď v Ostravě, developerské projekty, oslovují určitý klientel, lidi, kteří si můžou dovolit koupit ty byty třeba na Stodolní, ten velký nový projekt, nebo i u Masarykovo náměstí, nebo i Nové Lauby. To jsou samozřejmě objekty, které jsou poměrně drahé. To není pro každého.
0: Doplní Ondřej Slach?
1: Doplním asi to, že do ten kontext. To znamená, město má teďka nově schválenou koncepci politiky bydlení, která si myslím, že je poměrně jako dobře zpracována. Je to taková trošku malá domů, ale budiš.
0: Faktem zpracovávala je, že... Ostravská univerzita.
1: Je to tak, kolegové a kolegyně. Principiálně v Ostravě se málo staví. To znamená, v komparaci tady se postaví asi 1,2 bytu na 1000 obyvatel. Praha, Brno je to trojnásobek. To, co je problém Ostravy, je, že ano, máme tu nastaveně pokles obyvatel a asi bychom čekali, že budou klesat ceny nemovitostí. Ten problém spočívá v tom, že asi 60% lidí bydlí v panelových domech. A Ostrava ztrácí výrazně migrací, byť méně než v minulosti. A prostě chybí kvalitní, dostupné bydlení pro některé skupiny v této městě, které odchází z toho města. Pokud Ostrava odjede z Ostravy nějakých 7300 lidí přibližně, nastěhuje se nějakých 6600 přibližně, tak 70% směřuje do zázemí Ostravy. A bohužel to město nenabízí momentálně funkční alternativu, protože bychom se porovnali třeba na výstavbu bytů v bytových domech, tak tam Ostrava zaostává ještě mnohem víc za Prahou, za Brnem. Jinak řečeno, staví se tady, ale pokud se staví, tak spíše rodinné domy a nestaví se bytové domy. A z toho vzniká disbalanc, který má za následek vlastně kontinuální snižování počtu obyvatel.
0: Když se od bytů vrátím přece jenom k těm velkým projektům, jak důležité pro Ostravu je, aby tady tyhle ty velké projekty byly, aby tady byla Černá kostka, což má být knihovna, respektive Centrum digitalizace moderních technologií, a je to krajská stavba, to bychom měli dodat, to nesouvisí úplně s komunálními volbami, ale co souvisí s komunálními volbami, to je koncertní síň, což je vestavba, kterou i mezinárodní architektonické časopisy a magazíny zařazují mezi nejočekávanější nové moderní stavby světa. Je tady projekt Bazalů, tedy nového fotbalového stadionu, kde architektonickou soutěž vyhrálo španělské studio, které rekonstruovalo třeba stadion Realu Madrid. Tak jak důležité a jak může tohle všechno pomoci Ostravě?
4: No, to není úplně jednoduchá otázka, protože na jedné straně samozřejmě vnímám, že takové velké projekty jsou důležité, aby, jak jsem už říkala, Ostrava si může budovat určitý image, aby byla i atraktivní i navenek. Na druhé straně jsou to samozřejmě investice, které pak chybí v jiných oblastech, kde možná pro ty lidi, které tady bydlí nebo uvažují o tom, jestli zůstanou nebo odchází, jsou mnohem důležitější, než jestli tam je nový koncertní syn. Já si myslím, že vždycky je třeba najít tu balanci, aby na jedné straně třeba takové oblasti jako bydlení, sociální oblasti mají dostatek peníze, i když to není tak úplně viditelné pro lidi, kteří přijdou zvenku, a taky nějaké velké projekty, které mají přitahovat třeba i turisty nebo vybudují pak ten image. Jo. Je to, není to úplně jednoduché a pro mě jako socioložka není to úplně jednoznačné.
0: Z pohledu sociálního geografa je to jednoznačnější? Pomohou tyhle projekty Ostravě?
1: Je to ambivalentní, souhlasím s tím, protože samozřejmě ty projekty můžou přinášet nějaké benefity, zviditelnění, ekonomický dopad a podobně. Na druhou stranu berme potaz ty provozní náklady. Každá ta budova generuje poměrně vysoké provozní náklady. U Černé kostky se hovoří nějakých 120 milionů ročně. V koncertní síň, dobře, je tam nějaké zpoždění, bude tam zpoždění, to už víme. Částka 2 miliardy, už si myslím, že můžeme říct, že asi jako není konečná, ostatně, která stavba se postavila tohoto typu za původní částku. A jen bych chtěl říct, že tahle strategie na ty velké projekty prostě je velmi riziková. Ona může a nemusí být. A v momentě, kdy nevíde, tak to město zatíží poměrně velkým dluhem do budoucna. Takže má to svoje klady, ale kdybych to vzal empiricky v kontextu jiných měst podobného charakteru, tak spíše ta očekávání nebyla naplněna.
0: Kostka se staví, říkal jsem, to je krajský projekt, ale problémy jsou ohledně koncertní síně, o tom už jste tady mluvili, spožďuje se to, jsou debaty o tom dalším postupu. Přitom, když jsme spolu o tom projektu mluvili před 4 lety v tehdejším speciálu, tak to vypadalo, že je tady všeobecné nadšení, že Ostrava se těší a chce koncertní síň. Obracím se na pana Vomlelu. Mění se v tomhletom atmosféra? Dá se říci, že v těch nadcházejících volbách se svým způsobem bude hrát o to, jestli vůbec ten projekt se bude realizovat?
23: No, já jsem, když si ještě vzpomenu tu debatu vlastně tehdy, a škoda, že jsem si ji nepustil, protože bych byl 100% přesvědčen o tom, co říkám, ale ano, vybavuji si celkem velké nadšení, vybavuji si to, že konečně by tady mohl být projekt, který je ještě očekávaný a jako takový. Nicméně, vlastně před těmi volbami se tady objevovaly kritické hlasy, které využívali tehdy, vlastně stačilo, nebo respektive komunistická strana, do jisté míry i sociální demokraté, ale i některé jiné politické strany, že to je jenom, řekněme, jistý benefit, ze kterého může mít prospěch jenom část vlastně Ostravanů jako takových, ale určitě tady to nadšení u jiných subjektů, jako bylo Hnutí ANO, a které tehdy bylo vedeno Tomášem Macurou, jako byla vlastně tehdejší Občanská demokratická strana, tak to nadšení tady samozřejmě bylo a vlastně byla tady s tím spojená i docela dost velká očekávání, protože...
0: A změnilo se Ostrava to po 4 letech, dá se říci, že už to nadšení tak velké není a že reálně mohou ty volby dospět k tomu, že se ten projekt pozastaví?
23: To si nemůžu úplně představit, protože je to něco, co už je vlastně rozdělaného a umím si představit, že se třeba pozmění, protože technické, ale nejsem na to expert, ale technické parametry vlastně povedou k tomu, že bude potřeba z některých záležitostí zrezignovat. Stejně tak vlastně i ten nápor na finance, protože bylo správně řečeno, že to odhadovalo se v té době, že ta stavba bude stát 2,5 miliardy a teď už je jasné, že to spolíká daleko větší část rozpočtu a pro některé z politiku bude těžší obhajovat vlastně, proč město souhlasí s výraznějším nárůstem, než by mohlo být únosné. Nemůžu si představit, že by se to mohlo stát, řekněme, součástí koaličních vyjednávání, to rozhodně ne. Ani tak jsem nezaznamenal nějaký výraznější odpor ze strany některých politických stran, který by převyšoval vlastně tu míru, která byla před 4 lety. Čili z mého pohledu tady nedošlo k nějakým podstatným změnám.
0: Čili koncertní síň bude pokračovat. Jiná situace je u Bazalu, protože tam se čeká na ta zásadní rozhodnutí. Tam Berete a vnímáte, že je všeobecná politická vůle napříč stranami postavit nový stadion pro Baník Ostrava na tradičním místě?
23: Jedna věc je taková ta, řekněme, nostalgie za tradičním místem, to bez zesporu ano. A tady si myslím, že Ostraváci se na tom dokáží, myslím, běžní občané Ostravy, nebo ti, kteří mají ostravský původ, tak ta nostalgie je tam opravdu velmi silně cítit. Ale zase řada i politických stran si uvědomují některé problémy, které tam jsou, a tam si myslím, že ta zhoda bude daleko, daleko menší, než v případě samozřejmě toho projektu koncertní síně.
0: Když jsem sledoval výraz Ondřeje Slacha ve studiu, tak také jsem měl pocit, že má pochybnosti o tom, jestli se všichni shodnou na stavbě nového fotbalového stadionu.
1: Naopak jako z těch diskuzí vůbec volebních programů, tak se zdá, že třeba hnutí ANO se k tomu staví jako výrazně rezervovaněji. Hovoří o nich zdrojích financování, než jsou to veřejné finance. Jenom pár bodů. Ta lokace je velmi složitá. Z hlediska
0: vůbec jako fungování. Široká silnice,
1: geologicky je to složité místo, pilotování a podobně. Jenom taková jako poznámka z hlediska provozu. Ano, já chodím na fotbal, mám rád fotbal, to zdůrazním. Obě moje děti hrají fotbal, ale přesto zvažme jenom čísla. Pokud dnes hraje Baník ve Vítkovicích, tak je to nějaký 17 000 míst. Pokud byste postavili bazal, je to 20 000 míst přibližně. Máme 37 000 míst na stadionech v Ostravě, ve městě, které tíží spousta jiných problémů. Jenom ke zvážení, a ty provozní náklady jsou fixní spojené s tím provozem těch stadionů. Čili je to město, které, na straně budeme o tom hovořit, má před sebou řadu výzev, a jako velmi dramatický výzev. A současně bude mít 40 000 míst k sezení na stadionech. To jenom dávám ke zvážení, jestli tohle jako na těch místkách vah prostě nehraje svoji roli.
0: Takže debaty o stadionu pravděpodobně ještě povedeme. Baník Ostrava, to je samozřejmě symbol. Funguje tenhle ten symbol v Ostravě stále, jako fungoval předtím? Jaká je pozice Baníku Ostrava, když už u toho jsme v současné Ostravě, paní Horáková-Hiršlerová?
4: Já si myslím, ve spoustu bývalých honických měst vidíme, že mají fotbalové kluby, které mají velmi silnou fanoušku, fanbázis, takový lidi, kteří podporují. Já si myslím, to funguje i je to úplně stejné s Baník Ostravem. Baník Ostrava je takový symbol pro Ostravu. To funguje. Já bych chtěla ještě dodat k tomu stadionu Bazaly. Samozřejmě je to takový mytologický místo. Určitě tam jsou spoustu emoce kolem toho, což dovedu i pochopit, protože taky chodím na fotbal, ale na druhé straně, já si myslím, to není jenom o tom stadionu, ale musíme pak zajistit, nebo město musí i zajistit tu dopravu tam a zpátky. I když mi říkali fanoušci, že chodí pěšky z města, ale přesto si myslím, ta doprava není úplně zajištěna, protože tam je jenom trolejbusová linka a to nebude stačit.
0: Pojďme opustit fotbal, než znovu dostane Silvie Mikulcová slovo, aby nám řekla, co mají jednotliví politici v programech pro ty letošní volby a kdo vlastně v Ostravě kandiduje. Tak se zeptám ještě na jednu věc, která byla součástí Ostravy. Ostrava byla v minulosti synonymem pro těžký průmysl, pro hornictví a samozřejmě s tím související ekologické problémy. Jak se objektivně proměnila kvalita životního prostředí v Ostravě a je to, nebo jak to vnímají obyvatelé Ostravy, pane Slachu?
1: V kostce zlepšila se, myslím, že to je poměrně jako jednoduché sdělení. I z hlediska vnímání problémů nám trošku ustupuje, byl to dříve vnímán jako zásadní problém, teď vidíme, že trošičku nám to ustupuje. Současně ale pořád ty jízvy v tom jestli zůstávají, budou tu ještě dlouho. No a dokonce myslím, že debaty se vedly intenzivní okolo koksovny, což je vlastně takový poslední podnik, který funguje na území Ostravy v tom klasickém slova smyslu. A tady, říkám to dlouhodobě, myslím, že městu tohle prostě nepomáhá, že pokud to město míří k tomu, že má být městem 21. století, tak s jenom všech těch limitů, které se toho týkají, i nějaký negativní dopadů ekonomických, to já nerozporuju, je tohle jako velmi citlivá věc. A rozhodně by se tohle mělo diskutovat, protože to vlastně Myslím, že to že to je to v trošku v rozporu s tím, čím by Ostrava chtěla být a jak se na sebe prezentuje město kultury a sportu versus taková produkce tam v místě, kde se nachází. Takže Koksovna byla v těch diskuzích, v debatách a myslím, že to je téma, které se nepochybně bude v budoucnu jako řešit. Jakým způsobem, to nevím.
0: Právě jsem se chtěl zeptat, jestli komunální politici, byť na úrovni statutárního města, třetího největšího města v republice, mohou zakázat to, aby tady fungovala Koksovna.
1: Ta Koksovna splňuje ty limity, jsou definované, probíhá samozřejmě monitoring, ne že ne. Na druhou stranu je otázka nějakého společenského tlaku a vyjednávání. Může to je složité, ale přesto myslím si, že kdybychom postavili dvě koncertní síně a pořád zůstane Koksovna přívoze, tak ta Ostrava se nemůže posunout možná tam, kam by chtěla.
0: Lukáš Vomlila si myslí, že to je silné téma a že to bude téma toho příštího volebního období, aby tady skončila Koksovna?
23: Jsem to téma zaznamenal už delší dobu v jednotlivých diskuzích. V podstatě velmi dobře si vybavuji debatu v Pantu, která byla těsně před volbami a před 4 lety, nebo těsně po těch volbách, kdy v podstatě tehdejší, myslím, že to byl Miroslav Slohil, který vlastně mluvil o tom, že někdy na začátku 90. let v Ostravě existovaly dokonce 4 koksovny. Já původem nepocházím z Ostravy, ale neumím si to úplně představit. V každém případě tahle poslední byla vnímána svým způsobem jako problém. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že ona splňuje mnohé z těch limitů a není úplně možnost i vlastně z pozice, řekněme radnice, z těch kompetencí, které mají, řekněme primátor nebo rada statutárního města Ostrava, ji skutečně dostat pryč. I když ano, některé politické strany to reflektují. Rostislav Řeha, který vede Piráty, tak ji výslovně označil za docela významný ekologický problém, který je třeba řešit. Určité signály jsem vlastně zaznamenal i ze strany starostů pro Ostravu. Aleš Boháč v podstatě jenom upozornil, že právě ta Koksovna vlastně naplňuje ty emisní limity jako takové a mluvil vlastně o tom, o jiných problémech, které s tím souvisí. Čili vlastně politické strany to reflektují a cítí určitým způsobem ten tlak zdola, ale nemyslím si, že to je nějakým způsobem v jejich kompetenci. Vlastně tady po volbách vlastně, řekněme, vystrnadit Koksovnu nebo ji vlastně přenést na jiné místo. To si nemůžu úplně představit, takže souhlasím s tím, co tady bylo řečeno.
0: Byl by to problém pro Ostravu ekonomicky, kdyby ta Koksovna skončila?
4: To asi není úplně moje oblast, musím říct, ale já bych chtěla něco říct k znečištění ovzduší. Já si myslím, že na jedné straně máme takové ty objektivní hodnoty, které můžeme měřit, a na druhé straně, a to nám to ukázalo i náš výzkum, máme hodnoty, nebo jak ty lidi ovzduší vnímají. A já si myslím, tam je rozpor. Ano, můžeme říct, objektivně ovzduší se tady v Ostravě lepší, ale jsme viděli v našem výzkumu, že lidi, kteří nejsou spokojeni s tím stavem ovzduší, mají větší pravděpodobnost se odstěhovat z Ostravy. A to nemůžete jim ukázat nějaké objektivní čísla, jak je to lepší, ale je to pocit. A já si myslím, to bychom opravdu neměli podcenit.
0: Posloucháte předvolební Kulatý stůl. Dnes se věnujeme komunálním volbám v Ostravě. Našimi hosty jsou socioložka Nikol Horáková-Hiršlerová, Ondřej Slach, sociální geograf a také politolog Lukáš Vomlila.
2: Volby 2026, Kulatý stůl aneb debaty s experty.
0: A slovo teď dostane také kolegyně Silvie Mikulcová. Silvo, kolik politických uskupení letos v Ostravě sestavilo kandidátky pro volby do městského zastupitelstva?
5: Letos je jich 13, tedy o jedno méně než při minulých volbách. Jsou mezi nimi 4 nová uskupení, nicméně jejich kandidáti nejsou v politice úplnými nováčky. A rozštěpila se komunistická kandidátka na 2 samostatné subjekty, Ostravskou levici a Hnutí Stačilo. Všechny strany lidé najdou v našem předvolebním servisu na webu irozhlas.cz. Já teď zmíním další subjekty, a sice ty, které teď jsou v zastupitelstvu, případně mají zástupce v poslanecké sněmovně. Do ostravského zastupitelstva ABCD Mě chtějí také ANO, motoristé sobě, Ostrava k Piráti, pak Srdcova, což je tedy koalice ODS, Lidovců a TOP 09. Své kandidáty nabídne i SPD a znovu taky Starostové pro Ostravu.
0: V Ostravě se samozřejmě nebude volit jenom do městského zastupitelstva, ale také v jednotlivých obvodech. Těch je v Ostravě 23. Jak moc ty koalice v jednotlivých obvodech kopírují koalice magistrátní?
24: Z části já se teď zaměřím na ty největší, což je centrální Moravská Ostrava, pak Poruba a Ostrava Jih. Tam funguje ten původní půdorys ANO, Spolu a Piráti. Slezskou Ostravou pak řídí ANO společně s Ostravakem. V těch nejmenších obvodech jsou pak úspěšní starostové pro Ostravu, kteří jsou sice na magistrátní kandidáce spojení, ale v obvodech jsou autonomní a kandidují za různé subjekty. A v obvodech je také řada lokálních nezávislých sdružení. Do politiky chtějí letos také vstoupit zástupci kolonie Bedřiška, kterou začaly Mariánské hory a Hulváky bourat. Ty demolice jsou do voleb pozastavené. A nebo třeba v Porubě složilo kandidátku sdružení lidí, kteří bojují proti tramvajové trati.
0: A jak zatím vypadá kampaň jednotlivých stran?
24: Je hodně vizuální. Ostrava je plná billboardů, city lightů s tvářemi komunálních politiků a jejich hesly. Docela výrozně ale ustupují plakáty, byť se samozřejmě objevují. A lidé v Ostravě teď mohou na politiky narazit v nejrůznějších částech při kontaktní kampani. Objevují se stánky, balónky, doprovázejí je tu aktivity pro děti, uskupení organizují i nejrůznější akce od dobročinného guláše po sousedské akce a podobně. A hodně se kampaň odehrává na sociálních sítích. Opravdu většina kandidátů tvoří videa nebo lídru kandidátek o tom, co dokázali, pokud se tedy podílí teď na vedení města a nebo nějaké části, a tématem je i to, co je špatně, tedy teď v tuto chvíli od nových subjektů nebo opozičních, a upozorňování na problémová místa, rozpadlé dlažby a podobně. Často je tématem bezpečnost, bytová politika města, doprava, ale třeba také prodloužení otevírací doby zahrádek.
0: Říká vedoucí naší ostravské redakce Silvie Mikulcová. Díky.
24: Naslyšenou.
0: Hnutí ANO ve volbách vede nový lídr. My jsme vysvětlovali, proč tomu tak je, protože Tomáš Macura v tom minulém volebním období v hnutí ANO skončil. Tím lídrem je letos 31-letý starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, o kterém už Lukáš Vomlela mluvil v úvodu, že nemohl být primátorem v tom minulém volebním období, protože chvíli předtím složil zastupitelský mandát. Byla to tedy z pohledu hnutí ANO jasná volba, jak silný a úspěšný politik to je? Pane Vomlelo.
23: Jo, děkuji, protože tím, že nejsem ve studiu, tak netuším, že ten dotaz míří ke mně, ale on je dlouhodobě činný v lokální politice, vlastně dlouholetým starostou Slezské Ostravy, a tady v tomto ohledu vlastně má za sebou celou řadu nejrůznějších úspěchů a vlastně i tak, jak se vlastně pozice Tomáše Macury svým způsobem zhoršovala v rámci hnutí ANO, tak on naopak se stal vlastně průběžně lídrem ostravského ANO, ačkoliv vlastně nekandidoval na post primátora statutárního města Ostravy, ale v momentě, kdy v podstatě došlo k těm rozkolům, tak bylo vidět, že mezi Tomášem Macurou a mezi ANO, tak řada těch jednání vlastně probíhala ve Slezsko-Ostravské radnici. Bylo poměrně zajímavé, když bylo jasné, že Richard Vereš se nemůže stát z těch důvodů vlastně primátorem statutárního města. Ale řekl bych, že je vnímán jako někdo, kdo má za sebou poměrně úspěšnou kariéru starosty jednoho z docela významných městských obvodů Ostravy jako takové, Slezské Ostravy. A je to zároveň vlastně někdo, kdo zřejmě má podporu ze strany hnutí nebo vedení hnutí ANO. Takže je vlastně byl takovým vlastně celou dobu takovým přirozeným lídrem a tady v tomto ohledu vlastně svoji pozici naplnil.
0: Pokud jde o ODS, tedy stranu, která má aktuálně primátora, tak ta v Ostravě kandiduje spolu s KDU-ČSL a TOP 09. To uskupení se přitom nejmenuje koalice Spolu, tak jak jsme byli zvyklí v minulých volbách i na celostátní úrovni, ale vystupuje pod názvem Srdcova, s tím, že SRDC je malými písmenky, OVA jako Ostrava je velkými písmeny. Lídrem je současný primátor Jan Dohnal. Může tenhle ten název ve volbách pomoci nebo uškodit, pane Vomle?
23: To já nemůžu nikdy odhadnout, protože někdy v některých ohledech některé názvy bývají povedené a tady tento je určitě jeden z nich. Samozřejmě vlastně i v těch letácích a nejrůznějších materiálech, které jsem měl možnost vidět, tak skutečně vlastně tam zdůrazňováno, že jde o spojení vlastně tady těchto politických stran, které jsou součástí té koalice Spolu jako takové, co mě hodně překvapilo, tak daleko více jsou exponováni oba kandidáti nebo oba lídři za KDU-ČSL, Zbyněk Pražák, který je dvojkou, a tak samozřejmě Jan Dohnal, který je primátorem statutárního města Ostrava. Se týká těch kandidátů TOP 09, tak oni už nejsou tak viditelní, pokud si to pamatuju správně, tak nejvýše na kandidátní listině, to znamená, myslím, číslo 7, má první člověk, který je za TOP 09, což jenom vlastně odráží slabost TOP 09 v rámci Ostravy jako takové, v rámci i vlastně jejich vyjednávací pozice v rámci koalice Spolu. Že on je vlastně poměrně, ti kandidáti TOP 09 jsou pro ně bohužel upozaďování, ale myslím si, že je to takový pokus o to vlastně být daleko víc atraktivnější. Ještě možná jednu věc, která mě hodně zajímá jako politologa, tak těsně před volbami nebo před tím, než se měli dát dohromady nebo představit kandidátní listiny, tak v ostravské ODS došlo k rozkolu mezi tou stranickou buňkou v centrálním obvodu, která vlastně vyústila přeregistraci jednotlivých členů a těch členů, kteří vlastně ODS nakonec opustili, tak bylo poměrně velký okruh a sám jsem zvědavý, zda se jim vlastně podaří nějakým způsobem zabránit nebo respektive zachránit, řekněme, odliv určitých lidí, když to jsou jenom nižší desítky lidí, ale stejně jsou nějakým způsobem napojení zase na jiné skupiny voličů, takže právě jsem hodně moc vědavý na Moravskou Ostravu.
0: Protože my bychom samozřejmě mohli zacházet do dalších detailů a navíc na těch kandidátkách bychom našli další zajímavé subjekty i z hlediska celostátní politiky, protože v Ostravě kandiduje třeba hnutí Naše Česko, jihočeského hejtmana Martina Kuby. Zajímaví jsou tady z pohledu celostátní politiky Motoristé sobě, protože jejich lídrem je poslanec Matěj Gregor. A mohli bychom pokračovat dál, ale bohužel na to nemáme čas. Můžeme pokračovat možná v našem volebním vysílání, když budeme čekat na sečtení hlasů, kdy doufám, že i vy budete naším hostem. Ale zeptám se celkově. My jsme tady už několikrát mluvili o tom, že Ostravě vládne velmi široká koalice. ANO, Spolu, Piráti, Ostravák, Starostové. Vy jste vlastně všichni říkali, že to nějak funguje, že ty strany spolu dokáží komunikovat. Dá se tedy čekat něco takového i po těchto volbách, že ať už to dopadne jakkoliv, že tady bude široká koalice? Pane Vomlilo.
23: To nevím odhadnout, protože podobné výsledky jsme vlastně čekali i po krajských volbách. Jestli si vzpomenete 2 roky zpátky, kdy vlastně nebyla nějaká výraznější konfrontace mezi stejnými politickými uskupeními. Nakonec ty volby zvítězilo hnutí ANO s tím, že nepotřebovalo mít svoje mít další koaliční partnery. Ačkoliv vyjednávalo i s koalicí Spolu, tak se nakonec rozhodli pro koalici z SPD. Vlastně ať chceme nebo nechceme, vždy vlastně existuje a politika je nemilosrdná tady v tomto ohledu a já si nedělám bohužel iluze, možná to souvisí s mým věkem, ale v každém případě vždy se vlastně zohledňuje povolební matematika a ne vždy to může dopadnout tak, jak by si některé subjekty přáli. Čili já jsem opravdu přesvědčen o tom, že ta následná konstelace může být i rozdílná, ačkoliv se nerýsují nějaké výraznější spory nebo vymezování se proti tomu společnému vládnutí. Těch politických stran je tam poměrně hodně a umím si představit, že vítěz upřednostní jenom některé z těch stávajících partnerů.
0: Tak uvidíme, budeme to samozřejmě sledovat. Silvie Mikulcová už mluvila o tématech, která se objevují v předvolebních kampaních, už o tom předtím mluvil i Ondřej Slach. Já se zeptám opačně, je něco, co vám v těch kampaních chybí, co z vašeho pohledu je a mělo by být velké téma pro Ostravu a v těch kampaních nezaznívá Nikol Horáková-Hiršlerová? Tak tu jsem teď zaskočil podle výrazu, tak se otočím na druhou stranu na Ondřeje Slacha.
1: Což jsme stejně. Z těch témat, to, co jsou témata, která se v těch volbách rozbírají, spíše omezení Ostravu trápí, otázka sociální exkluze, společenské problémy, které nějakým způsobem tu Ostravu se jí dotýkají. Zmínila jsem posun v tom, že mnohem více se hovoří o stárnutí. Dřív to bylo téma, které bylo trošičku ignorováno a hovořilo se primárně o růstu v malých obyvatelích, ale ten trend je prostě nevyhnutelný a strana na to musí reagovat. Takže to je jako jedno téma. Jinak, jako, když se na to podívám celkově, tak ty témata jsou jako celkem očekávatelná. To znamená projekty, doprava, bydlení. Hodně se hovoří o vzdělávání. To je jako další posun. Jsou vnímané univerzity jako významný hráč v rámci města Ostravy. A to není tak, že říkám kvůli tomu, že z té univerzity jsem. Nicméně jsme tady zmiňovali velké projekty, ale třeba se nedávno otevřel projekt Ostravské univerzity za 1 miliardu korun, jo, který se postavil. Jako prošlo to médii, ale je to vlastně téměř na úrovni těch velkých projektů městských. To znamená univerzity. a vzdělání. A přičemž podle mě to, co bude musou řešit politici, je to dva body. Mi chybí. Chybí mi to, že nám bude končit programové období v roce 27 a dva roky plus. Ostrava získala hodně peněz ze strukturálních fondů, víc než si lidi ve městě uvědomují. A další téma, které si myslím, že je důležité, je finanční udržitelnost toho města. Taky to téma je trošičku, jako řekněme, ono se jako zmiňuje, ale není úplně explicitní. A myslím si, že víme, jak je konstruován rozpočet, jakou roli hraje počet obyvatel, jaké jsou závazky města Ostravy. Takže myslím, že finanční kondice města prostě bude a měl by být větší téma.
0: Doplnila by něco přece jenom Nikol Horáková a Hiršlerová?
4: No, já si myslím taky, že univerzity jsou teď nějakým zmiňovaným partnerem nebo součást toho města, si myslím, je důležitý bod. Já si myslím, tady by měla zasnít i trošku víc o té identitě toho města. Jaká je Ostrava zač? Sice se to ukazuje na některých billboardech, že zase

0: Protože různé skupiny obyvatelů samozřejmě mají i různé představy, jaká Ostrava má být, jak oni Ostravu vnímají, ale určitě už není taková jednolitá, jak to známe z minulosti, že je to město industriální a těžkému průmyslu, ale taky to ještě není to kulturní město, ani to ještě není město toho sportu. Je to ani není studentské město, kam některé politici směřují, že bychom potřebovali více těch studentů, ale já si myslím, je to takový přechod a jednoznačně se na to nedá odpovědět.
1: Ondřej Slach kývá hlavou. Jaká je Ostrava? Jak vnímají Ostraváci Ostravu?
2: No, já si myslím, že to, co zaznělo, je celkem přesné. Je takové jako vlastně rozcestí, které trvá už hodně dlouho a je to taková snaha se vyrovnat s tím, co bylo a z toho vzít to, co je pozitivní, jak to přenést do budoucnosti bez toho, než by to město popřelo sebe sama. Je to jako velmi těžké, protože jsme to zdědili jako hodně věcí, které jako nebyly úplně pozitivní. Nicméně jako ta otázka je určitě jako na stole, v té diskuzi úplně jako neprobíhá. A možná je dobré se podívat, jak vidí Ostravu jiní, než lidi z Ostravy a pořád nějakým způsobem tam zůstává ta setrvačnost toho města na východě, které se potýká s špatným ovzduším a podobně. Ale to je takové téma, které tady asi jako je nad rámec téhle diskuze. Ostraváci se vnímají dobře, na druhou stranu, by se vnímali líp, tak by se odcházeli míň.
1: Právě takže to už jsem se nadechoval, že vám doplním a namítnu na ten začátek věty, že Ostraváci se vnímají dobře. Vy už jste o těch odchodech obyvatel Ostravy mluvil před chvílí. Říkal jste, že ta vlna odchodů se zpomalila. Ono dodejme, že během posledních 30 let Ostrava ztratila 70 tisíc obyvatel. Alespoň co jsem, není to tak?
2: No, když vezmu i cizince, tak cizinci je to o něco méně, je to nějakých 290 tisíc obyvatel, čili minus 40 tisíc.
1: Tam je totiž v poslední době nárůst, to souvisí s válkou na Ukrajině?
2: Tak, standardně to bylo 11 tisíc a od té války v Ukrajině to skočilo na těch 22, takže to teďka jako vlastně pomohlo Ostravě z hlediska demografie jako takové. A já bych zdůraznil, že to má jako dva aspekty. První aspekt je samozřejmě z hlediska financování městského provozu, to znamená velká část financí je na počet obyvatel. To znamená, pokud ztrácí město obyvatele, klesá rozpočet. Ročně ztratí Ostrava 2,5 tisíc obyvatel, přepočteno nějakých 100 milionů mínus ročně v rozpočtu města Ostravy. A to, co je jako jenom pár čísel, se omlouvám v rychlosti, které možná ukážou to, co Ostravu čeká v blízké budoucnosti, tak ve věku 3 až 5 let poklesne počet dětí v tomto věku 27% do roku 31. Z 8400 na 6100 a naopak v té kategorii 85+, to znamená, to už jsou jako skutečně jako seniori, tak tam v roce 2040 bude mít Ostrava dvakrát tolik, než máte, čili 16,8 tisíce podle demografických prognóz. A to je to, co Ostrava bude řešit. To znamená stejně na zmenšování infrastruktury pro školy, školky, by to řeší primárně obory, na straně druhé a domy důchodců, zdravotnictví. Tohle jsou obrovské téma, které prostě Ostrava bude řešit a bude muset být jako velmi pragmatická a nesmí dělat chyby, protože těch financí do budoucna asi nebude víc.
1: V souvislosti s Ostravou se samozřejmě mluví o transformaci. Tady už jsme se toho několikrát dotkli, že postupně skončila samozřejmě těžba uhlí, končí těžký průmysl v tomto volebním období. Pokud to bereme z hlediska komunálních voleb, jsme sledovali příběh okolo hutí Liberty, kde tedy je výrazně omezený provoz, byť v nějaké podobě ještě ta společnost funguje. Jak se s tímhletím, s tou transformací Ostrava a Ostravané vyrovnají, nebo Ostraváci vyrovnávají?
0: Já můžu jenom mluvit o našem výzkumu, kde jsme mluvili s lidmi z uhelného průmyslu. Naše respondenty si v rámci té transformace vedou velmi dobře. Protože její identita není primárně její práce jako horník. Ale její identita je spíše, že chtějí pracovat, že chtějí něco manuálně dělat, co je viditelné. A já si myslím, to je nějaká věc, s kterým se dá pracovat. V podstatě ty lidi nemusí být v dolech, ale můžu mít i

0: jiná práce, která jo, naplní tady ty požadavky. My jsme nenašli v našem výzkumu lidi, kteří byli úplně na dnu. Jo, jak jsme, třeba to byla naše hypotéza na začátku. Samozřejmě musíme i říct, že možná tady ty lidi by se nehlásili do takového výzkumu. Jo? To je takový omezený. Ale celkově jsme našli lidi, kteří mají chuť něco zmínit ve svém osobním životě, v té práci, a já si myslím, to je velmi důležitý.
1: Ondřej Slach doplní?
2: Asi jako doktorka Horáková říkala ty příběhy jako individuální povahy, které jsou velmi cenné. Sektorově strukturálně ta Ostrava, samozřejmě navýšil se počet služeb. Zdůrazňujeme, že ty hlavní odvětví dneska v Ostravě je zdravotnictví a vzdělávání a maloobchod. To znamená, už to nejsou zdaleka ten těžký průmysl, který jsme znali, byť pořád má nějakou pozici. To, co Ostravě chybí v komparaci s těmi metropolitními regiony na západ od ní, tak jsou to, řekněme, ty pozice, lépe pracené pozice ve znalostně náročných službách. IT, design, marketing a podobně. To Ostravě jako velmi chybí. Na druhou stranu, ta Ostrava má v sobě tu identitu historickou, o které jsme se bavili, takže zase rozvíjí věci v oblasti materiálů, obrovský potenciál v oblasti zdravotnictví. Myslím, že Ostrava v tomhle směru má obrovský potenciál. Právě v důsledku těch změn, které se budou dít, tak Ostrava může být trošku laboratoř pro ostatní podobná místa nebo i pro další místa, nejenom v Česku, ale po celé Evropě. A myslím, že i tímhle směrem uvažují univerzity společně a jdou do oblasti zdravotnictví, nových technologií, materiálu, energetiky, které můžou substituovat do jisté míry ony pracovní místa, které zanikají. A poslední point je diskuze o, že by možná vznikla ona elektrická pec zelená v oblasti, že jo, Nové Huti za 11 miliard. Je to obrovský projekt, jak to dopadne. Ale kdyby to dopadlo, tak možná ta ocel v Ostravě může se vydábět pořád, byť bude úplně jiná. Na druhou stranu je to fakt jako velmi finančně náročný projekt, který dokonce i Třinecké železárny svoje časy odpískali. Takže možná ta ocel nezmizí úplně, vrátí se v jiné podobě, v jiné formě. A vlastně proč ne?
1: Uvidíme, samozřejmě i to budeme sledovat. Máme poslední dvě minuty dnešního kulatého stolu. Otázka ve všech těchto debatách na závěr pro všechny respondenty je stejná. Na co jste nejvíc zvědaví, pokud jde o výsledky a volby, komunální volby v Ostravě? Pane Vomlel.
3: Já osobně jsem nejvíc zvědavý vlastně, jakým způsobem se vyvinou preference jednotlivým politickým stranám. Vím, že to je strašně široké a že toho času máme málo, ale jsem asi nejvíce zvědavý, jak vlastně dopadnou koaliční vyjednávání a kdo z koaličních partnerů vlastně současných zůstane v té koalici.
1: Nějaký dílčí výsledek, kde byste byl extrémně zvědavý? Samozřejmě to, jaká bude koalice a kdo bude vládnout, na to jsme zvědaví všichni, ale něco pro fajnšmekra? Nějaká dílčí věc?
3: No, asi nejvíc, ano, mě osobně, pokud je o mě osobně, tak jsem zvědavý, kolik procent se podaří vlastně získat OK pro Ostravu, protože to není úplně nový subjekt, je to složeno z lidí, kteří dříve patřili k hnutí, ano, a sám jsem zvědavý, do jaké míry se jim podaří někoho oslovit.
1: Tak i to budeme sledovat. Na co je nejvíc zvědavá Nicole Horáková-Hirschlerová?
0: Těžké říct, protože pro mě je důležité, jaký projekty pak ty strany si budou vzít jako hlavní.
1: Takže co potom budou realizovat? A ještě stručně Ondřej Slach?
2: Já musím za sebe, jestli ty volební výsledky potvrdí, že Ostrava je jako velmi fragmentované město, čili více Ostrav jedné Ostravě.
1: Takový byl tedy dnešní kulatý stůl. Jeho hosty byla socioložka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity Nicole Horáková-Hirschlerová, Ondřej Slach, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a také Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity v Opavě. Díky vám všem a od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Naslyšenou.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. Trump se zítra v New Yorku setká se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií, mistrovství Evropy pro ně končí v osmifinále. Kolona vás drží v Praze v Radlické před omezením u Valtrovky. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
6: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
5: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Průměrný důchod od příštího roku vzrostl o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
8: Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
9: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
8: Češi vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
10: Překážky na D1 za Všechromy a taky na D8 u Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice opatrněji na 13. kilometru. Ze 3 pruhů je tam zabraný ten pravý, stojí tam porouchané nákladní vozidlo, zpomaluje se a vybočuje už bez kolony. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu opatrněji za sjezdem na Ústí nad Labem před Lice na 71. kilometru za zatáčkou stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Není osvětlené, je před ním jenom trojúhelník. Na dálnici D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Otrokovice spozorněte za nájezdem od Uherského Hradiště na 48. kilometru se přibrzďuje, došetřují tam srážku 2 osobních aut. Na tahu 35 z Turnova na Liberec obezřetně za nájezdem z D10 na 39. kilometru nehoda.
11: V pacifickém kopci auto ve škrpě a jedno auto stojí cirka 10 metrů od něj, takže vlastně jakoby tu hlínu ještě vyhrnuli do pravýho jízdního pruhu.
10: Na silnici 35 opačně z Liberce na Turnov, taky za sjezdem na Jeřmanice nehoda.
11: Auto u svodidel už v krajních, ale nějaký vysypaný věci tam mají a...
10: V Praze se stále tvoří kolona v Radlické z centra. Od metra Radlická do omezení u Valtrovky je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přeháňkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
14: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
15: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
16: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
17: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
18: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
12: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
19: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
12: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy, ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
19: Tak on těch vysvětlení má několik, říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, takže vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
12: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
19: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
12: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
20: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
12: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
20: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací. Jeho cílem
12: on totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
20: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
12: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
19: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou a prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů a z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne, podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
12: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě, tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda
3: motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
19: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy SPD, ale právě
3: i část,
19: kritici
3: ano?
19: jsou i z hnutí ANO.
3: Aha, aha.
19: Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
21: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
22: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
3: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
23: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
3: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
23: V žádném případě my nejsme proto, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF.
19: Objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
24: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
19: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
24: A nově se z ní má stát prostředek na plnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
19: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
3: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
19: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, k čemuž prostě teďkon dochází. Je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
3: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá a dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
19: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo, pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělého oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to takže rovnou poslal do připomínkového řízení.
3: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
19: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají proto dítě odpovídající zázemí.
10: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
3: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
19: To je pro a proti a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
3: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
19: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spoluvlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, Iscare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
0: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
19: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
3: No, ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
19: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tedy k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček, těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
3: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
19: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek, ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu s reprodukční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklu s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotně, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích, tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
3: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
19: To jsou ta data z roku 2023.
3: A nic novějšího nemáme.
19: No, jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval covid a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
3: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
19: Přesně tak. 12. Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
3: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
19: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
3: Můžou přijít takhle i cizinci teda?
19: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv.
3: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
19: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x, Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další. Další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
3: Ale
19: a
3: samozřejmě musí tam být ta indikace gynekologa teda, protože
19: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takovéto dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
3: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
19: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
3: Jak to bude vypadat v té sněmovně, co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne, SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí?
19: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
3: Piráti jsou asi pro.
19: Starostové jsou pro.
1: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohly podstupovat umělé oplodnění.
3: Jak by to měla ODSka?
19: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
2: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
19: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá, právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
3: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
19: Je to tak.
3: A ta vláda to bude řešit?
19: V řádu týdnu.
3: Takže do sněmovny.
19: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a ta se s ním vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
3: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
19: Začít na vládě určitě.
3: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
19: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
3: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
19: Díky za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.
6: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
5: Kopník veliký je zatím poslední román světoznámého současného ruského prozaika Viktora Jerofejeva o jeho životě v Putinově Rusku.
7: Zmetek veliký rozbombardoval mou knihu jako Ukrajinu. V skutku vzácná trefa.
5: Ukázky z románu Kopník neboli Zmetek veliký vybíral jeho překladatel Libor Dvořák.
8: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů. Oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. A zhruba po 2 letech oprav začne zítra znovu jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy prosklené pro 120 cestujících vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Na vítěznou Australanku Wilsonovou Hufvendenovou ztratila na 20-kilometrové trase přes minutu a půl. Další česká reprezentantka Eliška Kvasničková zaostala o dalších 13 sekund a skončila 20.
10: Překážka na D46 za Olomoucí a nehoda na D55 za Hradištěm. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směrem na Vyškov pozor hned za sjezdem z D35 ze směru z Ostravy a Lipníka. Na kilometru 38 má policie hlášený nějaký předmět na vozovce, hlídka bude na místě brzy. Na D55 ve směru z Veselí nad Moravou do Otrokovic se za nájezdem od Uherského Hradiště ještě na 48. kilometru přibrzďuje, dokončují tam úklid po kolizi dvou osobních aut. Na silnici 35 z Turnova směrem na Liberec opatrně kousek za nájezdem z dálnice D10 na 39. kilometru po nehodě osobního auta může být ještě zabraný pravý pruh, už je to bez kolony. A na 35 se opačně z Liberce na Turnov za sjezdem na Jeřmanice došetřují nehodu tam v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná Věda Plus. Inspirativní témata a rozhovory nejen s vědci. Jaká témata probereme právě dnes? Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. O jaký způsob se přesně jedná? Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se tento týden otevřou laické i odborné veřejnosti. Jak nízkoprahové kluby fungují? A desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. Jaké jsou nové operační metody? Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Válovou.
9: Věda Plus.
25: Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
4: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
13: Třetí patro.
4: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
14: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
15: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
14: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
15: 4,
14: lepenkových
15: 3,
14: obalech.
15: 2, 1.
14: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
15: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
14: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
15: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř.
16: Takže všichni v pohodě připraveni?
15: A půjdeme do toho.
14: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
17: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
14: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to teď můžeme i vidět.
15: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
14: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
15: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
14: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
25: A u tématu zůstaneme. Auta, elektrotechnická zařízení, stavby nebo nábytek, to je nejčastější využití zpomalovačů hoření. Speciální chemikálie, nejběžněji ve formě nátěru, mají zabránit rychlému rozšíření ohně při případném požáru. Díky tomu jsou škody výrazně nižší než bez použití těchto retardérů. A čeští odborníci jsou první, které napadlo využít tyto materiály k přímé ochraně archiválií. Více říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou Michal Ďurovič z Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické.
26: Samozřejmě požáry nás provázejí od jak živa, ale v této oblasti památkové péče jsou používány retardéry hoření na třeba dřevěné konstrukce, na krovy, ale že by někdo se zabýval vyloženě ochranou archiválí, knih, to vlastně je poprvé.
14: Když člověk řekne retardér, tak si drtivá většina lidí představí takový ten žlutý vystouplý silniční retardér, vystouplou nerovnost někde na vozovce, která člověka zpomalí, když jede nějakou ulicí. Funguje to podobně i při hoření?
26: V podstatě ano, já si uvědomuju, že to slovo může vyvolávat různé významy. Smysl je skutečně ten, aby při tom požáru vlastně zpomalil průnik toho ohně vlastně dovnitř toho chráněného prostoru, aby nedošlo k totální destrukci, která zvláště u těch archiválí knih, když to zhoří, tak to je vlastně konec.
14: Co to ale vlastně je po stránce chemické? O jaké látky jde, aby zpomalili to hoření?
26: Ono těch mechanismů retardace ohně je více. My jsme zvolili bariérový retardér hoření. Základ jsou vlastně minerální látky, bentonit, slída. A protože to musíme na tu lepenku nějak připevnit, tak je tam samozřejmě nějaké pojivo, aby se to dalo tou sítotiskovou technikou nanést na tu archivní lepenku.
14: Teď se bavíme o retardérech, které jste zvolili pro archivní obaly, pro vlastně papírovou lepenku. Znamená to, že pro každý materiál je potřeba speciální retardér hoření, zpomalovač?
26: To asi bych takto neřekl pro každý materiál, ale jsou typy retardérů, kde ten mechanismus je prostě jiný. Jo, třeba jsou to nějaké sloučeniny chemické, které mají navázanou vodu a pokud to začne hořet, tak ta voda se začne uvolňovat a vytvoří tam třeba vodní páru, která samozřejmě brání tomu ohni nebo vytváří nějaký oblak, kde potom pod tou vrstvou té vodní páry je méně kyslíku a ten oheň prostě, nechci říct, komírá, ale prostě se tak nerozvine.
14: To není tak dávno, co se řešily některé látky, které jsou zakázané pro použití jako retardér hoření, protože sice uhasí požár, ale neprospívají životnímu prostředí. Je to problém pro vyvíjení těchto zpomalovačů hoření?
26: No, to byl velký problém a vlastně tím začínala celá ta diplomová práce, že z obrovského množství retardérů hoření najednou jsme zjistili, že z různých důvodů, a toto byl jeden z nich, se najednou ta velká řada zúží na skutečně pár, které potom jsme teda nějakým způsobem dál testovali a vyvíjeli celou tu směs.
14: Jak dlouho vám trvalo, než jste vyvinuli tu správnou směs?
26: No tak diplomová práce jsou 2 roky, disertace jsou 4 roky a teďka je 3 roky projekt.
14: Lesní požáry jsou stále častější a velmi často se dostávají až do domů a nevyhýbají se pochopitelně ani archivům, tak je stále potřebnější vyvíjet různé retardéry pro různé věci, prostě jít jinou cestou, jak ochraňovat ten majetek.
26: Já si myslím, že tohle je jedna prostě z možností. Skutečně ty požáry jsou, nakonec se můžeme podívat na jižní státy, Itálie, Španělsko, Kalifornie ve Spojených státech, Chorvatsko, že jak to tam hoří a samozřejmě to dohoří i k tomu archivu. Takže asi je to na místě si to takto chránit. Samozřejmě potom je otázka, jak ten požár bude velký a není to úplná spása, ten retardér, že jo.
14: Vždycky je dobré mít tam nějakou bariéru.
26: Je dobré prostě být na to připraven a samozřejmě ono, to rozšíření potom bude i o ceně toho finálního produktu, čili dovedu si představit, že ty instituce, pokud o to budou mít zájem, že si třeba budou chránit jen některé vybrané prostě archiválie nebo sbírky, fondy a tak dále.
14: Říká Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické, Eva Kézrová, Český rozhlas.
25: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už je tu další téma. Téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů má městská hromadná doprava v Praze. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio městského operátora ICT. I na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řády. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
12: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
14: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
12: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme dokonce opravdu přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 31 397 chodců.
14: Takže kdo tam byl, tak je tady v tomto souboru a je vidět, že samozřejmě v létě ten počet je vyšší.
12: Já bych rád jenom upozornil posluchače, je tam zaznamenán pouze v té podobě, že tam někdo prošel. Nemáme žádnou bližší informaci. Vážíme si soukromí Pražanů, vážíme si soukromí návštěvníků, takže je tam jenom čárka, prošel někdo tímto nebo tímto směrem.
14: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy a ty teď vidíme před sebou.
18: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
14: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
18: Ta barva zrovna udává aktuální zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové spoje jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
14: Tak si pojďme vybrat nějakou konkrétní linku. Tady na mě úplně září červená 101. Jo, to si dále můžeme rozkliknout, že jo, a vidíme to.
18: Ta má aktuální zpoždění 8 minut, ale vidíme i aktuální polohu, můžeme si zobrazit její trasu a můžeme si zobrazit předpoklad, kudy dál pojede a v jaké časy vlastně na ty další zastávky dojede.
14: Ano, tady je vlastně vidět, že to zpoždění nastalo mezi zastávkami Perunova a Slovinska.
18: Přesně tak, no, když tady rozkliknu, mám nějakou 22 ještě, která také jede pozdě, tak ta vypadá, že příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. No, protože tam je vidět, že vlastně, když se můžu podívat, tak si můžu vyfiltrovat linku 22. Když se podívám na všechny ostatní, tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
14: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
0: Aby ty prostředky hromadné dopravy zastavovaly jenom v zastávkách a nezdržovaly se zbytečně v těch mezizastávkových úsecích.
14: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libení Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
0: Přijíždí nám autobus od Žižkova. Projíždí tím přihlašovacím bodem, teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka postupně připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
14: Ano, takže zatím ještě červená.
0: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj. Po průjezdu autobusu se odhlásíme a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
14: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
18: Pokud je někde ten jízdní řád třeba příliš rychlý, že ty spoje nestíhají, tak pak v těch datech je to vidět, že prostě ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a třeba upraví ten jízdní řád, aby vlastně přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu těch vozidel.
14: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: A teď už nízkoprahové kluby. Celý tento týden jsou volně přístupné pro děti a mládež po celé republice. Sociální služby, které dávají prostor pro dialog a řešení obtížných situací, se otevřou všem, které zajímá, jakým výzvám mladí čelí a co se s tím dá dělat. Záštitu nad 20. ročníkem týdne nízkoprahových klubů převzala první dáma Eva Pavlová. A my si o akci více řekneme přímo s ředitelkou České asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Krásný den.
20: Dobrý den.
25: Můžete nám na začátek přiblížit, co je Streetwork a jak do něj zapadají nízkoprahová zařízení?
20: Streetwork je metoda sociální práce. Jde v ní o to aktivně vyhledat ty, kteří mohou být zranitelní a sami si o pomoc nepřijdou říct nebo to nedokážou. A nízkoprahové kluby často pracují metodou Streetwork, pohybují se v terénu a k tomu mají ještě tu možnost ambulance, to znamená kamenného zařízení, kam mohou děti a mladí lidé docházet za pracovníky.
25: Vedle témat jako duševní zdraví nebo bezpečnost na internetu letos otevíráte otázky rezilience, radikalizace a vztahu k Evropě. Proč právě tahle trojce?
20: Vy jste mluvila o tom, že kluby také reagují na výzvy, které řeší děti a mladí lidé. A právě tato tři témata my za takové výzvy považujeme. My jsme je nevymysleli sami, je to ve spolupráci s našimi členskými zařízeními a právě ve spolupráci s dětmi, které do těch zařízení chodí. Kluby mají být místem, kde děti v náročných životních situacích nebo z nestabilního rodinného zázemí najdou důvěru nebo taky stabilitu, protože obojí je podmínkou toho, že dítě může získat odvahu, taky motivaci svou situaci řešit a důvěru v to, že se ta situace vyřeší. Ta tři témata vlastně co znamenají? Resilience je odolnost, schopnost zvládat krize. Radikalizace byla vybrána proto, že mladí lidé stále častěji se setkávají s radikalizujícím nebo extremistickým obsahem na sociálních sítích. Mohou přebírat tyto narrativy, mohou radikalizaci podlehnout i ve svém chování. Kolegové z České rady dětí a mládeže zveřejnili letos takový průzkum, ve kterém se ukázalo, že 91% mladých lidí se s tímto obsahem na sociálních sítích sítích už setkalo. Tak to téma evropanství. My vlastně vnímáme Evropu jako prostor, kterého jsme všichni součástí, jako příležitost pro osobní rozvoj a snažíme se podporovat mladé lidi i v tom zranitelném postavení, v širším rozhledu, aby věděli, že existují i pro ně možnosti a také těmi možnostmi aktivně provázíme.
2: Máte nějaká data k tomu, jestli a jak veřejnost rozumí fungování nízkoprahových klubů?
20: My pravidelně realizujeme každoročně průzkum mezi našimi členy o pracovních podmínkách, o mzdách a taky o motivaci, díky které tu náročnou práci dělají. A taky se ptáme na to, jak okolí nebo veřejnost jejich práci vnímá. A z odpovědí vyplývá, že o práci nízkoprahových klubů, ale i o práci, o sociální práci obecně má veřejnost málo informací. Setkáváme se s předsudky nebo mýty, například jedním z těch hlavních je, že děláme zbytečnou práci, že dětem sociálně vyloučeným nebo i dospělým v náročných situacích pomoci nelze. Tenhle mýtus se snažíme vyvracet například sdílením příběhu našich klientů, těch úspěšných kauz. Dalším mýtem je, že kluby nízkoprahové jsou určeny pro volný čas, že pracovníci si s dětmi jenom hrají nebo jim pomáhají s přípravou do školy. Na to musím říct, že hra je součástí práce klubů, protože není tam ale jako cíl, ale jako prostředek v navázání toho vztahu s dítětem. Ten vztah je úplně nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce. A co chceme tedy v rámci týdne nízkoprahových klubů říci je, že kluby jsou odbornou službou. Ona dokáže dítě vyhledat, jak už jsem říkala, prostřednictvím terénní práce a navázat s ním spolupráci a podpořit ho v té situaci, ve

0: Asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji a zvu vás na týden nízkoprahových klubů. Naschranou.
0: A ve Vědě plus ještě další téma. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
2: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
3: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
2: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
4: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
3: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neorel.
5: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
3: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jen částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
6: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
3: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
6: Dneska trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, takže jdeme na to. No.
3: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
6: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
3: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: A na téma ještě navážeme s primářem kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice Motol a Homolka Jakubem Kautznerem. Krásné odpoledne.
7: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Pane doktore, nakolik běžné jsou u nás dnes moderní přístupy při operacích menisku? Stává se, že ortopedi odstraňují menisky, které by se daly ještě zachránit?
7: Tak v posledních 5 letech přibližně to procento těch zachránitelných menisků nebo těch menisků, který zachraňujeme, je určitě větší, zejména na těch větších pracovištích, ale pořád na některých místech ty menisky jsou dávány pryč, třeba z hlediska technického vybavení nebo třeba i přání pacienta.
0: Jakou roli hraje čas? Je dobré operaci takzvaně odkládat? Respektive neodkládat?
7: Určitě je lepší neodkládat, protože čím dříve ten meniskus je ošetřen, tím lepší možnost hojení toho menisku, ale ono záleží i na ostatních poškozeních toho kolena, takže to časování operace je velmi individuální u každého pacienta.
0: Vy operujete také děti a dospívající, snažíte se u nich meniskus zachránit vždy?
7: U dětí určitě, tam je to prakticky povinnost, protože chceme to koleno zachránit do dalšího budoucího života toho pacienta. To znamená u dětí naprosto vždy a dokonce někdy i opakovaně.
0: A v jakých situacích se meniskus zachránit už nedá?
7: Zejména je to ve chvílích, kdy ten meniskus je natolik poškozen, že třeba ta tkáň to ani neumožňuje, tu rekonstrukci, nebo třeba je to ve chvíli, kdy to koleno je natolik postiženo degenerativním procesem, takže už nemá ten biologický potenciál k tomu, abychom ten meniskus zahojili, takže v těchto případech to nejde. Máme sice možnost třeba transplantace menisku u mladých pacientů, ale to není úplně pro každého.
0: Jak už zaznělo v reportáži, koleno po odstranění menisku rychleji degeneruje. Jak rychle se to děje?
7: Tak ta rychlost je individuální, ale velké studie ukazují, že se to děje přibližně během 10 až 15 let od toho poškození menisku.
0: Slyšeli jsme, že rehabilitace po záchodné operaci menisku trvá několik týdnů. Kdy se může člověk vrátit do kondice, respektive ke sportu?
7: Tak do toho základního pohybového režimu se může vrátit vrátit přibližně v 6 týdnech od té operace. Pokud se jedná o nějaký lehčí, méně náročný

0: roční sport kolem 3 měsíců. Pokud se bavíme o vrcholových sportovcích nebo lidech s velkou pohybovou náročností, tak je to třeba 6 až 9 měsíců. Tam záleží i na ostatním poranění v tom koleni.
1: Je jednou operovaný meniskus náchylnější k opětovnému přetržení?
0: Samozřejmě může se přetrhnout už jednou sešitý meniskus, zejména je to ve chvílích, kdy tam je nějaké další přidružené poranění, zejména je tam třeba nestabilita toho kloubu, tak tam je větší riziko poškození toho menisku znovu.
1: Říká primář kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Jakub Kautzner. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus a ještě jedno téma stihneme. Na první pohled pěkný kaktus na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoustná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
2: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde... Takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat, jenom tady dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré celý ten trs.
3: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
2: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo? Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
3: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
4: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
3: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
4: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
3: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit – ptačím trusem.
4: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
3: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině, Sklentnice a Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: To už je z Vědy Plus vše. Za celý tým vám za pozornost děkuje Lenka Vahalová.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Aukční síň v Paříži draží majetek zesnulé herečky Brigitte Bardotové. Česká fotbalová reprezentace se sešla před Ligou národů bez 6 zraněných hráčů. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz dá vláda do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
2: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
1: Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z hnutí STAN.
3: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, noci budou klesat až ke 4. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
4: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez 6 hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
5: První zápasový blok sezóny zahájí Češi v sobotu proti Chorvatsku. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. Belgii po obratu soupeře podlehli 1-3 na sety.
7: Pomalý provoz na D1 před Brnem a nehoda v Královci na Trutnovsku. Na dálnici D1 hlásíte silnější provoz kamionů před Brnem ve směru z Vyškova.
8: Od 209. kilometru v pravém jízdním pruhu kamiony na Tvrdostoje. Je to hned u sjezdu jako na rohlinku na to pravý parkoviště.
7: Už se to ale postupně zlepšuje, osobním autem jedete levým pruhem výrazně rychleji. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Vlašim a Kolín stojí na 43. kilometru nepojízdná dodávka. Silničáři už tam dovezli šipku, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Drážďan do Prahy zvyšte opatrnost u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlice na 71. kilometru zůstala v odstavném pruhu světelná šipka. Porouchané vozidlo už na místě není. A na silnici 16 z Trutnova do Lubavky vás zpomalí nehoda v Královci. Na železničním přejezdu havarovalo vozidlo, místem se projíždí Kyvadlově, krátce se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Přišli jezuité do českých zemí až po Bílé hoře? To je otázka pro reprízu pořadu Jak to bylo doopravdy, který připravila Ivana Chmeldenčevová v režii Michala Bureše.
10: Jak to bylo doopravdy?

0: Jděte, řekl jim papež. Jděte jako beránci mezi vlky. Nemějte strachu. Kristus jest v čele vašem. Buďte opatrní, čistí jako holubice. A vyžádá-li toho dobro obecné nebo náboženství, neváhejte a obětujte své životy v boji svatém.
1: Píše ve své knize Konec samostatnosti české francouzský historik a bohemista Ernest Denis. Danými řeholníky, kteří přicházeli z Itálie přes Německo, byli jezuité. A právě s nimi souvisí otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Jezuité přišli do českých zemí až po Bílé hoře. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Přišli jezuité opravdu jako beránci mezi vlky, jak jsme slyšeli papežovo konstatování. Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Beránci mezi vlky jsou spíše biblickým obrazem, aluzí na to, že situace byla velmi komplikovaná. Nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český královský trůn se situace v Čechách ještě tolik nemění. Stejně jako jeho předchůdci, i on sliboval, že bude zachovávat kompaktáta, která zaručovala, že bude možno vysluhovat svátost pod obojí a vedle toho bude samozřejmě respektována katolická víra. Ale je pravda, a tím se vracím k vaší otázce, že výchova Ferdinanda I. a také jeho nástupců byla přísně katolická. A to znamená, že se tento jeho rys odrazil i v jeho politice a vládě a když byla možnost, snažil se katolictví více podporovat či ho více prosazovat přímo v praxi.
1: Jak na tom byly evropské země? Mluvili jsme o německé reformaci, zmiňovala jsem španělskou habsburskou větev. Když bychom se podívali hypoteticky na tu mapu Evropy, vymýkaly se nějak země české?
2: Většinově byly Čechy a Morava spíše utrakvistické. To znamená, že vlastně to, co budeme do budoucna nazývat rekatolizací, se střetává s tím, že většinově lidé chtěli přijímat pod obojí a bylo jim toto vyznání bližší.
1: Hovoříme o jezuitském řádu. Jeho zakladatelem je Ignác z Loyoli. Petr Hořejš o něm v Toulkách českou minulostí píše.
3: Pohnutý osud tohoto španělského šlechtice byl jakoby rozštěpen ve dvě. První půle jeho života měla klasický průběh. Královské páže, pak důstojník španělské armády Karla V. do roku 1521 chrabrý hrdina válek s Francouzi. Dělová koule těžce poranila Ignáce na nohou. Četba náboženských spisů za dlouhého léčení proměnila vojáka ve světce. Dostavily se extatické vidiny, zázračné uzdravení, zkušenost blouznivého poustevníka v jeskyni Umarenci, bičování provazy a řetězy, pak studia filozofie a teologie na několika univerzitách. Nakonec rozhodnutí sloužit otrocky Bohu, papeži a jejich slávě. Ignác plánoval, že s hrstkou 7 mužů, jež získal pro své myšlenky, půjde hlásat evangelium mezi Mohamedány.
1: Byl jeho příběh mezi osobnostmi křesťanských misí výjimečným?
2: Byl absolutně výjimečným, zejména tím, že byl vojákem, kterého ke konverzi, k té hluboké víře a zbožnosti přivedlo zranění a řekněme jakýsi velký obrat kontemplace, která se střetávala s mnoha protivenstvími a která vyústila až v založení nového řádu.
1: Když jsme slyšeli, že plánoval ze 7 učedníky jít mezi Mohamedány, co to znamenalo v tehdejším světě?
2: Znamenalo to vykonat misi mezi nevěřící, protože kdokoliv vyznával jiné vyznání, byl samozřejmě katolickou církví nahlížen jako bezvěrec či jinověrec a jejich cílem bylo obrátit tyto lidi k jediné správné, to jest katolické víře.
1: Jezuitský řád byl uznán papežem Pavlem III. V roce 1540. Jak bychom mohli jezuitský řád charakterizovat ve srovnání s jinými církevními řády?
2: Základní odlišností byla přímá poslušnost papeži, jiná organizace, řehole, která vlastně se vymykala, respektive neodpovídala žádné z do té doby existujících řeholí. A potom také misijní činnost, která je velmi odlišovala. Ona původně měla být upřena, řekněme, na ty země, o kterých už jsme tady slyšeli, tedy svatou zemi, na lidi, kteří věřili muslimské víře, ale velmi záhy se ocitla v konfrontaci s tím, co se dělo v prostoru střední Evropy, totiž s německou reformací a i řekněme s utrakvismem, tedy podáváním pod obojí v českých zemích.

0: Jezuité se od začátku museli potýkat se značnými obtížemi. Sám Ignác z Loyoly byl několikrát obviněn z toho, že se jeho učení neshoduje s katolickou vírou a musel se mnohokrát obhajovat. Byť je třeba konstatovat, že se mu vždy podařilo žalobce přesvědčit, že se s katolickou vírou shoduje. Původní záměr směrovat činnost jezuitů do misijní činnosti do Jeruzaléma a dále na východ ovšem politická situace nedovolovala. Ignác tedy přenesl středisko do Říma, kde jezuité našli podporu papeže i zázemí.
1: Píše ve své diplomové práci nazvané Rušení řádů v českých zemích Petr Tóth. Proč to měli jezuité tak složité, můžeme říci hned od počátku?
2: Ono se tímto textem dostáváme do té rané fáze existence, tedy ještě před rok 1540 a do doby, kdy Ignác hledal sám svoji víru a své postavení v rámci katolické církve. Tehdy se i on sám dostal do hledáčku inkvizice a několikrát musel své názory obhajovat. Ovšem po roce 1540 už spíše sloužili ve službách papeže, tak jak to řád sám deklaroval, a spíše se těšili velké podpoře.
1: A vydali se také do českých zemí. Už cesta přes Německo pro ně byla náročnou. Údajně tam tupili, házeli po nich kamení a dokonce je nutili, aby v postní den jedli maso. O jejich příchodu ve své knize Konec samostatnosti české píše také francouzský historik a bohemista Ernest Denis.
3: Administrátor Scribonius žádal Canisia, aby mu poslal řeholníky znalé jazyka českého i německého. S tou podmínkou jen prý se domohou nějakého vlivu. Jejich náčelníci věděli to dobře, ale kde vzít ty misionáře znalé jazyka českého? Ferdinand arci poslal do Říma roku 1551 9 mladých Čechů, aby tu dokončili svá studia náboženská, ještě nebylo více místa v koleji německé, která právě byla otevřena. Ignác z Loyoly přijal je do domu koleje římské a nadchnul svým duchem. Vstoupili všichni do řádu a stali se zápasníky za víru a zakladateli pokolení, které zvítězilo roku 1620. Na místě vědění aspoň víra činila zázraky.
2: O vyslání jezuitů do Prahy nakonec žádal administrátor pražské diecéze Jindřich Scribonius. Musíme si totiž uvědomit, že pražské arcibiskupství, respektive arcibiskupský stolec, nebyl obsazený, takže vlastně mluvíme o vysokém úředníkovi, který tady arcibiskupa dočasně zastupoval, a to až do roku 1561, kdy na arcibiskupský stolec nastupuje Antonín Brus z Mohelnice. Druhým mužem a hrdinou tohoto textu je potom významný muž Petr Canisius, ono to už trošku evokuje slovo pes, které je skryto v tomto pojmenování, který byl podporovatelem obsazení jezuitské misie i v Čechách, tedy toho příchodu jezuitů do Čech, a který také Scriboniově žádosti vyhověl. V této době on totiž zastával stejný úřad, totiž administrátorský post vídeňského biskupa, a proto mohl takto jezuity do Čech poslat.
1: Josef Koláček, jeden ze členů Tovaryšstva Ježíšova, řádu jezuitů, ve své knize První jezuité v Čechách a první z Čech popisuje, do jaké situace vůbec přišli misionáři.
4: Buď daleko odtud, či jadrněji, táhni odtud pse, nad námi bdí hus. Skandovali praští kališníci v ulicích Starého Města latinsky a do češtiny to překládali studenti. Dvorní kazatel, jenž mluvil z kazatelny katedrály svatého Víta před arcivévodou a šlechtou, ale hlavně pro Pražany, kteří zaplnili katedrálu, se totiž jmenuje Petr Canis, latinsky Canisius. Česky by to bylo Petr Pes. Jemu patří ten posměch.
1: Posměch při cestě německém, velmi nehezké nevlídné přivítání v Praze. Z jakého důvodu se stali jezuité takovým terčem posměchu či nenávisti?
2: Jednalo se o klasický střet dvou kultur, v tuto chvíli dvou náboženství, kdy to domácí prostředí, které bylo většinově pod obojí utrakvistické či už řekneme ovlivněné německou reformací, odmítalo zásahy katolické církve a chápalo je jako cizorodý prvek. Také to vnímalo jako návrat k tomu, co bylo před husitskou revolucí, tedy že by bylo ztraceno to, co bylo za roky husitských bojů vybojováno.
1: Jak se domluvit s místními lidmi? Právě to nebylo pro jezuity tak jednoduché. Dále pokračujeme textem historičky Ivany Čornejové z knihy Tovaryšstvo Ježíšovo, jezuité v Čechách.
5: Ačkoliv jim řádová nařízení ukládala zvládnutí jazyka země, v níž působí, prvním otcům přišlým do centra království se zpočátku nedařilo. Němčina jim vesměs potíže nečinila, ale česky se museli se svými ovečkami domlouvat prostřednictvím tlumočníků, většinou vyhledávaných mezi žáky svatoklimenských škol.
1: Čeština se stala pro jezuity naprosto klíčovým komunikačním nástrojem.
2: Pokud chtěli zpovídat, učit, mluvit s lidmi, museli umět jazyk. Jezuité toto věděli, pochopili a velmi rychle přijali.
1: Jejich další aktivitu pak popisuje opět historička Ivana Čornejová ve své knize Tovaryšstvo Ježíšovo.
5: Jezuité navštěvovali nemocnice a věznice, zastávali se bědných a trpících. Dokonce natolik, že se snažili vymoci milost pro delikventy, kteří jejich přičiněním přijali katolickou víru. K žádným násilným metodám nesahali a ani k ním neradili. Jezuité se hleděli předvést v tom nejlepším světle a ve strhujících kázáních, zejména takových, při nichž byla přítomna místní honorace, například místodržitel a syn panujícího krále, arcikníže Ferdinand.
2: I když příchod jezuitů do Prahy byl poněkud komplikovaný a řekněme doprovázely ho jisté rebelie, jezuité došli záhy podpory významných katolických, tradičně katolických šlechtických rodin, které potom je přiváděly do svých měst a tam byly zakládány nové jezuitské koleje nebo rezidenční domy. Musíme tak zmínit vedle Prahy také koleje v Olomouci, kolej v Brně, v Chomutově, v Českém Krumlově nebo v Jindřichově Hradci.
1: Co byl například konvikt pro jezuitský řád, který fungoval v Telči v rámci jezuitské koleje?
2: Tady mluvíme o instituci, která ovšem fungovala až od 17. století. Konvikty ale vznikaly dříve. Byly to instituce, které ubytovávaly studenty, kteří se vzdělávali v jezuitských školách a často na nich pobývali nebo studovali také budoucí jezuité.
1: I přesto pokračovaly konflikty mezi katolíky a protestanty. Také to popisuje historička Ivana Čornejová.
5: Jakkoliv bylo povolení kalicha bojovným katolíkům proti mysli, nemělo žádoucí ohlas ani mezi příslušníky nekatolických vyznání, což se prokázalo i při složitých jednáních směřujících k takzvané české konfesi z roku 1575. Nakonec se mezi sebou dohodli luteráni, novoutrakvisté a čeští bratři převážně na podkladě politického konsenzu na novém vyznání víry, tedy české konfesi, kterou předložili Maximiliánovi jako podmínku sněmu pro uznání jeho syna Rudolfa jako příštího krále. Maximilián se tak ocitl v nelehké situaci. Pro souhlas k Rudolfovu nástupnictví potřeboval hlasy obou táborů.
2: Česká konfese byla, řekněme, takovým přelomovým dokumentem, pokusem o vytvoření úplně nového vyznání, který by kombinoval doposud všechny dosažené změny v rámci křesťanství. Ono se to ale v důsledku nedařilo prosadit, protože Maximilián sice byl ochotný přistoupit na jednání, a to sice v souvislosti s tím, aby české stavy přijali jeho syna za budoucího českého krále, ale nakonec sám odmítl českou konfesi stvrdit a vydat ji, řekněme, jako zákon. To se nakonec podařilo až v roce 1609 takzvaným Rudolfovým majestátem, který byl absolutním vrcholem předbělohorské doby, jakési doby náboženské tolerance.
1: Pomohlo to k uklidnění situace?
2: Nepomohlo, protože rozbouřená česká společnost už spěla jednoznačně k revoluci roku 1618.
1: Co bylo její podstatou?
2: řekněme, věčná diskuse o to, kdo má mít větší správu, větší vliv na správu v zemi, kdo má dohlížet na čistotou víry a kdo má obsazovat církevní beneficia.
1: Jak k roku 1620, 1820 dospěli jezuité, jaká byla jejich tehdejší pozice?
2: Velmi složitá. Oni svou misijní činností budili také averzi tím, že se snažili obracet Čechy a Moravany ke správné, to jest katolické víře, a nevyužívali k tomu vždy ty úplně nejčestnější způsoby, ale občas se dopouštěli i různých manipulací a řekněme už propagandistických triků. Vzbudili velkou averzi v české společnosti a když pak došlo v roce 1618 k o něm bouřlivým revolučním událostem, společnost toho využila, řekněme ta většinově utrakvistická společnost, a jezuité byli z českých zemí vypovězeni.

0: Dne 21. července 1773 vydal papež Kliment XIV. Bulu s názvem Dominus ad Redemptor Noster, tedy Pán a Spasitel náš. V textu se praví, že svatý Ignác, když si své společenství stvořil veden dobrými úmysly, ale postupem času byly tyto úmysly poskvrněny žárlivostí, nesnášenlivostí a jinými špatnými skutky namířenými i proti těm, kdo náleželi k dobrodincům řádu. Proto se mocí tohoto dokumentu ruší řád jako celek i moc jeho představených jak ve věcech duchovních, tak světských. Vše mělo platit na věčné časy.
1: Vysvětlovala historička Ivana Čornejová pro katolický týdeník. Co se ale odehrálo, než byl definitivně jezuitský řád, v úvozovkách definitivně, v roce 1773, jak jsme slyšeli, zrušen a tím rokem 1618, respektive 20, kdy byli vyhnáni z českých zemí?
2: Velmi jednoduše bychom mohli toto období, tedy období 17. a 18. století až do roku 1773 označit jako vrchol činnosti jezuitského řádu. Mluvili jsme pouze o českých zemích, ale jezuité působili také v celém světě. Jezdili na misie, působili v Jižní Americe, působili v Asii a tyto misie je proslavili v podstatě až do současné doby. Musíme také uznat, že jezuité se opravdu zlatým písmem zapsali do dějin školství, protože jejich systém gymnázií a systém vzdělávání je vlastně dodnes obdivovaný a někdy na některých školách dokonce i praktikovaný.
1: Co měl papež Kliment XIV. Na mysli tím, když uváděl žárlivosti či nesnášenlivosti v protikladu s dobrými úmysly Ignáce z Loyoly?
2: Soustavný tlak některých politických představitelů, tedy představitelů některých evropských zemí na papežskou kurii, tedy na papeže, způsobil, že papež povolil a roku 1773 řád rozpustil.
1: Kde nejvíc jezuité vadili? Kdo nejvíc tlačil?
2: Jednalo se zejména o Francii, ale také některé německé oblasti.
1: Slyšeli jsme, že měli být zrušeni na věčné časy, ovšem to se nepovedlo. Alespoň o tom svědčí oficiální web České provincie Tovaryšstva Ježíšova, tam je uvedeno.
3: Tovaryšstvo Ježíšovo, latinsky Societas Jesu, je největší mužský řeholní řád katolické církve bez paralelní ženské větve. V současné době má na celém světě necelých 20 000 členů. Na území České republiky působí v této době jen několik desítek jezuitů, kteří žijí v 7 komunitách. V Praze, Brně, Olomouci, Českém Těšíně, Kolíně, na Velehradě a na svatém Hostýně. Zabývají se především pastorační prací mezi studenty a ve farnostech. Vyučují, dávají duchovní cvičení a působí v médiích.
2: S trochou ironie bychom se mohli ptát, jak dlouho trvají věčné časy, alespoň ty, které definoval Kliment XIV. Trvaly pouze do roku 1804, respektive do roku 1814, kdy byl jezuitský řád na celém světě znovu povolen. Ale také musíme bohužel konstatovat, že té velké slávy, které se těšily ještě v době 18. století, už jezuitský řád nedosáhl.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: jezuité přišli do českých zemí až po Bílé hoře? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Nepřišli, jezuité byli v českých zemích od roku 1556 a jejich první působení je orámováno rokem 1618, kdy byli dočasně vypuzeni z Čech a Moravy, ovšem vrátili se už v roce 1620 a zažili zde své vrcholné období.
1: Právě jezuité bývají spojováni s tím obdobím po roce 1620, tedy s bitvou na Bílé hoře. To je onen mýtus, který je, řekl bych, poměrně hodně rozšířený. Proč?
2: Jezuité jsou symbolem rekatolizace v českých zemích a často jsou spojováni s takovou tou špatnou pověstí katolické církve a jakousi násilnou snahou přesvědčit ty tajné nekatolíky ke konverzi.
1: V tom povědomí, ať je to pálení knih koniášem, či vulgarizující říkanky Karla Havlíčka Borovského, řekla bych, že zanechali svoje.
2: Zanechali svoje a tady bohužel na druhou stranu musíme také konstatovat, že částečně je na tom něco zrnka pravdy, protože ona rekatolizace, respektive vypuzení o něch protestantských myšlenek z českého prostředí bylo opravdu intenzivní a jezuitům se poměrně dařilo. A v 18. století došlo také k jistému úpadku řádu. Je také možné konstatovat, že jejich činnost, tedy činnost jezuitů v Čechách a na Moravě, se pak více koncentrovala na ten veřejný život a možná trochu i na politiku. A bohužel to, co bylo jejich původním posláním, tedy ty misie a Čechy, bylo trochu na okraji. A to přispělo

I k tomuto dnešnímu dílu, jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Mistrem zvuku byl Lukáš Vorel, režii měl Michal Bureš a ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.

0: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ano, každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Rozhodla o tom irská komise pro ochranu dat. Americká firma má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. A bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Právě ta podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Pod Habancovým vedením Opava vyhrála v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce jí patří 11. místo.
2: Odstavená vozidla na D1 a nehoda v Říčanech. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Vlašim a Kolín na 43. kilometru nepojízdná dodávka označená šipkou. Podobná situace na D1 do Prahy také před sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru nepojízdné osobní auto, na místě už je policie, i tam je to dobře vidět. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje za Loděnicí. Na kilometru 6,5 v pruhu pro pomalá vozidla se pohybují silničáři. Provádějí tam údržbu zeleně. U Prahy nehoda na silnici 2 do Kutné Hory. Na konci Říčan havarovala motorka, na místě záchranáři a zpomaluje se. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se vyhněte překážce před Lechovicemi. Za odbočkou do obce Práče leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Je pondělí 21. září a s ním nový reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
4: Když si dáte předsevzetí naučit se 8 jazyků, ale nakonec se jich naučíte 50.
5: To, že nějaký cizí jazyk je pro někoho těžší nebo lehčí, je trošku mýtus.
6: Každý člověk má talent na jazyk, pokud je mu ten jazyk nějakou dostupnou formou nebo vhodnou formou zpřístupňován.
5: Když se podíváme... Vnímám tu změnu spíše jako odraz problému toho systému, než že by druhý cizí jazyk byl náročný pro žáky.
3: Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Co přesně tohle rčení znamená v době online překladačů, AI asistentů a rostoucích nároků na to, co dalšího vedle cizích jazyků by zdejší školy měly učit? A jsou větším problémem děti, které si myslí, že nemají na cizí řeči talent, nebo spíš školy, které těžce schánějí jazykové učitele? Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Já jsem Daniela Vrbová z Českého rozhlasu.
7: Já Ali Sedlmajer ze Štrosu.
3: Dobrý den.
8: Daniel. Dobrý den, Hanza Juříček, jsme v náměstí.
3: A vy jste zastupce ředitele, je to tak?
8: Ano.
3: Můžeme si tady se... Ministerstvo školství v červnu oznámilo změny ve výuce cizích jazyků, které měly platit už od září 2027. Angličtina už by neměla být povinná hned v první třídě a druhá cizí řeč, která by se přidávala v sedmém ročníku, už nebude povinná, ale pouze povinně volitelná. To znamená, že sedmáci by si mohli vybírat mezi dalšími cizími jazyky nebo jiným předmětem. Novinky se navíc mají o rok posunout, tedy na září 2028. Na základní škole Štrosmajerovo náměstí v Praze ale kvůli tomu strukturu výuky měnit nebudou. Angličtina je tu povinná od první třídy a vyučuje se v ní i pracovní výchova. A druhý jazyk se zavádí už v šesté třídě, říká Aleš Sedlmajer, který tu vyučuje francouzštinu.
7: Vidíme, že dlouhodobě to u nás funguje, máme za sebou už několik let v tomhletom režimu a nemáme pocit, že by tady v tomto systému jakoby někdo strádal nebo se topil.
3: Mimochodem, jaký zájem je o ty druhé cizí jazyky, protože francouzština asi nebude jediná cizí řeč, kterou tady nabízíte?
7: U nás na škole si žáci mohou volit, žáci a rodiče, mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou, s tím, že zájem asi, myslím, že očekávaný je největší u španělštiny. Obecně se žáci jako v páté třídě a v šesté třídě velmi těší na tu novinku, která je čeká.
3: A jak si vysvětlujete ten velký zájem o španělštinu?
7: Myslím si, že to je obecný trend. On se ukazuje v celé Evropě, že ta španělština válcuje ostatní cizí jazyky. Lidem připadá zajímavá a také si slibují, že je jednoduchá a že se jí lehce naučí.
3: Naproti tomu francouzština úplně zas tak jednoduchá není. Tak jakými způsoby, když třeba s kolegou němčinářem se utkáváte o duše, když to tak řeknu, aby se přihlásili spíš na francouzštinu nebo na němčinu, tak čím je lákáte, aby děti si dali jako ten druhý cizí jazyk francouzštinu?
7: Tak já bych asi neřekl, že úplně lákáme, spíš jim snažíme se ukázat, jak ten druhý cizí jazyk také vypadá a také zmínit to, že nějaký cizí jazyk je pro někoho těžší nebo lehčí, je trošku mýtus. A druhá věc je, jak ten jazyk se také vyučuje, jakým způsobem. A dovedu si představit, že pokud někdo zažil výuku jazyka podle starších metod někdy na začátku 90. let, tak má takovou tu představu překladových gramatických cvičení, o kterých si nemyslím, že by byly úplně špatné, ale je pravda, že můžou vytvořit pocit, že ten jazyk je prostě neprostupný.
3: Pan zástupce ředitele reaguje.
8: O tom lákání těch žáků, tak já musím na pana učitele prozradit, že do těch pátých tříd občas vnese makronky právě, když nabírá ty nové žáky.
3: Nebo tak ale to jsou úplatky.
8: Říká jim o francouzštině.
3: Jak ten druhý cizí jazyk, tak ta angličtina. Jaká metoda nebo jaké způsoby výuky se vám osvědčily a na jakou úroveň vlastně cílíte? Co by ty děti měly umět po absolvování vaší školy a jazykové přípravy v ní?
8: Já budu mluvit o tu angličtinu, tak cílíme na úroveň mezi A2 a B1. Vlastně s tím novým RVP to bude B1, na což myslím si, že jsme připraveni. Z hlediska těch metod, tak ta angličtina je to takzvaný jako komunikativní přístup, který se používá a je to ale kombinace různých metod.
3: A třeba ta tandemová výuka v kombinaci s pracovní činností, to vás napadlo jak?
8: To nás inspirovala ta metoda CLIL, což je metoda, kde vlastně ta angličtina zasahuje i do jiných oborů, než je vyloženě angličtina. Typicky se právě začíná například v matematice, v pracovních činnostech nebo v tělocviku, kde ten předmět není vyloženě založený na obsahu toho jazyka, není tam ten jazyk tak, řekněme, důležitý, ale ty děti tam vytváří něco, nebo se hejbou, nebo počítají a je tam sice specifická slovní zásoba, ale není tam toho mluvení tolik. A takže tím jsme se inspirovali a šli jsme tou cestou teda těch pracovních činností a toho druhého učitele jako cizince, kdy teda ten jejich třídní učitel tam dává, řekněme, tu metodickou složku a připravuje ty činnosti a potom ten učitel cizinec vede ty instrukce, ukazuje, zadává a vlastně to vede v té angličtině.
9: Pane učiteli Sedlmajere, v šesté třídě už děti za sebou mají větné rozbory v češtině, už právě umí trochu anglicky, takže jaký čas nebo jakou dávku v té hodině věnujete vysvětlování gramatiky a nakolik spíše tedy konverzujete, seznamujete se s kulturou, jíte makronky a podobně?
7: Tak u toho druhého cizího jazyka směřujeme, cílíme na úroveň A1, což je taková úplně základní úroveň a myslím, že máme tu výhodu tím, že učíme ten druhý cizí jazyk 4 roky, tak máme dost času na to, abychom se na tu úroveň dostali a zároveň jako nehnali nějakým drcením. To znamená, máme hodně času i na poznávání, řekněme, těch kulturních reálií daných jazyků a oblastí.
9: A ta změna, že ten druhý cizí jazyk nebude povinný, bude povinně volitelný, co tomu říkáte z hlediska své praxe? Je to dobrý nápad nebo rozumíte mu, proč to takhle bylo změněné, pane Juříčku?
8: Pro mě osobně je ten druhý cizí jazyk důležitý. Já to vnímám jako, že i opravdu tu kulturní věc a jsme v Evropě, Evropa je plná různých jazyků a myslím si, že prostě to je naše nějaká evropská identita, znát více než jenom tu angličtinu. Je tam spoustu dalších benefitů i z hlediska toho opravdu jako porozumění tomu svému jazyku. Je to o tom, že když chápeme tu strukturu těch dalších jazyků, tak to můžeme porovnat s tím svým a vede to k tomu hlubšímu pochopení celkově, takže já tam opravdu vidím benefity. Jo, dokážu si představit, že nějaké školy třeba s tím mohou mít problémy na celostátní úrovni, pak ten druhý cizí jazyk třeba zajistit jako tu kvalitní aprobovanou výuku, tak tady tomu rozumím, ale to je nějaký jako systémový problém a není to problém toho cizího jazyka.
9: Pane Sedlmajere, setkáváte se s rodinami, které říkají, naše dítě nemá talent na jazyky, ten druhý cizí jazyk už by pro něj nebo pro ní byl moc?
7: To říká samozřejmě hodně rodičů i dětí, to má naučen od svých rodičů, ale každý, kdo se naučil svůj mateřský jazyk, tak je talentovaný na jazyky, takže myslím, že to neplatí, že by někdo nebyl talentovaný na jazyk. Já jsem chtěl podpořit to, co říkal kolega, že vnímám tu změnu spíše jako odraz problému toho systému, než že by druhý cizí jazyk byl náročný pro žáky, což se myslím, že i z mé praxe prostě nepotvrzuje. Chápu to, že některé školy s tím problém mají a že třeba vím, že moji synovci měli na výběr pouze němčinu, respektive museli se tedy učit němčinu a neměli na výběr žádný další jazyk. Mrzí mě, že stát vlastně místo, aby se pokusil ten systém opravit a nabídnout všem těm žákům rovné podmínky, alespoň 2 cizí jazyky. A zajistil i to, že budou s tím jazykem moc pokračovat na střední škole, tak to řeší radši tím, že vlastně z toho problému uteče a nechá to volně na těch školách, aby se to vyřešili sami.
3: Tolik Aleš Sedlmajer a Jan Juříček ze základní školy Štrosmajerovo náměstí v Praze 7. Chybějící učitelé jazyků jsou reálným problémem škol na řadě míst Česka. Z pohledu žáků, případně jejich rodičů, potom může být náročné i to, jakým způsobem se druhý cizí jazyk vyučuje a někdy možná nemístně ambiciózní očekávání. O tom, jak vyladit tento aspekt, teď budeme mluvit s Kateřinou Chládkovou, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede také výzkumnou skupinu Speak in Lab. Vítejte v reparátu.
10: Dobrý den.
9: Vy se zabýváte bilingvností, osvojováním si cizích jazyků v dětském věku. Lze říct, že v tom dětském vývoji jsou určitá časová okna, kdy se nám cizí jazyky učí lehčeji?
10: Nevypadá to, že by úplně biologicky byla podmíněna nějaká okna, nějaké věky, kdy by se nám nutně jazyk učil jednodušeji nebo spíš, kdyby nám už jazyk naučit se nešel. Ale zase s tím dětským věkem, oproti třeba věku dospívajících nebo dospělému věku, se pojí to, jak k jazyku přistupujeme a jaké máme cíle toho učení. Takže vlastně tady tenhle faktor je spojen s věkem, ale není úplně nutně podmíněn tím, jestli jsme malí nebo velcí.
9: Říká se to, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Je nějaká hranice toho, kolikrát můžeme být člověkem, tedy kolik řečí se vlastně zvládneme naučit, aniž abychom tím byli zahlceni?
10: Tam je vlastně jedním strašně důležitým faktorem v učení se jazyka, je to, jak moc jsme mu vystaveni, nebo jak moc se s ním setkáváme. Takže pokud by naše dny měly nekonečně mnoho hodin, tak by si náš mozek velmi pravděpodobně dokázal osvojit a naučit se nekonečně mnoho jazyků. Ale naše dny nemají nekonečně mnoho hodin, náš čas je omezený, taky děláme jiné věci, než učit se jazyky, takže nějaký jako faktický limit tam je. Vědci na něho ještě úplně nepřišli a tady zase se vrátíme k těm dětem. Zase přirozeně, když jste hodně malí, když se začínáte učit jazyk, tak vám to dává mnohem víc let ve vašem životě na to se s tím jazykem setkávat. Takže zase to je další faktor, proč třeba to může být jednodušší nebo přímočařejší vlastně osvojit si jazyky, když začnete jako malí. Ale vědci, němečtí vědci s postupy zkoumají teď hodně v Africe, která je úplně kolébkou multilingvnosti, vícejazyčnosti a zjišťují tam, že děti si běžně, konkrétně v Ghaně, osvojují 3 až 4 jazyky od malička, úplně bez problémů. A jsou tam i takové děti, které zvládají 6, což vlastně už je docela dost, by se dalo říct. Takže náš mozek a naše tělo zvládne pojmout hodně jazyků.
9: My jsme si vás do reparátu pozvali kvůli tomu rozhodnutí ministerstva školství učinit z druhého cizího jazyka na školách povinně volitelný předmět od 7. třídy. Dosud se tedy počítalo s tím, že bude povinný. Moje otázka je, jestli to není promarněná šance.
10: Promarněná šance to je, 100%. A není to ani tak nutně třeba promarněná šance v tom, že by ty děti, co ten jazyk si nezvolí jako volitelný předmět, že by jako se už další jazyk nedokázali naučit, až z té základní školy vyjdou. Ale je to promarněná šance v tom, že se tím obrovsky rozevřely sociální nůžky ve společnosti.
9: V jakém smyslu můžete to rozvést?
10: Vlastně ten cíl. My bychom si měli uvědomit hlavně, co je cíl učení toho druhého cizího jazyka. My si nemůžeme představit, že za 2 hodiny týdně děti za 3 roky v základní škole naučíme prostě jazyk na nějakou komunikační úroveň. To by neměl být náš cíl. Ale cíl je vlastně otevřít těm dětem obzory v tom, že existuje jiná kultura, jiné společnosti, které se jako ta kultura se úplně jakoby neoddělitelně pojí s jazykem. Takže oni, když budou nějak vystavování nebo seznamování s tím novým jazykem, budou seznamování nutně i s tou kulturou. A proč to rozevírá nůžky je to, že děti, které ve škole nebudou mít druhý cizí jazyk, ale mají nějak jako rodiče ve výhodnější pozici, bohatší nebo nějak osvícenější, tak ty rodiče těmhle dětem přirozeně další jazyky a další kultury zpřístupňují. Ale jsou děti ze situací rodinných, kde toto možné není a je velmi pravděpodobné, že taky školy, které nemají prostředky na to zajistit výuku, povinně volitelnou výuku nebo volitelnou výuku těch cizích jazyků, tak jsou tady v těchto oblastech. Takže část společnosti zůstane úplně jakoby odstíněná od toho rozširování si obzoru a tím vlastně rozevíráme vlastně ty rozdíly mezi dětmi a ty s nimi potom porostou už potom dál.
9: Ale rozumíte také důvodům, které tu povinnost druhého cizího jazyka ruší? To je například to kapacitní obsazení, že je nedostatek jazykářů právě třeba v těch některých regionech, nebo že ne všechny děti mají jazykový talent a nemá cenu je mučit a raději tedy sledovat, aby rozvíjeli ten svůj přirozený talent, já nevím, na matematiku nebo na pracovní činnosti a tak dále.
10: Já rozumím tomu argumentu, který přichází hodně od ředitelů škol, že mají obavy, že to nedokážou personálně zajistit nebo nějak infrastrukturně zajistit tu výuku. Obávám, že některé děti nemají talent na jazyk, tak ty jsou vyvratitelné z vědeckého pohledu. Každý člověk má talent na jazyk, pokud je mu ten jazyk nějakou dostupnou formou nebo vhodnou formou zpřístupňován. Když se podíváme na tu vhodnou formu a na to, co by měl být ten cíl toho druhého cizího jazyka, tak trošku odpadá už i potom ten argument toho, že nemáme personální zajištění na tu výuku, protože úplně jakoby, když to přeženu, nebo možná ani ne úplně přeženu, nechci být nějaký jako přehnaný idealista, ten druhý cizí jazyk, pokud by byl povinně, tak ho můžeme zkusit vyučovat i bez nějakého jako úplně 100% kvalifikovaného jazykáře. Jak říkám, jako není to ideální stav, ale pokud nám jde o to dětem nějak rozšířit kulturní jazykové obzory, tak tu kulturu, pokud máme člověka, který třeba není jazykář, ale miluje nějakou cizí kulturu a ten jazyk s ní spojený, tak dokáže dětem vlastně tady to svoje nadšení nebo ten vhled do toho, jak funguje jiná společnost a s tím jiný jazyk, by jim mohl dokázat zpřístupnit. Nám nejde o to, aby to dítě vyšlo základní školu a v tom jazyce dokázalo se uplatnit na pracovním trhu i hned, takže to klidně může být exotický jazyk, jako třeba maorština nebo vietnamština, která nakonec pro nás zas tak exotická není v našem kontextu a mohla by být užitečná. Takže trošku redefinovat ty cíle a možná ruku ruce s tím potom i to, jak by se ten druhý cizí jazyk dal do povinné výuky na základních školách zakomponovat.
9: Změny se podle aktuálních plánů ministerstva školství mají dotknout i angličtiny, která se nebude muset učit od první třídy. Nevzniká ale s tím odkladem na později také otázka, jak děti efektivně aspoň nějaký jazyk naučit, protože v první třídě nebo ve školce to jde pomocí hry, ale jak děti stárnou, tak písničky, říkanky a tak dále možná přestávají bavit.
10: Přesně jaký klíč tak, k tomu zvolit? Přestávají bavit. Ono by to bylo úplně ideální, kdyby ty písničky, říkanky, kdyby s nimi nový jazyk začínali i dospělí, i dospívající. Ale právě už potom ty starší děti, jakoby později na prvním stupni a na druhém stupni, tady tohle dělat asi nebudou chtít, písničky a říkanky. Takže ano, je to škoda. Zase to není, že by člověk se nedokázal anglicky naučit v pozdějším věku, ale přesně promarňujeme šanci u těch malinkých dětí. Oni mají úplně jinou motivaci k tomu jazyku. Je to bude bavit, je prostě zaujme ta kultura, existují pohádky, hry v angličtině, to spoustu dětí baví, takže tady přesto by se jim ten jazyk dal předat, ale až už jsou potom starší, tak mají trošku jako rezervu, nějaký stud vlastně k tomu blbnout v tom jazyce, což vlastně je úplně ideální metoda, jak se ho naučit. A taky potom už jsou jako najetí na ten školní výkonový systém, který u nás prostě většinově funguje. Jsou za to známkovaní a zase dostávají ty seznamy slovíček potom v tom starším věku, což vlastně je může demotivovat vlastně a trošku to jde proti tomu, jak je člověk vybaven k tomu si v nějaké počáteční fázi jazyky osvojovat.
9: Jaký je tedy efektivní způsob, jak děti učit cizí jazyky? Můžete dát nějaké konkrétní příklady? Co se osvědčuje?
10: Osvědčuje se ta hra zakomponovat vtělenost, to znamená opravdu přes písničky, skrze nějakou rytmicitu, básničky, vytleskávat si, tancovat si. Protože na začátku, pokud se bavíme o nějakém začátku učení, tak tam je právě důležitý globálně si ten jazyk naposlouchat a zvnitřnit si ho. A proto třeba i malým miminkům říkáme písničky, básničky, protože oni si ten svůj mateřský jazyk taky skrze ně začínají osvojovat. A úplně podobně to funguje i pro starší děti, když se učí cizí jazyk, a i pro dospělé. Výzkumy ukazují, že opravdu jako zahrnutí tady toho těla a té rytmičnosti na začátku nám dá dobrý start do toho jazyka. A ono to je potom důležité, i když se učíme v tom jazyce číst, tak taky zase tady tahle rytmičnost nám pomáhá, i když si to vlastně vůbec neuvědomujeme. Nedávat, pokud známky, tak jedině jedničky, aby jsme děti nedemotivovali, a taky je nezatěžovat nějakým jako šprtáním se slovíček nebo analýzou věd. Spousta dětí třeba v první třídě, pokud mají dobrý přístup k výuce nebo dobrý přístup k tomu jazyku, třeba dokáže porozumět, když mluvíme o počasí, třeba it's sunny

0: a děti vlastně propojit spolu, aby nějak si předávali to, co už znají. Tady takovýhle zase tam bude částečně nějaká hra, něco dozvídání se od kamaráda. Ostatně jako děti tady v tomhle jakoby školním věku se mnohem raději učí od svých vrstevníků než od někoho dospělého. Dokážu si představit, že nějak společnou prací v té třídě by se dalo využít toho, že vlastně každé dítě je na jiné úrovni v tom jazyce.
1: A potom na druhém konci spektra máme ty vysloveně bilingvní děti, kterých ale na českých školách také není málo. Co s nimi při výuce jazyku?
0: Pokud teda máme na mysli děti, které vyrůstají vlastně od malička nebo od narození z více jazyky, mohlo by platit něco podobného. Že, a tady bychom zase mohli využít těch bilingvních dětí, pokud paní učitelka nebo pan učitel dostali za úkol učit tu angličtinu v první třídě, ale nejsou si úplně jistí jako v kramflecích, jak to dělat. A mám tam to, nebo to bilingvní dítě, které třeba zrovna je bilingvní v angličtině a v češtině, tak nějak prostě diskuzí s ním a ukaž třeba spolužákům tady tohle, nebo pojď nám povyprávět nějakou pohádku, ho zahrnout, jako nedělat z něho učitele, nedávat na něho tady tohle jako závaží, ale nějak to zkusit vytěžit. Ale my máme samozřejmě v současné době spoustu ukrajinsky česko-bilingvních, nebo spousta dětí z Ukrajiny má ruštinu jako mateřský jazyk. I nebát se využít této bilingvnosti, zahrnout v nějaké jazykové výchově, povídání si v mateřském jazyce, povzbuzení toho dítěte s jiným mateřským jazykem, aby nám něco povědělo ve svém mateřském jazyce. Jednak to pomůže tomu dítěti se zaintegrovat, pokud ještě plně není zaintegrováno, a rozšíří to obzory i těm dalším dětem.
1: Co se děje s mozkem bilingvního dítěte?
0: Před nějakou dobou panoval takový jako hype, že bilingvní výhoda, že prostě lidi, co jsou bilingvní, tak jsou jakoby nějak chytřejší, všechno zvládají líp. Už teďka máme střízlivější pohled a víme, že to tak nutně není, ale že právě výhody bilingvismu nebo více jazyčnosti se projevují v tom hodně raném věku, to znamená u malých dětí. Potom nějak, až už jsme starší a mladí dospělí, tak ti jsou na tom úplně perfektně se svým jako mentálním zapojením a kognicí, ať už jsou jednojazyční nebo vícejazyční. A potom zase ve stáří, kdy zase bilingvismus nebo to, že se člověk komunikoval více jazyky ve svém životě, nám oddaluje neurodegenerativní choroby, jako třeba demenci. Takže na tom začátku života u těch malých dětí mají trošku dopředu psychosociální vývoj. To znamená, že to, když oni jsou vystaveni víc než jednomu jazyku, tak si dřív než děti jednojazyčné uvědomují, že jiný člověk nejenom, že jinak může mluvit, ale může mít i jiný pohled na svět. Což je vlastně strašně důležitá schopnost nebo jako vědomost mít v životě. A potom taky dokážou líp přepínat. Dokážou se soustředit na jednu věc a vlastně upozadit nějakou jinou. Tomu se říká inhibice, když mám prostě nějakých víc úkolů a teď mi někdo řekne, a teďka dělej přesně tady tohle a vlastně zapomeň na ten vedlejší úkol. Tak se ukazuje, že tady tohle děti, které běžně ve svém mozku přepínají mezi jazyky, vždycky musí ten jeden upozadit, aby ten další mohli používat, tak vlastně tohle přenáší i do těch dalších mentálních úkolů, které dělají.
1: A co říkáte argumentu, že děti, které se od malička pohybují v různých jazykových prostředích, teď se budeme třeba bavit o tom česko-anglickém, mnohdy neumějí dobře česky, mluví tou takzvanou čenglish, nebo ale i jiným jazykem, vlastně pořádně neumějí ani jeden jazyk, míchají je dohromady, klidně v jedné větě spojí tu slovíčko z češtiny, tu z toho cizího jazyka.
0: Tak to je takový mýtus, taková obava pořád ještě spousty lidí, a nejenom laiků, ale třeba někdy i pediatrů nebo lidí, co pracují s dětmi, oni umí oba jazyky pořádně. Akorát jsou tak strašně jako chytrý hlavičky, že když jim zrovna na jazyk přijde slovo z toho jiného jazyka, než v kterém začali mluvit, tak ho tam prostě řeknou. Protože buď se jim zrovna líp vyslovuje, anebo zrovna se do toho kontextu hodí líp, protože prostě je to kontext nebo nějaká situace, ve které oni jsou zvyklí komunikovat v angličtině, anebo prostě se v angličtině to ta daná věc přímočařeji pojmenovává. Takže to není, že by ani jeden jazyk neuměli pořádně, ale oni vlastně efektivně umí využívat to všechno, co umí. A ještě, co se děje, je, že děti takhle přepínají jazyky, když vědí, že ten, s kým zrovna komunikují, oba ty jazyky umí, anebo že jim bude rozumět. Takže je větší šance, že dítě takhle bude skákat z jednoho jazyka do druhého, když třeba mluví s mámou, o které ví, že prostě ona taky mluví s tátou s tím jiným jazykem a oba jazyky ovládá, než třeba s prababičkou nebo s tetou, o které ví, že umí jenom česky. Takže to není nějaký znak neschopnosti nebo neumění obou jazyků, ale naopak toho, že umí velmi dobře využívat svou kognitivní kapacitu.
1: Říká Kateřina Chládková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také z Psychologického ústavu Akademie věd. Děkujeme, že jste přišla do reparátu.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A jak se člověku změní přemýšlení po té, co se dobře naučí cizí jazyk, nám popsala 17-letá studentka Barbora Uhrová, která strávila rok na střední škole ve Spojených státech amerických a teď usedla opět do školních lavic na gymnáziu v Česku.
2: Opravdu zvláštní pocit zase moc mluvit.

0: česky?
1: Tak myslím, že nějakým způsobem jsem si určitě jako jiný člověk připadala tím, že vlastně angličtina se ze dne na den stala mým hlavním jazykem. Našla jsem si americké kamarádky a vlastně jsem pořád mluvila jenom anglicky, byla jsem i v tom novém prostředí, tak jsem si určitě připadala jistým způsobem jako někdo jiný. Najednou jsem totiž vlastně žila úplně nový život, takže mi to určitě dalo ten pocit, že jsem vlastně i trošku nový člověk. Po mém návratu do Česka si myslím, že i když jsem si zase zvykla na to mluvit každý den česky, tak určitě pořád mám v sobě známky té americké báry. Amerika mě opravdu poznamenala natolik hlavně v tom množství zkušeností, které mi dala, ze kterých vlastně určitě čerpám i tady doma v Česku. Myslím, že to určitě dělo i hodně to prostředí a to, že vlastně kolem mě všichni mluvili anglicky, tak to ve mně vlastně asi budilo trošku to mé nové já, americkou báru. I třeba když telefonuji s mými kamarádkami, tak pořád se tak docela cítím. Ty zkušenosti určitě čerpám i tady v Česku.
2: Tolik dnešní reparát na téma výuky cizích jazyků na zdejších základních a středních školách. Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy, pište nám je na adresu reparat@rozhlas.cz a sledujte také stránky našeho pořadu na plus.rozhlas.cz. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou u dalšího dílu se těší Daniela Vrbová.
3: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
4: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
5: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
6: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
3: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Důchody stoupnou o 300 korun, seniori navíc jednorázově dostanou 2000. Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí vůči ruským občanům a firmám. Česká volejbalová reprezentace si nezahraje čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Belgii podlehla 1-3 na sety. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoci s rostoucími cenami a zároveň příliš nezvýšit výdaje států do dalších let.
8: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
7: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
0: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli 2 ruské miliardáře, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3 000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnicky v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Doufar.
9: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
7: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun.
10: Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v 8. finále. Loni v prosinci přitom byli Češi 4. na světovém šampionátu. Kapitán týmu Patrik Indra považuje evropský šampionát za neúspěšný. V zápasech českého univerzála limitovala bolest zad.
11: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bolest jsem to nic necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství. Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny, takže neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc.
10: Češi začali šampionát výhrami nad Řeckem, Švédskem a Slovenskem, pak ale ve skupině podlehli domácí Itálii a Slovinsku a v 8. finále je vyřadila Belgie.
12: Nehody na D1 u Brna a na silnici 54 u Veselí nad Moravou. Na dálnici D1 pozor na nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem z bratislavské dálnice na kilometru 196 se střetlo osobní auto s nákladním. A policie to s nimi řeší v odstavném pruhu. Kolona na D1 se netvoří. Počítejte ale se zdržením před nájezdem na D1. Na dálnici D2 tam je kolona zhruba od 3. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za velkým Meziříčím. Na kilometru 148 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, větší vozidla v místě vybočují. Na D8 Drážďan do Prahy podobná překážka u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlic na 71. kilometru pozor na odstavenou světelnou šipku. A na Hodonínsku překáží nehoda na silnici 54 z Veselí nad Moravou do Blatnice. Na železničním mostě osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Významný německý sociálně demokratický politik Friedrich Ebert se v roce 1919 stal prvním prezidentem Německé Výmarské republiky. Už za chvíli o něm bude řeč v repríze pořadu Portréty. A po něm se Karel Tejkal vydá do rozhlasového archivu, aby připomněl legendárního sportovního komentátora Josefa Laufra, zakladatele české rozhlasové sportovní žurnalistiky.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
14: Dobrý večer, dámy a pánové. Příjemný a nerušený poslech dnes večer přeje Petr Duhan. V posledním pořadu vám Karel Hvížďala nabídl rekonstrukci posledních dnů německého císařství a pokus o socialistickou revoluci, jež začala vzpourou námořníků a vojáků v Kýlu a v Berlíně. Listopadové dny roku 1918, zejména 9. a 10. den tohoto měsíce, znamenaly pro válkou zklamané Němce poněkud hlučný konec monarchie. Ale odchod jejich protagonistů do dějin, zejména císaře Viléma II. A kancléře Maxe prince Bádenského, byl naopak tichý, nenápadný, chtělo by se říci, že svým způsobem zbabělý. Naopak, rázně vstupují na proscénium německé politiky její noví protagonisté, pánové Noske, Scheidemann a Ebert, vedoucí představitelé SPD, tedy strany německých sociálních demokratů. V oněch revolučních listopadových dnech roku 1918 položí základy demokratického německého státu, jenž pak vešel do německých a evropských dějin pod názvem Výmarská republika. Připomeňme si situaci ze závěru minulého pořadu, situaci, za jaké převzal Friedrich Ebert z rukou kancléře Maxe Bádenského odpovědnost za německou říši. Němečtí historici takto charakterizují situaci, v níž se Ebert ocitl. Od samého rána 9. listopadu byl největším obhájcem monarchie nikoliv císař, ale předseda sociální demokracie Friedrich Ebert. A odpoledne tentýž den už Ebert neměl ani čas, aby se staral o císaře, protože měl jiné starosti. Měl strach, že odpoledne na shromážděních v Berlíně mu revoluce přeroste přes hlavu. A to je ta správná chvíle dát teď slovo opět Karlu Hvížďalovi, jenž pro vás připravil další rekonstrukci dramatických listopadových dnů roku 1918 v Německu. Budeme sledovat okolnosti, které sociálního demokrata Friedricha Eberta, přesvědčeného obhájce monarchie, vynesli nakonec do křesla prezidenta Německé republiky a znamenali též konec pokusu o socialistickou revoluci. Čtou Hana Vohrysková a Radvít Novák.
15: Když se 9. listopadu 1918 říšský kancléř a princ Max Bádenský dozvěděl, že armáda odmítá poslušnost, bylo jemu několika generálům jasné to, co později vyjádřil slovy. Revoluci nadále nemůžeme jen potlačovat, musíme ji zadusit. A zadusit revoluci to znamenalo dopomocí jí ke zdánlivému vítězství, nechat ji obsadit vyklizené předsunuté pozice a pak ji napadnout ze zálohy. Konkrétně řečeno, císař musí abdikovat, napůl sociálně demokratická vláda se musí stát zcela sociálně demokratickou a říšský kancléř se musí jmenovat Friedrich Ebert. Na Ebertovi bylo, aby zdánlivé vítězící revoluci, polekanou a překvapenou příliš snadným vítězstvím, poslal domů, tedy vyklidil ulice a obnovil pořádek. K tomu byl Ebert naprosto připraven a princ Max to věděl. Dne 9. listopadu Friedrich Ebert jako předseda sociální demokracie, princ Max Bádenský i generalita byli stejného názoru a díky tomu se dostal Ebert na špici vysoké politiky. Princ Bádenský a císař Wilhelm II. Opustili dějiny. Toho dne napsal německý historik žijící v Anglii Sebastian Hafner, se stal Friedrich Ebert pro Německo osudovým mužem. Kdo vlastně Friedrich Ebert byl a jak vůbec vypadal?
16: V té době mu bylo 47 let, narodil se 4. února 1871 v Heidelbergu, starém německém univerzitním městě, jako čtvrté dítě krejčovského mistra. Vychován byl jako všech 6 dětí katolicky a po absolvování národní školy se učil sedlářem. Kvůli krutému zacházení učení opustil a v 17 letech se vydal na 3 roky na vandr po Německu. V Mannheimu se díky jednomu vzdálenému příbuznému z otcovy strany stal členem socialistického ilegálního hnutí. Nejdříve se angažoval v odborovém hnutí a v roce 1889 se stal zapisovatelem spolku sedlářů v Hanovru. Protože ale byl kvůli příslušnosti k socialistům na černé policejní listině, vandroval raději dál po Německu a ve městech pomáhal zakládat spolky sedlářů. Teprve v roce 1891 se usadil v hanzovním městě v Brémách. I tam si ho však všimla policie, jednak jako předsedy spolku sedlářů, tak i jako sociálně demokratického neúnavného agitátora. Jako sedlář se však neuživil, proto založil družstevní pekárnu, ale ani ta neprosperovala. Nakonec skončil jako lokální redaktor v novinách Bremer Bürger Zeitung. Z výdělku si pronajel restauraci a v květnu roku 1894 se oženil s dělnicí Luizou Rumpovou. Jako hostinský mohl konečně spojit své povolání s politickým posláním. V roce 1894 byl zvolen předsedou takzvané občanské frakce a v roce 1900 se stal formálně navíc dělnickým sekretářem. Tím se dostal do vedoucí pozice socialistického hnutí v Brémách. Patřil tedy k druhé generaci socialistů, která toto hnutí proměnila na začátku 20. století v moderní sociálně demokratickou stranu.
15: Pro svou pracovitost, tvrdohlavost, znalosti komunální politiky a pracovně právní problematiky, jak napsal Besson, fungoval něco jako advokát chudých. V žádném případě nebyl Ebert dobrým řečníkem, ani neměl nějaké důkladné znalosti. Byl jen osobně spolehlivý a vyznal se v lidech. Díky tomu na sebe upozornil v roce 1904, kdy se v Brémách konal sjezd sociální demokracie a o rok později byl už zvolen, čemuž hlavně vděčil podpoře odborářů do předsednictva strany. Přestěhoval se kvůli tomu do Berlína. V roce 1912 byl za Brémy, kde ho dobře znali, zvolen poslancem německého říšského sněmu, tedy parlamentu. Do čela strany byl zvolen roku 1913. Když Friedrich Ebert ve svých 47 letech vstupoval do velké politiky, byl malý a tlustý, s krátkýma nohama, krátkým krkem, tvar jeho těla byl hruškovitý a stejně tak hlava. Jako řečník byl i v té době velmi podprůměrný. Měl hrdelní hlas a své projevy vždy četl. Nebyl vlastně ani intelektuálem, ani proletářem. Dnes by se nejspíš řeklo, že byl funkcionář. Jeho tajnou láskou byla od malička jízda na koni, protože na koni jezdila šlechta a důstojníci. Později už jako říšský prezident se každé ráno oddával projíždce na koni v berlínské oboře.
16: Historici o něm píší, že byl typem německého mistra řemeslnické dílny. Odtud prý pramení jeho důkladnost, svědomitost, ale i omezený obzor. Na druhé straně byl skromný a vážný ve styku s vybranými zákazníky, ve své dílně málomluvný a pánovitý. Funkcionáři sociální demokracie se před ním prý trochu třásli strachy, tak jako se tovaryši a učedníci v té době třásli před svým přísným mistrem. Ve straně nebyl příliš oblíbený, ale těšil se velkému respektu. V bouřlivých diskusích, které před válkou otřásaly stranou o revoluci nebo reformě, o masových protestních akcích nebo o parlamentarismu, nehrál nikdy žádnou velkou roli. Víc než teoretik byl praktik, kterého vedl instinkt. Uměl chladně a racionálně uvažovat, nikdy nezaměňoval emoce za informace.
15: Když byl v roce 1905 zvolen do předsednictva strany, okamžitě dal vybavit stranické kanceláře telefony a psacími stroji a postaral se o zřízení spisoven. Za Eberta vládl pořádek. Když vypukla válka, byl to on, kdo byl poslán se stranickými fondy, tedy penězi do Zürichu, protože byl mužem, na kterého bylo absolutní spolehnutí. Taky by se dalo říci, že byl mužem, který vždy věděl, co chce a co strana potřebuje, aby byla u moci. Položme si tedy otázku, co Friedrich Ebert 9. listopadu 1918, kdy byl katapultován do velké politiky, chtěl?
16: Odpověď zní, zcela určitě nechtěl revoluci. Tu nenáviděl jako smrt, jak řekl princi Bádenskému. A ještě více prý nenáviděl nedisciplinovanost. V roce 1916 vysvětloval, pokud zmizí disciplína a důvěra a rozdrobí se základy organizace, povede to nutně k zániku strany. Právě ale tímto trváním na stranické disciplíně stranu rozštěpil. V roce 1917 se všichni jeho kritici spojili a založili nezávislou sociálně demokratickou stranu. Ebert se na tuto novou stranu díval s nevolí a opovržením. Měli zadav bezcharakterních lidí, bez jasné organizace a bez disciplíny.
15: Za první světové války byl samozřejmě jako všichni Němci vlastencem, ale porážku nenesl nijak zvlášť těžce. V římském sněmu 22. října 1918 prohlásil: s klidem a odhodlaností hledíme vstříc tomu, co nám mírové kroky přinášejí. Můžeme přijít o hmotné statky, avšak sílu, která tvoří něco nového, nám nikdo nevezme. Co se ostatně může stát? Zůstáváme zemí ve střední Evropě jako početný, zdatný a čestný národ.
16: Pro Friedricha Eberta bylo v říjnu 1918 v podstatě dosaženo všeho, oč usiloval, a jeho strana byla nyní tam, kde ji chtěl mít. To, že nevládla sama, ale společně s váženými měšťanskými partnery, bylo příjemné, právě tak jako fakt, že nad vším stále ještě bděl císař Vilém II., zachovávající si hlubokou úctu. To byl důvod, proč byl proti revoluci, která ho zaskočila dvakrát, nejen tím, že vypukla, ale že ji navíc vedli jeho přívrženci. Pro Eberta to bylo najednou velké neštěstí a obrovské nedorozumění. Proto se rozhodl spolu s princem i generalitou revoluci udusit.
15: Měl k tomu všechny prostředky. Byl říšským kancléřem, za kterým stál stát, úřady a úřednictvo a také ozbrojená moc, neboť přesněji řečeno to, co z ní zbylo. Sám byl stělesněním pořádku. Chtěl pořádek a byl pořádkem. Pro něj nepřicházelo vůbec v úvahu, že by se Němci nedokázali zasadit o znovu zavedení pořádku, který v jeho myšlení na pomyslné hierarchii stál na prvním místě. Prusové říkají: Ordnung ist die Hälfte des Lebens. Pořádek je polovina života. Ebert měl ale v rukávu ještě jeden trumf. Nebyl jen říšským kancléřem, byl také předsedou sociálně demokratické strany. Nestělesňoval ledajaký pořádek, ale nový pořádek. Byl si dobře vědom toho, že revolucionáři, kteří sami byli z větší části sociální demokraté, chtějí vidět v čele říše předsedu své strany. Aby své cíle mohl naplnit, první, co učinil, že do vlády přizval i několik členů nezávislých sociálních demokratů, tedy těch, co se odštěpili. Mezi nimi byl i Karl Liebknecht, který byl před několika dny propuštěn z káznice a stal se okamžitě symbolem revoluce.
16: Téhož dne ve 4 hodiny odpoledne se objevil na balkóně královského zámku, z kterého vyhlásil Německou socialistickou republiku. Byla to ale jen prázdná slova. Liebknecht měl popularitu, ale neměl žádnou moc. Nestála za ním žádná organizace a ani on neměl organizační talent. Skutečným protivníkem Eberta byli revoluční předáci z berlínských továren. Nebyli to žádní velcí teoretici ani pragmatici, ale prakticky uvažující lidé jasně věděli, že je nyní zapotřebí dát rozjitřeným masám akceschopné vedení a nějaký orgán, který by dokázal dělat revoluční politiku, která by Eberta a politické strany zatlačila na vedlejší kolej. Tito lidé svolali pár set lidí a v podvečer, kdy se už začalo stmívat a lidé opouštěli ulice, obsadili říšský sněm.
15: Tato skupina, která do sněmu vtrhla, nebyla nejdříve vůbec nápadná, protože se tam potulovala spousta lidí. Náhle se však ve stávajícím zmatku začal projevovat řád, plán a režie. Skupina nejprve obsadila místnost číslo 17 a potom zasedací sál, který vyzdobila rudými prapory a šátky. Kdo si se ujal předsednictví, zvonil zvonkem a bylo slyšet projevy. Byl to hlučící, nezvolený parlament, který nebyl sestaven podle nějakých kritérií, ale na první pohled fungoval. V čele těchto lidí byli mimo jiné Richard Miller a Emil Barth. Ebert si tuto zprávu vyslechl mlčky a bez očividného rozčilení, ale tváře, jak popisují v literatuře svědkové, měl značně pobledlé a rty sevřené hněvem. To stačí, řekl. Počkejte tedy v předpokoji. pokoji se snažil rekapitulovat události. Kolega Scheidemann z okna Říšské rady vyhlásil občanskou republiku. Liebknecht socialistickou republiku. Princ Max odmítl se stát místodržitelem a z Berlína odjel. S republikou se bylo třeba smířit. Ulice byly plné lidí a objevila se protisíla, která mu upírala vedení a na rozdíl od něj nechtěla revoluci smést, ale dále v ní pokračovat. Co dál?
16: Ebert se evidentně neměl kam stáhnout. Byl sice největším z levičáků establishmentu, poslední rezervou starého pořádku, který pro něj znamenal jediný možný pořádek. Hafner napsal, za Ebertem stál jen Ebert. Věděl, když prohraje, bude to jeho konec. Zároveň tušil, i když za ním nejspíš stála berlínská vojenská posádka, že krveprolití způsobené na sociálně demokratických dělnících, nařízené prvním sociálně demokratickým říšským kancléřem v prvním dní jeho vlády, si nemůže v žádném případě dovolit. Vyšlo mu z toho jedno. Musel se zříci minulosti a kontinuity. Došel k názoru, že mu nezbývá nic jiného, než se stát prvním předsedou Rady lidových pověřenců, tedy ukrást revoluci. Musel si pořídit druhou legitimaci, kromě té, kterou měl od prince Maxe. Rozhodl se proto nejprve pro sjednocení sociální demokracie, tedy připojení nezávislých ke starému jádru strany, a pak společně v cirkuse Bush, kde zasedali rady, se postavit do jejich čela, aby nedošlo k bratrskému boji. Tyto své závěry oznámil mužům v předpokoji a ti se dali do práce. V čele těchto lidí stál neúnavný Otto Wels.
15: Tato taktika se ukázala už za několik hodin jako velice úspěšná. Volby v továrnách byly pro revolucionáře poloviční porážkou a v kasárnách porážkou úplnou. Revoluční předáci tam neměli žádné slovo a nikoho tam neznali. Všechny mítinky ovládl Otto Welse, Ebertova pravá ruka, a všude mluvil bez servítků. Hovořil o zmaření zlověstného komplotu, kterým měli být sociální demokraté překvapeni, a tím jim mělo být znemožněno vládnout. Podobně Welse zvládl vojáky, kterým řekl, že jejich povinností je stát na straně lidu, tedy sociální demokracie, a být k dispozici vládě Eberta a Scheidemana. Pak se všichni vydali do cirkusu Bush a čekali na příchod Eberta, který mezi tím přijal podmínky kapitulace a hlavně se snažil dohodnout koalici s nezávislými. Jen s těmito trumfy v ruce chtěl navštívit zasedání rad v cirkuse.
16: Když se dostavil do cirkusu, v dolních řadách sedělo v polních uniformách na tisíc vojáků, tvořících obrovský disciplinovaný blok. Nahoře až k šapito se tísnilo v pološeru asi 2000 strápených dělníků a dělnic. Všechny tam dovedl Otto Wels. V manéži u improvizovaného dřevěného stolu sedělo předsednictvo a prominenti socialistických stran. Ebert si sedl mezi ně. Shromáždění předsedal revoluční předák Emil Barth, který vedl první organizovanou skupinu dělníků.
15: Ebert dostal slovo jako první. Oznámil sjednocení obou sociálních demokracií, čím si okamžitě získal celé shromáždění. Přesně věděl, co lidé chtějí slyšet. Historici se shodují na tom, že jeho řeč byla sice přečtená, ale pronesená otcovským a zároveň přísným odvážným tónem a jako vždy byla skvěle přizpůsobena náladě přítomných. Hodně mluvil o klidu a pořádku, ovšem neopomenul dodat, že mu jde o takový pořádek, který je třeba ke konečnému vítězství revoluce. Když začal mluvit Liebknecht a kritizoval chyby sociálních demokratů, ozval se pískot a výkřiky nesouhlasu. Vojáci začali skandovat svornost, svornost.
16: V ten moment se nejspíš z taktických důvodů ujal slova Barth a spustil svůj dlouhý projev, v němž navrhl vytvoření jakéhosi revolučního výboru, tedy de facto druhé vlády. Po něm si vzal slovo opět Ebert a řekl velice jasně a krátce, že takový výbor je zbytečný, ale pokud by byl, musel by být v něm zastoupeny, stejně jako ve vládě, paritně obě strany, tedy sociální demokraté i nezávislí sociální demokraté. Barth však ve výboru staré sociální demokraty nechtěl. Nezaregistroval rozložení sil v auditoriu a prohlásil: v této radě nesmí sedět žádný pravicový socialista.
15: To vyvolalo takovou bouři, že nakonec se došlo ke kompromisu. Byla zvolena 20členná výkonná rada dělníků a vojáků, z níž polovina byla z řad sociálních demokratů a polovina z řad revolučních předáků. Dále byla potvrzena nová říšská rada, která se jmenovala Rada lidových pověřenců. Ebert stál v čele této rady jako lidový pověřenec. Ebert tedy sice zvítězil, ale sám se sebou nebyl spokojen. Sám sebe se ptal, budou mi buržoazní parlamentní a ministerští kolegové ještě důvěřovat? Měl pocit, že byl vmanévrován do nemilé a hlavně falešné role. Revoluci nenáviděl a teď měl k tomu ještě jeden důvod. Učinila z něho čestného muže, lháře a zrádce.
16: O jedné věci ale nepochyboval. Pokud chtěl, aby revoluce usnula, a o to mu stále a hlavně šlo, pak ji musel zradit. Byl odsouzen k tomu, aby hrál dvojí hru a na to dočasně doplatil. Lidové masy postupně prokoukly a obrátily se proti němu. Po 2 měsících Ebertova dvojí hra, kterou spolu s ním hrála i sociální demokracie, vedla k občanské válce.
15: Otázka tedy zní, o co v těchto 2 měsících šlo? Budeme-li pozorněji naslouchat tehdejším sociálně demokratickým politikům a pozdějším historikům této strany, nabudeme dojmu, že šlo o otázku, zda nastolit diktaturu rad nebo parlamentní demokracii. Nebo jak se říkalo, jestli zabránit bolševizaci nebo zvolit ústavodárné shromáždění. Podle některých historiků ale šlo jen o účelovou propagandu. Vlastně se jednalo o to, jestli zvítězí revoluce nebo kontrarevoluce. Bolševické nebezpečí, viděno z dnešní perspektivy a po prostudování všech dokumentů, bylo na podzim roku 1918 jen pouhým strašákem. O volby do Národního shromáždění se spor nevedl. Sociální demokraté si jen přáli, aby byli co nejdříve, což se podařilo. Revoluční orgán je posunul na co nejbližší termín, na 19. ledna 1919.
16: Dělníci a vojáci, kteří uskutečnili revoluci, ale viděli, že na všech úřadech i v armádě zůstávají stejní lidé, že revoluce je ztracena. Skutečnou moc totiž měli v rukou úřady, policejní prezidia, vrchní velitelství a justice. Dělníci měli instinktivní strach, že všechny tyto instituce využijí první příležitost k tomu, aby se revolucionářům pomstili. Naopak Ebert byl jasně na straně kontrarevoluce a spojil se s vojáky. Generální štáb vypracoval operační plán, podle kterého se měl do země znovu zavést pořádek. Plán měl být realizován ve dnech 10. až 15. prosince 1918. Z plánu ale sešlo, revoluce se nekonala. Nejspíš proto, že vojáci se objevili příliš brzy. K bitvě došlo až na Štědrý den.
15: Hafner napsal dne 24. prosince 1918 v ranních hodinách svedla revoluce s kontrarevolucí krvavou bitvu na Zámeckém náměstí v Berlíně. Revoluce zvítězila, ale pak své vítězství darovala kontrarevoluci k Vánocům. Střílení do dělníku na Vánoce vyprovokovalo opět rozmíšky v sjednocené sociální demokracii a nezávislí kvůli tomu odešli z vlády.
16: To se událo 29. prosince 1918. Již o den později si straníci zvolili do vlády 3 lidové pověřence ze staré sociální demokracie, a sice 2 zasloužilé spolupracovníky Friedricha Eberta, Noského a Wiesla. Jednoho za to, jak spacifikoval povstání v Kýlu, a druhého za to, jak pomohl pacifikovat revoluci v Berlíně. Tak se vítězství revoluce stalo do 5 dnů její rozhodující politickou porážkou. Všechny politické síly, které revoluci chtěly nebo s ní alespoň sympatizovaly, stály opět mimo ni. Nechali se odstavit na vedlejší kolej nebo se tam dokonce odstavili sami. Dne 30. prosince se od nezávislých sociálních demokratů odtrhla radikální skupinka, která si původně říkala Spartakovci, a ustavila komunistickou stranu Německa. Spory byly ale i ve zbytku nezávislých. Odštěpená levice se rozdrobila a byla neakceschopná.
15: Další bitva se přesto ještě odehrála, a sice na začátku měsíce mezi 5. a 12. lednem. Těmto dnům se říká Spartakovský týden. Dělníci se pokusili ještě jednou o totéž, co se odehrálo v listopadu. Na Ebertův povel však byla 12. ledna revoluce v hlavním městě rozstřílena a o 3 dny později byli zavražděni zakladatelé komunistické strany Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová. Revoluce sice byla potlačena, ale v Německu zuřila dál občanská válka, která tam trvala až do pozdního léta. Ebertovi životopisci se shodují v jednom. Ebert nebyl rozhodně nacista, nebyl ani jejich nevědomý přívrženec a měl dobrou rozlišovací schopnost. Cítil se být veskrze sociálním demokratem a svým způsobem i přítelem dělníků. Jeho cíle se shodovaly s cíly předválečné sociální demokracie, kterou on sám prezentoval, parlamentarizace a sociální reformy. Revolucionář však rozhodně nebyl.
16: Dne 19. ledna 1919 ve volbách do Říšského sněmu opět zvítězila sociální demokracie s 38%. 19% získalo Centrum a 18% Německá demokratická strana. Národní shromáždění okamžitě po svém ustavení zvolilo Friedricha Eberta prozatímním říšským prezidentem a Schiedemann měl za úkol sestavit koaliční kabinet. O něco později byl Ebert zvolen řádným prezidentem. Po porážce Mnichovské republiky rad v létě roku 1919 zavládlo v Německu dočasné příměří. Trvalo však krátce. Další puč, tentokrát zprava, připravil vrchní velitel Lüttwitz a říšský kancléř Kapp. Na puč zareagovali dělníci generální stávkou 14. března a díky ní byl nakonec zlikvidován. Národní shromáždění bylo rozpuštěno a 6. června byl zvolen nový říšský sněm. Při těchto volbách dostali sociální demokraté od voličů za zradu účet. Volilo je o více než polovinu voličů méně než v lednu. Zhroucení sociální demokracie tak připravilo výmarskou koalici o parlamentní většinu a začala vláda buržoazního bloku, která trvala až do zhroucení Výmarské republiky. Friedrich Ebert byl přesto říšským sněmem po 3 letech 24. října 1922 ve funkci prezidenta potvrzen na další 3 roky. Zemřel před uplynutím svého funkčního období 28. února 1925 v Berlíně na zanedbaný zánět slepého střeva.
14: Dámy a pánové, pořad z cyklu 6 Českého rozhlasu Portréty, v němž jsme hovořili o prvním německém prezidentovi Friedrichu Ebertovi, končí. Osudu Německé Výmarské republiky, zejména po Versajské mírové smlouvě, která Německo zavázala k placení vysokých válečných reparací, se vrátíme v příštích pořadech našeho cyklu. Ten dnešní připravili Karel Hvížďala, Hana Vohrysková, Radvík Novák, Šimon Merta, David Schneider a Petr Duhan, jenž se za všechny z posluchači loučí a děkuje za pozornost.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
13: To byla repríza pořadu Portréty a teď už se Karel Tejkal vydá do rozhlasového archivu, aby připomněl legendárního sportovního komentátora Josefa Laufra.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
17: Vážení přáteli, dnes k vám přichází návštěvou host opět z těch nejmilejších. Sotva kdo z vás, ať starších či mladých, neví, kdo je to redaktor Josef Laufr. Vždyť jeho jméno je nerozlučně spojeno s českým sportem a jeho duchaplný způsob sportovních reportáží má velkou zásluhu o masový zájem o sportovní události u nás. Ale že je i velkým milovníkem a znalcem i té nejnáročnější hudby, o tom už ví málo kdo. A přece je právě tento jeho ten nejsoukromnější koníček skutečně příkladný.
18: Je tomu přes 60 let, co mě jako žáčkovi obecné školy na dnešním náměstí Míru v Praze na Vinohradech učitel Bernášek vštěpoval základy houslové hry. Trochu schopností ve mně nacházel. Jednou jsem však něco pokazil, dostal jsem smyčcem přes hlavu a přes protesty rodičů jsem hously zanechal a přestoupil, jak sportovci říkají, na klavír. Aby nebylo mýlky, můj hudební talent stačil jen k domácí potřebě. Vyšších cílů ani schopností jsem neměl. Pravda, po rodičích jsem zdědil zálibu k hudbě. Vodili mě na koncerty, takže jsem v útlém mládí viděl a slyšel Jana Kubelíka, Františka Ondříčka, Jaroslava Kociána, Fritze Kreislera, Bronislava Hubermana a jiné, také klavírní virtuózy. Po prvé světové válce stal jsem se novinářem z povolání. Měl jsem volný vstup na všechny koncerty. Pokud mi redakční práce znemožňovala vzdálit se na celý večer, vybíral jsem si z koncertních pořadů, co mne nejvíc zajímalo, a vracel se pak ještě k redakčnímu stolu.
19: Dovolte mi malý kousíček životní pýchy. U toho redakčního stolu jsem s panem Josefem Laufrem směl usedat po několik let i já. V rozhlase jsem začínal. On docházel jako důchodce externista, už jsem tam také, pane Laufře, a v pořadu sportovní redakce vybíral z agentur zahraniční zajímavosti. Jednou jsem se osmělil a zeptal se, zda se někdy v reportážích přeříkával, zda si breptnul. Místo odpovědi mě zavedl do zvukového archivu a z šuplíčku roku 1939 vybral se škodolibým úsměvem Kocourkovo pojednání o breptech.
20: Nejhorší z toho však je, jestli se takový breptající hlasatel snaží zmílenou opravit. Několikrát už krajané vám vysílala krátkovlná vysílačka reportáž známého redaktora Laufra z rozličných sportovních utkání, ať již z fotbalových nebo hokejových. Tuhle při zápase Švýcarsko-Československo se náš milý pan Laufr tak popletl, že to opravdu stálo za to.
21: V poslední minutě Německo nedalo bránku. Modrý skočil na led a tím zneškodnil skoro vyložený úspěch našeho soupeře. Místní rozhlas oznamuje to, co my už víme, po 10minutové přestávce prodloužení o 2x5, případně o dalších 2x5 a nedej pámbu o 3x5, o třetích 2x5 minut, račte prominout.
19: On se spletl i pan Kocourek. Nehráli jsme se Švýcarskem, ale s Německem. Inu chyby nerady zůstávají osamoceny a rády se houfují. Pan redaktor Laufer byl pro mě do té doby modlou klukovských snů i literární postavou z Poláčkova románu Muži v offsideu, což dnes také ukázkou doložím. Ale jakoby na mě z toho Olympu šibalsky mrknul. A proto tak rád dnes vybírám z jeho pořadu o hudbě, pro mnohé překvapujícího, a na závěr mu nechám zahrát finále Čajkovského houslového koncertu Pavlem Šporclem. Brzy se znáte proč.
18: Více času na hudbu mi zbývalo při mém ročním pobytu ve Vídni, kde jsem pracoval v Československé tiskové kanceláři při našem tamním vyslanectví. Kromě koncertů byla to vídeňská opera. Z jejíž pozadu mi v paměti utkvělo krásné provedení Smetanova Dalibora. Vzpomínám na ně dodnes, když slyším Dalibora a vybírám proto z této opery jednu árii.

Po návratu do Prahy stal jsem se již roku 1925 posluchačem rozhlasu, který mi dodával hudbu domů i do redakce. Hudební požitky jsem tehdy už střídal s návštěvou sportovních událostí. Zprvu jsem byl pouhým posluchačem rozhlasu. Ani dost málo jsem netušil, jak hluboko zasáhne do mého života. Brzy k tomu došlo. Čirá náhoda mne přivedla k mikrofonu, když rozhlas se poprvé chystal vysílat sportovní přenos přímo z hřiště. Určený hlasatel nepřišel. A nakonec, když kdekdo z přítomných funkcionářů odmítl hlásit místo něho, přivlékli k mikrofonu mne. Byl jsem totiž tehdy činovníkem pořádajícího klubu. Prý se mě reportáž povedla a už jsem u toho zůstal. Musil jsem se organizačně připravovat stále četnější sportovní reportáže. Brzy totiž narážel rozhlas kvůli ním na různé potíže, zejména neochotu pořadatelů, kteří se obávali poklesu návštěvy. Často si posluchači vynucovali vysílání sportovních událostí, až v rozhlase byl právě na tutéž dobu oznámen významný hudební přenos. Stalo se tak mým nevděčným údělem spolupracovat s rozhlasem na řešení těchto spletitých problémů. Často bych si byl rád v klidu poslechl některou ze svých zamilovaných skladeb, například jednou Čajkovského houslový koncert, ale jeho vysílání rozhlas pod útklivém naléhání posluchačů musel odříci. Já stál na hřišti před mikrofonem a líčil sportovní utkání. Tehdy ještě nebyla známa technika natáčení na pás s možností pozdější reprodukce a rozhlas se musel řídit ohledy hospodářského rázu. Valná většina platících posluchačů žádala vysílání kopané či hokeje a hudba musela ustoupit. Věru, špatně se mi na těch dvou židlích sedělo. Byl bych dal přednost Čajkovskému a i při reportáži mi zněl v uších tím víc, že v den mé svatby 27. listopadu 1926 jsme byli oba na jubilejním koncertu Jaroslava Kociána, který hrál Čajkovského koncert, od té doby mi zvlášť milý.

Při vzpomínkách na tyto problémy si uvědomuji, že právě mezi hudebníky, zpěváky a herci vždy bylo velmi mnoho sportovních faroušků. Například člen opery Národního divadla Miloslav Jeník byl znám jako vynikající v četných domácích i zahraničních zápasech ostřílený brankář fotbalového mužstva Pražské Slávie v době Jendy Koška, Jindřicha Baumruka a dalších fotbalových hvězd. Pamatuji se na prvé vystoupení Miloslava Jeníka v Národním divadle někdy v roce 1912. Zpíval v prodané nevěstě Jeníka, v hledišti byly stovky sportovců, já mezi nimi, a sotva se Miloslav Jeník v roli Jeníka Míchy objevil na scéně, zaborácel divadlem potlesk, jako kdyby byl na hřišti na Letné zneškodnil nejprudší míč, vyslaný na jeho branku. Také člen opery Národního divadla Josef Novák byl vynikajícím fotbalovým obráncem. Pravidelnými návštěvníky letenských hřišť byli Emil Pollard, Richard Kubla, Gabriela Horvátová, Karel Hruška a četní jiní pěvci. Také mnozí hudebníci holdovali sami sportu a zůstali mu dlouho věrni. Platí to o členech České filharmonie a orchestru Národního divadla i dalších. V rozhlase jsem poznal mnohé umělce a skladatele. Zejména rád vzpomínám na mistra Josefa Suka. Měl jsem nesmírnou radost, když svým pochodem v nový život získal v roce 1932 olympijskou medaili. Ten znamenitý, umělecky náročný a přece tak zpěvný pochod mi přirostl k srdci i proto, že ukazuje, jak pěkný poměr měl Josef Suk ke sportu.

0: Brzo se poznali, že nejsem hudebně zaostalý. A tak mi někdy ukládali úkoly jiného než sportovního rázu. Dodnes nevím, kdo je tehdy, už je to víc než čtvrt století, navedl, že bych se hodil ke konferování například amerického jazzového souboru Jacka Hiltona. Prý mluvím dobře anglicky, hudbu mám rád, prostě hodili mi to na krk. Ohlašoval jsem tedy posluchačům, co všechno uslyší, nějakou poznámku jsem k tomu přičinil, občas se mi podařilo přivléct Jacka Hiltona k mikrofonu a zčeštit jeho povídání o skladbách, které hrál. Tato reportáž měla úspěch, přesto jsem zůstal věren hudbě klasické a své činnosti hlasatele sportovního.
1: Zatím pan Načaradec nahoře zapnul proud a po chvíli v přístroji suše zapraskalo a ozvalo se hučení. Nějaký tichý hlas, co si kňoural. Pan Načaradec zesílil proud a hlas se rozeřval a spěšně vykládal, přerušován praskotem, o pokroku zemědělství v Dánsku. Tlustý muž rezignovaně sklonil hlavu, odhodlán vyslechnouti přednášku zemědělského rozhlasu až do konce. Řvoucí hlas domluvil a posluchač vděčně zašeptal, že to bylo velmi poučné. Napjatě čekal, co bude dále. Do učení zaševelil ženský hlas, který oznámil konec zemědělského rozhlasu a že nějaká slečna přednese variace na národní písně. A nelhal. Po chvíli zaklinkali zvuky klavíru a plechový hlas zatoužil, ach, není tu, není. Zpívá hezky, pomyslel si pan Načaradec zasmušile a přerušil proud. Řekl si, že nemusí všechno slyšet a že si zatím přečte noviny. Se zájmem prohlédl si rubriku Insolvence a vyrovnání a pak se dal do čtení inzertní části. No, podíval se na hodinky a vyskočil a zapnul proud. Po chvílce, vyplněné nejasným ševelením, oznámil ženský hlas vysílání reportáže přímo ze hřiště na Hohe Warte. Sluch pana Načerace postřehl jasně šumění davu a vykřiky nedočkavých diváků.
2: Pane, jo, tam musí být lidstva.
1: V zápěti však šťavnatý hlas pana Laufra šumění přerušil. Oznámil sestavu mužstev, která se představila rozhodčímu Brownovi.
2: Jo, Brown, dobrý soudce, objektivní soudce.
1: Ano, s uspokojením přijal také zvěst z tajemných sfér, že Slávie vyhrála los a hraje proti větru.
2: Tak, a teď k dílu, ať mi ukážete vejkony.
1: No, tak hned v začátku zápasu Svoboda v souboji s Škvajdlem zmocnil se míče a přehrává na Josku. Joska jde vpřed, ale ztratil míč, jenž se stal kořistí Hofmanovou.
2: No tak, Josko, nemohl zdávat pozor.
1: Ale počkat, počkat, teď právě Brosenbauer unikl našemu křídelnímu Halvovi a řítil se k brance. Obelstil našeho Nováka, pan Načeradec vyjekl a střelil od lajny prudkou ránu. Je, pan Načeradec se zhroutil, ale Plánička byl na místě a vyrazil. A pan Načaradec si utřel spocený obličej. Ovšem jeho sluch postřehl zklamaný povyk obecenstva a dusání na tribuně.
2: No, to je nějakýho fandění.
1: No právě. Ovšem nyní se hraje střídavá hra v poli a pan Načaradec používá příležitosti, když je míč v autu, aby si zapálil doutník. Leč neměl času, aby do sebe vtáhl kouř. Jak se to stalo, pan Načaradec neví, ale jen tolik jest jisto, že se Slávie dostala do tempa a Svoboda unikl netakticky se stavějícímu Blumovi a podle vyběhnuvšího brankáře vsítil první branku Slávie. Doutník vypadl z úst muže u amplionu a propaluje koberec paní Načaracové, nejlepší koberec paní Načaracové, svadební dar od strýce Ignáce. A ten, kdo by náhodou vstoupil do pokoje, uzřel by tělnatého pána v prostředních letech, která tančí na jedné noze, poulí oči a řve s pěněnými ústy gól. Pan Načaradec si umínil, že pošle Svobodovi nejlepší gumák ze svého skladu. Ale když v duchu přehlížel zásobu svého zboží a vybíral vhodný dárek, First Vienna podle hlasu pana Laufra nasadila pekelné tempo, které bylo korunováno krásným volejem Kšvajlovým. Vyrovnáno a panu Načaracovi se utrhl knoflíček u krku.

0: Ze sálu Lucerny jsem příště vysílal jen události z rohomnického sportu.
1: Pražští sportovci mají dnes po čtyřleté přestávce zase příležitost, aby shlédli rohovnický zápas o mistrovství Evropy. Nastupuje československý mistr welterové váhy Eda Hrabák proti Němci Gustavu Edrovi, mistru Evropy. Dnešní reportáž natočíme na gramofonové desky, které vám reprodukujeme se zpožděním několika minut, neboť vlastní zápas se začal už dřív. Při reprodukci z desek vynecháme minutové přestávky mezi jednotlivými koly a případně vypustíme i některé desky, z nich každá odpovídá přesně 3minutovému kolu, abychom získali čas.
0: Podlehl jsem ovšem později znovu naléhání rozhlasových pracovníků, kteří připravili propagační akci umělecké hudby a chtěli využít k tomu účelu mé popularity mezi sportovci. Několika přednášek

Ovýho sboru jsem označil hoboj, nástroj, který vyniká krásou zvuku a hovoří jen v líbezných melodiích. Dodnes cítím, že má hlas skoro jako žena a chápu, že skladatel mu dává hlavní slovo, když myslí na nějakou krásnou ženskou bytost. Jen si vzpomeňte, Smetana dává motiv Libuše zpívat hoboji a my při jeho hlase si představujeme vznešenou kněžnu. Tak jsem tehdy mluvil místo o fotbalu nebo hokeji k rozhlasovým posluchačům.

Ale nemyslíte si, že snad jen dechové dřevěné nástroje pro mě zpívají tak působivými zvuky? O své lásce k houslím jsem už mluvil. A stejně mě hřeje u srdce zadumaný zvuk violy a sametový zpěv violončela. Já mám hrozně rád, když se sejdou v čtyřhlasu. Dvoje housličky, viol a čelo. Co může být krásnějšího pro tichou klidnou chvíli odpočinku doma, v milém prostředí s nejmilejšími lidmi? Za všechna kvarteta, která mě kdy potěšila, vybírám aspoň drobnou třetí větu z Dvořákova kvarteta F-dur. Dojímá mne touha po domově, která zní z tohoto díla, skladaného v Americe. Ohlas dojmu z nového prostředí i jemně usilněné vzpomínky, které slyším z tohoto prostého živého skerca.

0: Ale ještě se vracím do vzpomínek. Rozhlasově děčím za četné význačné hudební požitky, jim jsem se dostal při zájezdech do ciziny ve službách sportovního mikrofonu. Býval jsem ve Vídni, Budapešti, Moskvě, Drážďanech, Berlíně, Curychu, Barceloně, Varšavě, Amsterdamu, Bukurešti, Bruselu a jinde, kde všude je bohatý hudební život. Kdykoliv se jen dalo, šel jsem na koncert či do divadla, pokud to ovšem nekolidovalo s mou zpravodajskou činností, ať pro rozhlas nebo tisk, nebo přípravou k ní. Hodně příležitostí k hudebním zážitkům mi poskytl rok 1934 v Itálii.
1: Za malou chvíli uslyšíte přenosem z Říma reportáž z finálového utkání Československo-Itálie o mistrovství světa v Kopané. U mikrofonu je redaktor Josef Laufer.
2: Přirozeně, že stav je 0-0, ale prvé tři minuty přinesly výhradně útoky Československa. Puč, Sobotka i Svoboda pěkně střelili na branku Kombiho, zatímco Plánička nedostal ještě ani jeden míč. Všechno to, co jsem vám chtěl říct úvodem, včetně těch pozdravů, všetných našich krajanů tady až o přestávce. Teď na hřiště. Jdeme znovu útokem na branku Italu. Puč centruje, míč má Sobotka, střílí, krásná rána, Jirko teď si měl smůlu. Kousíček vedle levé brankové tyče, Kombi jde zatím na druhé straně, skutálil se nám míč do autu. Slyšíte obecenstvo, nevím, co to znamená, ale myslím, že se jim líbíme.
0: V zimě mě poslal rozhlas do Milána k reportážím z mistrovství v ledním hokeji. Naše výprava bydlela v těsném sousedství slavné milánské skály. Pokud se nevysílal hokej večer, měl se možnost vyměnit Palazzo del Ghiaccio, ledový palác, za skálu. Nejhezčí vzpomínka mi zůstala na Pucciniho Madame Butterfly ve zvlášť dokonalém obsazení.

tak se mi zdá, že jsem upadl do samého vzpomínání, jako bych byl už plesnivý dědek a žil jen v pohroužení do minulosti. Tak to tedy ne. Hudbu mám rád pořád jako kluka mladík. Pořád mám pro ní stejně mladé srdce. Často se přistihnu při tom, že mne leco ze starých zálib obouští, že už mi to nezní tak přesvědčivě jako kdysi. A že zas naopak poznávám a zamilovávám si skladby dnešní. Vždyť kolem nás život kypí jako mladé víno zrovna bouřlivou energií. A tak skončím svoje povídání o hudbě a s hudbou a psáním, abyste vždycky, když vás něco tíží nebo bolí, čerpali z ní tak jako já vůli překonat všecko nepříjemné a jít dál s novou chutí.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagramu. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, které rozhodla vláda. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. České tenistky čeká první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat, rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.
2: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy, snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Vláda zároveň zavede mimořádnou daň pro rafinérie, která bude platit letos a příští rok. Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň z základní školy v Buštěhradu na Kladensku k výrobě pornografie. Radiožurnál to řekla policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že trestní oznámení podalo přímo vedení školy.
3: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žáky, které v současné době prověřují a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
1: Spojené státy, Dánsko a Grónsko zítra v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to dnes oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Grónsko je autonomní součástí Dánského království. Bílý dům o ostrov v minulosti usiloval údajně kvůli zajištění své bezpečnosti. Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin ráno. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové.
4: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
1: České tenistky rozehrají už zítra v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
5: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
1: Pokud Češky Velkou Británii porazí, utkají se v semifinále s vítězkami zápasu mezi Kazachstánem a Španělskem.
6: Zavřená silnice 7 u Slaného a komplikace v omezení na D11 za Poděbrady. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Slaného neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie teď odklání dopravu.
7: Po sjezdu na Slaný, kde začíná vlastně to zúžení, tak policie zastavila dálnici a odklání provoz přes Planý.
6: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s komplikacemi v omezení za Poděbrady. Na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrným pásem uvízla dodávka kvůli defektu. Průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, jede se pomalu, tvoří se kolona. A na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 a pracují silničáře na vozovce. Pravý pruh je uzavřený, zatím je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehláňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Padesátka na krku, děti z hnízda, rodiče, kteří vyžadují péči a k tomu vaše tělo, které si z ničeho nic začne dělat, co chce. A přejít to mlčením? No tak to ani omylem. A přesně o tom je nový audioseriál Nesnesitelná horkost bytí. V následujících minutách budeme kromě jiného mluvit třeba o ženské energii. O energii ženy, která přesně ví, kdo je, co od života chce a z čeho už se rozhodně nehodlá hroutit. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
0: Hovory.
8: A mým hostem dnes herečka Davidského divadla v Praze Lenka Krobotová. Vítejte, Lenko, dobrý den. Já jsem si tak říkala, když jsem se připravovala na naše povídání, že jsme skoro stejně staré, takže možná to, o čem budeme mluvit, je naše společné téma.
9: Uvidíme.
8: On ten nový audioseriál Audiotéky docela otevřeně a hlavně s nadsázkou tematizuje perimenopauzu, menopauzu a vůbec život potom po padesátce. Tak nějak mám pocit, že ale tohle téma je pořád trošku tabu.
9: Nevím, já jsem o tom vlastně až tak dalece nepřemýšlela, možná až do momentu, kdy jsme s režisérkou Beloušenkovou začali natáčet zmiňované téma, to znamená takovou komediální, existencionální trošku hru s názvem Nesnesitelná horkost bytí. Jak říkám, no, asi to je každýho individuální příběh.
8: A co vás, Lenko, přesvědčilo k tomu, abyste se do tohohle projektu pustila?
9: Především Beloušenková, kterou mám nesmírně ráda, její přístup k životu, humor, nadhled. A zároveň ten text, který mě přišel hrozně aktuální a zároveň vtipnej. Samozřejmě pak mě nadchlo obsazení, protože jsem se tam potkala s kolegyněmi, který jsem vlastně v téhle sestavě ještě nepotkala. Zároveň jsme se tak vzájemně obohacovali. Bylo to takový občerstvující a zároveň takový letní tábor, protože jsme pracovali, by to bylo audio, na zahradě právě režisérky Beloušenkové, protože jsme potřebovali mimo jiné, aby tam bylo cítit zvuk bazénu, pobyt na zahradě. A
8: takže
9: aby to bylo autentické.
8: Takže celé se to odehrává na zahradě, v bazénu?
9: V podstatě ano, na zahradě té jedné z kamarádek, která se zároveň stará o maminku. Tu hrála Regina Rázlová, taky mi bylo ctí se s ní takhle potkat. Pak jsme se tam potkali s Jitkou Sedláčkou, s Danou Morávkou, s Pavlou Beretovou a i několik dalších na chvilku mužů.
8: A jak se pracuje s hlasem právě na zahradě a u bazénu? Tam si myslím, že ty požadavky na vás asi jsou úplně jiné, než když my dvě tady sedíme v tom perfektně odhlučeném studiu u mikrofonu, v podstatě ano. Se na sebe jenom díváme, neplaveme, necákáme vodou.
9: Ano, to je dobrá poznámka, to byla velká zkušenost. Samozřejmě samostatná kapitola pozorovat, co práce mají zvukaři, kteří tam kolem nás běhali s těmi zvukovými přístroji všemi, ale tvůrci, tam hlavně teda my herečky jsme museli uchopit tuhle disciplínu trošku nově, nebo za mě aspoň, jako ve smyslu být autentický vším i tělem, protože bylo potřeba se nějak jakoby zasadit samu sebe do toho prostředí, tak aby to znělo co nejautentičtěji. To znamená, jako uvědomovat si, že pracuju samozřejmě především hlasem, ale aby ten hlas vyzněl tak, jak chtěla Béla, a tak vlastně být co nejvíc celým tělem autentická. Takže to bylo nesmírně zajímavý a samozřejmě nás napadalo, že by to bylo hezký i natočit na film.
8: No, Audiotéka sice udělala seriál Nesnesitelná horkost bytí, který je humorný, ale je o vážném tématu. Potýkáte se s vážnými okamžiky, jako je odchod vlastních dětí z domova, jako je péče o stárnoucí rodiče. Jak se přiblížit k těmhle náročnějším životním etapám? Jak se k ním postavit? Je lepší do toho aplikovat ten nadhled a černý humor, anebo myslet někde ve druhém plánu na to, že sendvičová generace tady je, máte požadavky od dětí a na druhé straně požadavky od rodičů, kteří už vyžadují třeba nějakou pozornost a péči?
9: To určitě je skvělý, když se tyhle ty věci podaří snoubit, to znamená humor s nadhledem versus ta realita by se asi měly snoubit, aby člověk takzvaně přežil. Mě zatím se tohle ještě trochu vyhýbá, protože děti jsou zároveň ještě se mnou, byť jsou už na střední škole. Myslím si, že máme hezký vztahy, že se tak jako snažíme vzájemně respektovat a pomáhat si a být si oporou v mnoha směrech. Moje rodiče jsou zatím vitální, jsou sportovně založení, doufám, že jim to dlouho vydrží. Doplňujeme se zatím dobře.
8: Ženské postavy v Nesnesitelné horkosti bytí prožívají jakýsi druhý nádech, druhé nadechnutí. Co dnešní generace žen? Myslíte, že přistupuje k současnému světu trošku jinak, než byla generace našich matek nebo babiček?
9: To nevím, jestli dokážu odhadnout. Řekla bych, že asi v souvislosti s kulisami doby jistě. Dlouho, když jsem byla mladší, se mluvilo o tlaku jako žen na výkon. Znamená, aby skloubili perfektně, že jo, práci, rodinu, kariéru. A to si myslím, že posledních pár let trošku se snad, mám pocit, zlepšuje, že už snad to spousta lidí dívá jinou optikou a ty věci se trošku, myslím, jako skládají ve větším klidu. Se mi zdá, nebo bych za to minimálně byla ráda, ale je to určitě o přístupu spousta žen právě k sobě samé a zároveň, jak zmiňuji, ten určitý tlak doby, který ale se ukazuje si právě ta, která žena může sama už trochu líp poladit. Znám spoustu příběhů ze svého okolí, kdy se třeba holky v mém věku, ženy, vzdaly prostě najednou té kariéry a začaly se věnovat úplně něčemu jinému, protože jim právě došlo, že ten čas je neúprosný a že třeba, když mají takzvaně vyděláno a děti už odchází z hnízda, že se třeba můžou věnovat něčemu, co není jenom o penězích, něčemu, co je víc naplňuje jako i duchovně. Jo, spousta lidí najednou se věnuje víc třeba józe, jo, různým technikám, kterým pomáhají vlastně zvládat právě ten tlak doby a důraz na tu kariéru, nebo se vzdají úplně dosavadní zaměstnání, cestují a tak dál. Takže myslím si, že se dneska možná trošku lépe s tím pracuje.
8: Říkám si, jestli žena kolem 50 na sebe není zbytečně přísná, jestli by k sobě neměla být laskavější, a to je ten přístup, o kterém teď právě mluvíte.
9: Asi jo, a vidím to i na třeba holkách o generaci skoro mladších, který mají teprve teďko třeba 3letý děti. Vidím, že jsou na sebe opatrnější, jakože já právě jsem z té generace asi, která na sebe byla přísnější, že jsem vlastně ty malý svoje děti docela brzo, nechci říct odložila, byla jsem s nima, to jsem mohla, ale jako začala jsem brzo pracovat a měla jsem pocit, že mi jako něco utíká. Dneska bych samozřejmě to vnímala úplně jinak, nebo chtěla bych být déle v klidu doma, i když já při svým způsobu zaměstnání a profese jsem to mohla zdravě dávkovat, jo, to jako na tom bylo spousta žen určitě mnohem hůř. No, takže vidím jenom na kolegyních herečkách mladších, že si to tak jako lépe dávkují.
8: Tenhle příběh Nesnesitelné horkosti bytí, taky naráží na moment, kdy se z dětí tedy stávají dospělí a rodiče naopak začínají vyžadovat péči. Mm-hmm. Jak se může člověk vyvarovat toho, aby nestratil v tomhle mezigenerační sendviči sám sebe?
9: No, to je dobrá otázka. No, tak je to v nějakém asi zdravém přístupu, mentálním nastavení. Brát ohled na ostatní a postarat se jedna věc a druhá věc je přesně nestratit sám sebe, to znamená asi si takzvaně ordinovat v tom týdnu vždycky nějaký čas,
8: umíte
9: aspoň
8: to,
9: chvilku
8: Lenko?
9: Pro sebe. Snažím se o to, ano, myslím si, že teďka už mi to jde líp než dřív.
0: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: A dnes je mým hostem herečka Lenka Krobotová. Působíte v Davidském divadle v Praze už hodně dlouho. Kolikátou sezónu letos?
9: Já se už radši nedívám, asi 25 let.
8: Proměnil se nějak váš pohled na herectví, na to, co třeba vy sama od té práce očekáváte?
9: No já bych především ještě k tomu řekla, ono to zní totiž jako pro někoho asi hrůzyplně, že jsem jako někde v angažmá takzvaně dlouho, ale ono samozřejmě ten soubor se zdravě za mě proměňuje. A je to asi jeden z důvodů, proč to není možný brát jako klasický nějaký kancel, protože je to specifický způsob práce, kde spousta lidí přichází, spousta lidí odchází a záleží taky na dramaturgii toho, kterého období. Teď spousta diváků ví, že se náš soubor proměnil zase v čele s uměleckým šéfem Jiřím Havelkou, takže to zase jiná trošku optika, nahlížení možností dalšího vývoje toho souboru a v neposlední řadě vlastně tam hraje roli to, že my jako herci, když máme to štěstí, což většina z nás víceméně má, tak pracujeme právě nejen v rozhlase, ale natáčíme, jezdíme po besedách třeba někdy, jo, děláme toho víc. A,
8: není to nuda.
9: A vlastně není to nuda, to znamená, že když se takzvaně vrátím do toho souboru, třeba někdy zkouším jenom jednu hru třeba za rok, to znamená, že mám jednu premiéru, tak to není tak, že by člověk tam trávil celou sezónu úplně pořád. My se prostě střídáme v těch úkolech, takže v tomhle smyslu je to trošku zavádějící, jak dlouho tam z nás vlastně někdo je. A jak říkám, občerstvuje se to pravidelně.
8: Teď jste mi vlastně nahrála hezky, do jaké míry herec právě do nějakého stereotypu nemá spadnout, ale zároveň má si udržet tu příjemnou rutinu, aby mu v ní bylo dobře, aby nechyboval, nebo...
9: Ono se to často asi odvíjí od právě bohužel i těch nabídek, jo. A samozřejmě obrovský štěstí je, jak jsem naznačila, když se ty věci jako dobře střídají. To znamená, já třeba miluju dny, kdy mě třeba čeká ráno natáčení, pak třeba práce v rozhlase, pak nějaká zkouška, pak představení. Jo. Samozřejmě člověk pak je dost unavený, někdy jsou to, já nevím, nějaký 16-hodinovky skoro, ale pak zase je období, kdy člověk ví, že bude mít takzvaně čas na sebe. To znamená, že třeba týden vím, že mám třeba volněji a třeba mě čekají jenom 3 představení a můžu se věnovat víc rodině a sama sobě. Zajímavý je, že byť mě ten způsob života vlastně určitě do velké míry naplňuje, jinak bych asi u něj nezůstávala a to střídání těch poloh a pestrosti těch dnů mě baví, tak často přemýšlím o tom, jestli bych si tu práci vybrala znova, protože zároveň je strašně nevděčná místy a náročná, ale pak si člověk řekne, že to je do jistý míry právě u spousty profesí a že spíš jde o to naučit se tu profesi jako nějak mít rád a naučit se v ní najít to, co ho naplňuje. No.
8: Já se vrátím ještě k tomu 25-letému angažmá v pražském Davidském divadle a k tomu, co jste zmínila, že se tam nenudíte, protože pořád se tam lidé točí. Mm-hmm. Jaké to je, když člověk se začátkem nové sezóny přijde do divadla a ví, že jsou tam třeba 2-3 nové posily, lidi, na které si musíte zvykat, se kterými se musíte nějak sehrát. Je v tom kus obav nebo zvědavost?
9: To asi bych neřekla, že obav. Já se většinou snažím jako těšit na ty změny. Samozřejmě někdy jsou to i změny, které nemusí každému vyhovovat, ale to prostě je život, jak říkám, je to takhle asi v řadě společenství, který nějak musí spolupracovat, ale já jsem měla předtím na mysli spíš jako dramaturga nebo
8: vedení
9: nebo třeba spíš jako vedení je teďko nějak na nějak určitý období daný, ale jak u nás loni pracoval irský režisér Wayne Jordan, tak tam, když se takhle ptáte, byla možná směs těšení i obav, protože jsme možná nepracovali nikdy, nebo já asi ne s takhle jako zahraničním anglicky mluvícím režisérem, zároveň jsme samozřejmě věděli, proč si ho asi Marta Ljubková s Jirkou Havelkou vybrali. Což se pak prokázalo, že byl jako správný krok, protože to je nesmírně zajímavá osobnost, plná optimismu a zkušeností.
8: Počkejte, to chcete říct, že tuzemští režiséři jsou většinou...
9: To ne, ale často se jakoby už znáte ve smyslu právě těch očekávání. Samozřejmě člověk často netuší, že se ještě může jako něco přijít, co ho překvapí, ale prostě když je to někde z úplně jiných vod, abych tak řekla, tak samozřejmě čeká, co to přinese do toho souboru. No a my jsme jsme měli anglický scénář i český scénář a bylo to i pro nás zdravě obohacující v tom, že jsme si oprášili angličtinu. Já jsem z angličtiny kdysi maturovala i z francouzštiny, takže mě to furt nutí si to tak jako trochu občas občerstovat a Wayne mluvil skvěle anglicky, čistou angličtinou a zároveň přesně věděl, co chce, nebyla jediná minuta zkoušky na zmar. Měl takový přísný přístup, ale zároveň jako byl takovým módu velkorysosti a kamarádství, takže to bylo fakt jako cenný zkoušení, no.
8: Vím, že si herci někteří stěžují na to, že přístup režisérů je třeba příliš direktivní. V čem je tedy větší tvůrčí svoboda, když si můžete dělat nad rámec scénáře, co chcete, anebo když máte jasně naučené repliky a potom už tomu dáváte jenom nějakou nadstavbu na jevišti, nevím, jak to popsat.
9: Každý musí zpracovat asi přístup toho, kterého režiséra v rámci svých zkušeností. To znamená, mě vyhovuje třeba, když jsou ty mantinely od toho režiséra dané, to znamená, že jako cítím, že ví, co chce a ví, kam až se můžu pohybovat, ale v rámci těch mantinelů vám dá tu svobodu. To zkoušení inscenací trvá většinou 2 měsíce až 2,5 měsíce třeba a říká se tomu zkoušení, protože se zkouší možnosti, varianty. A proto v rámci těch zkoušek by se měli ten režisér s těmi herci vzájemně jakoby doplňovat, nabízet jeden druhému a zkoušet, jak říkám, varianty těch situací, aby se došlo v rámci těch situací k nějakému průsečíku, který bude splňovat představu toho režiséra.
8: Zmínila jste to, že je fajn, když před sebou máte režiséra, který přesně ví, co chce. Znamená to, že jsou i režiséři, kteří to vůbec nevědí?
9: No to je asi klidně možný. Já jsem se snad s takovým asi nesetkala v takový míře, abych si to mohla dovolit říct, ale tak samozřejmě, že spíš jde o ten přístup. No. Někdo vás tak svazuje, že vlastně vám tu svobodu nedovolí a někdo naopak má pocit, že třeba v těch, jak říkám, že v těch mantinelech svoboda je, to je strašně individuální a musí se většinou najít nějaká společná řeč a dojít v rámci těch variant situací k nějakému společnému průsečíku a ideálně tak, aby to obě strany bavilo.
8: A co je na celém tom procesu zábavnější? Je to třeba to zkoušení? A nebo už potom ta chvíle, kdy máte premiéru v divadle, nebo kdy audioseriál jde ven, kdy už je všecko hotovo? Co je na tom zábavnější?
9: Mě baví vlastně obě fáze, protože často potom po premiéře se i vlastně v tom hotovém tvaru stávají momenty, které ještě to posunou dál. To představení, které třeba nevznikly při tom zkoušení, protože zase ten divák tomu dá nový rozměr, kdy třeba začne reagovat tak, že vás to donutí na to kouknout se ještě jinak. Tím pádem je dobrý, když se to představení v rámci reprise s diváky vyvíjí, ale většina kolegů vím, že má radši proces zkoušení. Jo, mě třeba taky baví někdy víc zkoušet, najít tu společnou cestu a ten tvar, ale pak někdy se stane, že to představení je ve finále ve tvaru, který třeba vás až tolik nebaví, tolik reprízovat a naopak, samozřejmě to nechci jako bagatelizovat. A pak samozřejmě hraje roli i čas, že v našem věku už si trošku hlídáme počet večerů.
8: No. Ale zase na druhou stranu si nedokážu představit, že bych končila ve 21:30 a měla bych jít domů, vyčistit si zuby a jít spát. Jak se vyskakuje z takové role? Jak se opouští, nechává někde v šatně, tak aby člověk šel domů s čistou hlavou?
9: Zase, no to je přístup každýho z nás asi jiný.
8: A jak to děláte vy, Lenko?
9: Já se snažím si stále uvědomovat, že jsem v práci. To znamená, že se snažím s tou postavou pracovat tak, abych ji uměla velice rychle dechat za sebou. Ne, tak to je asi jasný, protože kdyby jsme měli každou postavu prožívat, jako rvát si vlasy, tak asi jsme už dávno všichni v bohnicích. Prostě je to ve finále prostě věc řemesla, profese, toho zdravého nadhledu. A já třeba mám hodně pestrou škálu teď postav, což jsem ráda, takže mě to nutí s každou pracovat jinak, ale jenom, aby si třeba možná posluchač představil, jak to je někdy zajímavý v úvozovkách, tak třeba teď jsem hrála s radostí Lady Macbeth na Hradě na Shakespeareovských slavnostech, no a tam končíme i s děkovačkou skoro v 11:30, to znamená do postele se dostanu nejdřív tak
8: v jednu,
9: no a ráno mě 6:20 nabíralo auto na natáčení, takže někdy to je takhle hustý. Ale pak zase, jak říkám, aby to neznělo hrůzostrašně, jsou dny, kdy samozřejmě normální člověk v úzovkách jde prostě do práce denně a my pak máme třeba někdy volno, jo, takže, ale zase si to takhle vybíráme tady v těch zkratkách někdy.
8: Vrací vám tu energii diváci?
9: Jo, jo, jo. Já třeba to hraní sama o sobě mám hrozně ráda kor na větším jevišti paradoxně. Teď teda jsem zvědavá, jak bude vypadat nový zrekonstruovaný Davidský divadlo. Zatím právě jsme pořád hrajeme v prostoru Galaxie na Hájích, což zní jako velký punk. Je to velký punk, ale zároveň nás většinou, co jsem pochopila, nejen mě to dost baví, protože je to dobrá změna. Pro mě teda i trochu větší jeviště, což já si užívám zrovna. No, takže uvidíme, jak to bude dál. Každá změna je dobrá. No.
8: Já myslím, že Davidsím se po vás stýská. Když se ještě vrátím k herecké profesi, vyžaduje samozřejmě extrémní míru empatie, ponoru do těch cizích emocí. Je herečka, nebo jste vy, Lenko, postupem času v tom běžném provozu třeba citlivější na to, koho si pustíte k tělu?
9: Myslíte v rámci práce?
8: Myslím i v tom civilním životě ve finále.
9: Určitě. Já se musím přiznat, že s narůstajícím věkem si hrozně vážím klidných a tichých chvil. Máme to naštěstí podobně i s mým mužem, byť on se nepohybuje v tolika zalidněných vodách jako já. No, je to asi daň za to, že prostě jste 30 let často mezi jako hroznem lidí a takhle to řeknu. Dřív jsem třeba jezdila občas i na nějaký jako hudební festivaly a tak. A teďka už skoro vůbec, protože ten dav mě čím dál víc jako vyčerpává. Hmm. Zároveň si hlídám konverzace, které nikam nevedou. Teď myslím jako v rámci společenského tlachání.
8: Takže small talk?
9: No, tak záleží na řezky. Někdy to je zastavení příjemný, ale když prostě se takzvaně plácá prázdná sláma, tak často už si tak trošku hlídám včasný odchod.
8: Tak jestli říkám, mám to asi podobně jako vy, nepouštím si k sobě příliš lidí nebo snažím se a hlavně příliš nových lidí. Dělají mi problémy seznamovačky. Tak nevím, jestli to máte stejně.
9: Vlastně jo, no, tak říkám, díky tomu, že se pohybujeme furt v podobných vodách, tak člověk už trošku ví, jak s tím zacházet. Ale o to zajímavější je, když to zmiňujete, když třeba si jedu někam zacvičit třeba, tak už jako člověk už asi vysílá nějakou energii, na kterou se automaticky nabalí lidi, kteří to mají podobně. Takže možná i to je nějaká věc takové přirozené ochrany mysli a těla.
8: Ten audioseriál Nesnesitelná horkost bytí, ten se točí kolem zahradní slavnosti, ale taky kolem lehkého chaosu. Jak to máte, Lenko, v životě vy? S chaosem, s řádem.
9: No, to je složitější. Snažím se řád neustále nacházet, objevovat v mnoha směrech a musím říct teda, že mi v tom dost pomáhá můj muž, který vnesl před několika lety do mého života pořádek větší. Jo, ale tak někdy zase je to taková věc nastavení, že člověk někdy potřebuje trošku tak jako zvolnit a neřešit tolik pravidla.
8: My teď žijeme v době, a vy už jste to taky naznačila, která tak nějak posedle uctívá kult mládí, výkonnosti, rychlosti, produktivity. Co je tou největší a možná i tou nejluxusnější výhodou toho být ženou v 50 letech nebo kolem 50, po 50?
9: Na to si asi každá žena musí odpovědět po svém, nicméně za sebe bych řekla, a mám pocit z různých rozhovorů, že to ale tak jako je víceméně platný, že člověk si užívá, že vlastně na vrcholu sil má ty zkušenosti a zároveň se cítí furt na 35 a zároveň ví, že by, když by mu teď bylo těch 30, u spoustu věcí ještě třeba nakop jinak, jo. Ale to je kdyby, že jo. Myslím si, že zdravě uvažující ženská ví, že prostě už je čas se radovat z těch obyčejných chvil, i když to zní jako fráze. A já za sebe můžu říct, že si čím dál víc vážím právě toho, že prostě někam vyjedem na kole a že jako jsme zdraví, ťukám to a že ty maličkosti fakt najednou člověk vnímá jinak než dřív, no. Je to, jako zní to klišovitě, ale je to tak, no. Ten čas nějak asi vnímáme jinak a zároveň s těma zkušenostma já se umím víc radovat, i když to jsem uměla vždycky. Kolega Jarda Plesl mi říká, že neviděl nikoho, kdo se umí tak spontánně radovat jako já. Tak doufám, že mi to vydrží chvíli ještě.
8: Já vám to ze srdce přeju, pochopitelně. Mám pocit taky, že už se dneska zdaleka neberu tak vážně, jako jsem se brávala dřív.
9: To se taky snažím.
8: Že už se neprožívám a v tom je teď moje výhoda a síla. Tak kdybyste měla teď v závěru našeho povídání někomu, komu to ještě nejde, tak jako nám dvěma, to znamená nebrat se příliš vážně, nařídit jednu povinnou věc pro lepší náladu a pro větší lehkost bytí, co by to bylo?
9: Vy jste to vlastně řekla, nebrat se tak vážně a vážit si obyčejných chvil.
10: Já jsem ráda, že tyhle chvíle jsme tady strávili právě my dvě spolu ve studiu.
9: Taky jsem ráda.
10: Děkuji za to, že jste přišla, že jste si udělala čas. Mým hostem byla Lenka Krobotová. Ať se daří i v divadle, ve filmu a všude, kde si přejete.
9: Děkuji vám taky, děkuji moc za pozvání.
10: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
11: President Petr Pavel begins a visit to the United States on Monday, starting in New York, where he will honor the victims of the 9/11 terrorist attacks. Mr. Pavel is due to deliver Czechia's national address to the General Assembly on Wednesday. He said before his departure that he wants to promote Czechia's bid for a non-permanent seat on the UN Security Council for 2032-33. Former First Lady Dagmar Havlová will grant the Prague Municipal Library a free license to Václav Havel's work. She said she had decided to do so because the library was able to make Havel's work accessible to a broad public. The library will be responsible for ensuring continuity and, above all, for the long-term preservation of Havel's legacy. And Italian Prime Minister Giorgia Meloni is due to visit the Czech Republic on September 29th, Czech Radio reported, citing the Ministry of Foreign Affairs. Meloni and her Czech counterpart Andrej Babiš are expected to sign an agreement strengthening cooperation between the two countries in several areas. Weather. Tuesday should be partly cloudy to overcast with rain in the eastern parts of the country and daytime highs between 13 and 18 degrees Celsius. Czechia has reached the Davis Cup Final 8 after a dramatic 3-2 victory over the United States in Prague. Jiří Lehečka won the deciding match after Jakub Menšík had kept Czech hopes alive earlier in the day. The result continues a Czech and Czechoslovak tradition in the competition stretching back to 1921 and including three Davis Cup titles. Vít Pohanka reports.
12: Czechia have turned it around and can book their flight to Bologna.
13: The celebrations erupted after Jiří Lehečka defeated Lerner Tien in straight sets in the deciding match. The Czech team had gone into the final day trailing the United States 2-1, but Jakub Menšík kept their hopes alive by beating Ben Shelton before Lehečka completed the comeback. The victory now sends Czechia to the 18th Davis Cup Finals in Bologna in November. But the Czech connection with the Davis Cup goes back more than a century. Czechoslovakia first entered the competition in 1921, playing its first tie here in Prague against Belgium.
14: Ställningen är nu 40 lika. Med den här turen ut från Kodes får Björn fördel och han får matchboll.
13: It reached its first final in 1975, losing narrowly to Björnborg, Sweden. 5 years later came the first title. The star of the 1980 Czechoslovak team was 20-year-old Ivan Lendl. In the final against Italy in Prague, he won both of his singles matches and together with Tomáš Šmíd the doubles. Czechoslovakia won 4-1. After Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia at the end of 1992, it would be almost three decades after that triumph before the Czech team reached another final. That came in 2009 when Tomáš Berdych and Radek Štěpánek led the Czech Republic to the final against Spain.
15: Stepanek won the match and the title. Cue scenes of euphoria in the O2. The Czech Republic has waited 32 years for a second Davis Cup title and the 2012 class...
13: 3 years later, the Czechs went one better. Back in Prague, they beat Spain 3-2, with Štěpánek winning the deciding fifth match to secure the country's first Davis Cup title as an independent state. They successfully defended the trophy in 2013, beating Serbia 3-2 in Belgrade. More than a decade later, Berdych is back with the Czech Davis Cup team, this time as its captain. And the players he leads belong to another generation. Jiří Lehečka is 24 and Jakub Menšík 21.
12: Tomáš Berdych, the captain, all smiles. What a comeback. 1-0 down, 2-1 down. They've got it done. in the fifth in an absolute thriller.
13: Their victory over the United States doesn't bring another trophy, at least not yet. But it puts Czechia among the final eight teams competing for the Davis Cup in Bologna in November, adding another chapter to a Czech tennis story that began more than a century ago.
11: Beat Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka oznámí, jak by mohla zakročit proti vysokým cenám benzínu a nafty. Opatření proti zdražování už letos jednou přijala. Ministerstvo financí od dubna do poloviny července určovalo cenové stropy u pohonných hmot, zároveň tehdy vláda snížila spotřební daň u nafty. Dávalo by smysl, aby se teď vydala podobnou cestou, nebo by měla zvolit jiný přístup?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda sněmovního hospodářského výboru, poslanec ODS Ivan Adamec, který kandiduje v komunálních volbách v Trutnově. Dobrý den.
17: Dobrý den a vás zdravím z deštivého Trutnova.
16: A člen hospodářského výboru, poslanec hnutí ANO, Roman Kubíček, který kandiduje v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Dobrý den.
18: Dobrý den posluchačům i vám.
16: A začněme od vás. Tušíte, jaká opatření proti vysokým cenám pohonných hmot vláda připravila, tedy jaké kroky dnes asi oznámí?
18: Tak pochopitelně tušíme, díváme se na situaci v okolních zemích a bude vláda postupovat obdobně. Tím základem může být snížení spotřební daně a současně kontrola marží na čerpacích stanicích. Zastropování ceny určitě bude k diskuzi, v každém případě je to vedená diskuze i s Petrochemickou unií a tak dále, ale ty opatření v globálu kopírují to, co dělají země okolo nás.
16: Pane poslanče Adamče, vítáte to?
17: No tak já nevím, co dneska vlastně z vlády vyjde na světlou bůži, jak se říká, protože oni se dneska o tom budou bavit. Nicméně řekl bych, ten podíl státu na výnosu z prodeje nafty a benzínu, samozřejmě ten stát může snížit, to znamená, může snížit spotřební daň a de facto má tam ještě určitou možnost operovat s DPHčkem. Pak je kontrola marží a pak je otázka, protože dneska se říká, že to zastropování asi by nemělo úplně význam, protože by se mohlo stát, že ty pohonné hmoty by mohly být dražší, než by být musely. A je to o tom, že dneska ty rafinerie údajně nestíhají zpracovávat tu ropu a tam je velký problém, protože my třeba v České republice rafinerie nám nepatří, patří polskému státu,
16: ano.
17: Takže ty možnosti jako nějakým způsobem zareagovat máme trošku omezené. Ale jinak samozřejmě tohle vítám. Já když si vzpomínám na tu minulou situaci, kdy byl problém s cenou nafty a benzínu, tak já na rozdíl od některých mých kolegů z toho nehodlám dělat, řekl bych, nějaký takový trošku ten politický cirkus, protože to je situace, která nevznikla v České republice, to situace celého Ruska, souvisí to s válkou Spojených států amerických s Iránem.
16: Ano, nepochybně. Pane poslanče, prosím, dovolte, abych nechal zareagovat pana kolegu, pana poslance Kubíčka. Vy jste připustil, pokud jsem vás před chviličkou správně poslouchal, že cenové stropy jsou na stole, že i to by vláda mohla zvážit.
18: Tak já úplně nevím, co bude projednávat vláda, nejsem členem vlády, ale pochopitelně, protože do toho bylo sahřeno v minulém období, je to jedna z těch alternativ, ale já teď nepředjímám, co ta vláda udělá.
16: Promiňte, tak já se vás zeptám jinak. Vy byste cenové stropy přivítal, je k ním důvod, zafungovaly by?
18: No, analytici hovoří o tom, že cenové stropy skutečně můžou vyvolat vyšší cenu, než by byla potřeba. Je to opravdu na odborné diskuzi čísla na stole. To nemám úplně k dispozici, ale v každém případě je to jedna z alternativ, která lze použít.
16: Tedy podle vás to byla chyba, když ministerstvo financí ty cenové stropy určovalo od letošního dubna do zhruba polovičky července?
18: Ne, myslím si, že se to neprojevilo. Chyba to nebyla, ale ta situace byla malinko jiná. Musíte si uvědomit, co je teď velkým problémem. Problémem je nedostatek kapacit rafinerií. To je úplný základ, který funguje, nicméně v každém případě informace o tom, že rafinerie Orlenu obdržely dalších 16 zakázek, a to ať z Anglie, z Norska a tak dále, takže nehrozí nedostatek a jsou schopni zatím uspokovat potřebu a Česká republika má dostatek nouzových kapacit pro překonání této doby a není třeba lidi strašit tím, že by došlo k té ztrátě benzínu a nafty, to opravdu ne. Otázka je ta cena. Někteří analytici se zabývají tím, jak vlastně eskaluje konflikt v Hormuzském průlivu, co může vlastně vyvolávat ten největší tlak na cenu a nedostatek těch paliv, které se převezou, protože pokud víte, tak 20% rafinérií vlastně měla Saudská Arábie a tam došlo k útoku. Tohle to je problém, který vlastně zasahuje celou Evropu. Pak existuje nějaká řešení, která jsou celoevropská, ale tam by muselo dojít k jedné schodě a to bych nerad předjímal.
19: Pane poslanče Adamče, tak zdá se, že ani jeden z vás nevidí důvod k tomu zavádět cenové stropy. Ostatně vůči cenovým stropům, když letos už jednou platili, tak vaše strana ODS byla hodně kritická. Byla by pro vás přijatelná aspoň kontrola marží, o které úvodem váš kolega hovořil?
17: Ale my jsme o ní mluvili vždycky, že kontrola marží je jedním z těch prostředků, jak prostě udržet ty prodejce na úzdě.
19: No, zaregistroval jsem kritiku na adresu i tohoto opatření od některých.
17: Tak já si vzpomínám, že tohle bylo vždycky na stole, když jsme se o tom bavili, že kontrola marží je potřeba dělat. Já si myslím, že problém byl jinde. Když se zavedly ty cenové stropy a vláda stropovala, tak původně to bylo vládním opatřením obecné povahy a ta nařízení vlády tímto způsobem byla soudně přeskoumatelná. Teď už soudně přeskoumatelná víceméně nejsou. Z praktického hlediska nejsou. A to nám na tom vadilo, že vlastně ta vláda dostala do rukou jako obrovskou moc prostě regulovat ceny. A já si vůbec nemyslím, že regulace může přinést nějakou prosperitu, nebo že nakonec té regulace vyjdeme, nebo s tou regulací vyjdeme z toho lépe, než bez té regulace.
19: Promiňte, ani kdyby se ty ceny benzínu a nafty úplně utrhly ze řetězu, ani potom není důvod zastropovávat?
17: To je otázka jiná, jaký je důvod toho utrhnutí z řetězu. Jako, tady i kolega Kubíček naprosto správně argumentuje tím, že ten problém dneska je trošku jiný, než byl předtím. Dneska prostě chybí kapacita těch rafinérií. Nakonec já jsem zaregistroval z veřejného prostoru, že i ropovod, který vlastně bypassoval ten Hormuzský průliv, ten West Ost, že vlastně je taky prostě rozbombardovaný, že tam bude minimálně 14 až 3 let trvat oprava. Takže ten problém je úplně někde jinde a já si nemyslím, že v tuto chvíli stropovat tu cenu, ale znovu říkám, já taky nejsem ve vládě, nevím, co ta vláda udělá.
19: Musíme počkat, co uvidíme. Ale mě zajímá, na čem vy byste se jakožto opoziční a koaliční poslanec shodli a zdá se mi, že to by bylo snížení spotřební daně u pohonných hmot a potom kontrola marží. Je to tak, pane Adamče, na tom byste se shodl s vaším kolegou?
17: Ano, tak my se shodneme. Nakonec jako je to normální, logické, rozumné, ekonomické řešení. Problém nevím, jak jste říkal o těch kontrole marží. Já si nespomínám, že by někdy v naší straně zaznělo něco jiného. Tak si nespomínám. Možná, že některý opoziční kolegové mají na to jiný názor, ale já ten názor nezdílím.
19: Tak možná jsem si to zapamatoval nesprávně nebo neúplně. Pane poslanče Kubíčku, směřuje to tedy podle všeho, jak se zdá, k tomu, že vláda navrhne jakousi úlevu na spotřební dani nejenom na naftu, ale i na benzín a vedle toho znovu zavede kontrolu marží?
18: Já si myslím, že ano, že ta cesta k tomu bude, jenom abych podpořil pana kolegu. My jsme členové hospodářského výboru a jednáme na základě pragmatických dat a informací a v každém případě ta kontrola marží je nezbytná, ten stát k tomu nástroje má a je to správný nástroj.
19: A bude ta úleva týkající se spotřební daně jak na naftě, což už se jednou letos stalo, tak na benzínu tentokrát?
18: Taky nedokážu odpovědět, to je otázka na vládu, ale pokud víme, tak ten průmysl nejvíce ovlivňuje cena nafty, to je 70% spotřeby a to máte ty kamiony, které převážejí to zboží, kde je to důležitější. No a ty ceny v globálu dneska u té nafty těsně atakují 50-korunovou hranici, u toho benzínu 49-korunovou hranici nebo 8-korunovou hranici a pochopitelně je to dopad na ty lidi, ale především se musí pomoct tomu biznisu, to je jednoznačné.
19: Pane poslanče Adamče, vy za ODS říkáte snížit spotřební daň nejenom na naftu, ale i na benzín nebo jenom na naftu?
17: Tak my můžeme říkat cokoliv chceme, já si myslím, že má pravdu Roman Kubíček, že důležitější je nafta. protože dneska vlastně ta naše ekonomika funguje vlastně na kamionové dopravě. Jo, když vezmete, to všechno se převáží kamiony, potraviny, spotřební věci, materiály do firem.
19: Ano, takže určitě tak to tedy je, ale hovoříme tady o zdražování nejenom nafty, ale i benzínu. Tak se vás ptám, jaký je váš postoj k tomu, zda tedy ta úleva na spotřební daně by se měla týkat jenom nafty nebo i benzínu. Váš osobní názor.
17: Já si myslím, že by to mělo být obecně. Samozřejmě tam bude i částečně, řekl bych, argument ministryně financí, že to bude zasahovat do státního rozpočtu, který jako není úplně v nejlepší kondici. To znamená, že bude snaha udělat nějaký kompromis pravděpodobně, aby to pomohlo občanům České republiky, pomohlo to našim firmám a zároveň to neruinovalo státní rozpočet, protože ta krize samozřejmě jednou skončí a ono je potřeba se podívat i do těch okolních zemí, kde prostě ty ceny benzínu nafty jsou třeba výrazně vyšší, jako je třeba Německo. A to ještě u nás neplatí emisní povolenky, takové ty malé emisní povolenky ETS 2, které budou zdražovat benzín a naftu o další řádově koruny. A to si myslím, že je úkol do budoucna, jak tomuhle předejít, protože ukazuje se, že vlastně pokud se zdraží nafta, benzín, tak se zdraží život v České republice úplně všem.
19: Když tady zaznělo od pana poslance Adamce, že bude záležet na posouzení ministryně financí Schillerové, tak ta, když zhodnocovala tu poslední úlevu na spotřební dani, která se týkala jenom nafty, tak řekla, že vycházela státní rozpočet přibližně na 1 000 000 000 Kč měsíčně. Máte představu, nakolik by to vycházelo, pane poslanče Kubíčku, kdyby podobná úleva byla i na benzínu, to znamená o necelé 2 Kč za litr?
18: Tak asi to je jednoduchá matematika. Když je to 1 000 000 000 na 70% spotřeby, tak to bude 300 milionů na ten zbytek spotřeby benzínu. To je poměrně jednoduchá záležitost v každém případě.
19: Takže promiňte, jenom aby to bylo úplně jasné, dohromady by taková úleva necelé 2 Kč za litr na naftu a na benzín vyšla státní rozpočet měsíčně na kolik?
18: 1 300 000 000 Kč.
19: Děkuju. A to by pro vás bylo přijatelné opatření, které si stát může dovolit?
18: To je opravdu otázka na ministryni financí. Ministryni financí.
19: Ptám se vás, pane poslanče, promiňte.
18: To první musíme udělat na tu naftu, to ostatní se uvidí. Já chápu, že ten komfort těch lidí na to jezdit na benzín nějakým způsobem je, ale to opatření se zase může dotknout toho státního rozpočtu a může to dopadnout na ty občany z druhé strany. To je taková spojená nádoba. Není to úplně jednoduchá odpověď na toto záležitost, ale v každém případě teď určitě tu naftu a uvidí se, co s benzínem.
19: Za to by to stálo, pane poslanče Adamče, když vy jako ODS hovoříte o potřebnosti úspor a rozpočtové odpovědnosti, aby stát přicházel každý měsíc o 1 300 000 000 Kč?
17: Tak musíte zase vzít v potaz to, že ta cena, když nastoupá nahoru, tak se zvyšují i ty daně. Jako to je potřeba jako ten výpočet trošku si jako upřesnit, protože pokud stojí litr nafty 35 korun nebo 50 korun, tak ta spotřební daň vypadá úplně jinak.
19: Takže jo, ve finále by stát o tolik peněz ani nepřicházel, to je to, co říkáte.
17: Samozřejmě ten stát ty peníze potřebuje. Podívejte se na ty debaty o státním rozpočtu, podívejte se na růst státního dluhu a zadlužení. Prostě to tak je. A teď je otázka toho, nakolik prostě si ten stát může dovolit, a to já vám tady neřeknu, to souhlasím s kolegou Kubičkem, to musí to ministerstvo financí a ta vláda prostě posoudit, nakolik jsou schopni tu, řekl bych, slevu v rámci toho svého příjmu těch daní udělat. To fakt po nás nechtějte, my tady tu kalkulačku nemáme, my to spočítat neumíme.
19: Dobře, tak co se dá dělat? Já už se vás na to ptát ani nemám v úmyslu, ale dovolte mi ještě, abychom uzavřeli kapitolu týkající se zdražování pohonných hmot jednou otázkou, protože z Německa teď zaznívá, aby kvůli vysokým cenám byla na úrovni celé Evropské unie zavedena nová daň z neočekávaných zisků. Bylo by to ke zvážení, pane poslanče Kubíčku?
18: Tak určitě to je úvaha, ale pořád je to jenom úvaha. Týkalo se to kdysi energií a nemělo to až tak velký efekt, který se očekával. Windfall tax určitě znáte. Je to k debatě, ale celoevropské opatření je opravdu něco jiného, než když to uděláte na území jednoho členského státu.
19: Podobná daň se za vlády, na které se ODS podílela, tedy vaše strana podílela, zaváděla, pane poslanče Adamče. Potřebujeme teď něco na způsob daně z neočekávaných zisků v případě pohonných hmot?
17: Já si myslím, že ne. Že nakonec ty daně stejně zaplatí ty, co platí za tu naftu, za ten benzín. Takže je to takové jako přesouvání peněz z jednoho měsíce do druhého. Já si myslím, že otázka nějakých mimořádných daní je velmi složitá. To je potřeba tomu spousta výpočtů a je potřeba taky zvážit, jako co to tomu státu, co to těm občanům, těm firmám přinese nebo odnese. Já si myslím, že ptáte se nás na něco, co v tuhle chvíli my nemáme na to podklady, aby jsme vám na to mohli úplně reálně odpovědět, ale principiálně já nejsem zastánce takovýchto mimořádných daní.
19: Ptám se vás na věci, které pánové předpokládám, jakožto členové sněmovního hospodářského výboru sledujete. Tolik tedy na odůvodnění těch mých otázek. Našimi dnešními hosty jsou a zůstávají poslanec ODS Ivan Adamec a poslanec hnutí ANO Roman Kubíček.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Zaměřme se teď na otázku zdražování energií jako takových. Předpokládám, pane poslanče Kubíčku, že byste se shodl s ministrem průmyslu Havlíčkem, vaším spolustraníkem, že Evropa vstupuje do další energetické krize?
18: Tak určitě to je cítit. Hlavním tématem se dneska stává cena plynu, protože ta byla v lednu něco kolem 27 euro a teď momentálně se pohybuje kolem 80. Je tady diskuze o naplnění zásobníků, o přípravě na zimu a já sám pořádám energetický podvýbor 39., který se bude zabývat naplněním zásobníků a připravením na zimu letošní. Promítání cen do toho bude velké, protože teplárenské sdružení používá 30% plynu pro vytápění domácností. Hmm. Ano, je to vážné a důležité téma.
19: Když jste se dotkl naplněnosti zásobníků plynu, co říkáte na to, že teď jsou naplněné míň, než byly před rokem touto dobou?
18: V každém případě ty zásobníky se doplňují a právě proto děláme opravdu ten výbor, který se bude zabývat konkrétními kroky a dostaneme konkrétní data od správců jednotlivých kapacit. Takže budeme úplně moudřejší 39. a skutečně jsem na to reagoval s předstihem a můj kolega Adamec potvrdí, že to jsou témata, kterými se zabýváme.
19: Takže plynu bude dost, pane poslanče?
18: Myslím si, že plynu bude dost.
19: To můžete potvrdit, tento odhad, pane poslanče Adamče?
17: Tak chcete úplně potvrzovat něco, co zařízení někdo jiný, ale já si myslím, že na 70% v současné době je úplně jiný stav, než byla první energetická krize, která začala v roce 2021. Jo, to je potřeba si říct, tehdy ta situace byla jiná, tehdy v těch zásobnicích formálně plyn byl, ale reálně nebyl, protože ruské společnosti vykazovaly, že naplnění zásobníky a vlastně tam žádný plyn nebyl, protože se připravovali na válku. A tehdy vlastně jeden z prvních zákonů, které upravoval poměry právě těch zásobnických plynů, byl ten zákon, který my pracovně nazýváme use or lose, to znamená buď si ho užívej, anebo vypadně z toho prostoru. A dneska ta situace je jiná, ty zásobníky de facto byly prázdný, dneska ta situace je jiná, máme 70% zásobníků.
19: 74%, ale ano.
17: Je potřeba říct jednu věc. Němci mají výrazně menší zásoby plynu v zásobnicích a ten tlak na to doplnění samozřejmě může zvyšovat cenu toho plynu, protože ten plyn je potřeba v tuhle chvíli a všichni chtějí doplnit ty zásobníky na 100%, když přijde zima. A my nevíme, jaká přijde zima. A já bych možná mohl mluvit o tom, že celý systém energetiky v Evropě prostě dostává vážné rány. A já jsem argumentoval už při minulé krizi energetické, že přijdou další krize, protože ten systém, tak je nastaven v Evropě, je prostě dlouhodobě neudržitelný. My děláme něco, na co vlastně nemáme technologicky vůbec jako zatím prostředky. Česká republika na tom není dobře, protože my jsme byli tradiční průmysl, nejvíc průmyslová země, spotřebovali jsme nejvíc klasické energie z klasických zdrojů. V tuhle chvíli nemáme plynové zdroje, máme jádro, potřebujeme dostavit další jádro a vlastně uhelky nám odchází a obnovitelné zdroje prostě tu síť rozhazují. A díky těm obnovitelným zdrojům taky je drahá elektřina, protože ty závěrné plynové elektrárny, které vlastně doplňují ty výpadky toho proudu z těch obnovitelných zdrojů, ano. Tak ty vlastně ta cena toho plynu ovlivňuje celý ten systém.

0: Pane poslanče, vy jste koaliční poslanec, jste členem hospodářského výboru, předpokládám, že ty věci sledujete, tak se nezlobte, že se vás na to ptám.
1: Já ty věci sledují, ale můžete to udělat formou nařízení, formou zákona a to já nevím, jak se rozhodnou, ale to přece víte, pane redaktore, že jiná možnost není.
0: Ale já tuším, pane poslanče, že vy máte nějakou představu, jakým způsobem by bylo možné stanovit nejvyšší ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů, když toto je věc, o které hovořil pan ministr Havlíček ještě jakožto opoziční poslanec, že vlastně měla udělat už předchozí vláda, když ceny elektřiny byly vysoké.
1: A prosím, ano, to existovalo, bylo to mimo to windfall tax, udělali to Slováci, to znamená, že vystavili na té silové elektřině tu stopku, nicméně na tom zbytku tu stopku nevystavíte, je to jenom část toho mixu, který existuje, protože máte tu silovou energii, potom máte vlastně ty platby na rozvodné sítě, ekologii a tak dále. Nám tady ten trh brutálně pokřivila emisní povolenka, to si nebudeme povídat, a tím způsobem je obrovský tlak na cenu těch jednotlivých energií.
0: Dovolte mi, abych se zeptal taky na to stanovování nejvyšší ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů, pana poslance Adamce. Vy byste si takové opatření dovedl představit a pokud by bylo to průchozí, nebylo by to vlastně elegantní řešení, protože by to nemělo negativní dopad na státní rozpočet, jak ujišťuje pan ministr Havlíček?
2: Já si myslím, že by to dopad na státní rozpočet mělo vždycky a dopad na ty spotřebitele taky. Jako řekněme si na rovinu, tohle vůbec není jednoduchá záležitost. Kdybych mohl domluvit ten předchozí dotaz, tak vám řekne ten problém. Problém je skutečně to, že my jsme se vydali cestou dekarbonizace výroby elektrického proudu, na který nejsme prostě technologicky vybaveni.
0: Pane poslanče, jako ptal jsem se teď na zastropovávání cen elektřiny. To tedy podle vás by průchozí nebylo?
2: Jak se zastupovat výrobce, my jsme na volném trhu a těch výrobců je celá řada, nejsou ty výrobce jenom České republiky. To je velký problém. Ty, co prodávají, tak to zastropování můžete udělat, ale musíte za to samozřejmě něco dát, aby ty prodejci prostě neskrachovali. To vůbec není jednoduchá otázka. Podle mne záleží na tom, jak to bude vypadat. Podle mě nejdůležitější, aby jsme ten produkt vůbec měli do konce roku, protože pokud přijde krutá zima, tak samozřejmě pak si řekněme, jestli vůbec na to ten náš energetický mix v současné době bude stačit a jestli nebudeme muset stanovat ještě tepelné elektrárny, doplácet jim za to, že oni musí platit vysoké emisní povolenky, aby ještě chvilku běželi, protože největší problém energetického trhu v Evropě je dostatek elektrického proudu v některém období.
0: Ano.
2: A tohle nám hrozí samozřejmě v zimě.
0: Tak, já myslím, že vyplynulo, že oba z té kritiky emisních povolenek, a ostatně to není překvapivé, jste v tomto konzistentní. Pan ministr Havlíček taky říká, že chce omezit právě fungování toho stávajícího systému ETS 1, který se týká energetiky a průmyslu. Myslíte si, pane poslanče Kubíčku, že na to v Evropské unii bude dostatečná podpora na takové omezení emisních povolenek?
1: A tak ta krize v Evropě tomu jednoznačně nahrává. Pojďme si říct, co se vlastně původně stalo. Emisní povolenky, které se tenkrát nějakým způsobem zaváděly na trh, měly svůj význam do určité výše a pokud by se obchodovaly pouze mezi emitentama těch emisních povolenek, oni vlastně vedli k tomu, aby se ty technologie zdokonalovaly a tak dále. Nakonec se z toho částečně stal obchodní derivát a určitá spekulativní položka, to je velký problém. A když se podíváte na celý svět a podíváte se na cenu emisní povolenky, kde Evropa tvoří nějakých 6-7% vlastně všech emisí a zbytek tvoří celý svět a my máme ty emisní povolenky naprosto nejdražší, protože pokud jsem se díval, tak ve světě další je 36 euro, u nás 80 euro, tak vidíte ten nepoměr.
0: Pane poslanče, promiňte, ať se vrátíme k té otázce. Toto jsou tedy podle vás důvody, proč si myslíte, že Česká republika, česká vláda může na celounijní úrovni dosáhnout toho, aby emisní povolenky teď přinejmenším přechodně byly omezeny?
1: Jednoznačně hledá spojence a ta doma tomu nasvědčuje, že by je mohla nalézt.
0: Děkuju. Pane poslanče Adamče, toto vy oceňujete, že Babišova vláda hledá spojence pro omezení emisních povolenek?
2: Tak já si myslím, že bychom dělali, řekl bych, stejné věci v této oblasti. Akorát je potřeba říct, že je potřeba hledat spojence a na to nestačí napsat jeden dopis na Evropskou komisi. A jako, když si vemte, jakou jsme prožili krizi v roce 2022 a té Evropě to nestačilo. Prostě jí to nestačilo.
0: Děkuji.
2: Přidává té dvojky a zase jí to nestačí. Jako já si myslím, že ty emisní povolenky, to jsou úplně brutální nástroj zelené ideologie.
0: Já myslím, že se k tomu ještě vrátíme. Velmi nerad vás přerušu, ale náš čas vypršel. Tolik poslanec ODS Ivan Adamec diskutoval s poslancem hnutí ANO Romanem Kubíčkem. Díky oběma.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Za mlada miloval masa.

0: Masaryka ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
1: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií a vypadli na evropském šampionátu v osmifinále. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi, hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace Lastrada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
4: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
3: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
5: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
3: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v Prostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
6: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
3: Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
7: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit. Takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
3: Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
8: Zavřená sedmička u Slaného a nehoda na D11 za Sadskou. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně na začátku omezení u Sadské. Na kilometru 25,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Už je to označené šipkou. S opatrností se projíždí plynule. Překážku máme hlášenou stále i na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. V omezení za Poděbrady na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrem stojí dodávka kvůli defektu. Projíždí se pouze pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žadce. Za Třemošnou havarovalo nákladní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Když se z nejbližšího souseda stane nespolehlivý spojenec. Deja vu na trzích aneb návrat regulace pohonných hmot, zvláštnosti ruského volebního dění anebo Trumpův boj s centrální bankou a realitou. To jsou témata pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
9: Na valné zasedání Organizace spojených národů do New Yorku odcestoval prezident jedním letadlem a ministr zahraničí jiným. Petr Macinka se evidentně Petru Pavlovi snaží vyhýbat, i když přitom v prezidentově letadle seděla část jeho delegace z ministerstva zahraničních věcí. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
10: Dobrý den.
9: Dá se to takhle interpretovat?
10: Dá se říci, že osobní vztahy mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničí nejsou ideální, ale zároveň je zřejmé, že přece jenom se uklidňují alespoň v tom slova smyslu, že jak Hrad, tak Černínský palác spolu dokáží komunikovat, o čem svědčí i to, jakým způsobem byla připravována cesta vystoupení prezidenta na valném shromáždění OSN. Ostatně z Hradu opakovaně zaznělo, že ta spolupráce byla daleko lepší než v minulosti, například kolem summitu NATO v Turecku. Pro chod České republiky je také důležité, že alespoň představitelé Hradu tvrdí, že s ministerstvem zahraničí koordinují kroky, které by měly přispět k tomu, aby Česká republika měla větší šanci stát se nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, protože bez součinnosti mezi prezidentem a ministrem zahraničí by to nešlo. To, že Petr Macinka cestoval do New York jiným způsobem, tak názorně dokumentuje, že přece jenom jeho ochota potkávat se tváří tvář nebo mezi čtyřma očima s prezidentem republiky je zatím
9: nízká. Ať ho k tomu nabádá premiér?
10: Ano, na tom to je to nejzajímavější, že premiér Andrej Babiš po setkání s prezidentem jasně v médiích řekl, že nastal čas, aby skutečně Petr Macinka začal komunikovat s Petrem Pavlem, tak uvidíme, nakolik si to Petr Macinka vezme k srdci. skutečně v tuto chvíli není úplně to nejdůležitější, zda spolu cestovali jedním letadlem, ale jak budou schopni spolu komunikovat o zahraniční politice České republiky, protože podle ústavy prezident republiky reprezentuje zemi navenek, no a samozřejmě zahraniční politiku určuje vláda České republiky a v tom velkou roli hraje také ministerstvo zahraničí, které zároveň musí poskytovat adekvátní servis prezidentovi republiky, aby mohl reprezentovat zemi v zahraničí. A kdybych se vrátil k tomu summitu NATO v Turecku, tak tu roli úplně ministerstvo zahraničí nenaplňovalo a nelze předpokládat, že to bylo z iniciativy jednotlivých úředníků, ale že to bylo spíše z popudu vedení ministerstva v čele s Petrem Macinkou. Takže uvidíme, jakým způsobem se ty vztahy do budoucna budou vyvíjet. Nedá se očekávat, že by prezident přehodnotil svůj postoj k kompetenční žalobě, kdy Petr Macinka v minulosti se opakovaně vyjádřil, že pokud by tu žalobu stáhl, tak by to přispělo k lepším vztahům mezi těmito politiky, ale k tomu podle mého názoru nedojde, tak snad se ty vztahy udrží alespoň na té profesionální úrovni, aby to nepoškozovalo českou zahraniční politiku.
9: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
10: Naslyšenou.
9: Slovensko je pro českou vládu tradičně přítel a nejbližší partner, proti tomu nemůže být námitek. Jiné je to ovšem s osobou premiéra Fica, který teď zpochybňuje článek 5. smlouvy NATO. Téma komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty.
11: Česká republika je nejpozději od nástupu vlády Andreje Babiše nespolehlivým partnerem v Severoatlantické alianci. Naposledy to v Praze potvrdil americký velvyslanec při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker, když vládě připomněl, že Česko se v obranných výdajích pohybuje na chvostu aliance, což je zklamání. Je to vážný problém, protože právě NATO je jediným garantem bezpečnosti České republiky. Jak jsou černí pasažéři pro spojence nepříjemní, zažívá teď Česko na vlastní kůži. Zklamání přišlo od nejbližšího souseda z Bratislavy ve chvíli, kdy Andrej Babiš pod vahou důkazů a informací tajných služeb uznal, že Česko čelí hybridní válce ze strany Ruska. Slovenský premiér Robert Fico aktuálně zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy, tedy že útok na jednu členskou zemi je útokem na všechny, se všemi důsledky. Nepřeji si, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli vtaženi do vojenského konfliktu, uvedl Fico. Ve skutečnosti dělá slovenský premiér všechno proto, aby oslabil jednotu Západu při jednáních o protiruských sankcích a podpoře Ukrajině, jezdí jednat s Vladimírem Putinem, nikdo neví o čem, a doma vede dezinformační kampaň o válce. Fico tedy zpochybňuje základ atlantické bezpečnostní spolupráce ve chvíli, kdy lídři Polska, Francie, Německa, Finska, teď také Česka i dalších zemí varují před akutním nebezpečím ze strany Ruska. Mít takového spojence na východní hranici je velmi nepříjemné. Hybridní válka, o níž správně mluví Babiš, není jen nějaké teoretické nebezpečí daleko od Prahy. Nejlépe to vědí Ukrajinci, jak nedávno řekl na konferenci Českého rozhlasu Plus Valerij Zalužný, šéf ozbrojených sil na začátku války a dnes velvyslanec Británie. Nepřítel cílí na bojeschopnost společnosti prostřednictvím informačního, psychologického, kognitivního a hodnotového vlivu. Ukrajinské zkušenosti svědčí o tom, že tyto vlivy vedou nejen k šíření nedůvěry a paniky, ale mohou mít i ty nejhorší důsledky. Oslabují kritické myšlení a tím i schopnost společnosti dlouhodobě fungovat a rozvíjet stát. Konec citátu. Fico je od prvních dní své čtvrté vlády premiérem proruským, což dnes nejsou prázdná slova, ale vstřícnost či dokonce spolupráce s Ruskem, které vede hybridní válku také proti Česku i Slovensku. V Praze je výraznou postavou takové politiky Tomio Okamura, který teď navrhuje snížit obranný rozpočet a ještě nedávno prosazoval, aby Česko zase odebíralo plyn a ropu z Ruska. To je ovšem domácí úkol pro premiéra. Informace mu jistě nechybí, když, jak říká, zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Slovensko je pro českou vládu přítel a nejbližší partner, což je pochopitelné a správné, ale nemůže se to vztahovat na premiéra Fica, který teď zpochybňuje i článek 5 smlouvy NATO. stal se zjevným bezpečnostním rizikem. Nejen pro slovenskou, ale jako nespolehlivý spojenec i pro Českou republiku.
9: U mikrofonu byl Petr Šabata. Konec válek v oblastech, kde se nacházejí strategické suroviny, je prozatím přes veškeré sliby a jednání v nedohlednu. A zatím tedy není jasné, co by mělo ceny na energetických trzích dlouhodobě stabilizovat na nižších úrovních. No a o tom už hovoří ve svém komentáři Julie Hrstková z Hospodářských novin.
12: Cena ropy na světových trzích v posledních týdnech neklesá pod hranici $100 za barel a nezdá se, že by se situace měla změnit. Za poslední 3 měsíce cena černého zlata vzrostla skoro o 30% a tato situace se promítá i u čerpacích stanic pohonných hmot. Nafta se v průměru obchoduje kolem 50 korun za litr, benzín je zhruba o 5 korun levnější. V obou případech se ceny blíží svým maximum z jara roku 2022, kdy světový trh zasáhl útok Ruska na Ukrajinu. Vláda dlouho znovu zavedení regulace odmítala. Andrej Babiš naopak dlouhodobě prosazoval celounijní řešení a žádal koordinovanou akci na úrovni Evropské unie. Nic takového zatím není. A tak česká vláda bude muset opět přikročit k novým opatřením proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí dnes. Připomeňme, že už na jaře v reakci na události na Blízkém východě vláda zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daň. Ministerstvo financí k tomu denně vyhlašovalo maximální možnou prodejní cenu. Podle Unie nezávislých petrolejářů se trh umí regulovat sám a maximální možné ceny, pokud by stejná regulace pokračovala dodnes, by byly vyšší než to, co vidíme na pumpách. Na druhou stranu platí, že regulace přispěla k výraznému snížení tempa inflace v letních měsících. Podle oficiálních údajů ministerstva financí činil čistý rozpočtový dopad snížené spotřební daně 1 000 000 000 Kč měsíčně. Český kabinet ve znovu zavedení regulace není sám. Německo rozhodlo o snížení daně z benzínu a nafty na 3 měsíce, a to s platností od 1. října. Celková cena balíčku podpory se má vyšplhat na 2,5 miliardy eur. Francie se vzhledem k vysokým rozpočtovým deficitům snaží o cílenou podporu, plošné snížení daní zatím odmítá s tím, že by musela přitvrdit jinde. Ve Slovensku tamní vláda koncem minulého týdne změnila mechanismus, podle kterého se počítá regulovaná cena benzínu a nafty. K tomu Slovensko do poloviny prosince snížilo na nulu příspěvek na energetickou účinnost. Tamní vláda zároveň čeká na souhlas Evropské komise s dalším snížením spotřební daně. Chorvatsko intervenovalo do cen pohonných hmot už 7. září, kdy snížilo spotřební daň na benzín a naftu. Tato země zároveň pokračuje v systému regulovaných maximálních maloobchodních cen. Konec válek v oblastech, kde se nacházejí strategické suroviny, je zatím přes veškeré sliby a jednání v nedohlednu. Cena ropy je historicky nejvyšší od roku 2008. Tehdy do hry vstoupila masivní poptávka z Asie, což v kombinaci s vysokou závislostí na fosilních palivech na západě přispělo k raketovému růstu cen. Po nástupu světové finanční krize přišel stejně tak prudký pád. Teď jsme teprve na začátku. Zatím není jasné, co by mělo ceny na energetických trzích dlouhodobě stabilizovat na nižších úrovních. S ohledem na historické zkušenosti ale žádné dobré řešení tato situace nemývá.
9: Hovořila Julie Hrstková. Kdo čekal od právě skončených 3denních voleb do ruské státní dumy nějaké překvapení, přirozeně se nedočkal. V o den prodlouženém klání jasně zvítězila strana Jednotné Rusko, která podle dosud známých výsledků bere téměř 58% hlasů. To znamená, že v dolní komoře ruského parlamentu bude mít opět ústavní většinu. Ostatní subjekty, které se do státní dumy dostaly, sledovaly stranu moci z více než uctivé vzdálenosti a úplné výsledky sice budou zřejmě v pátek, ale o zvláštnostech ruského volebního dění uvažuje kolega Libor Dvořák už teď.
13: Je třeba si znovu uvědomit, že ruské volby jakéhokoliv druhu nejsou volbami v pravém slova smyslu, protože člověk jako občan vlastně nemá právo si svobodně vybrat, jaký politický subjekt či koho osobně by zvolil za svého zastupitele. Tento stav se kontinuálně zhoršuje už od nástupu Putina k moci před více než čtvrtstoletím. Perestrojkové časy, které přinášely téměř skutečnou politickou svobodu, skončily nejpozději na přelomu let 2011 a 2012, kdy v protestech proti zmanipulovaným výsledkům tehdejších dumských voleb a nové Putinově prezidentské kandidatuře v ulicích Moskvy protestovali i statisíce lidí. Tady teprve rodící se diktátor pochopil, že když je něčeho moc, tak je toho příliš a podobné výlevy stále ještě svobodné mysli jednoduše zatrhl. Jeho režim si postupně našel metody, jak ty specificky ruské volby změnit jen v jakousi nezávaznou politickou bižutérii. Některé z příslušných metod si teď pojmenujme. V posledních letech, včetně letoška, byla téměř nebo úplně znemožněna jakákoliv kontrolní činnost politických stran ve volebních místnostech. Několikadenní hlasování zjednodušuje nátlak na veřejnost a ku příkladu umožňuje svážení celých zaměstnaneckých či studentských kolektivů do volebních místností. Říct takové situaci, já k volbám nejdu, je skoro nemožné. Od roku 2021 už nejsou videokamery v prostorách ústřední volební komise, jejichž prostřednictvím se taky dalo ledacos vypozorovat. Podobných opatření by se daly vyjmenovat desítky a výsledek je jediný. Paralelně s ruskými volbami máme možnost sledovat právě probíhající proces zemských voleb ve Spolkové republice. Přestože ty ještě ani zdaleka nejsou u konce, všeobecně se o nich prohlašuje, že mohou změnit nejen samu podstatu současného německého státoprávního zřízení, ale ku příkladu i příští politický osud kancléře Merce. O takzvaných ruských volbách můžeme říct jen pravý opak. Nedokážou změnit vůbec nic.
14: To byl Libor Dvořák.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Kanada by se podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové měla stát přidruženým členem Evropské unie. Její nabídka premiéru Mikeu Carneymu vzbudila minulý týden rozruch v Evropě i za Atlantikem a šéf Bílého domu kvůli ní pohrozil drtivými cly. A u mikrofonu je evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
16: Nabídka zblížení mezi Evropskou unií a Kanadou vzbudila na obou stranách Atlantiku, pochopitelně s výjimkou Spojených států, opatrné nadšení. Zůstaňme ale nohama na zemi. Kanada se v dohledné době přidruženým ani jiným členem Evropské unie nestane, a to z prostého důvodu. Nic jako přidružené členství unijní smlouvy jednoduše neznají. Zatím proto nikdo nedokázal věrohodně vysvětlit, co přesně tedy Evropská komise Otavě nabízí. V obecné rovině sice několik indicí zaznělo. Von der Leyenová zdůraznila potenciál pro spolupráci v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti, ve společné obraně nebo rozvoji umělé inteligence a digitální ekonomiky, a ten je bez pochyby obrovský. Mike Carney zase kvitoval, že Evropa zpřístupnila Kanadě nástroj SAFE, umožňující výhodnými úvěry financovat obranné projekty, anebo vyjádřil zájem zapojit se hlouběji do evropských programů jako Erasmus+ nebo Horizon, což je chvályhodná iniciativa podporující vytváření mezilidských a profesních vazeb. Navazování hlubšího partnerství mezi celky, které ctí stejné hodnoty demokracie a vlády práva a sdílí podobný pohled na množství otázek, samozřejmě dává v době geopolitického zápolení smysl. Výše ze zmíněného je ale možné rozvíjet i v rámci stávajících nástrojů, jako je již existující smlouva o strategickém partnerství s Kanadou a obchodní dohoda CETA. A mimochodem ani jejich potenciál jsme zatím plně využít nedokázali. Na konci října uplyne 10 let od podpisu dohody. CETA však stále platí jen v omezeném režimu předběžné účinnosti. Ostudně totiž čeká na ratifikaci v 10 zemích EU, včetně Francie, Itálie nebo Polska. Co by tedy mělo přinést přidružené členství navíc k nástrojům, u kterých nejsme schopni splnit ani základní domácí úkol? Termín přidružené členství budí dojem intenzivnější politické spolupráce, která by se snad měla blížit významu plného členství. Ale i k rozvíjení politického dialogu existují prověřené nástroje jako asociační dohody. Komise chce tedy nejspíš postoupit ještě o krok dál. Měla by snad Kanada získat právo účastnit se summitů a ministerských schůzek zemí EU, anebo vyslat do Evropského parlamentu pozorovatele? Můžeme zatím jen spekulovat. Výkop Ursuly von der Leyenové tak působí zatím dojmem politického sloganu, pro nějž se teprve bude hledat obsah. Najít jej se může ukázat obtížné. Von der Leyenová totiž svůj návrh s členskými státy EU předem patrně nekonzultovala. Zaskočila možná trochu i kanadského premiéra Carneyho, který sice politické zbližování ve světle obchodní války se Spojenými státy inicioval, sám však termín přidružené členství nepoužil. A v neposlední řadě se některé nápady mohou ukázat jako problematicky proveditelné. Jednak z právních důvodů, pokud by vyžadovali úpravu smluv, k čemuž schází jakýkoliv politický apetit, ale i politicky, pokud by měla Kanada dosáhnout na výhody, kterým se nedostává ani kandidátským zemím EU nebo Spojenému království, kde se po brexitové diskreditaci tamní labouristická vláda v souladu s veřejným míněním snaží s EU zase zblížit. Převládají tak zatím otazníky. Brzy bychom snad mohli být moudřejší. V říjnu se v Bruselu odehraje řádné zasedání lídrů členských zemí EU. Na něm si špičky Evropské komise pravděpodobně řeknou o mandát pro další jednání. A to bude následovat už na konci října na summitu EU-Kanada v Montrealu. A kdo ví, třeba se ukáže, že evropské státy skutečně jsou schopné překročit svůj stín, i když mnohé dosud strategický význam partnerství s Kanadou přinejmenším v oblasti obchodu přehlíželi. Bylo by na čase. Se slogany si ale nevystačíme.
9: Říká Viktor Daněk. Členové americké centrální banky jednomyslně schválili zvýšení úrokových sazeb. Takzvaný Fed navíc signalizoval, že do konce roku pravděpodobně přijde ještě jedno zvýšení. A děje se tak poté, co Donald Trump od návratu do Bílého domu vynaložil mnoho úsilí, aby podobnému kroku centrální banky zabránil. Hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
17: Trump strávil velkou část loňského roku vyhrožováním členům Fedu, včetně tehdejšího předsedy Jeroma Powella. Svoje hrozby nakonec úplně nenaplnil a raději vyčkal do letošního jara. Powellovi, který se pro Trumpa stal symbolem všeho špatného na Fedu, protože odmítal snížit úrokové sazby, totiž končil mandát předsedy. Trump ho tak mohl nahradit vlastním člověkem. Ono je to všechno trochu komplikovanější. I Powell byl totiž původně Trumpovým člověkem. Byť na to americký prezident zjevně úspěšně zapomněl. Na sklonku roku 2017 ho sám nominoval do čela Fedu. Od jeho nástupce, Kevina Warshe, který americké centrální bance předsedá od letošního května, si Trump sliboval servilnější přístup. Vlastně ale není moc jasné proč a historie se tak trochu opakuje. Americká centrální banka se totiž musí vypořádávat s inflačními tlaky, které Trumpova administrativa sama výrazně umocňuje, obchodními válkami i energetickým šokem vyvolaným válkou s Íránem. Konec letošního léta navíc v USA přinesl relativně pozitivní zprávy z trhu práce a další nepříznivá inflační data. Pro centrální bankéře, kteří se snaží skrotit protichůdné hrozby nezaměstnanosti a inflace, je to jasný signál k utažení měnové politiky. To, že teď zvýšení sazeb jednomyslně schválili, nemůže překvapovat vůbec nikoho, zjevně kromě Trumpa. Trump dlouhé měsíce všechny přesvědčuje, že by Spojené státy měly mít úrokové sazby daleko nižší. Nemá proto žádné sofistikované argumenty. Nejskvělejší země na světě si prostě zaslouží nejnižší úrokové sazby na světě. Slibuje si od toho nakopnutí americké ekonomiky, která se má očividně podvolit vůli nejskvělejšího prezidenta v historii. Fed teď zvýšil základní sazbu o 0,25% na pásmo 3,75 až 4%. Trump by si ji představoval čtvrtinovou, ne-li ještě níže. Ruskem. Logiku tu nehledejte. Prezident zjevně není schopný domyslet důsledky vlastních inflačních kroků ani toho, že do čela Fedu dosadil Warshe, který má pověst jestřába v boji s inflací. Celá anabáza je další ukázkou toho, že Trump disponuje daleko menší mocí, než o jaké sám sebe a své podporovatele přesvědčil. To ale neznamená, že se nemůže různými způsoby mstít a dál bojovat proti realitě. Podobně jako Fed se Trump v uplynulém roce pokoušel podvolit i Kennedyho centrum. Na jeho budovu se mimo jiné snažil umístit vlastní jméno. Když se mu to nepodařilo, centrum se tento týden uzavřelo a Trump dokonce hrozí, že jej nechá zbořit. Možná by ze vzteku mohl chtít nechat zbořit i Fed. Na renovaci jeho budovy si ostatně stěžoval také.
9: A po Matěji Schneiderovi už jsme takřka v závěru relace, ale ještě zbývá čas pro obvyklou pondělní glosu autora sci-fi románu a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Boxování kolem boxů.
18: Před časem instalovali u nás ve vsi výdejní box. Netrvalo dlouho a vedle něho druhý. Týden s týdnem se sešli a na druhém konci vsi, dokonce tam, kde bydlíme, třetí. Teď jsou tam už čtyři. Mám z toho pořád radost. Moje úvaha je, tak říkajíc, ekologická. Místo, abych putoval do horucích pekel někam do krámu a pálil přitom benzín ve svém autě nebo naftu v autobusu nebo vláčku motoráčku, zajdu pěšky do boxu. Do něho musel někdo taky zboží dopravit, ale nejel tam kvůli mně, jistě přivezl půl dodávky balíčků. V poslední době se moje ekologické potěšení dokonce zvýšilo, jako onehdy. Objednal jsem si dietní psí konzervy. Do boxu přistály, tak říkajíc, nahé. Žádná krabice nebo ještě jedna krabice a bublinková folie. Konzervy řadovaly v boxu, koukaly na mě a vyzývaly mě, vyndej nás a rychle zaklapni dvířka, ať se může přistát něco jiného. Zkrátka, sešlo se pohodlí s ekologickým potěšením, říkal jsem si. No, to jsem se tedy spletl. Čtu teď čím dál častěji, jakáže je to pohroma tyhle výdejní boxy. Zamořují veřejný prostor, vyvolávají vizuální smog. Firmy je instalují na divoko, nehledí na územní plány. Při doplňování se blokuje doprava a při otevírání schránek zrovna tak. Zkrátka je to pohroma. S úžasem sleduju, jak se boxy stávají municí kulturní války. Víme od Václava Klause, že třeba snowboard je levičácký dopravní prostředek, jelikož představuje neukázněnou subkulturu bez tradice. Naproti tomu klasické sjezdové lyže jsou pravicové. Typicky levicový je batůžek, kdežto aktovka je pravicová. Patří k ní pravicová kravata v kontrastu proti levicovému plnovousu. K výbavě levičáka patří petflaška a stravenka, tím spíš, když za ně koupíte zeleninový salát podle Klause, antijídlo a levicovou úchylku. Dělení se vztahuje i na domácí zvířata, tudíž kočka je levicová, protože nerespektuje autority, dělá si, co chce a nepřispívá k ochraně majetku. Tím pádem je jasné, kam patří věrný pes, respektující hierarchii a střežící majetek. Je to zvíře pravicové, bez ohledu na to, že podle pravidel kynologie chodí po pánově levém boku. Jak je to ale s výdejními boxy? Hned z kraje jsem se přiznal ke svému omylu. Myslel jsem si, že jsou ekologické, protože snižují nároky na dopravu a tím pádem šetří energii. V duchu jsem je tedy řadil doleva k petflašce, batůšku a kočce. Teď mi ale vychází, že je to pravičácká past, že je to nástroj bezduchého konzumu a že nám je do vsi podstrčila globální pravice. Pípla SMS-ka. Hlásí, že mám v boxu další várku psích konzerv. Půjdu pro ně pěšky a vezmu si na ně batůžek. Snad tímto levopravé dilema vybalancuju.
9: Ondřej Nev uzavřel pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrad.
15: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Ex Libris.
19: Gopnik veliký je zatím poslední román světoznámého současného ruského prozaika Viktora Jerofejeva o jeho životě v Putinově Rusku.
20: Zmetek veliký rozbombardoval mou knihu jako Ukrajinu. V skutku vzácná trefa.
19: Ukázky z románu Gopnik neboli Zmetek veliký vybíral jeho překladatel Libor Dvořák.
15: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
21: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám. Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Monografii o jedné z nejkontroverznějších osobností československých dějin napsal historik Jiří Křesťan.
15: Díl druhý. První velké výboje.

Pro Zdeňka Nejedlého zůstal den sňatku s Marií Brychtovou 2. září 1905 jedním z nejvýznamnějších dní života. Nejednou si jej připomínal, ze svých cest obvykle posílal manželce v předvečer výročí svatby dopis se vzpomínkou. Tenkrát před svatovíckým chrámem, odkud si odváděl svou novomanželku, byl opravdu šťastný. Ona jej milovala a obdivovala. Také on byl zamilován, ale současně oddán vyššímu nadosobnímu poslání, jež jej mělo, jak doufal, zařadit mezi velké syny vlasti. Po vzoru otce národa Františka Palackého toužil vyniknout v oblasti vědy. Přitahoval ho však i boj za uchování mravního charakteru národa. Chtěl jej vést především na poli kulturním a hudebním. Ambice Zdeňka Nejedlého mohly dojít naplnění jen v případě, že mladý muž získá odpovídající zaměstnání. Solidní zázemí mu poskytl archiv Muzea království českého. V roce 1905 se Zdeňku Nejedlému otevřela další profesní oblast. Na konci července se stal soukromým docentem hudební vědy a tím i prvním učitelem tohoto oboru na České univerzitě v Praze. V pedagogickém působení našel hluboké uspokojení. Své pedagogické povinnosti plnil velmi zodpovědně. Bylo logické, že již 5. února 1908 obdržel titul mimořádného profesora. V následujícím roce, dne 17. dubna 1909, byl jmenován skutečným mimořádným profesorem, ovšem bez platu, pouze za roční honorář. Systemizovaný plat mu byl uznán až od 1. července 1910. K 1. říjnu 1909 ukončil Zdeněk Nejedlý pracovní poměr v muzeu. Na řádného profesora byl navržen až 15. ledna 1914. V jeho kariérním postupu na univerzitě mu příliš nepomohly jeho polemiky o hudebních tématech. Dne 19. listopadu 1906 přednášel smetanovský badatel Josef Theurer, litomyšlský rodák, v realistickém klubu Slavia v Praze o díle Bedřicha Smetany. Kriticky se vyjádřil k dosavadnímu smetanovskému bádání a s výslovným odkazem na Otakara Hostinského vyzval k odčinění křivd vůči Smetanově dílu i vůči němu osobně. Zdeněk Nejedlý vyslechl Theurerův referát s nadšením a rozhodl se dopovědět, co přednášející neřekl. V článku uveřejněném dne 10. prosince 1906 v Českém pondělníku neváhal pojmenovat nepřátele, kteří, jak napsal, štvali Smetanu k šílenství a vytrvale snižovali význam jeho hudby. Kromě toho, že zmínil zjevné Smetanovi nepřátele, jimiž byli František Pivoda a Jan Nepomuk Majír, břitká kritika dopadla i na živé, z nichž otevřeně jmenoval ředitele Pražské konzervatoře Karla Knitla. On jest tím pravým zlobohem naší mladé generace, již stáhl úplně v tenata staré protismetanovské reakce. Naše hudební poměry jsou touto knitlovštinou přímo otráveny. Zdeněk Nejedlý sešel hrozným hněvem. Zašel dále, než se kdy odvážili Hostinský, Dolanský, Theurer a další Smetanovi ctitelé. Nebylo to poprvé a nebylo to ani naposledy, co překvapil i své blízké spolupracovníky prudkostí výpadu. Dnes již můžeme říci, že Nejedlého občasné nutkání vést zničující útok proti lidem jiného názoru svědčí patrně o jistém stínu na jeho charakteru. Smetanův zeť Josef Schwarz v dopise z 18. prosince 1906 předpověděl: bude vojna. A vojna byla. Karel Knitl 17. března 1907 zemřel a Nejedlý v reakci na první nekrology jeho stoupenců pocítil potřebu znovu představit Knitla jako protismetanovce a hudebního reakcionáře. V ostrém polemickém boji vynikly vyhrocenými odsudky především Karel Štekr a Boleslav Schnábel Kalenský. Použili přitom i nekorektní prostředky, jako falšování historických dokumentů a zřejmě i jejich zatajování a ničení. Vdova Helena Knitlová obvinila Nejedlého před Hostinským, že prý z jejich služky vymámil jakési Knitlovy dopisy. Ukázalo se však, že ke krádeži by musel služku navést jako osmiletý hoch. O argumenty tu příliš nešlo.
Nejedlý vědomně útočil na oficiální hudebnický cech a jeho protivníci se snažili umlčet a diskreditovat nepříjemného Soka. Spor o Knittla vyústil do půtek, jež se táhly dalších 6 let. V literatuře se uvádějí zpravidla nejprudší následné střety, jimiž byla v letech 1907 až 1911 polemika o Smetanův pražský karneval a jeho úpravu provedenou Karlem Kovařovicem, boj o Národní divadlo v roce 1911 a konečně boj o Antonína Dvořáka z let 1912 až 1913. Posledně uvedeným střetem nesporně vojna vyvrcholila. Dvořákovci se pustili do propagace mistrova díla a požadovali, aby mu byla v divadlech a koncertních síních věnována větší pozornost než dosud. Objevily se články, které se nešetrně dotýkaly vztahů mezi Hostinským, Smetanou a Dvořákem. Hostinský byl představen jako zlý Smetanův svůdce, který jej nutil jít nečeskou cestou wagnerianismu a tím mu i umělecky ublížil. Nejedlý ovšem nemohl nechat útok na Hostinského bez odpovědi. Při každé příležitosti přece projevoval oddanost dílu svého učitele a zdůrazňoval, že svou metodu staví právě na Hostinského estetických principech. V roce 1912 kampani dvořákovců nečelil osamocený hudební vědec a historik, jenž teprve nedávno dosáhl Kristových let. V té době k němu již s obdivem vzlížel kruh mladých hudebních pracovníků, kteří byli ochotni projevit odvahu a oddanost. Byli to Nejedlého žáci Vladimír Helfert a Josef Bartoš, kdo v listopadu 1912 pozvedli prapor. Uveřejnili příspěvky o Dvořákovi, v nichž zopakovali a vyhrotili soudy svého učitele. Některá jejich hodnocení bylo možno považovat za urážlivá. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Dne 15. prosince 1912 uveřejnil denní tisk protest 31 hudebních umělců proti soustavnému boji, který v urážlivém duchu a s fanatickou zaujatostí vede proti Antonínu Dvořákovi, pod patronátem Zdeňka Nejedlého, skupina, jak v textu psáno, lidí nezralých a nevychovaných. Na provolání se skvěla jména členů Národního divadla, České filharmonie, Českého kvarteta, Umělecké besedy a dalších institucí, konkrétně Josefa Suka, Karla Nedbala, Oskara Nedbala, Vítězslava Nováka, Karla Štekra, Karla Kovařovice, Karla Hofmeistra, Františka Ondříčka, Václava Talicha, Rudolfa Zamrzly, Viléma Zemánka, ale i Emanuela Chvály a Jaroslava Křičky. Byl zorganizován bojkot Nejedlého časopisu Smetana, který podle vzpomínky nakladatele Jaroslava Šaldy v krátké době přišel o třetinu předplatitelů. Nejedlého nervy napjaté k prasknutí povolili. Bezhlavě se vrhl do boje. Padla slova, jež nikdy neměla zaznít a jež za sebou vláčel jako kouli na noze po celý zbytek života. Pochopili bychom snad ještě, že označil údajný kult Antonína Dvořáka, který šířili jeho stoupenci, za škodlivý, ubíjející ostatní českou tvorbu. Horší bylo, že svou averzi vůči protivníkům přenesl na Dvořákovo dílo. Snažil-li se v něm předtím nalézt pozitivní hodnoty a ctil-li Dvořákovo mistrovství v symfonické a komorní hudbě, nyní ve slepém hněvu zavrhl jeho tvorbu jako celek. Mne Dvořák nezajímá, psal. Pro mne jest to odbitá, mrtvá kapitola z české hudby. Dvořáka označil za balvan, jejíž si mladý český hudebník musí odvalit z cesty, aby mohl dále. Ačkoliv svým protivníkům vytýkal jednostrannost úsudků a využívání polopravd, dopouštěl se sám téhož. Jeho zkratkovité odsudky, jež neodpovídali ani jeho dosavadnímu pohledu na Dvořáka, používali od té doby Nejedlého protivníci, aby na nich ukázali jeho zaujatost a nekvalifikovanost. Nejedlý v rámci polemiky označil za iniciátora kampaně Dvořákova zetě a žáka skladatele a houslistu Josefa Suka. Představil ho jako intrikána, ovládajícího Kovařovicovým prostřednictvím Národní divadlo, Českou filharmonii i České kvarteto. Mocí vzniká teror, varoval Nejedlý.
Vůdčí Smetanovec Sukův vliv přecenil a jeho skutky démonizoval, ale odhad, že Suk podněcoval dvořákovskou kampaň, nebyl nesprávný. Suk v rubrice Zasláno v časopise Dalibor na začátku roku 1913 Rivala označil za hyenu, která rije do rovů, nejraději prý do rovů čerstvých, i do živého masa. Oba muži však zřejmě i ve stavu krajního rozčílení cítili, že další stupňování nepřinese ani jednomu z nich užitek. Suk dosáhl úspěchu v tom smyslu, že na svou stranu strhl většinu tehdejších vlivných činitelů hudebního života. Nejedlý uhájil, co bylo možno, a mezi svými sympatizanty získal aureolu trpitele, bojovníka za pravdu a rebela proti autoritám. Byl to nakonec on, kdo požádal profesora Františka Drtinu, s jehož rodinou se Suk přátelsky stýkal, obzvláště profesorova choť mu přála, o zprostředkování dohody o smíru. Suk na dohodu přistoupil a uveřejnil výzvu k zastavení polemiky. Napětí mezi Sukem a Nejedlým však doutnalo dále.

Svatba otevírala cestu ke šťastným dnům novomanželů. Ty v skutku nastaly, ale přišly i ty smutné. Zdeněk a Marie Nejedlých se po návratu ze svatební cesty na podzim 1905 usídlili v domě číslo popisné 1102 na Smíchově. Lásce mladého páru bylo požehnáno. Dne 20. srpna 1908 se narodila manželům Nejedlým dcera Zdenka. Porod nebyl bez komplikací. Rodičce pomáhala snášet dvoudenní bolestné utrpení její matka. Jako sluníčko si byla a nic jiného najednou neexistovalo. Tak si i od té chvíle rostla, tak byla i vším naším štěstím, vzpomínal s odstupem Zdeněk Nejedlý. A necelé 4 roky po narození dcery, dne 22. června 1912, v jejich domě znovu zazněl křik novorozence. Narodil se Vít Nejedlý, jediný syn Zdeňka a Marie. Matka 4 dny po porodu onemocněla horečkou omladnic a trvalo celý měsíc, než se uzdravila. Prožil jsem hrozné dny, neboť život ženin byl nesmírně vážně a po celé týdny ohrožen, psal 16. července 1912 Nejedlý svému věrnému spolupracovníkovi Artuši Rektorisovi. Nehnul jsem se od 28. června z domu ani na hodinu a nemohu, protože nevím, co mi přinese příští hodina. Zmínka o 28. červnu není náhodná. Nejedlý totiž rodičku v horečce opustil a 26. června 1912 psal nadšeně příteli Václavu Bachovi z Vídně, že se zúčastnil generální zkoušky a koncertu Mahlerovy 9. symfonie. Mladý muž, ocitnuvší se náhle na prahu vdovství, mučivě přemýšlel o tom, co pro něj žena a rodina znamená. Spytoval svědomí. S manželi Bachovými se Zdeněk Nejedlý seznámil 5 roku předtím, na konci roku 1911. Bachovi se stejně jako on stýkali s Františkem Xaverem Šaldou a Růženou a Františkem Xaverem Svobodovými. Historik Petr Čornej došel k názoru, že Zdeněk Nejedlý vypadl z role usedlého titána s rodinným zázemím, v níž mu bylo dobře po celých 7 let po svatbě. Inteligentní, vnímavá a povahově vznětlivá Marie Bachová, již přátelé říkali Táňa, podle všeho Nejedlého připravila o jistotu a vnesla do jeho duše neklid. Doktor Václav Bach se zajímal o hudbu, ctil Mahlera. Táňa milovala Schumana a renesanční hudbu. Nejedlý Bachovi posílal své práce, ale myslel přitom na Táňu. Ta mu na dopisy svého muže připisovala vzkazy. S blížícím se narozením 2. dítěte se Zdeněk Nejedlý od Bachových začal vzdalovat a Václav Bach si stěžoval na jeho mlčení. Definitivní konec románku učinila zřejmě katarze, již Nejedlý prožil při smrtelném ohrožení manželky Marie po porodu. Nic netušící doktor Bach, který svou ženu stále miloval, si všiml změněného přítelova chování. V dopise ze 13. prosince 1912 Nejedlému píše: Nám se několikrát zdálo, že v naší společnosti necítíte se tak volným, jako jsme vás viděli například se Šaldou, paní Svobodovou, Ostrčilem a tak dále. Stalo se často, že jsme ve všestranně vyrovnané náladě vešli, že jste byl hovorný a veselý. Během často velmi krátké doby stal jste se uzavřeným, skoro stísněným. Ač Václav Bach toužil po obnovení upřímného a nelíčeného styku s Nejedlým, byl mezi nimi konec. Jak píše Petr Čornej, už nikdy nevstoupí do života Zdeňka Nejedlého žena vamp. Nyní to budou jen oddané bytosti, které v něm vidí vědeckého génia. V pozdním létě roku 1912 odvezl Zdeněk Nejedlý svou zesláblou choť do nového letního sídla v Turnově. Nejedlý byl k Turnovsku vázán rodinnými vazbami. V Záhoří pod Kozákovem byli jeho předkové usazeni po staletí. V roce 1909 jednal Zdeněk Nejedlý o koupi vily číslo popisné 555. Ale bedlivý kolega historik, turnovský rodák a pravidelný letní turnovský obyvatel Josef Vítězslav Šimák odhalil, že na pozemku váznou dluhy, které by koupy značně prodražily.
Zdeněk Nejedlý se nevzdal a odhodlal se nakonec ke koupi pozemku v místní části zvané dodnes farářství a ke stavbě nové vily, již bylo přiděleno číslo popisné 624. Realizací byl pověřen architekt královského hlavního města Prahy Rudolf Štokar. Byl švagrem Zdeňka Nejedlého, manželem Ludmily Brichtové. V souvislosti s úpravou tvářnosti vily se symbolicky znovu protnuly cesty rodu Nejedlých a Ferstrů. Tvorby dekorativních mozaik se ujali Viktor a Maria Ferstrovi a dokončili je v roce 1912. V Turnově získal Zdeněk Nejedlý, jak psal 24. června 1913 spisovatelce Růženě Svobodové, Království míru a ticha. Ve vile vznikala jeho hlavní díla. Trávil zde čas od konce června do konce září. Měl pevný pracovní režim. Vstával v 5 hodin ráno a pracoval do 11 hodin. Po obědě se věnoval lehčí práci, jako bylo psaní drobnějších článků, dělal korektury, psal dopisy. 3 hodina odpolední byla většinou pro rodinu signálem, že se vyráží na vycházku. Procházkami přírodou nekráčel onen někdejší mrzutý nemluva. Nejedlý byl pozorným průvodcem, který svým vyprávěním rozehrával příběhy krajiny, vrchů, jeskyních skrýší, studánek, kapliček, hájenek i hradních zákoutí. V cíli cesty obvykle povečeřeli. Po návratu pracoval do 10 hodin. Pokud u Nejedlých pobývali hosté, chodilo se i na delší túry. Jejich cílem bylo skalní město na Hrubé skále, chodili na Kozákov, na Malou skálu, ale především na milovaný Valdštejn, kam kdysi za malířem Janem Prouskem jezdili Mikuláš Aleš, Svatopluk Čech, Alois Jirásek a Adolf Hejduk. Umíme si představit, že výletníci podléhali omamné vůni luk a úvozů, s polštáři mateřídoušky a šalvěje a s velkými květy kopretin a zvonků. A při podvečerních návratech, kdy se v těžkém vzduchu třepotala jen mihotavá světýlka svatojánských mušek, snad slýchali i tlumený zpěv víl z Jiráskovy lucerny. Pomezi, po stráni, u ohně pastevců, na sadu, u krbu, po hradu sutinách, po hrobech plemene, po šíru daleku, zavívá sladký dech mateřídoušky.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8 hodině večer na Plusu portréty.
1: Rodák z Užhorodu Karel Vaš vystudoval před druhou světovou válkou práva na Pražské univerzitě. Už na gymnáziu vstoupil do komunistické strany a i proto se na začátku války rozhodl odejít do Sovětského svazu. Byl tam zatčen a déle než 2 roky držen v Gulagu za polárním kruhem. Tam začal spolupracovat se sovětskou tajnou policií NKVD a jako agent této služby nastoupil do československé vojenské jednotky v Buzulku, kde se stal přednostou polního soudu, hovoří odborník na právní dějiny Kamil Nedvědický.
2: On byl takový ten člověk, který měl za úkol zabraňovat třeba útěkům vojáků, což byli lidé, kteří v podstatě vraždili ty vojáky, kteří z nějakého důvodu přímo na té frontě se vraceli zpátky nebo již nechtěli bojovat, kteří se třeba jenom lidsky báli. On sehrával tuhle tu roli. Sovětská armáda tím byla proslulá, že měla speciální jednotky, které byly zatím prvosledovým armádním sborem a kteří vlastně zabraňovali tomu, aby docházelo k nějakému úprku, útěku, svévolnému odchodu a podobně. Takže ta role Karla Vaše byla opravdu velmi drsná, velmi krvavá, opravdu se vyžíval v tomhle tom, že z pokynů sovětských soudruhů likvidoval ty, kteří buď to projevili zbabělost v boji, nebo ti, kteří nějakým způsobem se vymykali kontrole komunistické strany.
1: Vaš později připustil, že za války jsme zadržené na místě likvidovali a ani o tom nevedli dokumentaci. Kolik životů tak měl na svědomí, není vůbec jasné. Po válce přišel s československou vojenskou jednotkou do Prahy, kde se stal zástupcem nechvalně proslulého komunistického náčelníka obraného zpravodajství Bedřicha Rajcina. Vašovo jméno je spojeno s některými poválečnými násilnostmi proti německému civilnímu obyvatelstvu. Právě někteří příslušníci obraného zpravodajství se podíleli například na největším poválečném masakru Němců v Postoloprtech. Od roku 1948 byl vyšetřujícím soudcem u vojenského soudu a podílel se na mnoha nezákonnostech, včetně vykonstruovaných politických procesů s generály Karlem Janouškem nebo Karlem Kutlvašrem, ale také například s legendárním králem Šumavy Josefem Hasilem. Nejznámější obětí Vašova počínání je generál Heliodor Píka.
2: Je známý ten jeho výrok, kdy se ptá, jestli má zařídit špagát nebo doživotí. V případě Heliodora Píky ptá se Bedřicha Rajcina, jak to má tedy zařídit, opravdu velice účelově pracuje na těch případech, konstruuje naprosto neexistující obvinění. A u toho Heliodora Píky je to opravdu plasticky viditelné i v té oblasti, že jemu by měl být opravdu vděčen. On byl ten, kdo zachránil i jeho z toho gulagu, kdo opravdu zachránil životy celé řady Čechů a Slováků. Přesto Karel Vaš jde od začátku k cíli dostat generála Heliodora Píku na Šibenici. A nevadí ani, že naprosto protiústavně, protizákonně kombinuje pozici vyšetřujícího soudce a prokurátora, že upravuje důkazy, vymýšlí a konstruuje naprosto neexistující realitu. Cíl je jasný, aby byl generál Heliodor Píka popraven a k tomuto cílu Karel Vaš všechno směřuje.
1: Sám Karel Vaš byl později odsouzen ve vykonstruovaném procesu za údajnou špionáž a velezradu, ale po 5 letech propuštěn. Vystudoval historii a přednášel na Univerzitě Karlově. V roce 1968 se sice ozvali někteří z těch, které poslal za Mříže, ale sovětská okupace debaty o jeho stíhání přerušila. Po roce 89 byl postaven před soud a souzen, ale vrchní soud jeho stíhání zastavil. Mikuláši Kroupovi se podařilo natočit s Karlem Vašem obsáhlý rozhovor. Vaš do konce života věřil, že generál Píka si smrt zasloužil.
3: O tom já nepochybuji. Měl do...

0: Tvojí tvář. Jednak to byl kádrový profesionální důstojník, na druhé straně zradil. Existoval zákon, ten zákon byl neměnný.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku. Čeští volejbalisté končí po porážce s Belgičany na mistrovství Evropy v osmifinále. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na severu déšť, teploty do 17 stupňů. Je úterý 22. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu.
3: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
3: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
5: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
3: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
6: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
3: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci Ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okrsku Řeznu. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček.
7: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do úterní půlnoci. Země Evropské unie je prodlužují každých 6 měsíců. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po nedělních porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel, potvrdil to kancléř Friedrich Merz.
8: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě.
9: in erster Linie für Kürzungen.
8: Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
10: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
11: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
10: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
12: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
10: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová.
13: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
14: Vysvětluje Dagmar Havlová.
13: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
14: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
15: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
14: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Nabízí také testování paměti.
16: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
17: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
16: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
18: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
16: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Čeští volejbalisté do čtvrtfinále evropského šampionátu neprošli. Sice proti Belgičanům vyhráli první sadu, ale nakonec jim v Turíně podlehli 1-3 na sety. V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
19: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krečfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debutanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: České tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
20: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na pražském okruhu u Jesenice. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy, za odbočkou do Modřic a k Olympii. Silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A z dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna se nově nedostanete na Velkou Bíteš. Je tam uzavřená silnice 37 do Bíteše. I odbočka z exitu tímto směrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Proč Soudcovská unie oficiálně reagovala na slova, která na adresu justice pronesl na předvolebním mítinku premiér Andrej Babiš? Využijí soudci pozvání premiéra a půjdou si poslechnout detaily ke kauze Čapí hnízdo? Kde je hranice mezi legitimní kritikou soudů a podkopáváním důvěry v justici? A může situaci sklidnit schůzka předsedy Vrchního soudu s ministrem spravedlnosti? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
22: Dobrý den.
21: Vedení Soudcovské unie v pátek vydalo prohlášení k výrokům premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Havířově. Andrej Babiš tam hovořil mimo jiné, a teď cituji, o mafii, která vás zavře na objednávku, o soudcích, kteří údajně rozhodují bez důkazů a nebo rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. To jsou slova, která použil předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. Vy píšete, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudní a to vaše prohlášení končí výzvou předsedovi vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo aby se podobných výroků zdržel. Proč jste se rozhodli takto reagovat na slova Andreje Babiše vyslovená na předvolebním mítinku?
22: Tak my samozřejmě jako soudci se zdráháme účastnit se jakýchkoliv politických debat a diskuzí, ani nám to nepřísluší, nicméně pokud na takovém fóru veřejně zazněly takto silné výroky ve vztahu k justici, potažmo tedy k činnosti soudů, tak to vyvolalo v řadách tedy členů Soudcovské unie a předpokládám, že nejenom u nich poměrně silné reakce a proto jsme se rozhodli vydat to prohlášení, které jste citoval.
21: Vy říkáte, že to zaznělo na takovém fóru. To fórum opravdu byla debata s potenciálním voličem na náměstí na předvolebním mítinku. Pak se to začalo šířit na sociálních sítích. Opravdu to má v tom případě takovou váhu, abyste na to reagovali? Nezvýšili jste naopak tou reakcí dosah a dopad toho vyjádření?
22: To je možné, ale v každém případě jsme považovali za nezbytně nutné na takto silné výroky, které zazněly na adresu soudu, zareagovat. A samozřejmě proběhlo to na nějakém mítingu, kde přesně nevím, kolik bylo občanů, ale pak se samozřejmě tato informace objevila i tedy v mediálním prostoru nebo v prostoru sociálních sítí a to už mělo pak takový lavinový efekt z hlediska tedy informovanosti i dalších, kteří na tom mítingu samozřejmě nebyli. A to bych chtěl zdůraznit, jako soudci se rozhodně nebráníme nějaké kritice našich postupů nebo toho, jak někdo vnímá rozhodování soudů, a to třeba i samozřejmě ze strany politiků, to není nic, co by nějakým způsobem zasahovalo do nezávislosti soudního rozhodování. Ta veřejná kritika soudní moci je legitimní, to dokonce říká i Český ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva v tomto směru se vyjadřoval, ale tady je třeba vidět, kdo ta slova a kde pronáší. Tady byla pronesena předsedou vlády a to už je něco jiného, než když kritizuje nějaké konkrétní rozhodnutí občan někde v nějakém uzavřeném okruhu, než když to je proneseno tímto způsobem. Navíc se to týká konkrétní věci, konkrétního trestního stíhání, kde je tedy naznačováno, že to rozhodnutí je nějakým způsobem zasaženo těmi negativními jevy, o kterých je ta zmínka. Já samozřejmě tu konkrétní kauzu nemohu znát, víme o nich také pouze tedy z mediálního prostoru. Chápu, že ten, kdo je obžalován, tak, že má právo se hájit způsobem, který uzná za vhodný, to znamená i nesouhlasit s tím rozhodnutím a vyjadřovat k tomu nějaký svůj názor, ale je třeba z našeho pohledu ten názor tedy korigovat na jaksi věcnou kritiku a nikoli tedy tímto způsobem, protože ten obžalovaný pak samozřejmě má i řadu opravných prostředků, ať už řádných či mimořádných.
21: K tomu já se za chvíli ještě vrátím, ale když zůstanu u toho prohlášení, opravdu jste očekávali, že Andrej Babiš vyslyší vaši výzvu a že se podobných výroků do budoucna zdrží?
22: Tak nevím, jestli jsme to očekávali, bylo by to určitě z našeho pohledu jaksi vhodné, nicméně to nám nebránilo v tom, abychom tedy takovéto prohlášení, které jste znovu opakuji citoval, vydali.
21: Andrej Babiš na to reagoval o víkendu. Ta slova v zásadě zopakoval v nedělním videu na Facebooku. Doplnil je pozváním, řekl, že vás rád přivítá ve Strakově akademii, kde vám jeho právník vysvětlí detaily kauzy Čapí hnízdo. Dostali jste už nějaké oficiální pozvání do sídla vlády?
22: Pokud je mi známo, tak dosud jsme žádné oficiální pozvání neobdrželi.
21: Pokud ho dostanete, půjdete do Strakovy akademie?
22: Tak pokud by takové pozvání přišlo, tak bude záležet na okruhu témat, o kterých by se s námi případně pan premiér chtěl bavit. A my se rozhodně nebráníme tomu hovořit o obecném chodu justice, o případných nějakých problémech, které justice má, s kterými se potýká, jak by bylo možné některé procesy vylepšit nebo zefektivnit, ale abychom tedy se bavili na téma konkrétní kauzy, navíc ještě kauzy v tomto případě nepravomocně skončené, tak to nám opravdu nepřísluší.
21: Takže pokud by to bylo tak, jak o tom Andrej Babiš o víkendu na sociálních sítích mluvil, že by chtěl, aby jeho právník vám řekl detaily ke kauze Čapí hnízdo, tak pokud by to bylo takto, tak byste nešli?
22: Tak teď hovořím sám za sebe. Pokud by to mělo být takto nastaveno, tak si neumím představit, že bychom se takového jednání zúčastnili.
21: Dnes kvůli premiérovým výrokům požádal předseda Vrchního soudu o schůzku ministra spravedlnosti. Očekáváte, že to může pomoci? Co si od toho slibujete?
22: Tak předseda Vrchního soudu samozřejmě jako vysoký soudní funkcionář, pokud jedná s ministrem spravedlnosti, tak takové jednání a jeho výsledek určitě a to poměrně významnou váhu mít může, zda to něco změní na těch vyjádřeních, která padla, uvidíme.
0: Když se ještě zastavím u té konkrétní kauzy, vy jste říkal, že samozřejmě nemáte detailní informace, protože vy to nesoudíte. Máte, předpokládám, informace z médií. Říkal jste, že to je živá kauza. Ale přesto, když vezmeme v úvahu, jak dlouho se řeší, když vezmeme v úvahu třeba výroky soudce Pražského městského soudu potom, kdy v té kauze odsoudil spolupracovnici Andreje Babiše Janu Naďovou, když vlastně zpochybnil její vinu, přestože ji odsoudil, nevyvolává tahle ta kauza oprávněně pochybnosti?
22: Tak samozřejmě ta délka řízení je u každé kauzy zásadní. Pokud je ta délka řízení nepřiměřená, tak to nepřispívá ničemu. Do určité míry to i tedy narušuje ty zásady spravedlivého procesu a to řízení by mělo probíhat rychleji. Ty konkrétní důvody, proč konkrétní kauza trvá tak dlouho, samozřejmě já této věci znát nemohu. Je to i způsobeno tím, že se tam rozhodovalo opakovaně městským soudem a pak vrchním soudem. Ta kauza určitě je složitá, komplikovaná, to také na tu délku řízení nějaký vliv zákonitě musí mít. Výroky předsedy Senátu z městského soudu asi já nebudu nějak komentovat. Bylo to jeho stanovisko. Známe rozhodnutí vrchního soudu, takže...
0: Rozumím tomu, že to nechcete komentovat. Na druhé straně, co si má myslet normální člověk, když soudce veřejně řekne, že někoho, koho odsoudí, považuje za nevinného, nebo že má pochybnosti o tom, že je vinný?
22: No samozřejmě to v očích veřejnosti může vyvolávat nějaké otázky, jak je to možné a co zatím je a může tam pak ten občan hledat jaksi nějaké i možná zákulisní informace nebo nějaké zákulisní postupy, ale ono to tak zkrátka není. Tady se řešila nějaká procesní situace, co lze ještě akceptovat ze strany odvolacího soudu, co nikoli. Tady ty výroky možná nebyly úplně zvoleny ve vztahu tedy k té laické veřejnosti šťastně, ale už zkrátka dobře zazněly. Ale odborná veřejnost asi ví, co tím bylo myšleno. Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že za tou kauzou jsou nějaké problémy, o kterých tedy padla ta slova na tom meetingu.
0: Nemohou takováto slova předsedy Senátu městského soudu podrývat důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví?
22: To si nemyslím.
0: Dobře. Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy v tom prohlášení k výrokům Andreje Babiše vyzýváte pana předsedu vlády, aby svá slova doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí. Jaké prostředky tím máte na mysli?
22: No tak především jsme tím měli na mysli ty opravné prostředky. Samozřejmě v této konkrétní věci to řízení není pravomocně ukončeno v důsledku jaksi známých, to znamená, nevydání k trestnímu stíhání, to řízení teď neběží. Čili pokud je nějaký nesouhlas s rozhodnutím soudu, tak samozřejmě lze využít opravný prostředek. Tady tedy už je to ve fázi, že by se mělo rozhodovat o věci samé a opravným prostředkem samozřejmě je řádným opravným prostředkem odvolání, pokud s rozhodnutím nesouhlasím. Pak máme ještě mimořádné opravné prostředky, to znamená dovolání a ještě je tady možnost také případně ústavní stížnosti.
0: Pokud
22: takže
0: by,
22: tudy jsme my uvažovali.
0: Pokud by pan premiér měl pocit, že soudy postupovaly špatně, tak jako to mluvil, bylo by na místě třeba i trestní oznámení?
22: Teď úplně nerozumím, jak myslíte trestní oznámení.
0: Pokud je tu mafie, která vás zavře na objednávku, jak tvrdí pan premiér, tak pokud by k tomu měl informace, nebylo by to na trestní oznámení?
22: No tak pokud by tady byly nějaké konkrétní informace o tom, že nějaká konkrétní osoba nebo nějaká organizovaná skupina osob ovlivňuje cíleně trestní stíhání s tím, aby někdo byl nedůvodně nejenom trestně stíhán a odsouzen, tak zcela nepochybně.
21: Mimochodem, pokud v té kauze Čapí hnízdo byla odsouzená spolupracovnice Andreje Babiše Jana Naďová, plyne z toho v podstatě automaticky, že až tomu přestane bránit poslanecká imunita, tak bude stejně uznán vinným i Andrej Babiš?
22: To podle mého názoru nikoli.
21: Dovedete si představit, že v případě Andreje Babiše by to dopadlo opačně?
22: Znovu opakuji, konkrétní kauzu neznám. Ten rozsah těch důkazů je tam určitě velký z toho, co je nám známo z mediálního prostoru. Lezdy ty důkazy tedy jsou i protichůdné z hlediska toho, jaké získaly orgány činné v trestním řízení, jaké předkládá obhajoba. Takže to si vůbec neodvažuji ten výsledek odhadovat.
21: Když se vrátím k důvěře v justici, pan premiér ve včerejším facebookovém videu mimo jiné řekl i to, že pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale jsou to soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužití dětí podmíněné tresty. Co říkáte na tuhle kritiku?
22: Tak z mého pohledu je to poměrně zjednodušující soud, protože my neznáme opět ty konkrétní kauzy. Ono samozřejmě, když zazní, že za znásilnění padl podmíněný trest, tak to může vyvolávat celou řadu tedy negativních reakcí a i velmi emocionálních reakcí, ale tady je potřeba zkrátka dobře znát i konkrétní okolnosti konkrétního činu, jeho následek, osoby, pachatele, poškozené. Jako ten trest, jakkoliv se může někomu jevit špatný nebo vadný, nepochybně byl uložen v rámci zákonné trestní sazby. A stěží na základě takto vyřčených tedy závěrů hodnotit konkrétní kauzu. To podle mého názoru možné není.
21: Vy sám nekroutíte někdy, když čtete o nějakých případech hlavou, třeba když připomenu ten hodně propíraný případ z Jižní Moravy, podmínka pro muže, který dlouhodobě znásilňoval svou dospívající nevlastní dceru. Soud to odůvodnil, že obžalovaný přece může živit rodinu. Opravdu tohle je rozsudek, který podporuje víru lidí v to, že tady je spravedlnost?
22: Tak samozřejmě, že takovýto rozsudek vyvolává silné reakce ve společnosti. Samozřejmě, že i my jako soudci nebo někteří z nás, kteří se zabýváme trestním právem, tak si můžete říkat, jak asi bychom takovou kauzu posuzovali my, ale to opět vše bez znalosti spisu a bez znalosti těch konkrétních okolností a na to mohu mít jiný pohled, než má kolega. Zkrátka dobře, tak to bylo rozhodnuto, ale jedná se o z mého pohledu jednotlivosti, to není žádné systémové selhání, že by tady docházelo k ukládání nepřiměřeně mírných nebo nějakých ve veřejnosti tedy vyvolávajících nedůvěru v justici trestů za tento druh trestné činnosti.
21: Vláda před týdnem schválila priority trestní politiky s tím, že uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Máte pocit, že to usnesení vlády fakticky míří i směrem k soudcům, že vás tím vláda chce přimět, abyste některé činy trestali přísněji?
22: Tak je na vůli zákonodárce, jak nastaví samozřejmě konkrétní trestné činy a jak nastaví trestní sazby za ty trestné činy, a pokud takový zákon je přijat, tak my se s tím samozřejmě řídit musíme, ale...
21: Pardon, že do toho skáču, to ale není tento případ, protože tady jde o jakousi politickou deklaraci, co vláda považuje za zásadní, kde podle názoru vlády by měly být tresty přísnější, například jsou tam zmíněny násilné sexuální činy, týrání zvířat a tak dále, s tím, že tedy vláda říká, že to je určeno státním zástupcům. Mě zajímá, jestli to nevnímáte jako určitý tlak i na vás, na soudce.
22: Já teda to tak osobně nevnímám. Je třeba tady stále, jak si tomu soudu nechat ten prostor pro úvahu o druhu a výši trestu a není možné, jak si mu diktovat, jak má v konkrétní kauze rozhodnout a jaký trest má ukládat. Pokud bychom stanovili za nějaké takto závažné trestné činy pouze nějakou jednu sazbu, tak to by asi ve veřejnosti také nevyvolalo příliš dobré reakce, protože každý případ je zkrátka dobře jiný, byť může být prezentován mnohdy i mediálně tak, že vyvolává ve veřejnosti velmi negativní reakce.
21: Když se vrátím ke kritice soudů a soudců, vy jste na začátku říkal, že to je v pořádku, že to je legitimní, že tomu se nebráníte. Kde vidíte hranici mezi legitimní kritikou soudů a mezi podkopáváním důvěry v justici?
22: No, vidím ji právě v těch výrazech, které v rámci té kritiky jsou použity. A samozřejmě v této konkrétní věci je velmi významné, že tím autorem těchto výroků je takto vysoce postavený ústavní činitel.
21: To znamená, dá se říci, jaké výroky a od koho jsou ještě přijatelné a jaké už ne?
22: No, tady je to motivováno zřejmě i tou konkrétní kauzou, která se pana předsedy vlády týká. A to samozřejmě to probíhající trestní řízení na každého, koho se bezprostředně týká, jako obžalovaného, nějakým způsobem doléhá, nějakým způsobem ho vnímá a mnohdy má tedy potřebu ho komentovat, ať už někde ve svém okolí nebo prostřednictvím i sociálních sítí, ale tady my jsme viděli zkrátka překročení té hranice jednak v těch použitých výrazech a jednak v osobě toho, kdo ty výrazy použil.
21: My zatím mluvíme o trestním právu, o rozhodování obecných soudů, ale hodně silných výroků politiků v poslední době mířilo také na adresu ústavního soudu, a to mimo jiné v souvislosti s rozhodováním o kompetenční žalobě prezidenta. Vy jste i k tomu v létě vydávali prohlášení. Máte pocit, že to je nějaký širší trend, že politici záměrně zpochybňují justici?
22: To si netroufám tvrdit, je to odpovědnost každého jednoho politika, který by si měl jaksi důsledně uvědomit, že v tomto státě existuje nějaká dělba mocí a co je tedy ještě nějaká věcná kritika nebo nějaký názor nesouhlasný s nějakým rozhodnutím a co už jaksi je za hranicí toho, co v tomto směru by bylo únosné.
21: Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v pátek v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že jste to prohlášení vydali i kvůli zkušenostem z některých, jak řekl, nám blízkých zemí, kde politická moc významně začala zpochybňovat nezávislost soudní moci a následovaly potom reálné kroky. Máte obavu, že tenhle scénář hrozí v Česku?
22: Tak já doufám, že nikoli, že tyto neblahé zkušenosti některých kolegů z okolních států nebudeme následovat, že tady je to víceméně vyvoláno v tomto případě v podstatě dvěma konkrétními kauzami.
21: Říkáte, že doufáte, to znamená, že vůbec nemáte žádné pochybnosti, anebo že to riziko vidíte?
22: Tak samozřejmě to riziko tady může existovat vždycky, kdy jaksi moc výkonná, to znamená politici mohou mít nějaké snahy tedy ingerovat do moci soudní, ale právě proto třeba i my ty výroky sledujeme a pokud cítíme, že se týkají tedy celé justice a že by mohly mít do budoucna nějaké neblahé důsledky, nebo mohly by vyvolávat právě ten pocit nedůvěry v justici, takže je potřeba na to zareagovat. Proto jsme to i v této věci udělali, jakkoliv jinak se snažíme být spíše zdrženliví a nevstupovat do toho politického kolbiště.
21: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
22: Děkuji, naschledanou.
21: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
6: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
23: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
24: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
25: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
26: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
4: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
27: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
4: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
27: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, takže vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
4: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
27: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
4: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
28: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
4: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
28: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací. Jeho
4: on totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
28: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
4: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
27: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou a prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů a z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne, podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
3: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění Motoristé, Šťastný a Macinka, působící v té koaliční radě, tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda Motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
27: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o Motoristy SPD, ale právě
3: i část,
27: kritici
3: ano?
27: jsou i z hnutí ANO. Aha, aha. Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
7: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
8: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
3: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
9: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
3: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
9: V žádném případě my nejsme proto, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF.
27: Objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
10: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
27: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
10: A nově se z ní má stát prostředek naplnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
27: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
3: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
27: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, k čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
3: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
27: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru. protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo, pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže rovnou poslal do připomínkového řízení.
3: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
27: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají pro to dítě odpovídající zázemí.
11: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
3: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
27: To je pro a proti a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
3: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
27: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spolu vlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, iScare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
12: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
27: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
3: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
27: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tedy k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček, těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
3: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
27: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek. Ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu s reprodukční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklu s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotnět, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky, rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích, tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
3: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
27: To jsou ta data z roku 2023.
3: Ani nic která, novějšího nemáme.
27: Jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval covid a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
3: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
27: Přesně
3: ve Vinohradské 12.
27: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
3: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
27: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
3: A můžou přijít takhle i cizinci teda?
27: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv. Může přijít kdokoliv.
3: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
27: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
3: Ale
27: a
3: samozřejmě musí tam být ta indikace gynekologa teda, protože
27: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takové to dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
3: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
27: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
3: Jak to bude vypadat v té sněmovně, co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne, SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí?
27: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku

0: chce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
1: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
0: Je to tak.
1: A ta vláda to bude řešit?
0: V řádu týdnu.
1: Takže do sněmovny.
0: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a zase s ním vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
1: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
0: Začít na vládě určitě.
1: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
0: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.
2: Archiv Plus. Už je tomu 20 let, co je naše armáda České republiky profesionální. Poslední vojáci základní vojenské služby odešli do civilu před Vánocemi 2004. Na začátku roku 2003 se objevila ve vysílání tato zpráva.
3: Mnoho mladých mužů má jistě radost z toho, že za 3 roky už nebudou muset na vojnu. Armáda se stane profesionální, to znamená, že na vojnu půjdou jen ti, kteří mají zájem. Navíc během nastávajících 3 let půjde k odvodu stále méně branců. Pracovnice tiskového oddělení Ministerstva obrany Jana Jelínková uvedla, že koncepci už vláda schválila.
4: Počítá se s tím, že vojenská základní služba by měla být ukončena ke konci roku 2006. Po tomto datu nebudou vlastně nastupovat vojáci do základní služby a pochopitelně nebudou nastupovat ani do služby civilní. Je to proto, že bude zrušen branný zákon a současně s tím bude zrušen i zákon o civilní službě.
2: Ještě během roku 2003 bylo rozhodnuto, že povinná vojna neskončí v roce 2006, ale už v roce 2004. Za zrušením povinné vojny nebyla jen snaha mít armádu složenou pouze z profesionálů.
5: Já bych tomu dodal ještě jeden důvod. Tím základním politickým a společenským důvodem pro zavedení plně profesionální armády bylo i to, že v průběhu 90. let minulého století začalo docházet k prudkému poklesu odvodovosti a ta situace došla tak daleko, že na konci 90. let a v uplynulých 4-5 letech v podstatě šel na vojnu pouze 1 z 5 mladých mužů, kteří příslušeli k tomu populačnímu ročníku, to znamená 4 z 5 se vyhli, tím pádem základní vojenská služba získala výrazný diskriminační a selektivní charakter a byla tudíž nespravedlivá.
2: Vysvětloval v roce 2004 tehdejší poslanec za ODS Petr Nečas. Zrušení povinné vojny znamenalo také zrušení náhradní civilní služby. Ta byla alternativou vojenské služby pro mladé muže, kteří z morálních nebo náboženských důvodů nechtěli sloužit se zbraní. Civilní služba měla podobu pomocných prací v neziskových organizacích, jako jsou nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče, ale také třeba knihovny nebo muzea, školy a podobně. Organizace, které civilkáře zaměstnávali, neměly ze zrušení vojny velkou radost.
3: Referent pro civilní službu v Pardubicích Evžen Báchor tvrdí, že pro zařízení jsou tyto služby civilkářů velmi výhodné.
6: Ten civilkář zhruba vyjde tu organizaci na 4000 korun měsíčně a neplatí za ním ani sociální, ani zdravotní, to platí všechno stát, takže pro tu organizaci je to výhodné, pochopitelně.
3: Například Pardubická nemocnice zaměstnává 50 mladíků na civilní službě. To jsou pracovníci,
6: kteří tam vykonávají činnost běžného zaměstnance, takže budou toto muset nahradit normálními zaměstnanci a to už asi bude o jiných nákladech a jiných problémech a tak dále, to nedokážu odhadnout.
2: Na jaře roku 2004 narukovali na vojnu poslední branci, kteří pak odešli do civilu už po 9 měsících 22. prosince 2004. Jednoho z nich přivítal 21. prosince ve vysílání radiožurnálu moderátor Daniel Takáč.
7: Dobrý den, kdo tam je?
8: Desátníku, BMS už by se nic zvláštního nestalo.
7: Dobrý den, pane desátníku, já vám děkuji za tento úvod do naší otázky dne.

0: končíte, vůbec končí celá povinná vojenská služba v České republice. Když se tak podíváte na ten rok zpátky, myslíte si, že to je dobře, že končí povinná vojna, anebo že přece jen je to k něčemu, co by mladí muži měli podstoupit?
1: Kdyby záleželo na mě, tak bych vojenskou základní službu určitě nerušil, protože podle mě těch mladých kluků to chybět bude.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. Fotbalová reprezentace trénuje na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
4: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
3: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
5: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
3: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin, rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení, rozhodne o něm městský soud v Říčanech. Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti a jednu i zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez řady hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Po své první nominaci musel udělat hned úvodní den srazu 6 změn. Češi se ve skupině utkají s Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl v rozhovoru pro radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
3: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem odvysílá radiožurnál Sport po 11. hodině.
7: Zavřená sedmička u Slaného a překážka v tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz z dálnice D7 od Prahy přímo do Slaného. Stejně je to i v opačném směru, od Chomutova se jezdí přes město. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zvyšte pozornost při průjezdu Cholupickým tunelem. Na 8. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, stojí vpravo v zálivu. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov, před sjezdem na Mikulov a Centrum, na kilometru 193,5 a pracují silničáři v pravém pruhu. A na D48 zpozorněte u Bělotína ve směru na Nový Jičín. U sjezdu na hranice na 3. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
8: President Petr Pavel begins a visit to the United States on Monday, starting in New York, where he will honor the victims of the 9/11 terrorist attacks. Mr. Pavel is due to deliver Czechia's national address to the General Assembly on Wednesday. He said before his departure that he wants to promote Czechia's bid for a non-permanent seat on the UN Security Council for 2032-33. Former First Lady Dagmar Havlová will grant the Prague Municipal Library a free license to Václav Havel's work. She said she had decided to do so because the library was able to make Havel's work accessible to a broad public. The library will be responsible for ensuring continuity and, above all, for the long-term preservation of Havel's legacy. And Italian Prime Minister Giorgia Meloni is due to visit the Czech Republic on September 29th, Czech Radio reported, citing the Ministry of Foreign Affairs. Meloni and her Czech counterpart Andrej Babiš are expected to sign an agreement strengthening cooperation between the two countries in several areas.
2: Weather.
8: Tuesday should be partly cloudy to overcast with rain in the eastern parts of the country and daytime highs between 13 and 18 degrees Celsius. Czechia has reached the Davis Cup Final 8 after a dramatic 3-2 victory over the United States in Prague. Jiří Lehečka won the deciding match after Jakub Menšík had kept Czech hopes alive earlier in the day. The result continues a Czech and Czechoslovak tradition in the competition stretching back to 1921 and including 3 Davis Cup titles. Vít Pohanka reports.
9: Czechia have turned it around and can book their flight to Bologna.
10: The celebrations erupted after Jiří Lehečka defeated Lerner Tien in straight sets in the deciding match. The Czech team had gone into the final day trailing the United States 2-1, but Jakub Menšík kept their hopes alive by beating Ben Shelton before Lehečka completed the comeback. The victory now sends Czechia to the 18th Davis Cup Finals in Bologna in November. But the Czech connection with the Davis Cup goes back more than a century. Czechoslovakia first entered the competition in 1921, playing its first tie here in Prague against Belgium.
11: Ställningen är nu 40 lika. Men den här turen ut från Kodes får Björn fördel och han får matchboll.
10: It reached its first final in 1975, losing narrowly to Björnborg, Sweden. 5 years later came the first title. The star of the 1980 Czechoslovak team was 20-year-old Ivan Lendl. In the final against Italy in Prague, he won both of his singles matches and together with Tomáš Mít the doubles. Czechoslovakia won 4-1. After Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia at the end of 1992, it would be almost 3 decades after that triumph before the Czech team reached another final. That came in 2009 when Tomáš Berdych and Radek Štěpánek led the Czech Republic to the final against Spain.
12: Stepanek won the match and the title. Cue scenes of euphoria in the O2. The Czech Republic has waited 32 years for a second Davis Cup title and the 2012 class...
10: 3 years later, the Czechs went one better. Back in Prague, they beat Spain 3-2, with Štěpánek winning the deciding fifth match to secure the country's first Davis Cup title as an independent state. They successfully defended the trophy in 2013, beating Serbia 3-2 in Belgrade. More than a decade later, Berdych is back with the Czech Davis Cup team, this time as its captain. And the players he leads belong to another generation. Jiří Lehečka is 24 and Jakub Menšík 21.
9: Thomas Berdych, the captain, all smiles. What a comeback. 1-0 down, 2-1 down. They've got it done in the fifth, in an absolute thriller.
10: Their victory over the United States doesn't bring another trophy, at least not yet. But it puts Czechia among the final eight teams competing for the Davis Cup in Bologna in November, adding another chapter to a Czech tennis story that began more than a century ago.
8: Vít Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si z programové nabídky vybrali pořad, ve kterém od pondělí do pátku hovoříme se zajímavými hosty o všem aktuálním a důležitém, co se kolem nás děje. Tento týden naší pozornosti naujde schvalování státního rozpočtu na rok 2027, dění na Blízkém východě, volby do Ruské státní dumy či podpora talentovaných mladých novinářů. Následující minuty budou patřit dění na české politické scéně. Mým hostem je Lukáš Jelínek, politický analytik. Buďte vítán, dobrý den.
14: Krásný den vám i posluchačům.
13: Zamyslíme se především nad vztahy hlavy státu a vlády, ale také vztahy uvnitř vládní koalice, nad reakcí kabinetu na ruské hybridní hrozby, nad průběhem předvolební kampaně či zpochybňování nezávislosti justice premiérem Andrejem Babišem. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
13: Petr Pavel minulý týden opět využil své právo a vetoval zákon o státních zaměstnancích a také návrh zákona, který by omezil jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Podepsal naopak návrat EET i novelu stavebního zákona. Neovlivní to, pane Jelínku, zdá se již zakopanou válečnou sekiru s premiérem Babišem. Před týdnem se sešli oba pánové po další době osobně, obnovili běžnou komunikaci.
14: On Andrej Babiš ani po té schůzce nevypadal moc spokojený, zvlášť když hovořil o těch vnitropolitických tématech, která s prezidentem probíral, takže patrně mu už Petr Pavel oznámil, které zákony další bude vetovat. Popravdě řečeno, ono člověk někdy má pocit, že i kdyby vetoval drtivou většinu teď těch zákonů, které procházejí sněmovnou nebo parlamentem, tak by to nebylo na škodu. Já tedy předpokládám, že časem přijde na řadu i taková legislativa, která bude konfliktní, ale v okamžiku, kdy teď velmi často poslanci projednávají zákony takovým tím velmi zrychleným způsobem jako z rychlíků, kdy klíčovou normu předloží vláda prostřednictvím koaličních poslanců, aby se vyhnula připomínkovému řízení, aby se vyhnula názorům expertů, pak se snaží ještě co nejvíce zjednodušit ten průchod sněmovnou, tak už jenom ta forma projednávání zákonů si často říká o zvednutí toho varovného ukazováku a navíc ten obsah některých zákonů skutečně je podle mě velmi sporný. Týká se to právě té normy o státních zaměstnancích. Tam ani nemyslím tak ten přílepek, který se může dotknout osobně Petra Pavla, to znamená těch prezidentských pravomocí, protože to asi nejspíš nakonec stejně bude téma pro ústavní soud, poněvadž tady se nejspíš koaliční většina možná pustila až na příliš tenký led, ale ten samotný zákon o státních zaměstnancích, který navázal na ten velikánský průvan po nástupu Babišovy vlády na tu systemizaci, na zpochybňování integrity státních úředníků, na to, že se o nich hovoří jako o parazitech, tak v tuto chvíli ještě oslabit jejich, řekněme, ochranu před politickými vlivy a naopak snaha více politizovat tu státní správu, například součástí toho zákona je, že jako kvalifikace se bude brát i členství v zákonodárství zákonodárném sboru, tak v tuto chvíli už to vypadá, že i poslanci někteří si možná hledají nějaká další místa, kam by se upíchli v budoucnu. Proto si myslím, že tady tento zákon si skutečně prezidentovo veto zaslouží. Já si myslím, že by si to veto asi zasloužili stavební zákon, ale prezident nemůže vetovat úplně všechno. Vláda musí počítat s tím, že prezident bude takto postupovat, protože jednak prezident jasně ve volbách nebo před volbami řekl, jaké jsou jeho hodnoty a na čem bude bazírovat, a to také dělá. No a když už se nám tady sejde vláda a prezident, kteří přeci jenom jsou trochu jinak ideově nebo programově orientovaní, tak je logické, že prezident bude hájit určité kóty, a to ještě si skutečně myslím, že vláda může být ráda, že prezident se drží ještě zpátky, to znamená, že i mezi těmi spornými zákony vybírá ty, které jsou, řekněme, nejvíce hodny nebo nejvíce hodny prezidentského veta.
13: A nakolik se podle vás, pane Jelínku, liší přístup prezidenta vlády k zahraničně politické agendě? Jenom připomenu, že Petr Pavel i šéf diplomacie Petr Macinka jsou pracovně ve Spojených státech.
14: Myslím si, že ta zahraniční politika začíná v tuto chvíli Petra Pavla zbližovat. On se nepotřebuje v řadě těch zahraničně politických pohledů zbližovat s Petrem Macinkou, protože ačkoliv jejich osobní vztahy jsou na bodě mrazu, tak jejich transatlantická orientace obou dvou, tak ta je zřejmá. Ale zajímavější je spíš to, jak v tuto chvíli velmi vážně o bezpečnostních hrozbách hovoří premiér Andrej Babiš, když hovoří o hybridní válce, která se vede proti České republice, tak to je něco, co jsme od Andreje Babiše v minulosti neslýchali. My jsme slýchali od něj hlavně slovo mír a že chce mluvit o míru, tak dneska mluví o válce už i on, protože mu nejspíš došlo, jak jsme ohroženi všemi těmi drony a výbušninami a vším tím, co se nachází na území našich partnerských zemí Severoatlantické aliance. No a v takové situaci prostě musí prezident s premiérem hovořit a informace si vyměňovat, společně třeba nějak analyzovat, stanovovat nějaké strategie. Přeci jenom prezident je hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil. Myslím si, že Andrej Babiš se znal, že je asi dobré o té zahraniční politice přinejmenším o ní s Petrem Pavlem hovořit, a proto ty schůzky podle mě už teďka snad budou fungovat víceméně plynule, ať už za účasti ministra zahraničí nebo bez něj. To, že se budou navzájem rozcházet v těch vnitropolitických tématech a že na sebe budou nejrůznějším způsobem se snažit, když už ne útočit, tak přinejmenším se vůči sobě vymezovat, tak to je asi logické. Ale i tam si všimněme toho, a už na to jsou i sociologické průzkumy, že hnutí ANO trošku mírní svoji retoriku, protože se ukazuje, že před těmi komunálními a senátními volbami Andrej Babiš potřebuje pozbírat umírněné středové voliče, tak aby dokázal uspět v tom dvoukolovém senátním systému, nebo aby dokázal uspět v těch velkých městech. A to znamená vyhovět voličům v tom, že oni si nepřejí, aby tady byly nějaké setrvalé konflikty mezi nejvyššími ústavními činiteli. Proto si myslím, že přinejmenším do voleb se v tuto chvíli trochu ta atmosféra uklidní a byl bych rád, kdyby to vydrželo i po nich.
13: Co se týče ruských hybridních hrozeb a hybridní války, tak tady to zajiskřilo mezi českou hlavou státu a slovenským premiérem. Robert Fico zopakoval, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Cituji, nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Konec citace, tedy měl na mysli ten zásadní bod alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny. Český prezident tento výrok Roberta Fica o kolektivní obraně na to označil za závažný, na což slovenský premiér reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál na to rád bojoval, zatímco on bude respektovat mírové směřování. Tak co tady sledujeme?
14: Robert Fico se už definitivně asi utrhl z řetězu, hraje vabank, je to vidět i v té domácí slovenské politice, kdy se stále více orientuje na možnou spolupráci s krajní pravicí, s republikou a podobně. A ty jeho výroky k zahraniční politice, k Rusku, tak ty jsou vlastně setrvalé, kdy má tendenci jakoby obhajovat nebo přinejmenším zmírňovat riziko nebo vážnost toho rizika nějakého konfliktu zemí NATO. NATO s Ruskem. Myslím si, že na jedné straně je dobře, že český prezident na to zareagoval, protože ono se to opravdu týká i těch spojeneckých vztahů a v okamžiku, kdy jsme dvě velmi blízké země, tak je dobré vědět, kdo komu je ochotný přijít v případě nějakého útoku na pomoc. Možná to mohl udělat Petr Pavel trochu elegantněji, když už komentuje vyjádření jiného prezidenta, mohl prostě jenom Robertovi Ficovi vzkázat, že Česká republika by na rozdíl od Roberta Fica přišla Slovensku na pomoc, kdyby bylo napadeno, tím by se potom vyřešily všechny ty další debaty o tom, kdo chce válku a kdo chce mír. Ale myslím si, že tady toto je velmi silné téma nejenom pro českou vládu, tady toto by mělo být velmi silné téma podle mě i pro Severoatlantickou alianci, možná i pro Evropskou unii. A je strašně nešťastné, že tady ty dvě organizace sice mají tendenci přibírat nové a nové členy, ale v tuto chvíli už nejsou za to schopny řešit problémy s těmi členy stávajícími, pokud někdo se rozhodne vzepřít spojeneckým závazkům, tak jako co se s tím dá dělat. Nikdo v tuto chvíli není schopný Slovensko ze Severoatlantické aliance kvůli tomu vyloučit, ale myslím si, že všem musí být jasné, že podobné výroky přinejmenším rozkládají tu alianci nebo veškeré podobné mezinárodní svazky zevnitř a to zrovna v této době je ta nejhorší možná zpráva.
13: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Česko bylo naposledy nestálým členem této organizace v letech 1994 až 1995. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Jak, pane Jelínku, vnímáte význam této cesty i projevu hlavy státu na zmíněném fóru? Zaznět by měl pozítří ve středu.
14: Vždycky je dobře, když na takové akci vystoupí hlava státu a jsem rád, že tady v tomhletom panuje konsenzus mezi prezidentem a Babišovou vládou. Důležité je také, proč tam chce vystoupit a co tam chce říct. Asi skutečně jedním z těch silných důvodů bude ona česká kandidatura za nestálého člena Rady bezpečnosti, protože na začátku těch 90. let jsme to měli lehké, tenkrát jsme byli prostě nová vzkvétající demokracie, ještě všechny oslovovala osobnost Václava Havla, takže ten boj s ostatními zeměmi o ten post nebyl až tak těžký, ale myslím si, že dnes bude hodně záležet na tom, jakým způsobem bude Česká republika se stavět k nejrůznějším mezinárodním problémům. A tam někdy mám pocit, že hodně přešlapujeme, ono je to vidět nejenom ve vztahu vlády k Ukrajině, ale je to často i ve vztahu české politické reprezentace třeba k Izraeli nebo k blízkovýchodnímu konfliktu a podobně. Přesto si myslím, že ty šance České republiky relativně slušné jsou a pokud dokáže prezident s panem ministrem zahraničí Macinkou táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že by jistého úspěchu i na tom diplomatickém poli dosáhnout mohli.
13: Jak už jste zmínil, i ministra zahraničí pana Macinku, ten se zúčastní zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění. Na ministra čeká zhruba 20 bilaterálních schůzek z protějšky z Afriky, Blízkého východu, Latinské Ameriky. Mimochodem do Spojených států, do New Yorku neodletěl Petr Macinka speciálem spolu s prezidentem, nýbrž komerční linkou. Oficiálním důvodem je program, vlastně pracovní program, také prý i cena letenky. Stojí to vůbec za povšimnutí, pane Jelínku, nebo je to prostě organizační důvod?
14: No, já bych to asi nechtěl zbytečně pitvat, protože k podobným situacím podle mě docházelo i v minulosti, v dobách, kdy si prezident s ministrem zahraničí třeba rozuměli a skutečně tím důvodem potom byl třeba jejich program. Jestli to je i tady tento případ, tak věřit můžeme nebo nemusíme. Víme, že oba dva bydlí ve stejném hotelu, tak jako popravdě řečeno stejně na sebe budou narážet, tak asi by to bylo dětinské, kdyby jenom kvůli osobním vztahům neletěli jedním letadlem. Ale přeci jenom, řekněme, že symbolicky, a to nejenom tady tato cesta, ale třeba i do budoucna, tak symbolicky, pokud by chtěli čeští ústavní činitelé ukázat to, že mezi sebou zakopali tu válečnou sekeru, tak i nějaká podobná společná cesta by možná stála někam za zvážení.
13: Roztají ledy za velkou louží podle vás?
14: Prosím.
15: Jestli roztají ledy mezi oběma plány, když byly myslím, oba společně na summitu v NATO, tak...
14: Já si myslím, že totiž ono je to s Petrem Macinkou nebo s motoristy trošku komplikovanější. Já si nemyslím, že oni by byli bytostně, řekněme, konfliktní, nebo že by chtěli za všech okolností na veřejnosti i v soukromí prostě okopávat prezidenta republiky nebo kohokoliv dalšího. Oni si prostě z konfliktu s Petrem Pavlem udělali politické téma, kterým se snažili mobilizovat nějaké voliče. Předpokládám, že tím nezmobilizovali své voliče z loňského roku ze sněmovních voleb, spíš ubírají voliče SPD, možná některé voliče hnutí ANO, ale já si opravdu pořád nemyslím, že by jakási nenávist vycházela zevnitř Petra Macinky. Podle mě je to skutečně motoristické divadlo pro voliče a možná někdy zbytečně, jak voliči, tak i my, kteří tu politiku rozebíráme, na to divadlo naskakujeme, protože ta pěna dní, co kdo, jaký politik, o kterém jiném politikovi řekne, tak ono to je možná zajímavé jako čas od času sledovat, když vidíme, že ty výroky se různě mísí a překrývají, ale podstatné je, co oba dělají. A pokud tady dojde prostě k nějakému souladu ve směrování přinejmenším zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak mě už potom bude úplně jedno, co si pan Macinka myslí o Petru Pavlovi a naopak.
15: Vláda dnes bude schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2027. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO SPD požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun. Minulý čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard, také na legislativních úpravách, tak, aby bylo možné výdaje snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Bude to nakonec lepší výsledek, než se to jevilo, pane Jelínku? A bude to 108 zvednutých rukou, nebo jenom 107 v uvozovkách?
14: Tak každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já jsem spíš zvědavý na to, co předloží motoristé směrem k tomu příštímu roku, protože těch 20 miliard, ty budou muset škrtat v mandatorních nebo kvazimandatorních výdajích a to nebude vůbec jednoduché, protože spoustu těch výdajů zavedlo hnutí ANO, protože se snažilo vyhovět nějakým voličským skupinám a bude zajímavé potom pozorovat, ze kterých kód bude hnutí ANO třeba ochotné ustoupit tady v té přetahované z motoristy. Takže já si myslím, že ani těch 20 miliard příští rok ušetřených ještě jistých není. Podstatné je, že opět koaliční strany všechny museli něco předvést před svými voliči, už jenom proto, že se blíží volby a že nikdo nemůže vypadat tak, že se jenom veze nebo že přijímá všechno, s čím přijde Andrej Babiš s Alenou Schillerovou. Takže motoristé se nakonec ozvali, protože se začala ozývat jejich členská základna a dokonce už to bylo hodně nahnuté i s jejich šéfem rozpočtového výboru, panem Pikorou, který byl tedy velmi nespokojený s tím návrhem rozpočtu. Takže se rozhodli vyjednávat a něco uhrát. Ve skutečnosti toho podle mě moc neuhráli. Jestli to dokáží obhájit před svými voliči motoristé, to úplně jistě nevím, uvidíme. Musela se pochopitelně přidat i SPD. Tomio Okamura se nemohl tvářit, že se o to netýká, tak si alespoň přihřál svá oblíbená témata Ukrajince, sociální dávky, výdaje na obranu. Ale tam možná bylo zajímavější potom to, jak se dokázali střetnout SPD a motoristé mezi sebou v té bitvě jednak o návrat karenční doby, což tedy SPD odmítla. Stejný spor se nejspíš povede o dávky v nezaměstnanosti. Tam si myslím, že uvidíme, že ty koaliční strany, ačkoliv se vezou na takové té, řekněme, vlastenecké, národovecké, suverenistické nebo trumpovské vlně, nazvíme to, jak chceme, tak nakonec mají často rozlišné ekonomické programy a rozlišné ekonomické zájmy. Takže já si myslím, že tady toto je jenom předzvěst těch budoucích konfliktů. Dneska asi ten rozpočet bude někde kolem 385 miliard, no tak s tím už se asi v tuto chvíli příliš dělat nedá. Já jsem mnohem zvědavější jednak na to tedy, jak se budou řešit ty mandatorní výdaje v příštím roce a jestli některé politické strany, přinejmenším opozice už to naznačuje, přijdou i s nějakými návrhy, jak posílit tu příjmovou stránku státního rozpočtu, třeba nějakou zajímavou daňovou reformou.
15: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
14: Já děkuji za pozvání, hezký den.
15: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
16: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Hladina se měla zvýšit až o 35 cm, aby nádrže zadržely víc vody, například pro zemědělské závlahy. Soud potvrdil, že potřebné výjimky z ochrany přírody musí být pravomocné ještě před vydáním povolení. Případem se teď musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. První parlamentní volby v Rusku od začátku války na Ukrajině podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Sečtených je přes 95% hlasů. Podle agentury Interfax se Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Volby jsou v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu. A v pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Připevnili je lepící páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení. Podle francouzských médií byly obrazy vystaveny jen krátce. Použitá lepicí páska údajně lehce poškodila zeď ve výstavní galerii. Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a po druhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety.
7: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na Pražském okruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále obousměrně uzavřená kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Budou tam také čistit vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město, je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Je tam také zavřený nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s novou uzavírkou na exitu 162. Kvůli uzavřené silnici 37 se ze sjezdu nedá odbočit na Velkou Bíteš. Uzavřené to tam má být až do poloviny října. A v Ostravě jeďte opatrně Místeckou ulicí ve směru do centra. V pravém pruhu potkáte silničáře, provádějí tam údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce nepřekonala 5% hranici a do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se po nedělních volbách vůbec nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Když kancléř včera hlásal, že ve funkci kancléře zůstává, aby protlačil reformy, výsledek ten finální své CDU ještě neznal. Osobnost Plus je tu, stejně jako můj host, filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den přeju.
16: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
16: Měly by podle vás, Petře, ty trestní výsledky Mercovy partaje právě v této spolkové zemi něco změnit na tom jeho zarputilém rozhodnutí, že prostě chce zůstat kancléře?
17: No, ono se to uvidí, pokud vím, tak dnes zasedá právě takové koncilium vedení CDU a bude o té otázce rozhodovat. Zároveň samozřejmě se o tom bude velmi intenzivně v té straně diskutovat a podle těch prvních reakcí je zřejmé, že kancléř si takovéto rychlé vystoupení okamžitě po prvních odhadech připravil právě proto, aby odrazil ty útoky, které zcela jistě přijdou. Ale ono nejde jenom o CDU, je velká nespokojenost i na straně SPD, které se podařilo jakoby utlumit ten nástup v Mecklenburgsku před ním Pomořansku, kde tamní premiérka v podstatě téměř vyrovnala výsledek Alternativy pro Německo, což se ještě tak před 5 týdny vůbec nečekalo, protože tam to bylo o polovinu méně a ona vlastně dohnala ten výsledek. A je jasné, že SPD bude na CDU tlačit, aby se něco změnilo.
16: Tak, ale já bych přesně to chci říct, abych zůstala ještě u Merce, protože je to vládní partaj, má v plánu velké věci. A nikdo neví, jestli vlastně pod tímhle vedením Friedricha Merce bude pokračovat. Chápu to dobře?
17: Ano, chápete to naprosto přesně, ale ono jde taky o to, že se ukazuje, že politika, kterou Merc prosazuje, nemá právě rezonanci ve společnosti. Ono to ukazuje i Mecklenburgsko, přední Pomořansko, právě proto, jak jsem zdůraznil, paní premiérka Manuela Švesik, které se podařilo vynulovat ten nástup Alternativy pro Německo, tak ona v podstatě vyhrála díky tomu, že se vyhraní vůči vládě v Berlíně, že v podstatě dělala takovou poloopoziční, no hodně opoziční politiku, vlastně kritizovala ty sociální opatření, která CDU především prosazuje ve vládě a to se jí nakonec vyplatilo. Ukazuje se, že zkrátka tu politiku, která se dělá na celostátní úrovni, lidé příliš nechtějí a nepřijímají.
16: To je totiž zajímavé, že Merz právě prostě velmi razantně lpí na dosavadním reformním kurzu, ale zároveň ti voliči, ti lidé mu říkají, my o tenhle kurz nestojíme.
17: Přesně tak, oni o to moc nestojí, ale taky je otázka, jestli ten reformní kurz v podstatě není ani významný jako z hlediska nějaké dlouhodobé pravicové politiky, kterou by Merz chtěl prosazovat. Jsou to vlastně takové, jak se v Čechách vždycky říkalo, parametrické změny, ale lidé chtějí nějaký zásadnější vstup do toho dění a ukazuje se to potom konec konců i v těch volbách v Berlíně, kdy byla velká nespokojenost právě se sociální situací a to je něco, co se přelévá i z toho východního Německa do západního. Není to už jenom otázka východu, ale je to vlastně celostátní problém, ale samozřejmě i ty migrační otázky, všechny tyhle věci a ukazuje se, že vláda Friedricha Merce na to není schopná reagovat relevantním způsobem. To znamená alespoň tak, aby někoho přesvědčila o tom, že ten směr, kterým jde, by mohl něco přinést.
16: No a teď mi řekněte upřímně, když takhle Merce popisujete, jestli by pro samotnou CDU nebylo lepší tam mít někoho, koho ta veřejnost víc bere.
17: Ano, samozřejmě to by asi lepší bylo, ale není to jednoduché, protože konec konců kancléř Merz vyhrál ty předchozí volby v roce 2025 a je to tedy jako vlastně ten lídr, kterému se podařilo získat tu vládní většinu. A je to složité vždycky v těch partajích, protože jakýkoliv krok to přepřá sahání za jízdy, tak říkajíc, vždycky může ohrozit celou tu stranu a její výsledky po celé zemi, tedy nejenom v Berlíně, ale zdá se, že ten tlak už je opravdu tak veliký, že to bude pro Friedricha Merce velmi těžké ustát, ale on má trochu výhodu v tom, že zatím proti němu ve straně nevystartovala nějaká silná osobnost, která by vyjadřovala určitou touhu vlastně ho nahradit.
18: No a naopak, řeči se vedou o tom, že nikdo z vedení CDU prostě tuhle pozici po Mercovi nechce za žádnou cenu.
17: Ano, protože on asi není moc o co stát, protože vlastně se spíš uvažuje o tom, že i kdyby přišla vlastně populárnější figura, musela by přijít s nějakým návrhem změny politiky, nějakým konkrétním konceptem určitých kroků, a to se zatím nerýsuje. A ti lidé, o kterých se hovoří, ať už je to Markus Söder, premiér bavorský, anebo ministerský předseda Severního Porýní Vestfálska, pan Hendrik Wüst, tak oba vlastně jsou jakoby populárnější figury, mají větší důvěru veřejnosti, ale zároveň vlastně doposud nenabídli nějakou jinou cestu, kterou by se mělo jít. Konec konců ještě by se taky museli domluvit s SPD, která má vlastní problémy, protože ztratila hodně v Berlíně, i když vlastně ještě vyrovnala tu prohru na severu, ale ten Berlín je pro ní velmi nepříjemný a ona má vlastně podobné problémy. Jak dělat tu politiku dnes, kdy ty klasické strany už jako nezabírají?
18: No, to je přesně ono, když se podíváte na výsledky v Berlíně, kde ty volby první místo získala krajní levice s názvem Levice, tak to vypadá skoro jako, že si Německo rozebírají extrémní partaje.
17: No ano, už jsem slyšel i to, že už se to blíží Výmarské republice, že komunisti se perou s fašistama. Takový ten obraz, který se dostal i do světové literatury, třeba skrze texty Waltra Benjamina, který přesně takhle popisoval spor ve 20. 30. let, jakože komunistická radikalita se pere s tou fašistickou, a vlastně došlo k jakoby k roztržení Německa a posléze k násilnému ovládnutí nacisty. To si pamatujeme. Ale ano, ty radikální postoje evidentně jsou cestou, jak upozornit na to, že ti, co byli hodně uprostřed v tom širokém středu, ať už to byli sociální demokraté nebo křesťanští demokraté,
18: tak pláčí.
17: Ano. Ano, takže prostě zkrátka to je politika, která neoslovuje a lidé hledají jiné cesty, tak někoho, komu chtějí dát šanci.
18: Ale to není německé specifikum.
17: Není, samozřejmě není, ale je tam ta radikalita na obou stranách, především teda na té jedné straně určitě ekonomická, to je v tom Berlíně zcela jistě, ale vážu se k tomu i názory typu, že to je antisemická strana, která tam má, já myslím, Die Linke v Berlíně, která tam má prostě určité nánosy lidí, kteří jsou jako propalestinští výrazně a tak dál, ale lídrině té strany Elif Eralp to včera výrazně popírala ve všech vystoupeních v televizi, že oni naopak vlastně mají pětibodový program na ochranu židovských komunit a tak dál.
18: Ne, tak se podívejme na realitu, protože o antisemickém směru jsem četla mnohokrát právě v téhle partaji. Tak ano, je, ano. Nebo není z toho, co vy víte antisemickou?
17: No, jde o to, že zcela jistě je tam pro palestinský vliv, to znamená, jsou to lidé, kteří v té kritice izraelské vlády spíš stojí na straně Palestinců a říkají ano, tady se děje genocida, a zcela jistě, protože vlastně Die Linke vyhrála v Berlíně především v centru města a v těch takových těch levicových enklávách, jako je Neukölln a podobně, kde je hodně přistěhovalců i. A takže jsou to lidé, kteří jsou naladěni úplně jinak, a taky vyhrála ze 47% ty nové hlasy mladých voličů. Čili to jsou lidé od 16 do 24 let a to jsou lidé, kteří v této otázce jsou zcela jistě na té palestinské straně. Takže pak to, ale oni to rámují tím, že říkají, a ne, my nejsme antisemiti, my jsme proti tomu sionismu, který se šíří.
18: Jasně. Takhle to známe, ano, z historie, že nejvíce vykřikovali, nejsme antisemiti,
17: ale myslím,
18: ti antisemiti.
17: Myslím, ale že to není to, co vyhrálo ty volby. Ty volby Die Linke vyhrála zcela jistě tím důrazem na tu ekonomickou nedostatečnost a na to, že mladí lidé nemají v Berlíně kde bydlet, že byty jsou drahé, a tím útokem na lidi, kteří vlastně mají peníze a ty peníze v tom stavebním biznisu dostáčí.
18: Ale proč se tahle levice, která byť je to hodně levicový tohle program, ale není to nic, co by vám vyráželo dech, tak proč je to krajní levice?
17: Má se právě za to, že oni útočí na jakoby základ kapitalistického systému v tom smyslu, že ty velké peníze vlastně ničí celé ty společnosti. To je to, co se jim vyčítá nejvíce a samozřejmě jsou proti bohatým lidem a chtějí je třeba zdanit speciální daní a podobně.
18: Takových je víc.
17: Ano, ano. A to je vlastně ta radikalita. Proto se mluví o té radikalitě. Samozřejmě se na to nabalila ta kritika Izraele, to znamená, že s touto radikalitou se nese určitý antisemický tón a podobně. A proto se o tom mluví. A já myslím, že tam je spíš touha vlastně mít na té levici také někoho, koho označím jako krajně levicového, stejně jako se mluví o alternativě pro Německo jako krajně pravicové.
18: Jasně, jo? Ale jestli můžu jenom, jo. Mě by zajímalo, jestli tam jsou třeba, vytahujou nějaké kostlivce typu Marxe, Lenina. Víte, že v Německu ostatně se stavěl ten pomník Karlovi Marxovi. Tak jak to má tahle partaj směrem?
17: No, prostě... Marx určitě nezmizel ze světového myšlení a myslím, že třeba i lidi, broukři na New Yorkské burze si ho četli svého času, psali se o tom docela zajímavé články v New York Times a i jinde. Takže ano, to přemýšlení Marxu, ale není tam zkrátka ten důraz na to, že se vracíme do nějaké minulosti naopak. Oni vlastně říkají, že z té minulosti už není příliš co si brát. A jsou to taky lidé, kteří vlastně neoslovují nějakou nostalgii. Jsou to spíš jako mladí radikálové v tom smyslu, tento systém velkých peněz je potřeba rozbít. Jo? A proto se mluví o té radikalitě.
18: Jasně, ale není to paradoxně nebezpečnější tím, že prostě je tady relativně velikánská skupina mladých, která chce rozbít to, co nějakým způsobem je v praxi a nemá náhradu vlastně.
17: No, já zase docela chápu, že lidi mezi 16 a 24 asi nebudou konzervativně naladění, nebudou si brát ty hypotéky a budovat si kariéry a tak asi ne všichni, ale myslím, že těm mladým lidem ta radikalita docela jakoby sluší a proti čemu jinému si mají bouřit, než proti systému jako globálního kapitalismu, který tady funguje už delší dobu a je kritizován ze všech možných stran, tak to docela chápu. Ono, myslím, ten rozdíl je dobré pochopit.
18: Pardon, víte, proč ty ostatní směny nejsou kritizované? Protože nejsou u moci, že jo?
17: Ano.
18: Tak to je.
17: Ano, ale já bych ten rozdíl chtěl popsat na rozdílu mezi SPD a Die Linke. To znamená, SPD je klasická sociální demokracie, která právě tento systém nespochybňuje, jenom říká, je potřeba ho nějakým způsobem usměrňovat, je potřeba vymyslet regulace tak, aby ten sociální systém fungoval. Mimochodem, Německo má ve své vlastní ústavě napsáno, že je sociálním spolkovým státem. Jo, to sociální je přímo v ústavě. Takže SPD vlastně na tohle to odkazuje a říká, ano, my musíme tu ekonomiku jakoby udělat tak, aby byla výhodná pro lidi. Hmm. To říká Die Linke taky, ale Die Linke říká, no ale my to nemůžeme udělat bez nějakých radikálnějších změn v tom systému hospodářském. To znamená, ten hospodářský systém potřebuje radikálnější politické změny, to znamená především jiné nastavení daňového systému, aby nevznikaly ty velké rozdíly mezi ultrabohatými a lidmi, kteří jsou pod hranicí chudoby.
18: No, jak říkám, tomu se dnes neříká krajní levice, tomu se říká levice.
17: No, tak já tam vlastně vidím tu radikalitu spíš v tom, řekněme, v tom driveu, který oni mají a i v tom samozřejmě hnutí, které tam je, jako všichni, kdo byli nedávno někdy v Berlíně, v Neuköllnu nebo v těch oblastech, tak přesně vidí, o čem se mluví.
18: Jasně, a řekněte, vy sám tedy osobně nevidíte v tom, že tahle partaj zvítězila v Berlíně žádné riziko, nebo vidíte?
17: No tak samozřejmě, pokud se skutečně ujme moci a bude prosazovat některé tyhle ty pasáže svého programu, tak to může nabourat nějaký systém jako německé ekonomiky, který dlouhodobě fungoval, ale to se myslím děje tak jako tak a je úplně jedno, jestli tam bude alternativa pro Německo nebo Die Linke. Vlastně jo, oba ty proudy vlastně směřují k nějakému radikálnější proměně. Jedna možná spíš jako toho právního systému, což je ta alternativa pro Německo, a druhá spíš právě toho ekonomického. A tyhle ty dvě kritiky se teďka scházejí v těch komunálních, nebo respektive v těch zemských volbách a vidíme velký tlak na tu tradiční politiku, která si s tím neví rady.
18: Jasně. Mluvili jsme o AfD, která je vlastně v danou chvíli, jakoby, já nevím, jak to říct, na postupném o cestě usurpování nejrůznějších vítězství v různých spolkových zemích. Tak když vyhrál a tak to výrazně právě v Sasku-Anhaltsku, tak se objevila varující slova o tom, že je to riziko, aby právě Sasko-Anhaltsko mělo uložený ten plán na to, na válku a krize, protože právě AFD by to mohla poslat Rusku, a tak padl ten návrh, aby tenhle ten Operationsplan Deutschland, jak se mu říká, byl přesunut pryč. To ale nevypadá jak moc systémové řešení. Že?
17: No to určitě ne, ale samozřejmě to naznačuje, jak důležité je vítězství v těch zemských volbách, protože ty zemské parlamenty a zemské vlády mají poměrně velké pravomoci v tom místě, ať už se to týká zdravotního nebo školského systému. A samozřejmě nad tím je ještě nějaká spolková vláda, ale ona ve všech těch věcech nemá úplně poslední slovo. A tady samozřejmě jde o tu spolupráci, protože Německo jako spolkový stát musí v takovémto případě nějakého napadení by museli všichni spolupracovat a jet podle jednoho plánu. Takže tam asi se těžko to dá odložit a říct, budeme to potom, až se to stane, jako dáme to k dispozici jenom třeba opozici nebo někomu, kdo se nám líbí. Takhle to jako nejde.
18: Jasně, právě proto mě tenhle plán pochází od poslance CDU Bastiana Ernsta. A mě přišel téměř legrační, ano. Nebo zdá se téměř legrační, že tady máme jednu zemi, Sasko-Anhaltsko, která najednou bude vyňatá ze všech krizových plánů Severoatlantické aliance, a až se budou objevovat případně, ne že bych to přivolávala, další spolkové země, kde bude vyhrávat AFD, tak to uděláme také. Kam to jde?
17: No, je samozřejmě, je to spíš, já to spíš beru jako gesto upozornění na to, že alternativa pro Německo není nějaká jenom nacionalistická strana, ale že je to někdo, kdo má velké sympatie k Rusku, které zase na druhé straně ta současná vládní garnitura odsuzuje, považuje ho za ohrožení Německa. Jo. Takže spíš bylo upozornění na toto napětí, co se může stát ve chvíli, kdy alternativa pro Německo začne přebírat tu vládní odpovědnost na té zemské úrovni. Ale mimochodem v Sasku na Haldsku ještě vláda není.
18: Jo, ale
17: zatím to vyjednávání nesměřuje k tomu, že by alternativa pro Německo vládla.
18: Čili obejdou vítěze, což není poprvé, samozřejmě.
17: Možná se to nestane takto, možná se to stane jinak, možná budou předčasné volby, které by musely být, pokud by vláda nebyla do dalších do měsíce po ustavení parlamentu místního zvolena. To znamená, a podobně by to bylo samozřejmě v tom Mecklenburgsku, předním Pomořansku, ale tam se zdá, že se rýsuje ta koalice zelení SPD a Die Linke případně, která by vlastně všichni jsou proti alternativě pro Německo.
18: Ale řekněte mi, to je jenom otázka času, na tom se asi shodneme, co se bude dařit existujícím partajím držet ten kordon kolem AFD, ale mě by zajímalo tohle, jestli jsou to sympatie k Rusku z téhle partaje, jak vy sám říkáte, tak jsou to sympatie jakoby k ideologii Putinova režimu, nebo touhá mít obchod větší, nebo je to nechuť k NATO, nebo co to je, co tahne ty.
17: Já myslím, že od počátku alternativy pro Německo je tam vidět jasné napojení na tu idovou linku, která jde z Moskvy, to znamená kritika Západu, který se rozkládá sám o sobě, a tohle vlastně alternativa pro Německo převzala, kritika těch institucí evropských, celého toho systému Evropské unie, na tom vlastně alternativa pro Německo vyrostla a posléze se chytla, připojila k tomuto migrační téma. A tady je evidentní, to je jak podle příručky, jo? Tam vlastně ta retorika se velmi podobá. Já jsem byl na nějakých demonstracích AFD ještě třeba před 8 lety a tam skutečně to bylo, jak když přijel někdo z Ruska a mluvil o třeba i o vztahu k genderu a podobně. To byly vlastně opravdu jako propagandistický floskule, který se opakují všude. A bohužel ale dneska vidíme, že ta retorika je velmi podobná jak z Ameriky, tak z Ruska. Takže vlastně, když se řekne, že je někdo dneska napojen na Rusko, jakoby ideologicky, tak on je vlastně částečně ideologicky napojen i na Ameriku, protože Amerika tvrdí, že se Evropa rozkládá, že je potřeba jí bránit a vlastně ochránit její tradice. Jasně. A to vlastně alternativa pro Německo chce dělat. Ale problém je, že ona to napojení na Rusko je možná jako ještě zdůrazňováno ekonomicky. To znamená, toto není naše válka na Ukrajině. Rusové v tom jsou vlastně téměř nevinně, byli do toho vtaženi a tak dál. Prostě ta retorika je všude stejná a oni ale vlastně chtějí obnovit ty ekonomické vztahy. To znamená znovu se napojit na ruskou ropu, plyn, vlastně otevřít obchod s Ruskem zcela volně a tak dál. Takže to je možná něco, co je daleko nebezpečnější, protože víme všichni, že ta ekonomika sloužila Putinovi vždycky jako politický nástroj.
18: Víte, co je zajímavé, že na jednu stranu AFD vlastně nic nemá proti způsobu, jakým se posiluje německá armáda. Vlastně se jí to líbí. A zároveň ale necítí hrozbu v Rusku, tak proti komu tou armádu vlastně by chtěla budovat?
17: No tak ona to vlastně takhle neříká. Já myslím, že tam je tam velmi podobná retorika, jakou třeba vede poslední době český premiér. To znamená, my bráníme svět před válkou, my válku nechceme, my chceme hlavně mír, ale to říká alternativa pro Německo taky. Právě říká, ne, naopak, už tam neposílíme peníze na Ukrajinu, protože tím jenom podporujeme válku a dokonce šéfka AFD, paní Weidel, řekla, že bude požadovat navrácení peněz od Ukrajiny. Takže ta retorika je prostě jednoznačně proruská, pokud teda používáme to slovo proruská. Je prostě nastavená takto, jako spíš kritika Ukrajiny a zemí, které Ukrajinu podporují, včetně Německa.
18: Jasně, ale takhle, o tom mluvím. A zároveň s tímhle směrem,

0: alternativu pro Německo jde hlavně o to silné Německo. To znamená o samostatnění, vytržení z toho těla Evropské unie, aby Evropská unie přestala svazovat Německo v jeho rozkvětu ekonomickém i sociálním a tak dál. Čili aby se Německo postavilo na své vlastní nohy, což tedy znamená mít i silnou armádu pro případ, že by někdo chtěl napadnout. Ale alternativa pro Německo je v tom, myslím, docela přímočaře jednoznačná, že to Rusko není to, ta hrozba, že vlastně je to myšlená hrozba, kterou se rozpoutala propaganda.
1: A na to jsem se ptala, co stojí... je ta hrozba?
0: Ano, no tak přijde třeba, to se teprve uvidí, ale alternativa pro Německo kritizuje právě kancléře Merce za to, že je takový jako hurá v té podpoře Ukrajiny a že tam sypou peníze německé a že vlastně konec konců tady od začátku toho boje, aby se posílali peníze na Ukrajinu německé, tak to AfD byla radikálně proti.
1: Víte, padlo někdy ze strany AfD, jak by si poradili s článkem 5 smlouvy o NATO?
0: Já jsem tohle neslyšel, ale vím, že oni zkrátka jako o té společné obraně zatím neříkají, že by z ní vystoupili, ale jsou tam samozřejmě tendence, jsou tam i lidé, kteří by říkali, ano, tak v NATO my být nemusíme, my se prostě ubráníme sami. A ten důraz na tu soběstačnost Německa, na to, že Německo bude silnější právě samo, ne v napojení na další Evropany, protože zkrátka je to někdo, kdo je tak velký v Evropě a tak má takovou tradici průmyslovou a tak dál, že se postará sama o sobě.
1: Myslíte si, že tím, jak tahle partaj teď, jak už jsem zmínila, jde po té vítězné cestě, takže by se mohl změnit postoj Severoatlantické aliance vůči Německu, že prostě dnes víme, že Německo je opravdu, jak se hezky česky říká, fest, součást NATO. Tak na tom by se asi muselo s AfD něco změnit.
0: Já si myslím, že se to ale jako nezmění. Tak vidíte, jako hlavním spojencem momentálně alternativy pro Německo nebo podporovatelem západním jsou Spojené státy, přímo hnutí Donalda Trumpa, které je momentálně u moci. Pokud nebude u moci, může se to změnit, ale ta tendence Američané ještě jako NATO rušit nechtějí, že jo? Pořád si ho nechávají jako určitou zálohu, jako nějaký základ, kritizují ze všech možných směrů členské země, že třeba dávají málo peněz a tak dál, ale ten systém vlastně pořád nějakým způsobem funguje a tohle si myslím by nenaboural ani nástup alternativy pro Německo k moci. Konec konců alternativa pro Německo, ať bude růst jakkoliv, tak se zdá málo pravděpodobné, že by měla absolutní většinu. To by se opravdu jako představa, že by celoněmecky mělo třeba 45%, aby mohlo vládnout samo. Tak to si nedokážu úplně představit.
1: Petře, ale vzpomeňte si, kdo předpovídal před 5, 8, 9 lety, že bude AfD prostě vítězit ve spolkových volbách. To taky nikdo nečekal.
0: No ne, je samozřejmě ty spolkové volby jsou jiné než ty zemské. Ty zemské vidíme, Sasko-Anhaltsko je specifická země. Obě ty země, i to přední Pomořansko, Mecklenburgsko, přední Pomořansko jsou vlastně velmi malé země. Vemte si, že v předním Pomořansku, Mecklenburgsku teda žije 1,5 milionu lidí a něco přes 2 miliony v Sasko-Anhaltsku a Německo má 83
1: milionů
0: obyvatel. To
1: znamená, AfD podle vás není rozhodně na cestě, a nevím, jestli do roka, do dvou nebo do 20 let, ale není na cestě jakoby usurpnout celou německou moc.
0: No tak kdyby to tak bylo, tak by asi to začalo už na začátku roku v těch Boríní Falcku byly volby a tam vyhrála CDU. Prostě zkrátka v těch zemských zemích, těch zemích je to trochu jiné. Za Bádensku, Württembersku vyhráli Zelení. Jo? Čili jako ta republika je velmi pestrá, i když samozřejmě ten drive alternativy pro Německo je velmi silný, může se stát cokoliv, ale aby měla během 3 let absolutní většinu, to si neumím představit.
1: Friedrich Merz měl být dneska v New Yorku a není, to víte.
0: Ano, asi, to vím, to už, tam ale nejel, se věděla
1: aby, jasně, ale asi tam nejel, aby zachránil svůj stůl.
0: Ano, bude bojovat o kancelářský post.
1: A to jsem se chtěla zeptat, jestli tohle je nebo není pravděpodobné, že kdyby odjel do New Yorku, tak by už nenašel svůj stůl.
0: To se nemyslím. On prostě jenom vidí, že v té straně je to tak tvrdý boj teď a že zkrátka ty volby budou mít tak velký dopad, že musel zůstat doma, aby o tom mohl jednat.
1: Filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
0: Díky, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.